0: Morem Jezu, ahoj. Vznikne ahoj.
1: Přesně tak. Cože? Nechápu. Já si to snad radši napíšu.
0: No to je zajímavé, Piggy. Jen se mi nějak nezdá, že by zrovna ve středověku vzniklo nějaké slovo takhle s krátkou, to je prostě divné.
2: No, tak na tohle jsme s Hedou taky narazili. Takhle se to povídá, ale asi ten příběh není úplně pravdivý, no.
1: Aj, pojď honem k Jezu. To nevychází, ať to píšu, jak to píšu.
0: Ukáž. Ale to není aj pojď honem k Jezu, to je ad honorem Jezu. Vidíš? Ad honorem Jezu. Vidíš to? Přečti jen ta písmena v kroužku.
1: A.
0: No.
1: Ho. J.
0: Tak.
1: Je to tak. Podívej se, to jsou věci.
0: A jak to tedy bylo doopravdy, víš, Piggy?
1: Ono to bylo celé jinak. A mě to tady necháte psát.
2: Heda říkala, že ahoj prý pochází z angličtiny, kde se píše s tvrdým i na konci ahoj. Ale skutečně se prý takhle ahoj zdravili námořníci. Prý, že je to ze slova, počkej, mám to tady taky napsané. Přečteš to?
0: Hoj, ze slova hoj, což znamená loď. Nebo člun, aha.
2: No a to a na začátku, tam prostě před to hoj přidali ta ahoj, aby se to dobře volalo, no asi.
0: Zajímavé, zajímavé. Pozdrav, který pořád používáme a vůbec nad ním nepřemýšlíme. Máš bod, Piggy, to se ti moc povedlo.
2: Děkuju, od tebe to potěší.
1: Já jsem se v tom tedy trochu ztratila. Mohl by mi to ještě jednou někdo vysvětlit?
0: No, nazdar.
1: Viď, to je pozdrav. To je lepší pozdrav, kam se hrabe kánoj. Totiž ahoj, viď? Nazdar, nazdar. To zní, no, to zní.

0: Adanka. Byl jednou jeden král a ten měl chytrou dceru. Princezna byla chytřejší než všichni dvořané a rádci, chytřejší než soudcové, chytřejší než královi ministři a vojevůdci. A protože byla tak chytrá, nechtěla si vzít za muže nikoho, kdo by byl hloupější než ona. Král naléhal, aby se už konečně vdala, ale princezna nechtěla a nechtěla. Nakonec řekla králi svému otci.
1: Dobrá, když chceš, tak se vdám, ale vezmu si jen toho, kdo mi poví tak těžkou hádanku, že ji neuhodnu.
0: Od té chvíle přijížděli na královský dvůr princové a urozenci z blízka i zdaleka a těšili se, že dostanou princeznu za ženu. Avšak princezna uhodla každou hádanku a všichni odcházeli s nepořízenou. Král už se hněval, lámal si hlavu, jak by na princeznu vyzrál, ale nic moudrého ho nenapadlo. Nakonec dal vyhlásit.
2: Který nápadník přijde s hádankou tak lehkou, že ji princezna uhodne, skončí v rukou katových.
0: Od té chvíle prout nápadníků zřídl. Ale přece jen se občas našel někdo, kdo doufal, že princezna jeho hádanku neuhádne, ale uhodla všechny. A byly to hádanky přetěžké. Vymýšleli si je chytráci všemi mastmi mazaní, mudrci, kteří hloubali nad starými a zažloutlými knihami, vtipálkové i mudrlanti, ale nikdo princeznu nepřechytračil. Pověst o chytré princezně se dostala až do jedné odlehlé vesnice, kde žil chudý a docela obyčejný pastýř. Sousedé o něm tvrdili, že je hlupák a blázen, ale pastýř si z toho nic nedělal. Jednou uslyšelo sousedy vyprávět o princezně, která uhodne každou hádanku na světě. A hned se rozhodl.
3: Mámo, já tam půjdu a zkusím štěstí.
0: Máma se rozplakala.
4: Synáčku, co pak si ztratil rozum? Když se to nepovedlo všelijakým panáčkům, hrabatům a knížatům, markýzům a vévodům, jak bys to mohl dokázat ty?
0: Pastýř však řekl.
3: Mámo, já tam půjdu a vezmu si princeznu za ženu. Nepláč a raději mi dej do uzlíku kus chleba a do džbánku krapet vína. Ať nemám po cestě hlad ani žízeň.
0: Máma mu tedy dala do uzlíku kus chleba, do džbánku mu nalila krapet vína, v slzách se s ním rozloučila a pastýř šel. Cestou uviděl strom se dvěma suchými větvemi. Na spodní větvi seděla jedna kukačka, na horní větvi druhá. Pastýř pokýval hlavou a řekl si.
3: Kukačka je nad kukačkou. To si musím pamatovat, třeba se mi to bude hodit.
0: A putoval dál. Uviděl v trávě malého zeleného hádka. Chvíli ho pozoroval a pak si řekl.
3: V trávě je hádek. Na to nesmím zapomenout.
0: Snědl chleba, vypil víno a kráčel dál. Došel až ke královskému paláci. Prohlížel si úžasle hradby, bránu a věže. A jak tak stojí, najednou má pocit, jako by za jeho zády někdo povídal. Ohlédl se a uviděl, že ve svahu pramení potůček a teče rovnou do hradeb. Potůček bublal a skákal přes kameny, pastýř se zasmál, malou chvilku ho poslouchal a pak řekl polohlasem.
3: Ty jsi ale povídálek, však já na tebe nezapomenu.
0: Hned potom vkročil do brány a šel rovnou za králem.
3: Pane králi,
0: řekl mu,
3: mám pěknou hádanku pro tvou dceru.
0: Král jen smutně mávl rukou a pravil.
5: Co se dá dělat? O jednoho poddaného víc nebo míň? Co na tom záleží? Když nemáš rozum, je to tvoje chyba.
0: A zavolal princeznu. Pastýř si princeznu prohlédl od hlavy až k patě. Nedal na sobě nijak znát, jestli se mu líbí nebo nelíbí, a hned spustil.
3: Kukačka je nad kukačkou, v trávě leze hádek, do paláce běží malý povídálek.
0: Princezna přemýšlela a rozmýšlela, ale ať hádala, jak hádala, neuhodla. Král vyskočil a zvolal.
5: To nejde, přece si moje dcera nevezme za muže hloupého pastýře.
0: Princezna si dupla a vykřikla.
1: Takového hloupého pastýře si nevezmu a nevezmu, co živa budu.
0: Král se zeptal.
5: Povíš nám aspoň, co ta hádanka znamená?
3: Povím,
0: řekl pastýř.
3: Proč bych nepověděl? Ale jedné věci se divím. Když jsem jen hloupý pastýř, jak to, že jste neuhodli tak jednoduchou hádanku? Kde pak, pane králi, já si tvou dceru nevezmu za nic na světě. Takovou hloupou princeznu za ženu nechci.
5: Ptal jsem se,
0: řekl král netrpělivě.
5: Co znamená ta hádanka?
0: Pastýř se zasmál.
3: Když jsem šel z domova, uviděl jsem strom a na něm dvě suché větve. Na spodní větvi seděla jedna kukačka, na horní větvi druhá. Řekl jsem si, kukačka je nad kukačkou. Potom jsem šel dál a uviděl jsem na palouku malého hádka. Řekl jsem si, v trávě leze hádek. Když jsem přišel k paláci, uviděl jsem, jak do hradeb teče z pramene ve stráni potůček. Bublal a skákal mezi kameny, zrovna jako by si povídal. A já si řekl, do paláce běží malý povídálek. Co je na tom tak těžkého?
0: Potom se pastýř obrátil ke králi i k princezně zády, opustil palác a vrátil se domů k mámě.

0: Paní učitelka se ptá žáka. Ivánku, proč jí osel bodláky?
1: Ivan odpoví, protože je osel.

0: Jednou se ovečka odtrhla od stáda a zabloudila v lese. Potkala vlka, slovo dalo slovo a spřátelili se. Léto prožili dobře. Všude teplo, jídla všude plno, tak jaké pak hádky. Na podzim se také jakž takž poměli. Ale sotva se probudila paní zima, začalo být ouvej. Vlkovi mrzly tlapy a ovci zalézal mráz do kožichu. Ovečka se nad tím zamyslela a řekla. Víš co, vlku? Postavíme si na zimu dům. Budeme topit v peci a zima k nám nedojde. Jenže vlk je kůže líná a tak se vymlouval. Nať stavět domek. Mně je v lese dobře. Ovečka si tedy postavila dům sama. Uvnitř byla pícka a u pícky lavice. Sotva uhodili mrazy, ovečka si zatopila a bylo jí teplo. Vlk pobíhal po lese a jak mráz sílil, vlk se začal ohlížet po ovečtině domku. Vydal se před její chaloupku a začal škemrat.
1: Ovečko, otevři vlkovi maličko, čenichy uši mi omrzly. Dovol, abych si u tebe aspoň hlavu ohřál.
0: Ovečka pootevřela, ale vlkovi to nestačilo.
1: Ovečko, otevři vlkovi maličko, přední tlapy mi omrzly, nech mě trochu ohřát.
0: Ovečka otevřela trochu víc, ale ani tohle vlkovi nestačilo. Vítr fičel a vlk skučel.
1: Ovečko, otevři maličko, boky mi omrzly.
0: Ovečka otevřela a vlk se celý vecpal dovnitř a hup na pec. Sotva se vlk ohřál, dostal ukrutánský hlad.
1: Ovečko, není už čas jít spát? Polez na pec, já se kousek posunu, místa budeš mít dost.
0: Hlas měl vlk vlídný, ale oči ukrutánsky hladové.
1: Ne, vlku, nemohu jít spát, mám ještě práci. Neumila jsem lžíce a neprosila mouku, půjdu spát, až to dodělám.
0: Ale sotva vlk usnul, ovečka se schovala do bedničky na dříví. Vlk se v noci probudil hlady, ale ovečka nikde. Vlk proležel na peci celý další den. K večeru hlad zase zle kroutil jeho žaludkem.
1: Polez na pec, ovečko, zahřeješ se maličko.
0: Ovce ale odpověděla.
2: Počkej, vlku, ještě jsem nedala kynout těsto na chleba. Až to dodělám, vylezu na pec.
0: V noci zase hlad vlka probudil, ale ovečka nikde. A přišel třetí večer. Vlk znovu lákal ovečku, ale ta se opět vymluvila.
2: Kde pak, vlku? Na spaní je ještě brzy. Ještě jsem podlahu nezametla, pavučiny nevysmíčila.
0: Brzo ráno, než se vlk probudil, vyběhla ovečka do zimy. Šla do lesa a vyhrabala spod sněhu kuličky brusinek. Začala se v nich převalovat, až si celý kožíšek zamazala červenou šťávou. Potom vzala dlouhý prut a vrátila se k chaloupce. Zaklepala prutem na okénko a zakřičela strašným hlasem.
3: Je v téhle chaloupce vlk šedivec! Už 7 vlků jsem zakousla a tohle taky dostanu!
0: Vlk vyhlédl okénkem a jak viděl strašné huňaté zvíře, celé zamazané od krve, polekal se a upaloval z chaloupky. Ovečka si smyla brusinkovou šťávu z kožichu a začala si spokojeně žít ve své hezké, teplé chaloupce.

0: táta včera na venku našel první sněženku. Vedle Petr Klíč, zima už je pryč.
1: A teď ještě jednou.
0: Táta včera na venku našel první sněženku. Vedle Petr Klíč, zima už je pryč.
1: Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.piggy.cz a tam ji najdete.

0: tam nemám chvíli klid. Já tam dávno už měl být. Ne, ne, ne, nesnídám, nesvačím, nestihnu to, nestačím, promiňte, vážení, mám veliké zpoždění.
1: Pojď si se mnou hrát, pojď si hrát s Piggym!

0: jako divá vletěla oknem do chaloupky vosa. Celá byla pěkně pruhovaná, ale žihadlem se ohánila jako kopím. Křemílek jí povídá.
1: Ještě si nepozdravila.
2: Já v tenhle čas nezdravím, protože je vosí rojení. A dejte si na mě pozor, vy dva.
0: A vyletěla oknem.
1: Tak, to ti děkujeme. Aspoň víme, na čem jsme,
0: řekl vochomůrka. A co tak mluvil, přitočil se blízko k peci. Z dvířek vyběhl plamen a zakousl se vochomůrkovi do kalhot.
1: A, hele, křemílku, podívej se, vzadu jako by mě něco ošlehlo. Jo, budeme šít nové kalhoty,
0: řekl na to křemílek. A hned se do toho dali. Přinesli si kus sukna, nůžky, cívku nití a jehlu s velkým ouškem. Nastříhali na kalhoty a že je budou sešívat.
1: Jo, ale jak?
0: Povídá křemílek. A vochomůrka hned na to, že se nejdřív musí naměřit niť tak dlouhá, aby to vystačilo na celé kalhoty. Odměřil nit a cívka málem nestačila.
1: A co dál?
0: Ptá se křemílek.
1: O, co dál? Teď navlíknem nit do jehly. Ale jak? Jak? No, takhle.
0: A vochomůrka namířil s nití jehle do ouška. Jenže jehla byla lechtivá, pořád uhybala a chichotala se.
2: No, to ale promiňte.
0: Když navlékli nit, křemílek zas.
1: Ale jak teď dál? Ty budeš držet a já šít.
0: Křemílek se po krejčovsku posadil na stůl a držel sukno. Vochomůrka rovnou začal první stech. A protože nit byla moc dlouhá, musel s jehlou ven z chaloupky a přes paseku. Kolíbal se od borůvky k jahodě a chvilkama si pospal. Když skončil ten první stech, křemílek mu povídá.
1: Tak, takhle by ses kalhot nedočkal. Radši se vyměníme.
0: A vyměnili se. Vochomůrka k suknu a křemílek k jehle.
1: Podívej, s jehlou se musí hbitě,
0: řekl křemílek a pilně začal druhý stech. S jehlou do sukna, s jehlou ze sukna a pak ven z chaloupky, aby stech pořádně utáhl. Utíká s jehlou přes paseku, nohy se mu kmitají a nic za ním jen běží. Křemílek nese nos pěkně nahoru, že mu to tak jde. Jenže tam stál na pasece starý pařez a už dost strouchnivělý. Křemílek nos nahoru a zakopl o ten pařez. Z pařezu se vyvalily vosy a vpředu ta od rána. Šermuje žihadlem jako kopím a rovnou na křemílka.
2: Nic se nedá dělat, je vosí rojení.
0: Křemílek to vzal přes paseku zpátky k chaloupce, ale vosa za ním. Nikde se jí neschoval. Nit totiž vosu vždycky dovedla. Z toho vosího trápení ztratil křemílek jehlu. Když vběhl do světnice, vochomůrka mu povídá.
1: Kde máš jehlu?
2: Tuhle,
0: špitla vosa, co tam vletěla hned za křemílkem a žene se na něj žihadlem a volá.
2: Je vosí rojení.
0: A bylo zle.
1: Tak, tady teď mi došel rozum,
0: povídá vochomůrka, upustil sukno a sedí. Jenže v tom už křemílek popadl koneček nítě a navlíkl jí vose do žihadla. a už jen přidržoval sukno a vosa se do toho dala. Šila a obšívala, šila stehem předním i zadním, vrchním i spodním, taky štepovala a obšívala dírky. Nakonec to zapošila, utrhla nit a řekla.
2: To jsem si letos užila rojeníčka.
0: A mírně vyletěla oknem. Když si vochomůrka oblíkl nové kalohoty, byly na všech stranách dobře. Jen na jednom místě měli dírku.
1: To je asi prožihadlo,
0: povídá vochomůrka.
3: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
4: Za naší stodolou hnědá se pase, až se tam na pase potáhne zas.
5: Dívka ve sněhu. Na motivy švédské pohádky. Byl jednou jeden chlapec a ten se vypravil v zimě do lesa pro dříví. To se ví, měl mít doma zásobu, ale zima se ten rok protáhla a všechno, co měli, už stopili. Tak šel ten mladík, říkali mu Ole, do lesa. A jak tak jde, uviděl ve sněhu stopy. To se podívejme, řekl si. Kdo pak se to v tom nečase taky vydal ven? Stopa je to malá, maličká. To byla jistě dívka. Ale jak to, že se vypravila do mrazu bosa? Ole zapomněl na dříví a jde po té stopě malinkých nožek. Na obloze se objevily těžké mraky, ale Ole si jich nevšímal. Nevšiml si také, že se dostal do lesa, ve kterém nikdy nebyl. Až přišel na paseku, kde stál obrovský palác celý z ledu. V jeho dveřích se stopa malých nohou ztratila. Tohle je jistě palác severního krále, pomyslel si Ole. Slyšel jsem o něm, že září jako křišťál. Ale že jej někdy uvidím, to mi vážně nenapadlo. Musím si to zde pořádně prohlédnout, abych měl doma co vypravovat. Tak si chlapec prohlížel zámek. Všude samý led, rampouchy jako sloupy, sněhové vločky po stěnách. Ale nikde ani človíčka. Až přišel chlapec do zahrady, ve které stály zmrzlé stromy. A pod jedním z nich opět stopa malých nožek. Teď už ji nestratím, vykřikl Ole a dal se po stopě. Šel zahradou, až přišel k obrovské hromadě sněhu a v ní je zahrabána dívka. Jen hlava jí z bílé kupy vykukuje. Ale bylo to to nejkrásnější děvče, jaké Ole kdy viděl. Hned si k ní klekl a ptá se. Kdo jsi? A kde ses tu vzala? V tom sněhu přece za chvíli musíš zmrznout. Jsem dcera jižního krále, řekla dívka. Severní král mě chtěl za ženu a když jsem odmítla, začaroval mě sem. Do sněhu. Myslí si, že v mrazu mé srdce změkne, ale toho se nedočká. Pomohu ti ven, řekl Ole a začal hrabat sníh rukama. Ale ať se snažil, jak chtěl, neodhodil sněhu ani hrstičku. Tak pochopil, že jsou to čáry. Není nějaká možnost, jak tě ze sněhu vysvobodit? Zeptal se dívky. Kdyby někdo přespal po tři noci v paláci severního krále a slova nepromluvil, pak by sníh kolem mě roztál, řeklo děvče.
6: No, když jde jen o to,
5: zasmál se Ole. Můžeš si myslet, že už jsi vysvobozená. Já tady ty 3 noci přespím.
6: Nevím, bude-li to tak jednoduché. Severní král jistě chystá nějakou léčku. Ale chceš-li to zkusit, budu ráda.
5: Když tě vysvobodím, budeš pak moje?
6: Ano, o tom by se dalo hovořit,
5: odpověděla princezna. Tak se chlapec vrátil do zámku a dívá se, kde by si ustlal. Na ledové lože se mu nechtělo. Položil tedy na zem svůj kabátek a lehl si na něj. Do půlnoci se nedělo nic. Ale jak ledové hodiny odbyly, otevřely se dveře a do komnaty vběhla smečka vlků. Vrčí, vyjí, tesáky cení, až do tváře Olemu tlamy strkají. Ale on nic. Mlčí, jako zařezaný. Hodinu tak kolem chlapce běhali, skákali přes něj, ale žádný ho nekousl. Jak odbyla jedna z půlnoci, vlci se ztratili a Ole spal klidně až do rána. Když se vzbudil, vidí, že na ledovém stole je připravena snídaně. Najedl se a hned do zahrady. Přijde k hromadě sněhu a co nevidí? Princezna je popás ze sněhu venku. Tak si s ní Ole celý den povídal a přišel na to, že je nejen hezká, ale taky moc chytrá. Jak se snesl večer, vrátil se do zámku a zase si ustlal na zemi. Do půlnoci byl klid. Ale jak ledové hodiny odbyly půlnoc, otevřely se dveře

0: princezně. Sláva už byla ze sněhu venku až po kolena. Tak si s ní Ole celý den povídal a zjistil, že je nejen hezká a chytrá, ale taky moc laskavá a hodná. Jak se setmělo, vrátil se do paláce, ulehl na svůj kabátek a čekal, co se bude dít. Do půlnoci byl klid. Ale jak ledové hodiny půlnoc odbyly, otevřely se dveře a přišel sám severní král. V každé ruce držel ledový meč. Jeden podal Olemu, druhý si vzal sám a začali se bít. Ole byl šikovný, ale severní král měl taky ruku hbitou. Několikrát Ole ho zasáhl. Košili mu mečem rozsekl. To se ví, že chlapce rány bolely. Ale ani hlásku nevydal. Bojovali tak celou hodinu. Ale jak jedna z půlnoci odbyla, severní král zmizel. Ole si lehl a spal klidně až do rána. Ráno ani na stůl nepohlédl, na snídani zapomněl, běžel do zahrady. A tam? Ano, princezna je už volná. Teď půjdeme domů a ty se staneš mou ženou, řekl Ole dívce. Ano, bude to tak, řekla princezna. Ale jedno ti povím. Na svatbě nesmíš ani na chvilku usnout, jinak by bylo zlé.
1: Kdo by mohl spát ve svatební den? Vykřikl chlapec. Něco takového se stát nemůže.
0: Tak odešel Ole s princeznou domů, dali vědět jejímu otci co a jak a chystala se svatba. Princezně do vlasů svatební čelenku vpletli, na stoli mísy položili, cestu květinami posypali. A už jede kočár ke kostelu. Ole pyšný jako páv, že si veze takovou krasavici a navíc hodnou, laskavou a chytrou ženu. Jenže jak se tak kočár po cestě otřásal a kolébal, přišla na Olého dřímota. A jak oči zamhouřil, bylo zle. Dívka vedle něho naráz zmrzla. To se ví, když Ole procitl, rval si zoufalstvím vlasy z hlavy. A svatebčané dělali, co mohli, aby děvče zase k životu přivedli. Polévali je teplou vodou, snažili se led rozlámat, ale nic platno. Tak si Ole postavil dívku jako sochu do zahrádky a chodil se na ní dívat. Dny ubíhaly, zima skončila, přišlo jaro. Teď by snad mohla rozstát, myslel si Ole. Ale nic takového se nestalo. To se ví, byly v tom čáry. Když chlapec viděl, že jeho nevěsta je pořád jen kusem ledu, dal se do pláče.
1: Kéž bych také zmrzl, přál si. Pak by moje srdce citu nemělo, ale takhle se budu trápit až do konce života.
0: Jenže jak Ole mu padaly horké slzy z očí, dopadla jedna na princezninu stuhlou ruku. A jak se dotkla ledu, začal tát a za chvíli tu byla dcera jižního krále živá a krásná jako dřív. Tak to všechno dobře dopadlo. Svatba se konala podruhé a tentokrát už Ole neusnul. A že mu princeznin otec dal hromadu zlata, postavil si velký dům a dobře si se ženou žili. Už nikdy Ole nemusel v zimě na dříví do lesa.

0: Šestá kapitola. Čenich se probudil a řekl, zítra přiletí. Všichni se podívali na kometu, slečna Ferka taky, jenže spod Ofiny. Byla příšerně veliká a obemknuta věncem mihotavých plamenů. Vodní pára zmizela a dal se přehlédnout velký kus mořského dna. Dobré ráno, pozdravil je Šňupálek a stáhl si klobouk přes uši. Tak, jdeme dál. Někdy v době snídaně potkali jakéhosi chudáčka. Jel na kole a v pytli na zádech vezl své dítě. Na nosiči měl brašnu a na řídítkách se mu klátila spousta ranců a balíků. Chudáčkova tvář byla celá červená. Hleděl na ně, ale nepozdravil. Ahoj, zavolal na něho Mumínek. Nepoznáváš mě? Stěhuješ se? Chudáček slezl z kola a řekl chvatně. Kde kdo z Mumíního údolí prchá? Co pak si myslíš, že tam zůstaneme a budeme na kometu čekat? Kdo pak říkal, že kometa spadne do Mumíního údolí, zeptal se Ferko. Ondatra, řekl chudáček. No a co tatínek a maminka, zvolal Mumínek. Ti jsou snad pořád tam, ne? Vždyť na mě čekají. Ano, ano, ano, odpověděl chudáček netrpělivě. Sedí na verandě, jenomže to se mě netýká. Stejně tam ale nestačíš dojít. Pak sedl na kolo a jel s naježenými chlupy dál. Zastavili se a dívali se za ním. Prašna, poznamenal Šňupálek, ránce a balíky v takovém horku. Pojďte, nestrácejme čas. Kousek dál spatřili několik set hatifnatů směřujících na východ. Celé mořské dno se hemžilo uprchlíky. Drobotina a tvorečkové všeho druhu, myší rodiny, skřídci ze slatin a lesní zvířata. Všichni prchali z Mumíního údolí. Většinou šli pěšky, někteří, co byli víc z rovnováhy, běželi. Větší rodiny si však opatřili káry nebo dokonce vozy a někteří si sebou vzali celý dům. Všichni vrhali ustrašené pohledy k nebi a skoro nikdo neměl čas říct něco víc než ahoj. To je zvláštní, řekl Mumínek smutně. Tolik jich znám a tak dlouho jsme se neviděli a zrovna bychom si mohli promluvit o tolika věcech. Bojí se, poznamenal Šňupálek. Nepovídej, odpověděl Mumínek, doma se přece není čeho bát. Zřejmě jsme strašně odvážní, zvolal čenich a zamával svou dýkou, až se drahokamy zablýskali. Já bych neřekl, že jsme nějak zvlášť odvážní, uvažoval Mumínek nahlas. Jenom jsme si na tu kometu zvykli. První jsme se o ní dozvěděli a viděli jsme, jak roste a nabývá na velikosti. Představte si, jak musí být asi osamělá. Ano, řekl Šňupálek. Představte si, jak bychom byli osamělí, kdyby se nás všichni báli. Slečna Ferka vsunula svou tlapku do Mumínkovi. Stejně ale slibuju, že dokud se nebojíš ty, tak já se taky bát nebudu. A pak konečně dorazili na druhý břeh. Seskočili z chůd, válili se v písku, běželi do lesa, povykovali, smáli se a vzájemně se objímali. Už jsme skoro doma, volal Mumínek. Pospěšte, pospěšte, tatínek a maminka sedí na verandě a čekají. Cesta domů však byla mnohem delší, než si mysleli. V hloubi lesa narazili na jednoho bambula, jak sedí a něco si pro sebe brblá. V náruči svíral album poštovních známek. Kravál a zmatky, vykrádal si bambul. Kravál a zmatky, ale nikdo nedovede říct, oč jde. Ahoj, pozdravil ho Mumínek. Nejsi příbuzný s bambulem, co má v oblibě noční motýly?
1: To je můj bratranec z otcovy strany, odpověděl bambul se špatně utajovaným odporem. Velký osel. Už spolu spřízněni nejsme, přerušil jsem s ním styky.
2: Proč pak?
1: Zeptal se čenich. Byl moc jednostranný, řekl Bambul. Pořád jenom hmyz, hmyz a hmyz a nic jiného. Mohla se pod ním zem propadnout a on by to nepostřehl.
3: Jenže to se právě má stát, poznamenal Ferko. Přesně řečeno zítra v 8:42.
1: Cože? Otázal se Bambul. Tak proto teda ten strašný kravál. Celý týden jsem si dělal pořádek ve známkách, prohlédl každou průsvitku a co se stane? Odnesou mi stůl, seberou mi židli, zavřou celý dům. A teď tu se svými známkami sedím v pěkné brindě a naprosto nikdo mi nedovede říct, oč jde.
3: Milý Bambule, pravil náramně pomalu a zřetelně Šňupálek, jde o kometu. Zítra se srazí s naší planetou.
1: Srazí, opakoval Bambul. Souvisí to nějak se sbírkou známek?
3: Ne, nesouvisí, odpověděl Šňupálek. Souvisí to se zběsilou hvězdou, s ohonem, ale až sem přiletí, tak z tvých známek mnoho nezbude.
1: Chraň Bůh,
3: vyjekl Bambul a podkasal si sukni. Jak známo, Bambul z neznámého důvodu nosí sukni. Možná ho nikdy nenapadlo, jaké by to bylo, kdyby chodil v kalhotách.
1: Co si mám počít,
3: pokračoval.
2: Tak pojď s námi, řekla slečna Ferka. Můžeš se i se svými známkami schovat v naší hezké jeskyni. V mé jeskyni,
3: opravil je čenich. A tak se stalo, že se s nimi Bambul vydal do mumijního údolí. Putování v jeho společnosti bylo velmi svízelné, ale co se dalo dělat? Jednou se museli několik kilometrů vrátit a hledat vadný exemplář známky, co ztratil, a dvakrát se pohádal s Ferkem kvůli něčemu, co bylo pro ostatní španělská vesnice. Tvrdili, že jde o diskuzi, vypadalo to však jako hádka. Čenich šel sám a choval se nezvykle tiše. Myslel na kotě. Nezapomněla mu maminka nachystat mléko? Co kdyby kotě nepochopilo, že má svou lásku soustředit na čenicha a začalo by mít místo něho rádo muminkovou maminku? Bude se k němu lísat nebo si prostě půjde po svých se zdviženým ocáskem? U kočky nikdy není jisto, na čí straně je. Nejspolehlivější jsou pouze náznaky, že máme něco, co nás bezmezně miluje. Čenich byl náramně pyšný, že po celou cestu neřekl o nějakém kotěti ani slovo. Slyšíte? Řekl najednou Šňupálek a vyndal si dýmku z úst. Začíná foukat vítr. Zastavili se a poslouchali. V dálce, kde se nacházel les, bylo slyšet nějaké bzučení přecházející v tenké vití. Stromy se však nehýbaly.
2: Podívejte se, vykřikl Ferko.
3: Vysoko nad vrcholky stromů přilétl velký mrak, který se střídavě zvedal a klesal a zastiňoval rudé nebe a najednou padl přímo na les. Byly to kobylky. Miliony velkých zelených kobylek, které se ihned dali do ožírání stromů. Ožírali les, až to praskalo. Jeden strom po druhém zbavovali listí, kůry, kousali, trhali a škrabali, hemžili se, skákali a lozili. Slečna Ferka se vyšplhala na jeden kmen a dala se do křiku.
4: Ale milá Ferko, vždyť jsou to jen kobylky, těšil jí bratr. Přece ses už s nimi setkala na bál, jedna hrála na housle.
2: Jenomže tyhle se hemží, křičela slečna Ferka. Jedna kobylka se nemůže hemžit. Za žádnou cenu nemůže.
0: Myslíte, že požírají taky známky?
3: Zeptal se Bambul a sevřel pevněji v náruči své album poštovních známek.
2: Takový krásný les, zvolal Mumínek. Podívejte se, jak vypadá.
3: Všechny stromy byly holé, bez kůry a bez listí. A země úplně lysá. Zůstalo jedině kvítko za uchem slečny Ferky. Pak se obrovský mrak hladových kobylek zvedl a zmizel západním směrem. Les opět stichl. Ferko se posadil a psal si do sešitu. Katastrofa číslo 1, poznamenal si. Víte, že kometu provázejí vždycky katastrofy.
2: Co to je?
3: Zeptal se čenich. Hej na kobylek, mor a zemětřesení, odpověděl Ferko. Obrovské vlny, cyklony a takové věci.
0: Jinými slovy, zmatky, zabručel Bambul. Nikdy nemůže být pokoj.
3: Pokračovali v cestě ožraným lesem. Jenom aby taky neožrali naši zahradu, pomyslel si Mumínek. To by maminka nepřežila. A tatínku v záhon s tabákem. A pak řekl, milý šňupálku, zahraj něco. Třeba i něco smutného.
1: Mám pokaženou foukací harmoniku, odpověděl šňupálek. Jen sem tam nějaký tón je v pořádku.
2: Tak aspoň trochu, poprosil ho Mumínek.
3: Šňupálek tedy zahrál píseň tralalala.
0: Trala, noc, chlad, blíž, svět, nož, netrefíš. Něco strašného, poznamenal Bambul.
3: A putovali na unavených nožkách dál. Na večer začal foukat vítr. Napřed jenom obyčejný, zlý vítr, jenomže stále sílil, takže přešel z 5. na 6. stupeň podle Beauforta. Brzy dospěl ke stupni 7. a za chviličku se změnil ve vichřici. Ta je zastihla zrovna na cestě přes velkou bažinu.
4: Katastrofa číslo 2, zvolal Ferko a mával svým sešitem. A teď přijde smršť!
3: Pak mu jeho sešit se všemi pokyny, jak se zachránit před kometou, uletěl vysoko do vzduchu.
4: Vítr nás nese domů, vykřikl Mumínek. Díky bohu, že fouká správným směrem.
3: Vichřice se s vitím vydala přes bažinu. Šňupálkovi se pokusila strhnout klobouk, čenicha povalila na zem, Mumínkovi sebrala medaily a vynesla ji rovnou do nebe.
2: Bojím se, volala slečna Ferka. Drž mě za tlapku.
3: Mumínek jí za tlapku pevně uchopil.
2: Kdybych jen měl velký balón, pomyslel si.
3: Letěli bychom domů přímo k tatínkovi a mamince. A pak ze sebe vyrazil příšerný výkřik Bambul, horší než lodní siréna. Vichřice mu sebrala jeho album poštovních známek a letělo teď pryč se všemi svými vadnými tisky, čtyřbloky a průsvitkami. Třepotalo se jako pták a bylo čím dál menší.
2: Bambul se za ním rozběhl.
3: Vichřice mu zvedala sukni, zapleskala s ní a pak se do ní opřela jako do plachty. Bambul se vznesl do vzduchu jako velký papírový drak a pak uvízl v keři. Tam si přehodil šaty přes hlavu a vzdal se vší naděje. Za chvíli ucítil, jak ho někdo tahá za rukáv.
0: Dej mi pokoj, zaúpěl Bambul. Já, nešťastník, jsem přišel o své
5: album s poštovními známkami.
2: Vím, odpověděl Mumínek, je to strašně smutné. My si ale musíme bohužel vypůjčit tvé šaty. Pořídíme z nich balón, musíme domů, vždyť přiletí kometa. Buď tak laskav a svlékni si je.
5: Dej mi pokoj,
2: vykřikl Bambul hystericky. A nemluv o kometách, komety se mi hnusí.
3: Vichřice dosáhla 10 stupňů podle Beauforta. Na obzoru se objevilo černé, spirálovité mračno a rychle se hnalo stále blíž k nim.
2: Svlékni si šaty, vykřikl Mumínek.
3: Nikdo neslyšel, co Bambul odpověděl. A to bylo asi dobře, protože řekl něco strašně ošklivého. V příštím okamžiku mu šaty stáhly přes hlavu. Byly to šaty hodně velké a ozdobené volány. Bambul je zdědil po jedné tetě. Stačilo je pouze u krku svázat a zauzlit rukávy, aby se z nich stal naprosto dokonalý balón. Černý mrak se zatím dostal do jejich bezprostřední blízkosti.
4: Chyťte se šatů a dobře se držte, vykřikl Šňupálek. Poletíme za tvým albem, Bambule!
3: Všichni se pevně chytili volánů na bambulových šatech. Vichřice se do vzniklého balónu opřela a zvedla jej do vzduchu. Černý mrak už dosáhl bažiny a svitím a burácením se hnal za nimi. Země jim pod tlapkami zmizela. A nastala úplná tma a oni letěli daleko, daleko na západ, rovnou do soumraku a noci.
2: Těsně před půlnocí došel cyklónu dech a zamotal se sám do sebe. Balón pomalu klesl do lesa a zůstal viset na vysokém stromě.
3: Dlouho nikdo nic neřekl. Seděli schouleni mezi větvemi a dívali se do červené temnoty lesa. Slyšeli, jak se cyklón stále víc vzdaluje. Nakonec z něho zbylo jen slabé vití a pak zavládlo úplné ticho. Tu se Šňupálek zeptal, jak se vám vede?
6: Já tu asi jsem, odpověděl nejmenší stín. Jestli tady místo mne není nějaké zatoulané smítko, co přinesla vichřice. Říkal jsem, že to děláte na vlastní riziko.
5: Určitě si to ty, řekl Bambul nazlobeně. Tebe je těžké se zbavit. Teď jsem jenom zvědavý, kdy se uráčíte vrátit mi šaty.
2: Prosím, tady jsou a děkujeme za vypůjčení, pravil Šňupálek.
3: Kde je slečna Ferka, zvolal Mumínek.
6: Tady,
3: ozval se hlas z temnoty.
6: Zrcátko mám.
2: A já svůj klobouk taky, prohlásil Šňupálek se smíchem. I foukací harmoniku. A pero za kloboukem rovněž.
3: Bambul si natáhl přes hlavu šaty.
5: Máte zřejmě výbornou náladu, poznamenal. Jenomže já z duše nenávidím pomačkané volány.
3: Pak už nikdo nebyl schopen ještě něco říct. Usnuli ve větvích velkého stromu a byli tak unaveni, že se probudili až ve 12 hodin dalšího dne.

Čku.

0: Kiki hádanka.
1: Červená čepička zacinká rolnička.
2: Než poví pohádku,
1: pěkně se ukloní,
2: o králi nahrádku
1: zvonečkem zazvoní.
3: Kdo pak ví, odpoví.
4: Povídá pohádky?
0: Tak má červenou čepičku na ní rolničku.
4: A kdo povídá pohádky?
0: Já vím, já jsem byl v loutkovém divadle a tam byl takový veselý
4: chlapík. A Hurvínek.
0: Ne, ti nemají rolničky. Aha. Ale ve starodávném loutkovém divadle je takový Kašpárek.
4: A ten má rolničky.
0: Je tam Kašpárek, má rolničky a říká nazdárek.
4: Já jsem Kašpárek.

0: básnička.
1: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladoví. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
2: A teď ještě jednou.
1: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladoví. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
2: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.
3: Pelandok soudcem. Jednou se dostavili k jeho výsosti králi Sulajmánovi 2 muži, kteří vedli mezi sebou spor, aby mu přednesli svůj případ. Jeden si od druhého vypůjčil sekeru a po celý rok se neměl k tomu, aby ji vrátil majiteli. Když se tedy ani za rok majitel sekery nedočkal, žádal své vlastnictví zpět, ale dlužník sekeru odepřel vrátit s tím, že ji sežrali červotoči a že zkrátka ze sekery nic nezbylo. Když král spor této dvojice vyslechl, velmi se podivil a chtěl spor rozsoudit spravedlivě. Přikázal proto svému vojevůdci Šakalovi, aby zavolal Pelandoka. Šakal se okamžitě vydal do džungle, aby chytrému jelínkovi odevzdal poselství jeho výsosti. Pelandok vyslechl sdělení, okamžitě odešel si šakalem ke králi a poslušně se před ním uklonil. Král mu řekl: dal jsem tě zavolat, Pelandoku, abys rozsoudil podivný spor. A pak mu vyprávěl celý případ od začátku do konce. Spravedlivý jelínek historku pozorně vyslechl. Prosím o odpuštění, veličenstvo. 1000krát prosím o odpuštění, odpověděl. Ale musím vás požádat o dovolení, abych se směl nejdříve vykoupat a pořádně umýt a potom s pomocí boží případ rozsoudím. Jeho výsost souhlasila. Dobře, Pelandoku, ale vrať se co nejdříve. Jelínek se odběhl vykoupat do řeky, která tekla kolem paláce krále Sulajmána. U řeky uviděl vypálené rýžové pole. Neváhal a vyválel se v tom spáleništi, až byl celý zmazaný ocazí a popela. Pak se teprve vrátil. Král se nesmírně podivil, když spatřil, jak Pelandok vypadá, a zeptal se: jak ses to koupal, Pelandoku? Po umytí jsme přece čistí a osvěžení. Jak to, že jsi ještě špinavější, než když jsi přišel? Pelandok uctivě odpověděl: máte pravdu, veličenstvo. Ale v okamžiku, když jsem se chtěl vykoupat, řeka se vznítila a téměř všechna voda schořela. Nemohl jsem se na to dívat. Vrhl jsem se do říčního koryta a oheň jsem uhasil. Proto jsem celý od popele a sazí. Vládce strnul a s ním i jeho ministři, vojevůdci, vysocí úředníci, poddaní a vojáci, co byli přítomní na poradním shromáždění, neboť nikdo z nich nikdy neslyšel, že by řeku mohl spálit oheň. Potom se vládce obořil na jelínka. Co nám to tu vyprávíš? Jelínek uctivě odpověděl: prosím o odpuštění, veličenstvo. Povídal jsem pravdu, že řeka schořela a že všechna voda padla za oběť plamenům. Tu se vládce rozčílil a s brunátnou tváří se rozkřičel: ty drzý, Pelandoku, copak si ztratil rozum, že mluvíš takové nesmysly? Kdo by věřil tomu, že oheň spálil vodu v řece? Zeptej se všech, co jsou tady, na jejich mínění. Všechno, co říkáš, je pustá lež. Pelandok poznal, že se jeho výsost skutečně zlobí, a honem uctivě poklekl a zaprosil: prosím o odpuštění, vaše veličenstvo. O 1000ré odpuštění, vládče světa. Řekl jsem to jen proto, že ten, kdo si vypůjčil sekeru, tvrdil podobné nesmysly, že celou sekeru sežrali červotoči. A řada lidí tady mu uvěřila. A teď nechcete uvěřit mě, nejvznešenější vládče, když tvrdím, že voda v řece schořela. Proč nikdo nic nenamítal, když se vypůjčovatel vytasil se lží, že sekeru za rok sežrali docela maličtí červotoči, kteří jsou stokrát menší než obyčejní červy? Vládce chvíli přemítal o slovech Pelandoka a porovnával je se sporem těch dvou. Potom vyhlásil rozsudek, kterým rozhodl, že ten, kdo si sekeru vypůjčil, ji musí okamžitě vrátit původnímu majiteli. Když vládce s Pelandokovou pomocí takto spravedlivě rozhodl, upřímně se zaradoval. Pochválil Jelínka a dal mu mnoho užitečných věcí za jeho moudrost a pronikavý um. Udělil mu i titul jeho ctihodnost soudce pralesa a od té doby musel Pelandok rozhodovat o všech závažných soudních případech.

0: Běží malý černý pejsek pouští Sárou. Běží, běží, nikde nic, jen písek, písek a zase písek. Malý černý pejsek je čím dál smutnější a smutnější, až konečně zapláče.
1: Jestli už brzy nepřijde nějaký patník, tak...
2: Tak co?
3: Tak se počůrá.

0: Ahoj, mrzotkové a šmakovinky. Piggy se mi přišel pochlubit, jak se mu Blesku rychle podařilo vypěstovat řeřichu. A aby jeho snaha nebyla zbytečná, dneska si uděláme salát s řeřichou.
1: Hurá! Byl jsem totiž za kachnou Justínou, aby mi poradila, co bych mohl vypěstovat úplně sám, ale rychle, abych nemusel dlouho čekat. A poradila mi řeřichu. Tyjo, a vyrostla skoro přes noc ta řeřicha.
0: Tak to tě nebude mrzet, že ji dneska sníme. Vypěstuj si novou, když to jde takhle jako po másle. Uděláme si z řeřichy vynikající, nádherně zelený salát.
1: Tak jo, jsem zvědavý, jak ta řeřicha bude chutnat.
0: Pustme se do vaření. Budeme potřebovat římský salát, dále salát polníček, jeden hrnek plný řeřichy, jednu okurku a rajčátka.
1: Počkej. Budeš nám muset vysvětlit ty saláty. Střílíš tady ty názvy, jeden salát za druhým, zlínský a dolníček, horníček, nebo co, já nevím, který je který, vůbec.
0: Takže, římský salát je takový menší, úzký a podlouhlý salátek. Velký přesně do tlapky.
1: Aha.
0: Nahoře má tmavě zelené listy, ale když je loupeš, jsou čím dál světlejší a takové pevnější a úplně uprostřed už je jen zelenkavý nebo světle žlutý.
1: Aha.
0: Listy římského salátu krásně křupají.
1: Dobrá, římský. A teď ten druhý, ten dolníček nebo popelníček nebo...
0: Polníček, Piggy.
1: Polníček.
0: Z jeho názvu vyčteš to, že roste na poli.
1: Polníček, jo.
0: A lístečky polníčku jsou jasně zelené a mají takovou skoro až oříškovou chuť. Oba saláty mají spoustu vitamínů. Tak, teď už salátům rozumíš a pustíme se do přípravy salátu. Vezmi přichystané saláty, oper je pod vodou od hlíny a pak ty lístky jenom tak kopítkem natrhej tamhle do připravené mísy na menší kousky.
1: Trhám.
0: Já zatím nakrájím okurku a rajčátka na půl kolečka.
1: Salát natrhán, laskonko, trhal jsem jak vzteklej vlčák.
0: Salátu přidáme nakrájenou okurku, rajčátka i řeřichu a zamícháme. Kdo by měl chuť, může si k takovému salátku připravit ještě i dressing, zálivku z dalších bylinek.
1: Jojda, z jakých?
0: Z olivového oleje, jednoho stroužku česneku, půl hrnku mátových lístků, jedné lžíce citrónové šťávy, půl lžičky hořčice, soli a pepře. Můžete míchat ručně, nebo všechny tyhle ingredience necháte maminku promíchat v mixéru.
1: Počkej, já to zopakuju, jo? Olivový olej, jeden stroužek česneku, půl hrnku mátových lístků, citronovou šťávu, půl lžičky horčice, sůl a pepř.
0: Tak, salát nandáme na talíře, přelijeme tímhle dressingem a můžeme jíst.
1: Já už jím.
0: No tak, Piggy, nebuď tak nenechavý. Počkej aspoň, až se rozloučím s dětmi.
1: Já už to nevydržím. Ahoj, děti.
0: Recept i postup na salát s řeřichou najdete na www.piggy.cz a těším se na příště, mlsotkové a šmakovinky. Tak ahoj!
1: Laskonko, pojď honem, je to veliká mňamka!

0: na něm babičku. Kdybych mu dal obroku, hned mu bude do skoku. Babička se bude koupat v našem potoku.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
2: Kluci,

O krásné dívce a synovi mocného kouzelníka. Eskimácká pohádka. Žili jednou muž a žena a měli dceru. Dívka to byla překrásná a když se naplnil čas, přicházeli mladí muži a žádali o její ruku. Matka si však umínila, že dcera musí dostat nejhezčího a nejbohatšího ženicha. Ukaž se, jak vypadáš. Vítala každého nápadníka a otáčela ho na všechny strany. Prohlížela zepředu i zezadu. A těch otázek, toho vyptávání. Kolikže má kožešin, kolik kůží a kožek, jak početné psí spřežení a zdali má nějaký jiný majetek. Jeden jí nebyl dost velký, druhý zas dost silný, ten byl vyzáblý a onen zas příliš tlustý. A když mu nechybělo ani nepřebývalo nic na těle, zase se mu nedostávalo majetku. Žádný jí nebyl po chuti, ani jeden nebyl ten pravý. Dcera se rmoutila. Lec, který z jinochů se jí líbil, ale nic naplat. Nezamlouval se matce, musel pryč. Všichni odcházeli s nepořízenou. Jaký div, že zájemců ubývalo a dcera se začala strachovat, že nikoho nezíská. Až jednou se zas objevil po dlouhé době mladý muž, krásný jak slunečný den. Vypadáš k světu, řekla matka, když si ho zevrubně prohlédla a ku podivu na něm nenašla ni žádné vady. Jenom jak je to s tvým majetkem, s tvým bohatstvím? Mým bohatstvím je jasná hlava a zdravé paže, odvětil mladík. To je málo, zamračila se matka. V tom případě na mou dceru zapomeň a hledej si štěstí jinde. Dívka, která mohla na jinochovi oči nechat, prosila matku, aby ho nevyhánila. Také muž domlouval ženě, aby se konečně umoudřila, ale ta trvala na svém. Takovému nekňubovi svou dceru nedám, křičela a hnala ženicha pryč. Mladík neřekl ani slovo. Jenom na chvíli upřel na ženu hněvivý zrak, otočil se a odešel. Žena z toho pohledu celá stuhla. Oči má jak divous, pomyslela si. Dobře, že jsem mu dceru nedala. Ale mladý muž nebyl jen...

0: dcera, volala. Kam se poděla má dcera?
1: Tvá dcera je mou ženou, ozývalo se odkudsi zblízka. Tvá dcera je mou ženou.
0: Matka šla po hlase až k iglu, které tu včera nestálo. Když chtěla vejít dovnitř, zastoupil jí náhle cestu rosomák s obrovskýma planoucíma očima. Žena se tak ulekla, že byla na místě mrtva. Syn mocného Angákoka, který vzal na sebe podobu divokého zvířete, žil pak s krásnou dívkou dlouhá léta. Měli mnoho dětí a štěstí je neopouštělo. A kdyby matka nebyla tak lačná majetku, mohla se radovat s nimi.

Moravská pohádka Čtverobratří. Jeden myslivec měl čtvero synů a ti, jak povyrostli, chtěli jít do světa. Co měl tedy otec dělat? Dal každému po stovce a koně a synové jeli potom daleko a daleko až do hor. V těch horách se dělily čtyři cesty. Každá vedla v jinou stranu od buku, jenž tam rostl ze země. U tohoto stromu se bratři zastavili a nejstarší z těch synů řekl: tady se rozejdeme a půjdeme každý jinou cestou hledat štěstí ve světě. Do toho buku zabodneme každý svůj nůž a do dne a do roku

0: roka se tady zase sejdeme. Čí nůž bude rezavý, bude to znamení, že ten, komu náleží, je mrtvý. A čí nebude rezavý, ten, že je živ a zdráv. Ostatní bratři poslechli a šli cestou, kterou si zvolili. A nejstarší učinil také tak, když si byli slíbili, že každý z nich bude hledět, aby se přiučil nějakému řemeslu. A tak se také stalo. Jeden se učil správkařem, druhý chytačem, třetí hvězdářem a čtvrtý myslivcem. Když uplynul rok, vraceli se do svého domova. Nejstarší přišel k tomu buku, vytáhl svůj nůž a když viděl ostatní tři nože, ještě tam zaražené, ale čisté, řekl si: chvála Bohu, moji bratři jsou také naživu, ale ještě se nevrátili, kde asi vězí? Když přišel domů, tázal se ho otec: kterému řemeslu si se ve světě vyučil? A syn odpověděl: tatíčku, já jsem se učil správkařem.
1: Správkařem? Podivil se otec. To je tolik jako příštipkářem. Kvůli tomu si, Věru, nemusil chodit do světa.
0: Ale tatíčku, já nejsem jako jiní správkaři. Ať je cokoliv roztrhaného anebo rozbitého, jen řeknu a už je to spraveno, odpověděl syn.
1: Uvidíme, co umíš, pravil otec. Vidíš tu díru na loktě mého kabátu? Sprav ji, když to dovedeš.
0: Syn se nedal pobízet a řekl: ať je zase loket jako nový. A byl opravdu, takže po díře a po záplatě nebylo ani památky. Na druhý den přišel druhý syn k onomu buku. Vytáhl svůj nůž a když tam viděl ostatní dva nože čisté, řekl: nejstarší bratr už je doma, druzí dva jsou ve světě. A šel také domů, kde ho otec přivítal.
1: A kterému ty ses přiučil řemeslu?
0: Já, otče, jsem chytačem, odpověděl syn.
1: Chytačem? O takovém řemeslu jsem nikdy ani neslyšel. Snad si se nestal pobertou, hrozil se stařec.
0: Moje řemeslo není hříšné, neboj se, tatínku, ujišťoval syn. Však vím, co smím dělat a co ne, abych nepohněval Pána Boha.
1: To jsi hodný, hochu, ale abych věděl, co umíš, chytni tam toho běžícího jelena, řekl otec a ukázal oknem ven na stráně, kde jelen právě vyskočil z houští.
0: Syn hned řekl: ať je tady ten jelen. A hned u nich byl. Přišel třetí syn k dubu, vytáhl tam svůj nůž a vydal tam toliko jeden jediný, řekl: moji dva starší bratři už jsou doma a ve světě jest toliko nejmladší, ale chvála Bohu je zdráv, tak půjdu také domů. I šel. Otec i jeho přivítal a potom se ho hned otázal: a kterému řemeslu ty ses naučil?
2: Já, otče, já jsem hvězdářem, odpověděl syn.
1: To je přece něco kloudného, povídá otec.
2: Ovšem, vždyť kdykoliv se podívám na oblohu, hned vidím, kde jest co i na celé zemi, pochlubil se mladý učenec.
1: Otci se to sice nezdálo být pravdou, ale tentokrát neříkal nic. Čtvrtého dne přišel k dubu nejmladší a vydat tam jenom svůj nůž řekl. Moji bratři už jsou doma a proto půjdu také. Doma uvítal ho otec a hned se tázal. A kterému řemeslu ses ty ve světě přiučil? Já, otče, jsem myslivcem, odpověděl syn. To jsi hodný, pochválil ho otec, že jsi nepohrdnul mým povoláním a následoval si mého příkladu. Ale já nejsem takovým myslivcem jako ty, otče, vysvětloval hned nejmladší. Já vše dovedu jinak, neboť nepotřebuji teprve stříleti, ale jen řeknu bác a už to leží. Tomu otec přece věřit nechtěl a proto ukázal oknem ven na zajíce, který právě vyběhl na mítinu a řekl, tak ho zastřel. Nejmladší syn ukázal také tím směrem a jen řekl bác. Už zajíc opravdu udělal dva anebo tři kozelce a zůstal někde ležet. Ale kde? Pochybuje otec. Já ho nevidím. Syn hvězdář hned řekl. Za keřem se natáhl. Ale otec pochyboval dále. Ale jak ho dostaneme? Syn chytač povídá. Ať je tu. A byl. Jeho kůže však byla plná děr. To je škoda, praví otec, že ta kůže jest tak rozstřílena. Kdo nám za něco dá? Syn správkař, jak to slyšel, hned řekl. Ať je celá. A opravdu kůže se zacelila, takže otec pravil. Nyní vidím, hoši, že něco umíte a že se jednou uživíte, až mne tu nebude. I byl rád a proto nic nenamítal proti tomu, když jeho synům z domova se nechtělo. Tak to trvalo nějaký čas, až se do myslivny donesla zpráva, že králi se ztratila princezna a že král slibuje své království dát tomu, kdo mu ji přivede. Když to uslyšeli oni čtyři synové myslivcovi, hned šli ke králi a nabídli se mu, že ji zcela jistě najdou a přivedou. Ale kde je? Pochyboval král. To ti povím dnes večer, až hvězdy vyjdou, slíbil hvězdář králi. A opravdu, jak slunce zapadlo, už oznamoval králi. Tvou dceru unesl drak a vězní ji na ostrově za Červeným mořem. Ráno se pro ni vypravíme. Král sice nedůvěřivě pokyvoval hlavou, ale přece se čtyřmi bratry druhého dne dosti srdečně rozloučil, když se vydali na cestu. Šli dlouho, až přišli k moři, kde sedli na loď a jeli přímo k onomu ostrovu, kde princezna přebývala. Když se dostali až k tomu ostrovu, viděli ji tam se procházet. Drak patrně nebyl doma. Ale jak je uviděla, už na ně kývala dávajícím znamení, že je s nimi zlé. A opravdu, drak se právě vracel, ale bratr chytač přece zvolal, ať je princezna na naší lodi. A tak se skutečně stalo. Princezna však tím více se třásla úzkostí, neboť myslela, že všichni zahynou. Loď však jela pryč, ale drak, jakmile to vše spozoroval, letěl za nimi jako divý. Hvězdář povídá myslivcovi, bratře, zastřel ho.
2: A bratr myslivec se nedal dvakrát pobízet a křikl: ať je zastřelený, bác! Drak opravdu spadl dolů bez ducha, ale nešťastnou náhodou padl na lodičku a prorazil ji svým ocelovým křídlem. Tu bratr myslivec zvolal na bratra správkaře: zalátej honem tu díru, sice nám voda do lodičky nateče a my se utopíme. Bratr správkař zvolal: ať je naše loď spravena. A opravdu, po díře nebylo ani památky. Takže se dostali šťastně na břeh, kde vsedli do kočáru i s princeznou a ujížděli ke králi.
1: Cestou se sice trochu pohádali, komu princezna bude z nich náležet i s celým královstvím, ale že byli dobře vychováni, řekli si: nechme to, jak král to rozhodne.
2: Ten ovšem měl nesmírnou radost, když svou dceru uviděl, i vyptával se, jak a kdo ji zachránil. Když mu to bratři poctivě pověděli, pravil: víte, mládenci, všem vám dceru dát nemohu, a proto ať jejím manželem se stane hvězdář. Neboť kdyby on vám nepověděl, kde je, jak těživy byste ji nezachránili. Ale s mým královstvím to udělám jinak, když každý z vás se o zachránění její přičinil. Rozdělím je na 4 díly, abyste všichni mohli královat v tom dílu, který komu z vás připadne. A bratři byli spokojeni. A proto i bratru hvězdáři přáli tu princeznu. To se rozumí, že svatba byla slavná. A hvězdář, když bylo po svatbě, hned si zajel domů pro otce, jenž také přijel a měl velikou radost z toho, že se jeho synové stali panovníky. Ale ti ho chtěli mít u sebe, takže byl brzy u toho syna, brzy u onoho a všude se dobře měl. A já s ním. Ale co jsem kde dostal, s tím se nepochlubím. Třeba, že by mi to nikdo nezáviděl.

0: Figy hádanka.
1: Pyšné zvyky. Pyšný krok. Vzadu vějíř plný ok. Kdo je to?
2: Mňau, už víte.
3: Nějaká paní, co jí utekly punčochy.
0: Víš, o kom se říká, že je pyšný? Opravdu no. Hodně pyšný. Mezi ptáčky ten nejpyšnější.
3: Já už asi vím. To bude pav.
0: Ano.

proti lidem, jak se zdá. Hrozná perchta z rožů berka, bílá paní, to jsem já. Strach s dobovým koloritem je můj žertík nevinný. Kdo miluje hovory,

0: básničku.
1: My jsme malí ušáci, nemáme nic na práci. Trénujeme běh a skoky přes pařezy,
0: přes potoky,
1: učíme se kotouly,
0: nekoukáme na bouly. A teď ještě jednou.
1: My jsme malí ušáci, nemáme nic na práci. Trénujeme běh a skoky přes pařezy,
0: přes potoky.
1: Učíme se kotouly,
0: nekoukáme na bouly. Jestli se vám ta básnička líbila,
2: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: nejmocnější zbraň. Na konci šestého dne stvoření k sobě Bůh svolal všechny živočichy. Přišla zvířata domácí i divoká, ptáci, ryby, plazy a společně se radovali, jak dokonale je Bůh stvořil. Každý tvor Bohu děkoval, ale ovce zůstávala před stvořitelovým trůnem smutná. Co ti chybí? Promluvil k ní Bůh. Proč se netěšíš jako ostatní zvířata? Ráda bych byla veselá, odpověděla ovce. Stvořil jsi mě však zcela bezbranou. Jak uhájím holý život? Chceš, abych ti dal drápy, jako má medvěd či jestřáb? Ptal se Bůh. Ovce zavrtěla hlavou. Tedy ostré zuby, jako má lev nebo vlk? Ne, řekla ovce. Přála bych si takové zbraně, které by mi pomáhaly a přesto nikomu neublížily. Bůh slova ovce zvážil a pak řekl. Toužíš po životě v lásce a míru a proto udělám, o co mě žádáš. Dám ti takové vlastnosti, se kterými obstojíš před každým zlem. A učinil ovci pokornou, oddanou a trpělivou.
1: Piggy vtip.
2: Pane doktore, hurá, už vím, že nejsem žížala.
1: Raduje se pacient psychiatrické léčebny. Najednou se podívá z okna a znejistí.
2: A pane doktore, myslíte si, že už to ví i ten kos?

0: Jednou ráno se v oknech pařezové chaloupky divně zatmělo, jako by kolem prošel někdo zlý. A někdo zabouchal na dveře a zavolal.
1: Nekoupíte 3 chlupy z kožíšku?
0: Bochomůrka už chtěl otevřít, ale Křemílek ho popadl za loket a povídá.
2: Bochomůrko, mně se to nezdá.
1: Tak koupíte ty 3 chlupy?
0: Znovu zavolal hlásek za dveřmi. Bochomůrka otevřel a do světnice vběhla Kolčavka a rovnou k Bochomůrkově posteli. Vjela pod peřinu a přikryla se až po bradu. Měla fousatou hubu a smála se.
1: Tak, a chaloupka je má a vy dva mě budete sloužit.
0: Křemílek a Bochomůrka nevěděli kudy kam.
1: Křemílek mi učeše fousy a Bochomůrka vyleští drápky.
0: Poroučela z postele Kolčavka. Když ji učesali a naleštili, křikla na ně znova.
1: Křemílek mi z lesa přinese 3 pěnkavčí vajíčka a Bochomůrka 3 kosí.
0: Prskla a vyhnala je z chaloupky pro vajíčka. Hned za prahem se Křemílek zastavil.
2: Já vajíčka pro Kolčavku krást nebudu. Tyše,
0: špitl Bochomůrka.
2: Dívá se za námi z okna.
0: Šli dál do lesa a přišli ke skalce. Pod skalkou seděl mužík, byl celý černý a černočerně smutný.
2: Taky tě někdo vyhnal z chaloupky. Stalo se mi něco mnohem horšího,
0: odpověděl černý mužík.
2: Dívejte se.
0: Křemílek a Bochomůrka se posadili pod skalkou, černý mužík si vylezl nahoru, odrazil se a sjel dolů. Křemílek s Bochomůrkou mu zatleskali.
2: Proč mi tleskáte?
0: Řekl smutně černý mužík.
2: Je to tak dobře umíš,
0: řekl Křemílek.
2: Umím, neumím,
0: vzdychl černý mužík.
2: Ale nerozpálil jsem se. A rozpálit jsem se měl. Já jsem totiž ohnivý mužík a tahle skalka je mé škotátko. Tak to zkus ještě jednou,
0: poradil mu Křemílek. Mužík sjel ze skalky znova, ale zas zůstal černý jako vypálený trout.
2: Kde pak? Skalka už je moc ohlazená. Mně už nic nepomůže.
0: Křemílek sizul botu, obrátil jí podrážkou nahoru a zamyšleně se díval, jak z boty nic nevypadlo.
2: Škoda, že nejsem trochu nepořádný. Teď to, Bochomůrko, zkus ty.
0: Bochomůrka obrátil děravou botu a na skalku se z ní vysypala celá sklenička písku. Smutný černý mužík vyběhl nahoru, odrazil se a jede dolů. Písek mu skřípe pod kalhotkami a už se kouří, vyskočily jiskry. Černý mužík zrůžověl a rozpálil se plamenem.
2: Děkuju na 1000krát,
0: povídá,
2: ale nevad, zůstávám něco dlužen.
0: Křemílek a Bochomůrka vzali tedy ohnivého mužíka opatrně mezi sebe a vedli si ho domů do pařezové chaloupky. Zastavili se na prahu a zaťukali.
1: Nesete vejce?
0: Křikla z postele Kolčava. Neřekli na to nic a zaťukali znova.
1: 3 pěnkavčí a 3 kosí?
0: Křikla z postele Kolčava. Zas neřekli nic a zaťukali ještě jednou.
3: Kolčava na ně vyběhla, ale vrazila rovnou do ohnivého mužíka, co stál uprostřed. A řekla, že už vlastně nemá hlad a že jí tlačila postel a utekla do lesa. Ohnivý mužík ještě zapálil v peci pod hrncem s polívkou a šel taky. A Křemílek a Vochomůrka pozbírali kolčavý chloupky, vyvětrali peřiny a ustlali si postel.

0: sladkové a šmakovinky. Vítáme vás, Pigim, u dalšího dílu našeho společného vaření.
1: Ahoj.
0: Dnes budeme péct.
1: Hurá! To bude něco sladkého, že jo? Já bych měl na nějakou sladěulinkovatou šmakoznost naladěný zoubek.
0: Sladké to bude. Budeme mlsat, ale zdravě. Právě kvůli zoubkům připravíme spolu mrkvové sušenky.
2: Mrkvové... Já ti nevím, Laskonko, kdybys chtěla mrkev použít do polévky nebo do salátu, tak to pochopím, ale sušenky
1: z mrkve?
2: Ty máš poslední dobou zvláštní nápady, tedy sušenky.
0: Jen se neboj, Piggy, budeš překvapen.
2: Jenom aby.
0: A budeš se olizovat až za ušima.
1: Já mám nápad. Víš, kdo je mrkvový přeborník? Náš pan umělec Zajíc přece. Ten by si určitě rád dal tuhle mrkvosu šomňamku s námi.
0: To je dobrý nápad. Jestli se nám povedou, pozveme kamarády na malinový čaj se sušenkami.
1: S neobyčejnými zajícovatými sušenkami z mrkvičky.
2: Jen jestli budou sladěučké, jak říkáš, víš.
0: Mrkev se v pečení běžně používá, protože je sladká, Piggy. A protože je sladká sama od sebe, přirozeně, není potřeba pak přidávat tolik cukru.
1: Oho.
0: Těsto se osladí přidanou mrkví. Už rozumíš?
1: Tak to teda vyzkoušíme, jo? Tak co mám nachystat?
0: Budeme potřebovat asi 250 gramů mrkve, 200 gramů másla, to jsme si vyndali předem z ledničky, aby trochu povolilo a dobře se s ním pracovat. 50 gramů krupicového cukru, 100 gramů moučkového cukru, 400 gramů polohrubé mouky, kelímek bílého jogurtu, jeden sáček prášku do pečiva a jeden sáček vanilkového cukru.
1: Počkej, to je nějak hodně, já to nestíhám to, vážím pomalu.
0: Klidně ti to zopakuji, ale vážení je při vaření také moc důležité.
1: Já vím.
0: Až budeš zkušený kuchař, některé věci nebudeš muset ani vážit, protože už to budeš mít, jak se říká, v oku.
1: Takže 100 gramů moučkového cukru a co jsi říkala dál?
0: 400 gramů polohrubé mouky. A pak už jen kelímek bílého jogurtu, prášek do pečiva a vanilkový cukr.
1: Připraveno! Jo, ale toho cukru je jen malounko. Co když to ta mrkvička nedokáže osladit?
0: Už se, Piggy, přestaň mračit. Uvidíš, že ti budou mrkvové sušenky chutnat stejně, jako kdyby byly třeba s čokoládou. Pustíme se do práce. Tak, umyj nám mrkev, já ji oškrábu a můžeš se pustit do strouhání. Všechnu mrkev je totiž potřeba najemňoučko nastrouhat, ale...
1: Pozor na kopítka, já vím. Už jsem málem strouhací kuchyňský robot.
0: Zatímco Piggy strouhá, já do mísy připravím všechno, co potom smícháme s nastrouhanou mrkvičkou. Takže do mísy dávám mouku, krupicový cukr, máslo, prášek do pečiva a trochu jogurtu. Jak jsi na tom s mrkví, Piggy?
1: Už to nesu.
2: račte, madam.
0: To je legrace, jak to mluvíš?
2: Jsem strouhací kuchyňský robot Piggy 025.
0: Dobrá, milý robote, přisypej mi to sem do mísy ke všem těm ostatním surovinám. V míse tedy teď máme nastrouhanou mrkev, mouku, krupicový cukr, máslo, prášek do pečiva a trochu jogurtu. A teď to všechno umícháme a uděláme těsto. Chceš míchat, Piggy?
2: Nastavuji funkci míchání. Jsem tvůj robotický míchač. Míchám, míchám.
0: Já se s tebe jednou vážně zblázním. Tak míchej, robůtku, míchej.
2: Míchám.
0: Mícháme, dokud z téhle směsi neumícháme vláčné těsto.
2: Míchám, míchám.
0: Piggy, ukaž, myslím, že už to bude
2: míchám,
0: stačit.
2: Míchám,
0: stačí, Piggy.
2: Míchám.
0: Dost, Piggy.
2: Zvolte správný příkaz k zastavení.
0: Přestaň.
2: Robota. Hledejte tlačítko podle návodu.
0: Jaké tlačítko? Přestaň míchám, už míchat, to
2: míchám,
0: stačí, Piggy.
2: Zvolte tlačítko s funkcí vypněte.
0: Co mám dělat?
2: Míchám.
0: Nemáš dálkové ovládání, robote Piggy?
2: Ovládám se obvykle nejlépe rypáčkem nebo ocáskem.
0: Dobře, dobře. Tak tě, svrknu do rypáčku. Hlavně už nemíchej. Stop, robote.
2: Robot Piggy 025 v režimu klidu.
0: To ví, že jo. Co to do tebe zase vjelo? Tak, teď dáme těsto na hodinu odpočinout do ledničky.
2: Robot Piggy v režimu klidu, těsto v režimu klidu.
1: Laskonko, a jak to těsto bude odpočívat? Jakože se jde do ledničky natáhnout, dát si šlofíčka?
0: Tak nějak. Ale abychom nemuseli hodinu čekat, vezmeme si těsto, které jsem udělala už dřív a teď už si v ledničce dostatečně odpočinulo a můžeme s ním dál pracovat. Tak, teď budeme potřebovat vyválet těsto.
1: Můžu já?
0: Půjde to bez robota, aby se nám zase nezbláznil, víš, a neválel do úplného vyválení.
1: Dobře, já už budu hodná.
0: Ty jsi hodný pořád, Piggy, i když si hraješ, že jsi robůtek. Jen to trochu zdržuje, víš?
1: Tak jo, promiň, teď už budu normálně fofrovat.
0: Fofruj v klidu, jo? Pojď si sem k válu a tímhle válečkem vyválej těsto asi na 0,5 centimetru.
1: K válu válným válečkem. Válečkem
0: prostě válečkem. Válej a já ti řeknu, až to bude tlusté, tak akorát. Ale ještě počkej. Před samotným válením je dobré váleček i vál poprášit moukou, aby se ti těsto nepřilepovalo.
1: Mám,
0: tak,
1: mám.
0: Jde ti to výborně.
1: To je jako, bouře,
0: ještě
1: louky.
0: Tady na té straně to máš silnější, než na té druhé. Tak, teď je to perfektní. A přijde ta nejzábavnější část. Vykrajování.
1: To je skoro jako o Vánocích, Laskonkovi. To taky takhle vykrajujeme.
0: Tak, vyber si tvar vykrajovátka a vykrajuj, Piggy. Já ty vykrojené tvary budu skládat na plech, který jsem si vyložila pečícím papírem. Už jsem také zapnula troubu na 200 stupňů, ale vy děti doma určitě už víte, že
1: k troubě nesmíte sami a že s pečením vám pomůže někdo dospělý, abyste se nespálili. Já to taky nechávám na laskonce a vybral jsem si, zajíčkový tvarvy krajovátka, abych zajíce překvapil dvojnásob, až budeme mlsat po zaječím mrkvičkovitě.
0: Dobře, Piggy, všechno si o té troubě řekl přesně. Tak vykrajuj. Tak, než Piggy dovykrajuje, připravím ještě směs, ve které pak sušenky hned po vytažení z trouby obalíme. Tahle směs je z moučkového a vanilkového cukru. Třeba vám ale sušenky zachutnají jenom tak, bez toho cukrového obalu. Tak, Piggy už je hotový. A já mám vykrojené sušenky na plechu a dávám je péct do trouby na 15 až 20 minut.
1: Laskonko, teda nevěřil jsem tomu, ale začíná to tu krásně vonět. Docela jsem na ty mrkvové sušenky dostal chuť. Nebude to už hotové.
0: Vidíš, já ti říkala, že na tebe půjde mlsna. Budeš překvapený. Počkej, až je ochutnáš. Tak, my ale musíme počkat, až se sušenky dopečou. Po vytažení z trouby je opatrně ještě horké obalíme ve směsi těch cukříčků a některé necháme jen tak bez obalení. Můžeme je třeba i slepit dohromady nějakou červenou marmeládou. Třeba rybízovou nebo nějakou z lesního ovoce.
1: Budeme mít slepované zajíčky, ušáčky, mrkváčky.
0: A recept i postup najdete jako vždy v Laskončině sbírce nejlepších veveřích receptů na www.piggy.cz. A já musím jít vytáhnout plech z trouby. Tak zase příště, mlsotkové a šmakovinky.

aby se děti divily. Jednou jsem kamsi šel a nevím, co mě to napadlo, dívám se nahoru. A hle, ve vzduchu byla cihla. Hledím na ní, nepadá dolů, nestoupá nahoru, nic jí nepodpírá, na ničem nevisí. Docela klidně si trčí ve vzduchu. Jako by byla měsícem nebo hvězdou. Myslím si, o tohle je mi pěkné. Ještě někomu spadne na hlavu. Šel právě kolem zedník s fajfkou v puse. Povídám mu. Podívejte se tamhle. On se tam podíval a povídá. Cihla. A chtěl jít dál. Ale já honem povídám. A co kdyby někomu spadla na hlavu? Tu se ten zedník zastavil a povídá. To je pravda. Začal volat a přiběhli jiní zedníci. Všichni se dívali na tu cihlu a říkali, takhle to nemůžeme nechat. Postavili hned lešení. A chtěli cihlu nějak podepřít. I podstrčili pod ní jinou cihlu. A potom ještě jednu. Ale pořád se jim to nezdálo dobré. A tak podstrkovali a podpírali a nastavovali a rozšiřovali, klenuli a vyzdívali, až kolem té cihly postavili celý dům. Jak už to zedníci dovedou.

Iris. Jak se to loni na podzim stalo, zůstane už asi nevysvětleno. Zkrátka lidé věci znalými řekli, že Iris nesmí mít dvakrát do roka štěňata, že prý by dostala souchotiny nebo co. Dobrá, když tedy přišel čas, kdy byla na místě opatrnost, byla Iris podrobena přísnému dohledu, oddělena od všech lákadel dnešního zkaženého světa a všude provázena jako klášterní schovanka. Ani na chvilku nebyla sama. Pořád měla kolem sebe člověka, který ji bavil, který jí házel kamínky, který se s ní honil na trávníku, aby ji rozptýlil. Načež po 8 neděl vážnila a tloustla a posledního dne zalezla do boudy, kde přivedla na svět 4 štěňata. Jakživ nepochopím, jak se to mohlo stát. Příroda je mocná. Pokud vůbec mohlo být nějaké podezření, padalo by jen na sousedova vlčáka, velikého jako tele, nebo na sousedního stájového pinče, ctihodného starce, který se už nezajímá o nic jiného, než o dobrou kuchyni a své chronické potíže s prostatou. Oba případy jsou krajně pravdě nepodobné. V obou případech budou ovšem štěňata ohavní zmetkové a bastardi, které nechám utopit, najdu-li totiž někoho, kdo by byl schopen to udělat. Nuže, opakuji znovu, příroda je mocná a tajemná. Štěňata zrozená tímto nelegálním způsobem se zvláštní hříčkou přírody vyvedla v tak dokonalé a čistokrevné foxteriéry, že je po nějakém týdnu zvláštní.

Jirolékař odhadl na neslýchanou cenu, za jakou byste dostali jednoleté hříbě nebo ojetý motocykl. Ponechal jsem naživu jen dvě z nich. Z ohledu na abecední pořad dostala jména Celda a Citronek. Mám už své zkušenosti se štěňaty. Jsou dva obecné zákony. Odporují-li si trochu, nemohu za to já, nýbrž štěňata. Za prvé, všechna štěňata jsou stejná. Všechna se rodí se stejnými zvyky a rostou podle stejných pravidel hry. Všechna vlezou kam nepatří, dělají 77 loužiček za den, trhají lidem punčochy, žerou co nemají, například židle, provázky, mýdlo, koberce a prsty. Spí v koši s čistým prádlem, každých 5 minut volají o pomoc, učí se štěkat a jsou tiše jen tehdy, dělají-li nějakou nenapravitelnou škodu. To vše je neodvratný přírodní zákon, platný pro všechna štěňata na světě. Za druhé. Naproti tomu každé štěně je od narození jiné co do masky, schopností a duševního habitu. Jedno štěně se narodí jako tvor uvážlivý a přemítavý. Druhé je od prvního dne rváč, lehkomyslník a dobyvatel. Třetí je kvílivý a věčně uražený sebemilec. Čtvrté je dobrák a kliďas. Jsou mezi štěňaty letory cholerické, melancholické, sangvinické i flegmatické. Charaktery piknické i rozpolcené, hrdiné i rošťácké. Jsou štěňata činu i štěňata sentimentální, nátury achilovské i odiseovské. Temperamenty horké i chladné, osobnosti uzavřené i povahy družné. Všechna štěňata dělají totéž, ale každé jinak. Věčná je stejnost a nekonečná rozmanitost všeho, co žije. Je však i zákon, který řídí osudy pěstitelů štěňat. První stádium, dokud jsou štěňata slepá a přisátá k mamince, se omezuje na roztržitou návštěvu a několik blahovolných slov k zářící rodičce. V druhém stádiu rychle stoupá křivka zájmu. Pěstitel hlaholí, že tahle štěňata jak živ nedá z domu, že tak rozkošná štěňata, jako jsou právě ta štěňata, dosud v dějinách lidstva nebyla a že si je nechá pro sebe a basta. Konečně v třetím stádiu píše nebo telefonuje řečený pěstitel lidem, kterým v prvním stádiu svá štěňata přislíbil, aby si honem, ale honem poslali pro své štěně. Víte, abyste nepřišel o tu radost, ono vám je teď tak strašně roztomilé, ale to si je musíte odnést ještě dnes, abyste toho užil. Skoro vždy jsou štěňata dávána darem s nápadným a skoro horečnatým chvatem a překotným ujišťováním, že je to zázračně hodné a milé zvířátko, které nemyslí na nic, než jak by svému pánovi udělalo radost. Naproti tomu nový majitel řečeného štěněte, oblažen tím, že mu to milé zvířátko olízlo nos a začalo žvíkat ucho, propuká ve výrazy nadšení a trvalé vděčnosti a nápadně rychle se poroučí, aby si to dárce snad ještě nerozmyslil. Dárce pak za ním dojatě zavře dveře a vydechne. Zaplať, pán Bůh, už je to pryč.
I nový majitel štěněte prodělává určitý vývoj předem napsaný v knize osudu. První dny je prostě nadšen vším, co to skvělé zvířátko dělá. Máme ho všichni strašně rádi, hlásí pěstiteli. Už si na nás zvyklo, nechce spát jinde než v naší posteli. Dal jsem mu své domácí střevíce na hraní a jak vám dovede kousat. A jak mu chutná a jak na těch svých malých nožičkách honí slepice a jakou má svou vůli a jak je živé. My jsme vám tak vděční. Po 14 dnech. Poslyšte, to je vám ohromný rošťák. Člověk, aby se s ním celý den zabýval. Považte si, chce spát jen na posteli. Já ho už chtěl z té postele schodit, ale on mne kousl. Já bych mu někdy nazezal, ale on si to nenechá líbit. Oho, někdy už je čistotný. Já myslím, že si na to zvykne, nemyslíte? Po dalších 14 dnech nový majitel rozpačitě pokašlává, jako by vám se vší šetrností říkal něco nemilého o vašich dětech. My už nevíme, co s ním máme dělat. Je už takhle veliký a dělá si, co chce. Já bych ho rád naučil chodit na řemínku, ale on by se snad uškrtil. Honí děti. Sežral mě kus koberce. Prosím vás, co s ním máme dělat? Toto je dosavadní historie generace C. C1. U mladé paní. Strašně milý, kouše do nosu, sežral hospodyni střevíc, sežral závoj. Roste jako z vody. Má červíčky. Sežral další střevíc a punčochu. Každý jej hlasitě obdivuje. Byl přejet autem. Sežral panin klobouk a nemůže jej strávit. Je strašně živý. Byl dán do psí polepšovny. Za 3 neděle se vrátil vychován. Chodí na zemínku, umí panáčkovat a žere míň střevíců. C2. U lékaře. Strašně milý. Celý den se chová na klíně. Sežral pacientovi v čekárně klobouk. Další klobouk. Ještě jeden klobouk. Dán na zahradu, ale vyhrabuje všechny sazenice. Uhájil dente ungibus quae své výhradní a nezadatelné právo na postel. Honí sousedovi slepice. Chytá pacienty za lýtka. Za trest zavřen na plochou střechu domu. Sežral ji, nebo aspoň do ní prokousal díru. Nabídnut na výchovu hajnému. Po krátkém seznámení se dal hajný na ústup. Chabě namítaje, že teď by neměl na pejsánka pokdy, protože prý musí dohlížet na vysazování lesních kultur. Nyní je C2 naprostým pánem domu i zahrady. Přistoupí-li k němu někdo s šetrnými námitkami, vycení zuby a uhájí své stanovisko. Jeho další budoucnost je zatím nepředvidatelná, ale myslím, že se nedá. Je to právě nesmírně čistokrevný pejsek. Pane, to je rasa. Ne, Iris, tentokrát to nejde. Nesmíš jít na krok sama. Víš, my to s tebou myslíme dobře. Nic si z toho nedělej, i my lidé máme svá trápení. Lehni si u mých nohou a buď smutná. Spi, prospi to zatrápené jaro.

0: Figy hádanka. Žádné oči.
1: Žádná pusa.
0: Žádný nos. Uši dvě.
1: A spod klobouku se mu kouří.
0: Kdo je to? Kdo pak ví? Žádné oči. Žádná pusa. Sněhulák to nebude. Žádný nos. Uši dvě. A kouří se z něj.
1: Je třeba mlíčko, když se vaří.
0: Mlíčko by si vařil v rendlíku nebo v hrnečku.
1: Hrnečku.
0: A kdyby měl ten hrneček pokličku, tak by ta poklička byla jako klobouk,
1: no.
0: Spod kterého se mu kouří. Je to hrnec s pokličkou.
2: Bylo skoro poledne a slunce pálilo. Honzovi, který se vydal do světa naučit se nějakému řemeslu a přivést si nevěstu, bylo horko. Sedl si na mez do mateří doušky a podřimoval. V tom jel kolem sedlák s vozem plným pytlů s obilím. Honza si vyskočil dozadu a svezl se až do mlýna, kam ho včera poslali vojáci. Hned se rozběhl za mlynářem. Pan táto, vemte mě do služby. Spustil jedním dechem.
3: Kde si nechal gatě? To chodíš světem jen tak, v provlíkačkách? Divil se mlynář. No, pomocníka potřebuju. Včera mi jeden utekl. Lekl se Hastrmana.
2: Já se Hastrmanu nebojím, smál se Honza.
3: Tady máš. Místo gatí.
2: Hodil mu mlynář velkou umoučenou zástěru.
3: Hned skládej pytle z vozu. Práce je tu dost. Když budeš dobře pracovat, koupím ti nové kalhoty.
2: A máte nějakou dceru? Vyzvídal Honza opatrně, když si zástěru uvazoval.
3: Jednu dceru mám, kývl mlynář. Jen aby ses nestaral víc o děvčata než o práci.
2: Kde pak? Jen práce si budu hledět, sliboval Honza. Mouky je potřeba na chleba a na koláče. Máma mě pochválí, když se vyučím mlynářskému řemeslu.
3: Nosil pytle s obilím na zásyp, skládal plné pytle bělounké mouky sedlákům do vozů a vůbec mu nevadilo, že je celý zamoučený. Někdy byl bělejší než plavovlasá mlynářova dcera Běla. Ta byla bílá, jako by nikdy sluníčko nepoznala. Kudy chodila, tudy klopila oči. Nikdy se neusmála a Honzovi se zdálo, že je často uplakaná. A mlynář ji hlídal jako oko v hlavě. Proč je taková smutná, Bělinko? Ptal se jí jednou Honza, když mu při snídani mazala krajíc chleba. Ale Běla jen vzdychla a odběhla.
2: Snaž se jí rozveselit, Honzo, povídá mlynář. Jestli se ti líbí, dám ti ji za ženu. Už toho umíš dost, můžeš tu zůstat. Honza se snažil Běle zalíbit. Nosil jí modré zvonky a červené hvozdíky z louky, chytal pro ní zelené skákavé kobylky do dlaní a jednou strčil celou hlavu do mouky, až byl jako strašidlo. Ale Bělu to nerozesmálo. Až jednou, když mlynář vyprovázel sedláka s plnou fůrou k lesu, zaslechl Honza od náhonu tenký hlásek.
4: Bělinko, dušinko moje, ukaž se mi, dlouho jsem tě neviděl. Samou láskou a touhou tu usychám.
2: Honza zahlídl nad vodou zelenou, kudrnatou hlavu Hastrmana. Jeho velké černé oči se leskly jako dvě tůňky. Tak je to, ťukl se Honza do čela. Bělinka se v těch černých tůňkách utopila. Proto jí mlynář hlídá. Ona se zamilovala do Hastrmana.
4: Bělinko, otevři v noci okýnko, škemral dál Hastrman. Jsi ten můj nejpěknější bílý kvítek. Pořád na tebe myslím.
2: Já na tebe taky, bublíčku. Zaslechl Honza Bělin hlas. Před půlnocí otevřu okno, až bude táta spát. Ale v tom přiběhl mlynář. Jak zahlídl Hastrmanovu hlavu v ráhonu, začal se vztekat. Holoto Hastrmanská, nedá jí pokoj a nedá. Bělo, budeš spát na půdě. Tam se k tobě ten zelený střapáč nedostane. Vidíš, Honzo, jaké mám s dcerou trápení? Dal bych ji prvnímu pocestnému, jen aby ten zelenáč s mokrým šosem nedostal.
3: Ale pan táto, u každého mlejna je Hastrman a nejsou všichni zlí.
2: Když má Bělinku rád, krčil rameny Honza, ještě ty se ho zastávej, dál se zlobil mlynář. Jednou ho chytím, vysuším a pověsím na vrata. Honzovi bylo Bělinky i toho zamilovaného Hastrmánka líto. Přemýšlel, jak by těm dvěma pomohl. Hastrmanů se nebál a s Bublou se brzy zkamarádil. Nosil mu od Běly psaníčka a Běle zas od Bubly drobné bílé kvítí. Jen nevěděl, jak to udělat, aby mlynář přestal Bělince a Bublovi v lásce bránit. Až jednou ho napadlo. Nic naplat, Bublo. Po dobrém Bělu nedostaneš. Musíš na to jinak. Znáš přece nějaká hastrmanská kouzla. Očaruj mlynáři vodu, aby nešla do náhonu. Mlýn přestane klapat a mlynář se lekne. Bubla vesele kývl, že to svede. A hned z rána se začaly dít divné věci. Z náhonu zmizela všechna voda. Za to louka byla celá zatopená. Mlynář tam zrovna sušil v kupkách seno. Nahoře na mlýnském kole seděl kudrnatý hastrman a klátil nohama. Jak to mlynář uviděl, celý vstekem zrudnul. Hned to dej do pořádku, ty zelenáči. Nebo tě stáhnu hráběma a pověsím do průvanu. Až mi dáte Bělinku za ženu. Křikl hastrman a dál klátil nohama. Nedám a nedám, vstekal se mlynář. No, uvidíme, povídá Bubla. Ukázal na pytle s obilím, co byly zavraty přichystány k mletí a špytl. Hubky, hubky do vody. V tu ránu se pytle sami rozběhly a naskákali na louce do vody. Mlynáři se leknutím zatočila hlava a lapal po dechu. Honza hned přiskočil a dal mu herdu dozad. No tak, pan táto, dejte mu Bělinku za ženu. Nebo vám vytopí celou chalupu. Nebojte se, škodný nebudete. Každý mlynář má být za dobře s hastrmanem. Když se mají rádi, tak ať si ji vezme. Proti kouzlům nic nezmůžu. Děkuji, tatínku. Přiběhla Běla a poprvé se usmála. A pak už to šlo všechno hladce. Bubla zatleskal a pytle se sami vynořili z vody. Než doběhli na dvorek, voda z nich vytekla. I z louky se nějak vytratila a zas byla v náhonu. A mlýnské kolo se znovu roztočilo. Teď abych šel, povídá Honza. Zkusím to zas jinde. Mlynařina je těžká práce. Záda i ruce mě bolí. Jen ty nové kalhoty, co jste mi slíbil, mi dejte, pan táto. Žádné kalhoty nedostaneš, odbil ho mlynář. Ať je dá hastrmanský, když si mu pomohl k nevěstě. Dám ti nové kalhoty, Honzo, dám, kýval Bubla. Dostaneš takové, jaké nemá nikdo na světě. A přinesl Honzovi zelené lesklé kalhoty, šité z tenké žabí kůže. Budeš se v nich líbit. Každá ženská se za tebou otočí. Každá se do tebe zamiluje. Jen si pamatuj, nikdy se nesmí namočit, připomínal mu. Jinak ztratí své kouzlo. A ještě ti dám rybí šupinu. Až mě budeš potřebovat, hoď ji do vody a zavolej mě. Honza Hastrmánkovi pěkně poděkoval a oblékl si zelené kalhoty. Padly mu jako ulité, pak se rozloučil a šel. A jak si po cestě vykračoval a zelené kalhoty se na něm leskly, otáčely se za ním babky, co nesly dříví z lesa, i děvčata sečbánky plnými malin. Ty se budeš líbit i naší princezně, řekla děvčata s obdivem. A je tu někde nějaká? Vyptával se hned Honza. No jej, kývala děvčata. Jdi kolem lesa, až dojdeš na kopec. Na tom kopci je zámek, tam mají princeznu, Melánii. Ale všichni říkají Meluzína, je dost zlá. Celý den běhá po zámku, křičí a všechny hubuje. Pojď radši s námi do vsi. Kde pak? Jdu za princeznou. Pohodil hlavou Honza a přidal do kroku, aby byl na zámku co nejdřív.
5: Už nesu čaj a sušenky. Prosím, Piggy, prosím, Justino.
6: Díky, Hugo. Děkuji.
5: Copak? Něco vám nejde pod nos?
6: Justina je zamračená.
7: Jsem? No a?
5: Copak se ti přihodilo?
7: Byla jsem na půdě. Mm-hmm. Tam mám knihy po babičce. Chtěla jsem najít oříšek.
5: Takže máš na dnešek nějaký pěkný jazykový oříšek?
6: To by se netvářila jako kakabus. To by poposedávala a nemohla se dočkat, až nás nachytá a vyhraje bod.
7: Chtěla jsem vás nachytat na brambory.
8: Ty jsou od jak živa. Nachytávací prostota, nicota, jistota.
5: Co je na bramborách nachytávacího, prosím tě?
8: Jak se jmenují?
6: Brambory se jmenují brambory?
5: Justýna má pravdu, Piggy. Brambory jsou z jazykového hlediska moc zajímavé.
8: No právě. A já o těch názvech vlastně nic nevím. A v těch knížkách se píše jenom o tom, jak se pěstují a sklapují, skladují. O těch názvech tam dohromady nic není.
5: Říkalo se jim totiž všude v Čechách jinak.
6: I když to byly ty samé stejné brambory?
8: Jo, a už jsem ti to říkala. A také jsme si říkali, co?
6: My jsme si to říkali.
8: Že brambory se k nám dostaly z Ameriky. A že díky jim se podařilo častokrát přežít naživu čas, kdy hrozily velké hladomory.
5: Kdy a jak se k nám brambory dostaly, Justýno?
8: V 16. století.
6: A odkud?
8: Z Ameriky.
6: Přivezli jsem Indiáni z Ameriky,
8: ne,
6: nebo co?
8: Ne, dostali se k nám přes sousední země.
6: Přes které?
8: Co pak já vím?
5: Přes Braniborsko.
8: Hugo, no dával, když to nevím já, jak bys to mohl vědět ty?
5: Tady to čtu.
8: Tuhle knihu nemám.
6: Nemusíš ji mít. Hlavně, že ji má Hugo. A teď v ní všechno o názvech brambor přečte. A pak to budeme vědět. A ty nebudeš bulet.
8: Ale to je nefér.
6: Co je na tom nefér?
8: Že tu knihu nemám já.
5: Ty máš zase hromadu jiných věcí. Rýče a motyky a tak.
8: To tedy mám. A víš proč? Protože jsem praktická kachna. Já, domácnostní kachna Justýna, odbornice na slovo vzepjatá. Vzatá.
5: Si teď sedne a dozví se, proč se bramborám říká brambory.
8: Dobře, děkuju.
5: Tak kde jsem to přestal?
6: S tím bramborovském.
5: Braniborském. Brambory nejspíš dostali své jméno proto, že někdy kolem 30leté války byly do Čech přivezeny z Branibor.
8: Předtím si říkal Branistodolsko.
6: Říkal Braniborsko, Justýno.
5: Braniborsko.
8: Tak prosím, vidíš, jednou říkáš to a jednou to. Kdo se v tom má vyznat? Odkud se ty brambory krindy pindy tedy vzdali? Vzali?
5: Branibory a Braniborsko je to samé. Dnes bychom asi spíš řekli, že se k nám brambory dostaly z Německa. Lužané, Slované, kteří na našem území žili, prý těm, kteří přicházeli z Branibor, říkali bramboři. V jiných jazycích vzniklo pojmenování brambor podobně.
8: Tak sem dej ty sušenky, brambory. No vidíte, jak jsem vás krásně nachytala na brambory.
6: Ale bot má Hugo.
8: Máme ho na půl. Já jsem to vymyslela, on měl knihu.
5: To je jedno, Piggy, hlavně, že už nepláče. To bych nevydržel.
8: Tak co vy dva lotři? Kmotři. To jste minule čubrt.
6: Myslíš, čubrněli?
8: Přesně to myslím. Brambory, co?
5: Přišli k nám z Braniborska, neboli z Branibor, tak se jim říká brambory. Ano, to byl pěkný oříšek, Justýno.
8: Umím, já totiž umím oříšky.
5: Víš, co jsou švábky?
8: Nevěsty od broučků švábu. Vidíš, mě nenachytáš?
5: Ne.
6: Švábky? Já nevím, co, Hugo?
8: Teď se vytahuješ, co? Na můj bramborový oříšek stejně nemáš.
5: Ano, to byl totiž tak pěkný oříšek, Justýno, že z něj můžeme udělat ještě pár dalších pěkných oříšků. A tohle je jeden z nich.
8: Jak to myslíš?
6: Ještě něco o bramborách. Mm-hmm.
8: No tak to chci. Já jsem na brambory odbornice. Mě nachytat nemůžeš.
5: Ani na ty švábky.
8: Švábky nevím. To už jsme si řekli. Brambory vím, švábky nevím.
5: V jednom slovenském nářečí se bramborům říkalo švábky.
6: Švábky.
5: Protože přišli zase prý ze Švábska. takže také z jedné části Německa.
0: To je švanda! Takže ty názvy vznikly podle toho, kdo a odkud brambory přinesl. Minule přišly brambory z Branibor, tak byly brambory. A tyhle připutovaly ze Švábska, tak to byly švábky.
5: Přesně tak. Ještě se tu píše... Aha, tady. Je možné, že brambor je odvozen od topinambur. To je staré indiánské jméno pro podobnou plodinu.
7: Znám. Topinambur kvete květy, které se podobají slunečnicovým. Má podobné složení jako brambor. Chuť hlíz je velmi jemná i zasyrova. Mohou se i otékat. Opékat.
5: A mají to zakončení bur. Topinambur. Tak by ten jejich název mohl mít s tím bramborem něco společného. Ale než se začalo říkat bramborům brambory, říkalo se jim místo toho všelijak. Tady to je napsané. Zemáky, zemská jablka, zemčata, zeňáky, zemjáky, žemjoky, zemky, ale i bamboly nebo bobály.
0: Bobál! To je jako bobule, bobulka, že jo? Brambory jsou takové bambule, to jo? Bobál.
7: Odborně se říká hlíza u brambor.
5: Objevily se i další názvy. Různé, moravsky jabluška, slovensky bobály nebo kobzole. V 19. století se začal rozšiřovat název brambor a zase v různých podobách. Bramboro, brambur, brambůr, brambura, brambůra, brandor, branibor, brandbora, bandor, bandur, bandur, bandora, bambol a bamboch.
0: Mně se nejvíc líbí to, jak jsi říkal, to zemské jablíčko.
5: O tom se tu píše, jak vzniklo pojmenování zemské jablko, je jasné. Libovolným kulovitým plodům naši předkové říkali jablka, nebo také hrušky. A to slovíčko zemský nám říká, že jde o jablka, která rostou pod zemí.
7: No to jsou věci, brambory a tolik jmén. Takže mám bod zase já?
5: Neřekl bych.
7: Dobrá, počkejte sviště. Příště. Takže? Pozor, bude koblížek. Oříšek. Co? No. Tento noc? Brambořík? Co má brambořík společného s bramborami? Hugo? No?
5: No.
7: Koukáš? To nevíš, co? Teď si nafintěnej. Napinděnej. Namydlenej.
0: Brambořík znám. Ten má Justýna na okně. Víď, Justýno?
7: Je to rostlina z čeledi prvosenkovitých. A také se jí odborně latinsky říká...
0: Tento nonc je latinsky? To jsem nevěděl. No,
7: ale ne, jak se jí to jenom... jo, cyklámen. Cyklámen se jí říká. Vezmi si tu svou moudrou bramborovou knihu, nebo co to je? Klidně si ji vezmi a hledej. Nenajdeš. To už tam nevykoukáš, co? Proč, brambořík, co?
5: Je to tady, brambořík. Latinsky cyklámen, u nás dnes pokojová rostlina, se do roku 1819 česky jmenovala svinské ořechy,
0: jo,
5: svinský chléb či zemský sejr.
7: No tohle, to je zajímavé, to jsem nevěděla.
0: Chudák Kytka, to si nezaslouží, takovéhle nadávky místo názvu.
5: To pěknější jméno, brambořík, jí dali, protože její kořen má tvar hlízy, trochu podobné hlízám bramboru.
7: Květy bramboříků jsou krásné. I brambořík je pro ně málo. Já budu bramboříku říkat latinsky. Cyklámen, to je pernější. Pěknější.
5: No, ono to latinské cyklámen zní sice vznešeně, ale je to jen upozornění, že hlízy bramboříku mají kulovitý tvar. Latinské cyklámen je příbuzné s mnoha podobnými slovy, které pojmenovávají něco kruhového, kulovitého.
0: Jako když je něco
6: Do kolečka.
5: No, kolo třeba. Jak se jinak řekne kolu? Aha.
7: Kola není zdravá. A je v lahvi. Kola není kruhovitá.
5: Kolo. Jezdí se na tom, Justino šlape se na pedály a jede to.
7: Aha. Jak se jinak řekne kolu? To nevím.
5: No, je to také z latiny.
6: Já taky nevím.
5: Bicykl. Slyšíš něco podobného cyklámenu?
7: Bicykl, no jistě. Kolo je bicykl, to ví navždy. Vraždy. Každý.
6: A ten brambořík byl jak?
7: Cyklámen.
5: Ano.
6: Bicykl, cykl, amen, cykla. Jo, máš pravdu. Podobná slova. A je to kulaté, kruhové, hlízovité.
7: Aha. Takže zase nic básnického. Tvar hlízy. Máš tam také latinský název pro brambory? Je tam něco oduševnělého, co?
5: Latinský název rostliny, česky zvané brambor, je... tady je to. Solanum. To je název dosti poetický. Pochází z latinského solamen, což znamená útěcha. Možná je to tím, že některé podobné druhy rostlin jako brambory, také lilek či rajče, jsou léčivé, tak říkajíc útěšné.
6: Já bych zůstal u těch zemních jablíček.
7: Já budu ode dneška říkat bramborám, jak jsi to říkal, to finsky, latinsky.
5: Solanum.
7: Solanum. To je ono. Napadla mě báseň. Oduševnělá báseň. Solánům, o pochoutko rozšířená. Salámům, solánům, o dítě, muž i žena. Solánům, o jaký přírody div. Solánům, proč si jen brambor byl dřív. Pěkné, co? Žasnete?
6: Tak hlavně, že už nefňuká, ne? Kvůli těm bramborovým názvům, že jo? Když fňukala, že neví, co znamenají, bylo to horší. Jo.
5: Bravo, krásná báseň. Oduševněla.
7: Děkuji.

sluníčko. Sázíme, sázíme, co vyroste, nevíme. Pod nebrášky, jsou to hrášky, bez debaty.

0: písnička.
1: Huso, huso divá, kde jsi tak dlouho byla?
0: Byla já jsem na potoce, myla jsem si nohy, ruce, abych byla bílá jako sníh a křída. A teď si ji zopakujeme.
1: Huso, huso divá, kde jsi tak dlouho byla?
0: Byla jsem já na potoce, myla jsem si nohy, ruce, abych byla bílá, jako sníh a křída.
2: A jestli se vám básnička líbí,
0: běžte na www.piggy.cz
3: a tam ji najdete.

0: Rodičovskou schůzku svolal Radim do klubovny na 7:00, ale oba na schválník si tam seděli již od 9:30. Nikdo si jich nevšiml, oba byli přece neviditelní. Ale sami s velkým napětím sledovali každého, kdo vkročil dovnitř. Oba byli totiž zvědaví, zda přijde aspoň pár otců či maminek, co za mlada také jezdili na tábor.
1: Kamaráde, to je přece Kulich? Že je to Kulich?
2: Tohle, že je Kulich, škudibíku. Kulich přece chodil vždycky rozcuchaný jako stodola a tenhle má na hlavě 4 vlasy.
1: 5. Mezulánku. 5. Protože se mu narodil malý Kulich. A ten není o nic lepší, než býval on sám, tak se nediv.
2: Je. A není tohle Kociánek, škudibiku?
1: To bude určitě on. Pamatuješ si, jak na táboře kopal sklep na mléko? Jak ho překryl drnovou střechou? A jak se ta střecha nacucala při prvním dešti a spadla na mléko a na maso a na všechno, co ve sklípku bylo.
2: Je, jak bych si to nepamatoval, kamaráde. Ten červotočivý trámek na tu stříčku se mu přece podstrčil já.
0: Pak ale Radim povstal, přivítal rodiče a řekl: sešli jsme se, abychom se poradili o letošním prázdninovém pobytu vašich dětí. Jak víte, v posledních letech trávil náš oddíl prázdniny na Jitřence. Jitřenku máme zajištěnou i letos, jenže vaše děti se nadchly pro tábor. Pro tábor v přírodě, který by si postavili sami podle svých představ. Pro tábor, který by byl odříznut od světa a kde by spali pod stany. Pro žádného z rodičů to nebyla docela novinka. Všechno už jim děti doma vyzvonili. Jakmile tedy Radim skončil, zvedla se v klubovně celá řada rukou. První dostala slovo Esmeraldina maminka. Víte, ona je to moc hezká věc. Stany na louce, žáno a kolem plno koloušku s černýma čumáčkama, kukaček, hříbku a jiné lesní zvěře. Jenže o prázdninách nesvítí jen sluníčko. On taky prší déšť a taky jsou mlhy. A naše Jarunka je velice náchylná na angínu a bronchitidy. Kdyby se něco stalo, byl by na Jitřence doktor za pár minut, ale kde vás bude hledat doktor někde v lesích? S angínou si ovšem budete možná vědět rady, navázala na její slova Natašina maminka. Ale co když na takovém táboře, dejme tomu, dojde k úrazu? Co když na některé dítě padne, ku příkladu, strom? A nebo víte, jak nebezpečné je takové bodnutí do jazyku? Kdo mi zaručí, že naši Natašu nebodne na takovém táboře vosa do jazyku? To vám zaručím já, povstal Kulichův otec. Podívejte se. Vyplázal na všechny jazyk a ukázal ho kolem dokola celé klubovně. Tenhle lízák se měl na všech táborech sebou. Už ani nevím, kolik jich bylo, jestli 13 nebo 15. Ale ať již bylo, kolik bylo, vosa mě do něj nepíchla ani jednou. Tak proč by měla píchat vaší Natašu? Celá klubovna se prostě rozdělila na dva tábory. V jednom byli ti, co jim bylo líto, že se dětem vystavili moderní ozdravovny a děti teď budou trávit léto v nějakém kutlochu na lesní pasece. A v druhém byli ti, kdo hanobili panelová sídliště a tvrdili, že mnohem zdravější je žít v lesní sluji a ve vykotlané lípě. Potom povstal vedoucí oddílu Radim. Myslím, že jsme slyšeli nejdůležitější důvody pro i proti. Promluvte si o tom ještě důkladně v klidu doma. No a na tábor pojedou jenom ty děti, které od vás přinesou písemné svolení. Bude-li většina proti táboru, pojedeme na Jitřenku.
3: Piggy vtipk.
4: Jednoho dne vejde doktor Watson do kanceláře Sherlocka Holmesa na Baker Street.
5: Dobré jitro, milý Watsone.
4: Pravý velký detektiv.
5: Dnes jste si vzal vlněné spodky s česanou přízí, není-liž pravda?
6: Ano,
4: zvolal Watson celý udivený.
6: Ale řekněte mi, milí příteli, jak jste dospěl k této geniální dedukci?
5: Žádná dedukce, Watsone, prosté pozorování. Zapomněl jste si obléknout kalhoty.

0: Byla to dlouhá, svízelná cesta domů. S bolavýma nohama a s prošlapanými podrážkami došla čtvrtého dne ráno do svého domku.
1: No, že jsi konečně zpátky, přivítal jí Havran Abraxas.
0: Seděl na komíně a ustrašeně vyhlížel svou paní.
1: Ty ale vypadáš uprášená od hlavy k patě. A vůbec, cože kulháš, myslel jsem, že si bereš koště.
2: Brala jsem si,
0: vzdychla malá čarodějnice.
1: Brala, zakrákal Havran. Co to znamená?
2: No, to znamená, že je fuč.
1: Koště?
2: No, je fuč,
0: opakovala malá čarodějnice. Tu se Havranovi rozsvítilo.
1: Tak tě tedy přece načapali, to se dalo čekat. Moc bych se divil, kdyby se tě nevšimli, však jsi nic jiného nezasloužila.
0: Malé čarodějnici bylo všecko jedno.
2: Spát, myslela si, já chci spát.
0: Odbelhla se do komory na postel a spala jako sisel ještě dlouho do druhého dne. Když se vzbudila, seděl Havran na čele postele.
1: Tak co? Vyspinkala?
2: Celkem ano,
0: zívla malá čarodějnice.
1: Tak snad mi teď konečně láskavě vysvětlíš, co se vlastně stalo.
0: Malá čarodějnice tedy povídala.
1: To směla při své lehkomyslnosti ještě štěstí, řekl nakonec Havran. Teď ale koukej, abys do příštího roku byla dobrou čarodějnicí.
2: Já si dám záležet, slíbila. Od teďka už nebudu cvičit 6, ale 7 hodin denně. A kromě toho budu dělat ještě něco stejně důležitého.
1: Jo, a co pak?
2: Budu se mstít.
1: Ke? A komu?
2: Hromnici Bimbule. Ta babizna za celou tu patálí může. Kdo pak proti mě poštval ostatní?
1: Mošem, pravil Havran. To bylo od ní vyložené zprostáctví. Ale mstít se?
2: Přičaruju jí prasečí rypák,
0: vyhrožovala čarodějnice.
2: A oslí uši a telecí paznechty.
1: Prosím tě, je to čarodějnice jako ty, řekl jí na to Abraxas. A obratem si to všechno zase odčaruje.
2: Myslíš? No, jen počkej, však já si něco vymyslím, s čím si teta Bimbula tak snadno neporadí.
1: No, možná, řekl Abraxas. Jen se bojím, že budeš trpce litovat. Slíbila si přece vrchní čarodějnici, že budeš dobrou čarodějnicí. A dobré čarodějnice přece nesmí natropit nic zlého. Tedy, myslím si já, měla bys o tom přemýšlet.
3: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

všichni psíci z naší čtvrti, je se chčící kopři krti, vydali se spontánně na náměstí fontáně. Koná se tam představení, které nikde jinde není. Hraje tam psí divadlo, na to teda divadlo. Osoby a obsazení. Pudl. Šlechtic, který zchudl. Pokr. Hráč, co hraje pokr. Fousek. Má tam vtipný kousek. Čokl. Rytíř, který zmokl. Kolie. Ještě ho polije. Setr. Lord, co ztratil.

0: naší čtvrti, je zlehčící pokřikrti. Vydali se spontánně na náměstí fontáně.
1: Další učinkující má v roli samý škrt. Rek. Tomu zbyl jen štěk. Teriér. Navrch interiér.
0: Na špice, zbyla jenom inšpice.

o nečištěných zoubcích. Tak už? Naléhavá otázka se nesla domem dnes ráno, snad už po 150. Kdy už půjdeme? Ozvalo se pro změnu. Až si vyčistíš zoubky, odpověděla babička a bylo jasné, že nemá cenu smlouvat. Až si Zuzanka vyčistí zoubky, vyrazí. Kam? No přece na pouť. Je sobota. Konečně sobota a ona půjde s babičkou na pouť. Vždyť se na to těší celý týden. Ale abychom to nezamluvili. Zoubky. Zuzanka rozmrzele vstoupila do koupelny. Otočila kohoutkem. Prout vody se vyřítil stejně nedočkavě jako vozíčky z vrcholu horské dráhy. Zuzance při té představě jemně zašimralo v žaludku. Ten pocit vážně miluju, pomyslela si. Horská dráha je fakt bezva. A co teprve centrifuga, řetízák, lochneska, houpačky a těch dobrot. Cukrová vata, zmrzlina, pražené mandle, turecký med. Jdeme! Z natěšených představ ji vytrhlo babiččino zavolání. Jupí! Vykřikla holčička, bleskově zavřela kohoutek a vyběhla z koupelny. Zuzančin kartáček smutně vykukoval z kelímku a jeho suché štětinky jakoby říkali: tak zase nic. Připadal si strašně zbytečný a není divu. Všechny ostatní kartáčky spokojeně osychaly a jejich štětinky oddychovaly po dobře odvedené práci. Jen on už několik dnů, vlastně týdnů, čekal. Čekal, až se Zuzanka umoudří a začne si čistit svoje malé mléčné zoubky. Zuzanka s babičkou dorazili na pouť. Čím začnu? Rozhlíželo se děvčátko. Ampliony kvílely jako o život a vyzývaly k okamžité návštěvě rozličných atrakcí. Hudba hrála tak hlasitě, že donutila přítomné pohybovat se v

Jenže co to? Nedokázala otevřít pusu. Zuby i rty byly těsně semknuté a ať se snažila, jak chtěla, nepodařilo se jí je pootevřít ani o milimetr. Jakoby jí pusinku stiskla neviditelná ruka a zoubky slepilo to nejpevnější vteřinové lepidlo. Po několika neúspěšných pokusech Zuzanka vstekle mrštila cukrovou vatou do odpadkového koše. Ty nebudeš? Podívala se babička. Zuzanka zavrtěla hlavou a rozladěně vyrazila vpřed. Zuzi, počkej, kam se ženeš? Volala za ní překvapeně babička. Na centrifugu, chtěla odpovědět holčička, ale místo toho se ozvalo jen... Bože, dítě, co se to s tebou děje? Provrtávala je babička zkoumavým pohledem. Zuzanka pokrčila rameny a dala se do pláče. Po tvářích se jí koulely slzy jako hrachy. Ramínka se otřásala. Neplakej, holčičko, konejšila ji babička. Tobě není dobře, viď? To bude nějaká viróza. To je jako, když to na člověka hodí. Pojď, Beruško, půjdeme domů, odpočineš si a uvidíš, že ti bude hnedka líp. A tak šli. Zuzanka odevzdaně míjela střelnice obtěžkané pestrobarevnými květy papírových růží, houpačky letící až do mraků i stánky s bohatě zdobeným perníkem. Bývala by koupila ten s nápisem Mamince nebo Moje zlatíčko. Ale co pak si o něj může říct? Se svěšenou hlavou prošla kolem strašidelného zámku. Jindy býval zlatým hřebem poutě. Dnes mu však nevěnovala jediný pohled. Stejně jako Šaškovi lákajícímu k návštěvě malinkatého varieté svým ne, prohloupí, kdo k nám vstoupí. A ctěná dámo, ctěný pane, uvidíte nevídané. Doma se bez jediného slova schoulila do dědečkova ušáku a doufala, že se zbaví myšlenek, které se jí zběsile honily hlavou. Vlastně jedné jediné myšlenky. Proč? Proč má ústa zamknutá jako těžké dubové dveře? Proč jsou zavřená jako brána, která už dávno ztratila svůj klíč? Klíč. Myšlenka prolítla hlavou jako blesk z čistého nebe. Ale já přece mám klíč, křičela Zuzanka v duchu a řítila se chodbou rovnou do koupelny. Třesoucí se rukou nanesla pastu na zubní kartáček a s napjatým očekáváním ho zvedla k semknutým rtům. Ústa se otevřela. Jo, funguje to. Kartáček se mohl pustit do práce. Konečně! Pečlivě a systematicky očistil každý zoubek, každou štěrbinku. Nevynechal jediné místečko. Po dobře odvedené práci šťastně oddychoval v kerýmku. Musel rychle nabrat síly. Zuzanka ho bude znovu potřebovat už brzy ráno. Půjde totiž s babičkou na pouť.

Lesní ženka. Bětuška byla mladičké děvče. Matka její byla vdova a neměla svého jmění více než roztrhanou chaloupku a dvě kozy. Ale Bětuška byla přece vždycky veselá. Od jara do jeseni pásávala kozy u březiny. Vždy, když šla z domu, dávala jí matka do mošinky krajíček chleba a vřeténko, přikazujíc, ať je plné. Poněvadž kužele neměla, obtočila jí len okolo hlavy. Bětuška vzala mošinku a vesele cestou zpívajíc poskakovala za kozami k březině. Když tam přišli, šli kozy po pastvě. Bětuška sedla pod strom, levou rukou táhala z hlavy vlákna a pravou spouštěla vřeténko, že jen tak po zemi frčelo. A přitom si zpívala, až se les rozlíhal. Když ukazovalo slunce napoledne, odložila vřetánko, zavolala na kozy a davši jim po kousku chleba, aby jí nezaběhli, zaskočila si do lesa pro trochu jahod, neb jiného lesního ovoce, jakéž právě na čase bylo, by pamlsek měla k chlebu. Když se najedla, poskočila si, ruce založila a zpívajíc tancovala. Sluníčko se skrze zelení stromu na ní smálo a kozičky hovíce si v trávě myslili, to máme ale veselou pastoušku. Po tanci zase pilně předla a večír, když domů hnala, nikdy jí matka nelála, že vřetánko nese prázdné. Jedenkrát, když dle svého obyčeje v pravé poledne po skromném obědě k tanci se chystá, tu, kde se vezme, tu se vezme, stojí před ní krásná pana. Roucho má bílé, tenonké jako pavučinku, od hlavy k pasu splývají vlasy zlaté barvy a na hlavě má věnec z lesních květin. Bětuška strnula. Pana se na ní usmála a povídá líbezným hlasem. Bětuško, ráda tancuješ? Když pana tak pěkně k ní promluvila, Bětušku strach opustil a odpověděla. Och, já bych celý den tancovala. Tak pojď tedy, zatancujem si spolu. Já tě naučím. Tak řekla pana. Sukni si po boku vykasala, Bětušku obejmula a začala s ní tancovat. Jak se v kolo pustili, ozvala se jim nad hlavami tak líbezná hudba, že se Bětušce srdce v těle rozehrálo. Hudebníci seděli na březových větvích, v černých, popelavých, hnědých i měnivých fráčkách. Byl to sbor vybraných hudebníků, co se na pokynutí krásné pany sešel. Slavíci, skřivánkové, pěnkavy, stehlíci zvonkové, drozdi, kosy i sedmihlásek. Líčka Bětušce hořela. Oči jí se vítily. Zapomněla na úkol a na kozy a jen se dívala na svoji družku, která se před ní, okolo ní, v nejrůznějších pohybech otáčela. A tak lehounko, že se travička pod její útlou nožkou ani nesklonila. Tancovali odpoledne do večera. A Bětušce nohy neustaly, aniž zaboleli. Tu krásná pana zastavila krok, hudba umlkla a jak přišla, tak zmizela. Bětuška se ohlédla. Sluníčko zacházelo za les. I spráskla rukama nad hlavou a nahmatavši nespředený len, vzpomněla si na vřetánko v trávě ležící, že není plné. Sundala len z hlavy, s vřetánkem do mošinky uložila a kozy přivolavši hnala je domů. Nespívala si cestou, ale trpké výčitky si dělala, že se dala té krásné paně omámit a umínila si, kdyby se jí to mělo ještě jednou stát, že by k ní pana přišla, že ji už nikdy neposlechne. Kozičky neslyšíce veselého zpěvu za sebou ohlížely se, zdali skutečně za nimi jde jejich vlastní pastouška. I také matka se divila
a dcerky se ptala, zdali je churavá, že nespívá. I ne, matičko, nejsem churavá, ale že mne už od samého zpěvu v hrdle vyschlo, proto nespívám. Vymluvila se Bětuška a šla schovat v řetánko i len nespředený. Vědouc, že matka ne hned přízi smotává, chtěla druhý den vynahradit, co první den promeškala, a proto se matce nezmínila ani slovem o krásné paně. Druhý den, jako obyčejně, hnala Bětuška zase kozy k březině. A už si zase vesele zpívala. Přihnala k březině. Kozičky se začaly pást a ona sednouc pod strom začala pilně příst a přitom si zpívat. Neboť při zpěvu práce lepší od ruky odpadá. Slunce ukazovalo poledne. Pětuška dala kozičkám po soustu chleba, odběhla si pro jahody a vrátivši se, začala obědvat a s kozičkami rozprávět. Ach, kozulenky moje, dnes nesmím tancovat, vzdychla si, když po obědě drobty z klína do ruky schrabala a na kámen položila, by si je ptáčkové odnesli. A proč bys nesměla? Ozval se tu líbezný hlas a krásná pana stála před ní, jako by z oblak byla spadla. Bětuška se ulekla ještě víc než poprvé a oči zamhouřila, aby ani pany neviděla. Ale když pana ještě jednou otázku opakovala, ostýchavě odpověděla. Ach, odpusťte, krásná paní, já nemohu s vámi tancovat, protože bych zase úkolu nenapředla a matka by mě lála. Dnes, než slunce zajde, musím dohonit, co jsem včera zameškala. Pojď jen tancovat, než slunce zajde, pomoc se ti najde, řekla pana, sukni vykasala, Bětušku obejmula, v březových větvích sedící hudebníci spustili a tanečnice pustili se dokola. A ještě luzněji krásná pana tancovala. Bětuška mohla na ní oči nechat. Zapomněla na kozy i na úkol. Konečně ustala tanečnice, hudba umlkla, neboť slunce bylo na sklonku. Bětuška spráskla rukama nad hlavou, kde obtočen byl nespředený len, a dala se do pláče. Krásná pana sáhla jí na hlavu a len smekla, otočila okolo kmene tenké břízky, uchopila vřetánko a začala příst. Vřetánko jen tak po zemi frčelo a vůčihledně rostlo. A než slunce zašlo za les, byla příze všecka spředena. I ta, které Bětuška včera nebyla dopředla. Plný potáč dávajíc děvčeti do ruky, promluvila krásná pana. Motej a nereptej. Pamatuj si moje slova. Motej a nereptej. Po těch slovech zmizela, jako by se byla pod ní zem svehla. Bětuška byla spokojena a myslila si cestou, když je tak hodná, to budu s ní zase tancovat, jestli ještě přijde. A zpívala si zase, aby jí kozičky vesele kráčily. Ale matka jí mrzutě přivítala. Chtíc mezi dnem přízi smotat, viděla, že je vřeteno neplné, a proto byla nevrlá. Což si včera dělala, že si nespředla úkolu? Domlouvala jí matka. Odpusťte, matko, trochu jsem si zatancovala, řekla Bětuška zkroušeně a ukazujíc matce vřetánku dodala. Dnes je za to přeplné. Matka umlkla, šla kos podojit a Bětuška vřetánko uložila. Chtěla matce příhodu svůj povědít, ale myslela si zase, ne, až jestli ještě jednou přijde, pak se jí zeptám, co je zač, a matce povím. Tak si usmyslila a mlčela. Třetí ráno, jako obyčejně, hnala kozy k březině. Kozy začaly se pást.
Bětuška sedla si pod strom a začala zpívat a příst. Slunce ukazovalo poledne. Bětuška odložila vřetánko do trávy, dala koskám po soustu chleba, nazbírala jahod. Naobědvala se, drobty dávajíc ptáčkům. Moje kozulenky, dnes vám zatancuju. Poskočila, založila ruce a už chtěla zkoušet, zdali dokáže tak pěkně tančit jako krásná pana. Tu však ona sama před ní stála. Spolu půjdem, spolu, pravila k Bětušce s usmáním. Chopila ji a v samém okamžení hudba nad hlavami jim zazněla a pany Letným skokem v kole kroužily. Bětuška zapomněla na vřetánko i na kozy. Nic neviděla než krásnou panu, jejíž tělo jako vrbový proutek na vše strany se prohýbalo. Nic neslyšela než líbeznou hudbu, po které jí nohy sami skákaly. Tancovali odpoledne do večera. Tu pana ustala a hudba umlkla. Bětuška se ohlídla. Slunce bylo za lesem. S pláčem spráskla rukama nad hlavou a obrátit se po neplném vřetánku naříkala, co jí matka řekne. Dej mi tvoji mošinku, já ti vynahradím, co si dnes promeškala, řekla krásná pana. Bětuška jí mošinku podala a pana na okamžik zmizela a potom zase Bětušce mošinku podala řkouc. Ne teď, doma na to hleď. A ta tam, jako by ji byl vítr odvál. Bětuška se bála hned do mošinky kouknout, ale na půl cestě jí to přece nedalo. Mošinka byla tak lehká, jako by pranic v ní nebylo. Musela se podívat, jestli jí pana neošidila. A jak se lekla, když viděla, že je plná mošinka březového listí. Tu se teprv dala do žalostného pláči, dělající výčitky, že byla tak lehkověrná. V zlosti vyhodila přehršle listí ven a chtěla mošinku vyklopit. Ale pak si myslela, podestelu to kozičkám a nechám něco listí v mošince. Bála se skoro domů jít. Kozulenky nemohly zase svoji pastoušku poznat. Matka čekala na prahu plná úzkosti. Probůh, děvče, jaký jsi to potáč přízemí včera přinesla domů? Byla první její slova. Pročeš? Úzkostlivě se ptá Bětuška. Když jsi odešla ráno, jdu motat. Motám, motám, motám, potáč ustavičně plný. Jedno předeno, dvě předena, tři předena. Potáč plný. Tí zlý duch to předl. Rozlobím se a v tom okamžení příze s vřetánkem zmizne. Jak by ji svoukl. Pověz mi pak, co je to? Tu se Bětuška přiznala a začala o krásné paně vypravovat. To byla lesní ženka, zvolala matka ustrnulá. Okolo poledne a půlnoci lesní ženky své rejdy provádějí. Štěstí, že nejsi chlapec, sice bys z náruče její živa nebyla vyšla. Tak dlouho by s tebou byla tancovala, dokud by duch v těle byl, a neb tě k smrti ulochtala. Ale s děvčaty mají slitování a mnohdy je i bohatě obdarujou. Žes pak mi to neřekla. Kdybych byla nereptala, mohla se mít příze plnou setnici. Tu si vzpomněla Bětuška na mošinku a připadlo jí, že by snad přece něco mohlo pod tím listím být. Vyndá z vrchu vřetánko, i len nespředený, nahlídne ještě jednou, a podívejte se, matko, vzkřikne. Matka nahlídne a spráskne rukama. Březové listí obrátilo se ve zlato. Ona mi kázala, ne teď, doma na to hleď. Ale já neposlechla. No štěstí, že jsi nevykopila celou mošinku, mínila matka.
Ráno šla sama podívat se na místo, kde Bětuška přehršlý listí vyhodila, ale na cestě leželo jen svěží březové listí. Bohatství, co si Bětuška domů přinesla, i bez toho bylo dosti veliké. Matka koupila statek. Měli mnoho dobytka. Bětuška měla krásné šaty a nemusela kozy pást. Ale cokoliv měla, jakkoliv byla veselá a šťastná, přece jí nic takovou rozkoš nespůsobilo, jako tanec s lesní ženkou. Často si do Březiny zašla. Vábilo jí to tam. Přála si, kdyby krásnou panu viděla. Ale nikdy více ji nespatřila.

0: jsem slíbil, že budeme vyvolávat duchy.
1: A co je na tom?
0: Já si pojí.
1: To jo, seberte se. Sám jste duch.
0: Já vím, ale já mám při tom vyvolávání vždycky takové zvláštní pocity v břiše.
1: Teo, celé je to podvod. A já jim na to přijdu.

0: mělo být 100%.
1: No, tak to máme pro dnešek za sebou.
2: Digi hádanka.
3: Co se to leskne v rybníce? Komu to spadla čepice? Třpití se, leskne u sítí, nikdo ji rukou nechytí.
4: Mňau, už víte. Je, to bude asi zlatá rybka.
5: No ne, zlatá rybka, když se nedá chytit rukou, to asi nebude rybka.
0: No a chytil jsi někdy zlatou rybku?
5: No, zatím ještě ne.
0: No, tak vidíš.
5: Ale já si o tom sním a až jí chytím, tak si budu přát, abych se mohl dostat raketou na měsíc.
4: Je, počkej, a měsíc se přece odráží v hladině.
5: Na

0: Tak co? Že ta Justýna nemůže nikdy přijít včas.
1: Hugo, to se mi nezdá. Dnes se opožďuje nějak hodně, hodně. Vypadá to, že na nás vážně zapomněla.
0: V tom případě tedy máme jedinečnou šanci dnes jazykový oříšek hádat sami.
1: Jejda, jako za starých časů. Já už si skoro nepamatuju, jaké to bylo bez Justýny. Tak jo, jaký máš dneska oříšek?
0: Já mám dnes přísloví. Všude je chleba.
2: Počkat. Co to je? Co to je? Vy jste začali beze mě. Že jste začali? No toto.
0: Ahoj, Justýno.
2: Vy jste začali beze mě.
1: My jsme na tebe čekali. A ty jsi pořád nešla.
0: Nešla.
1: No, tak jsme si mysleli, že už asi nepřijdeš. A tak jsme začali bez tebe.
2: To je úroveň. A to jsem vám donesla svačinu. Čekala jsem, než laskonce vystydnou hoblinky. Ty joblinky. Ne, tento noc. Koblíšky. Já do vás svačinou a vy do mě. A vy? Já tady vůbec nemusím být.
1: Chtěl jsem říct, že my jsme ještě ani nestačili začít.
0: Tak.
1: A nemusíš se rozčilovat, no. Jdeš moc pozdě a my jsme na tebe čekali, tak bychom taky klidopíjo mohli začít bez tebe.
2: To tedy nemohli, Piggy. Beze mě znamená bez koblíšku.
0: No, tak když o tom tak přemýšlím, tak to bych vlastně nerad.
2: Takže si to rozmyslete.
0: No, já jsem tedy rád, že jsme na tebe počkali.
2: No prosím, stejně jste na mě museli čočkat. Počkat, protože proč? No, protože dnes mám přece oříšek já.
0: No, dnes bych ho správně měl mít já, ale jestli chceš, tak si dám ten koblížek a rád si poslechnu, co jsi připravila.
2: Aha. No tak vem si, jsou ještě heboučké, totiž teploučké.
1: Já se v tom nevyznám, pletete mě. Hugo říkal, všude je chleba. A teď najednou koblíšky, já myslel, že to bude něco s chlebem.
2: Ty jsi popletený od jak živá růžovko. No, Hugo si dobne koblížek a vybalí ten svůj oříšek. Dobře, ať si má všechno. Já tady nakonec vůbec nemusím být, já jsem dobrá, jen abych nosila knoflíčky. Totiž koblíšky, že?
0: Ale Justýno, tak se hned neurážej. Posaď se, nalij si čaj a můžeme začít. Já si dám ten koblížek až potom.
2: No, já jsem naprosto klidná.
1: To určitě.
0: Tak dost, vy dva. Nehádejte se. Už jsme tu všichni a to je hlavní. Tak, můžeme začít.
1: Tak ten chleba, Hugo.
0: Justýno, můžu ten chleba?
2: No jistě, že. Já tedy nevím, proč bys nemohl koblížek a musel bys zůstat o chlebu, ale jak chceš. Já ty koblížky schovám, aby tě to nepokoušelo. Asi máš tuhle tu tetu, že?
0: No tak já mám tet víc, ale bydlí daleko. Ty by mi koblížky nesnědly.
2: Ne, tyhle tety, já myslela tuhle dietetu, jako tento nonc tu, jak se nejí, no, tu...
1: Dietu?
2: No jistě, ano, přesně, takže asi hubneš, to je dobře, zbyde víc koblížků.
1: No rozhodně bys o dietě mohl uvažovat, Hugo, to jo.
0: Ach jo. Takhle jsem si to tedy vůbec nemyslel. Já jsem říkal chleba, protože to byl oříšek.
2: Ořechy při dietetě? Vyloučeno, jsou tučné.
0: Ne, já mám slovíčkový oříšek a ten začíná, všude je chleba.
2: No jo, nemá každý koblížky, že?
1: Prosím tě, Justýno, už jen poslouchej a hádej, Hugo mluví.
0: Takže... Dnešní oříšek je přísloví, které zní: všude je chleba o dvou kurkách. Tak, teď se ukažte. Justýno?
2: Co? Prosím?
0: No, co? Uměla bys to přísloví vysvětlit?
2: Aha, já myslela, že mám jen poslouchat.
1: No, a hádat.
2: Já se přece nikdy nehádám.
1: Hádej, co to znamená?
2: Že má chleba dvě kůrky? Aha. No, chleba má půlky, kůrky. Co na tom chceš vysvětlovat? A když všude, tak všude. Znamená to, že chleba bez kůrky neexistuje, protože chleba se vždycky seče. Peče, tudíž má vždycky půlku kůrku. A když si pak ukrojíš zajíc, krajíc toho, tento noc chleba, má dvě kůrky. Nahoře a dole. U každého chleba na světě stejná věc. Nic složitého. To bylo snadné. Rychle dáme si koblížek. Hugo, ne? Ten má dietetu. A ještě stihneme i ten můj oříšek. Takže...
0: Prr, počkej, Justino, já nemám dietu.
1: Ani dietetu?
0: Ne. A pokud jde o to přísloví, musím tě zklamat. Znamená to trochu něco jiného. Je to přísloví.
1: To už přece dávno víme, že když je to přísloví, tak neznamená doslova to, co se v něm říká.
0: Ano.
1: Týká se to něčeho jiného, jenomže nějak nemůžu přijít na to, čeho se to týká.
2: Chceš snad říct, že tedy nemám bod?
0: Nemáš.
2: Aha. Tak řekni, co to znamená, když ti můj výklad není dost dobrý.
0: Justino, nejde o to, že by mi nebyl dost dobrý, ale prostě není úplně, jak to říct, přesný. Piggy, přišel jsi na něco?
1: Ne, vzdávám se, tak nám to řekni.
2: No, to jsem zvědavá.
0: Tohle přísloví prý vzniklo v dávných dobách, kdy lidé měli chleba ve velké úctě. Dokonce se chléb na noc balil do plátna, aby se mu dobře spalo. A to přísloví má tenhle význam, že všude je vždycky něco dobrého i špatného. Nic není jen černé nebo bílé.
1: Tomu tady moc nerozumím.
2: Já také ne, Hugo. Je to celé zmatené. Chleba, kůrky, černé, bílé, já nevím.
0: Tak já vám to zkusím vysvětlit nějak líp. Tak třeba... Už to mám. Kdyby si Justína stěžovala, že tam, kde má zahrádku, například málo svítí slunce a proto se nedaří její zelenině a kvůli tomu by zahrádku přenesla na jiné místo. Myslela by si, že na novém místě žádné problémy nebudou, protože tam svítí slunce krásně.
2: Ono to s tím sluncem není jen tak. Jako domácnostní kachna vám musím říct...
1: No potom, teď ho to nech doříct.
2: Pardon, nechceš koblížek?
1: Potom, děkuju, teď ne. Hugo, tak dál. Přenese se zahrádka na slunce a...
0: Ano, ale po čase by přišla na to, že tam třeba není úrodná půda. Nebo tam žijí krtci a úrodu ničí, nebo něco podobného.
2: Ono to s těmi prtky. Krtky, je to všelijaké. To je pravda. S krtkem se nedá dohodnout. Z domácnostního hlediska...
1: Justino, prosím tě, nech ho to doříct.
2: Pardon, mě vzala vášeň. Nechceš koblížeš? Nic, mlčím.
0: Prostě, všude je chléb o dvou kůrkách. Všechno má svoje. Každé pro má své proti.
1: Aha, já už tomu asi rozumím. Hugo, to bylo dneska docela těžké, ale máš bod, no. A my zase víme něco nového, viď, Justino?
2: Já jsem to pochopila.
1: No?
2: Hugo chce říct, že to neumím se zahrádkou.
0: Ale...
2: Já jsem domácnostní kachna Justína a já bych si nikdy nevybrala pro zahradu místo,
0: prosím,
2: které by
0: zastav.
2: Nebylo absolutně nejlepší.
0: Ale to přece není...
2: To jsou výmysly.
0: To není to... tak.
2: Ale Hugo, ty...
0: No, já jsem to tak nemyslel.
2: Jdi pryč. A Hugo, žádné koblížky.
0: Ale...
2: Ani jeden nedostaneš. Nic nebude. Dietetě by se to nelíbilo. Když pomlouváš moje zahradničení, tak budeš sušit čumák.
0: Ale Justino, to byl přece oříšek. Já bych si ten koblížek dal tuzerát.
1: Hugo, nech to plavat. Máš bod? Byl to žádný oříšek. Vezmi si koblížek. Justýna ti ho přinesla, tak ti ho ráda dá. Víš, Justýno? A Hugo ti to ještě jednou vysvětlí, jak to myslel.
2: Ten už se ukázal. Teď se bude vymlouvat, protože je po koblížkách jako divej. Tak bude dělat, že něco olejoval. Vysvětloval.
0: Jak zněl ten můj oříšek, Justýno?
2: Že si neumím najít místo na zahrádku.
1: Hugo, začni znovu.
2: Jo, bylo to tak.
1: Dneska je největší oříšek vysvětlit, Justýně, že tvoje dieteta louská oříšky umí ve stínu na zahrádce.
2: To je ohromná legrace, tohle. Ohromná legrace. Hugo!
0: No co?
3: Pozdrav do oříšky.
4: Kde je?
3: Tamhle.
4: Tamhle.

0: No to je dost. Aby jsme to stihli.
1: Zmohem.
2: Zbohem si.
0: On tatík má už na kánku.

0: vedeš už k sakru mýho kluka?
1: To se ví, že vedu, ale nevím, jestli z něj budete moudrej. Mluví, jako když skřížíte flanďáka s papouškem.
2: Drahý otče, kéž vás všemohoucí Bůh dlouhá léta zachovat ráčí k radosti bližních i nevýslovné píše potomstva vašeho.
0: Pomalu, hochu, pomalu. Jedu do pekla a nemám čas na tvoje cukrování. Poslouchej mě dobře. Chtěl jsem ti nechat pytle zlaťáků, abys z toho mohl být živ bez lopotění. Ale hrom, aby do toho, hochu, jaká byla teď pro naše řemeslo bída.
2: Drahý otče, neměl jsem tušení, že tou měrou strádáte.
0: No jo, všichni mě opustili jako kryši. Nejvyšší čas, abys to po mně převzal, chlapče.
2: Drahý otče, když si to přejete, převezmu vaše řemeslo a budu jej vykonávat i čestně, ochotně.
3: Mám pro vás novou Piggy básničku.
4: Já jsem pes a kdo je víc? Umím štěkat na měsíc. Hlídám dům a zahrádku. Já jsem ctitel pořádku.
3: A teď ještě jednou.
4: Já jsem pes. A kdo je víc? Umím štěkat na měsíc. Hlídám dům a zahrádku. Já jsem ctitel pořádku.
3: Jestli se vám ta básnička líbila,
5: jděte na www.piggy.cz a tam

0: dobrmanech. Pravda, někteří jiní psi mají také useknuté ocásky. Například dobrmani. Však víš, jak vypadá dobrman, ne? Je to takový černý nebo hnědý halama, samé nohy a ocásek má ufiknutý u samého zadečku. Ale to není na památku po foxlíkovi, kdepak? Seď tiše a já ti povím, proč se dobrmanům utínají ocásky. Byl jednou jeden dobrman a měl takové hloupé jméno, Astor nebo Felix, tak nějak. A ten Astor nebo Felix byl tak hloupý, že si neuměl jinak hrát, než že si honil do kolečka svou vlastní oháňku. Počkej chvilku, brčel na ní, já si do tebe jen tak drobátko kousnu. Nepočkám, řekl ocásek. Počkej, nebo se budu zlobit, zaštěkal dobrman. Nepočkám, smál se jeho ocásek. Když nepočkáš, hrozil dobrman, tak tě sežeru. A že nesežereš, vsázel se ocásek. Tu se ten dobrman dopálil, skočil po svém ocásku, chňapl po něm a sežral jej. A byl by možná sežral sebe celého, kdyby nepřiběhli lidé a nerozehnali ho koštětem. Od té doby lidé usekávají dobrmanům ocásky u samého zadečku, aby si je ti dobrmani nemohli sežrat. Hotovo, to nám to dnes rychle šlo, co?
1: Piggy vtip.
2: Pepičku, proč jsi včera nebyl ve škole? Ptá se paní učitelka.
3: Pepiček na to. Vy jste říkala, že kdo nebude mít domácí úkol, tak ať se tady ani neukazuje.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Co pak na sebe tak koukáte, děti? Vy už si nehrajete na pejska a kočičku?
2: To se tati radši zeptej paní Žufíkové.
1: Proč bych se na to měl ptát paní Žufíkové?
3: No, ona totiž, pane Spejble, ona...
2: Počkej, Máni, já to povím sám. No.
1: Tak se nehádejte. A povězte mi, co bylo s paní Žufíkovou.
2: No. S paní Žufíkovou bylo, že ta hodná holčička Mánička přetrhla paní Žufíkové šňůru na prádlo... Právě když tam měla prádlo.
3: No zase já, no.
1: Opravdu, Máničko?
3: Když on to Hurvínek neřekl celé.
1: No tak jak to bylo?
3: No, jenom pověz taťuldovi, na co jsme si hráli.
1: A já jsem si hned myslel, že to bude nějak jinak. Mánička by přece nic takového schválně neudělala.
2: Ne, ne. Mánička ne, ale šňůra udělala drc, prádlo na ní hrc a paní Žufíková udělala vrrr.
1: Prosím vás, na co pak jste si to hráli?
3: Ale no přece na toho pejska a kočičku.
1: Aha, no. A ty jsi byla kočička a Hurvínek pejsek.
3: Ale ne, Hurvínek byl kočička a snědl mi jogurt.
1: No to kočičky dělají.
3: No.
1: A proč jsi nebyla kočička ty?
2: No přece tati nemohla, když ona měla jogurt a já ne.
3: To byl můj jogurt, no.
1: Vidíš, to je pravda. A co pak si dal Mánice pejskovi ty, no? Co pak, no?
3: Říkej.
1: Pověz, no?
2: Já jsem dal Mánice pejskovi kost, no. Ale ona na ní neměla chuť.
3: Budeď by ne, to by neoblízla ani žeryk.
1: No to jste si opravdu hráli moc hezky. No. Ale ať přemýšlím, jak přemýšlím v tom povídání o pejskovi a kočice, nebylo nic o trhání šňůry na prádlo.
3: To ne?
2: Nebylo, ale když ono tak strašlivě prčelo.
3: No, a pak svítilo sluníčko.
2: No, a my jsme se chtěli usušit jako pejsek s kočičkou.
3: No, a proto mě kočička Hurvínek vysadil na tu prádelní šňůru. No, a to nevydržela, udělala drc, no.
2: Prádlo udělalo hrc.
1: Uh-huh. A paní Žufíková udělala vrr.
3: Uh-huh.
1: Já se jí nedivím. Uh-huh. To já být na jejím místě bych udělal vrr a ještě haf, haf, uh-huh. Abyste věděli.
2: Haf, haf, tati nedělala, ale napovídala toho, to by zkoukala.
3: Yeah.
2: Ale stejně nějak zapomnětlivá.
1: Proč myslíš?
2: Protože nemohla Mánice přijít na jméno.
3: No, říkala mi prosím všelijak jinak. Jenom ne Máničko.
2: Ale na některá slova si vzpomněla moc dobře, já to slyšel.
3: To
1: no dobře, ale co bylo dál?
3: No, potom nás chtěla seznámit se svým manželem.
1: Jak seznámit? No. Proč?
2: No. To my nevíme.
3: Nevíme.
2: Ona pořád říkala, počkejte, já přivedu manžela.
3: No a já chtěla počkat, ale Hurvínek říkal, že ne, že už pana Žufíka zná.
1: Tak ty znáš pana Žufíka?
2: Znám, tati, ten tě umí běhat, to vyskoukal.
1: Vy jste spolu závodili?
2: No, vlastně závodili, ale nechytil mě.
3: Nechytil, já to viděla, pane Spejble.
2: Nechytil.
3: To byl nervák.
1: Nervák?
3: No, a pořád na Hurvínka křičel, počkej, já ti ukážu. Ale úplně zbytečně, protože Hurvínek nepotřeboval nic ukazovat, on trefil domů úplně klidně sám.
1: A to se dozvídám pěkné věci. Co pak ti to chtěl pan Žufík ukázat, no?
2: Já tati nevím, jestli mu šlo o to okno, nebo co?
1: O jaké okno zase?
3: No, o to okno, co no. Měli Žufíkovi.
1: Měli?
3: No.
1: A už nemají?
3: No.
2: Já za to tati vážně nemůžu.
3: Nemůže za to.
2: On mi Honza Huňku přihrál na hlavičku a už to bylo.
3: Už to bylo, no. Ale teď mají to okno zalepené takovým květovaným papírem a... Vypadá to moc hezky, pane Spejble.
1: Spíš to vypadá na domácí sekec. No to no, jsou mi novinky.
2: No tati, já jsem...
1: Napřed šňůra drc,
3: no.
1: Potom prádlo hrc a teď okno bum. Hleďte se, vy pejsku a kočičko, vy se teď půjdete pěkně k Žufíkovům omluvit.
3: No.
1: Hurvínek ze svého zaplatí to okno a vyhlašuje se domácí vězení.
3: Yeah.
2: Když to ale není zdravé, sedět doma.
3: No.
1: Já na vás otevřu okno, abyste měli svěží vzduch.
3: Ale co budeme doma dělat?
1: Můžete si zase hrát na píska a kočičku. Já vás naučím.
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

netopíří kouzlení. Šimšalabum, bim, bonjour. Bonjour, kdo pak vás to zdraví takhle krásně? Bonjour, dobrý den, přece já. Zdravím vás a smekám svůj kouzelnický cylindr. Proč mám cylindr a proč kouzelnický? Jsem kouzelníček, váš netopír Pierre. Hlásím se vám znova s dalším parádním experimentem. Ukážu vám, jak se dá pohnout věcičkami. Uj, to je zcela tajemné, že? Vítám vás u dalšího netopířího kouzlení. Dnes k němu budete potřebovat 2 kuchyňské houbičky na nádobí. Lepší jsou ty placaté. Uzavíratelný plastový sáček se zipem, tak velký, aby se do něj dobře vešly obě houbičky na sobě. A jedno brčko. Tak, brčko umístěte mezi houbičky tak, aby jeden konec brčka koukal z pytlíku ven. Zazipujte sáček. Aby se vám potom neotvíral, můžete jeho uzavření pojistit lepící páskou. Takto je dobré upevnit a utěsnit i brčko, aby vzduch neunikal jinudy, než jen a pouze brčkem. Máte? O, nádhera, šikulové. Nástroj na dnešní pozorování máme hotov. Nyní budeme potřebovat nějakou lehkou věc, třeba nějakou malou figurku. Nebo lehounký míček. No, naměřte na ně brčko čouhající ze sáčku a zatlačte ze zhora na houbičky. Vidíte? A znova. Stlačováním houbiček se brčkem vytlačuje vzduch a ten pohybuje figurkou nebo míčkem. Pokud jí chcete pohnout větší silou nebo prudčeji, zkuste sáček nejprve brčkem nafouknout. Experimentujte. Vyrobte si víc takovýchto sáčků a zkuste uspořádat třeba závody. A nebo co takový foukaný fotbal s pingpongovým míčkem. Míček je dovoleno posouvat pouze pomocí přístroje, který jsem vám dnes popsal. Věcičky se pohybují, aniž byste se jich přímo dotkli. To je legrace, to je magnifik. Tak, pro dnešek se s vámi loučím, mezami. Těším se na naše příští setkání. Sametová křídla mávnou, pohladí tě po čele, v roji jisker mizí přítel, který kouzlí vesele. A letím.

0: Byla jednou jedna dálnice a ta vedla do velikého města. Jezdilo po ní tolik aut, že by je nikdo nespočítal. Některá mířila tam a některá zase zpátky. A aby se ta auta mezi sebou nesrazila, byl uprostřed dálnice zelený pruh trávy. A právě tady, do všeho toho spěchu a rámusu, vyrostl jednou docela potichu malý kopeček hlíny.
1: Je, to ne! Kde jsem se to vyhrabal?
0: Auta si krtka vůbec nevšímala. Co pak mají čas brzdit u každé krtčí hromádky? Za to krtek z nich byl celý pryč.
1: To je a jedno hezčí než druhé. Jen kdyby tolik nepospíhala. Halo, auta, pomalu, ať vás můžu prohlídnout.
0: Šňůra aut jako na povel zpomalila, zabrzdila a řidiči hned stahovali okénka a volali, co se to tam vpředu stalo, zase nějaká bouračka, to nám ještě tak scházelo. Za to krtek si liboval. Právě před ním totiž zastavilo auto ze všech nejkrásnější. Celé bledě modré a seděl v něm bílý chlupatý pes.
1: Oni i pejsci mají auta, to jsem nevěděl.
0: Mezitím se auta na dálnici znovu rozjela, svištěla kolem jako o závod, ale krtek už se po nich ani moc neohlížel. To bledě modré s pejskem mu nasadilo brouka do hlavy. Sedl si na svůj kopeček hlíny, tlapky pod bradou a snil.
1: Mít vlastní autíčko. Ani by nemuselo být.

0: není modré. Třeba bych si vybrala červené nebo zelené. Nebo žluté. Stačilo by mi malé, malinkaté, jen kdyby jezdilo. Točil bych volant, ten autíčko by veselé vrčelo. A kdybych měl chuť, tak by si zatroubil. Tutu, tutu.
1: Ze snění Krtka vyrušil až příjezd montážního vozu. Vyskákali odtud mechanici, jedno nepojízdné auto odtáhli vedle dálnice, aby nepřekáželo, a hned se dali do práce. Tohle Krtek musí vidět a hezky zblízka. Prokličkoval mezi auty na druhou stranu a byl to div divoucí, že ho žádné nezajelo. Za to teď se mohl dívat mechanikům rovnou do ruky.
0: To by mě ani nenapadlo, že se auta skládají ze samých kousků. Kdybych ty kousky měl, dal bych si autíčko dohromady sám. Jedna, dvě bych s tím byl hotov.
1: Jinou tak už to na světě chodí. Čemu nerozumíme, to nám vždycky připadá náramně snadné. Co Krtek o autech věděl? Dohromady nic. Jenomže jezdí po dálnici a mají čtyři kola. A koukáním se taky o moc víc nedozvěděl.
0: Taková velká kola, ani bych tak velká nepotřeboval. Ale kola musí mít každé auto, jinak by nemohlo jezdit. Tak se mi zdá, že kola jsou u auta hlavní věc. Ale kde je vzít? Kdybych měl kola, začnu stavět třeba hned.
1: Jenomže pak si Krtek prohlédl auto zdola a musel uznat, že i podlaha je důležitá. Kam by jinak ta kola přidělal? A kam by přidělal sedátko a volant? A houkačku a pedály? Spravené auto zatím odjelo. Auto, autíčko, šťastnou cestu!

0: V zápětí pak odstartovali i mechanici, protože je honem honem volali telefonem zas k jiné bouračce. Zbyl tu po nich kolem dokola jen velký nepořádek. Poškozené součástky, šrouby, matky, ozubená kolečka, hadice, hadičky, kousky kabelů, dokonce i děravá nádrž od benzínu.
1: Ale na docela malé autíčko by to možná stačilo.
0: A Krtek začal všechno to harampádí snášet na jednu hromadu. Uviděla ho myška a nestačila se divit.
2: Ty, co s tím, Krtku, budeš dělat?
1: Budu stavit, myško.
0: Zvědavá myška se však nedala jen tak odbít.
2: Co budeš stavět, Krtku? Řekni, třeba ti poradím.
1: Neřeknu, můžeš hádat. Prčí to, trobí to a jestí to. A tomu myšky nerozumějí.
0: On tomu moc nerozuměl ani Krtek, což bylo horší. Dával dohromady kousky aut, jak ho napadlo. Namísto kol našrouboval hranaté matky, podlahu udělal z benzínové nádrže, kde si opodál objevil i rozbitý reflektor, dvě vypálené svíčky a ulomený volant. Dalo mu to spoustu práce, spoustu schánění, tahání a montování, ale nakonec to celé vypadalo, aspoň z dálky, skoro jako malé autíčko.
1: A to bylo nasedat. Motýlku, nechce svést, sedni si na vant a dobře se drž. Tak znova. A do četice.
3: Copak? Proč mě zlobíš, autíčko? Proč nechceš jezdit? Šlapu na pedály, točím volantem a ty nic? Ani nevrčíš, ani nebřučíš a kdybych si chtěl zatroubit, musím troubit sám.
0: Jestli to nebude tím, že autíčku chybí motor. U opravdových aut je motor schovaný pod kapotou a tak Krtek vůbec netušil, že bez motoru auto nejde. Všechno sváděl na hranatá kolečka.
3: Kdyby moje autíčko mělo kola kulatá s opravdickými pneumatikami, určitě by jezdilo.
0: A najednou se zdálo, že nastal den splněných přání. Ke Krtkovi se právě takové kolečko zakutálelo.
3: Je, kde se tu vzalo? Kdybych měl tak aspoň ještě jedno, nebo aspoň tři.
0: A nežli to Krtek dořekl, věřte, nevěřte, z kopečka se k němu kutálela trávou další tři kolečka. Jen tak, že je stačil pochytat. Co to? Co se to tam děje?
3: Asi někdo něco spravuje.
0: Nebo spíš rozbíjí. Krtek se utíkal podívat a zůstal s pusou do kořán. Na louce za kopcem jakýsi kluk uličník rozbíjel kladívkem červené autíčko na klíček. Proč to dělal? Kdo pak ví? Nejspíš, aby si dokázal, kolik má síly. A teď celý pyšný upaluje i s kladívkem cestou k městu. Krtek se nad tou spouští div nerozbrečel.
3: Tohle já bych autíčku nikdy neudělal. Co si teď počne?
0: Někdy je každá rada drahá a brečet nestačí. Naštěstí se v pravou chvíli objevila myška. Ta byla všude a vždycky všechno věděla. Vykoukla z odpadkového koše a řekla:
2: nabouraná auta se spravují v autoservisu. Je to tady hned naproti.
0: Krtek se podíval tím směrem a rázem poznal, že si myška nevymýšlí. Že to tak skutečně je. Montážní vozy tam ze všech stran svážely rozbitá auta, která už nešla opravit jen tak u silnice. Jeřáb s velikým hákem a klepety je popadl, kam si je odnesl a z autoservisu pak vyjížděla všechna auta opravená jako nová.
3: To je teda něco. Pojď, autíčko, taky to zkusíme.
0: Dalo to dost práce. Krtek se pořádně zapotil. Než svázal provázkem dohromady všechny zbytky autíčka, všechna čtyři kolečka, a než je odtáhl do servisu. A co když je nakonec nevezmou? Co když berou jenom velká auta? Ale hák na jeřábu ani nemrkl a odnesl Krtkovo červené autíčko jako každé jiné. Čekání bylo nekonečné, skoro jako v nemocnici, ale nakonec se Krtek přece jen dočkal. Červené autíčko na klíček vyjelo ze servisu krásně opravené. Jenom už nebylo červené, ale přelakovali je na růžovo.
3: Nevadí, teď si autíčko ještě hezčí.
0: Krtkovi se zkrátka vyplnilo další veliké přání. Měl autíčko, které bzučelo, vrčelo, troubilo. Stačilo je klíčkem natáhnout a už se jelo.
3: Díky za radu, Miško, nechceš se svést.
0: Ale Miška se jen uchychtla a řekla: po dálnici? Ani náhodou. Jeď si sám, Krtku. A dávej pozor, ať nikoho nezajedeš.

Ono to pro Krtkovo autíčko vážně nebylo na dálnici nijak snadné. Krtek musel každou chvíli zastavit, natáhnout je klíčkem. Takže ostatní auta byla netrpělivá. Řidiči stahovali okénka a volali: uhni s tím mrňou sem, my spěcháme. A bílý pejsek v bledě modrém veleautě si dokonce významně tukal na čelo. Teprve na večer, když aut na dálnici trochu ubylo a všechna krásně svítila, i to maličké růžové, Krtkovi se konečně podařilo odbočit z dálnice na polní pěšinku. Tam se mu jelo moc hezky. Nikomu nepřekážel a ta pěšinka ho dovedla až domů na lesní stránku. Zaparkoval autíčko před svou Krtinou, vytáhl klíček, aby mu s autíčkem nikdo neodjel, a šup do pelíšku. Tu noc se mu pak zdály samé báječné sny.

0: Bez auta se dneska nikdo neobejde. Nebo ne? Tebe už autíčko omrzelo? Dřív si Krtku jezdil od rána do večera, až k lesu a zpátky? Nebo k dálnici a zpátky?
1: No právě. Na dálnici překážím a tam a zpátky mě nebaví. To není žádné překvapení.
2: A taky mu od samého vysedávání v autě narostlo bříško a nemohl dopnout kalhotky.
1: Nepomlouvej, já tě slyšel, takže...
0: Takže?
1: Takže hurá za dobrodružství!

0: potkají se dvě blechy a povídají si o životě. V tom kolem nich projde velký chlupatý pes. A jedna blecha říká:
1: Tak se měj, mě už to jede.
2: Já naštěstí žádné blechy mít nemůžu.
3: Já ti nějaký půjčím.

je šupy dupy dup, razvací hej rup, nebo získem vrtá. Ať mistr Šindelář koná své dílo, střechu nám pokryje, kdyby snad lilo. Držte si klobouky, nasaďte helmy, mistr to provede způsobem střelným.

Děkuji vám, skřítkové. A abyste na nás hned tak nezapomněli, dávejte pozor. Ala, Gips. A tyhle si vemte na památku.

0: Kapitola třetí. V autobusu. Všechno šlo moc krásně. Prošla jsem už dvěma bránami, když najednou jsem uklouzla a padla do písku. Zvedla jsem se, nic se mi nestalo, ale třetí brána se přede mnou neotevřela. Teprve tehdy jsem si všimla, že sluníčko se asi leklo, když jsem upadla, a uletělo. Ptala jsem se sama sebe, jak se dostanu z téhle situace, ale v tom se otevřely dveře a v nich se objevila žabí hlava.
1: Excelence, jaké štěstí, že jste tady!
0: Zvolala jsem a běžela k ní. Jen se usmála. Snad si myslela, že jsem zbrklá. Všimla jsem si, že na sobě teď má nádherný plášť z rákosí. Byli jsme v tunelu, kde na tisíce světélkujících červíků kreslilo zářící nápisy.
2: Tady je stanice u severní brány, řekla mi žába. Nasedneme a pojedeme do jeskyně fialek. Ty dnes odcházejí na zem a budeš se moci zúčastnit jejich plesu na rozloučenou.
0: Sotva domluvila, půda v tunelu se rozevřela a z ní vylezla ohromná housenka z okénky na bocích. Zjevila se tak znenadání a proti mě byla tak obrovská, že jsem se strachem nemohla hnout. Tu housenka otočila netrpělivě hlavu ke mně a ptala se.
3: No tak odjíždí slečinka dnes nebo zítra?
4: Rychle, rychle, pospěš si!
0: Volala na mne žába, chytila mě za rukáv, pomohla mi dovnitř a posadila mě k okénku. Tunel zmizel a slyšela jsem jen, jak housenka dupe tlapkami do země tak pravidelně, jako kdyby to pracoval nějaký motor. Jeli jsme asi strašně rychle. Pomalu jsem si zvykla na pološero, které vládlo v tom podivném autobusu. Na lavičkách sedělo plno květin a poznala jsem podlášky, fialky a fialy. Když si mě prohlédli, začali šuškat. A najednou se jedna z nich zeptala.
1: Není ta holčička, kterou excelence veze do našeho království, naše největší nepřítelkyně? Říká se, že takové holčičky si pletou věnečky ze sedmi krásek, že tancují dokola s kytičkami umírajících podlášek u pasu, ba že ničí i všechny pryskyřníky na lukách.
0: Jak to dopověděla, jeden vlčí mák, který jsem dosud nespozorovala, vyskočil ze sedadla a začal vykřikovat pronikavým hlasem.
5: Zaptej! Zaptej! Zaptej! Zaptej!
0: Snažil se ho překřičet blatouch.
6: Ano, ano, zaptej, zapte!
0: Volali teď všechny květiny a blížili se ke mně se zaťatými pěstmi. Myslela jsem, že umřu hrůzou a co nejtěsněji jsem se přitiskla k žábě. Ta zůstala docela klidná, vzala mě kolem pasu, aby mě uklidnila a řekla...
7: Všichni si zas sedněte a poslouchejte. Opravdu jsem přivedla do našeho království malou holčičku. Ale tahle má dobré srdce. Ráno ušetřila život prvnímu pryskyřníku poslanému na zem a proto všichni jeho bratři mohli ještě dnes odejít za ním a uvidět slunce. Kromě toho slíbila, že už jakživa neutrhne ani jednu květinu a že bude přesvědčovat své přítelkyně, aby to také nedělali.
0: Všechny květiny se rázem uklidnily, ba i ten vlčí mák se ráčil na mne usmát. Jen bílý motýlek v koutě si ničeho nevšímal. Seděl a před sebou měl roztažený veliký zelený list. Pochopila jsem, že čte své noviny.
8: To tedy...
0: Osmělila se jedna fialka a podívala se na mne.
8: S
2: jsi už viděla slunce?
8: Ano, a velmi často.
2: Všem zazářily oči, jako kdyby šlo o nějaký div, a prosili mě.
6: Ach, pověz nám, jak vypadá. Řekni nám, jaké je.
7: Vy všechny dobře víte,
2: zakročila žába,
7: že naše královna Flóra výslovně zakázala každému vyprávět květinám o slunci. Tu malou zde by to stálo život, kdyby vás poslechla.
2: Květiny sklonily hlavy a už nenaléhaly. Ale hovořili dál o slunci s takovou láskou, že když vyslovili jeho jméno, slzy jim vstupovaly do očí.
5: Je krásné,
2: řekl Blatouch.
5: Je jako veliká včela.
9: Vůbec ne,
2: odporovala Podléška.
9: Je mnohem rychlejší, je jako srnec.
5: Kdepak, je mnohem silnější, je to lev.
2: Mínil vlčí mák.
10: To není možné, je mnohem lehčí.
2: Vmísila se do hovoru Fialka.
10: Je to pták s růžovými křídly.
2: A všechny květiny mě bedlivě pozorovaly, projevím-li souhlas. Ale výhružná slova žáby mě tak postrašila, že jsem seděla a ani nedutala. Najednou něco suše zapraskalo. Oslepilo mě světlo. Housenka vylezla na povrch, všechny fialky vystoupily a i mne vyvlekla žába z autobusu ven.

0: básnička.
1: Povídala moucha mouše.
0: Já se bojím chocholouše. Skáče kolem, hop, hop, hop. My jsme jeho ptačí zob.
2: A teď ještě jednou.
1: Povídala moucha mouše.
0: Já se bojím chocholouše. Skáče kolem, hop, hop, hop. My jsme jeho ptačí zob.
2: Jestli se vám ta básnička líbila,
3: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

smrti, nejednou ztratí se v lesní spleti. To je pak smutno a kvůli tomu, volejte je, ať vám trefí domů. Miluji.

0: To jednou vyšla hospodinka Manka z jeskyně a povídá loupežníku Rumcajsovi. Rumcajsi, narodil se nám synek a budeme mu říkat Cipísek.
1: No jo, mám takovou radost, že si musím vystřelit z pistole.
0: Nabil do pistole žalud a silně vystřelil, že to bylo slyšet z lesa Řáholce až do města Jičína.
1: A teď se na našeho Cipíska podívám.
0: Cipísek leží v kolíbce z dlabaného borového polena, protože borovice je měkčí než dub a tolik netlačí. Pod hlavou má polštář z mechu a je bos.
1: Víš co, Manku, já mu udělám střevíčky.
0: Manka nejdřív Rumcajsovi řekla, že nemá rozum a dopověděla. Vždyť Cipísek udělá první krůček nejdřív za rok.
1: Co, ten kluk bude chodit už od neděle za týden?
0: Jedna malá ještěříčka utíkala do věříčka. Usmála se Manka a odešla hloub do lesa Řáholce poprosit lesní včely o vosk, aby byl Cipíska čím natírat po koupeli. Rumcaj se dal došít i střevíčku, protože kdysi býval ševcem, ušil je snadno z mladé habrové kůry a na špičce ozdobil sojčím pírkem. Obul ty střevíčky Cipískovi, opatrně ho přikryl lopuchovým listem a šel odkrojit kousek kůry bukové a kousek dubové, aby bylo Cipískovi na kazajku a na kalhoty. Nic se mu nezdálo dost dobré, šel od stromu ke stromu a když už byl hluboko v lese, zaslechne, jak Manka od jeskyně volá. Kde pak s tím chlapcem Rumcaj si chodíš? Hned ho dej zpátky do kolíbky. Rumcaj se rozběhl domů.
1: Já bych ho tam, Manko, rád vrátil, jenže já ho neodnesl.
0: Manka obracela v prázdné kolíbce lopuchový list a naříkala. Tak ho odnesl jestřáb, nebo si pro něho přišla liška, nebo ho popadl jezevec, nebo ho ukradla vrána. Rumcaj stiše seděl na pařezu a nabíjel pistol nejtvrdším žaludem, co našel v kapse. Kdo ho vzal, ten ho taky vrátí. Nabil pistol, shrnul si vousy z uší a poslouchal, jestli by Cipíska nezaslechl od někud z lesa Řáholce. Napravo bzučeli včely a chruněl jezevec. Nalevo klapala jeleni kopítka a tlapkali zaječí nožky. Vzadu nebylo slyšet nic, to tam tak tiše chodili lišky. Zhora šelestila jestřábí a vraní péra, ale tak bezstarostně, jako když vrána a jestřáb nemají nic na svědomí. To všecko slyší Rumcaj s levým uchem. Pravým poslouchá, jak někdo daleko za pasekou louská ořechy. Slyším, co slyším, ale nož Cipísek to není. Pohladil Manku pěkně po tváři a lehonkým loupežnickým krokem se vydal křížem krážem po lese Řáholci, aby se poohlídl po Cipískovi. Očima jako jehly prohledává každé houští a tmavý kout. A zase nic. Jen do pravého ucha se mu odněkud za pasekou pořád louskají ořechy. Přešel paseku a byl v sousedním lese, kde rostou červené borovice. A v tom mu sletí z hora na loupežnický klobouk ořechová skořápka. Rumcaj se podívá a v hnízdě na borovici sedí veverka a s ní tři mladé a je tam s nimi Cipísek, louská ořechy a krmí starou i mláďata. Rumcaj si dlaní přičísl obočí a namířil na veveřici pistol nabitou žaludem. Tak to ty s nám ukradla Cipíska.
2: Já? Vždyť on přišel sám. Přišel po cestičce a vylezl k nám na borovici.
1: Já vím. Když se na veveřici míří pistolí, tak ona obyčejně lže.
0: Ale když si pro Cipíska sáhl nahoru do hnízda, hned viděl, že veverka nelhala. Cipísek měl podrážky u prvních střevíčků už málem prochozené.
2: Přišel sám, řekla veverka. A protože jsem byla od louskání ořechů celá polámaná, tak mi pomáhá.
0: Rumcaj se popadla taková pícha nad cinkem Cipískem, že musel třikrát vystřelit z pistole. Poprvé střelil, aby Manka věděla, že Cipísek už není ztracený. Podruhé střelil, Aby se Manka dověděla, že Cipísek prošlápal první střevíce, sotva se vykulil z kolíbky. A ta třetí rána? Ta byla jen tak pro radost.

0: Kdo má kapsu, ale kapesník nikdy nenosí?
1: Co pak to je? A co v té kapse má, když tam nemá kapesník? Miminka.
2: Fakt?
1: Svoje vlastní miminka. Víš, kdo má v kapse svoje vlastní miminko?
2: To nevím.
1: Někdo, kdo dělá hopsa, hopsa, hopsa.
2: Je, to je ten luční koník.
1: Luční koník nemá v kapse miminko.
2: Tak kdo?
1: No přece u nás nežije, jenom v zoologické zahradě a má kapsu a skáče a velký ocas. A
2: já už
1: boxuje.
2: Vím. Klokán.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Opravdu, byli to malí cvrčkové, kterých bývá v létě pod kameny až hrůza a báli se chuděrky malé, proto tak křičeli to své mamí. Teď byste je měl strejdo aspoň trošku rozveselit, spustili na pytlíka broučci, ať to aspoň nějak napravíte. Byla to pravda, je-li pytlík jenom trochu dobrák, tak opravdu pro cvrčky něco udělá. Tak jo, vzdychl pytlík za chvíli. Proč ne, to já rád. Chcete, dětičky? Já vám budu dělat koníčka, nabídl se, hned klekl a vzal dva cvrčíčky na záda a chodil s nimi jako kůň. Hop, hop, říkal cvrčíčkům do taktu. Hop, hop, chodil mezi kamínky, až cvrčíčci z radosti tleskali rukama. Ale najednou se pytlík zarazil. Caparti, víte co? Já mám nápad. Uděláme to jako v cirkuse. Celé představení. Postavil cvrčky do řady za sebou a teď začal běhat do kolečka jako cirkusový kůň. Jeden cvrček se rozběhl a vyskočil mu na záda. Postavil se, za chvíli za něj skočil druhý, pak za něj třetí jako krasojezdci v cirkuse, za něj čtvrtý a teď začali shromáždění brouci tleskat. Malá broučata začala hrát na slámky jako cirkusová hudba, jedna můra do toho začala dělat šaška a za chvíli uháněl pytlík už se všemi osmi cvrčky na zádech. Nadšení neznalo mezí. Tu si dokonce někdo mezi nimi vzpomněl, že v pořádném cirkuse by měli být také sloni. Tak začal křičet, my chceme slony, my chceme slony. A ostatní obecenstvo spustilo za ním, my chceme vidět slony, my chceme vidět slony, my chceme vidět slony. Jo, ještě vám budu dělat slona, řekl pytlík, zastavil se a sešoupil cvrčky na zem. Udělám ale něco jiného. Svezu malé cvrčky na vozíčku, prohlásil slavnostně. A vytáhl pánbu ví, odkud malý vozíček se čtyřmi koly. Zvolali všichni s údivem, protože jak tu byli, nikdo nic podobného neviděl. Tu se však malí cvrčci rozplakali. My do toho nepůjdeme. My se bojíme. A už zase brečeli na celé kolo a volali, mami. Neplačte, dětičky, to je přece legrace. Pytlík vám ukáže, jak se na tom jezdí. No? Kdo chce tahat? Přihlásila se jedna velká bzučivá moucha, že chce tahat. Jedeš ty, opice? Ty bys tomu dala. Lítala bys s tím jako blázen, vyhodil jí pytlík. Já potřebuji nějaké hodně malé koně.
2: Prosím, tak my bychom třeba tahali.
1: Ozval se kdosi tenkým hláskem. Všichni se rozhlíželi udiveně, kdo to může být, až se najednou pod jejich nohama vymotali dva malincí broučci se žlutými krovkami. Sotva je bylo vidět, nebyly větší než blechy a že by tedy tahali. Tak bonbon, mrňouskové, jásal pytlík, s vámi to bude prima. Vy aspoň daleko neutečete. Tak, cvrčci, podívejte se, jak se to vozí. Jdu to nic není, nebojte se. A vlezl do vozíčku. Sotva se tam vešel. Malí broučci na sebe mrkli a zapřáhali se.
2: Tak napřed hodně pomalu.
1: Neptejte se, hloupě, trpaslíci. Jako byste dovedli také běhat rychle, vy kratinožkové. Budete rádi, když poběžíte rychleji než šnek? Tak, alou!
2: Broučci na sebe znovu mrkli a teď zapištěli a rozjel se vozík s pytlíkem jako bouře.
1: Vyletěl dopředu jako blesk. Pomoc! Křičel pytlík a držel se, aby nesletěl. Spřežení se řítilo šílenou rychlostí, že nebylo možno ani počítat kilometry, jinak by z toho byl světový rekord. Docela samozřejmě. Vždyť ti malí broučci to byli dřepčíci, skákači, nejrychlejší skokani broučního světa a letěli jako divocí. Na jedné cestě, kde byla zakázána rychlá jízda, si chtěli strážníci zapsat jejich číslo. Štěstí, že žádné neměli. A štěstí vůbec, že zmizeli. Protože tím řevem, který brouci kolem cirkusu stropili, se zase probudil potemník a chtěl pytlíka hrozným způsobem strestat.

netopíří kouzlení. Simsala bum, bim, oh, bonjour. Mí milí malí kouzelníčkové, jsem tu opět s vámi, já, váš poletavý přítelíček. Nade mnou temní nebe s milionem hvězdných světýlek. Nad námi se rozprostírá do nekonečna celý vesmír. A já smekám svůj sametově černý cylindr a vítám vás u dalších magických chvil. Začíná netopíří kouzlení. Mezami, přemýšlíte někdy o vesmíru? Já ano, o jeho velikosti, nekonečnosti, vzdálenosti a... Má drahá přítelkyně Myška Bibi se mi svěřila, že se jí na vesmír hodně vyptáváte. Jste zvědaví, to je dobře, bravo, vivat! Já fandím zvědavosti. Kdo je zvědavý, nejvíc ví. Co třeba kosmické lodě? A rakety, víte, jak vypadají? Viděli jste je někdy na obrázku? Kreslíte si je? Ano, no to je skvělé. Vaše obrázky se budou dnes hodit. Mám pro vás totiž takové malé zábavné kouzlíčko. Hned přijdete na to, proč jsem vám kladl ty vesmírné otázky. Hned vám to všechno dojde. Dnes vás totiž naučím, simsalabumbim, jak si snadno vykouzlit, nebo spíše vyrobit, vlastní raketu. Hlavní roli bude hrát obyčejný nafukovací balónek. Z balónku raketu, říkáte si? Ano, ano, hned vám povím, jak na to. Co k tomu budete potřebovat? Nafukovací balónek, provázek, nůžky, brčko dostatečně tlusté na to, abyste jim provázek lehce protáhli, a kousek lepící pásky. A můžeme začít. Tak, je to jednoduché. Ustřihněte kus provázku. Dost dlouhý na to, abyste ho pohodlně napnuli, kde si vymyslíte. Třeba mezi oknem a skřínkou, anebo mezi kuchyňskou linkou a jídelním stolem. Jeden konec provázku upevněte lepící páskou na zvolené místo. Volný konec provázku protáhněte připraveným brčkem. Jinými slovy, navlékněte brčko na provázek. Oh, la, la, no, výborně, je čas napnout provázek. Tedy i druhý konec upevněte na místo, které jste si vybrali. Tak, teď ustřihněte dva malé kousky lepící pásky. Nachystejte je na brčko tak, jako byste jej chtěli k něčemu přilepit. Přilepíte oba kousky pásky z poloviny na brčko. Druhá půlka kousků pásky zůstává zatím volná. A nyní, už se to blíží, nafoukněte balónek. To místo, kudy se balónek nafukuje, nezavazujte, jen držte prsty. A připevněte balónek k brčku těmi kousky lepící pásky, které jste si tam před chvílí připravili. Nyní se i s balónkem, který pořád držíte tak, aby neunikal vzduch, přesuňte na začátek napnutého provázku. A přichází ta slavná chvíle. Pusťte balónek. Co pak se to stane, tušíte už? Ano, jakmile balónek pustíte, proud vzduchu, který vypouští, ho donese na druhý konec provázku. Z balónku se stane opravdu... raketka. Frrr.

za dalším kouzelným překvapením. O něm vám povím příště. Zatím se pořádně dívejte kolem sebe, protože svět nám má vždycky co nabídnout a pořád je kolem něco nového a nečekaného. Jen si toho všimnout. Pozorujte a já se těším na naše příští setkání. Sametová křídla mávnou, pohladí tě po čele. V roji jisker zmizí přítel, který kouzlí vesele.

0: Strašidla přece nejsou. Škubánek si hověl na kanapy až po uši ponořený do čtení, aby si knížku, jak se patří, vychutnal, dokonce četl nahlas.
1: Noc se snášela neúprosně, jen černé zuby cimbuří vyhlodávaly na setmělém nebi chmurnou siluetu hradu Grafensteina. Pomalu odbíjela dvanáctá a dveře se zlověstně otevřely.
0: Dveře se skutečně otevřely a objevila se v nich Káťa v noční košili. Tak dost, prohlásila. Už je 10. Každý pořádný pes buď hlídá, nebo spí.
1: Když teď je to právě nejnapínavější,
0: žadonil Škubánek. Aspoň kdybys četl něco pořádného, ale takovou hloupost, strašidlo na hradě Grafensteině, kroutila hlavou.

0: Káťa. Strašidla přece nejsou. To vím taky, bránil se Škubánek. Ale mám je rád. Číst takové historky na noc je nezdravé. Uzavřela debatu Káťa a zabouchla za sebou dveře. Škubánek se obrátil na druhý bok a pokračoval tam, kde přestal.
1: Náhle za oknem vyvstal záhadný stín.
0: Škubánek, zabraný do čtení, vůbec netušil, že se venku za oknem opravdu cosi objevilo. Byl to kocour Luciáš. Přilákaný světlem chtěl vědět, co se u sousedů děje. Chvíli poslouchal, jak Škubánek čte, a hned v něm začal klíčit nápad.
1: Bledý srpek měsíce váhavě vycházel za severní věží, jako by se bál osvětlit scénu toho neblahého divadla.
0: Škubánkovi přeběhl po zádech pocit příjemného strachu.
1: To je nádhera, to se krásně bojím,
0: liboval si.
2: Jen počkej, ona tě ta slast přejde,
0: mnul si pracky Luciáš. Na prázdné prádelní šňůře, která vedla od okna k jabloni na zahradě, visel zapomenutý povlak na peřinu. Kocour ho rychle sundal a natáhl ho na sebe. Jeden cíp měl jako kápy na hlavě, pracky zastrčil do dvou vedlejších rohů a poslední cíp se za ním táhnul po trávníku jako vlečka. Škubánek pokračoval.
1: Půlnoční ticho bylo najednou přeťato táhlým zakvílením.
0: Mňau! Zakvílel venku Luciáš. Škubánek spozorněl, ale pak se usmál.
1: Já musím mít báječnou fantazii, já to zrovna slyším.
0: Kocour se zatím vyškrábal na jabloň a jako provazochodec se pustil po prádelní šňůře přímo k osvětlenému oknu.
2: Mňau!
0: Škubánek se konečně otočil, podíval se ven a uviděl bílou postavu, která se krok za krokem blížila vzduchem.
1: Tomu říkám představivost!
0: Pochvaloval si.
1: Já to dokonce i vidím.
2: Mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau.
0: Skučel procítěně Luciáš a pohupoval se na prádelní šňůře.
1: Ještě že vím, že strašidla nejsou, jinak bych se snad vážně bál.
0: Přiznal Škubánek, otevřel okno a vykouknul ven.
1: Hele, Káťa zase zapomněla sundat šňůru na prádlo.
0: Všimnul si Škubánek a sesmekl ji se skoby na okenním rámu. Šňůra spadla na trávník a Luciáš se skutálel do kompostu.
2: Mňau, vajs, jau, vajs, tohle ti nedaruju.
0: Zbíral se kocour ze země, ale sotva se trochu vzpamatoval, hned zastajně nakukoval oknem. Škubánek právě otevřel dvířka od kamen a chtěl přiložit, ale kbelík byl prázdný. Popadl ho a vyšel ven.
2: Parádní šance!
0: Radoval se Luciáš. Podkasal si povlak a rychle se protáhl malým okýnkem do sklepa. Jakmile zarachotil klíč v zámku a Škubánek vstoupil do sklípku, vstyčila se před ním na hromadě uhlí bílá postava a hrozivě k němu natahovala ruce.
1: Ta představa je pěkně neodbitná, nejspíš bude utkvělá.
0: Přemítal Škubánek, nabral plnou lopatu uhlí a hodil ji po duchovi. Ten obratně uhnul stranou a pak hup, skočil Škubánkovi rovnou na lopatu.
1: Fuj, tak dotěrnou představu jsem ještě neměl. Jedeš?
0: vyštěkl škubánek a vší silou odhodil ducha na hromadu uhlí. Uhlí se sesypalo a kocour pod ním úplně zmizel.
1: Konečně je to pryč!
0: Odechl si škubánek, nabral kyblík a zamknul sklep.
2: Mám toho akorát pokrk.
0: Naříkal Luciáš, když se mu konečně podařilo vystrčit hlavu z hromady uhlí a klopotně se hrabal ven.
2: Teď se těš!
0: Vysoukal se zpátky na zahradu a hned šmíroval, co dělá škubánek. Ten přiložil do kamen a pustil televizi, aby se ještě podíval na předpověď počasí. Luciáš na nic nečekal, vyšplhal po okapu na střechu, skočil na televizní anténu a začal na ní cvičit jako na hrazdě. Na obrazovce se objevilo zrnění a šikmé klikyháky.
1: Vítr už nám zase otočil anténu.
0: Posteskl si škubánek a rozběhl se na půdu. Vylezl vikýřem a chtěl anténu opravit.
2: Mňau, mňau, ajú, mňau, mňau.
0: Metal kocour na anténě veletoče a otrhaný povlak za ním vlál jak turecká fangle.
1: No nazdar, zarazil se škubánek. Já už to vidím všude.
0: Natáhl z vikýře packu a prudce otočil anténou. Na to Luciáš ovšem nebyl připraven. Spadl z antény jako hruška a zahučel krbovým komínem rovnou do ložnice, kde spala Káťa. Měl kliku, že tam nebylo zatopeno. Káťa měla tvrdé spaní, ale taková rána by probudila i mrtvolu. Posadila se na posteli a zůstala zírat. Z krbu se štrachalo umouněné strašidlo, vzdychalo, kňučelo a tápalo rovnou k její posteli. Luciášovi se při pádu komínem smekl povlak přes oči a vůbec neviděl, kde je.
3: Pomoc! Strašidlo!
0: Vykřikla Káťa, vyskočila rovnýma nohama z postele, zapadla do skříně a přibouchla za sebou dveře. Skrčila se v koutku šatníku a drkotala se strachy.
3: Pomoc! Škubánku!
0: Luciáš konečně vystrčil aspoň jedno oko dírou v povlaku a uviděl, jak se nad ním tyčí skříň a celá se zlověstně chvěje.
2: Co je to?
0: Lekl se Luciáš a chtěl se dát na útěk. Ale ta skříň ho držela a ať se snažil sebe víc, ne a ne se od ní odlepit. Vší silou táhnul k oknu a skříň se hrozivě sunula za ním, krok co krok. Luciáš neviděl, jak Káťa skočila do skříně a už vůbec netušil, že tam přibouchla i jeho vlečku. Zatáhnul ze všech sil, skříň se hrozivě naklonila a s rachotem se poroučela rovnou na kocoura.
2: Mňau! Pomoc! Pomoc!
0: V tom se na prahu objevil škubánek. Postavil povalenou skříň, ta se otevřela a škubánek popadl ducha za šos. Z povlaku se vymotal kocour a spasil se skokem z nejbližšího okna.
1: Vida, Luciáš, to mě mohlo napadnout. Já už se bál, že mi straší ve věži.
0: Oddychl si škubánek a teď teprve uviděl v koutě šatníku přikrčenou Káťu.
1: To se ti povedlo, takhle kocoura doběhnout s tou skříní.
3: Kde pak? Já tam vlezla strachy, přiznala se Káťa.
1: Neříkej, vždyť přece víš, že strašidla nejsou,
0: divil se škubánek.
3: To vím, ale já na to v tom leknutí úplně zapomněla,
0: Usmála se Káťa a vlezla do postele. Škubánek se taky uvelebil ve svém pelíšku.
1: Měla jsi pravdu, tahle literatura je opravdu nezdravá. Už nikdy nebudu číst takové horory před spaním. Čestné příslovo!
0: Sliboval a zahrabal se do peřin.
1: Dobrou noc!
0: Všechny blešky na pomoc, dodala Káťa a zhasla noční lampičku.

0: sedí veverka na stromě a louská oříšky. Rozlouskne první.
1: Vypadnou stříbrné šaty.
0: Rozlouskne druhý.
1: Vypadnou zlaté šaty.
0: Rozlouskne třetí.
1: Vypadnou diamantové šaty.
0: Veverka se rozpláče, schoulí se na větvičku a vzliká.
2: Já se snad kvůli té pohádce ne.

0: Jonáš. Nemocnice je nemocnice. Když se tam člověk dostane, hned se začne bát. Neví totiž přesně, co mu je, a neví, co s ním budou dělat. Taky neví, kdy ho pustí domů a jestli se uzdraví. Leží v pyžamu v posteli, kouká do stropu a je mu ouvej. Jako třeba Jonášovi.
1: Já v posteli nebudu a nebudu a nebudu.
0: Vztekal se, když ho přivezli. Nic mi není, jsem zdravý jako ryba a chci domů. Jenže pan doktor zavrtěl hlavou. Necháme si tě tady na pozorování, Jonáši, a basta. Pak mu dali pruhované pyžamo, ve kterém vypadal jako vězeň. Bylo mu velké a nemělo všechny knoflíky. V nemocnici byl Jonáš sám. Táta zůstat nemohl, protože je pilot a lítá po celém světě. Pilotuje i dálkové lety přes oceán a tam za sebe náhradu jen tak nenajde. Máma musela zůstat doma s malým bráchou, kterému jsou teprve 2 měsíce a ještě pije mámino mlíčko. A tak se stalo, že s Jonášem v nemocnici nikdo být nemohl. Tvářil se, že mu to nevadí. Ve vězení je každý sám. Ale bylo mu smutno. A aby toho nebylo málo, i na pokoji ležel sám. Chodil po chodbě, mračil se a s nikým se nebavil. Sestřičky na něj v jednom kuse volaly. Jonáši, co tady pochoduješ, bos?
2: Jonáši, já ti dám papír a pastelky, chceš?
1: Jonáši, honem se vrať do pokoje. Za chvíli je vizita a pan doktor se bude zlobit.
2: Jonáši, já tě snad k té posteli přivážu.
0: Při vizitě pak pan doktor rozhodl, že Jonáš musí dostat kapačku. A tak se stalo, že byl opravdu připoutaný k posteli a nemohl už ani pochodovat po chodbě. Bylo mu do breku.
2: To není fér.
0: Koukal do stropu a po tvářích se mu řinuly slzy. V tu chvíli vešla do pokoje paní uklízečka.
3: Dobrý den,
0: řekla a postavila kyblík na podlahu.
3: Já umyju tady.
0: Mluvila špatně česky a znělo to trochu legračně. Ale Jonáš se neusmál.
3: Ty tu nový? Já těbě neviděla. Prugovaný jako zebra. Jak ty máš jméno?
0: Jonáš, ozvalo se z postele.
3: No, ty jak si máš, Jonáš?
0: Usmála se na něj. Nemám, zavrčel Jonáš a otočil se k oknu. Paní uklízečka vytírala pod postelí.
3: Nemáš? A co máš?
0: Zeptala se. Mám nemoc, řekl Jonáš.
3: Nemoc. Nemoc. Co nemáš moc?
0: Nic, odsekl Jonáš a přetáhl si peřinu přes hlavu.
3: Když nemáš nic, tak já tobě něco dám.
0: Nedala se paní uklízečka. Vytírala teď u okna a otočila se na Jonáše, aby viděla, jak se tváří. Všimla si, že se to pod peřinou nějak klepe, jako by někdo začínal brečet. Proto hned pokračovala.
3: Já ti dám pohádka. Co? Pohádka pruhovaná. to byla jednou jedna zebra. Ty víš, co je zebra?
1: Zjišťovala. Vím, ujistil ji Jonáš.
3: No, a ta zebra měla malá žebra, totiž zebra, ta velká zebra měla malá zebra. Tak je to správně. A ta malá zebra neposlouchala a byla divoka. Утікала через сільниці, де ж їй то нападло, а Аніся не подівала, якщо не їде автобус, небо автомобіль, небо моторка. А та велика зебра се злобіла на та мала зебра. Давай позор, небо сеті ніцо стане. Мусиш ходіть по прощеходу. Але мала зебра не виділа, що є то прощеход. Так же та велка висвітлувала же прощеход. То є прощеце зебра. Мусиш ходіть, де я зебра. Copak to nevíš?
1: Zebra po zebře? Zasmál se Jonáš a vykoukl spod peřiny.
3: No jistě. Zebra po žebře. Totiž po zebře. Opakovala to ta mama zebra. A ta mala se chechetala, zebra po zebře, zebra po zebře. Tam tě žádné auto nepřejede, tam musí každý zastavit, to je přechod prochodce, víš, ta zebra. Jo, to já vím, řekla ta malá zebra. Ale jestli mě uvidí ta auto, ona se bála trochu. Zebra po zebře, to se ztratí, když mi oba jsme pruhati. Мама зебра се замислила, а видела, же мата мала зебра правду, же може се то стать. Ну, что буду делать? Опак ей нападло, же муси ходит так, боком, на шикму, видишь?
1: Ага, рекл Йонаш. A docela ho to zajímalo. Už neležel, ale seděl a pozoroval, jak paní uklízečka vytírá.
3: Takže šla ta zebra po zebře tak na šikmo, že ti to vypadalo, že je na té ulici křižovka. To víš, co je, ne?
1: Jo. To luští táta.
3: No.
1: To je v novinách. Přitakal Jonáš.
3: No, právě. A tak tam na té ulici byla křižovatka. Totiž křižovka velká. Velká křižovka. A lidi na to koukali z okin a luštili. Třeba, co je dětský nápoj na pět písmena?
1: Kakao, vykřikl Jonáš.
3: No, ty šikovný. A nebo domácí obuv na sedm písmena.
1: B, A, Č, K, O, R, I, zase vykřikl Jonáš.
3: Buď kuriol! A ty, jak ty všechno víš?
1: Divila se paní uklízečka.
3: Nebo domácí rdvíře? Na to rčí písmeno?
1: Pes!
3: Oho.
1: Hned věděl Jonáš.
3: Ty chytrý kluk. Ať tohle, co? Veselá grimasa na pět. Písmeno, o to je těžký. To ty navíš, ty kluk pruchatý.
1: Vím. U, S, M, E s háčkem, V. Řekl hrdě Jonáš. S tátou totiž často luštil křížovky a pomáhal mu. A co byla tajenka té křížovky? Zeptal se nakonec.
3: Tajemka, totiž, tajenka byla tak. Všecko přejde z veselá, kdo z toho nic nedělá.
1: Jonáš se usmál. Paní uklízečka strčela mop do kyblíku a byla s prací hotová.
3: Tak, ahoj, Jonáš. Já jdu uklízet vidle.
1: Loučila se. Ahoj, řekl Jonáš a opakoval si pro sebe. Všechno přejde z vesela, kdo z toho nic nedělá. A bylo mu najednou mnohem, mnohem líp.
4: Sedí vrabec na makytě, kroutí zadkem rozmanitě.

0: Básničku.
1: Až se louka zazelená, kleknu si tam na kolena, utrhnu si kvíteček, upletu si věneček.
0: No a teď ještě jednou.
1: Až se louka zazelená, kleknu si tam na kolena, utrhnu si kvíteček, upletu si věneček.
0: Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.piggy.cz a tam ji najdete.

A bylo jaro, všechno, všechno kvetlo. A ty včely tolik bzučely, a ta tráva byla taková veliká, a ta rosa jako granáty, a ti ptáčci tolik zpívali, a ti cvrčci, ale ti se něco nacvrčeli. A Janinka už byla u broučka, a kmotříček, a kmotříčka, a beruška, a čekali, až jen slunce zapadne. Brouček byl takový silný a veliký. Všichni si stoupli kolem něho a tatínek, že má něco na srdci. Milý broučku, já mám radost, maminka má radost a my všichni máme radost, že už dnes poletíš. To je dobře, pán Bůh to tak chce. Ale my nebudeme vždycky pohromadě, musíme se rozdělit, aby lidé všude viděli. A tu mám o tebe strach. Jen jestli ty budeš hodný a budeš-li pořád pěkně svítit. Já bych měl velkou žalost a maminka také a kmotříček také a my všichni, kdybys neměl pěkně poslouchat. A přitom tatínek div neplakal a maminka opravdu plakala. Janince taky stály slzy v očích a i broučka by byly málem rozplakali. Tu se ještě ozval kmotříček. Milý broučku, už máš přece rozum a slyšíš, že si všichni přejeme, abys pěkně poslouchal. Já ti řeknu jen to, že kdybys neměl pěkně poslouchat, ty bys sám nejhůř přitom pochodil. A teď už poletíme. A letěli, ale jen nízoučko a pomalinku, aby jim mohla maminka i kmotřička a Janinka i Beruška stačit. Až přiletěli tam za potok a přes vrch, odkud bylo vidět daleko, daleko do širého světa. Tu kmotříček, aby prý se Janinka a Beruška vrátili. A tak se vraceli a povídali si, jaké má brouček krásné světlo. Kmotříčka myslela, že je krásné žluté jako zlato. Mamince se stálo víc do běla, hodně jasné. Beruška tvrdila, že je do růžova. Janinka pak měla za to, že je takové, jaké mívají brouci, když ponejprv letí. Oni pak letěli. Vlevo kmotříček, vpravo tatínek a brouček v prostředku. Na západ se nebe rtělo a broučkovi se srdce v těle smálo. Letěli a letěli, až tam na konci lesa bylo něco vidět. Tatínku, podívejte se tamhle, co pak to je takové velikánské? To je hajného chaloupka. A tatínku, kdo pak to je ten hajný? I vidíš ho, však jde tamhle naproti nám. A hajný přicházel naproti ním. Takový veliký a měl široký klobouk s pérem a po straně takovou tašku a přes rameno velikánskou pušku. Ale tatínku, já se bojím. I neboj se, on je rád, že mu posvítíme. A letěli a svítili a dívali se a povídali, ale tuto najednou před nimi strašně zahučelo. Bylo to takové veliké jako mračno, mělo to oči jako řažavé uhly a zobák takový zahnutý a drápy až hrůza a brouček byl už všecek bez sebe. Tatínku, já půjdu domů, ach, tatínku, já půjdu domů. I ne, broučku, toto. Co pak by si doma pomyslili, kmotříčka a Beruška a Janinka? To se nesmíš bát. Broučci se nic nebojí. Vždyť to byla sova a ta broučky nežere. Ona broučky nežere? Ne, brouček je jí málo. Ona raději nějakou myšku nebo žabku. A zas letěli. A tak svítili a svítili. A když už slunko začalo vycházet, rozhodli se, že poletí domů. A letěli. Však už na ně doma čekali. A když je viděli, vyběhli jim naproti maminka a kmotřička a Beruška. A pak, že budou večeřet, hlad už bez toho měli. Ale když nenechali broučka ani se najíst, pořád, aby jim vypravoval, jak se tam měli. A brouček vypravuje. Vypravuje. A pořád vypravuje. A už se mu zavírají oči. A tak šli spát a spali a spali a krásně se jim to spalo.

0: Umazaná od popela, tančit s princem, to bych chtěla. Obujte jí střevíček, usměje se spod víček. Kdo je to?
1: Kdo pak ví, odpoví.
2: Princezna prasátko.
3: Ne, je to princezna, ale vlastně to ještě princezna není.
2: Od popela?
3: Popel,
2: Pelkáka. Popel.

0: pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Tati.
2: Co je?
1: Co myslíš, půjde to vůbec spravit?
2: No jistě, to by bylo, aby ne. Už to skoro je.
1: A ty umíš spravovat hodiny?
2: No to víš, už jsem v životě mnohé viděl.
1: A mnohé neviděl?
2: No ano, všechno jsem vidět nemohl, pochopitelně.
1: A hodiny s kukačkou si viděl?
2: No tyhle ty určitě, ty jsou ještě po mé babičce.
1: S kukačkou?
2: Ano, ta náhodou kukala moc krásně.
1: Babička?
2: Kukačka.
1: A proč to bylo na půdě?
2: Protože to jednoho krásného dne přestalo jít a kukat, tak co s tím?
1: A ty jsi si jednoho krásného dne řekl, že se na to podíváš.
2: No a taky se dívám, že ano?
1: Už 2 měsíce.
2: No tak je to teď pořádně opravené.
3: Dobrý den.
2: A nazdar, Máni.
3: Ještě děláte ty hodiny?
2: Už to bude, Máničko, teď je pověsíme a hotovo.
3: A kdy je dáte dohromady?
2: Jak to dohromady?
3: No, kdy tam dáte všelijaký tyhle malý tuntilínky. Jú, těch tady je.
1: To jsou materiály, co taťulda vyšetřil.
2: Vidíš, Máničko, hodiny jsou celé, takhle je zavěsíme. No, tak co říkáte? Už visí.
1: Už visí.
3: Už visí.
1: A nejdou.
2: Nejdou? Aha, no jo, ano, ano, zatím nejdou.
1: A proč nejdou, tatí?
2: Hele, nebuď to, Žáno, 60 let se na to nikdo nezeptal a najednou ty to musíš vědět. Dáme je takhle trochu na stranu. No, prosím. A už jdou.
3: Slávička, už jdou.
1: A už zase ne.
3: Chudinky, už zase ne.
2: Jaký pak chudinky, posuneme je takhle, no, hele. No a jdou.
3: A jdou.
1: A nekukají.
2: Ale budou, dáme tu ručičku takhle na 12, no.
1: A nic.
3: Nebesíčka, nic.
2: Aha, ta dvířečka se trochu za ten dom, malinko tomu pomůžem.
3: Je, díky, už se to pootevřelo.
2: Tak pozor.
3: Kuku.
2: Slyšel zvůrvajs?
1: To kukla Mánička.
2: Mánička, tak počkat, ještě tu kukačku vyndám. No, nepojď malá, no, tady ten drátek je trochu moc. To, narovnáme to, no.
1: A proč nekukají, tatí?
2: Poslechni, hochu, trochu se soustřeď. Jak můžou kukat, když mám kukačku tadyhle na dlaní?
1: Bác ho.
3: Nebesička, bác ho.
1: Jo, proč kukají, tatí?
2: Tak co, chceš vědět, proč kukají, nebo proč nekukají? A teď pozor, kukačka je tam.
1: Hodiny nejdou.
2: Ale půjdou, stačí takhle trochu cvrknout do toho kivadla.
3: Já cvrknu.
2: To ne, Máničko, já sám. To se musí s citem, natáhneme závaží, počkej, takhle, no. Trochu postrčíme kivadlo. Tak a už je nebudeme pokoušet, nebo to porucháme. Teď je 3/4 a...
1: Na kolik?
3: 3/4 na nic.
2: Co pak neznáte hodiny? Je 3/4 na... Aha, malá ručička se někam...
3: Tady je v guláši.
2: Tady to vidíš, Hurvajs. Kolikrát jsem ti říkal, že guláš se nedává takhle blízko k hodinám. Nasadíme, no takhle a dost. Je 3/4 a na kukání si pěkně počkáme 1/4 hodiny. To Mánička?
1: To hodiny.
2: Tak vidíte, jak to klape.
1: Tati, ty jsi jako ten slepý mládenec s tím orlojem.
2: To víš, za taková léta se už člověk lečemu naučí, že ano?
1: Ten taky do toho pak sáhnul a bylo po orloji.
2: Maňčko, neposlouchej ho, když mluví takhle hloupě. Já sahám do orloje, totiž do kukačky s citem, že ano, opatrně, takhle jemně.
1: Yeah. Už, laka, to byla šupa.
3: Moje srdce. Podívej, Hurvínku, co je na zemi, všelijakých tintulínků.
1: Taťuldo,
2: no to nic, to jen ze zdi vylítla ta skobička.
1: A hodiny žuchly na zem.
2: No docela správně, jak by to vypadalo, kdyby skobička vylítla a hodiny nespadly, ne?
1: Tatí, co myslíš, dáš to ještě dohromady?
2: Ale proč bych to nedal dohromady? Přece máme smetáček a lopatku.
1: Kuku!

Málem jsem to sem dnes nestihla včas. Ještě, že jsem tak rychlá, že by pro mě byla hračka vyřídit se klidně během chvilky až třeba do 50. patra. Víte, proč mě napadlo zrovinka 50. patro? Protože mi včera přišel dotaz. Jejda, mané, já jsem se ještě nepředstavila. No jo, tak kdo pak asi jsem, že jo? Ahoj, myšáčata. Zdraví vás vaše kámoška, internetová myška Bibi, co je děsně hustej internetovej rejdič. Tak k tomu dotazu. Napsal mi Rostia S, že je z Rumburka, že prý v Rumburku nemají mrakodrap a on žije na mrakodrapy úplně divej. Kachna Justýna, jak ji znám, by řekla, že je z těch mrakodrapů úplně hin. A ať prej najdu něco hodně zajímavého o mrakodrapech. Že bude poslouchat. Tak jo, Rostio, tak jsem na to vlítla a něco jsem vyšmejdila. Mrakodrap je název pro vysokananánskou budovu. Říká se jí správně budova výšková. Ale aby bylo jasno, vyhlídková věž, rozhledna ani vysílač mrakodrapem nejsou. První mrakodrapy vznikly v Americe ve druhé půlce 19. století a pak se začaly stavět ve velkých městech po celém světě. Anglicky se mrakodrap řekne skyscraper. V překladu to je něco jako drápač oblohy. Mrakodrap. No. Nejvyšší současný mrakodrap a zároveň nejvyšší stavba světa je, no počkejte, mám to tady napsaný, jmenuje se Burj Khalifa a je ve Spojených arabských emirátech. Postavili ho v roce 2010 a do vejšky to dělá 828 metrů. Ty jo. Zajímavý ale je, proč se mrakodrapy začaly stavět. Ten důvod je jednoduchý. Kvůli děsně drahým pozemkům nebylo možné sehnat dost velký kus půdy na postavení velikého domu u země, tak se použil malej kus půdy, udělala se do něj hlubokánská jáma, zabetonovaly se ukrutně pevný základy a pak se z betonu a litiny a oceli stavělo vzhůru do mraků. Taky bylo důležitý, že v té době už lidi uměli postavit výtahy. Pěšky zdolávat tolik pater by bylo děsně namáhavý. To by se nikomu nechtělo. Do nejvyššího patra by to byl rovnou celodenní vejlet. Svačinu sebou. S mrakodrapama je ale i pár potíží. Třeba při požáru se z nich moc špatně utíká. Dál je složitý zabezpečit mrakodrapy dobře před zemětřesením, proti větru, rozdílným teplotám a jiným vlivům. No jo, ale zase, jaký je z nich krásný pohled. Je to jako dívat se z letadla, když jste v tom vysokánském patře nahoře a koukáte dolů. Jeden by se skoro bál, že je to taková vejška, že by ten barák vůbec nemusel vydržet a že by se mohl skácet. A říkáte si pak, klid, Miško, je z oceli a betonu a to znamená, že toho vydrží děsně moc. Jo, z oceli a betonu, to beru. Jenže teď se chystají zajímavější mrakodrapy. Ze dřeva, fakt. To koukáš, Rostě, co? Jedna z nejvyšších dřevěných budov už stojí v Londýně. Má skoro 30 metrů do vejšky. A proč se stavějí mrakodrapy ze dřeva? To vám povím hned. Dřevěný budovy vyjdou totiž o hodně levnější než ty z betonu a oceli. A taky jsou rychleji postavený. První dřevěný mrakodrap na světě se má postavit ve Vídni. To je od nás docela blízko, tyjo. Bude prej stát do 3 let a bude se jmenovat legračně. Hoho. No fakt. Bude mít 24 pater, a vysoký má být 84 metrů. Zvenku má být dokonce obložený stromovou kůrou. Nebo něčím, co ji bude připomínat. Fíha! No, to by teda sova Heda koukala. Mrakodrap ze dřeva. Ta by se určitě chtěla hned nastěhovat do toho nejvyššího patra. Tak, Rostio, dnes jsem hledala mrakodrapy. Jak jsi spřál? Jo a...
Když si do vyhledávače zadáš seznam mrakodrapů, vyjdou ti ty nejznámější a nejkrásnější. Určitě na ně mrkněte i vy ostatní. A já už zase letím šmědit dál. Mějte se písklatá. Pí!

Ančka a malíř. Když přišla doba velikého úklidu, Marcelčina maminka usoudila, že by se měl dát dětský pokoj znovu vymalovat. Proto také panenky ležely jedna na druhé na nejvyšší poličce. Malá jejich velitelka přišla se na ně podívat a přála si je uložit do postýlek, ale maminka myslela, že bude lépe, dají-li se zatím postýlky do skříně, protože malíři zas měli druhého dne ráno přijít. Postýlky byly tedy na sobě urovnány ve skříni a panenky byly dané na nejhořejší poličku. Když už bylo všude ticho té noci, Ančka, na které ležely všechny panenky, vlídně je požádala, aby si lehly trochu dále. Vata v mém těle je už tak zmuchlaná a placatá jako lívanec, vzdychla. A přestože plechový vojáček ležel tak, že Ančka měla jeho nohu přitisknutou na obličej, usmívala se stále svým obvyklým úsměvem. Panenky tedy lezly k jedné straně, až se Ančka už mohla docela pohodlně posadit. Ach, teď je to mnohem lepší. Vydechla si a natahovala ruce a nohy, aby se v nich vata srovnala a uhlazovala si zmačkané šaty. Já už budu ráda, až bude ráno, pravila konečně. Jistě nás velitelka vezme na dvůr a bude si tam s námi pod stromy hrát. A tak si panenky sedly a povídali si až do rána, až přišli malíři. Jeden z malířů, ještě mladý hoch, uviděl panenky na poličce a vzal odtamtud Ančku. Podívej se na tuhle hadrovou panu Vašku, řekl druhému malíři. Není to kráska? A tancová s Ančkou po pokoji, hvízdaje si veselou melodii. Ančce se to moc líbilo, jak jí paty dupaly po podlaze dup, dup. Druhé panenky seděly na poličce, strnule se dívali před sebe, protože dospělí lidé nesmějí vědět, že vlastně panenky žijí. Raději jdej zpátky na poličku, řekl jeden z mužů. Ta holčička se bude na tebe zlobit. Zdá se, že ona má tuto hadrovou panu nejraději ze všech. Ale mladík točil stále Ančkou a smál se a smál jejímu zvláštnímu poskakování. Konečně ji začal vyhazovat do vzduchu jako míč a chytat ji. To byla báječná zábava a Ančka vždycky, jak se odsla nahoře u přihrádky, zachytila úsměv ostatních panenek, neboť ty měli obrovskou radost, když viděli Ančku šťastnou. Ale všeho moc škodí a mládenec jednou Ančku nechytil a ona bác vletěla po hlavě přímo do kbelíku s olejovou barvou. Já jsem ti to říkal, povídal starší malíř, teď si to vypiješ. Pro boha, já to nechtěl udělat, křižoval se mládenec, co teď mám s ní dělat? Nejlíp bude, dáš-li zpátky na poličku, odpověděl kamarád. Tak se octla Ančka zase na poličce. Barva jí chudákovi tekla z hlavy na šaty. Po snídani, když Marcela přišla do dětského pokoje a uviděla Ančku tak zřízenou, dala se do pláče. Mladíkovi jí bylo líto a vysvětlil jí, jak se vše přihodilo. Když mě dovolíte, řekl, vezmu ji dneska večer sebou domů, vyčistím ji a pozítří vám ji přinesu zpátky. Ančka byla tedy toho večera zabalena do novin a odnesena pryč. Všem panenkám se stýskalo té noci po Ančce. Uboha Ančka, bylo mě do pláče, když jsem ji viděla celou od barvy umazanou, pravila Francouzka. Ach, nebyla si docela nic podobná, řekl plechový vojáček. Utírá si rychle slzy, aby se mu neskutálely po rukou a ty, aby mu nezrezavěly. Ta barva zakryla Ančku.

0: Čin milý úsměv, nos a ani nebyla vidět veselost v jejich knoflíkových očích, řekl indián. Tak panenky vzpomínali té a příští noci, ale ve dne, když tam byli malíři, ani se nepohnuli. Za dva dny se Ančka vrátila a panenky už se nemohly dočkat noci, až Ančku uvidí a budou s ní moci mluvit. Konečně přinesla Marcela Ančku a dala ji k ostatním panenkám na poličku. Když malíři odešli a dům byl klidný, vykřikli panenky: vypravuj nám, jak ses tam měla, drahá Ančko. Já jsem vám tak ráda, že jsem spadla do barvy, odpověděla Ančka, když předtím všechny panenky zlípala. Měla jsem se tam báječně. Když mě ten malíř vzal domů, vyprávil jsme mamince, jak se to stalo, že jsem spadla do té barvy, a ona mě velice litovala. Nejdříve mi hadrem otřela mé knoflíkové oči a potom jsem teprve viděla, jaká to byla velmi hezká, jemná paní. Pak mi benzínem vyčistila obličej. Ale víte, pokračovala Ančka, ona se mi ta barva prosákla hlavou, takže jsem měla vatu uvnitř všecku slepenou a mokrou. A nemohla jsem proto jasně myslet, také mé nitěné vlasy vypadaly hrozně. Ta milá paní mi tedy vlasy ustřihla, vypárala stehy na hlavě a vyndala tu špinavou vatu. Bylo to veliké ulehčení, ačkoliv mi bylo ze začátku tak divně a myšlenky jsem měla všecky rozptýlené. Nechala mě té noci ve svém košíčku na šití a druhého dne ráno mě pověsila na šňůru na prádlo, když už mi byla poslední zbytky barvy vyčistila. Když jsem venku visela na šňůře, co myslíte, co se stalo? Nikdy bychom to neuhodli, zvolali pany. Přiletěl ke mně malý střízlíček a vybral si ze mě tolik vaty, co by stačilo na vyslání roztomilého, teplého hnízdečka ve vinném keři. Ach, to bylo krásné, vykřikly panenky. Ano, skutečně bylo, odpověděla Ančka. Byla jsem tak šťastná. Potom mě ta paní sundala a vycpala novou, krásnou, čistou vatou od kolen až k hlavě, sešila mě a dala mě nové přízové vlasy a mám ještě tajemství, řekla Ančka. Řekni nám to tajemství, křičeli panenky a přitiskli se těsněji k Ančce. No, já vím, že to nikomu neřeknete, tak vám to tedy povím, to tajemství. A zrovna to vám taky vysvětlí, proč je můj úsměv teď o něco širší, pravila Ančka. Skutečně, panenky zpozorovali, že Anččin úsměv je o půl centimetru širší na každé straně. Když ta hodná paní dávala novou čistou vatu do mého těla, svěřovala se Ančka, šla si do skříně pro papírový sáček a z toho sáčku vytáhla 10 nebo 15 cukrových srdíček a na každém bylo něco napsáno. Našla mezi nimi jedno takové krásně červené, které mi zašila do těla i svatou. Tak to je to tajemství. A to je, proč jsem tak šťastná. Sáhněte si sem, řekla Ančka. Panenky poslechly a opravdu ucítili Ančino krásné nové červené srdce. Když se políbili na dobrou noc a schoulili se do postýlek, zeptal se ještě plechový vojáček. Měla si příležitost, Ančko, přečíst si nápis na svém novém cukrovém srdíčku? Ano, odpověděla Ančka. Byla jsem tak šťastná, že jsem vám to zapomněla říci. Bylo na něm vytištěno krásnými modrými písmeny. Miluji tě.
1: Zvládneš to? Zeptala se moja starostlivě. Tatu váhavě přikývl. Budu se snažit. Jeho nadšení z toho, že polezou na prostřední šplhací strom, pomalu vyprchávalo. Tak toto, zavelela Moja. Šplhala napřed a ukazovala mu, kde se držet a kde si dávat zvlášť pozor. Ale zdálo se, že tatu ani radit nepotřebuje. Teď to moc dobře, pochválila ho Moja. Nebyli však ani v polovině, když na jednu z nejvyšších větví přiletěl kos.
2: Co se tady děje?
1: Zavolal posměšně.
2: To jsou nějaké gorilí jesle?
1: Tatu si pomyslel, jaké pak jesle? A začal se snažit ještě víc. Pekelně se soustředil, aby přesně švihnul pravou nohou, ale přitom pozapomněl, že musí dávat pozor i na to, jak se chytit levou rukou, a hmátnul do prázdna.
2: Smál se kos.
1: To se stane, řekla bráškovi Moja. Jen klidně polez dál.
2: A kos na to. Jeden mrňous učí druhého.
1: Od toho okamžiku tatu zvažoval každičký svůj pohyb. Takže stoupal mnohem pomalej. A co horšího, jak nad každým svým pohybem přemýšlel, začal se bát. Když byli v polovině výstupu, zafoukal vítr a strom se rozkýval. Tatu ztratil poslední zbytek sebejistoty, pevně objal silnou větev a držel se jí jako klíště.
2: Kechtal se kos. Škoda, že mám zrovna dneska tak málo času. Bojácný tatůnek, to je podívaná.
1: Bráška se jmenuje Tatu, ocekla Moja kosovi a začala tatua pouzbuzovat. Neboj, to nic není. Chyť se tamhle toho pahýlu a polez. Ale tatu se na ní jen vyděšeně díval a bál se i mrknout.
2: Kos dostal úplný záchvat smíchu. Jedno mrně se třese strachy a to druhému radí. Mojo, ty víš, o čem mluvíš, co? Ty jsi jako schnilá hruška už jednou spadla, co? Když jsi učila lítat.
1: Rozchechtaný kos se načepířil, roztáhnul křídla a namířil si to k bazénu lachtanů, kde mělo začít krmení.
2: To si nechtěl nechat ujít. Co kdyby některý z nich nechytil hozenou rybu? To by byla legrace.
1: Obě gorilí mláďata zůstala jako opařená. Po chvíli tatu zakňoural.
0: Ty jsi odtud spadla?
1: To je dávno, odpověděla Moja. A nespadla jsem, jen málem. Táta mi pomohl. A taky to nebylo tady. Mluvila čím dál důrazněji. Že jí ten kos pohnul žlučí. Posmívá se a ještě si vymýšlí. Ukřičenec, jeden ukřičená. Pak mnohem mírněji dodala. Poléz. Už je pryč, jenže tatu o dalším lezení nechtěl ani slyšet.
0: Zavolej tátu, ať mě sundá.
1: Moja zavrtěla hlavou. Kdyby tě táta sundával, ten kosák by se to určitě dozvěděl. Dovedi si představit, jak by se ti vysmíval a jak by všude vykládal, že jsi ten nejbujácnější gorilý kluk. Tatu zaváhal, ale jeho strach rychle přehlušovala představa, jak se mu kosák posmívá a vykládá o něm, že je nešika a navíc babělec. Takovou radost mu přeci neudělá.
0: Slezeme spolu, jo?
1: Navrhl Moje.
0: Pomůžeš mi?
1: Společně pak opatrně se stupovali dolů. Trvalo jim to tak dlouho, že málem přišli pozdě k obědu. Ale zvládli to.
0: Mám to fajn, sestřičku,
1: říkal si tatu, když po obědě odpočíval v pelíšku. S Mojou určitě co nevidět zvládnu vyšplhat i na ten nejvyšší strom a tomu hloupému kosákovi ještě vytřeme zrak.
0: Dokázal jsem to!
1: Tatu se celý rozzářený hnal k Richardovi.
0: Dokázal jsem to, vylezl jsem až úplně na špičku.
1: Já jsem mu pomáhala, přidala se Moja. A nebýt toho kosáka, který nám to poprvé úplně pokazil, zvládli bychom to už před obědem. Jeden přes druhého táto vylíčili, jak se jim dopoledne posmíval kos, ale jak se nedali odradit a hned po odpoledním odpočinku vyběhli ke šplhacímu stromu. Po kosákovi naštěstí nebylo ani vidu, ani slechu. A tak se po krátkém přemlouvání tatu znovu pokusil vylézt nahoru a tentokrát se mu to povedlo. A když jsem byl na nejvyšší větvi a takhle se mnou cloumal vítr, předváděl tatu Richardovi, co se s ním tam nahoře dělo, ten kosák zrovna přiletěl. Volal jsem na ně, ale tvářil se, že mě nevidí. Že mu není hamba, zamračil se Richard. Jenže na posměváčky jsou háčky. Pak se na synka usmál. To jsem nevěděl, tatu, že už jsi tak velký a šikovný. Vždyť ty mě co nevidět přepereš. Tohle snad radši ani neměl říkat. Je, tatí, začal ho tatu v tu ránu přemlouvat. Pojďme, půjdeme zápasit, prosím, prosím. A dřív, než mu Richard stačil odpovědět, skočil na něj a začal s ním zápasit. Počkej, odstrčil ho prstem Richard. Tady se prát nemůžeme, půjdeme do výběhu. Všichni tři, Richard, tatu i Moja, se rozeběhli ven tak rychle, že za nimi Kidživu stěží stačila zavolat. A vraťte se brzy, co nevidět bude tma. Venku se Richard zeptal. Kdo si přeje zápasit se mnou jako první? Já! Překřikovali se tatu s Mojou. Tatu má velký den, tak začne. Rozhodl Richard a hned s ním začal zápolit. Funěl brzo tatu, protože sedícímu Richardovi se přes nataženou paži nemohl dostat na tělo. A v tom se ozvalo. Co je to tady za ufuněnou opici? To se na ně přiletěl podívat kos. A jak se po něm Richard ohlédl, tatu mu všema čtyřma skočil na hrudník. Richard, který nic takového nečekal, trochu zakolísal. A to bylo něco pro kosáka. Tohle, že je ten nejsilnější gorilák, spustil. Richard si ho nevšímal a dál zápasil. Nakonec padl na znak a vykřikl. Vzdávám se, tatu vyhrál. Sláva, sláva, vyhrál jsem. Radovala se tatu. Teď já, prosila Moja. Kosák se opřekot chechtal. Toho slavného goriláka už přeperej veverka. Moja se stázavým pohledem obrátila na Richarda. Proč si to táta nechá líbit? Richard však jakoby nic řekl. Tak pojď. Netrvalo dlouho a udýchaný Richard se vzdal i Moje. Nechte mě chvíli odpočinout. Oddechoval zhluboka. Kosák k něm přišel blíž a to se rozumí, že se chychtal ještě víc.
2: On snad vypustí duši.
1: Jakoby to přivolal. Richard začal sípavě oddechovat. Znělo to málem jako pískání nějaké veliké myši. Co se to s tátou děje? Lekli se Moja i tatu. Stáli nad ním se zděšenými výrazy a nevěděli, jak mu pomoci. Jenže Richard se po očku podíval po kosákovi, potom na ně spiklenecky mrknul a nenápadně ukázal dozadu ke křovinám a začal pískat ještě silněji. Než si to Moja a tatu stačili přebrat, nad křovinami se objevila silueta velkého ptáka, který natáčel hlavu ze strany na stranu. Byla to sova z hnízda, ve kterém Moja a tatu našli před časem poklad a rozhlížela se po myšce. Jakmile zjistila, odkud se to pískání ozývá, neslyšně se k ním rozletěla. V tom okamžiku Richard zavolal. Hej, kose, podívej, kdo sem letí, támhle. Kose přestal smát. Co mu ten gorilák chce a jak to, že zčista jasna není ani trochu udýchaný. Pak zvedl hlavu a podíval se na oblohu nad křovinami. Pomoc! Vyděsil se. Sova! Pomoc! Vystartoval, ale jak byl zmatený, narazil v letu do větví. Jau, se mě sežrat, pomoc! Celý pocuchaný a k smrti vyděšený se prodíral nejhustšími křovisky. Jeho černá pírka létala na všechny strany. Richard se hlasitě rozesmál. Vždyť jsem vám říkal, že na posměváčky jsou háčky. To už se smáli i Moja a tatu. Že jejich táta na kosáka vyzrál. A nejlepší na tom je, dodal Richard, že ta sova by si kosáka vůbec nevšímala. Mnohem radši loví hraboše. Od té doby se kos gorilám neposmíval. Stačilo, aby ukázali na oblohu. Kosák se vždycky přikrčil, vyděšeně se podíval vzhůru a s hlasitým nadáváním odletěl.

0: Ano, šéfe. Vasil s Pepou Padrátem a Škrtičem Čangem stáli před velkým šéfem jako poškoláci v ředitelně. Pepa Padrát se drbal ve vlasech, na zem se snášelo jakési chmíří.
1: Mole?
0: Šéf si štítivě odfrkl.
1: Sežerou vás moly.
0: A proč je jich tak málo? Obrátil se na Vasila.
1: Víc jsem jich nesehnal, omlouval se Vasil. Přišli zlí časy, teda jenom na nás, vy jste šéfe, v pohodě.
2: Já? A v pohodě?
0: Tulamor senior se chytil za srdce.
1: Vždyť já se topím v neštěstí. Přišel jsem o svýho jedinýho syna.
0: Na to se za půdním trámem ukázal Ramses.
3: A co já, otče?
0: Zvolal ukřivděně.
1: Ty půjdeš s nima. Pomůžeš jim zachránit svýho jedinýho bratra,
0: řekl.
1: Taky jsi jediný, kdo se u profesora vyzná.
3: A co tam, šéfe? Ten váš junior dělá.
0: To se poprvé ozval Škrtič Čango.
1: Co se asi tak dá dělat v kleci?
0: Zavrčel Padre.
1: Třeba protáhnout se mřížema.
0: Navrhl Pepa Padrát.
1: Nebo...
0: Zauvažoval. Jestli na té kleci za zámek, tak vzít papa klíč.
1: Nebo padrátek. Takhle. Do dvou prstů. Dost. Už nechci slyšet žádný otázky a žádný odpovědi, kromě ano, šéfe. Je vám to jasný? Ano, šéfe. Tak si zapište za uši. Co za chvíli uděláte? Ramses, můj druhý jediný syn, vás zavede o dvě patra níž k bytu toho bláznivého profesora. Pepa Padrát tím drátkem, co mu čouhá ze svetru, odemkne dveře.
0: Vasil zvedl ruku, jakože se chce na něco zeptat.
1: Jestli nebude doma, co? Bude doma. Pořád něco zkoumá a zbytu se nehne. Ale je neškodnej. Stačí, když ho tady Čango tou svou šňůrkou trošku
0: přiškrtí, špetla Ramses.
1: Správně, chlapče. A ty pak dovedeš Vasila k té skleněný kleci, který je uvězněný chudáček, můj tolík.
0: A jo? Vasil skrabatil čelo perným přemýšlením.
1: Vasile, ty tu klec rozbiješ a pak všichni zmizíte.
0: Vasil třepal rukou, jakože se chce ještě na něco zeptat.
1: No, kam asi?
0: Zavrčel Padre.
1: Sem ke mně na půdu. Ten náš profesor nikdy nebyl. Je vám už konečně všechno jasný?
0: Ne, že by bylo, ale přikývli.
3: Ano, šéfe.
4: Andulky se rády baví.
5: Jsou to ptáčci povídaví.
4: Jsou to ptáčci zpěvaví.
5: Zpěv je dobrý pro zdraví.
4: No a teď ještě jedno. Andulky se rády baví.
5: Jsou to ptáčci povídaví.
4: Jsou to ptáčci zpěvaví.
5: Zpěv je dobrý pro zdraví.
4: Jestli se vám ta básnička líbila,
6: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.
7: V dávných dobách znali v Irsku skřítka, šprýmaře a zlomyslníka, který se rád vystřelil z důvěřivých lidí. Říkali mu Puk. Puk byl jednou tady, jednou tamhle a pokaždé někomu něco vyvedl. Nikdo nevěděl, jak doopravdy vypadá, protože se schovával do zvířecí kůže. Jednou vypadal jako kozel, po druhé jako mezek a po třetí jako osel. Povím vám, co si vymyslel na jednoho dudáka. Ten dudák byl napůl mazavka a napůl hlupák. ale dudy mu byly nade všecko. Mačkal ty kozí měchy od rána do večera, i když uměl jen jednu písničku. Jednou se vracel z nějaké svatby a měl trochu v hlavě. Hrál nevěstě a ženichovi tu jednu písničku tak dlouho, dokud ho nevyhnali. A teď klopítal po mostě domů. A najednou ho někdo nabral ze zadu na rohy, až povyskočil. Byl to Puk v kozlí podobě.
8: Ty čert rohatá, že tě něčím přetáhnu, rozlobil se Dudák.
7: Nehubuj, radši mi něco zahraj, promluvil kozel lidským hlasem. Dostaneš stříbrňák.
8: A co by to mělo být? Zeptal se Dudák.
7: Zadudej, Dudáčku, zadudej, řekl Puk.
8: Tak to zrovna neumím, řekl Dudák.
7: Umíš, neumíš, o to se nestarej. Zmáčkni dudy a uvidíš, už klíbl se Puk. Dudák zavrtěl hlavou, ale dudy stiskl pěkně silně jako děvečku při tanci. A hrál vám jako nikdy předtím. Sám tomu nemohl uvěřit.
8: Na mou čest, kamaráde, řekl Puk, vidím, že jsi dudák nad dudáky.
7: Půjdeš se mnou na Patrikův statek. Večer je tam velká merenda.
8: Na Patrikův statek, zhrozil se Dudák. Tam se nesmím ani ukázat od té doby, co jsem jim ukradl bílého housera.
7: Ale kozel na Dudákovi řeči nic nedal. Nabral ho na rohy jako na vidle a pak přes údolí a přes kopec hnal chudáka Dudáka až do síně Patrikova statku. V síni byl dlouhý stůl a kolem něho na 100 veselých stařenek. A všechny se hned seběhly kolem kozla. Vítej, Puku, volali, jen ta nejstarší se zamračila a ukázala na Dudáka. A kdo pak je tohle? Nejlepší Dudák z celého Irska, řekl Puk.
8: Veselé staženky hned dovlekly popleteného Dudáka ke stolu. Ta nejstarší uhodila holí, otevřely se dveře a vešel bílý houser.
7: Pro pětran do dudů, vylekal se Dudák. Vždyť je to právě ten housek, kterého jsme s matkou upekli a snědli do poslední kostičky.
8: Ale houser neříkal nic, jen perutí ometl stůl a Puk zavolal.
7: A teď, Dudáku, ukaž, co umíš. Popadni dudy pěkně pod křídlem a zahraj nám do tance.
8: Dudák vyskočil na stůl a hrál jednu písničku za druhou. Ani je všechny neznal. Stařenky se dali dokola, podupávali a výskali a divili se, co ty dudy svedou. Ale nejvíc se divil sám Dudák. Když dohrál, chýlilo se už k ránu.
7: Já tě teď, Dudáku, doprovodím domů, řekl Puk. Ale než se rozloučili, vešel znovu do síně bílý housér a nesl dudy.
8: Ale jaké dudy?
7: Takové jistě neviděli ani v královském městě Dublinu.
8: Tohle je odměna ode mne, řekl housér.
7: Dudák byl v sedmém nebi, šlapal domů a přes rameno si nesl královské dudy. A že ho ty staré cestou tížily, tak jaké pak copak, prostě je odhodil do strouhy.
8: Na mostě si Dudák s Pukem dali s Bohem.
7: Hádej, matko, kdo ti přišel, hulákal ten napůl hlupák a napůl mazavka už na dvorku. Nejlepší Dudák z celého Jirska.
8: Ty jsi pil, řekla matka.
7: A co je tohle? Ukázal syn na dudy, které neviděli ani v Dublinu.
8: Matka užasla a Dudák si dupl.
7: A teď zahraju na celou ves. Popadl ty královské dudy a pořádně je stiskl. Jenže na místo písničky začaly měchy kejhat, jako by se do nich slétly husy a houseři z celého Irska. Rázem byla celá ves na nohou, dudy kejhaly a neuměli přestat. Sousedé se zběhli a pak jeden popadl hůl a druhý se k němu přidal. Chudák Dudák se zastavil až na mostě. A najednou ho někdo nabral zezadu na rohy, až povyskočil. Byl to Puk v kozlí podobě. tak se zase vidíme, řekl Puk. Pěkně jsme se v noci pobavili.
8: Ty čerta rohatá, vrať mi moje staré měchy a tyhle si nech.
7: Rozlobil se Dudák a šup s kejhavými dudami do řeky.
8: Kde jsi je uložil, tam je najdeš, odpověděl Puk. Ale něco už si stejně našel.
7: A co pak to? Zeptal se Dudák.
8: Rozum, ušklíbl se Puk.
7: Pak nabral Dudáka na rohy a hnal ho přes kopec a přes údolí až ke strouze, kde se Dudákovi staré a ošoupané dudy chladily v ranní rose. Dudák je s radostí popadl a zmáčkl jako děvečku při tanci. Myslel, že spustí tu jedinou, kterou uměli. Ale dudy hrály písničku za písničkou. Ani je všechny neznal. Po chvíli poslouchal, ušklivoval se, pak si poskočil a byl pryč. Víckrát už ho v tomhle kraji nikdo nepotkal. Za to ten náš napůl mazavka a napůl hlupák prochodil celý kraj a celou zemi křížem krážem a všude ho vítali a všude hrál a všichni zdaleka i zblízka říkali, že je král dudáků z celého Irska.
9: Létající deka. Eleonora seděla před křišťálovou koulí a smutně vzdychala. Koukala se na děti, které dováděly na koupališti. Leželi na dece, mazali se opalovacím krémem, plavali ve vodě nebo jezdili na tobogánu. Sluníčko hezky hřálo, protože byly letní prázdniny. Všechny děti si je náležitě užívaly.
10: Co tam zase děláš?
9: Zeptala se přísně její máma, čarodějnice Zinaida. Ale nic, odpověděla Eleonora a schovala křišťálovou kouli pod polštář.
10: Měla bys dělat něco pořádného, zlobila se její matka. A ne jen koukat do křišťálu. Běž učesat Mindu a naleštit koště.
9: Eleonora sice poslechla, ale nezapomněla se ušklíbnout. Minda byla jejich čarodějnická kočka, černější než saze z komína. Koště bylo létací a nablízkané bylo až. Zinaida si na něm velmi zakládala. Dělalo jí dobře, když se po jejím naleštěném koštěti na sletu čarodějnic a čarodějů všichni ohlíželi. Když byla Eleonora s prací hotova, vrátila se ke křišťálové kouli. Pohladila ji a dál se dívala na děti na koupališti.
10: Zaletím si pro něco do lesa,
9: zavolala na ní Zinaida. Eleonora se lekla a kouli raději schovala pod polštář.
10: Jasně,
9: odpověděla nahlas. Když za Zinaidou zaklaply dveře jejich chaloupky, dostala nápad. Taky si udělá výlet. Ne do lesa jako její matka, ale na koupaliště. Létající koště neměla a tak se rozhodla, že si vymyslí jiný dopravní prostředek. Jako správná čarodějnice už se toho naučila víc než dost. Stačí najít to pravé zaklínadlo a létat může cokoliv. Eleonora přemýšlela, na čem by mohla přiletět, aby vypadala nenápadně. Nechtěla na sebe před ostatními dětmi příliš upozorňovat. Očima přeletěla věci ve svém pokojíku. Židle, stůl, postel, knihovna, křišťálový lustr, plyšový had. To všechno by mohlo klidně létat, ale určitě by to vzbudilo rozruch. Znovu pohladila křišťálovou kouli. Když se podívala, jak to na koupališti vypadá, plácla se do čela.
10: Deka!
9: Vykřikla tak nahlas, až Minda polekaně naježila srst a pro jistotu vyskočila na postel.
10: Neboj, utěšovala ji Eleonora. Jen si uděláme malý výlet.
9: Pak sáhla po knize kouzel. I malé čarodějnice a mladí čarodějové mívají prázdniny. A tak není divu, že Eleonora některá kouzla zapomněla. Nalistovala si stránku s létajícími kouzly a začala čarovat.
10: Ešo ody.
9: Sotva dořekla kouzelnou formulku, Deka se z postele nadzvedla a sama od sebe si plula pod stropem. I s Mindou, která nestačila vyskočit.
10: To je ono,
9: zaradovala se Eleonora. Aby mohla na deku taky nastoupit, musela ji nejprve nechat slétnout k zemi. K tomu použila další zaklínadlo. Spolu s Mindou se pohodlně usadila na dece. Pěkně uprostřed, aby při letu náhodou nevypadly. Pak stačilo vyslovit létací zaklínadlo a přání, kam chtějí letět. Brzy se obě ocitly na koupališti. Všichni byli tak zabraní do plavání, cákání a dovádění, že si létající deky nikdo nevšiml. Eleonora přistála na trávě. Zaparkovala svou deku mezi ostatní deky a s úsměvem se kolem sebe rozhlížela. Měla na sobě šaty a tak se nejprve svlékla do plavek. Pak se osmělila jít do vody. Plavat uměla báječně a pod vodou vydržela déle než ostatní. Její pradědeček byl totiž vodník. Dováděla spolu s ostatními dětmi. Ty ale nebyly ve vodě pořád. Maminky je svolávaly, ať jdou na chvíli z vody ven. Eleonora dělala všechno, co viděla u ostatních. Taky si šla na chvíli lehnout na deku ke své Mindě, která se tam lenivě rozvalovala. Dlouho ale neležela. Brzy se u její deky zastavila holčička, se kterou dováděla ve vodě.
10: Jak se jmenuješ?
9: Zeptala se holčička.
10: Eleonora,
9: odpověděla malá čarodějnice. Holčička se zamyslela a pak dodala.
10: Budu ti říkat Eli, můžu?
9: Eleonora s úsměvem přikývla.
10: Jdeš do vody?
9: Zeptala se holčička. Odpovědi se nedočkala, protože deka, na které její nová kamarádka ležela, se najednou zvedla do vzduchu. Otázka, kterou holčička položila, zněla podobně jako létající zaklínadlo. Deka se při tom rámusu, který byl na koupališti, nejspíš přeslechla.
10: Páni!
9: Vykřikla udiveně dívenka. Eleonora rychle slétla na zem.
10: Ty umíš lítat?
9: Zeptala se udiveně holčička. Ani nečekala na odpověď a začala škemrat o svezení.
11: Tak si sedni,
9: vybídla ji Eleonora a pomaloučku s ní obletěla koupaliště. Teď už si jich všimly některé další děti a chtěli taky povozit. Od té chvíle se Eleonora nezastavila. U její deky se vytvořila fronta a ona až do večera děti vozila na létající dece. Domů dorazila jen o chlup dříve než její maminka. Naštěstí. Jinak by musela vysvětlovat, kde byla a co dělala. A Zinaida by jí další podobné výlety nejspíš zatrhla. Večer usnula Eleonora o dost dříve než obvykle. Po celém dni stráveném na koupališti byla totiž pořádně unavená.

0: Vaškovo vítězství. Vaška omrzelo plahočit se dřevorubectvím. Vzal tedy na záda raneček s chlebem a sýrem, přes rameno si dal sekeru a pilu, do ruky vzal hůl a hajdy do světa hledat štěstí. Dlouho chodil, dlouho, avšak štěstí stále ještě nenalezl. Tu a tam jej lidé pohostili, přece však zase byl nucen pomáhat při kácení stromů, aby si vydělal na chléb. Když jednou v lese odpočíval po práci, hlasitě si povzdechl. Proč jsem se jen nenarodil na šťastné planetě?
1: Proč vzdycháš?
0: Ozval se hlas a před Vaškem stanul hubený muž v černé říze. Hlavu měl pokrytu obrovskou muchomůrkou, jež mu seděla na vlasech jako klobouk. Vašek vyvalil oči, potom se zasmál.
1: Máš laciný klobouk, příteli.
0: Hubený muž se zamračil.
1: Neposmívej se mi, kdybych chtěl, mohl bych nosit klobouk ze zlata.
0: Aj, ty jsi bohatý.
1: Inu jsem. V mojí říši je pokladů, že bys za ně koupil celé království.
0: Chtěl bych se dostat do tvé říše, přál si Vašek, a odnést si na památku alespoň hroudu zlata, abych se jednou už zbavil chudoby.
1: A ty jsi tedy chudý, proto si vzdychal? Aj, příteli, ne jednu, ale 10 velkých hrud zlata mohl bych ti dát.
0: Tedy dej, rád vezmu.
1: Nejsi hloupý, ušklíbl se cizinec. Zadarmo však ani kuře nehrabe. Těch 10 hrud musíš si dříve zasloužit.
0: A co mám dělat?
1: Hned ti povím. Jsem čaroděj Skokan a dosud jsem nenalezl tvora, jež by vyskočil výše než já. Kdykoliv se setkám s člověkem, hned mu nabídnu sázku. Kdyby vyhrál, dostane 10x tolik, oč mě požádal.
0: Aj, jsem to ale hloupý, Vašek. Podrbal se dřevorubec za ušima.
1: A proč pak, Vašku? Smál se čaroděj.
0: Že jsem tě raději nepožádal o 10 hrud zlata. Byl bys mi jich musel dát 100.
1: Změnit se to už nedá, chtěl si jen jednu hroudu. Však i těch 10 stačilo by ti na panské živobytí až do smrti.
0: Chceš se tedy se mnou vsadit? Pomalu, pomalu, Vašek přece není hloupý. Vyhraju-li, dostanu 10 hrud zlata. Co však dostanu, kdybych prohrál?
1: V tom případě půjdeš se mnou do mé říše, odkud se už nikdy nevrátíš.
0: No dobrá, a co tam budu dělat?
1: Ale dobře ti tam bude,
0: smál se čaroděj.
1: Práce dost, ve dne, v noci, jídla málo, odpočinku ještě méně.
0: Opět se podrbal Vašek za ušima.
1: Kakr, holte, no, to by mi zrovna nevonělo.
0: Tedy nechceš se mnou vejít v sázku?
1: Ale kdo říká, že nechci?
0: Dříve však musím vidět, jak vysoko ty doskočíš a co já mám přeskočit.
1: O, hned uvidíš, podívej se na tuhle jedli.
0: Skokan ukázal na vysokou jedli, jejíž vršek ztrácel se v oblacích. Potom se trochu rozběhl a hup. A obrovským skokem přemetl se přes vrchol jedle. Lehce dopadl na druhou stranu domechu.
1: Umíš skákat, to je pravda,
0: doznal Vašek.
1: A co ty, troufáš si to také dokázat?
0: Ptal se Skokan.
1: Myslím, že bych také přeskočil, ba snad ještě vyšší strom. Přeskočíš-li vyšší, dostaneš 20 hrud, sliboval čaroděj. Vašek se díval po stromech. Rostly zde jedle ještě vyšší, než byla ona, kterou čaroděj přeskočil. Smím si vybrat, kterou chci? Smíš. Musí však být alespoň tak vysoká jako moje. Bude-li vyšší, tím více získáš. Tedy skoč! Pomalu, pomalu, pane čaroději. Dříve se musím pořádně najíst a vyspat se a potom se trochu cvičit ve skákání. Jestli chceš, přijď sem zítra, v tuto dobu. A nezapomeň přinést 20 hrud zlata, raději větší než menší. Přijdu a přinesu, přikývl čaroděj a chystal se odejít. Počkej, pane čaroději, zadržel jej Vašek. Ještě jednou mi řekni, že si smím vybrat kteroukoliv jedli tak vysokou, jako je tvoje, anebo ještě vyšší. Ano, smíš si vybrat, kterou chceš, ochotně odpověděl skokan. A když jí přeskočím, dostaneš 10, případně 20 hrud. Zlata, opatrně doplnil Vašek. Ano, 10 nebo 20 hrud zlata, přikývl čaroděj. Když zmizel, Vašek se usmál. Spokojeně zabnul rukama a horlivě pustil se do práce. Porážel nejvyšší jedly, do večera byl s prací hotov. Potom šel ke svému hospodáři, najedl se a ulehl. Ráno přišel do lesa, avšak nerubal stromy, kdepak. Nač bych se plahočil, když budu bohatý, pomyslil si. Trhal jahody a cpal si jich plné hrsti do úst. Potom se uvolebil v mechu a usnul. Probudilo jej volání. Vstávej, Vašku, už jsem tady. Vašek se posadil. Promnul si oči a zívnul.
2: Oh, to jsi ty, pane čaroději?
1: Neseš hroudy? Podívej se, řekl čaroděj a vysypal z pytle 20 hrud lesknoucího se zlata. Vaškovi zasvítilo v očích, když uviděl takové bohatství. A hned čiperně vyskočil. Tedy, pane čaroději, smím přeskočit kteroukoliv jedli, alespoň tak vysokou, jako byla tvoje? Ovšem, dokážeš-li to, dostaneš 10 hrud. A přeskočím-li vyšší? Dám ti 20. Tak jsem už včera řekl. Zvolal čaroděj, už rozmrzelý. Zdá se mi, že bys raději klábosil, než skákal. I to se ví, že bych raději vzal zlato za povídání, než za skákání. Usmál se Vašek. Tedy platí, jak jsme ujednali, ano? Ovšem platí. Rovněž platí podmínka, nevyhraješ-li, půjdeš se mnou do mé říše.
2: Brr, do věčné práce za málo jídla, tam se mi nechce.
1: To raději přeskočím nejvyšší jedly. Pozor, pane čaroději, už běžím. Rozběhl se a přeskočil nejvyšší jedly, která ležela poražena na zemi. Když stanul na druhé straně za kmenem, obrátil se a zasmál se. Nuže, pane čaroději, přeskočil jsem nejvyšší jedly a byla vyšší než ta tvoje.
2: Ale tak jsem to nemyslil, křikl ošizený čaroděj. Tohle by přece dokázalo každé dítě skočit přes kmen stromu ležícího na zemi.
1: Ať je to jak chce, já jsem přeskočil nejvyšší jedly, trval Vašek na svém. Jsem se zlatem, 20 hrud dostanu. A budeš-li se zdráhat?
2: zdvihl silnou větev a šlehl jí do vzduchu. Čaroděj skokan bručel, ošíval se, avšak musel doznat, že Vašek vyhrál. Nechal tedy hroudy i pytel na zemi a zlostně utekl. Vašek dal zlato do pytle, ve městě je vyměnil za peníze, vrátil se domů, koupil si pěkné hospodářství a žil spokojeně až do smrti. A čaroděj skokan, ten se už nikdy s nikým nesázel.
3: A teď je tu pohádka na dobrou noc, děti!
4: Ahoj, myší pochoutkovači a ochutnávači dobrot. Čau, písklatá. Musím se s váma o něco podělit. Tentokrát jsem se místo internetu zahryzla do kusu delikatesního, takže extrovně dobrýho, sýra. A hned vám vysvětlím, proč. No kvůli odbornému výzkumu přece. Na netu jsem si pak udělala malej průzkum, to je jasný. Od klávesnice, trochu upatlaný od toho luxusního sírečku, mňom, mňom, vás zdraví vaše internetová myška Bibi. Abyste pochopili, proč byl ten odborný výzkum tak nutný, že jsem si zapatlala klávesnici. Napsala mi totiž posluchačka Emma Gottliebová, že když jsem myš, tak prostě musím znát odpověď na to, co ji zajímá. A to je, proč myši milujou sýr? To mě teda dost pobavilo, Emičko. To je nádherný dotaz, fakt. S myšma je ta láska k sýru tak nějak spojená. Když se vás zeptají, co mají nejradši králíci, bez váhání odpovíte, že mrkev. No to je přece jasný. A když se někdo zeptá, co mají nejradši myšky, no sýra přece ne, řekne každej čloubrda. Znáte Toma a Jerryho a další animáky. Myši se v nich vždycky můžou po sýru utlouct. Ale je to ve skutečnosti pravda? Hned vám povím, jak to je. Myši jsou hlodavci. A jak už to tak hlodavci mívají, živějí se většinou ovocem nebo zeleninou a to jim chutná ze všeho nejvíc. Většinou takovou potravu taky venku nejjednodušejc najdou. Ono taky záleží na tom, kde která myš žije, že jo? Ale na každý pád, myši sní skoro všechno. Daj si kromě té ovocno-zeleninové dietky i sem tam nějakýho brouka nebo tak a když na to přijde, daj si rády i ten sýr. Ve skutečnosti ale sýr není zrovna moc dostupný v místech, kde myši obvykle žijou. Na poli třeba. Kdyby se tam vzal sýr, že jo? Spousta myší v životě sýr ani neochutnala. No fakt. Takže tím, že se k němu dostanou málo nebo vůbec, těžko si ho mohli nějak moc oblíbit. Navíc, jak jste si už možná všimli, některý, a to i z těch nejlepších sýrů, tak úplně, no nevoněj. Spíš docela hodně nevoněj. A myši mají moc dobrý a citlivý fufáčky čeníšky, takže tahle ta vůně je může kolikrát i spíš odrazovat, než přitahovat. A vědci taky dokázali, že myši mají daleko radši potraviny, které jsou sladký, mňom, ve kterých je hodně cukru. A že by byl sýr moc sladký, to teda není. Myši teda ve skutečnosti budou spíš na čokoládu. No a jestli se ptáte, jak to mám já, tak já jsem v myším světě trochu výjimka. Jíme tady všichni pohromadě s Piggym a kámošema a vyvařuje nám mistrovsky veverka Laskonka, tak se mi ty chutě posunuly maličko jinam. Jak ta Laskonka vaří, jak ona vaří, samý ty svý laskončí laskominy. Takže po sýru, potom já se můžu utlouct. A nebo třeba po laskončinejch palačinkách. Palačinky. To je mezi náma kámošema kapitola sama pro sebe. No jo, tak já zase letím šmědit dál a pak se stavím na sváču u laskonky. Když jsme dnes měli takhle hezký jídličkový téma, tak si dám něco dobrýho do pupíku. A vy si dejte taky. Třeba nějaký ten báječně vonavej syreček, jo? A pište mi, písklatá. Já ty vaše dopísky mám tak ráda. Děkuju, těším se, ahoj!
5: Proč jste utekli? Teď se budu číst děvnej pergamen, aby vás všichni viděli.
6: Ach, Janku, Janku, jsem znechucen. Ten, jehož jsem klackem natřel, že chtěl, aby v mé ložnici rostly houby, tam slavnostně hubou tluče.
5: To máte fuk, ať si tluče.
6: A taky jsem si říkal, Janku, ukážeme se a hrad bude jako pouťová atrakce. Chvíli klidu bychom neměli. Navrať mi můj zjevný pergamen.
5: To už vás nikdy neuvidíme.
6: Taky mě to mrzí, ale bude to tak lepší. Má stará je z toho bez tak celá chorá. Pojď.
5: Ani za soumraku ne. Tatínek nechce.
6: Dej mi ten pergamen.
5: Leontýnko. Leontýnko. Leontýnko. Počkej. Leontýnko. Leontýnko. Leontýnko. Leontýnko. Kde?

0: Já jsem myslela, že na to nepřijdeš.
1: Na co?
0: Že obživnu, když mi někdo živý podá kopretinu.
1: Ty jsi živá.
0: Javor.
1: Říká se Jasán. No jo, už nejsi tak studená. Myslím, že máš 37, jako my.
2: Jsi smrtelná.
0: Ale živá. Nezlob se, tatínku, že jsem tě opustila. Ale já jsem musela. Budu ti sem každý večer.

0: Kde je pohádkové louce konec? Zůstala někde daleko, daleko za velikou louží. Mravenečkovi Béďovi a jeho věrné kobylce se o ní zdálo noc co noc. A tak jednoho dne dali s Bohem paní Saranči Stěhovavé, majitelce soukromé cestovní kanceláře, kupředu vpřed, jen ať si klidně vede dál svůj nenasytný zahraniční zájezd.
1: Vrátíme se, slyšíš, kobylko?
2: Slyším, Béďo, pohádková louka nás volá zpátky.
1: Uháněj, kobylko, skákej, hopsej, ať už jsme zase doma.
2: Vždyť běžím, běžím, jak nejrychleji mohu.

0: Jenže jak se dá někdo na světoběžnictví, cestička k domovu se mu náramně prodlouží a sklikatí. Kobylka s Béďou v sedle byly na cestě už kolikátý den a pohádková louka byla pořád v nedohlednu.
1: Už nemůžu.
2: Chvíli si odpočiň.
1: V zádech mě loupe, nohy necítím.
2: Víš co, já ti je namasíruju.
1: Masíruj, Béďo. Ach, jejda, ještě, že tě mám.
0: Kobylka ležela na zádech a Béďa jí masíroval jednu nožičku za druhou. Když najednou to nad nimi zahromovalo.
3: Ohoho, mravenec a dělá masíra. No to se povedlo.
0: Kobylka se lekla, vyhodila masírovanou nožičku a Béďa se skulil do trávy.
2: Auva!
1: Co to tu bouří?
0: Nad jejich hlavami se skláněl fousatý obr, popadal se za břicho a slzy smíchu se mu koulely po tváři.
1: Nesmějte se, pane, nesmějte se.
2: Přestaňte nám tu slzet nebo odplavu.
1: Kdo vlastně jste?
3: Jsem Ferdinand Kaše, majitel velkého blešího cirkusu Hopsajda. A co vy tu?
2: Vracíme se domů na pohádkovou louku, pane Ferdinande.
1: Jenže cesta je dlouhá a nohy bolavé, tak mě tuhle Béďa kapánek masíroval.
3: O, skvělé. Můžete mi říkat principále.
2: Proč principále?
3: Protože vás angažují ve velkém regulárním programu svého blešího cirkusu.
2: Nepůjdeme do žádného cirkusu.
1: Nebudeme se producírovat mezi hejnem blech.
3: Nic nechci slyšet, nic nechci vědět. Udělám z vás sólový pár. Prvotřídní výstup, vysoká škola jezdeckého umění. Pojedeme od města k městu, ode vsi ke vsi a jednou dojedeme i na tu vaši pohádkovou louku. Tak co, plácneme si?
2: Co tomu říkáš, Kobylko? Možná, že s principálem bychom se domů dostali s nás, než po vlastních.
1: Vždyť neznáme žádné cirkusové kousky, pane principále. Já, ku příkladu, umím jen rychle hopsat.
2: A já umím jen sedět kobylce na zádech a řídit jí, aby nezabloudila.
3: Ničeho se nebojte. Za pár dní z vás udělám hvězdy bleší manéže. Zlatý hřeb programu cirkusu Hopsajda. Publikum bude šílet, až spatří, co dokážete. Račte vstoupit, vážené dámy a pánové. Na pódiu právě skončilo vystoupení taneční skupiny Rytmický blech a nyní uvidíte, co jste ještě neviděli a zažijete, co jste nezažili. Mraveneček Béďa se svou kobylkou vám předvede vysokou školu jezdeckého umění. Neopakovatelný zážitek doprovází bleší hubky venk pod taktovkou pana kapelníka Bonifáce Blešolína.
2: Kobylko, ať neuděláme principálovi ostudu.
1: Neboj, Béďo, jdeme na to. Zvedám, jak jen mohu, levou

0: Výborně, skvělé, neuvěřitelné, volalo obecenstvo. Děti házely do manéže cukr, dámy květy a pánové občas i nějakou tu vavřínovou snídku. Kobylka s Béďou cukr slupli, kytky dali panu principálovi Ferdinandovi a z vavřínových listů si za nějaký čas uvili nový věnec, větší a krásnější, než byl ten, co jim ho ožižlala saranče stěhovala. A tak dál jeli světem a předváděli své umění, až jednoho večera dojeli s bleším cirkusem Hopsajda na svou pohádkovou louku.
1: Kobylko, jsme doma.
2: Moje stará známá ostřice je ještě vyšší, než byla, když jsem se houpávala na jejich stéblech.
1: Mraveniště u lesa stojí jako předtím, to jsem rád. Pojď, zaklepeme tam spolu.
2: Nejdřív se přece musíme rozloučit s naším principálem, Béďo.
1: Máš pravdu, Kobylko, musíme mu poděkovat, že se nás ujal.
0: A tak se Kobylka i Mraveneček rozloučili naposled s panem Ferdinandem, majitelem blešího cirkusu. Dali popuse všem blechám z rytmické taneční skupiny a potřásli si rukou i s panem kapelníkem Bonifácem Blešolínem.
3: Budete nám všem chybět. Kvůli vám, abych teď secvičil nový program.
1: Kdybych se tolik netěšil domů, hned bych u vás zůstal, pane principále.
2: Děkujeme za všecko, co jste pro nás udělal.
1: Udělal jste z nás umělce.
3: No, to je řečí. Seberte si ten svůj bobkový věnec a už ať vás nevidím, nebo se nakonec sám rozpláču.
0: Mraveneček Béďa si tedy pověsil věnec kolem krku, vyskočil na Kobylku a naposled zamával blešímu cirkusu, který pomalu mizel za cípem podvečerního lesa.
4: Kdo to bouří po západu slunce?
1: No přece my.
4: Kdo my?
1: Závodníci, turisti a umělci.
4: To je vás venku tolik?
2: Ne, my jsme jen dva.
1: Otevřete, strejčku, to budete mrkat na vavříny, které jsme si vydobili.
0: Vrchnímu vrátnému mravenci to nedalo a na škvírku pootevřel vrata.
4: A hele, to je ten tulák Béďa.
1: Nejsem tulák, jsem jezdec a zahraniční turista. Chci domů.
4: Už jsme tě u nás v mraveništi dávno vyškrtli ze seznamu. Nedal si o sobě ani vzkázáním vědět a teď se tu budeš holedbat. Tak to teda ne.
0: Vrchní vrátný mravenec po otevřená vrata zase zabouchl.
2: Já tušila, že nám to jen tak neprojde.
1: Co si počneme? Ach.
2: Nevím, och, och.
0: Stáli ve tmě před mraveništěm a vzdychali. Ale vrchní vrátný mravenec byl jako kámen. Za to mravenčí hlídací babička, která má spánek lehoučký jako pavoučí vlákno, otevřela oči. Co to slyším? Kdo to tak hrozně vzdychá u hlavní brány?
1: To jsem já, babi, mraveneček Béďa.
2: A já, Kobylka.
0: Mravenčí hlídací babička si vzala trepky a přicupitala k bráně.
1: Tady jsem, babi. Mám věnec a je ze mě slavný jezdec. Pust mě domů.
0: Mravenčí hlídací babička měla radost, že se Béďa vrátil, ale aby si nemyslel, že mu všechno jen tak odpustí, nechala ho za trest čekat před mraveništěm i s Kobylkou až do prvního červánku. Teprve potom se brána otevřela, vyběhli mravenčí kluci a holčičky a babička otevřela náruč.
1: Tak už, babi, nebreč a nezlob se, vidíš, že už se nezlobíš.
0: Jen takhle maličko, řekla mravenčí babička. Ale do louky už tě nepustím ani na krok.
1: Nikdy?
0: Nikdy.
2: Ani když slíbím, že vám Béďu ohlídám.
0: To ještě uvidíme, usmála se mravenčí hlídací babička. Sundej ten věnec, Béďo, ať si ho nezmačkáš. A ty, Kobylko, přestaň hrabat nožičkou. Budu teď povídat pohádku.
1: O kouzelných kusadlech.
2: Ne, radši o mravenčím království.
0: Ba ne, řekla babička. Poslechněte si o pohádkové louce. To budete koukat, co všechno se tam seběhlo, zatímco jste lajdali světem.

0: Vulerbin je tak vysoko, že když jdeme do Storbinu, kam chodíme do školy a kde je taky obchod, jdeme celou dobu z kopce. Když ale jdeme zase domů, je to samozřejmě do kopce. Lasse říká, že až bude velký a bude sakumprásk inženýrem, že pak vynalezne kopec, který se dá otáčet, takže se po něm vždycky půjde jen dolů. Stráně z Bulerbinu dolů ke Storbinu jsou na sáňkování nejlepší, jaké si můžete představit. Celé vánoční prázdniny tam sáňkujeme. Třetí vánoční den, když jsme přečetli všechny knížky, které jsme dostali a snědli všechny perníčky, vytáhl Lasse naše velké sáně na dříví. A pak jsme se pustili dolů, všechny děti z Bulerbinu. Sáně řídil Lasse. Pozor, sáně! Křičeli jsme všichni najednou, jak jsme nejvíc mohli. Ono to vlastně ani nebylo potřeba, protože k nám nahoru málo kdy někdo chodí, ale přece jen to bylo zábavné křičet, když jsme tak fičeli dolů. Ale potom bylo pěkně těžké dostat sáně zase nahoru k Bulerbinu. A Lasse se rozpovídal o tom kopci, který si vymyslí a který se bude moci otáčet.
1: Hele, a nemohl by si ho vymyslet hned, řekl Bosse.
0: Ale Lasse povídal, že na takový kopec je potřeba tolik střelného prachu a dynamitu a kol a šroubů a že by to trvalo 10 let, než by byl hotov jeden. A tak dlouho jsme přece čekat nemohli. Když jsme konečně vytáhli sáně do všech kopců a právě chtěli u naší stodoly nasednout k nové jízdě, vyšel Zevrat tatínek a Olův tatínek a Britin a Anin tatínek. A náš tatínek řekl, poslyšte děti, můžeme si půjčit ty sáně? A pak se na ně posadil a strýček Erik a strýček Nils taky a rozjeli se z kopce dolů. My jsme čekali. Ale když se vrátili, chtěli si půjčit sáně ještě jednou, že prý je sáňkování strašná legrace. Vida, jak i dospělí jsou někdy jako děti. No, tak jsme si tedy přitáhli sáně na dříví z Norgordenu a jeli jsme za tatínky. A když jsme přijeli do polovice první stráně, uviděli jsme, jak leží v závěji a smějí se na celé kolo. Jak si to vlastně řídil, Eriku, povídal tatínek. Nebylo vůbec možné je dostat od saní. Jezdili a jezdili. Až přišla Britina a Anina maminka a řekla strýčkovi Erikovi, že musí jít domů naštípat trochu dříví. Člověk se nemůže ani trochu pobavit, řekl strýček Erik a smál se a oprašoval si sníh. Když jsme byli zase sami, udělali jsme si závody. Brita, Anna a já jsme si vzali norgordenské saně a Lasse, Bosse a Ole měli melangordenské. Hráli jsme si, že to jsou vikingské lodi, které plachtí po moři. Lasse pojmenoval klukovské saně Dlouhý had a my jsme pojmenovali naše Růžový květ.
1: Ačkoliv Lasse řekl, že je to hodně hloupé jméno pro vikingskou loď.
0: To je jedno, jen když je hezké, řekli jsme. Protože když už jsme jednou svou loď pokřtili, nechtěli jsme její jméno měnit jenom proto, že se Lassovi zdálo hloupé. Jízda o závod byla moc napínavá. Sáně Dlouhý had a Růžový květ se po celou dobu drželi přesně vedle sebe. Kluci pořád jen křičeli, hele, jejich růžokvět, potopí se s nimi hned. Ale zatím to byl právě Dlouhý had, co ztroskotal. Vjel do závěje a Růžový květ dojel krásně až dolů k Vysoké Borovici pod druhým kopcem, kde byl cíl. Tak to dopadá s tím, kdo se vytahuje, řekla pak Brita Lassovi. Ale Bosse si narazil hlavu o kořen stromu a měl na čele velikou bouli, proto jsme už se sáňkováním přestali. Stejně se úplně setmělo a my jsme měli pořádný hlad. Tak jsme šli domů.

0: Josefčíci, ti jsi hoví, vždyť to jsou psi salámoví.
1: Podívej se, mámo, sama, je to salám s nožičkama.
2: A teď ještě jednou a pomalu.
0: Josefčíci, ti jsi hoví, vždyť to jsou psi salámoví.
1: Podívej se, mámo, sama, je to salám s nožičkama.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
1: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.
3: Doma zatím všichni mlčky čekali na Mojin návrat. Kedživu vypadala, jako by se každou chvíli měla rozplakat. Richard bouchal pěstí do tlustého kmene, až z něj odletovaly třísky a Kamba se tvářila starostlivě. Jenom Šinda měla ve tváři nevyspytatelný, snad trochu potěuchlý výraz. Budu mít kamaráda, zaslechli najednou Mojin radostný hlas. Všem se ulevilo, že se jim jejich holčička v pořádku vrací, ale v tu ránu už udýchaná Moja stála před nimi a o překot vyprávila, co zažila u kouzelné díry. V každé druhé větě nezapomněla zdůraznit, že jí velký gorilák slíbil kamaráda a vždycky k tomu dodala, odkud sem ten kamarád asi přijde, nebo už se těším, jak se spolu budeme hrát, nebo něco podobného. Když to řekla asi po desáté, Kidživu se zvolna rozhlédla po ostatních, až se významným pohledem zastavila na Richardovi. Tak kdo pak to chce Moje slavnostně říct? Jenže Richard si jejího pohledu ne a ne všimnout. Šinda se zase tvářila, že se jí to netýká a Kamba jen mlčky pokynula, ať to Kidživu řekne sama. Tak tedy Mojo, pokračovala Kidživu. Velký gorilák má pravdu. V našem pavilonu brzo dojde k velice důležité události. Něco tak důležitého se tu dosud odehrálo jen jednou. A ty už jistě víš, o čem mluvím. Kidživu cítila, že se do své řeči nějak zamotává a tak raději přešla rovnou k věci. Zkrátka, Mojo, nebudeš tu už jediné mládě. Jemně k sobě Moju přitáhla a položila její ručičku na svoje vypouklé břicho. Cítíš, jak kope a jak sebou mele, že mi ten tvůj sourozenec ale dává zabrat, usmála se pyšně. Moja se na ní vyjeveně zadívala. Tak tohle bude ten můj kamarád? Mámě se má narodit miminko? Šindě to by bylo něco jiného, ale mámě? Všichni Moju napětě sledovali a čekali, co na to řekne. Až se konečně ozvala. Aha! Chvíli bylo ticho a pak Moja váhavě řekla. Ta Moje sestřička by se mohla jmenovat Maki. Ale vždyť ještě nevíme, jestli to bude holka nebo kluk. Smála se Kidživu. Aha, znovu hlesla Moja. Ale to už se do toho vložila Kamba. Tak ji nechte, takové překvapení. Musí si to nejdřív poskládat v hlavě. Zbytek dne do Mojí nic nebylo. Na radost z návštěvy u kouzelné díry docela zapomněla. Jen seděla v koutku a usilovně přemýšlela. Když se večer ukládala do pelíšku, přišla k ní máma Kidživu. Pohladila ji a tiše se zeptala. Ty opravdu nemáš radost? Mám, odpověděla Moja, jenže moc přesvědčivě to neznělo. A potom smutně dodala. To už mi Kamba nebude vyprávět pohádky? Ale bude, utěšovala ji Kidživu. Jen je nebudeš poslouchat sama. A ty i táta si se mnou budete hrát ještě míň než teď, pokračovala Moja. Je pravda, že já na tebe asi budu mít méně času, připustila Kidživu, ale za to ti přibude kamarád nebo kamarádka a to jsi přeci přála. Kamarádů mám dost, řekla vzdorovitě Moja. Třeba Ježka a taky Mravence a těch je přes 50 000. To je pravda, ale vzpomeň si, jak to dopadlo, když byl Ježek u nás doma. Mravenci jsou fajn. Dál trucovala Moja. Já vím, souhlasila Kidživu a usmála se. Jen si nějak nemůžu zapamatovat, jak se který jmenuje. Moja se nad tím trochu zamyslela a pak se také usmála. Kidživu ji znovu pohladila. Mojo, řekla opět vážnějším hlasem. Budu potřebovat, abys mi s miminkem pomáhala. Jsi už velká a určitě mi budeš hodně platná. Vážně? Zeptala se Moja. Určitě. Ujistila ji Kidživu a dala jí na dobrou noc sladkou pusu. A teď spi, ať se ti něco hezkého zdá. Moje se opravdu zdály krásné sny, ve kterých se starala o svého nového kamaráda a hrála se s ním. A zdály se jí nejenom tuhle jednu noc, ale i tu příští, přes příští a přes příští. A když se poté přes příští noci probudila, čekalo jí veliké překvapení. Zatímco spala, narodilo se její mámě gorilí miminko. Moja se úžasle dívala, jak je celé pomačkané a bezmocné. A jakmile si všimla, že se zrovna nikdo nedívá, opatrně se ho dotkla a tichým hlasem se představila. Ahoj, já jsem tvoje starší sestra. Jmenuji se Moja. A jsem moc ráda, že jsi tady.

0: Třetí kapitola. Profesor Bimbulík.
1: Když Adélka s Bimbulinkou doběhly do laboratoře profesora Bimbulíka, Bláža seděla panu profesorovi na klíně a oba se na sebe usmívali. Adélka byla šťastná, že Blážu našla. Pan profesor ji Adélce podal a ona mu hezky poděkovala.
2: Děkuji vám, pane profesore. Jak se vám za to mohu odvděčit?
1: Pan profesor se podrbal ve svých už tak dost rozčepířených vlasech a potutelně se usmíval. Pak se na Adélku přísně podíval a prohlásil.
3: Nejlíp se mi odvděčíš, když si budeš něco přát.
1: Adélka byla zmatená.
2: Pan profesor mluví sice přísně, ale přitom je vlastně docela hodný.
1: Pošeptala své žiravce Bláže, kterou stále ještě tiskla v náručí. Najednou si vzpomněla, že při záchraně Bláži zůstali Bůča s Pupínem někde vzadu.
2: Chtěla bych svou kravičku a slona,
1: špitla Adélka. V tom se rozrazily dveře a Bůča i Pupíno se s kotrmelci vřítili dovnitř. Pan profesor na ně štítivě pohlédl, až se oba polekali a skočili k Adélce do bezpečí. Profesor Bimbulík se otočil zády a rozčileně zakřičel.
3: To ne!
1: V Adélce byla malá dušička. Ustrašeně se podívala na Vílu Bimbulinku, ale ta se usmívala a to Adélku uklidnilo. Pan profesor se otočil a vlídně vysvětlil.
3: Adélko, moc bych si přál, aby si spřála něco, co mohu vynalézt. Já jsem totiž vynálezce, víš?
1: Pak vzal Adélku za ruku a odvedl ji blíž ke své Bimbulo laboratoři. Tam jí začal vysvětlovat.
3: Tohle je svítící mastička. Tu jsem vynalezl včera. Podívej, natřeš si s ní prst, natáhneš ruku a ve tmě ani nepotřebuješ baterku.
1: Adélka na to hleděla s otevřenou pusou.
3: Nebo tady,
1: pokračoval se zápalem pan profesor.
3: To jsou elixíry. Modrý je zmenšovací, žlutý zvětšovací.
1: Kápnul si na prst žlutou kapičku a rázem byl stejně velký jako Adélka. To se až polekala. Panu profesorovi ale rychlým růstem popraskaly kalhoty a tak se stydlivě schoval za svůj stůl se skumavkami, průhlednými skleničkami a všelijakými podivnými přístroji. Lopnul si zmenšovacího elixíru, nějakými papíry si stydlivě zakryl kalhoty a běžel se převléknout do svého Bimbulodomečku. Pupíno se rozchechtal, ale Bůča ho zatahala za chobot. Adélka byla zvědavá. Ví, že se to nemá, ale tajně se proplížila za panem profesorem a škvírkou v pootevřených dveřích nakoukla dovnitř. Ložnice pana profesora byla prostorná. Na policích byly vzorně poskládané mastičky a lahvičky různých barev. To už Adélku ani tak nepřekvapilo. Zvláštní ale byla postel. Ta se totiž jen tak vznášela ve vzduchu. Neměla žádné nožky, žádné podpěry ani provazy, kterými by byla upevněna ve stropě. Adélku to tak udivilo, že popošla ještě blíž, až byla najednou přímo v ložnici. A Bůča, Pupíno i Bláža s ní. Jen Bimbulinka se dovnitř neodvážila. Pan profesor se pousmál. Těšilo ho, že Adélka obdivuje jeden z jeho úžasných objevů. V nových kalhotách byl hned u ní a začal vysvětlovat.
3: Na to jsem přišel už vloni. Strom Opius Bimbulus má neuvěřitelnou sílu. Stačí rozlousknout jedinou jeho tobolku bimbálku a ona kolem sebe šíří velké množství energie. Když se vloží do zesilovače, má takovou sílu, že vznese do vzduchu cokoliv.
1: Profesor spod postele vyndal malou krabičku. Postel žuchla na zem, ale pan profesor se začal vznášet.
3: Víly a motýly v dětství povinně dostávají bimbálkovou kaši, takže umějí létat. Ale tobolek není dost pro všechny. Jsou vzácné.
1: Vyprávěl vynálezce a přitom si lebedil ve vzduchu, jako kdyby ležel na posteli. Pak vzduchem doplul k posteli, krabičku upustil a žuchnul na ní. Ta ho ale jako trampolína odrazila a on se komicky rozplácnul na zem. Pupíno se opět začal smát, ale Adélka k profesorovi Bimbulíkovi hned přiskočila a pomohla mu zvednout se. Tím mu připomněla, že si měla něco přát.
4: Tak co? Co mám vymyslet?
1: Zeptal se přísně. Ve vynálezech se Adélka nevyznala, ale moc jí chyběly pastelky, které nechala v nemocničním pokoji.
2: Chtěla bych pastelky,
1: špitla prosebně. Pan profesor byl v sedmém nebi.
3: Pastelky? A co to jako je?
1: Na planetě Bimbuli nesměly být hračky. A proto neznali ani pastelky.
2: Pastelky jsou taková barevná dřívka, která dokážou všechno kolem sebe namalovat takové, jaké to ve skutečnosti je.
1: Vysvětlila Adélka a zasnila se.
3: Kouzelná dřívka. To nezní špatně.
1: Zaradoval se profesor. Blesku rychle se přemístil do své laboratoře. Adélka s Vílou a Plyšovými kamarády ho následovali. Profesor Bimbulík se hned s chutí pustil do vynalézání. Míchal různé vodičky, občas se vyklonil z okna a uřízl si kousek větvičky ze stromu, ale stále se mu nedařilo pastelky vyrobit. Adélka s Blážou, Pupínem a Bůčou si zatím na zemi hráli hru na tichou poštu. Něco si šeptali a přitom se dosyta nasmáli. Pupíno se žiravce omluvil a dřívější hádka byla dávno zapomenutá. Víla Bimbulinka z dlouhé chvíle pouštěla duhové bublinky. Profesor se na ni podíval nejprve přísně, protože ho bubliny rozptylovaly od vynalézání, ale po chvilce se mu na tváři rozhostil přímo blažený vynálezecký úsměv.
3: Hey, to je ono!
1: Zaradoval se a větvičkou z kouzelného stromu Opius Bimbulus ťuknul do duhové bublinky. Větvička se obarvila červeně. Další větvička byla žlutá, jiná modrá, zelená, oranžová. Za chvíli byly na světě pastelky. A protože byly z kouzelného stromu, byly to pastelky kouzelné.
3: A teď mi ukáž, co se s tím dá dělat.
1: Byl profesor zvědavý. Adélka si od pana profesora vypůjčila blok a pastelkami do něj nakreslila profesorovu podobiznu.
3: To je jedinečný vynález. Adélko, děkuji za skvělý nápad. Jsem sice na Bimbuli jediný vynálezce, ale díky tobě se stanu jediným nejlepším vynálezcem. Za odměnu ode mne dostaneš pár dárečků. Dám ti vzorky všech svých vynálezů. Zmenšovadlo, zvětšovadlo, svítidlo i bimbálkové lítadlo. Třeba se ti to bude hodit. A teď už všichni běžte. Potřebuju přemýšlet.
1: Řekl zamyšleně profesor.
5: U studánky pod stromem jedlovým v lese Svákově se scházívali Toník s Mariánkou. poznali se o sobě slavské pouti a hned se do sebe zakoukali. Toník Mariánce koupil srdce z marcipánu a Mariánka Toníkovi marcipánového husara. Od té chvíle byli nejraději spolu. Jenže Mariánka sloužila u sedláka v Klenovicích a Toník až ve Vlastiboři. Obě vesnice jsou od sebe náhodným vzdálené, ale v půli cesty je les Svákov a v něm studánka. Pěknější místo by široko daleko nenašli. Těch pár honů nemohlo být v jejich lásce překážkou. Vodeť by bylo. Co se jen natěšili, až přijde večer a poběží si do náruče. A právě ve studánce měla Mariánka schované pusinky. Věděl to ale jenom Toník a strašidílko Doudlo, které je, jak se patří, hlídalo. Když Toník na Mariánce loudil, jednu nebo pět hlídala a Toník se
6: adresa, po každé zase usmíval.
5: Dobrý večer, děti. U studánky pod stromem jedlovým v lese Svákově se scházívali Toník s Mariánkou. Poznali se o sobě slavské pouti a hned se do sebe zakoukali. Toník Mariánce koupil srdce z marcipánu a Mariánka Toníkovi marcipánového husara. Od té chvíle byli nejraději spolu. Jenže Mariánka sloužila u sedláka v Klenovicích a Toník až ve Vlastiboři. Obě vesnice jsou od sebe náhodným vzdálené, ale v půli cesty je les Svákov a v něm studánka. Pěknější místo by široko daleko nenašli. Těch pár honů nemohlo být v jejich lásce překážkou. Vodeť by bylo. Co se jen natěšili, až přijde večer a poběží si do náruče. A právě ve studánce měla Mariánka schované pusinky. Věděl to ale jenom Toník a strašidílko Doudlo, které je, jak se patří, hlídalo. Když Toník na Mariánce loudil, jednu nebo pět mu jich dala a Toník se po každé sladce usmíval. Taková sladkost se hlídat musí. I teď víte, že je Doudlo ve studánce hledalo, aby také ochutnalo a i žáby Kvandy se ptalo, ale nevěděla. Také nikdy od nikoho žádnou nedostala. Jenže pusinky ve studánce pít museli. Odkud by je Mariánka brala? Toník často vedl svou, že musí do světa vydělávat zlatky, aby koupil chalupu a kus pole a s Mariánkou hospodařili na svém. Aby do světa nešel, přidala Mariánka pusinku navíc a zase byli spolu med a mandle. Tohle všechno strašidílko Doudlo z větve vidělo a slyšelo. Ale co se nestalo? V Klenovicích, kde Mariánka sloužila u sedláka, měla chalupu Blažej Erteple. Chalupu a pole zdědil po rodičích, ale hospodařil od 10 k 5. Chodil postavení od ničeho k ničemu, křížem z blane přeložil, nejraději sedával v krčmě a objímal sklenici. A tenhle Erteple začal nadbíhat Mariánce. Hospodní, že by byla, dobře se měla, půl chalupy, že by jí nechal. Ale Mariánka se na vějíčku slibů nachytat nedala. Jednou na večer, kdy si Toník s Mariánkou říkali u studánky pěkná slovíčka a Doudlo na větvi poslouchalo, najednou vidí, že z houští někdo vykukuje. A on to Erteple. Právě ve chvíli, kdy Toník na Mariánce loudil pusinku. Mariánka jednu ze studánky vzala a dala mu ji. Erteple na to koukal vyjeveně, jako zajíc na nový sníh. Sotva Mariánka s Toníkem odešli, vrhl se ke studánce a začal šmátrat ve vodě. Doudlo hned spustilo své strašení. Dlo, dlo, dlo, dlo, dlo. Packu si chystalo k plácnutí, když se s hukotem přidali sovy. Erteple nechal hlupu a hledal, kudy odtud cesta. Svého úmyslu se však nestál. Doběhl do krčmy, poručil si kořelku, aby zahnal strach a aby ho něco napadlo. No to byste museli Erteplého znát. Tomu, když se náhodou někdy něco v hlavě vylíhlo, tak to nebylo nic dobrého. Za chvíli začal v krčmě vykřikovat. Jen počkej, Mariano, takhle tě budu mít v hrsti. Už vím, jak na to. Ráno Erteple vypáral ze slamníku zlatky, které měl po rodičích na nejhorší časy. Několik jich uložil do šuplete, ostatní do kapsy, která byla jakž tak pevná, do druhé se dala ruka po loket strčit a vydal se do sobě Slavina Richtu. A tam hned bez okolku, že koupí studánku v lese Svákově pod stromem jedlovým a odveze si ji na svá humna. Končil jeho zdali jako své boty. Nadkoupí, hlavou nekroutili, a že prodají. Proč by neprodali? Aby se s ním dlouho nezdržovali, písař sepsal kupní smlouvu. Studánku v lese Svákově pod stromem jedlovým prodávají Blažeji Erteplému v Klénovicích rozenému s tím, že ji odveze na svá humna bez pídě lesa. Bez pídě bylo třikrát podtrženo. Když tak neučiní zítřejší den, studánka i tři zlaté obsy zůstanou. Erteple prohlásil, že nechce ani kousíček lesní půdy, jenom studánku. A tři zlaté okamžitě zaplatil. I to se ví, neprozradil, že má ve studánce Marianka schované pusinky. Rozradostněný nad tím, jak dobře koupil, šel zapít kup do krčmy. Pil, pil a snoval plány, jak bude Marianka k němu chodit s prosíkem, aby jí nějakou pusinku dal. A dá, proč by nedal, ale musí mu je dávat zpátky. Tak chytře to měl vymýšleno. Když se pozdě v noci vracel domů do Klenovic, posadil se na mes a počítal, kolik zlatek mu zbylo. Tak dopočítat se nemohl, ale bylo jich dost. Jak měl v hlavě, dal zlatky do kapsy, do které se dala ruka po loket strčit, a když šel dál, zlatky trousil po cestě. Letěla tudy kavka a když viděla tolik rozesetého třpitu, dala se do sbírání. Zlatku po zlatce nosila do svého hnízda v dutině starého stromu poblíž studánky. Toudlo se divilo, cože má kavka tak napilno, a nedalo mu, aby se nepodívalo. Jú, bylo to trpitivé, kulaté a bylo toho dost. Ráno se Erteple divil, že tolik peněz propil, ale jaké zlé, měl ještě v šupleti. Obešel chalupy a najmul chasníky na převezení studánky. Chasníci se smáli do rukávů, ale šli. U studánky byl písař a dráb jako dohlížející, aby byla podle smlouvy převzata jen a jen studánka. Erteple poručil chasníkům kopat. Doudlo nevědělo, co si má počít. Tolik lidí strašit najednou se neodvážilo. Letělo tedy na Svákovské hradiště vzbudit Víra Velkého, zvaného Bubo Bubo. Králi noci, poraď, co dělat. Bubo Bubo poradil. Nic. A poradil moudře. Erteple musel odejít s nepořízenou. Ani s nejmenším kousíčkem lesní půdy se studánka nedá přenést. Natož bez něho. Erteple šel do krčmy, propil zbylé zlatky a chasníci se smáli od ucha k uchu. Večer se sešli u studánky Toník s Mariánkou. Toník zase vedl svou, že musí do světa, aby vydělal zlatky, tady, že mu do klína nespadnou. Doudlo napadlo, že zlatky to je možná to kulaté třpitivé, co má kavka ve svém hnízdě. Vzneslo se a mátlo packou do dutiny stromu a sypalo Toníkovi do klína jednu po druhé. To bylo divení a radosti. Toník s Mariánkou si propachtovali od erteplého chalupu a pole a protože dobře hospodařili, dobře se jim vedlo. Mariánka chodila každý večer lán cesty se čbánem do lesa Svákova. Ve studánce pak nabrala pusinky, aby jich měla pro Toníka dost a dost.
7: Dobrý večer, děti. Na celém světě prý není nikdo, kdo by znal tolik příběhů jako Ole Zavřivočka. A nikdo je nedovede tak vyprávět. Pozdě ve večerní čas tiše našlapuje po schodech, neslyšně docela tichounce vklouzne do dveří, neboť chodí jen v punčochách a šup. Vstříkne dětem do očí sladké mléko. Jen málo, docela maličko, ale přesto vždy tolik, aby neudrželi oči otevřené a aby ho neviděli. Pak se k ním nakloní a dýchne jim slabounce za krk. A pak jsou konečně klidné ve svých postýlkách. Ole k ním usedne a začne vyprávět své příběhy. Včera se chystal vyprávět chlapci Hjalmarovi příběh pondělní, ale nějak se to pokazilo. Ole se musel zabývat pokaženými písmenkami v Hjalmarově písance, musel s nimi cvičit, aby se narovnali a k vyprávění se nedostal. Ale protože tento týden věnuje celý Hjalmarovi, vrací se k němu zase dnes, aby mu vyprávěl příběh úterní.

Jakmile byl Hjalmar v posteli, dotkl se Ole zavři očka všech kusů nábytku v jízbě a ty hned začaly mluvit a všechny ve spolek mluvili jen o sobě, kromě plivátka. To tam stálo tiše a hněvalo se na ně, že mohou být tak domýšlivé, mluvit jen o sobě a myslet jen na sebe a vůbec nepamatovat na toho, kdo stojí skromně v koutě a nechá na sebe plivat. Nad pohovkou visel v pozlaceném rámu velký obraz. Byla to krajina. Viděl si na ní vysoké stromy, staré stromy, trávu a v ní kvítky i veliké jezero s řekou, která tekla okolo lesa kolem mnoha zámků až daleko do bouřlivého moře. Ole zavři očka se dotkl malby a hned ptáci na obraze začali zpívat, větve stromů se pohybovaly a oblaka opravdu ubíhala. Mohl si vidět jejich stín, jak padal na krajinu. Ole vyzdvihl malého Hjalmara až k rámu a chlapec strčil nohy rovnou do vysoké trávy v obraze a tak tam zůstal stát a slunce na něj svítilo mezi větvemi stromů. Pak odběhl k jezeru a posadil se do loďky, která tam kotvila. Byla namalovaná červeně a bílé, plachty svítily jako stříbro a šest labutí, všechny se zlatým okružím kolem krku a se zářící modrou hvězdou na hlavě táhlo loďku kolem zelených lesů, kde stromy vyprávěly o loupežnících a čarodějnicích a květiny o roztomilých malých skřídcích a o tom, co jim vyprávěly motýly. Překrásné ryby se šupinami jako stříbro a zlato plavaly za loďkou. Občas se vymrštěli nad hladinu, až to ve vodě šplouchlo. A ptáci, červení a modří, malí i velcí, letěli ve dvou dlouhých řadách za nimi, komáři tančili a chrousti bručeli. Ti všichni chtěli Hjalmara doprovázet a každý z nich měl připraven nějaký příběh k vyprávění. Byla to plavba, jak se patří. Hned byly lesy husté a temné, hned byly jako ta nejkrásnější zahrada se slunečním svitem a s kvítím a v té zahradě byly velké zámky ze zlata a z mramoru. Na balkonech stály princezny a byly to všechno malé holčičky, které Hjalmar dobře znal, neboť si s nimi často hrával. Každá k němu natahovala ruku a v ruce držela to nejroztomilejší cukrové prasátko, jaké může perníkář prodávat. A Hjalmar vzal za jeden konec cukrového prasátka, když projížděl kolem a protože ta princezna držela hezky pevně, dostal každý svůj kus, ona ten menší, Hjalmar ten větší. A u každého zámku stáli na stráži malí princové a rozdávali na všechny strany rozinky a cínové vojáčky. Byli to opravdoví princové. Hjalmar hned proplouval mezi lesy, hned zase jakoby projížděl nějakými velikými síněmi nebo prostředkem rozsáhlého města. Plul také tamtudy, kde bydlívala jeho chůva, která ho houpávala, když byl ještě docela malý chlapec a teď k němu odněkud přilétla i písnička, kterou sama složila a zpívala mu ji jednou, když ho přišla navštívit. Moc se mi, Hjalmare, po tobě stýskalo. Často si vzpomenu na tě, jak jsem kdys na ústa, na čelo, maličký líbala tě.

Slyšela jsem první slůvka tvá, pak loučila jsem se tiše s přáním, ať život ti štěstí dá a zdar do tvých dnů navždy vpíše. Ve větru slyšel Hjalmar znít tu píseň staré chůvy a zdálo se mu, že zpívají i ptáci. Květiny tančily na stoncích a staré stromy přikyvovaly, jako by Ole zavři očka nevyprávěl příběh jen malému chlapci Hjalmarovi, ale také jim. Ole skončil úterní příběh a neslyšně jen v punčochách prošel dveřmi. Ve stínu schodiště se zaleskl jeho hedvábný kabát, v přítmí zasvítila a zatřpitila se ta červená, modrá a zelená barva atlasu. A pak už bylo úplné ticho.

Kamarád z cest. Chudák Jan byl zarmoucený. Jeho otec těžce stonal a umíral. V malé světnici byli jen dva. Otec a Jan. Bylo pozdě v noci, lampa na stole zhasínala. Byl jsi vždy hodný, syn, Jeníku, řekl nemocný otec. Pán Bůh ti ve světě pomůže. Podíval se na synka vážně a měkce, vzdychl a zemřel. Zdálo se, že spí. Ale Jan plakal. Byl nyní ve světě sám. Neměl otce ani matku, ani bratra, ani sestru. Chudák Jan. Klečel před lůžkem, líbal otcovu mrtvou ruku, z očí mu padaly vřelé slzy, až posléze složil hlavu na tvrdou pelest a usnul. Měl podivný sen. Přišlo k němu slunce a měsíc. Klaněli se mu a byl s nimi i jeho otec, svěží a zdravý, a smál se, jak se smál vždy, když byl spokojený. Krásná dívka se zlatou korunou na dlouhých krásných zlatých vlasech podávala Janovi ruku a otec řekl: Hle, jakou máš nevěstu, je nejkrásnější na světě. Tu se Jan vzbudil, sen zmizel. Na loži odpočíval jeho mrtvý a chladný otec. Chudák Jan. Za týden otce pochoval. Jan šel za rakví a věděl, že už otce nikdy nespatří tváří v tvář. Slyšel, jak na rakev dopadají hroudy a viděl, jak pod nimi mizí a srdce mu pukalo zármutkem. Pak zpívali žalm a ten zněl tak sladce, že Janovi opět vhrkly do očí slzy. Plakal a pláč ulevoval jeho zármutku. I slunce ozařovalo zelené stromy tak nádherně, jako by říkalo: Nebuď smutný, Jeníku, hleď, jak krásně modré je nebe. Tam nahoře je tvůj otec a prosí milého Pána Boha, aby se ti vždy dobře dařilo. Chci být vždy dobrý, řekl si Jan. Pak jistě přijdu ke svému otci do nebe. A jak budeme šťastní, že se opět sejdeme. Budeme si tolik povídat a on mi v nebi všechno ukáže a ovšem mě poučí, jako mě poučoval zde na zemi. O, jak to bude krásné! Jan si představoval vše tak jasně, že se mimo děk usmál, třeba že mu ještě tekly po tvářích slzy. A ptáci seděli na kaštanech, až veholili. Kivít, kivít, byli veselí, ačkoliv byli také na pohřbu. Ale oni dobře věděli, že mrtvý je nyní v nebi, že ho tam odnesla krásnější a větší křídla, než mají oni, že je šťastný, protože byl vždy dobrý, a měli z toho radost. Jan se díval, jak se ze stromů rozletovali daleko do celého světa a chtělo se mu letět s nimi. Nejdříve však chtěl postavit na hrobě svého otce veliký dřevěný kříž. A hle, když jej večer přinesl, byl hrob posypán pískem a ozdoben květinami. Učinili to cizí lidé. Všichni měli jeho otce rádi, protože byl vždy dobrý a nyní ležel mrtev.
Druhého dne časně ráno si Jan svázal uzlík do opasku, vložil své dědictví po otci, bylo to 50 tolarů a několik grošů, a vypravil se do světa. Ještě však zašel na hřbitov, pomodlil se na otcově hrobě a řekl: S Bohem, tatínku, zůstanu vždy dobrým člověkem, pros za mě milého Pána Boha, aby se mi dobře dařilo. A venku na poli, kudy Jan šel, stály květiny a byly krásné a svěží, kývaly se větrem v teplém slunci, jako by říkali: Vítej nám, hle, jak je tu hezky. Ale Jan se ještě jednou obrátil a díval se na starý kostel, kde byl pokřtěn, kam chodíval se starým otcem každou neděli a zpíval žalmy. Najednou spatřil vysoko až nahoře ve zvonici ducha kostela s rudou špičatou čepičkou na hlavě. Jan zamával rukou a dal mu s Bohem. Duch kynul rudou čepičkou, ruku dal na srdce a prsty mu posílal polibky. Tím mu naznačoval, že mu přeje vše dobré, hlavně šťastnou cestu. Jan přemýšlel, co krásného v dalekém světě uvidí, a kráčel stále dál a dál, tak daleko, kde dosud nikdy nebyl. Procházel neznámými městy, potkával neznámé lidi, byl daleko v cizině. První noc nenašel nocleh a tak ulehl do kupy sena na louce. A zalíbilo se mu to. Hle, řekl si, ani král se lépe nevyspí. Pole, potok, kupa sena a moře.

Závěsy nebyly v nebezpečí, že by vzplály. Jan mohl spát bezstarostně a také spal. Vzbudil se až na úsvitu, když všichni ptáčkové zpívali: dobré jitro, dobré jitro, už ses vyspal. Byla neděle. Zvony vyzváněly, zvali do svatosti.

Lidé šli do kostela a Jan je následoval. Zpíval s nimi a poslouchal slovo Boží. Bylo mu, jako by byl doma v kostele, kde byl pokřtěn a kde tolikrát zpíval žalmy se svým otcem.

Na hřbitově bylo nesčetné množství hrobů a na mnohých z nich rostla vysoká tráva. Tu si Jan vzpomněl na hrob svého otce, který jednou také tak zaroste, nebude-li se o něj starat. Proto se sklonil, vyplel trávu, postavil poražené kříže a položil věnce, které odvál vítr opět na jejich místa. Snad někdo právě tak ošetří hrob mého otce, když to nemohu udělat já, pomyslel si. Před kostelem stál šedovlasý žebrák a opíral se o berly. Jan mu dal groše, které měl, a šel vesele dál do širého světa. K večeru se počasí změnilo, foukal vítr a pršelo. Jan chvátal, aby se někde ukryl, protože zatím nastala noc. Konečně přišel k malému kostelíčku, který stál o samotě na pahorku. Dveře byly jen přivřené a tak Jan vklouzl dovnitř. Zde chtěl přečkat nepohodu. Skrčím se do kouta, řekl si. Ach, jsem už tak unavený, že si zasloužím odpočinek. Posadil se, sepjal ruce, pomodlil se večerní modlitbu a dřív než se nadál, spal. Venku blýskalo a hřmělo. Půlnoci se probudil, bouře se zatím přehnala a měsíc svítil jako rybí oko. Uprostřed kostela stála otevřená rakev a v ní ležel člověk, který ještě nebyl pochován. Jan měl čisté svědomí a nebál se. Také dobře věděl, že mrtví nikomu neublíží. Jsou to zlí lidé, kteří nám strojí zlo. A dva z takových zlých lidí stáli vedle rakve mrtvého muže, jenž byl před pohřbem odnesen do kostela. Chtěli mu udělat velké příkoří, nechtěli ho nechat ležet v rakvi, nýbrž vyhodit ubohého mrtvého muže před chrámové dveře. Proč to chcete udělat? Ptal se Jan. To je špatné. Nechte ho odpočívat ve jménu Krista. Ale kde pak? Odpověděli ti oškliví muži. Vždy si z nás stropil blázna, dlužil nám peníze a nemohl zaplatit. A jelikož nyní vyrovnal svůj dluh smrtí, nedostaneme ani haléř. Proto jsme se chtěli pomstít, ať leží jako pes před chrámovými vraty. Nemám víc než 50 tolarů, řekl Jan. Je to mé dědictví, rád vám je dám. Slíbíte-li mi, že necháte mrtvého ubožáka na pokoji? Já se světem protluču i bez peněz. Mám silné, zdravé údy a Bůh mi vždycky pomůže.

0: Pokud nám opravdu zaplatíš jeho dluh, nic mu neuděláme, řekli muži. Tím si buď jistý. Vzali peníze, které jim Jan dal, vysmáli se mu za jeho dobrodušnost a šli svou cestou. Jan uložil mrtvého v rakvi, sepjal mu ruce, dal mu s Bohem a odešel. Kráčel velikým lesem, kolem dokola, kde jen mohl měsíc proniknout stromy, viděl nejluznější malé skřítky při veselých hrách. Nedali se rušit, protože věděli, že je dobrým, nevinným člověkem. Pouze zlí lidé nemohou skřítky vidět. Někteří z nich nebyli větší než prst a měli dlouhé, plavé vlasy sepjaty zlatými hřebeny. Po dvou se kolébali na velkých rosných krůpějích, ležících na listech a vysoké trávě. Chvílemi se krůpěj skutálila dolů a zůstala viset mezi stébly trávy. A tu se vždy zvedl jejich velký smích a hlasný povyk. Bylo to vskutku směšné. Zpívali a Jan docela zřetelně poznal všechny krásné nápěvy, které se naučil jako malý chlapec. Pestří pavouci se stříbrnými korunami na hlavách tkali z jednoho křoví na druhé dlouhé visací mosty a paláce, které v září měsíce sotva na ně dopadla čistá rosa, vypadaly jako třpitivé sklo. Tak to šlo až do východu slunce, nepřetržitě dále. Pak zalezli malí skřídci do květinových poupat a vítr strhal jejich mosty a zámky tak, že se třepetali vzduchem jen jako velké pavučiny. Jan vystoupil z lesa, když na něj zezadu zavolal silný mužský hlas.
1: Hola, kam pak?
0: Daleko do širého světa, pravil Jan. Nemám už ani otce, ani matku, jsem chudý hoch, ale milý Bůh mi jistě pomůže.
1: Já chci taky hodně daleko do světa, řekl cizí muž. Nemohli bychom cestovat společně?
0: Souhlasím, odpověděl Jan, a tak šli spolu. Brzy se jeden druhému zalíbili, neboť oba byli dobří lidé. Zakrátko Jan spozoroval, že přítel je mnohem chytřejší než on. Procestoval skoro celý svět a dovedl vyprávět o všem možném. Slunce už zatím hodně pálilo, když se usadili pod velký strom. Snídali. V tom šla kolem stará schýlená žena. Opírala se o berly a na zádech nesla otýpku. Zástěru měla vyhrnutou a Jan si všiml, že z ní vyčuhují tři velké pruty kapradin a vrbových větví. Těsně před nimi se jí zvrtla noha. Upadla a hlasitě vykřikla: snad si ubohá zlomila nohu. Jan i hned projevil přání, že by ji měli oba sebrat a odnést domů. Ale cizinec otevřel svůj raneček, vytáhl z něho pouzdro a pravil, že má mast, která její nohu docela uzdraví, takže se bude moct odebrat domů sama, jako by se jí jak těživ nic nestalo. Žádal však, aby mu za to darovala ony tři pruty, které měla ve své zástěře.
2: To by bylo dobře zaplaceno, řekla stařena a podivným způsobem pokyvovala hlavou. Nechtěla se od svých prutů odloučit, ale také to nebylo nic příjemného zůstat zde ležet se zlámanou nohou. Dala tedy pruty
0: A sotva jí Janův druh natřel nohu mastí, vstyčila se a vykračovala si mnohem statněji než předtím. To dokázala ta mast, ale takovou bys v lékárně nekoupil. Co chceš s těmi pruty? Ptal se Jan. Jsou to tři velmi pěkná košťata, odpověděl jeho druh. Líbí se mi. Jsem trochu komický podivín. A šli zase hodný kus cesty dále. Podívej, jaká se žene bouře, řekl Jan a ukazoval před sebe. To je příšerně temný mrak. Ne, to není mrak. Nýbrž pohoří, nádherné pohoří. Tam vysoko nad mraky vstoupíš do čistého horského vzduchu. Jak je tam krásně. Zítra už budeme vysoko v horách. Nebylo to tak blízko, jak se na první pohled zdálo. Vykračovali důkladně, než dosáhli pohoří, v němž černé hvozdy zvedaly své vrcholy k nebi a kde skály byly veliké jako město. Bez zapocení by se tam nedostali, a proto šel Jan a jeho kamarád do hostince, aby si nejdříve řádně odpočinuli a nabrali nové síly k zítřejšímu pochodu. V hostinci bylo shromážděno mnoho lidí. Vystupoval tu totiž komediant s loutkami. Postavil si zde své divadlo a lidé seděli kolem dokola, aby se dívali na komedii. Nejvyšší a nejlepší místo zaujal tlustý řezník. Jeho velký stavěcí pes, jak se kousavě a divoce rozhlížel, mu seděl po boku a vyvaloval oči jako všichni ostatní. Pak začalo představení. Byla to moc pěkná hra o králi a královně, kteří seděli na sametovém trůnu. Měli na hlavách zlaté koruny a na šatech dlouhé vlečky, protože na to měli. Hezké dřevěné loutky se skleněnýma očima a dlouhými vlasy stály u všech dveří, jež zavírali a otevírali, aby mohl do místnosti vniknout čerstvý vzduch. Byl to opravdu podivně krásný kus a nebyl vůbec smutný, ale zrovna ve chvíli, kdy se královna zvedla a kráčela po podlaze, skočil pes, jen Bůh ví, co si vlastně přitom myslel. Najednou dolů do divadla a uchopil královnu za její útlé tělíčko, až bylo slyšet hlasité zapraskání. Bylo to hrozné. Ubožák, jemuž patřilo loutkové divadlo, se hrozně ulekl a měl oči plné slz, neboť to byla právě ta nejněžnější loutka, kterou měl, a nyní jí ošklivý pes ukousl hlavu. Ale když lidé odešli, Janův kamarád řekl, že ji hned spraví. Vyňal svou skříňku a namazal loutku mastí, kterou pomohl i staré ženě, když si zlomila nohu. Sotva loutku namazal, byla okamžitě celá, dokonce mohla i všemi svými údy pohybovat, aniž bylo třeba potahovat ji za šňůrku. Loutka byla jako živý člověk. Muž, jemuž patřila, se rozveselil. Teď nemusel loutku držet, mohla tančit sama. A to žádná jiná nesvedla. Když nadešla noc a hosté šli spát, začal kdosi tak zhluboka a strašně sténat, že se všichni zvedli, aby se podívali, kdo to je. Muž, který hrál divadlo, šel ke svému divadlu, neboť z toho ty vzliky zaznívaly. Dřevěné loutky ležely v jedné směsici, král a všichni jeho podaní, a to oni tak zoufale sténali a civěli skleněnýma očima, protože chtěli být jako královna také trochu potřeni mastí, aby se i jim dostalo daru volného pohybu. Královna klesla na kolena, držela svou nádhernou královskou korunu ve výšce a prosila.
2: Vezmi si ji, ale namaš i mého chotě a všechny naše dvořany.
0: Tu se nemohl komediant, jemuž divadlo s loutkami patřilo, zdržet a propukl v pláč, protože mu jí bylo upřímně líto. Hned cizinci slíbil, že mu dá všechny peníze, které vybere nejbližšího večera za představení, jen když namaže 4 nebo 5 jeho nejnádhernějších loutek. Ten však odpověděl, že nežádá nic jiného, než velkou šavli, jíž je opásán. Sotva jí dostal, potřel 6 loutek a ty začaly i hned tancovat, a sice tak jemně, že všechna děvčata, živá lidská děvčata, která se na to dívala, nemohla odolat a začala tančit. A tančili všichni, kočí i kuchařka, sklepník i panská, všichni cizinci, dokonce i lopatka na uhlí a kleště u kamen, ale ty se hned po prvních skocích svalily. Byla to veselá noc. Druhého rána se Jan a jeho kamarád se všemi rozloučili a šli dále. Vystoupili na vysoké hory a kráčeli hlubokými lesy. Vylezli tak vysoko, že chrámové věže hluboko pod nimi vypadaly jako malé červené jahůdky v zelení hvozdů. Mohli se rozhlédnout daleko, mnoho mil, kde ještě nikdy nebyli. Tolik krásy najednou v širém světě Jan dosud neviděl a slunce svítilo tak teple z čerstvého modrého vzduchu. Slyšel i zvuk myslivcova rohu. Tak přítulně a mile, až mu do očí vstoupily slzy radosti a on mimovolně zvolal. Dobrý, milý Bože, jak bych tě rád políbil, že jsi k nám tak dobrý a stvořil si nám tolik krásy. Jeho kamarád stál vedle něho se sepjatýma rukama a díval se daleko přes lesy a města do teplé sluneční lázně. Náhle něco zavanulo křídly nad jejich hlavami. Pozvedli zrak. Velká bílá labuť táhla vzduchem. Byla krásná a zpívala tak něžně, že nikdy žádný pták podobný zvuk nevyloudil. Ale píseň slábla a slábla, labuť skláněla hlavu, až zlomeně klesla k jejich nohám a zůstala tam ležet mrtvá. Bílá krásná křídla, řekl Janův kamarád, tak bílá a velká, jak je má tenhle pták, stojí mnoho. Vezmu si je. Teď poznáš, jak bylo dobré, že jsem dostal šavli. Hned utěl jednou ranou mrtvému ptákovi obě křídla, která si chtěl vzít. Cestovali nyní mnoho mil přes hory, až před sebou uviděli velké město s více než 100 věží, lesknoucími se ve sluneční záři jako stříbro. Ve středu města stál skvostný mramorový zámek a tam bydlel král. Jan a jeho kamarád nechtěli hned vejít do města, ale zůstali v hostinci na předměstí, aby se mohli nejdříve ustrojit, neboť chtěli vypadat slušně, až se ukáží na ulicích. Hostinský jim vypravoval, že král je milý a dobrý, nikomu neublíží, ale jeho dcera? Bůh nás před ní chraň, to je zlá princezna, krásná je, to ano, nikdo by nemohl být líbeznější než ona. Ale co je to platné, když ta zlá čarodějnice je vina tím, že tolik krásných princů přišlo o život. Každý se může ucházet o její ruku, každý může přijít, ať král nebo žebrák. Musí jen uhodnout tři věci, na které se princezna ptá. Svede-li to, princezna si ho vezme a on se stane po smrti jejího otce králem celé říše. Jestliže však ty tři věci neuhodne, princezna ho dá pověsit nebo stít. Tak je zlá. Její otec, starý král, se nad tím rmoutí, ale nemůže jí zakázat, aby nebyla tak zlá, protože jednou řekl, že mu do jejich ženichů pranic není, že si s nimi může dělat, co chce. Kdykoliv přišel nějaký princ a hádal, aby dostal princeznu, nic nesvedl. A pak byl buď sťat, nebo oběšen. Byla mu včas dána výstraha a mohl od námluv upustit. Starý král je tím vším smutkem a bídou tak zarmoucen, že každý rok s celým svým vojskem klečí jeden den na kolenou a modlí se, aby byla princezna dobrá. Ale to všechno nepomáhá. Staré ženy, které pijí kořalku, ji ze smutku barví na černo, než ji vypijí, docela na černo, a víc prý dělat nemohou. Ošklivá princezna, řekl Jan, měla by věru dostat metlou. To by jí velmi prospělo. Kdybych byl starým králem, pěkně bych jí všechno vyhnal z hlavy. Tom slyšeli venku lid provolávat slávu. Princezna jela okolo a byla opravdu krásná. Všichni lidé zapomněli na její zlobu a vítali ji. 12 krásných panen v hedvábných bílých šatech se zlatými tulipány v ruce jelo na koních, černých jako uhel po jejím boku. Princezna jela na bílém koni posetém démanty a rubíny. Její jezdecký oblek byl samé zlato a bičík, který držela v ruce, se vyrovnal slunečnímu paprsku. Zlatá koruna na její hlavě svítila jako malé hvězdy na nebeské klenbě. A její plášť byl utkán z více než 1000 nádherných křídel motýlků. Ale přece byla sama krásnější než její šaty a ozdoby. Jakmile ji Jan spatřil, zarděl se až po čelo a nemohl ani vydechnout. Princezna se podobala krásné dívce se zlatou korunou, o které se mu zdálo v noci, kdy umřel jeho otec. Shledal ji tak líbeznou, že podobnou krásu nikde neviděl. To určitě není pravda, řekl sám k sobě, že je čarodějnicí, která dá věšet a stínat lidi, neuhodnou-li, co od nich vyžaduje. Každý se může ucházet o její ruku, i nejnižší žebrák.
1: pokusím se o to také. Všichni ho zrazovali, že dopadne zrovna tak jako ostatní. I kamarád ho od toho zrazoval. Ale Jan si umínil, že to dokáže. Vykartáčoval si střevíce i kabát, učesal si krásné plavé vlasy a pak odešel docela sám do města a na zámek. Vejděte, zvolal starý král, když Jan zaklepal na dveře. Jan otevřel a starý král v županu a vyšívaných trepkách mu vyšel vstříc. Zlatou korunu měl na hlavě, žezlo v jedné ruce a ve druhé říšské jablko. Počkej chvíli, řekl a vzal říšské jablko pod paži, aby mohl Janovi podat ruku. Když však slyšel, že je ženich, začal tolik plakat, že mu žezlo i říšské jablko upadly na zem a přitom si utíral oči županem. Opravdu ubohý král. Vypusť to z hlavy, řekl. Povede se ti bídně jako ostatním, uvidíš. Poté uvedl Jana do princezniny zahrady. V koruně každého stromu visely 3 až 4 královští synové, kteří se ucházeli o princeznu, ale nedovedli uhodnout věci, které od nich vyžadovala. Jakmile se zvedl vítr, všechny hnáty mrtvých se klepaly, až se ptáci polekali a už do zahrady nezalétli. Všechno kvítí bylo připoutáno ke kostem a v květináčích stály umrlčí hlavy a cenili zuby. To byla opravdu zvláštní princeznina zahrada. Tak to vidíš, řekl starý král. Povede se ti zle, zrovna jako všem ostatním, které tu vidíš. Jan políbil smutnému králi ruku a řekl, že to jistě dopadne dobře. V té chvíli vyjížděla princezna se všemi dvorními dámami do zámku. Vyšli jí tedy vstříc a popřáli dobré jitro. Byla opravdu krásná, podala Janovi ruku a on se do ní zamiloval ještě víc než předtím. Jistě nemohla být zlou čarodějnicí, jak o ní lidé říkali. Poté šli nahoru do sálu a pážata jim podávala kompoty a sladké oříšky, ale starý král nemohl pro smutek nic jíst a oříšky pro něj byly příliš tvrdé, protože měl špatné zuby. Bylo ujednáno, že Jan má hned zítra ráno zase přijít do zámku, kde se shromáždí soudci a ministerská rada, aby vyslechli, jak při zkoušce obstojí. Uhodne-li, musí přijít ještě dvakrát. Ale dosud zde nebyl nikdo, kdo by při první zkoušce obstál, a proto přišli všichni o život. K večeru připravil Janův kamarád velkou sklenici punče a pravil mu, že teď budou hodně veselí a že budou pít na zdraví princezny. Sotva Jan vypil 2 sklenice, byl tak ospalý, že usnul. Kamarád ho zvedl zcela tiše ze židle a uložil do postele a když nastala noc, nalezl 2 velká křídla, která usekl labuti a pevně si je připnul na ramena. Největší z prutů, které dostal od staré ženy se zlomenou nohou, zasunul do kapsy a letěl pak přes město přímo k zámku, kde se posadil do výklenku pod okno, které vedlo do princezniny ložnice. V celém městě bylo mrtvé ticho. Hodiny odbyly 3:15.
0: Okno se otevřelo a princezna vyletěla ve velkém bílém plášti s dlouhými červenými křídly za město k veliké hoře. Janův kamarád se však učinil neviditelným, takže ho nemohla vidět. Letěl za ní a sešvihal princeznu svou metlou, až jí v místě, kam uhodil, vytryskla krev. Jaká jízda vzduchem! Vítr zalehl do jejího pláště, který se rozmáchl na všechny strany, podoben lodní plachtě. Jen měsíc jím prosvítal.
2: Jaké krupobytí!
0: Vykřikla princezna při každé ráně metlou, kterou právem zasloužila. Skrčena doletěla k hoře a zaklepala. Hora se s hlukem otevřela a princezna vešla dovnitř. Janův kamarád vklouzl za ní. Nemohl ho nikdo vidět, protože byl neviditelný. Šli dlouhou velikou chodbou, kde se stěny leskly divným svitem. Byly to tisíce žhoucích pavouků, kteří běhali nahoru a dolů po zdech a svítili jako oheň. Nyní přišli do velkého sálu ze stříbra a zlata. Na stěnách jiskřily květiny jako slunečnice, ale nikdo se jich nemohl dotknout. Jejich stonky byly oškliví, jedovatí hadi a květiny sami byly oheň sršící hadům z hrdel. Na stropě se třpitily světlušky a netopíři bíjící tenkými křídly. Uprostřed sálu stál trůn podepřený čtyřmi koňskými kostrami, které měly udidla z černých pavouků. Trůn sám byl z bílého skla jako mléko a poduška z malých černých myšek, kousajících jedna druhou do ocasu. Nad ním byla nebesa z růžových pavučin, protkaná světlými zelenými muškami, lesknoucími se jako drahokamy. Ve středu na trůně seděl šedivý kouzelník s korunou na ohyzdné hlavě a s žezlem v ruce. Políbil princeznu na čelo, usadil ji na jedné straně svého skvostného trůnu a nyní začala hrát hudba. Velké černé kobylky foukaly do harmonik a sova se tloukla do břicha, protože neměla buben. Směšný koncert. Malí titěrní skřípkové s bludičkami na čapkách tančili sálem. Janova druha nemohl nikdo vidět. Postavil se přímo za stůl a viděl a slyšel všechno. Dvořané, kteří se nyní také objevili, byli obzvlášť útlí a vznešení. Ale kdo se dobře podíval, hned spozoroval, co to bylo. Násady košťat s hlávkami zelí, nic jiného. Čaroděj do nich jen přičaroval život a dal jim šaty tkané zlatem. Když hudba dozněla, princezna čaroději vypravovala, že se přihlásil nový nápadník a ptala se, nač by se ho měla druhého dne, až přijde do zámku, zeptat.
3: Tak?
0: Škytl kouzelník.
3: Něco ti poradím, zvol si něco docela lehkého, na co pak jistě nepřipadne. Mysli na jeden ze svých střevíčků, to neúhodné. Pak mu dej setnout hlavu, ale nezapomeň mi zítra v noci, až ke mně opět přijdeš, přinést jeho oči. Chci je sníst.
1: Princezna se hluboce uklonila a odpověděla, že na oči nezapomene. Kouzelník potom otevřel horu a princezna letěla zpátky domů. Janův druh ji však následoval a bil ji metlou tak důkladně, že nad tak prudkým krupobitím zhluboka vzlikala. Janův kamarád letěl do hostince, kde Jan dosud spal, odvázal labutí křídla a ulehl do postele. Bylo ještě časně z rána, když se Jan probudil. Jeho kamarád vstal také a vypravoval, že měl v noci prazvláštní sen o princezně a jejím střevíčku. A prosil ho, aby se zeptal, jestli princezna nemyslela na jeden ze svých střevíčků.
4: Mohu se ptát tak dobře na to, jako na nic jiného, řekl Jan. Snad je to docela správné, co se ti zdálo.
1: Pevně věřím, že mi Bůh pomůže. Ale rozloučím se s tebou, protože nevím, jestli uhodnu. Pak bych tě už neviděl. Oba se políbili a Jan šel na hrad. Sál se hemžil lidmi, soudci seděli ve svých křeslech a měli pod hlavami podušky s prachovým peřím, protože museli mnoho, mnoho přemýšlet. Starý král se zvedl a otřel oči bílým kapesníkem. Pak vstoupila princezna. Byla ještě krásnější než včera. Všechny přítomné, co nejpřívětivěji pozdravila. Janovi podala ruku a řekla: dobré jitro, můj milý. Nyní měl Jan uhodnout, nač právě myslí. O bože, jak vlídně na něj pohlédla. Sotva však zaslechla jediné slovo, střevíček, zbledla jako křídla a jejím tělem projel běs. Ale nic jí nemohlo pomoct, protože Jan uhodl. Jak veselý byl starý král, rozkoší udělal kotrmelec a všichni tleskali jemu i Janovi, který první hádanku správně uhodl. Jeho kamarád zářil radostí, když slyšel, že vše dobře dopadlo. Ale Jan sepjal ruce a děkoval milému Bohu, který mu jistě ještě dvakrát pomůže. Následujícího dne měl opět hádat. Večer minul jako včerejší. Když Jan spal, jeho kamarád odletěl za princeznou do hory a nabil jí ještě víc než poprvé, protože tentokrát vzal sebou metly dvě. Nikdo ho neviděl, ale on slyšel všechno. Princezna chtěla myslet na svoji rukavičku. A to potom vypravoval Janovi, jako by se mu to zdálo. Jan uhodl a radost na hradě neměla konce. Dvořané metali kozelce, jak to poprvé viděli u krále, ale princezna ležela na pohovce jako mrtvá, bez jediného slova. Ve vzduchu visela otázka, jestli Jan uhodne i po třetí. Kdyby to dopadlo dobře, měl dostat krásnou princeznu a zdědit celé království. Pokud by neuhodl, měl ztratit život a čaroděj by mohl sníst jeho krásné modré oči. Večer šel Jan brzy spát, pomodlil se svou večerní modlitbu a usnul.
0: Jeho kamarád si však uvázal obě křídla na záda, opásal si boky šavlí a vzal všechny tři metly, s nimiž odletěl k zámku. Byla zlá tmavá noc, bouřilo, až tašky ze střech lítaly a stromy se ohýbaly v princeznině zahradě i s kostrami jako stébla. Bez ustání blízkalo a hrom burácel celou noc, jako by to byl jediný úder. Pak se potichu otevřelo okno a princezna vyletěla. Byla bledá jako smrt, ale smála se zlé nepohodě. Nebyla pro ni ještě dost divoká a bouřlivá a její bílý plášť za ní vířil jako lodní plachta ve vzduchu. Ale Janův druh jí tloukl svými třemi metlami tak, že krev kapala na zem a ona už téměř nemohla letět dál. Nakonec však přece dosáhla hory. Strašlivá bouře a krupopití, zvolala. Ach, ještě nikdy jsem nebyla v takovém večeru venku. Zasmál se čaroděj. Princezna mu pověděla, že Jan i podruhé uhodl. Kdyby se mu to povedlo i zítra, vyhrál by a ona by už nikdy nemohla k němu do hory a už nikdy by nemohla provádět čáry jako dřív.
3: To třetí věc nesmí uhodnout,
0: houkl čaroděj.
3: Však ono mě napadne něco, nač on jak těživ nepomyslí. Ledaže by byl větší čaroděj, než jsem já. Ale teď buďme veselí.
0: Uchopil princeznu za obě ruce a tančili se všemi skřítky a bludičkami, které byly ve sluji. Červení pavouci skákali po stěnách nahoru a dolů, rovněž tak vesele, že vypadali jako zářící ohnivé květiny. Sovy bubnovali, cvrčkové cvrčely a černé kobylky hrály na harmoniku. Když se dost vytančili, princezna musela pomýšlet na návrat. Čaroděj řekl, že ji vyprovodí, aby tak zůstali co nejdéle spolu. Vypravili se zpátky a Janův kamarád rozbil své tři pruty o záda obou. V takovém krupobytí čaroděj nikdy nebyl. Před zámkem se rozloučil s princeznou a zašeptal jí.
3: Mysli na moji hlavu.
0: Ale Janův kamarád to dobře slyšel a v témže okamžiku, kdy princezna vklouzla oknem do své ložnice a čaroděj odlétal zpět do sluje, ho uchopil za jeho dlouhý černý vous a usekl mu šavlí ohyzdnou hlavu těsně u ramen. Tělo hodil do jezera rybám, hlavu však jen pohroužil do vody, pak ji zavázal do šátku, odnesl do hostince a ulehl. Ráno dal Janovi hraneček z šátku, ale pověděl mu, že jej nesmí otevřít, dokud se princezna nezeptá, na co myslela. Tentokrát se ve velkém zámeckém sále schromáždila taková spousta lidí, že tam lidé stáli těsně vedle sebe. Radové seděli ve svých křeslech s prachovými poduškami. A starý král měl na sobě nové šaty a zlatá koruna i žezlo byly vycíděny. Princezna však byla nápadně bledá a měla šaty černé jako uhel, jako by měla jít na pohřeb. Nač jsem právě myslela? Zeptala se Jana. Ten rozvázal raneček z šátku a sám se hrozně ulekl, když spatřil hnusnou hlavu čaroděje. Děs zachvátil při tomto hrozném pohledu všechny, ale princezna seděla jako socha a nemohla ze sebe vypravit jediné slovo. Pak se zvedla a podala Janovi ruku, protože správně uhodl. Nepodívala se na nikoho, ani na Jana, jen hlasitě povzdechla. Nyní si mým pánem dnes večer budeme mít svatbu. Tak se mi to líbí, řekl starý král. Tak to chci mít. Všichni lidé křičeli hurá, hurá. Stráž v parádě hrála v ulicích, zvony zněly a kuchařky sněly ze svých cukrových prasátek černé sukno, neboť všechno se radovalo. Večer bylo celé město osvětleno, vojáci stříleli z děl, chlapci pouštěli žabky a nahoře na zámku se jedlo a pilo, připíjelo se a skákalo. Všichni vznešení hodnostáři a krásné bábrlinky tančili a zpěv zazníval daleko. Ale princezna zůstala čarodějnicí a neměla dosud Jana ráda. To napadlo Janova kamaráda a proto dal Janovi pera z křídel labutě, lahvičku s několika kapkami a také radu, aby před princeznino lože postavil nádobu naplněnou vodou. Až půjde princezna do postele, aby nádobu svalil tak, aby spadla do vody. Potom ji měl třikrát potopit, ale nejdříve do vody ponořit pera a vylít do ní tři kapky. Pak prý všechno očarování zmizí a princezna ho bude mít ráda. Jan udělal vše, co mu kamarád poradil. Princezna hlasitě vykřikla, když jí vstrčil do vody a zbyla mu pod rukama velká černá labuť se sršícíma očima. Jakmile se podruhé vynořila z vody, labuť už byla kromě jediného černého kroužku na hrdle bílá. Jan se pomodlil a ponořil labuť do vody potřetí. A hned se proměnila v nejkrásnější princeznu, ještě krásnější než dříve. Se slzami v očích mu děkovala, že zlomil její očarování. Druhého dne přišel starý král s celým dvorem a tu neměla blahopřání konce. Nakonec přišel i Janův kamarád. V ruce měl hůl a na zádech tlumok. Jan ho mnohokrát políbil a prosil, aby zůstal, když mu dopomohl k jeho štěstí. Ale kamarád potřásl hlavou a velmi jemně a smutně řekl. Můj čas minul, pouze jsem zaplatil svůj dluh. Vzpomeň si na mrtvého člověka, jemuž chtěli zlí lidé ublížit. Ty si dal všechno, co si měl, aby mohl v hrobě dojít pokoje. Tím člověkem jsem já. A v okamžiku zmizel. Svatební veselí trvalo měsíc, Jan a princezna se opravdu milovali. Starý král zažil mnoho šťastných dnů a houpal jejich roztomilé děti na kolenou a nechal je hrát si se svým žezlem. Jan byl králem celé říše, všemi milován.

No vida, konečně se nehádáte. Ale Hurvinku, na Máničku si ještě budeš muset hezkých pár let počkat.

0: byl ale mlsnej děda.
1: A ještě ke všemu neuměl počítat.
0: Jak to?
1: No kolik je polovina ze 4?
0: Mám říct mezisoučet nebo konečné číslo?
1: Konečné číslo.
0: Tak mi půjč kalkulačku.
1: Kalkulačku nemám, ale za to mám jednu bezva básničku o dalším mlsném dědovi. Poslouchejte. Neboštík dědoušek chodíval na houby. Nebožka babička dala je do trouby. Nebožka bába bejvala ráda, když jí ten dědoušek drbával záda.
0: To já taky rád.
1: Počkej, to není celý. Nebožka babička chodila na švestky. Neboštík dědoušek vybíral z nich pecky. Nebožka bába bejvala ráda, když jí ten dědoušek dával z nich jádra.
2: No, to tedy byla skromná babička, když jí stačily pecky.
1: To teda byla.
3: To jo.
1: Taky si ten dědeček nemohl vynachválit.

0: No nazdar. To si měl ten dědeček co pochvalovat?
1: Co by ne? Ta babka byla někdy i užitečná.

0: svědek, nebo štík dědek, byl toho svědek.
1: Tahle byla opravdu užitečná a taťulda povídal, že některá babička má spolky s čertem.
2: Babinko?
3: Neboj, pan Spejbl určitě nemyslel mne.
0: Kde pak? Já myslím...

0: Tuhle sedí dědek na dubě, hladí babku po hubě. A ona ho po hřbetě, dobře je nám na světě.
1: No, Hurvájs, prosím tebe, kde jsi to vzal?
0: To je lidová básnička od Luhačovic. A tahle je z Hradecka.

0: V jednom lese, ani ne blízko, ani ne daleko, se večer procházel měsíc. Šel pomalu, pomaloučku a dával pozor, jestli borovice dost voní, smrky rostou rovně a jestli všechny malé sojky spí. A tu se najednou z houštiny pod třemi smrky ozvalo tiché žalování. Docela tichoučké, ale měsíc ten slyší všechno. A tak hned uslyšel i ten pláč.
1: No, no, no, no. Ve svém lese znám přece každý pařez, každé kukaččí zavolání, ale ať mě tma spolkne, jestli jsem tu něco takového někdy slyšel. A co pak mi to tady sedí pod kapradím? Kabátek zelený, oči jako dva povidlové vdulky. Kdo pak jsi?
2: Já jsem, prosím, drak.
1: Oh, drak?
2: Vlastně spíš dráček.
1: A jak se jmenuješ?
2: Melichárek.
1: Ať mě tma spolkne. To si musím napřed srovnat ve své stříbrné hlavě. Drak a v mém lese. Kde pak ses tu tak najednou vzal?
2: Já jsem, prosím, utekl.
1: Utekl? A odkud?
2: Z pohádky.
1: Ale co pak to se smí? Pořádný drak z pohádky nemá co utíkat. Jenže ty asi budeš nějaký pěkný dračí panáček. Tak se mi zdá, že si na tebe budu muset posvítit.
2: Ale pane měsíc, jaký já jsem drak? Hlavu mám jen jednu a ještě malou a dokonce trochu šišatou. No, jen se prosím koukněte. Když se narovnám, nejsem větší než smrkový pařízek. A to ještě stojím na špičkách. Já jsem opravdu jenom takový docela obyčejný dráček. Dokonce nejím ani princezny. Už se do pohádky nemůžu vrátit, to snad uznáte.
1: Sakulente. Ať mě tma spolkne, jestli vím, co budeme dělat.
2: Tak to je pěkné nadělení. Tma na krku a já nemám kam jít.
1: Hlavně nebreč. Já to nemám rád. A pláčem se nikdy nic nespraví. To si, Melichárku, pamatuj. A potom v mém lese musí být pořádek. Každý tady má domov. A jenom ty mi tu sedíš pod kapradím a nevíš, kam jít.
2: Právě. A teď už si pro samou tmu nevidím ani na špičku nosu.
1: Sakulente, ty jedno dračisko. Nebreben ti pořád, rozeženeš mi všechen rozum. Tak ty nemáš kam jít.
2: No.
1: Co kdybys zůstal u mne a dohlížel mi na pořádek?
2: A to se mám, pane měsíc, stěhovat na oblohu? Už jste někdy viděl draka, aby se kutálel po obloze jako pomeranč? Co kdybych uklouzl a byl bych na to tata dole? Když spadne drak, to je, prosím, hrozná rána. A v tu ránu vám vyplaším celý les?
1: No to bych věru nerad. Tak to musíš bydlet v lese.

0: Jednou poskakuješ jako splašený vrabec. Ještě mi pošlapeš stříbrné střevíce. A měsíci musí přece střevíce svítit na celé kolo.
1: Nezlobte se, pane měsíc, to já ze samé radosti.
0: Z jaké radosti? Děláš, jako kdybys už měl vyhráno, a co když tě do toho dubu terka nepustí? Co potom?
1: Je mi nánku, pane měsíc, snad by nebyla taková.
0: Taková nebo maková, to se ještě uvidí. Ráno se jí pěkně zeptej, ale to ti povídám. Až ráno, teď s ní nebude žádná řeč, je to takový spáč, sedmi spáč. Vlezeš si potichoučku do dubu a dneska se tam vyspíš. Však se projednou nic nestane.
2: Měsíc vzal dráčka za ruku a vedl ho na mechovou paseku. Stříbrně svítil na cestu a les voněl, až to zpívalo, a měsíc zpíval s ním.
0: Tiše, tiše, les už spí, ať ho nikdo nevzbudí. Dříme smrk i malá liška, spí i zlatá pampeliška. Teď už mohou chodit ven jenom hvězdy.

0: Ráno se první probudilo sluníčko. Uklonilo se zemi, nebi i vodě a pak se otočilo na podpatku tak prudce, že celý svět rázem proloupl očka. Jen Melichárek ve starém dubu spal a spal, ať mu sluníčko nahlíželo do okýnka sebe víc, ať ho budilo sluníčkovým hlasem, jak chtělo, nic nepomáhalo. Na víčkách mu seděl sen jako přilepený. Ale najednou ten sen vyplašil nářek. Jajajaj, to je nadělení, to je ale nadělení, jajajajaj. Sen uskočil, Melichárek konečně otevřel oči.
1: Joj, copak, slyšel jsem nějaké naříkání, že by loupežníci ukradli červenou karkulku anebo vílu? Kam se jenom schovali? Dočista nikoho nevidím. A přece, Peverku. A mračí se, zástěrku má umouněnou a ty tlapky. Peverko, kde jsou loupežníci?
2: Loupežníci
1: ukradli karkulku anebo vílu?
2: Karkulku a vílu taky. Ale já ty loupežníky neviděla. A poslechni, co tu děláš ty? Taková podezřelá osoba.
1: No dovol, já nejsem žádná osoba, já jsem prosím drak.
2: Co to povídáš? Draci jsou přece jenom v pohádkách.
1: Však já také z jedné pohádky přišel.
2: To jsou mi noviny. Tak ty jsi přišel z pohádky. A jak se jmenuješ?
1: Prosím, Melichárek.
2: A co děláš na tom dubu?
1: Prosím, já jsem tady spal.
2: No tohle. Ty... Draku, jak si to představuješ? To je můj dub.
1: Když já neměl kde spát, tak jsem si myslel, že...
2: Myslel, nemyslel. To je mi pěkný pořádek. Vloudit se do cizího bytu.
1: Já jsem se prosím nevloudil. Já se chtěl dovolit.
2: Chtěl, ale nedovolil. To jsou mi divné způsoby.
1: Měsíc mi poradil, abych se zeptal ráno.
2: Zeptat se ráno, jestli tu můžeš spát, když už ses vyspal. A ještě si bude dělat legraci. A strašit mě loupežníky.
1: Jeminánku, co pak si to o mě myslíš? Já jsem přece slušný drak. Měsíc mi řekl, že tu smím zůstat. A já se tě na to chtěl dnes ráno zeptat. Myslel jsem, že by to šlo, když ses přestěhovala o dva stromy dál.
2: Ale tenhle dub je taky můj. Dostala jsem ho od prababičky.
1: Poslechni, Terko, nejsi ty lakomá. Co pak může někdo bydlet ve dvou bytech najednou?
2: No tak... Když se ti ten dub tolik líbí, no...

0: si ho nech. Alespoň budu mít souseda.
1: Líbí se mi. A moc. Spalo se mi tu jako v pohádce. Celou noc jsem nevěděl o světě. Až teď mě probudilo nějaké naříkání. Povídám si, Melichárku? Někoho ukradli loupežníci.
0: Kde pak loupežníci? To jsem naříkala já.
1: Ty?
0: Mám veliké soužení. Zadělala jsem si na buchty a těsto už nakynulo. Roste a já ho čím dál víc, ale já pořád ne a ne zatopit.
1: Je. Tak to přece stačí říct. V kamnech ti zatopím raz, dva.
0: Ty bys to uměl.
1: Když mi pomůžeš, seber honem pár smrkových šišek.
0: Je, těch je tady zrovna na seto.

0: Terko, šišek máme celou hromadu. A jsou pěkné, voňavé. Z těch bude plamínek jako malovaný. Dýchnu dračím dechem. A je to. Jumelichárku, v komíně to udělal. Co pak v komíně? Hlavně, že ti v kamnech hoří. Tak, no a abych zase šel, taky musím vařit. Poledne se blíží, ale pro pánička, já si v pohádce zapomněl kuchařskou knihu.
1: A protože dračí vaření bez kuchařské knihy není žádné vaření, zavřel Melichárek svůj nový byt na dubovou petlici a hurá, koupit novou kuchařku. Když se vracel domů, slunce pálilo a prstem si na něj ukazovalo. Vidíš, vidíš, to máš z toho dlouhého vyspávání. Teď máš bříško plné hladu. Dej si pozor, Melichárku, nebo seschneš na placičku. A sluníčko mělo pravdu. Jak se drak nenají, svrkává se, svrkává, až je z něj, co? Pidi drak.
0: Už jsem takhle dost maličký. Honem, honem, abych už byl doma u starého dubu. Tak se mi zdá, že doma na mě někdo čeká. A podívejme, Terka. A jakou má čistou zástěrku.
2: Něco jsem ti, Melichárku, přinesla. Jestli pak uhodneš, co je to?
0: Jak bych to mohl vědět? Je mináčku. Plný talíř buchet.
2: Jsou smákem.
0: Makové buchty, ty já moc rád.
1: A tak si Terka s Melichárkem sedli pod starý dub a jedli, až to všechno snědli. Nezbyl ani drobeček. A než si slunce s měsícem vyměnilo stráž, měl Melichárek kamarádku i nový domov.

0: Jakub a 200 dědečků. Byl jednou jeden chlapec, jmenoval se Jakub a ten žil se svým dědečkem. Dědeček byl tlustý, s červenými tvářemi a velkým slaměným kloboukem, panamákem. Dědeček měl ten klobouk velice rád, Jakuba měl také rád, ale v jedné věci se spolu nemohli shodnout. Co připadalo Jakubovi samozřejmé, tomu se dědeček divil a čemu se divil Jakub, to zase připadalo docela samozřejmé dědečkovi. Šeli spolu v malém domečku s verandou, kolem byla zahrádka a v ní rostlo zelí. Kam jste se podívali, všude samé hlávky. Některé jako tenisáky, některé jako balony na volejbal, rostly všude u vrátek i u verandy a některé dokonce i na cestičce. Jak je to vůbec možné, tolik zelí, kde se to pořád bere? Divil se Jakub a kroutil nad tím hlavou. Co se divíš, říkal dědeček. Zahrádka má dobrou půdu, rostly by tady i hrnce, kdybych je zasadil. Ale proč bych sázel hrnce? Zelí je užitečnější. A sázel na zahrádce nové a nové zelí a zelí rostlo a rostlo a bylo ho tolik, že je oba nemohli sníst. Než snědli jedno, vyrostlo druhé a tak to šlo pořád do kolečka. Naštěstí žilo na zahrádce plno bělásků, asi tak 200, ti měli zelí rádi a o nějakou tu hlávku se postarali. Ale dědeček neměl bělásk rád, byl na ně zlý, hlídal je a když viděl, jak si na zelí pochutnávají, vyběhl z verandy a honil je s panamákem v ruce. Tomu se Jakub divil ještě víc. Seděl na schodech a kroutil nad tím hlavou. Co se divíš, říkal dědeček. Mám je nechat, aby nám to zelí snědli? Ale Jakub nepřestával kroutit hlavu a říkal, což pak ho nemáme dost. Jenomže dědeček měl svou hlavu a honil bělásky, jak jen mohl. A když je nehonil, tak je aspoň hlídal. A když nedělal ani to, sázel zelí nebo je sklízel, v poledne je vařil k obědu a večer k večeři. Tohle také nešlo Jakubovi na rozum. Proč se dědeček stará pořád jenom o zelí? A říkal mu, dědečku, pojď si se mnou hrát, pojď mi něco vyprávět, zelí ti přece neuteče. Ale dědeček běhal po kuchyni v zástěře a volal, nepleť se mi tady a nezdržuj, vidíš přece, že nevím, co dřív. A tak byl Jakub věčně sám. Kdo by se divil, že se nakonec spřátelil z bělásky? Když mu zelí někdy nechutnalo, vzal talíř a šel je krmit. A když se motýli najedli, vyprávěli mu, kde všude lítali a co viděli, vyprávěli mu o zahrádkách, kde rostou květiny a rybíř, rajská jablíčka, a Jakub poslouchal a záviděl jim a přál si, aby taky něco viděl. Kdyby tak dědeček zasadil něco jiného než zelí, myslel si Jakub, to by bylo krásné. Tak to zasaď sám, radili bělásci. Dědeček by přestal myslet jenom na zelí a hned by tady byl veselej. To bych musel zasadit něco, co má dědeček rád, uvažoval Jakub. Třeba panamák. To je nápad, volali bělásci. Zasaď dědečku v panamák, uděláš mu radost. Jakub si tedy dal říct a v poledne, když dědeček vařil oběd, našel na zahrádce kousíček volného místa a zasadil panamák. Kdy pak mám svůj panamák? Scháněl si dědeček po klobouku. Čím budu honit bělásky? Nevíš o něm, Jakube? Zatím ti o něm neřeknu. Je to překvapení, řekl Jakub. Když nějaký čas počkáš, budeš mít klobouku na každý den jeden. Tomu nerozumím, bručel si dědeček. Co pak má ten Jakub za lubem? Jen aby mi ten panamák nestratil. Za pár dní vyrostl na zahrádce veliký keř a na něm plno maličkých panamáků. Dědeček se nestačil divit a kroutil nad tím hlavou, ale Jakub řekl, co je na tom divného? Tady by přece rostly i hrnce, ale nadsázet hrnce. Klobouky jsou lepší.
1: Klobouky je dobrá věc, mračil si dědeček, ale mně stačí jeden. Tolik panamáků je jenom pro zlost.
0: Počkal, až klobouky dozrají, a když byly veliké a krásně žluté, všechny je otrhal a odnes na půdu. Bylo jich asi 200 a sotva se tam vešly. Tak vidíte, řekl Jakub Bělásku, k ničemu to nebylo. Všechno je jako dřív, ještě mi dědeček málem vyhuboval. A Bělásci věděli, že to mají tak trochu na svědomí, mlčeli a uvažovali, ale pak jeden Bělásek se tukl do čela a řek, mám nápad, víš co, zasadíš dědečka.
2: Ty jsi se zblásnil, řekl Jakub. Teď mám jednoho dědečka a víš, jaké to je? Co bych si počal, kdybych měl 200?
0: Jen poslechni a uvidíš, že mi budeš děkovat, řekl Bělásek a pošeptal něco ostatním motýlům. Bělásci se začali usmívat a všichni volali na Jakuba. Zasaď dědečka, uvidí, že to dobře dopadne. Jakub tedy počkal, až dědeček usne, našel na zahrádce ještě jeden kousíček volného místa a pak tam dědečka zasadil. Věděl, že ho musí řádně zalévat, a tak nosil vodu v konvi od pumpy a zaléval a v poledne jedl z Bělásky z jednoho talíze a ptal se jich, co bude, až se na zahrádce objeví 200 dědečků. Ale Bělásci na sebe jenom mrkali a smáli se a říkali Jakubovi, nebuď zvědavý, však se dočkáš. Za pár dní vyrostl na zahrádce velikánský keř plný maličkých dědečků. Zpočátku byly docela zelení, takže se nedali trhat, ale rychle rostly a zrály a měli čím dál tím červenější tváře. Jakub se na ně chodil dívat pětkrát denně a radil se z Bělásky, kdy je otrhá. Konečně byli dědečci krásně zralí a Jakub je otrhal. Bylo jich opravdu asi tak 200 a všichni se pustili do Jakuba, co to provedl za hloupost, k čemu by mělo být na světě tolik dědečků, a křičeli jeden přes druhého. Tady to máte, řekl Jakub Bělásku. Věděl jsem přece, jak to dopadne. Teď na mě budou křičet všichni a ani vám se nepovede líp, protože vás všichni budou honit po zahradě s klobouky v ruce. Nezapomeňte, že na půdě je 200 panamáků. Ach, Jakube, Jakube, vzdychali Bělásci, ty jsi přece jenom loupý chlapeček. Teď se přece všechno změní. Podívej se jenom na dědečky a uvidíš. A Jakub se podíval na dědečky a viděl, že se mezi sebou hašteří o rýč a o konev a o hrnce v kuchyni. Vypadalo to všelijak a Jakub běžel mezi ně a volal, dědečci, tohle nejde, takhle si ublížíte, nemůžete všichni rýt a zalévat zároveň. Rýt může jenom jeden, zalévat taky jeden a jeden může vařit. A co budeme dělat my ostatní? Volali zbývající dědečci. A Jakub se zamyslel a pak se dal do smíchu, mrkl na motýly a řekl, budete si se mnou hrát. Co jiného byste chtěli dělat? A tak se na zahrádce všechno změnilo. Dědečci se střídali v práci, jeden sázel zelí, druhý ho sklízel, třetí vařil a ostatní si hráli s Jakubem a Bělásky. Vzpomínali, co všechno se dá na světě dělat a jak. Vzpomínali, přišli i na volejbal a dokonce i na malování pastelkami, na koupání a na výlety a kdo ví na co ještě. A tak žili docela spokojeně, každý měl svůj panamák a svého Bělásku a všichni dohromady svého malého Jakuba, s kterým si hráli a kterému povídali o všem možném, a Jakub poslouchal a všemu se divil, protože o tom nikdy předtím neslyšel. Ani od Bělásku.
3: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

0: Jednou ráno šli Mach a Šebestová do školy, u trafik je předběhla Čermáková, co sedí v zadní lavici, a Mach povídá. To teda nechápu, kam ta Čermáková tolik pospíchá. Já bych dneska do školy nejradši vůbec nechodil. Paní učitelka bude zkoušet z počtů. Co kdyby jsme šli někam za školu, třeba do zoologické zahrady, co říkáš? A zastavil se, co tomu jako Šebestová řekne. Ale Šebestová šla pořád dál a řekla: no dovol, co jsou to za praštěný nápady? Za školu chodí leda Horáček s Pažoutem. To by byla pěkná ostuda, co by si u nás paní učitelka řekla? Ono to nakonec opravdu dobře dopadlo, jenomže úplně jinak, než si Šebestová představovala, protože zrovna když se blížili k vile jednoho strašně bohatého pána, ozval se příšerný randál, ve vzduchu se objevil malý vrtulník, ten strašně bohatý pán vycházel zrovna na ulici a chystal se nastoupit do velikého a nablízkaného automobilu. Šofér už otevíral zadní dvířka, ale najednou se zhora sneslo lano s drapákem. Drapák udělal chňap, chytil toho strašně bohatého pána za límec, a než se Max s Šebestovou zpamatovali, strašně bohatý pán se vznesl a letěl někam pryč, mrskal nohama, volal: pomoc, pomoc! A šofér se chytil za hlavu a křičel: unesli pana Balouna, unesli pana Balouna, zachraňte ho, zachraňte ho! A Mach řekl: člověče, Šebestová, nemůžeme se přeci jen tak koukat, jak nějací zločinci unáší nevinného člověka. Musíme toho pana Balouna zachránit, je to naše morální povinnost, o tom se nediskutuje. Načež vytáhl z kapsy sluchátko, domluvil se s ním, a než bys řekl švec, z Macha a Šebestové byli dva nenápadní vrabci, zamávali křídly a už letěli za vrtulníkem. Mach letěl první, Šebestová za ním, a tou vrabčí řečí cvrlíkala:
1: to se ti teda, Machu, povedlo. Letíš si někam za školu, abys nebyl zkoušený z počtu, a přitom si ještě můžeš vymlouvat, že děláš dobrý skutek a bojuješ proti zločinu. Takový klikář, jako jsi ty, hned tak se nevidí, to ti teda povím.
0: A zatímco Šebestová takhle ve vzduchu cvrlíkala, ve škole právě zvonilo, paní učitelka vcházela do 3B, zavřela dveře a řekla: děti, sedněte si, kdo pak dneska chybí? A Kropáček zvedl ruku a řekl: prosím, dneska chybí Macha Šebestová. Asi dostali angínu a zůstali v posteli. Ale Čermáková řekla: houby angínu, ráno si mi viděla, jak šli normálně do školy s brašnami na zádech. A paní učitelka se zamračila a řekla: aha, takže šli někam za školu, aby se vyhnuli zkoušení z počtu. To jim teda nedarují, to se tedy mají na co těšit. A začala zkoušet. A Mach s Šebestovou zatím letěli a letěli. Už je bolela křídla, a tak si sedli na podvozek toho malého vrtulníku, ve kterém seděl strašně bohatý pan Balón a třásal se strachy, co s ním bude. Před ním seděli dva zločinci, jeden řídil, druhý měl na uších sluchátka. Oba se dívali k horám, které se rychle přibližovaly a byly plné vysokých skal. Ještě chvíli a malý vrtulník se mezi těmi vysokými skalami proplétal jako v labirintu, a pan Balón se potil a říkal si: pane bože, tady mě nenajde ani milion policajtů. Ale to se už snášeli na travnatý vrchol jedné hory, kde byl malý domek a dřevěná stodola, před kterou stál třetí zločinec, mával rukama a ukazoval, kam mají přistát. A když se octli na zemi, schovali zločinci vrtulník do stodoly pana Balouna odvedli do domku a řekli mu.
2: Tak pane Baloune, udělejte si pohodlí, udělejte si to nejpohodlnější pohodlí, jaké umíte, protože tady zůstanete tak dlouho, dokud nám vaše paní nezaplatí 20 milionů. Tady máte telefon a račte se s ní domluvit.
0: Načež se pan Baloun a paní Balounová domluvili, že ona dá ty peníze do kufru, kufr postaví na zahradu a že zločinci přiletí vrtulníkem a kufr si vezmou zase tím drapákem. A Mach s Šebestovou seděli jako dva nenápadní vrabci v otevřeném okně a všechno to slyšeli, potom odletěli kousek dál na strom a Šebestová začala cvrlíkat. Koukni se, Machu, jestli chceme tomu zločinu zabránit, tak sebou musíme pořádně mrsknout, protože až ti zločinci sednou do vrtulníku a odletí pro peníze, bude pozdě. A Mach zacvrlíkal. Šebestová, máš stoprocentně pravdu, ten vrtulník musí okamžitě zmizet. A hned taky letěli do stodoly, kam zločinci vrtulník schovali. Mach pípl dvakrát louze a dvakrát krátce, což bylo znamení domluvené se sluchátkem. V tu ránu z nich byli zase žáci 3. B. Mach vytáhl z kapsy sluchátko a řekl. Prosím, my bychom potřebovali, aby z toho vrtulníku byl třeba Kamzík. Těch je už málo a bude se mu ve zdejších podmínkách určitě líbit. A ze sluchátka se ozvalo.
2: To je velmi moudrý nápad.
0: Načež vrtulník zmizel a na jeho místě stál krásně urostlý Kamzík, který se okamžitě snažil nabrat Šebestovou na rohy.
2: Jenomže v tom se stalo něco, s čímž nikdo nepočítal. Vrata stodoly se otevřela a v nich stáli všichni 3 zločinci. Zrovna chtěli vytáhnout vrtulník ze stodoly a odletět pro peníze, ale jak se ta vrata otevřela, Kamzík vyrazil mohutným skokem ven a zmizel kdesi mezi skalisky, a 3 skoprnělí zločinci zírali, co se to tu děje, kde se tu vzal Kamzík, kam zmizel vrtulník a co tady dělají 2 školáci s brašnami na zádech. Jeden z těch zločinců tahal z kapsy revolver, ale Mach byl rychlejší, řekl do sluchátka další přání, že 3 zločinců byli najednou 3 pánské kapesníky, Šebestová je strčila do kapsy a šli pryč. A pak už to jelo jako po másle. Panu Balounovi řekli, že už žádné nebezpečí nehrozí, že ty 3 zločince má Šebestová v kapse, že by se mělo letět domů, protože je poledne, pan Baloun s tím souhlasil, měl už pořádný hlad, zrovna tak jako Mach a Šebestová, a tak z nich sluchátko udělalo 3 vrabce a oni letěli rovnou na policejní stanici, kde se ti zločinci nestačili divit, protože všechny 3 rovnou zavřeli. Jenže příští den to ve škole začalo moc bledě. Paní učitelka vešla do třídy a hrozně se mračila a hned řekla. Machu! Vstaň a ty Šebestová taky. Včera jste se vyhnuli zkoušení z počtu a lajdali jste někde za školou. Něco takového bych čekala spíš od Pažouta a Horáčka, ale ne od vás. Zklamali jste mě, jen co je pravda. Ale tomu zkoušení stejně neujdete. První půjde k tabuli Mach a po něm Šebestová. Machu, už ať si na stupínku. Ale zrovna, když se Mach chystal vkročit k tabuli, otevřeli se dveře, vešel pan ředitel s panem Balounem a pan Baloun řekl.
3: Přišel jsem poděkovat 2 žákům této třídy, Machovi a Šebestové, za jejich odvážný čin, kterým vyzráli nad mými únosci. A mluvil
2: vyprávěl, jak to všechno bylo a nakonec řekl.
3: A protože mi Mach s Šebestovou zachránili velikou hromadu peněz, chci jistý finanční obnos věnovat této škole, která dva výše jmenované hrdiny vychovala.
2: A pan ředitel začal tleskat, tleskala celá třída, tleskala dokonce i paní učitelka. Moc hezky se přitom usmívala jak na Macha, tak i na Šebestovou a celé to zkoušení z počtu oběma pro dnešek odpustila.

0: čertovské muzice. Pohádka české poštovní známky. V pradávnu, kdy se pohádky předávaly vyprávěním z pokolení na pokolení, potřebovali si pradědičkové všechno pojmenovat, aby se v širém světě vyznali. I rozdělili si svět na tři patra. Nad hvězdnou plachtou, kde sídlí andělé, slunce, déšť a všechno dobré, je nebe. A pod zemí je tma a v ní čerti a všechna špatnost. Mezi obojím je slzavé údolí, kudy se musí lidé brát od kolébky ke hrobu spravedlivou cestou, aby nespadli dolů do temnot. Ti nahoře, jako strážci dobra, byli spokojeni. Ale čertu v temnotách země se to nelíbilo. Udry. Naše království zla prohrává v boji s dobrem v krajině lidí, řekl Lucifer. Musíme vyslat do světa lidí víc lovců a políčit tam svá tenata. Zhromáždil roty čertů a stanovil, kam který z lovců půjde klást lidem nástrahy sedmera hříchů. Nastalo pak mezi čerty velké dohadování, kam který by šel rád lovit. Jenže jaká pak v pekle spravedlnost? Ti, kteří měli nejblíž k Luciperovu trůnu, dostali co výbavu na cestu tašku dukátů, kočár se čtyř spřežím vraníků a mapu hradů, zámků a paláců velkého panstva. Ti, kdo sloužili v Luciperově vojsku, aspoň jako desátníci, dostali mysliveckou kamizelu a péro za klobouk. Na dva poslední pěšáky, Anciáše a Marbuela, zbyl jen pytel, kam mají sbírat hříchy obyčejných lidí. Kam pak to bude? Ptali se a prohlíželi přidělenou mapu svého loviště. Česká země, takový puntík na veliké mapě světa. Utěšovali se, aspoň se nenachodíme. Taky tam nezbohatnete, řekl jeden opelichaný vysloužilec. Lidi se tam modlí, pracujou a na nejvýš občas zasakrujou na tu všivou robotu. Zeptal se Marbuel. Ty jsi tam byl? No bodejď, kývl vysloužilec. Sloužil jsem v zakletém mlýně a měl jsem obehrávat pocestné a nocležníky v Mariáši. Kdo pak z lepších lidí se zastaví na tak ztracené vartě? Vysloužilec mávil drápatou pazourou. A ještě mi jeden otrhanec vynadal do švindlířů, že mám prý drápama označené karty. V Čechách se čertům nedaří. Tak vám tam přeju dobré pořízení. My se na to poptáme, řekl Anciáš. Obešli pak s Marbuelem několik vysloužilců, vyslechli jejich zážitky a pak se přihlásili u Lucipera s žádostí o slyšení.
1: Vaše nejtemnější veličenstvo, uklonili se před trůnem. My hlásíme, že do té české země nepůjdeme, protože...
0: Lucifer zakoulel očima, vypustil oheň z huby a zle se obořil na ty dva pěšáky.
2: Odry.
0: Vám se nechce z pekelného teplíčka do zimy hořejšího světa? Vy tam naopak půjdete, protože rozkaz je rozkaz.
1: Ještě chvíli brácel, kdo prý to jakživ slyšel, aby byla v pekle rebélie.
0: A pak si dal zavolat jednoho hříšníka, který upěl v pekle pro neposlechnutí příkazu svého císařpána. Když stráž přivedla chudáka císařského vojáka, zeptal se Lucifer. Pověz, kdy je nahoře v Čechách největší zima? Voják se zamyslel.
1: Vaše veličenstvo, já myslím, že nejspíš tehdy, kdy zabrznou muzikantům instrumenty. Písnička zamrzne v trumpetě a tak se s písničkou předtím loučí s velikou parádou o masopustním úterý. No, a pak už jen v komínech hvízdá Meluzína. Lucifer propustil vojáka v milosti. Ke dvěma svým pěšákům zahovořil. Nástup do služby toho dne, kdy zamrzne v trumpetě písnička. Svezete se na hořejší svět s Meluzinou. Co těm dvěma zbývalo, než poslechnout? Oblékli nejhuňatější kožichy a když vypustil pekelný vrátný na svět Meluzínu, vyšli ti dva lovci hříchů na pouť po české zemi. Vítr je popohnal kupředu a sníh jim zasypal výlet na hořejší svět. Marbuel vzdychl.
2: To je začátek. A bude ještě hůř, protože jsme přišli brzy. Ještě nezamrzla lidem písnička.
1: Slyšíš, Anciáši? V skutku doléhala k ním muzika a výskot chasy a už k ním přibíhá kdosi, kdo málem vypadal jako jejich příbuzný. Má chlupatý kožich a na hlavě rohy a volá přátelsky na ty dva. Nestůjte jako sněhuláci a pojďte s námi. Kam? Ho přece k hospodě. Loučíme se s písničkou, než nám zmlknou instrumenty. Vždyť je masopust.
0: Čerti nevěděli, co je to masopust, ani co je to popelec. Jen cítili, že je jim převeliká zima.
1: Musíte poskakovat, tancovat, jako my všichni, a zahřejete se, pobízel je chlupatec, kterého málem už měli za čerta. V hospodě je teplo.
0: Když slyšeli teplo, přidali se. Za chlupatcem poskakoval celý průvod podivně vystrojených lidiček. Šašek, kominík, žid s pytlem, jakási kobila v plátěném rubáši, ba i sama smrtka s kosou. Za těmi všemi si vykračovali muzikanti a hráli do kroku i do skoku. Čerti šli tedy s muzikou, vždyť se při písničce i trochu už zahráli. A což teprve v hospodě, tam bylo teplo jako v pekle, kouře a čmoudu jako v pekle a všichni si připíjeli ohnivou vodou, která zahřívala jako pálenka z Luciferova sklípku. Tu se k ním přidružil chlupatec. Vzkazuje bubeník, jestli byste za něj na chvíli vzali paličky. Má tu svou káču a chtěl by si s ní potancovat, aby nenadávala káča. Kývli. Chlupatec nalil oběma čertům ohnivé vody a tak si ti dva dodali kuráže a přidali se k muzikantům. Panečku, když bubnuje čert, roztočí se v kole každý, i když jej tíží na zádech kolikátý křížek. Tancovali staří, mladí, ba i mládenci se poprali a všichni si líbovali, jak se o masopustním veselí poveselili. Šenkýřka pak do čertovských pytlů nasypala koláče jako vejslušku a navrch přidala pár jitrniček. Čerti přespali v hospodě pod kruchtou a ráno pak mudrovali, co počít dál. S pytlem koláčů se k Luciferovi vrátit nemůžeme, strachoval se Marbuel. A proč bychom se vraceli s koláčema k Luciferovi, uvažoval Anciáš.
1: My jsme si koláče vybubnovali, tak si je zbaštíme.
2: Chutnají líp než ta pekelná polívka z mouru.
0: Marbuel řekl, kdyby nás tak vzali k muzice, když jsme se jim už tady osvědčili. Co ty na to?
1: Pak musíme přiznat, že nejsme maškary, ale opravdoví čerti.
0: Ale nejsme už tak docela opravdoví čerti, mínil Anciáš.
1: V pytli na hříchy máme koláče a nelovili jsme hříchy a nikdy se strhla pranice.
0: Posnídali klobásy a šli se přiznat hospodskému, jak to s nimi je a vyzvědět, co by mohli čekat od lidí. Hospodský je zavedl za kapelníkem. Prý, ať si teda přinesou svoje nástroje a pak, že se uvidí. Času mají od masopustu do Velikonoc, protože písnička teď spí. I vyrobili tedy nástroje, jak uměli. Anciáš vzal klacek, za hospodou našel blešku po kyselých rybách, tak ji přibyl hřebíkem ke klacku a potáhl měchýřem, aby to mělo aspoň hlas jako buben. Nahoru přivázal pokličky, střepy a plechy, aby to rachotilo, a když se s tím zabouchalo, dělalo to rámus. To je můj vynález, bozembou, neboli čertovský housle. Představil svůj výtvor kapelníkovi. Když se s tím zařampá o zem, je to rámus i paráda dohromady. Tak byli ti dva přijati do kapely a o pomláskové muzice parádovali mezi muzikanty. A když už začalo hrát i v české zemi sluníčko, nebylo jim zima. Jestli je něco hnětlo, tak leda, aby aspoň dali Luciperovi na vědomí, že je jim v Čechách dobře a že už se do pekla nevrátí. Ale jak mu to zkázat, když se bojí přijít pánu pekla na oči? Lidé si posílají dopisy, když si chtějí něco sdělit. Zeptejte se na poště, jestli by doručili váš dopis i tam, odkud jste přišli. Taková byla rada hospodského. Šli tedy na poštu. Naštěstí na té poště sloužil i poštovský skřítek. Ten si oba muzikanty i s jejich nástroji nakreslil na svůj létací kobereček a slíbil doručit zprávu adresátu, jak je to v pohádkovém království úkolem poštovských skřítků.

0: pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Veřejnost a odborníci. Profesor inženýr René Kadeřábek zažil svých 10 minut slávy a obrátilo mu to život na ruby. Dostal se do televizního Dobrého rána i do večerního posezení u krbu. Všude hovořil o svých zkušenostech s lichožrouty. Výsledky dlouholeté teoretické práce vhodně dokládal líčením osobních zážitků s mladými lichožrouty R a H, odmítl sdělit celá jména, a také skicami pořízenými na různých místech, doma, na nábřeží, na vrakovišti a tak dále. Televize dostávala spoustu dopisů od diváků, naprostá většina z nich profesorovi děkovala za to, že jim otevřel oči. Řada žen mu blahořečila za záchranu manželství. Vážený pane profesore, psala jedna divačka za mnohé, manžel tvrdí, že jsem bordelářka, že nemůže najít druhou ponožku do páru. Už to vypadalo na rozvod, jako že já za to můžu. Mně by nikdy nevěřil, že to dělá nějaký lichožrout, ale vám jo, vy jste kapacita. Teď je u nás zase pohoda a ten můj jim vždycky nějakou nalíčí, jenže oni ji nechcou. Tak se zase zlobí, ale už ne na mě, a za to jsem vám osobně vděčná. S úctou, Marie Pošmourná. Ale čím větší byl ohlas veřejnosti, tím větší byl odpor různých odborníků, kteří volali po nějakém hmatatelném důkazu. Specialisté na mimozemské jevy, a mezi nimi především ti, co věřili na existenci vesmírných létajících talířů, se profesoru Kadeřábkovi vysmívali, že věří na duchy a v každé rozmazané šmouze vidí lichožrouta. Ale pánové, bránil se profesor, vy zase v každé šmouze na nebi vidíte ufona, jenže lichožrouti žijí tady, na zemi, a ne někde na Marsu. Chceme je vidět, skandovali odborníci v televizním studiu. A tak se profesor Kadeřábek nadechl a pronesl to, o čem dlouho snil. Když mne Akademie věd pozve, abych na její ctihodné půdě představil své dílo Život lichožroutů, přivedu sebou i Ramsese a Hihlíka. A oni se pro tento jedinečný a v celé historii lichožroutů nevídaný okamžik dají pánům akademikům spatřit. Ha, to chceme vidět, smáli se odborníci. Však je uvidíte a smích vás přejde. Zařval profesor jako ve třídě a ve studiu bylo rázem ticho.
0: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
2: Svítalo. Na obloze ještě zářily hvězdy, ale už ne tak jasně, jako uprostřed noci. Z šedé mlhy vystupovaly tu a tam mezi pahýly popadaných stromů pokroucené, osamělé nízké smrky. Letní bouře s vichřicí porazila před lety skoro všechny lesní velikány na horském hřebenu, ale nad pralesem nezvítězila. Z mechu, pokrývajícího padlé kmeny i obrovské balvany, vyrůstaly stále nové a nové smrčky, aby nakonec jenom jeden jedin v širokém okolí vyhrál právo na život. V pralese bylo ticho. Ze slatin a polomů se neozvalo jediné prasknutí větve, jediné pípnutí ptáčka. Právě když nebe mezi suchými stromy na východní straně Slabonce zružovělo, se z hustých větví jediného živého starého smrku v okolí ozvalo hlučné zatřepání křídel velkého ptáka. a zase ticho. Jen se zdálo, že do tůňky mezi zbytky tajícího sněhu dopadají s mlasknutím veliké kapky. Chvíle mi jich přibývalo a pleskali stále rychleji a pak zase přestávali padat, až úplně zmlkli. Jenže ty kapky nedopadly do tůňky, ale někam výš, a náhle se na suché větvi objevil černý pták s široce rozevřeným vějířovitým ocasem. To starý tetřev zpíval svoji svatební píseň a jak svítalo, jednotlivé sloky se stále zrychlovaly, přibývalo veršů a klapání přecházelo do trilku a broušení, při kterém tetřev vysoko zdvihal a zakláněl hlavu, zavíral oči, až na chvilku zůstával slepý a hluchý k celému světu.

0: Když se první sluneční paprsky odrazily v jeho peří, na okamžik se uklidnil. Seděl na větvi, rozhlížel se a hruď mu zářila jako nablískané zelenomodré brnění. Pak zopakoval ještě pár slok své zvláštní písně a náhle se hlučně snesl na zem. Na ostrůvcích sněhu, tvrdého jako led, pokračoval ve zpěvu, popobíhal, vracel se a svěšenými křídly šustil ve starém borůvčí. Náhle zůstal stát a pozorně se zadíval ke skupince smrčků uprostřed polehlé trávy. Na pařezu tam seděla tetřeví slepička, daleko menší, s nenápadným rezavě hnědým peřím. O kousek dál druhá samička ozobávala zmrzlé brusinky. Zdálo se, že žádná z nich si tetřevýho pěvce nevšímá. Jedna si čistila peří a druhá měla zájem jen o jídlo. Brusinek zůstalo pod sněhem dost a zrovna teď se tetřevům moc hodili. Ty největší se červenaly v trsu zlaté trávy u zbytku kmene porostlého modrošedým lišejníkem. Ve chvíli, kdy se slepička po nich chtěla natáhnout, se spoza kmene vyhoupl štíhlý rys a dlouhými skoky se blížil k tetřeví slepici. Ta se s hlučným třepáním křídel vznesla do výšky, nebyla však dost rychlá a to se jí málem stalo osudné. Už byla více než 2 metry nad zemí, když ji do boku udeřila rysí tlapa s dlouhými ostrými drápy, ale nezachytla ji. Jen peří vylétlo. Vyplašen pták z posledních sil vyrovnal led a zmizel mezi stromy. Rys rozmrzele zůstal stát na místě útoku, chvilku pruce oddychoval, pak přičichl k homáčkům peří, které se právě snesly do mechu. Sedl si na zadek, přimhouřil oči a mlsně se olízl. Možná, že udělal chybu, když ve chvíli, kdy se vymrštil do výšky a měl kořist na dosah, na zlomek vteřiny mrkl po dalších ptácích vyplašených jeho útokem. Rys, vlastně byla to rysice, ještě chvilku seděla, olizovala si srst, čistila tlapy a pak se tichým klusem rozběhla do kopce. V místech, kde stromy prořídly a stráň se změnila v příkrou skalní stěnu, usedla na padlý strom. Úplně znehybněla, jen hlavou pomalu otáčela a jak se snažila zaslechnout nějaký podezřelý zvuk, černé štětičky na konci malých uší se jí lehce chvěli. Hluboko pod sebou viděla nehybnou hladinu jezera a všude kolem nekonečné šumavské lesy. Měla sice hlad, ale byla spokojená, jak jen může být spokojen svobodný tvor uprostřed divoké přírody.
1: Hans Christian Andersen, Smrček.

V lese stál hezonký smaček. Měl pěkné místo, slunce ho ozařovalo, vzduchu tam bylo dost a kolem dokola rostlo mnoho jeho velkých družek, jedlí a sosen. Ale náš smrček měl naspěch se vzrůstem i nemyslil na teplé slunko a čerstvý vzduch. Nevšímal si venkovských dětí, které tudy chodili a švitořili, když si vyšli na jahody nebo na ostružiny. Přicházeli někdy s plným hrnečkem nebo nabodali jahody na slámu a potom si sedali ke smrčku a říkali, ale ten je opravdu rozkošně malý. No to smrček nerad slyšel. Za rok byl o velký výhonek větší a za další rok ještě o výhonek vyšší, neboť u smrku můžeme vždycky spočítat podle výhonku, kolik je mu let. Och, kdybych byl takovým velikým stromem jako ostatní, vzdychal smrček. To bych mohl rozkládat větve dodaleka a vrcholkem bych viděl do širého světa. Ptáci by stavěli hnízda v mé koruně a až by zadul vítr, mohl bych se kývat tak ušlechtile jako ostatní stromy. Naprosto ho netěšilo sluneční světlo, ptáci a růžové mráčky, které ráno a večer nad ním pluly. I nastala zima a kolem dokola ležel zářivě bílý sníh. Tu přihopkoval často zajíc a posadil se rovnou na náš stromeček. O, to bylo opravdu k zlosti. Ale dvě zimy uplynuly a když přišla třetí, byl stromek tak veliký, že se mu zajíc musel vyhnout. O, růst, růst, být velký a starý, to ti jedině krásné na celém světě, myslíval si stromeček. Na podzim přicházeli po každé dřevorubci a porazili několik největších stromů. Stávalo se to každého roku a mladý smrček, který byl již úplně dorostlý, byl přitom pln úzkosti, neboť veliké, nádherné stromy padaly s praskotem a sténáním k zemi. Usekali jim větve, až byly úplně holé, dlouhé a štíhlé. Nebyly ani k poznání. Potom je položili na vozy a koně je odtáhli z lesa. No, kam je vezou a co se s nimi stane? Na jaře, když přilétli Čáp a Vlaštovka, ptal se jich strom, nevíte, kam je odvezli? Nepotkali jste je? Vlaštovky nevěděli nic, ale Čáp se zamyslil, pokyvoval hlavou a pravil. Myslím, že jsem je potkal. Viděl jsem mnoho nových lodí, když jsem

Ze svého mládí, říkali paprsky sluneční, raduj se ze svého svěžího vzrůstu a mladého života, který je v tobě. A vítr líbal strom a rosa nad ním prolévala slzy, ale smrček tomu nerozuměl. Když se blížila vánoční doba, porážely docela mladé stromy. Nebyly ani tak veliké, ani tak staré jako náš smrček, který neměl pro nic jiného smysl, než jak by se dostal pryč odtud. Těmto mladým stromům, a bývali to právě nejkrásnější, ponechávali vždy jejich větve, položili je na vůz a koně je odvezli z lesa. No, kam je vezou? Ptal se smrček. Vždyť nejsou větší než já, ba dokonce jeden z nich je mnohem menší. A proč jim nechali větve? Kam jedou? My to víme, cvrlíkali vrabci. Dívali jsme se v městě okny do světnice i víme, kam je vezou. O, těm se povede tak krásně, jak jen si můžeš pomyslit. Když jsme se tak dívali oknem do domu, viděli jsme, jak je přesadili do teplé světnice a vyzdobili nejkrásnějšími věcmi. Pozlacenými jablky, medovými koláči, hračkami a tisíci světel. No a potom, ptal se smrček, chvěje se na všech větvích. A potom, co se stane potom? No, víc jsme nespatřili, ale bylo to skvostné. Zdali pak i mne očekává v budoucnosti tato zářivá cesta, jásal smrček, toť ještě lepší než plout po moři. Jak mě trápí nedočkavost, kdyby již byly Vánoce. Jsem nyní veliký a košatý jako ostatní, které loni odvezli. O, kéž bych byl již na voze, kéž bych byl v teplé světnici s veškerou nádherou a leskem. A potom, ovšem, pak přijde něco lepšího, ještě krásnějšího. Neboť proč by mne jinak takhle zdobili? Jistě, přijde ještě něco většího, ještě něco nádhernějšího. Ale co? O, jak trpím, nemohu se dočkat. Sám ani nevím, co se to se mnou děje. Raduj se z nás, pravili sluneční paprsky a vítr. Raduj se ze svého svěžího mládí, zde ve volnosti. Ale smrček se ani trochu neradoval. Rostl a rostl, v zimě, v létě se zelenal, až se zazelenal do temna. Lidé, kteří jej viděli, říkali, to je krásný strom. A o Vánocích jej porazili dříve než ostatní. Sekira se zaťala hluboko do dřeně, strom padl s hlasitým zasténáním k zemi. Cítil bolest, mdloby jej jímali, že ani nemohl myslit na nastávající štěstí. Byl smuten, že se musí rozloučit s domovem, s místem, na němž vyrostl. Viděl, že již nikdy nespatří milé staré druhy a družky, křoviny a květiny kolem a snad ani ptáky. Ani cesta nebyla nijak pohodlná. Náš strom se vzpamatoval teprve, když jej s ostatními stromy složili na dvoře a nějaký muž řekl, ten je krásný, jiný nechceme. Tu přišli dva sluhové v plném lesku a odnesli smrček do velkého krásného sálu. Kolem po stěnách visely podobizny a na velkých kachlových kamnech stály vázy selvy na víčkách. Smrček postavili do kbelíku s pískem, ale nikdo nemohl poznat, že je to kbelík, neboť byl kolem dokola ověšen zelenou látkou a stál na velkém pestrém koberci. Jak se náš strom chvěl? Co se asi stane?
Přicházeli služebníci i slečny

0: zdobily jej. Na větve věšely malé síťky vystříhané z barevného papíru a každá síťka byla naplněna cukrovým. Pozlacená jablka a vlašské ořechy visely na něm jako přirostlé a na větve upevnili nasta červených, modrých a bílých svíček. Panenky, které vypadaly jako živí lidé, stromek ještě nikdy takové neviděl, vznášely se ve větvích a docela nahoře, ve vrcholku, byla hvězda z pozlátka. O, to bylo krásy. Dnes večer, říkali všichni, dnes večer zazáří. O, myslel si strom, kdyby již byl večer, kdyby již raději rozžehli svíčky. A co se asi stane potom? Snad sem přijdou stromy z lesa podívat se na mne. Zdali pak přiletí vrabci k oknu. Budu zde růst a budu stále ozdoben v zimě i v létě? Věděl si ve všem rady, ale samou nedočkavostí jej bolela kůra. A bolest kůry je pro strom právě tak zlá jako bolení hlavy pro nás lidi. Konečně rozsvěcovaly svíčky. No, to bylo lesku, to bylo nádhery. V tom se otevřely obě poloviny dveří a houf dětí se vřítil dovnitř, jako by všechny chtěli skočit na strom. Ostatní lidé šli rozvážně za nimi. Maličci se zarazili a umlkli, ale jenom na okamžik. Potom se opět rozjásali, až se to rozléhalo po sále. Tančili okolo stromu a otrhávali dárek za dárkem. Co pak to dělají, myslel si stromek, co se bude dít? A svíčky dohořívaly až k větvičkám a když dohořeli, zhasili je a potom dovolili dětem očesat strom. Jak se na něj vrhli, až to ve všech větvích zapraštělo. Kdyby nebyl za vrcholek a zlatou hvězdu přivázán ke stropu, byli by jej převrhli. Děti tančili okolo svých nádherných hraček a nikdo se nedíval na stromek. Kromě staré chůvy, která ještě nahlížela mezi větve, ale jenom, aby se přesvědčila, zdali tam děti nezapomněli nějaký fík nebo jablko. Pohádku, pohádku, volali děti, táhnout se ke stromku malého tlustého mužíka. Ten se posadil pod strom. Tak to budeme aspoň pod zelení, pravil. A strom se může leccčemu přiučit. Ale povím vám jenom jednu pohádku. Chcete tu o Sněhurce nebo o hloupém Honzovi, který spadl ze schodů a přece dostal království a princeznu k tomu? Sněhurku, křičeli jedni. Hloupého Honzu, volali ostatní. Bylo křiku a hluku. Jenom strom stál docela tiše a myslel si, což pak si mne již ani nevšimnou. Ovšem, nevšímali si ho, neboť vykonal již, co vykonat měl. A muž vypravoval o Honzovi, který spadl ze schodů a přece dostal království a princeznu k tomu. A děti tleskali a opakovali, vypravuj, vypravuj. Chtěli také slyšet o Sněhurce, ale muž již nevypravoval. Smrček stál docela tiše a zamýšlen. Nikdy v lese nevypravovali ptáci nic takového. Hloupý Honza spadl ze schodů a přece dostal princeznu. Ano, ano, tak se to má ve světě, pomyslel si smrček. A věřil, že se to skutečně přihodilo, když to vypravoval takový pěkně oděný muž. Tak, tak, kdož ví, snad spadnu také ze schodů a dostanu princeznu. I těšil se, že zítra jej zase tak vyzdobí svíčkami a hračkami, zlatem a ovocem. Zítra se nebudu chvět, myslel si. Budu se plně těšit z veškeré své krásy. Zítra uslyším opět pohádku o Honzovi a snad také o Sněhurce. Strom stál tiše a zamýšlen celou noc. Ráno vyšli sluhové a služka. Již mě opět začnou zdobit, pomyslel si strom. Ale oni jej vytáhli z pokoje, vlekli po schodech na půdu a tam jej postavili do temného kouta, kde nebylo žádné světlo. Co pak to znamená? Pomyslel si strom. Co pak tady mám dělat? A co zde uslyším? I opřel se o zeď a přemýšlel a přemýšlel. Měl k tomu dost času. Dny a noci míjeli a nikdo sem nahoru nepřicházel. A přišel-li přece někdo, tedy jenom proto, aby postavil nějaké bedny do kouta. Strom byl úplně schován, takže se dalo myslit, že na něj docela zapomněli. Je nyní zima venku, myslel si strom. Země je zmrzlá a pokrytá sněhem. Lidé mne nemohou zasadit, proto zde mám asi zůstat do jara. Ha, jak to dobře rozvážili a jak dobří jsou lidé. Jenom kdyby zde nebyla taková tma a tak strašlivě pusto. Bylo přece jen veselo venku v lese, když sníh ležel a zajíc poskakoval kolem, ba i když mě přeskakoval a mně se to nelíbilo. Hí, hí, vypískla v tom myška, vylézajíc a za ní ještě jedna. Očichávali smrček a prolézali jeho větvemi. To je zde strašlivá zima, říkali myšky, ale jinak je tu krásně. Není-li pravda, starý smrku? Já přece nejsem starý, bránil se smrk. Hodně nás je ještě mnohem starších nežli já. Jak jsi sem dostal, ptali se myši. A co znáš? Byli tuze zvědavé. Vypravuj nám něco o nejkrásnějším místě na světě. Byl jsi tam, byl jsi ve spižírně, kde leží sýr na poličce a šunky visí od stropu, kde tančíme po lojových svíčkách a kam vcházíme hubené a vycházíme tučné? To neznám, řekl strom. Avšak znám les, kde svítí slunce a zpívají ptáci. A vypravoval jim o svém mládí. Myšky ještě nikdy o něčem takovém neslyšeli a proto naslouchali pozorně a pravili. Ale ty z toho viděl. Jak jsi byl šťasten? Byl jsem šťasten, řekl strom. A přemýšlel o tom, co sám vypravoval. Ano, byly to vlastně velmi krásné doby. Ale potom vyprávěl o štědrém večeru, kdy byl ozdoben svíčkami a koláči. O, divili se myšky, jak jsi byl šťasten, ty starý smrku. Ale vždyť já nejsem star, pravil strom. Vždyť jsem se teprve tuto zimu dostal z lesa. Jsem v nejlepším věku, jenomže jsem zaprášený. Jak krásně vypravuješ, libovali si myšky. A následující noci přiběhli s jinými čtyřmi myškami, aby také ty slyšeli jeho vypravování. Čím více toho vypravoval, tím jasněji se na to pamatoval. I zdálo se mu, že to byly přece jenom krásné časy. Ale ještě se mohou se vrátit. Hloupý Honza spadl ze schodů a dostal přece princeznu. Snad také já ji dostanu. I myslil smrček na takovou spanilou břízku, která rostla v lese a byla by opravdu pro něj hezkou princeznou. Ale myšky nakonec také nepřicházely. I vzdychal strom. Bylo to přece jen hezké, když tak okolo mne seděli veselé myšky a naslouchali mému vypravování. teď i ty odešli. Ale však zas všechno bude jako dříve. Jenom jak mne zase odtud vytáhnou. Ale kdy se to stalo? Inu, bylo to jednou z rána. Přišli lidé a pracovali na půdě. Přerovnali bedny a vytáhli stromek. Ovšem hodili jej trochu hrubě na zem. Ale potom jej jeden sluha stáhl po schodech dolů, kde bylo denní světlo. Ach, teď začne zase život, pomyslel si strom. Cítil čerstvý vzduch, první paprsek slunce. A zase byl venku na dvoře. Všechno šlo tak rychle, že strom úplně zapomněl podívat se po sobě. Tolik toho viděl kolem sebe. Dvůr sousedil se zahradou, v které všechno kvetlo. Svěží a voné růže visely přes nízký tyčkový plot. Lípy kvetly a vlaštovky poletovaly. Nyní budu žít, jásal smrček a rozestřel daleko své větve. Ach, byly všechny zvadlé a žluté. A ležel k tomu v koutě mezi plevelem a kopřivami. Hvězda ze zlatého papíru zbyla ještě na vrcholku a zářila v jasném slunečním světle. Na dvoře si hrály dvě veselé děti z těch, které na štědrý večer tančili okolo stromu a tolik se z něho radovali. Menší z nich přiběhlo a zlatou hvězdu utrhlo. Hleďte, co zbylo ještě na tom ošklivém starém vánočním stromku, volalo i dupalo po větvích, až to pod jeho botami praskalo. A strom se díval na veškerou květinovou nádheru a svěžest v zahradě. Potom pohlédl na sebe a přál si, aby byl zůstal ve svém temném koutě na půdě. Vzpomínal na svoje svěží mládí v lese, na veselý štědrý večer a na myšky, které tak vesele poslouchali pohádku o hloupém Honzovi. Pryč je to, pryč, říkal si ubohý strom. Měl jsem se radovat, dokud jsem mohl. Teď je po všem. Po všem. Tu přišel podomek a rozštípal strom na malé kousky. Byla jich celá otep. Polínka krásně vzplanula pod velkým kotlem a vzdychala přitom tak z hloubky, že to bylo jako malé výstřely. I přiběhli děti, smáli se a dívali se do ohně a volali pif, pal. Ale při každé ráně, která byla hlubokým povzdechem, myslil strom na letní den v lese a na zimní noc, kdy zářily hvězdy. Myslil na štědrý den a na Honzu, na jedinou pohádku, kterou slyšel a uměl vypravovat. A potom náš strom dohořel. Děti si hráli na zahradě a nejmenší mělo na prsou zlatou hvězdu, kterou se pyšnil strom ve svůj nejšťastnější večer. Ten však již minul a strom zahynul. A pohádky je konec. Konec, konec. Neboť každá pohádka má svůj konec.
1: Tatuldo, nepůjdeš náhodou ven?
2: No to náhodou nepůjdu. Proč se ptáš?
1: Ale já jen tak, myslel jsem, že se půjdeš projít na čerstvý ozon, když je venku tak hezky.
2: No dovol, venku leje jako z konve. Urvajs, proč mě hodláš vystrnadit z domova, ptám se.
1: Vůbec ne, Tatuldo, já jsem si jenom myslel, že...
3: Dobrý den! Pane Spejble, babinka vás nechá prosit, jestli byste k ní nezašel. Představte si, vůbec doma nevidí.
2: Ale copak, že by měla něco s očima?
3: S očima ne, ale s kamnama. Strašně nám kouří.
2: Jo, tak to hned letím. Kde pak kamna? Na ty jsem já, to já...
1: Je, hurá, hurá, máni a džijou kouřící kamna tvé bábinky.
3: No, posmívat by ses zrovna nemusel.
1: Ženská, nerozumíš věci.
3: Jak to?
1: Naopak jsem strašně rád, že tatulda odešel. Máme málo času, rychle poslouchej.
3: Já rychle poslouchám, co se děje?
1: Děje se králík.
3: Co?
1: No, mám v koupelně schovaného králíka.
3: Cože? Opravdického živého králíčka?
1: No, jistě. No, co pak opravdový králík je jiný než živý?
3: Poslyš, a co dělá v koupelně?
1: Vyklá nosem a čeká, že ho někam schovám.
3: Ale proč ho musíš schovávat?
1: Protože by mě s ním tatulda vyhodil. Nemůže králíky ani vidět. Co pak už si nepamatuješ, jak králíci vaší bábinky sežrali tatuldovi na zahrádce všechny tulipány?
3: No, ale co pak za to bábinka mohla?
1: Jistě ne, sama je neschroustala, ale měla si opravit dvířka. No. Máni, mohu dát toho králíka do té opuštěné králíkárny?
3: Jistě, ale poslyš, ta dvířka jsou pořád ještě rozbitá.
1: To nevadí, hele, z téhle bedničky uděláme nová a to rychle, než se vrátí tatulda.
3: Tak.
1: No, tohle to ořízneme, tamhle se řízneme a v prostředku pořízneme. Dřív ale musím vytlouct taky hřebíky, víš?
3: Hurvínku, malér.
1: Jaký malér, Máně, nelekej mě.
3: Váš tatínek spraví kamna, umaže se, vrátí se, bude se do koupelny umít.
1: Je, upadne mu mídlo, sehne se pro ně a bude mít místo mídla v ruce králičí čumák. Honem pro králíka.
3: Pro králíka. Honem.
1: Co mu říkáš?
3: Ten je hezkej. Umí něco?
1: Nelíbo mi chroustat salát. Máni, snad bys nechtěla, aby dával pác. Tak o chvilku podrž.
3: No.
1: Já rychle dodělám ta dvířka.
3: Tak.
1: Ať se něco nejdřív pryč, jo?
3: Tak co, čeníháčku? Máš krásný bílý kožíšek jako votičku.
1: Tak, hotovo. Máni, vem králíka. Já vezmu dvířka a jdeme. Tatulda se vrací, co teď?
3: Hurvínku, honem někam s králíkem.
1: Ale kam? Sem nepůjdeš. Tak.
2: No, vždyť vám to říkám. Když já spravím kamna, táhnou jak železná pec. Tak se zase můžeme pěkně natáhnout. Víš, Žeričku, pojď k pánovi. Kde pak jsi?
3: Žerik se probudil a jak si poodešel, kam si proběhnout, ti se nožičky protáhnout.
2: Počkej. Co to bylo?
3: Ne,
2: slyšeli jste?
3: Ne.
1: Já neslyšel nic. Co jsi slyšel?
2: Jako kdyby zarachotili pokličky nebo něco takového.
1: Možná, že na ulici nakládají sběr.
3: Než?
2: Hurvajsu, co si to dovoluješ?
3: To neříká Hurvínek vám, to říká krá, to říká Žerikovi, taky ne, je jedna ránky, komu to vlastně říká.
2: Počkám, slyšíte? Už zase. Jako by bylo něco v kredenci.
1: Já myslím, tatuldo, že tě klamou sluchové halucinace.
2: Žádné cucanice, něco je v kredenci. Hurvaj, co o tom víš? Hned se přesvědčím, takhle zabouchám. Šmank. Co to vyskočilo? Co to je?
1: To je konec.
3: Víte, on to Hurvínek myslel dobře napřed. Spravit dvířka, abyste se nezlobil, ale nevěděl to. A já to nádobí všechno uklidím, uvidíte, já to krásně srovnám.
2: Nádobí, počkám. Napřed chci vědět, co to tady běhá a poskakuje. Hurvajs, co je to?
1: To je přece sisel.
3: Ale, Hurvínku, co jsi to zase vymyslel? Toto je...
2: Cože? Jaký sisel?
1: No přece sisel sibirský, modrooký, sislus sibirius, modrobulvus. Ty jsi ho nepoznal?
2: No na první pohled ne, Žano, vždyť to vypadá jako králík. Říkáš sislus modrochlupus?
3: Pane Spejble, to je úplně jinak. To přece není žádný...
1: Žádný králík, vždy to povídám. Podobný mu sice je, ale liší se mnoha znaky, které pozná jen odborník.
2: No vždyť já nic neříkám. Co s ním budeš dělat?
3: Dá ho do naší prázdné králíkárny a bude ho pěstovat.
1: Že může, pane Spejble?
2: No proč by nemohl? To víš, jo. S nějakým králíkem by letěl. Aha. Ale když je to Sisulus modrohubus a navíc ještě Sibirius, že jo, tak beze všeho. Počkej, a co takhle tulipány? Neublížím.
1: Kde pak tulipány? No ne, těmi přímo z duše pohrdá. Naopak si je úplně ošklivý.
2: Ano.
1: Jo? Jo,
2: A co žere nejradši?
1: No, kromě tulipánů, kterými je absolutně znechucen, žere všechno to, co králík.
3: Hurvínku, nebylo by lepší to tvému tatínkovi říct? Vždyť už králíka vzal na milost.
2: Co si to tam šuškáte? Nechte všeho a postarejte se tady o Sisluse, vyčistěte mu králíkárnu, vystelte mu jí senem, dejte mu něco papat a tak, viď, Sislus, no jo.
1: Nejdřív musím přibít nová dvířka, aby neutekl.
2: No tak jděte, a já jdu oznámit bábince, jaký, že tu máme pěkný exemplář Sisluse, omnibuse, aby se na něj přišla podívat. Tak nenechte ho utéct a hned jsem tady, jo?
1: Tati, počkej moment. A je pryč. Mani, to je katastrofa.
3: Vidíš, to máš z toho, že jsi lhal. Bábinka si nic namluvit nedá, přece pozná králíka. Měl si říct všechno popravdě a byl pokoj.
1: No jo, když já jsem se o něj bál.
4: No, to jsem na to vzácné zvíře opravdu zvědavá.
2: Jen pojďte, takovej Sisulus se hned tak nevidí. Tak prosím, no, co mu říkáte? To je Sisulus autobusus.
4: Tohle, vždyť je to králík.
2: Ale dovolte, bábinko, vrtíte se jaksi na omylu.
4: A co bych se vrtila, přece poznám králíka.
2: Ale račte se prosím podívat, má jaksi modré oči.
4: Kdyby je měl kafe brown do zelena, pořád je to králík.
1: Teťuldo, bábinka má pravdu, je to opravdu králík.
3: Ano.
2: Hurvajs, tak proč jsi mi namlouval, že je to Sisulus bělovousus, když je to docela obyčejný králík?
4: A to ne, pane Spejble, tak docela obyčejný zase není. Je to králík. Bílý, vídeňský a moc hezký.
3: Vidíte, pane Spejble, je vídeňský. Ze Sibiře nebo z Vídně. Vždyť je to skoro jedno.
2: No, ať je třeba z Paříže, ale Hurvínek mě chtěl obelhat.
3: On se bál, pane Spejble, že mu nedovolíte mít ho doma.
4: Bylo by ho škoda. Je to králíček jedna radost. A když se Hurvínek vlastně sám přiznal...
2: Přiznal, nepřiznal. Má 3 dny domácího vězení. A toho králíka, ať si tady nechá, když je z Vídně nebo odkuď.
1: Hurá! Ty 3 dny beru, taťuldo, to je bratru zadarmo a už se nezlob.
2: No tak dobře.
1: Taťuldo.
2: Ano, dobře. Počkej, a kam jste vlastně zavřeli Žerika?
3: Do přístěnku, já ho dopustím.
2: No, bude mít jistě hlad, chudáček.
3: Kde pak, pane Spejble? Právě vám sežral druhou ponožku.
5: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
6: Do zimy byl už jen vrabčí krok a Křemílek s Vochomůrkou hostili ptáčky semínkem. Byl tam taky jeden moudivláček a ostatní mu pořád brali. A tak mu Vochomůrka sám dával semínko po semínku. Vítr toho dne neměl co dělat a hledal nějakou zábavu. Přihnal se k pařezové chaloupce a zahvízdal. Fíj, že mě nedohoníte.
7: To se ví, že jo, koukej.
6: Křikl Vochomůrka a vběhl za větrem do chaloupky. Dveře bouchaly a okna jen řinčela.
7: No tak, teda, co je moc, to je moc,
6: povídá Křemílek. Rozběhl se taky do chaloupky a otevřel dvířka u pece. Vítr vletěl do pece a Křemílek za ním přirazil dvířka.
7: Tak, hotovo a je od tebe pokoj.
6: Jenže za chvíli někdo tluče na okno. A on to vítr a celý černý, jak vyletěl komínem.
7: Fíj,
6: křikl a odvál přes les. Za chvilku zas někdo klepe na okno, ale byla to maličká víla, lehoučká jako pápěří. Křemílek s Vochomůrkou vyšli před chaloupku. Víla k ním udělala 3 krůčky a řekla:
7: já vám zatancuju pro radost. Chcete?
6: Křemílek s Vochomůrkou kývli, až jim na hlavě poskočily čepičky.
7: Jenže nejdřív byste mi museli udělat nějakou muziku. Bez muziky to prosím nejde.
6: Křemílek s Vochomůrkou se hned dali do práce. Ze suchých stébel trávy nadělali píšťalky a z těch píšťalek sestavili varhánky. Vochomůrka šlapal měchy, Křemílek si sedl k varhánkám a povídá:
7: prosím, taneček pro malou vílu. Merci.
6: Špitla víla a dala se do tance. Tančila tak lehonce, že se ani stéblo trávy nezachvělo. Tančila po špičkách a na patičkách a s rukama nahoře i dole. Byla to taková krása, že Vochomůrka zapomněl šlapat a Křemílek hrát. Ale varhánky hrály sami a maličká víla tančila. Jenže z lesa tajně vyšel vítr. Vynese a províjí mezi ostružinami a pořád blíž k té maličké víle. A popadl jí a už jí nese.
7: Vždyť mě rozfoukáš,
6: pláče maličká víla. Vítr se jen tiše zasmál a nese jí dál. Křemílek s Vochomůrkou se za ním rozběhli, mávají čepičkami a volají:
7: pozor, vždyť nám jí rozfoukáš, je maličká.
6: Vítr se žene jako bouřka a odnáší maličkou vílu pod oblaky. Křemílek s Vochomůrkou si sedli na pařez a byli smutní.
7: Jak byla ta písnička, co jsme hráli tý sladoučký víle?
6: Povídá Vochomůrka.
7: Já už ani nevím,
6: řekl Křemílek. A když byli nejsmutnější, přiletěl tam moudivláček, kterému Vochomůrka sypal semínko po semínku. Prohlídl si ty 2 smutné a zaspíval.
8: Počkejte tu, já už se postarám.
6: Vochomůrka jen mávl rukou.
7: Ojo, ty se už postaráš, ty takový pidi píroko.
6: Ale moudivláček už se nese nahoru pod oblaky, poletuje od ptáčka k ptáčkovi a každému dal ptačí znamení. Nejdřív svolal ptáčky do houfu, pak jich byl plný oblak a nakonec celý mrak. A všecko se to žene za větrem.
8: Všecko to típá, pípá, cvrdliká a čimčaruje. Hned nám vrať tu maličkou vílu. Vrať tu vílu. Vrať tu vílu. Jen vrať tu vílu. Vrať.
6: A to zas ne. To já se s vámi o ní poperu. Houkl vítr. Prali se tam spolu pod oblaky, až se všude sypala ptačí peříčka. Nakonec ptáci ale vítr rozehnali na 10 000 vánků.
7: Jú, vítr prohrál,
6: řekla maličká víla. Moudivláček si ji posadil mezi křídla a letěl s ní dolů. Pořád níž až na paseku, kde stály varhánky. Bochomůrka opět šlapal měchy, Křemílek mačkal klapky a ptáčci s Vílou tancovali tanec pro tisíc ptáčků a pro jednu maličkou Vílu.

0: Dobrý večer, děti. Za hezkých letních dnů si vždycky někam zmizím a u nás ve vsi nikdo neví kam. Vždyť oni by mi ani nevěřili. To víte jenom vy, kam chodívám. Že skočím na duhový můstek a tak se rázem stanu malý a po duhovém můstku vklouznu do jedné blízké, daleké země, vonavé země vysoké trávy. Večer se ale vždycky vrátím zpátky k vám. Pohádky z trávy vám pak povídám. Tak jako tolikrát šel jsem zas jednou bylinkově vonavou pěšinkou, která se kroutí kolem lesa. Na konci pěšinky seděla kobylka. Hlavu měla v dlaních a smutně vzdychala. Co máte za trápení, paní kobylko? Zeptal jsem se jí a ona povídá:
1: takové divné. A můžu si za ně sama. Představ si, včera večer jsem svoji nejmladší vykládala o velkém kobylčím závodě ve skoku. A dnes ráno má malá kobylka vyskočí z postýlky a vyhrkne: maminko, letos ten velký závod vyhraju já. Ach, proč jsem jí jenom o tom závodě vyprávěla? Co to mou malou napadlo? Proč jí to vlezlo do hlavy? Teď cvičí vedle na poli, skáče tam jako pominutá a přitom něco brebentí. Slyšíš ji?
0: Natáhl jsem uši a poslouchal.
1: A hop,
0: slyším spole veselý hlásek, který si prospěvuje. Přeskočím půl pole, a hop, přeskočím celé pole, a hop, a zítra už přeskočím dvě a pozítří už třeba tři. A když ne pozítří, tak příští týden určitě. Pak půjdu na velký kobylčí závod ve skoku a vyhraju ho. Vím, že můžu vyskočit třeba až k nebi. Jenom musím pořád cvičit a cvičit. Škoda, že tomu maminka nevěří. Moc by mi pomohlo, kdyby mi někdo věřil.
1: Proč jí nevěříte? Obrátil jsem se na paní kobylku a ona zase zavzdychala. Protože velký kobylčí závod ve skoku vyhraje jen ta nejlepší kobylka. Moje holčička skáče dobře, ale může být opravdu nejlepší? Co když nevyhraje? Co když jí čeká zklamání?
0: Tak to vás trápí, aby se nakonec netrápila ona. Zasmál jsem se a paní kobylka kývla.
1: Tak nějak už to bude.
0: Tak už se netrapte, řekl jsem honem. Já půjdu za vaší malou a budu s ní cvičit a cvičit a každý den jí řeknu 100krát a třeba i 1000krát. Ty jsi ta nejšikovnější ze všech kobylek a já ti věřím, že vyhraješ a mám tě moc rád. A to jsem taky udělal.
1: A hop, cvičili jsme na poli od rána do večera.
0: Jednou se na nás taky přiletěl podívat ten bláhový vítr, který mi splnil přání. Poletoval kolem a nahoru a dolů, česal trávu na mezi a zálibně si pohvizdoval. A tu mě něco napadlo. Větříčku, oslovil jsem ho, ty jsi mi kdysi splnil přání, nemůžeš taky splnit přání téhle šikovné kobylce?
1: Jaké,
0: hvízdl vítr a já mu vysvětlil, má malá kamarádka kobylka chce vyhrát velký závod ve skoku.
1: Ty víš, že mám rád jen přání bláhová,
0: hvízdal vítr.
1: A tohle takové není. Proč bych ho plnil? Takové úplně obyčejné přání, které si tahle šikovná, svižná kobylka lehce splní sama. Vidím přece, jak pilně cvičí.
2: Já vím, zavískl jsem, taky věřím. To jsem řekl jen tak, abych na tobě vyloudil pochvalu.
0: Ale vím, že když té malé říkám, že je ta nejšikovnější ze všech kobylek, tak nelžu.
2: Je to tak?
1: To se ví, že je, hvízdl vítr. Když lítám světem, hledacos vidím a můžu taky srovnávat.
0: Po jeho slovech kobylka šťastně poskočila. Jen tak lehonce, ale stejně to byl skok až nad koruny stromů a šťastně se zasmála.
2: Tak už mi věří i vítr. I maminka už mi věří. A každý, kdo bydlí na naší mezi. Je mi tak krásně. Moc mi to pomáhá.
0: Brzy už přišel den, kdy jsme s mou kamarádkou Kobylkou šli na velký kobylčí závod ve skoku. Byl moc krásný podzimní den s hlubokou modrou oblohou, po které sem tam plul načehraný bílý mráček. Závod se konal na velkém poli, za kterým bylo druhé a třetí. Všude kolem nás se hemžili davy kobylek a některé měly velice vznešená dlouhá jména a taky velice dlouhé nohy. Moje malá kamarádka se toho hemžení a dlouhých nohou trošku polekala a pomaloučku bledla. Neboj se, malá, konejšil jsem jí. Přece jsme spolu dlouho cvičili, vím, co dokážeš, věřím ti. Tu přiletěl vítr, který mi splnil přání a zahvízdal. Kobylko, přiletěl jsem se na tebe podívat. Co pak, že jsi tak bledá?
1: Já mám asi strach, špitla kobylka. Jenom takový maličký, ale mám ho.
2: Neboj se, malá, věřím ti, chlácholil je i vítr. A já jsem zase dostal jeden nápad a hned ho řekl své kamarádce. Ty k tomu skoku potřebuješ nějaký talisman pro štěstí, aby ti připomínal, jak tě máme všichni rádi a jak ti věříme. A
1: ano, talisman by mi jistě pomohl zahnat strach.
0: Usmála se má malá kamarádka. Honem jsem začal hledat po kapsách. Nosím v nich roztodivné věci, ale přesto je těžké najít jen tak z čista jasna věcičku, která by mohla sloužit jako talisman. A přece, do prstů se mi zapletlo něco moc a moc hebonkého. Dlouhá duhová stuha, kterou mi daroval vítr, po které jako pomůstku chodívám do země vysoké trávy. Když stužku uvážu kobylce kolem krku, bude to přesně to pravé, pomyslel jsem si. Duha přece znamená štěstí. Co tomu říkáš? Obrátil jsem se na vítr.
2: Vůbec nic, je to můj dárek pro tebe a jak s ním naložíš, do toho mi nic není.
0: Hvízdl vítr, ale potom mi sedl na rameno a šeptl.
2: Ovšem, když se rozloučíš s duhovým můstkem, rozloučíš se i se zemí vysoké trávy. Rozmysli si to.
0: Jenomže v té chvíli nebylo co rozvažovat. Kdybych nedal své malé to nejlepší, co mám, těžko by mi uvěřila, že jí mám opravdu rád a že jí opravdu věřím. Rychle jsem uvázal kobylce kolem krku duhovou stužku a v zápětí už odstartovali velký kobylčí závod ve skoku.
2: A hop,
0: zvolala moje kamarádka a zmizela na modrém nebi.
1: Kam doskočila? Volali rozčileně všichni pořadatelé i diváci.
2: O, daleko, vysoko, až do nebe, smál jsem se. Koukejte, sedí tam na bílém obláčku.
1: Je nejlepší a taky nejhezčí. Vypadá jako duhový motýl, křičeli všichni úžasle a mě do ucha zahvízdal vítr.
2: Je to i tvoje zásluha. Ale teď víš, co tě čeká. Musíš se navždycky vrátit do velkého světa velkých lidí.
1: Ale jak, když nemám duhový můstek? Lekl jsem se a vítr odpověděl.
2: Já tě v tom přece nenechám. Rozluč se s každým, pak projdi klikatou pěšinkou u lesa, než dojdeš do vsi. Budeš velký.
0: A to jsem taky udělal. Dobrou noc.

0: zapohovat.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: Lovci se vydali na lov. Když se přiblížili k velkému háji, spatřili na jeho okraji nádherného jelena. Hned ho začali pronásledovat, ale jelen vběhl do háje a schoval se mezi keři. Lovci jelena marně hledali, rozhlíželi se na všechny strany a nakonec, plní zklamání, odcházeli pryč. Jakmile jelen spatřil, že jeho pronásledovatelé zamířili domů, začal žrát listy, které ho skryly před nebezpečím. Listy začaly vzdychat. Co je vám, ptali se stromy, že tak žalostně vzdycháte? Trápí vás, že jste se stali potravou jelena? Proto se nermoutíme, odpověděli listy. Litujeme jelena, který nás žere. Neví chudák, že ho lovci zakrátko objeví. Jelen však listy neposlouchal. Požíral jeden za druhým, jako by mu jejich dobrodiní nezachránilo život. A zakrátko jelenovo tělo prosvítalo mezi keři. Nezvyklý šelest v háji zaujal jednoho lovce. Podíval se, odkud vychází, a v prořídlých keřích spatřil jelena. Lovec rychle přivolal své druhy a v okamžiku jelena ulovili. Dostalo se mi trestu, jaký si zasloužím, zvolal jelen před svou smrtí. Zapomněl jsem na pohostinnost listů. Za dobro jsem se jim odvděčil zlem. Jak by mě nestihlo neštěstí?
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
2: Na planetě, kterou malý princ navštívil, bydlel domýšlivec. Domýšlivec je člověk, který má rád jen sám sebe. Chválu a obdiv.
3: A hleďme, přichází mě navštívit nějaký obdivovatel.
4: Dobrý den. Vy máte ale divný klobouk.
3: To abych mohl zdravit, když mě s jásotem vítají. Bohužel se tady nikdo nikdy nezastaví.
4: Opravdu?
3: Tleskni rukama.
2: Malý princ zatleskal a domýšlivec se skromně uklonil a smekl klobouk. To je zábavnější než návštěva u krále, řekl si v duchu malý princ a znovu tleskal rukama o sebe. Domýšlivec se stále ukláněl a smekal klobouk. Ale jednotvárnost té hry malého prince unavila. Dokonce měl pocit, že se nudí.
4: A co je třeba udělat, aby klobouk spadl?
2: Ale domýšlivec ho neslyšel. Domýšlivci slyší vždycky jen chválu.
4: Co to znamená obdivovat?
3: Obdivovat znamená uznat, že jsem nejkrásnější, nejlépe oblečený, nejbohatší a nejchytřejší na celé planetě.
4: Ale vždyť jste na planetě sám.
3: Přesto se mi obdivuj. Udělej mi tu radost.
4: Obdivuju vás, ale jak vás to může těšit?
2: Malý princ pokrčil rameny a bylo mu trochu smutno, že mohou existovat lidé, jako je domýšlivec. A proto ani vteřinu nezaváhal a opustil planetu.

O Sněhurce. Žili král a královna. Měli všeho, nač si vzpomněli. Mnohý člověk jim záviděl, ale do srdce jim neviděl. Královští manželé spokojeni nebyli. Chtěli mít děti a neměli. Byli by za dítě dali celé království. Jednou v zimě stála královna u okna a dívala se, jak venku pod zámkem skotačí ve sněhu cizí děti, koulují se a veselé výskají. Kéž by jedno z těch dětí bylo naše, povzdychla si královna a chtěla od okna odejít. Tu spozorovala u brány ženu, oblečenou v lehké hadříky, mrazem promodralou. Poslala komornou, aby ženu přivedla. Odkud jsi? Ptala se jí. Zima mě vyhnala z lesu, jdu prosit o trochu jídla a kousek šatstva. Královna jí dala velký koš jídla, teplé šaty a střevíce a vyprovodila ji na nádvoří. Tam si teprve všimla krvavých šlep její ve sněhu. Žena byla bosa a nohy jí zábly. Jak si mohla jít bosa v takové zimě? Ptala se královna. Mám děti a pro děti udělá člověk všechno, aby neumřeli hladem. Já bych za dítě dala život, povzdechla královna. To se říkat neměla, pravila žena. Brzo se ti narodí dcerka, bílá jako sníh, s líčky červenými jako krev mých šlépějí. A sama si to chtěla. Za její život dáš svůj vlastní. Než se královna mohla zeptat víc, vítr zdvihl sněhový sloup a v jeho víru žena zmizela. Neuplynul ani rok a královně se narodila dceruška. Byla nad sníh bílejší a tvářičky se jí rdělí jasnou krví. Matka jí sotva stačila políbit. Zavřela oči a navždy usnula. Tak se králi na dobro pokazila jediná radost, na níž se celý život těšil. Dívenka rostla a všichni měli rádi. Cizí ruce jí převinovali a kolébali, cizí hlas jí začal říkat Sněhurka, že se narodila v zimě a měla sněhobílou pleť. Ale nebyly to ruce tvrdé, byly laskavé, nebyl to zlobný hlas, byl to hlas plný lásky. Byly to ruce a hlas hodné chůvy. V tom království žila krásná kněžna. Nutili krále, aby si ji vzal za ženu. Král poslechl a s tou kněžnou se oženil. Nová královna se mu stavila do očí, s líčnou tváří a medovým hlasem mu učarovala. Netušil, jaká zlá žena se z ní vyklube. Královna měla jedno tajemství. Ráno, jak vstala, postavila se před zrcadlo a ptala se. Pověz, kdo je v zemi zdejší, nejhezčí a nejkrásnější? Nebylo to zrcadlo obyčejné, bylo kouzelné. Ukázalo královnu v celé její kráse a odpovědělo. Ty jsi, paní, v zemi zdejší, nejhezčí a nejkrásnější. Královna se pyšně usmála, jako by se to rozumělo samo sebou a celý den byla v dobré náladě i pro Sněhurku měla milostivý úsměv. Tak to šlo den po dní, měsíc po měsíci, rok po roce. Král věřil, že znovu našel ztracené štěstí. V královně se jen viděl, ale viděl se i ve Sněhurce. Ta rostla do krásy a že měla dobré srdce, měli ji všichni rádi. Jen královna ji tajně nenáviděla. Tušila, že ji spanilá Sněhurka brzo krásou předčí. Jednoho rána, v ten den zrovna bylo Sněhurce 15 let, postavila se královna jako obvykle přes zrcadlo a ptala se. Pověz, kdo je v zemi zdejší, nejhezčí a nejkrásnější? Zrcadlo ji neukázalo v celé její kráse. Zakalilo se a pravilo.
Odpust, paní, v zemi zdejší Sněhurka je nejkrásnější. Královna měla 100 chutí zrcadlo rozbít. Lžeš, ty střepe, vzkřikla a znova se zrcadla ptala. A zrcadlo jí odpovědělo totéž. Královna se dlouho nerozmýšlela. Zavolala myslivce. Zavedeš Sněhurku do lesa a tam ji zabiješ, poručila mu. Abych viděla, že jsi mě nezradil. Přineseš mi její srdce. Myslivec se zhrozil, co se po něm žádá, ale neodvážil se královně odmlouvat. Vyzval Sněhurku, aby s ním šla do lesa, že jí ukáže srnky. Nemusel jí dvakrát říkat, šla do lesa ráda. Myslivec ji zavedl hodně hluboko. Zde si sedni, řekl jí, když přišli na kraj malého paloučku, a ani se nehni. Za chvíli se srnky objeví. Sněhurka si sedla, ani nedutala a čekala. Zatím se myslivec odplížil a spěchal zpátky do zámku. Neměl to srdce, aby spanilé a hodné Sněhurce ublížil. Cestou zabil laniku, vyňal z ní srdce a donesl je královně. Pochválila ho. Myslila, že je to opravdu Sněhurčino srdce, a té noci se jí dobře spalo. Sněhurka čekala, ale srnky nepřicházely. Už se začalo smrákat. I scháněla se po myslivci, volala ho, hledala na všech stranách a zacházela do lesa ještě hloub. Tu se les rozestoupil, Sněhurka se octla na mítině a tam stála hezká chaloupka. Přespím tu, řekla si. A ráno mě myslivec najde. Jistě se v lese dobře vyzná. Musela se sehnout. Dveře u chaloupky byly velmi nízké a vešla dovnitř. V malé světničce stál dlouhý stoleček. Na něm bylo 7 talířků. U každého talířku leželi lžička, vidlička, nůž. Před talířky stálo 7 skleniček. U stěny stálo v řadě vedle sebe 7 čistě uslaných postýlek. Sněhurka měla hlad, neodolala a z každého talířku si vzala kousek jídla, z každé skleničky se trochu napila. A že byla hodně unavená, chtěla si odpočinout, ale do žádné postýlky se nevešla. Všechny byly úzké a krátké, i natáhla se přes všech 7 postýlek. A jak se hlavou dotkla peřiny, hned usnula. Večer za tmy přišli páni té chaloupky.

Upil malinové šťávy, ptá se sedmý. Kdo to leží na našich pastýlkách, zvolali všichni, když se rozhlédli. Posvítili si kánci a spatřili krásnou dívenku. Čelo se jí bělelo jako sníh a líčka se jí rděla jasnou červení. Ta je hezká, divili se, ale tiše, aby neprobudili. Rozložili se po zemi, kde se jen dalo. A ještě dlouho si o tom spanilém děvčátku šeptali, až také usnuli. Sněhurka se ráno vzbudila a hrozně se polekala. Trpaslíci už byli vzhůru a zvědavě na ně kulili očka. Poznali, že se jich bojí, a aby ji upokojili, začali dovádět. Jeden dělal kotrmel se, druhý skákal na jedné noze, třetí chodil po rukou, čtvrtý se vozil na dveřích, pátý se šestým se přetahovali za vousy, sedmý přeskakoval stoličky. Bylo hodně křiku a smíchu. Rozesmála se i Sněhurka. Když trpaslíci celý udýchání přestali, ptali se Sněhurky, jak se jmenuje. Sněhurka, odvětila. To jméno se jim líbilo. A jak ses dostala k nám do chaloupky? Pověděla jim, jak se šla s myslivcem podívat na srnky a jak se jí myslivec ztratila. Odtud se jen tak nedostaneš, pravili trpaslíci. Víš co? Zůstaň u nás. Budeš nám vařit, prát, postýlky stlát. Sněhurka řekla, že zůstane ráda. Tatínek mě jistě dá hledat, počkám zde, dokud mě nenajdou. Král dal opravdu Sněhurku hledat, ale hledali ji marně. Už se nevědělo o Sněhurce rok. Jednou ráno se královna špatně vyspala a rovnou z postele běžela ke kouzelnému zrcadlu. Postavila se před ně a ptala se. Pověz, kdo je v zemi zdejší, nejhezčí a nejkrásnější? Zrcadlo ji neukázalo v celé její kráse. Zakalilo se a pravilo. Odpusť, paní. V zemi zdejší Sněhurka je nejkrásnější. Královna se vztekem začala dusit. Kde je? Vypravila za sebe. Zrcadlo odpovědělo. Za devíti lesy žije a den pod ní krásnější. Rozuřená královna poslala pro myslivce, ale ten už ke královně nešel. Tušil, že něco není v pořádku a utekl. Královna se přestrojila za starou kramářku. Začernila si obličej sa zemi a vydala se do lesu za Sněhurkou. Za devátým lesem přišla na mítinu, uviděla tam hezkou chaloupku a za chaloupkou Sněhurku, jak věší prádlo a zpívá. Svíť, sluníčko, svíť, usluž každou nit. Svíť, hlásek Sněhurce zaskočil hrdle a kolíčky vypadly z rukou, když spatřila cizí ženu. Neboj se, děvenko, pravila přestrojená královna změněným hlasem. Jdu se zbožím a jsem už hrozně utrmácená. Prosím tě, dej mi krapet vody. Sněhurka běžela pro skleničku a nabrala ve studánce vodu. Cizí žena se napila a řekla. Za to, že jsi tak hodná, dostaneš něco z mého zboží. Nechceš tuhle modrou tkanici do životku? Vidím, že už se ti tvoje trhá. Sněhurka přikývla, že ano. Ukáž, hned ti ji zkusím, nabídla se cizí žena. Sněhurka se před ní postavila a žena jí utáhla tkanici tak pevně, že Sněhurka padla na zem jako bezduchá. Královna se obrátila a spěchala domů. Trpaslíci našli večer Sněhurku, jak leží za chloupkou jako mrtvá. Tuze se polekali, začali křísit. Tu si všimli, jak těsně má utažený živůtek. Přeřízli rychle tkanici. Sněhurka vydechla a přišla k sobě.
Pověděla trpaslíkům, co se jí přihodilo.

Musela jim slíbit, že se z chalupky ani na krok nehne, když budou pryč. Královna se vyspala do růžova a hned, jak vstala, běžela k zrcadlu. Pověz, kdo je v zemi zdejší nejhezčí a nejkrásnější. Zrcadlo se zakalilo a pravilo. Odpust, paní, v zemi zdejší Sněhurka je nejkrásnější. Královna se už neptala, kde Sněhurka je, věděla to dobře. Nemeškala, namalovala si tváře cihlovým práškem, zamoučnila si vlasy, hodila na sebe staré šaty a s rancem na zádech se vydala k chaloupce trpaslíků. Našla chaloupku zavřenou. Ve světničce u okna viděla stát Sněhurku. Zrovna zalévala květiny a zpívala. Potřebuješ, kytičko, vodičku i sluníčko, potřebuješ... Nedospívala. Spatřila venku stařenu. A ta stařena chraplavým hlasem volala. Mám hezké zboží na prodej, kupte si! Sněhurka pootevřela okénko a řekla. Děkuji, nepotřebuji. Ale podívat se můžeš, pravila stařena. Tenhle hřebínek hezky češe. Vyndala z kapsáře zlatý hřebínek. Skloň hlavu, ukážu ti to. Sněhurka vystrčila z okna hlavu a stařena jí vrazila hřebínek do vlasů, napuštěný jedem. Jen trochu Sněhurku škrábl a ta se skácela na zem bez ducha. Královna se obrátila a spěchala domů. Naštěstí už nebylo daleko k večeru a zanedlouho tu byli trpaslíci. Nemohli do chaloupky dveřmi. Sněhurka, hned jak ráno odešli, zavřela dveře na závoru. I vlezli do světničky oknem. Našli Sněhurku ležet na zemi. Hned si všimli zlatého hřebínku ve vlasech. Hřebínek vytáhli a Sněhurka přišla k sobě. Sněhurko, buď opatrná, volali jeden přes druhého. Neotvírej ani okénko, když jsme pryč. Sněhurka jim to slíbila. Jak přišla královna domů, schodila ze sebe staré hadry, omila si tváře, vyčesala si mouku z vlasů a běžela k zrcadlu. Pověz, kdo je v zemi zdejší, nejhezčí a nejkrásnější. Zrcadlo se zakalilo a odpovědělo. Odpusť, paní, v zemi zdejší Sněhurka je nejkrásnější. Královna zbledla a zapotácela se. Celou noc nespala, nemohla se dočkat rána. S prvním úsvitem se přestrojila za selku a s košíčkem jablek se vydala za 9 lesů k chaloupce trpaslíků. Dveře i okna byly zavřeny. Královna se tiše přikradla chaloupce a slyšela, jak si ve světničce Sněhurka zpívá. Ať pavouček nosí štěstí, pavučinu musím smésti. Běž pavoučku v sítě přísti, mezi jehličí a listí. Někdo zaklepal na okénko. Sněhurka přistoupila k oknu, ale neotevřela. Nikoho nepustím a nic nechci, volala na cizí ženu. Jdi si svou cestou. Nepouštěj, nevadí, pravila ta cizí žena hodně nahlas, aby Sněhurka slyšela. Takováhle dobrá jablíčka vždycky někde udám. A ukázala Sněhurce košík s krásnými jablky. Sněhurka, co byla u trpaslíků, jablko neviděla. Měla na ně laskominy, ale neotevřela. Žena vzala z košíku jedno jablko, to nejlákavější, a položila je na výstupek před oknem. Potom Sněhurce zakývala jako na pozdrav, že odchází, a opravdu zašla mezi stromy, ale nedaleko. Schovala se za silnou borovici a čekala. Za chvilku viděla, jak Sněhurka pomalu otvírá okno, bere jablko a zase je pokládá. To by bylo, aby se mlsná holka nechytila, řekla si pro sebe královna. A nemýlila se. Sněhurka zase jablko vzala, a tentokrát je nedala zpátky, ale s chutí se do něho zakousla. Jak spolkla první kousek, skácala se na zem. To jablko bylo otrávené.
Když královna přišla domů, schodila přestrojení a honem běžela k zrcadlu. Celá udýchaná se ptala, pověz, kdo je v zemi zdejší nejhezčí a nejkrásnější. Zrcadlo ukázalo královnu v celé její kráse a odpovědělo, ty jsi, paní, v zemi zdejší nejhezčí a nejkrásnější. Královna jakoby se znovu narodila. Ještě ten den uspořádala ples a tančila a veselila se až do rána. Trpaslíci Sněhurku marně křísili. Nepozbili ji však do černé hlíny. Udělali skleněnou rakev a do ní Sněhurku položili. Sněhurka vypadala jako živá. Tváře jí plály jasnou červení, hrty měla rudé jako třešně. Trpaslíci donesli rakev se Sněhurkou do kalinového loubí a denně se na ní chodili dívat. Jednou zabloudil na lovu mladý král a dostal se na mítinu. V chaloupce nikoho nenašel, aby se zeptal, jak se z lesa dostane. Išel dál a přišel ke krásnému loubí, kaliny zrovna kvetly a všechno tam zvalo k odpočinku. Vešel do loubí a uviděl skleněnou rakev. V ní ležela dívka tak sličná, že se do ní rázem zamiloval. Ta nemůže být mrtvá, řekl si. Odkryl víko a zvedl k sobě Sněhurčino tělo. Jak jí hlava klesla na jeho prsa, vyskočil jí z krku kousek otráveného jablka a Sněhurka otevřela oči. Než se večer trpaslíci vrátili domů, Sněhurka a mladý král se umluvili, že se vezmou. Těžko se trpaslíci smířili s tím, že je Sněhurka opustí. Přáli jí i jejímu snoubenci hodně štěstí a zdraví a vyprovodili je na kraj lesa. Tam se rozloučili, trpaslíci se vrátili do chaloupky na mítině a mladý král si odvedl Sněhurku do svého zámku. Začali přípravy k slavné veselce. Pozvali také Sněhurčina otce. Koho si bude ten mladý král brát? Ptala se královna. Král pokrčil rameny, netušil, že se bude vdávat jeho vlastní dcera. Královna se oblékla do nejdražších šatů a ověsila se šperky. Pak se postavila před kouzelné zrcadlo a ptala se. Pověz, kdo je v zemi zdejší, nejhezčí a nejkrásnější. Zrcadlo ukázalo královnu v celé její kráse a odpovědělo. Ty jsi, paní, v zemi zdejší, nejhezčí a nejkrásnější. Královna byla zvědavá na nevěstu i zeptala se, jaká je ta, co se vdává? Zrcadlo se ke královnině hrůze zakalilo a odpovědělo. Tvoje krása, tvoje sláva vedle její opadává. Královna si zula střelíc a vstekle jim mrštěla do zrcadla. Rozbilo se na tisíc kousků. V tom už jí volal král, že je kočár připraven. Líčidlem zastřela na tváři stopy hněvu a vstekleho pláče. Nasedla do kočáru a na tu slavnou veselku se jelo velmi nevesele. Mladý král uvedl hosty do vyzdobeného sálu a představil jim svou nevěstu. Jak ji královna spatřila, obrátila se a prchala ze zámku, pominula se rozumem. Jako štvaná běžela cestou necestou, pustými lesy. 9 nocí na ní pršelo kamení a 9 nocí trní, až padla na zem bezduchá a bylo po ní. Král, otec Sněhurčin, se radoval, že konečně našel ztracenou dceru. A svatba byla 100x krásnější a veselější, než jakou ji chystali. Sněhurka na ní chtěla pozvat také trpaslíky. 100 myslivců křížem krážem projížděl lesy a nikde ani památky po mítině a hezké chaloupce. Já jsem ji také hledal, ale nenašel. I kdybych však o něj věděl,
Nikomu bych, kde je, nepověděl.

0: Každý jistě ví, co je to mramor. Ano, ten překrásný kámen všech možných i nemožných barev, kde se nitky tenounkých vláken spřádají v nejjemnější obrazy stále překvapující přírody. Ale mramorový les? Kdysi dávno mramorový les skutečně existoval. Byl neuvěřitelný, neuvěřitelně krásný a tak se v něm děly i neuvěřitelné věci. Rostly tam vedle sebe bez zášti a zloby stříbrné smrky a královské borovice, stromy oděné listím i jehličím. Zvěř se dělila o potravu a houbám velel starý a moudrý hřib od statečného dubu. Jmenoval se Strakoš. A protože byl opravdu starý, pomýšlel často na odpočinek. Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek, řekl. Pak si ale vzpomněl na další rčení a své rozhodnutí přece jen odložil. Zítra je také den, rozhodl a dál radil, kde bylo rady zapotřebí. Pomáhal, co mu síly stačily. Svědomitě vychovával mladé, neskušené houby, staral se o staré a nemocné a dospělým dával odpovědi snad na všechny otázky světa. Náhodnému pozorovateli se tak mohlo zdát, že v mramorovém lese je všechno v nejlepším pořádku. A taky bylo. Ale jen do chvíle, kdy i tam vkročila první lidská noha. Lépe řečeno noha turistická, neboli noha, která od nepaměti patří turistovi, jenž chodí po lese a křičí, co mu síly stačí. Tady je krásně. Bože, tady je krásně. A dupe, láme větve, plaší ptáky i zvěř, trhá, co mu do ruky přijde a především sbírá houby. Starý, moudrý Strakoš často říkával, jakmile se objeví lidská noha, není opatrnosti nikdy dost. Ale i mezi houbami se našel jeden vzdorovitý, podmračený kluk z rodu muchomůrek, který Strakošovi nevěřil. Přesvědčil několik kamarádů, stačilo docela málo, a zanedlouho se starému hřibu smály všechny muchomůrky z okolí. Strakoš se bojí i v posteli. Posmívali se, až jim tečky na kloboucích poskakovaly. Cítili se statečné, silné a neohrožené. Do mramorového lesa totiž dosud žádná lidská noha nevkročila. Až tenkrát z kraje týdne. V pondělí to bylo. Slunce svítilo a léto se lenivě opalovalo na mechových poduškách. Pan Josífek vešel do lesa a nestačil se divit. To je krása, vydechl údivem. Vidíš, Boženko, tu přírodu, ten ráj a jeho žena Božena zaúpěla. Mě snad šálí zrak, Josefe, a omdlela. Skulila se na mechový polštář mezi barevné hlavy překvapených hub. Ale proč se pan Josífek tolik divil? A proč paní Božena omdlela? Žádný z nich totiž netušil, že jsou prvními návštěvníky mramorového lesa. Nikdo tu dosud nezničil jedinou houbu, jediný stromeček. Stály tu vedle sebe houfy hříbků, elegantních muchomůrek, holubinek a lišek. Bedly si ve slunečních paprscích čechrali své nařasené klobouky a hadovky smrduté zkoušely nejnovější parfémy. První se z nečekané návštěvy mramorového lesa vzpamatoval Strakoš. Zachraň se, kdo můžeš, vykřikl a houby se dali na úprk. Až na několik mladíků v čele s namyšleným muchomurčím klukem. My se přece nezalekneme, ohrnovali kluci nosy a na místo útěku chrabře postoupili o krok vpřed. A s nimi i dvě lišky a jeden hříbek, který ve skrytu své duše snil o tom, že převezme vládu nad lesem po starém Strakošovi. Jenže netrvalo dlouho a paní Božena se probrala. A pak to nastalo. Pravé houbařské pozdvižení. Tornádo, hurikán, větrná smršť. Turisté zaútočili na neskušené houby, kterým chyběla Strakošova moudrost. A když se nadáli, seděli všechny v koši. Tolik hub jsem neviděla od dětství. Radovala se paní Boženka a vyprázdnila dokonce i síťovku, ve které měla bundu, pláštěnku a síťku na motýly. Houby zděšeně volaly: pomoc, pomoc! Ale houby mají tenké hlásky a taky pan Josef se ženou Boženou neslyšeli. Jen jedna slečna Růžovka zasténala: ruce pryč od mého snoubence! A omdlela podobně jako před chvíli paní Boženka. Ji však neměl kdo křísit, protože snoubenec hrdina byl lapen. Mech je však milosrdný a tak skryl její křehké tělíčko před zrakem lačných houbařů. Víc udělat nemohl. Pan Josef s paní Boženou naplnili koš i síťovku a odešli. Les utichl. Houby se vzrušeně seběhly na palouk, obklopily Strakoše a zašuměly. Počínaje dnešním dnem budeme čelit novému strašlivému nebezpečí zvanému houbaři. Moudrý Strakoš přikývl a dodal: jen tak zachráníme náš slavný tisíciletý rod hub mramorového lesa. Na důkaz svých slov ještě houby zašeptali slavnostní přísahu do mechových polštářů a potom se uložili ke spánku, aby ke slíbenému boji načerpali dostatek sil.
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
2: Jednoho dne mi Bose řekl: dnes v noci budu s Lasem spát na seníku. A Ole taky, když mu to doma dovolí. Na seníkách líhají jenom tuláci, řekla jsem. Ha, náhodou vůbec ne, řekl Bose. Ptali jsme se už mámy, jestli smíme. Utíkala jsem hned k Britě a Aně a řekla jsem jim to. Tak my budeme spát na našem seníku, řekli, a ty s námi, Liso. A tak jsme to ujednali. Čiu, to bude legrace. Jen jedna věc nás zlobila, že si to vyspomněli kluci a ne my. Hned jsem utíkala k mamince zeptat se jí, jestli mi to dovolí. Maminka myslela, že by malé holčičky neměly spát na seníku, ale já jsem odpověděla, že by i holky měly mít nějakou legraci a ne jenom kluci. A tak jsem směla. Sotva jsme se dočkali večera. Lase řekl: hele, vy chcete taky spát na seníku? O co, že se neodvážíte? Co když přijdou strašidla? To se teda odvážíme, řekli jsme. A pak jsme si nachystali chlebíčky, abychom měli něco k jídlu, kdybychom v noci dostali hlad. A kluci si hned taky udělali chlebíčky.

0: V 8 hodin večer jsme šli. Kluci šli spát na Melangordenský seník a my na Norgordenský. My holky jsme si každá vzala koňskou houni. Oleg Olifink si sebou vzal Svipa. Ten se má, že má psa. Dobrou noc, tulácká bando, řekl tatínek. A maminka řekla, ať se ráno u nás ukážete a koupíte si mléko, to dělají všichni tuláci. Když jsme dávali dobrou noc klukům, řekl Lasse, tak se dobře vyspěte, jestli vám to půjde. V loni našli na Norgordenském seníku zmii. No to bych rád věděl, jestli tam ještě nějaká bude i letos. A Bose řekl, no možná, že jo, možná, že ne, ale spousta polních myší je tam určitě.
1: Fuj, ty jsou hnusný.
0: Ha, chudáčkové, řekli jsme klukům, vy se bojíte polních myší? To uděláte nejlíp, když půjdete hezky domů a lehnete si do postýlek. Pak jsme odešli se svými houněmi a namazanými chlebíčky. Venku bylo světlo, ale na seníku byla už skoro úplná tma. Já budu ležet uprostřed, vykřikla jsem. A tak jsme si ustlali v seně. Vonělo to moc hezky, ale píchalo to. Když jsme se pak ale zabalili do pokrývek, leželo se nám opravdu moc pěkně. Leželi jsme a povídali si a představovali jsme si, jaké by to asi bylo být opravdovým tulákem, který spává ve stodolách. Anna říkala, že si myslí, že by to bylo prima. Spát se nám nechtělo ani trochu. Ale měli jsme hlad a tak jsme honem snědli všechny chlebíčky, dokud nebyla ještě úplná tma. Až nakonec byla kolem nás taková tma, že když jsme si drželi ruku před očima, tak jsme ji neviděli. Byla jsem ráda, že jsem si lehla mezi Britu a Anu. V seně to nějak divně šustilo. Brita a Anna se přitiskly blíž ke mně. Představ si, že by sem teď přišel opravdový tulák a lehl si tady, šeptala Brita. A nikoho by se neptal, jestli smí. Leželi jsme sticha a chvilku jsme o tom přemýšleli. A tu jsme najednou zaslechli vytí. Hrozné, strašlivé vytí. Bylo to jako kdyby najednou zavilo tisíc strašidel. Umírali jsme strachy. Ale neumřeli jsme, jen jsme hrozně křičeli. Je, to se Lasse, Bose a Olena smáli, protože to oni tak vyli. A taky oni šustili předtím v seně, když se k nám plížili. Brita říkala, že je to moc nebezpečné, když se člověk lekne, protože mu může v žilách stuhnout krev. A řekla, že to poví mamince. Ale Lasse řekl, adi, to byla přeci jenom legrace. A Bose řekl, žalobníček, zvoneček, postavil si domeček. Anna řekla, že se jí zdá, jako by jí ta krev v žilách už trochu tuhla. Potom se kluci vrátili na svůj seník. Rozmýšleli jsme se, jestli se tam nemáme připlížit a postrašit je taky, ale už bychom to byli nedokázali, tak jsme byli ospalé. Probudilo nás kokrhání na Norgordenu a také to, že nám bylo zima. To bylo zima. Nevěděli jsme, kolik je hodin, ale zdálo se nám, že už je čas vstávat. Právě když jsme vystrčili hlavu ze vrat, Lasse, Bose a Ole vycházeli z Melangordenské stodoly. Taky jim bylo zima. Běželi jsme se ohřát do naší kuchyně. Představte si, že nikdo ještě nebyl vzhůru. Všechno to spalo. Protože bylo teprve půl páté. Ale naštěstí brzy zazvonil Agdin budík, protože musela vstávat a jít dojít. Dala nám teplé mléko a žemle. Jé, ty nám chutnali. Potom jsem si honem vlezla do postele, protože se mi ještě chtěl ospát. Oh, byl to určitě moc chytrý člověk, ten, co vynalezl postele. Protože ve své posteli se každý vyspí opravdu líp.

0: Jednou už za první tmy čekala maková panenka na motýla Emanuela. Každou chvíli zavolala: slyší mě někdo? Není tam někde motýl Emanuel? U lesa není, řekla ozvěna od lesa. U rybníka taky není, zašeptala ozvěna od rybníka.
1: Celý den jsem ho ani nezahlídla, houkla ozvěna od skály.
0: A bylo už pozdě večer, měsíc šel po nebi a maková panenka se stále ještě dívala do tmy. Najednou v té tmě někdo vykřikl: pro pána, to je neštěstí. Kdo je to?
2: Nikoho nevidím.
0: Podejď by si viděla. Já jsem totiž zhaslé luční světýlko Ferdinand. Nesvítím.
2: A kdo tě zhasl, Ferdinande?
0: Nějaký nešika pták, mávl křídlem a bylo to.
2: Mohla bych ti nějak pomoct, řekla panenka.
0: Ale ano, povídá už veselý Ferdinand. Zvedni dva křemínky, co ti leží u špičky střevíce, a křísni s nimi o sebe. Makové panenky mají jen malou sílu. Panenka pomalu zvedla křemínky, jako by to byly dva balvany, a uhodila jedním o druhý. Vyskočila jiskra a před panenkou stojí luční světýlko Ferdinand a tiše září. Pták mě zhasl křídlem, ty jsi mě znova zapálila jiskřičkou a já ti děkuju, řekl a dal se do tance. Tancoval po špičičkách trávy, točil se dokola, anebo zas jen tiše hořel jako na slavnosti. Najednou toho nechal. Přitočil se k panence a povídá: já se tu veselím jako na bále, a tobě se přece někde ve tmě ztratil motýl Emanuel. Jestli dovolíš, já se po něm podívám.
2: To bych byla ráda, řekla maková panenka.
0: Ferdinand odběhl do tmy a panenka čekala dál. Za chvíli bylo slyšet pořádně veselou motýlí písničku a motýl Emanuel je tu, cylindr má na stranu a vykládá:
2: jestli se, panenko, na mě zlobíš, tak se nezlob. Za všechno může Jitrocel, protože on pořád lízně si Emanueli a ještě trochu a ještě aspoň kapičku.
0: Já se nezlobím, řekla maková panenka, ale ty, Emanueli, musíš jít hned spát. Ustlala mu postel ve velikém žlutém květu a Emanuel si do ní vlezl. Panenka ho houpala, ale Emanuel ne a ne usnout. Nakonec povídá:
2: já neusnu, protože mám velikou žízeň.
0: Kde mám teď co schánět, řekla panenka. Noční rosa už dávno spadla.
2: Já mám žízeň, řekl Emanuel.
0: Maková panenka se vypravila pod hermánky, ale tam ani kapka. Když se vracela domů, potkala vysoký bodlák. Všude na něm stála rosa, bodlák byl tak ježatý, že se po něm rosné kapky bály sklouznout do trávy. Panenka bodláku povídá: dej mi kapku pro Emanuela, on má žízeň.
2: Velkou, řekl bodlák. Ale prosím, panenko, naber si rosy, kolik chceš.
0: Maková panenka udělala krok a uvízla s cukínkou v bodláči.
2: Pust mě, vykřikla. Já nemůžu, ani kdybych sám chtěl, řekl bodlák.
0: Motýl Emanuel zatím čekal, nedočkal se a usnul ve velikém žlutém květu. Probudil se a měsíc už ukazoval kránu.
2: Maková panenka mi někam zabloudila, lekl se Emanuel a letěl ji hledat.
0: Uviděli ho můry, které se zrovna chystali jít spát, a šeptali si: co je to za bláznivého motýla? Co pak pořádný motýl lítá před sluníčkem?
2: Co je to za bláznivého motýla?
0: Povídá o chvilku později bodlák, který držel makovou panenku za sukničku.
2: Viděli jste někdy motýla hrnout se takhle rovnou na bodlák?
0: To už byl Emanuel na mávnutí křídly od bodláku a volá: pusť mou panenku, pusti!
2: Tak si pro ní pojď, povídá bodlák.
0: A mouchy, co tam před ránem brousily kolem, si za chvilku povídali: maková panenka uvízla na bodláku za sukínku a motýl Emanuel za křídlo. Jenže to už se tam po špičičkách trav hnalo luční světýlko Ferdinand. Postavilo se před bodlák a řeklo: hned je oba pustíš, panenku i Emanuela.
2: A když nepustím, naježil se bodlák.
0: Tak uvidíš, řekl Ferdinand a svítil přísně jako svíčka v soudní síni.
2: Pálíš? Zeptal se opatrně bodlák.
0: Pustíš? Zeptal se Ferdinand.
2: Pustím.
0: A bodlák pustil makovou panenku i motýla Emanuela. Ale já nepálím, zasmálo se luční světýlko Ferdinand a odběhlo po špičičkách trav. Natrženou sukínku si panenka snadno spíchla a taky Emanuelovi vyspravila křídlo.

unaví, kunaví, kuna, kuna, kunaví, kunaví, až se z toho unaví. Kunaví, kunaví, kuna, kuna, kunaví, kunaví, až se z toho unaví. Z únavy pak funí, to jsou zvyky.

až se z toho unaví. Velbloud ví, velbloud ví, velbloud, velbloud, velbloud ví, velbloud ví, co je život bez ploud ví. Velbloud ví, velbloud ví, velbloud, velbloud, velbloud ví, velbloud ví, co je život bez ploud ví. Bez ploud ví, bez křídel, pitná voda na příděl a vítr vane pouští a nic neodpouští. Velbloud ví, velbloud ví, velbloud, velbloud, velbloud ví, velbloud ví, co je život bez ploud ví. Grizzlivý, grizzlivý, grizzly, grizzly, grizzlivý, grizzlivý, co je to být střízlivý. Grizzlivý, grizzlivý, grizzly, grizzly, grizzlivý, grizzlivý, co je to být střízlivý. Sedne si do koutku, dá si vodu z kohoutku, pitná nebo užitková, svůj postřeh si každý.

Celer ví, celer ví, celer, celer, celer ví, celer ví, že je dobrý na nervy. Celer ví, celer ví, celer, celer, celer ví, že je dobrý na nervy. Smažený či do salátu, celer to je základ státu a ještě má rezervy, a ještě má rezervy. Celer ví, celer ví, celer, celer, celer ví, že je dobrý na nervy.

0: až se z toho unaví.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
2: Hihlík má tajný plán. Hihlík vyrazil z Kilimandžára a křivolakými uličkami spěchal do klidnější horní části města, kde bydlel pan Vavřinec i profesor Kadeřábek. Doufal, že Egon bude ještě doma, ale nebyl. Místo něho tu seděl za stolem Ramses. Vypadal naštvaně.
3: Kde se pořád touláš? Myslel jsem, že mi chceš pomáhat.
4: To taky dělám, odpověděl Hihlík. Egon, tu není.
2: Zeptal se roztržitě.
3: Jaký Egon?
4: No, přeci pan Vavřinec.
3: Co by tu dělal?
4: Je tady doma a já ho zrovna teď moc potřebuju.
2: Tohle už Ramses nevydržel.
3: Tak poslouchej, křičel. Chceš mi pomoct najít bráchu nebo ne?
4: Ale o to já se celou dobu snažím, bránil se Hihlík.
3: Tak mi konečně pověz, kdo je ten Kudla Dederon? Přece si říkal, že o něm něco víš. A on už profesorovi volal, že chce výkupný.
4: A proč profesorovi? Nechápal Hihlík.
3: No, protože to zvednul. Táta se mu připojil na telefon a na tom už teď nezáleží. Ty něco víš a nechceš mi to říct,
2: vztekal se Ramses.
4: Tak dobrá, vím, kdo je Kudla Dederon a taky vím, kde Tulíka vězní.
3: Tak co uděláme?
2: Ramses vyskočil od stolu.
3: Musíme ho osvobodit.
4: To není jen tak, řekl Hihlík a řekl to velice vážně. Dederon je šéf gengu strašně nebezpečných lichožroutů. Patří jim celý dolní město a uši mají propíchnutý spínacíma špendlíkama.
2: Ramses se nezmohl na slovo. Zdálo se mu, že jeho bratranec blouzní, ale přesto navrhl, že přivede posily, toho siláka Vasila, o kterém už Hihlík jistě slyšel, a jeho kumpány Padráta a Škrtiče.
4: Ne, já už mám plán, jak Tulíka osvobodit, ale nejdřív musím vyloupit jeden krám s ponožkama,
2: oznámil mu Hihlík. A do toho zarachotili klíče v zámku a vešel pan Vavřinec. Ramses se musel ztratit. Proklouzl na balkón a ještě než se začal spouštět po hromosvodu na chodník, stačil na něho Hihlík křiknout.
4: Ramíku, věř mi a nikomu ani slovo. Hlavně teď nic sám nepodnikej, nebo všechno zkazíš.
2: Jenom jednou za to táče
3: spořádal i punčocháče.
5: Od tetičky z Francie chudinka už nežije.
2: Ach, to bylo pláče.

0: sedí sticha a počítá. Sudá lichá,
1: sudá lichá, sudá lichá, lichá, lichá, lichá.

o zvědavé Anešce a o chlapci Vojtovi, který jezdil na stoličce a na psovi Kuciánkovi. Když se v chalupě na Peklech narodilo děvčátko, všichni Tomešovi byli rádi. Tatínek chodil pracovat do cihelny, ale toho dne zůstal doma. Dlouho stál nad miminkem a smál se. Čekal jsem všelijakou holčičku, ale takovouhle ne. Bručel je černá jako cikán. Není černá, odvětila maminka a tiše se usmívala. Je jenom hnědá a nosík má nahoru. Opravdu, má nos nahoru, řekla babička, která v tu dobu byla u Tomešových na návštěvě. Bude zvědavá jako sedm čertů. Téhle holčičce začali říkat Aneška. Nezůstala malá, rostla jako ostatní děti každý rok o kousek. Nohama už nekopala do peřinek, ale běhala doma po podlaze a venku po trávě. Nosík jí zůstal nahoru a zvědavější byla čím dál víc. Ptala se tatínka i maminky, psa Kociánka, stoličky v kuchyni i lopaty na dvoře. Proč je ve dne světlo a v noci tma? Co dělá vítr, když nefouká? Proč je kocour rozum celý černý? A proč Anešce při chůzi zůstává jedna nožička vzadu? Tobě zůstává jedna vzadu, smál se tatínek. Já mám zase jednu nohu pořád vpředu. Když byly Anešce 3 roky, přijela babička z vesničky Koniklec a znovu u Tomešových pomáhala. Maminka ležela v posteli a nechtěla vstávat. V síni stál nový kočárek. Aneška se do něho podívala, nadzdvihla barevnou peřinku, ale kočárek byl prázdný. Příštího rána se malá Aneška lekla. Někdo ve světnici plakal a Aneška hned poznala, že je to děťátko. Zprvu si nebyla jistá, jestli to nekřičí ona sama, a proto se raději podívala do zrcátka. A tam se jí ukázala zavřená ústa. Aneška to být nemohla. Aneško, pojď sem, volala babička a ukázala na bílou peřinku v kočárku. Narodil se ti bratříček. Kde je? Vyhrkla Aneška a běžela ke kočárku. Opravdu. Leželo tam černé miminko, které právě hrozně řvalo. Proč křičí? Divila se Aneška. Nelíbí se mu v peřince, chce ven. Tak ho, babičko, pusť, budeme si spolu hrát. Děvenko malá, odpověděla babička. Na hraní má tenhle křikloun dost času. Ale Vojtíšek v peřince dlouho nezůstal. Byl to kluk jako šídlo a ruce i nohy mu jen hrály. Rejdil jima od rána do večera. Nejraději ze všeho jezdil. Nejprve na stoličce a potom na psovi Kociánkovi. Ten se ovšem zlobil, že zároveň s Vojtou nemůže nosit krásně nakroucený ocas. Vojtíšek chtěl také létat jako čmelák nebo jako vrabec. Vylezl na plot a skočil dolů. Nic mu nepomohlo, že přitom mával rukama, jako by to byla křídla. Spadl do kopřiv a popálil se na nose. Lítáš jako naše stará husa, smála se Aneška. Jo, husa, bránil se Vojtíšek. Já už lítám skoro jako pták.

0: pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Šašci jedou na výlet. Slunce svítí jako 100milionová žárovka a šašouři jedou na kole na výlet. Kolo mají dlouhé, předlouhé, asi 15 nebo 30 jich šlape do pedálů a na spoustě nosičů si hoví šašouří batolata, děti a buclaté šašourky. Polovina jich má nosy červené, polovina nosy oranžové. Jedou, jedou, přijedou ke křižovatce, na které svítí zrovna zelené světlo. Hlavní šašour vesele zazvoní na zvonek a s výskotem vjedou do křižovatky. Jenomže kolo je dlouhé, předlouhé, ještě neprojela ani polovina kola a je oranžová a hned za ní červená. Polovina kola šlápla do pedálů, druhá polovina zabrzdila a kolo se roztrhlo vejpůl. O, to byla havárie. Všude se kutálejí šašouři, malí, kulatí, dlouháni i hubeňouři. Zleva jen tak zastavil nákladák s melouny, ale melouny nezabrzdily, kutálejí se mezi šašoury, nejprve zelené, pak červené, jak se půlí, čtvrtkují a dortíkují. O, to je mela. Napřed se do melounů pustili malí šašouři špuntíci, pak i ti velicí. Kdo by odolal sladkým melounům? Tu se objevil policista. Zapískal na píšťalku a hned všechno utichlo. Jak to, že má policista žlutý nos? Že by někde čichal k pampeliškám? Na odpověď není čas, neb přísně nařídil, aby se křižovatka okamžitě uvolnila. Ku podivu ve chvilce byla prázdná, odšašourovaná i odmelounovaná. Jen roztrhnuté šašouří kolo se tam povaluje a trochu se z něj kouří. Policista nad ním stojí, beradu si podrbává, ale potom vytáhne z brašny vrtačku, kladivo, pilku na železo a ve chvilce z polámaného kola udělal zábradlíčko kolem chodníku. Pak se rozhlédl, zda je na jeho křižovatce všechno v pořádku a protože bylo, odešel domů na oběd. Dal si polévku s nudlemi, nudle s mákem a mák s tvarohem, potom se spokojeně protáhl, v koupelně si vyčistil zuby, aby je neměl ve službě zamakované a šel zase na svoji křižovatku. Tam se velice podivil, neb zábradlíčko bylo pryč. Šašouři si totiž zase kolo narychlo slepili a jeli dál na výlet. Když svítí slunce jako 100milionová žárovka, je nejlepší jet na výlet. To musí uznat i policista. O, svět je překrásná a zajímavá věc.

Smláďatý je kříž. O, je. Zrovna jako s dětmi. To, když si taková ještěřička vzpomene, nebo když si takové kotě umane, nebo takový vrabčák. To šla jednou lasice do vesnice za dva prsty nakupovat. Den byl krásný, ze zahrádek vonilo devaterým kvítím a slunce se jenom smálo. Jak jsem stará, libovala si lasice, ještě bych si schutí zatančila, když vidím ten krásný svět. A právě v tu chvíli spatřila mladého vrabce Čimčaříka, jak sedí na bříze a neskonale smutně čimčaruje. Ale, vrabče, podívala se lasice, ty jsi nabral dneska písničku ze zakalené studánky, co pak je to s tebou? Vrabec sotva hlavu pootočil. Co by bylo? Mám světobol. Světobol? Ale. A kde pak jsi tu nemoc uhnal, prosím tě? Snad si něco špatného snědla, teď ti to leží v žaludku a tlačí. Běž s tím k doktoru Krocanovi. Říká se, že je na vnitřní nemoce odborník na slovo vzatý. Když myslíte, tetka. A Čimčařík letěl za Krocanem. Ach, doktore, jsem nemocen, moc nemocen. Patrně jsem něco snědl, co nemohu strávit. Leží mi to v žaludku a nedá to pokoj. Vyšetři mě, prosím tě. Krocan dělal, co mohl. Dvakrát vrabce proklepal od A až do Z, ptal se, bolí-li ho to tu nebo zase tu, ale když si vrabec na nic nenaříkal, byl s učeností v koncích. Kdybych se vrabče rozkrájel na porce, nenajdu na tobě, co by se za nehet vešlo. Nevymýšlíš ty si něco, abys třeba nemusel do školy, třeba. Ale co vás napadá, vždyť jsem na to ani sám nepřišel, to lasice. A vrabec ani nepoděkoval za dobrou vůli a celý načepířený letěl zpátky za lasicí. Tak jak? Ptala se ho, sotva ho z dálky spatřila. Dostal z kapky? Nebo snad prášky? Předepsal ti doktor koupele? Musíš držet dietu? Povídej, to víš, jak jsem zvědavá. Ale nic takového, lasice, zbytečně si mě k němu hnala. Prý jsem zdráv, jako řípa. A lasice užasla. To mi nejde, vrabče, do hlavy. Jsi zdráv jako řípa a přece máš světobol? A přece mám světobol, rozvzdychal se vrabec. Nic mě nebaví, všecko mě mrzí, nemám chuť ani na třešně, nejraději bych se neviděl. Lasice z toho nebyla moudrá. Uvažovala, přešlapovala, potřásala hlavou, až jí napadlo. Snad ti tedy, mladý pane Čimčaříku, padlo něco do oka. Třeba z prach, nebo saze, nebo sklíčko z láhve, od černého piva. Ale rozhodně to bylo něco černého, vidíš-li najednou svět tak černě? Seber se a leď k datlovi. K tomu utíkají s očima z celého kraje. Vyšetří tě, zase budeš v pořádku. Vrabec se rozletěl k červenému buku, ale datel neviděl Čimčaříka právě rád. Řekni, příteli, nemohla by tvá nemoc chvíli počkat? Jsem totiž unaven. Kde pak, datle, to by nemohla, zaštěbetal Čimčařík. Je to hrozně vážná nemoc. Něco děsného padlo mi do oka. Ale snad to nebyla kometa i s ocasem? V kterém oku to máš? V kterém? To bych sám rád věděl. Ale Čimčaříku, musíš přece vědět, v kterém oku tě bolí. Ale vždyť mě v žádném oku nebolí. Tak tě tedy snad pálí, tlačí. Ani nepálí, ani netlačí. Vím jenom, že jsem hrozně vážně nemocen a že to je od očí. Datel pomalu ztrácel trpělivost. Mluv, vrabče, nebo tě s bandurskou vyženu. Vidíš snad špatně? Já, urazil se vrabec, já mám náhodou takové oči, že vidím z Nelahozevsi, jak v Rychnově nad kněžnou zrají třešně. Datel se na vrabce nechápavě podíval. Ty, vrabče, styď se. Vidíš, jak jsem unaven a přitom si ze mne přijdeš dělat legraci?
Ale jakou legraci? Jestli si udělal někdo z koho legraci, pak to byla lasice ze mne. A vrabec odletěl. Tak co? Ptala se lasice účastně. Vypláchl ti doktor oko? Vykapal ti je zázračnými kapkami zvanými bórová voda? To zrovna. Ještě mi vynadal, že jsem ho zbytečně zdržel. Ale pak máš patrně očička v pořádku. A přece máš světobol. A přece mám světobol. Nelíbí se mi na deštíčku, nelíbí se mi na sluníčku, nechci si hrát, nemůžu spát, je mi skoro do breku. Je to nějak zamotané, zapřemýšlela si lasice a najednou vykřikla. Už to mám. Vsaďme se, že máš na srdci červa. A se srdcem nejsou žerty, honem běž k doktoru Skřivanovi, ten jediný má rentgen. Vrabec tedy letěl ke Skřivanu. Dej mě pod rentgen, doktore, představ si, že mám na srdci červa. Pojď. Cože tam máš, podivil se Skřivan. To je mi divná nemoc, pojď. Že má někdo švába na mozku a provádí potom všelijaké nesmysly, to se stává, ale červ na srdci? No, pojď, podíváme se na to. A Skřivan dělal, co mohl. Točil vrabcem vlevo, točil jim napravo, díval se bez brýlí i s brýlemi, ale nakonec povídá. Pojď, kdybych se ukoukal, nenajdu nic. Srdce ti tluče pěkně jako zvon. Pojď. A jak pak si vlastně, kamaráde, na tuhle nemoc vůbec přišel? Ale co pak jsem na ní přišel já, utrhl se vrabec, to mi nakukala lasice. A už za ní letěl. Tak jsem tetka na tom rentgenu byl. No, to jsem sama ráda. Červ jako hrom.

0: dne, tak ty nevidíš, jak támhle ta chrpa krásně modře kvete? Která chrpa? Támhle ta. A že kvete nějak moc krásně a modře? Já to teta nevidím. Nevidíš? Zlobila se lasice. A proč pak, když máš zdravé oči? Tak snad aspoň cítíš, jak ti plesá srdce pod jarním sluníčkem, ne? Že mi plesá srdce? Proč by to dělalo? Ani to nenapadne. A jak pak to, když máš srdce v pořádku, durdila se lasice dál? A co, když ti děti nasypou drobečky? To nemáš v žaludku jako v pokojíčku? Ani ne, fňukal vrabec a čekal, jak ho lasice začne litovat. Jenže lasici to ani nenapadlo. I ty, že ten darebo, rozkřikla se na celou ves. Tak tobě se tenhle krásný svět nelíbí, jsi zdravý jako řípa a runcáš jako stará baba. Mládeneček jako ty musí celý den výskat, smát se a zpívat na celý zobák. A ty jenom otravuješ pro nic a za nic druhé. Tu máš. A Čimčařík se udiveně chytil za pravou tvář. No ne, vy máte páru, teta, já bych nechtěl být váš, až se mi zajiskřilo v očích. Ale je, teta, já už vidím, jak je ta chrpa krásně modrá a sluníčko mi tak krásně šije do peří a na mou duši, že je svět jako malovaný. Já už, teta, nemám světobol, já už mám jenom, já mám hrozný hlad. Mějte se tu dobře, já si zaletím ke škole, než se mi děti rozběhnou. A vrabec letěl a lasice se za ním dívala a už se zase usmívala. Vida, jak já jsem doktor, vyléčila jsem vrabce ze světobolu 1, 2, už zase vesele čimčaruje. A kdy taky by měl vrabec tak vesele čimčarovat, když ne za mlada? Tak vidíte. Neříkal jsem, že s mláďaty je kříž? A u vrabců zrovna jako u slonů. A u těch slonů je to jako u lidí. O sluně se postarají rodiče, ale dospělý slon se musí postavit na vlastní nohy. Zavolá si ho takový král džungle a řekne:
1: já, kvůli horora, od zítřka převezmeš místo hlídače v kokosovém háji. Je to háj nás všech, tak ho háj. Také sklizeň bude patřit nám všem. Jenom opice to nechtějí vzít na vědomí. A proto pozor na ně. Mnoho štěstí a zlom si vás.
0: A Kulihora zasalutuje a odpoví: stačí, stačí, pane králi lve, já to místo beru a proto ty opice spláčou nad výdělkem. Na zítří ráno nemohl Kulihora ani dospat. Jen tak, že si ve spěchu vyčistil kli a už běžel do kokosového háje a s varovně vztyčeným chobotem chodil stále sem a tam a sotva spatřil z dálky podezřelou opici, volal na ni: máš jinu dyu? Nechceš-li přijít k úrazu? Zpočátku se opice jen smály. A to nic, a to nic, a to nic, a to nic, a to nic. Nové koště vždycky dobře mete. Slon nás přece nemůže doběhnout. Ať nás honí do motora, ať nás honí po palmách. Jenže opice se přepočítali. Sotva, že slon zaslechl nejmenší praskot, už byl pod kokosovníkem, podal si do těru chobotem a pořádně jí nandal.
1: To přestává každá legrace, kroutily se opice.
0: V tomto háji jsou nejlepší kokosy z široka daleka a doposud jsme je vždycky sklízeli my. A co si počneme, až tudy pojede obchodník, který nám za ně slíbil ty překrásné červené hřebínky do vlasů? Zkusme slona podplatit. A zkusili. Slíbili mu silonový šáteček, lichotili, jaký to bude sekáč, ale slon nechtěl ani slyšet.
1: Co pak jsem opice? Zlobil se.
0: Já jsem slon a kromě toho hlídač v tomhle háji. Tak alou. Jiný by toho už nechal, ale kde pak opice? Co si jednou vezmou do hlavy, už z ní nepustí, dokud si ji neurazí, nebo dokud to neprorazí.

0: přemýšleli, vymýšleli, až dostali nápad. Asi tak za týden chodil slon Kulihora po ránu hájem, přepočítával kokosy a pro jistotu výstražně vytruboval. Byl pyšný, protože včera navštívil jeho rodiče sám král lev. Váš syn, volal jim mezi kly, je hlídač, jakého jsme tady ještě neměli. Takový hlídač by zasloužil zlatý metál. Rodiče div neplakali. Vidíš, Kulihoro, nadarmo jsme ti vždycky nekladli na srdce, jak se vyplácí světovitost. Kulihora se sice tvářil, jako by byl na takovou poctu zvyklý denně, ale v hloubi své mladé sloní duše povyrostl. Možná, že o mě napíší i v zpravodají džungle a přidají k tomu fotografii a snad se protlačím i do sloního dějepisu. A Kulihora se tak zasnil, že se až polékal, když zaslechl zpovzdálý suchý hlas. Dobrý den, to máme krásné jítérko. Opírajíc se o hůlku, kráčela proti němu stará rezavá opice s velkým věncem z palmových ratolestí kolem hlavy a přívětivě se usmívala. Slon jí přemýšlivě popošel vstříc. Hádal, že není místní. Ty zdejší treperendy přece nenosí kolem hlavy palmový věnec. Dobrý den, řekl proto nezvykle zdvořile. Patrně přicházíte někoho navštívit, pravda. A odkud pak až?
1: Zadaleka, mladý pane, až z Tramtárie, odpověděla rezavá opice pod palmovým věncem. A nezdržím vás, snad když se na chvilku posadím. Zadarmo to nechci. Povím vám za to celý váš osud. Co vás čeká, co vás nemine, po čem si šlapete, o čem nevíte a co všechno ještě k tomu patří.
0: Kulihora dočista zdřevěněl. A jak vy něco takového víte?
1: Jsem prorokyně, odpověděla opice důstojně. Jsem prorokyně Tramtaranda z Tramtárie, jméno mi. Jistě je neslyšíte poprvé. Nemohu si myslet, že byste byl takový nevzdělanec.
0: Vidíte, a jsem, přiznával slon zarmouceně. Rodiče mě drželi zkrátka a nesměl jsem vytáhnout paty z džungle a teď mám tak povážlivé mezery ve svém vzdělání. A opravdu mi budete prorokovat velectěná Tramtarando?
1: Jakože jsem z Tramtárie. A abyste nemysleli, že snad jenom slibuji, začnu hned. Jste mladý?
0: Ano.
1: Jste hodný?
0: Já se stydím.
1: A hezoučky? A nadaný?
0: Myslíte?
1: Široko daleko by takového slona nenašel. Proto je taky vaše budoucnost jako růžová zahrada. Když zavřu oči, vidím velký cirkusový stan. V tom stanu plno světel červených, žlutých a modrých. A kolem sedí davy lidí, ani nedýchají. Protože nad manéží tančí na provaze veliký, krásný slon. Je oblečen do červené čabraky se stříbrným třepením. Na hlavě má perlovou čelenku, kolem krku náhrdelních zrolniček. Nad sebou drží průhovaný slunečník, vznáší se jako páška, hudba k tomu tiše přihrává. Teď slon naskakuje, seskakuje, usmívá se, klaní se a lidé vstávají, tleskají, usmívají se, házejí mu karamely a květiny a volají, ať žije slon Kulihora.
0: Slon Kulihora se z té opičí věštby celý třásl. Na mou duši, slon jsem, Kulihora jsem, velký jsem, sama jste to ráčila uznat. Zdá se proto, že ten slon na provaze musím být jen a jenom já. Ale jak bych jim mohl být, jsem-li už jednou hlídačem v kokosovém háji.
1: Hlídačem v kokosovém háji, opičila se po něm opice. Dnes jim jste, ale co pak bude zítra konec světa? Snad jste si nemyslel, že budete pořád hlídat kokosový háj. Takové zaměstnání se hodí pro leda jakého slona. Ale vy jste slon nadaný, vy jste slon krásný. Vy se stanete tanečníkem na provaze, jakože jsem Trantaranda, prorokyně z Trantárie.
0: Dlouho se pak slon Kulihora díval za odcházející opicí a říkal si, kdo by to byl řekl, že je mezi opicemi takový klenot. A má dočista ve všem pravdu. Co je nakonec takový hlídač kokosového háje? A Kulihora nemeškal, zapomněl na svou povinnost, pádil domů, strhl na dvorku šňůru, na které maminka sužívala prádlo, natáhl jí mezi dva kokosovníky, uvázal na uzel a začal se připravovat na svou slavnou budoucnost. Jenže se mu to jaksi nechtělo dařit. Zkoušel vyskočit na šňůru, ale spadl. Zkoušel vyšplhat se na pálmu, ale svalil se. Snad se Trantaranda přece jenom mýlila. Bylo mi hned divné, že by slon mohl tančit na provaze, ale jak by bylo potom možné, aby všecko ostatní souhlasilo? Krásný jsem, dobrý jsem, nadaný jsem, Kulihora jsem. A slon mával tlapou. Darmo maminka neříká, že bez práce nejsou koláče. Ať mám ucho natržené, ať levý kel nadranc, ať jsem samá boule. Takových pár modřin stojí přece za tu slávu, kterou mi prorokovala sama Trantaranda z Trantárie. A šup nahoru a šup dolů a už zase ležel na všech čtyřech. Tatínek s maminkou mu právě nesli svačinu a když ho viděli s natrženým uchem, krvácejícím chobotem a odřenými koleny, přísně spustili. Ty se spral. A s kým se spral? A proč se spral? Kolikrát jsme ti říkali, že se nesmíš prát? Ale vždyť já jsem se nepral. Ještě lži. Vždyť si nejsi ani podobný. No snad, ale není to z pračky. To je z toho, že cvičím, rodičové milí, neboť ode dneška vím, že je mi osudem předurčeno stát se tanečníkem na provaze. Staří se na sebe vyděšeně podívali. Zbláznil se, zašeptal otec zdrceně. Dočista, rozvzlikala se maminka. Moc si chuděra bral tu povinnost k srdci. Pojď, hochu, pojď. Pojď domů, dám ti obklad na hlavu. Ale Kulihora je nevrle odstrčil. Vy mi nevěříte, co? Však budete zpívat jinou, až vám povím, že mi to prorokovala sama slavná věštkyně Trantaranda z Trantárie. Trantaranda? Z Trantárie? Ano, ta? A Kulihora se chystal vyprávět o skvělém cirkusovém stanu plném světel, když se od kraje háje ozval rozpálený lví řev. Kulihoro, kde jsou naše kokosové ořechy? A Kulihora se otočí a opravdu. Palmy jsou očesány a z houští se ozývá cinkavý opičí smích. Trantaranda, koktá slon a chce vyprávět o svém setkání, ale lev řve dál. Tak vy mi taky nevěříte, že tu byla? Ptá se slon pohněvaně. Pod palmovým věncem, ohulce, zhrbená, rezavá, z Trantárie, jistě jste o ní už taky něco slyšel. Slyšel? Znám jí přece darebnici zrzavou, jak svou vlastní hřívu. Právě teď se mi přistihl, jak prodala hromadu kokosových ořechů za pár hřebínků a zrcátek. Takové krásné, veliké ořechy to byly. Mluv, obhajuj se, jestli můžeš.
1: Slon Kulihora se sotva držel na nohou.
0: No když tak... Dobře mi věštila, říkala, že jsem mladý a krásný a nadaný. Ty, že jsi krásný? Jen se na sebe podívej,
1: řval král džungle, až se dělal vítr.
0: A o jakém nadání to mluvíš, když jsi nedokázal ohlídat ani pár kokosovníků?
1: Ješita si a hlupák si. A opice to prokoukli dřív než já. Popadni pro vás, vandruj světem a bav lidi podívanou na slona, který je takový slon, že chtěl tančit na provaze. Až dostaneš za vyučenou, vrať se. Uvidíme, co se dá dělat. Ale pamatuj, dřív než do roka a do dne, ať tě tu nevidím.
0: Lev je král džungle. Tak co kvůli horovi zbylo? Musel jít. Nepotkali jste ho snad? Po světě přece nechodí tolik slonů, kteří by byli ochotni věřit na kdejakou slávu, kterou jim prorokuje nějaká trantaranda z Trantárie. No, a pak, že s mláďaty není kříž.
2: Vodníci Stulík s Blatouškem připutovali k bošileckému rybníku. Z vody na břeh se vyhoupl pestře zbarvený mlok. Koukal jako mlok, byl to mlok. Udělal dlouhý skok a představil se. Salamandr, jméno mé, strpeníčko. Hop, skok a zase zmizel pod vodou. Strpeníčko netrvalo dlouho a vynořil se Hastrman, statný jako horybuk. Měl uniformu a byl vyvešákovaný. Po vojensku zasalutoval. Salakvarde, se mnou není žádná legrace. Jsem osobním strážcem vévody vod jihočeských. Brekekec Aberfaber Dominic. Tak se u nás zdraví a na pozdrav se odpovídá. Breky, breky, bre, Aberfaber Domine. Jasné? Opakujte. Opakovali.
3: Blatoušek to popletl. Místo Domine řekl Jemine.
2: Salakvarda začal odříkávat. Vévoda vod jihočeských. Nejmokřejší z mokrých, archaj Venculín III, zvaný Sličný, bude slavit výročí svého vzniku. Prokážeme vám nejvyšší laskavost a vezmeme vás do služby na horší práci. Račte se vnořit.
4: A odplul s nimi k velké tůni. V předtůni trůní tůně bylo přeludně zelenomodrošero. Ke dnu splýval závěs z vodních řas. U jedné strany závěsu seděl hlídač Cerberus, něco jako ze psa kus. Pocházel ze starého Řecka a měl 3 hlavy. To ale pes nemývá. V každé hlavě měl 3 oči. Jedno přísné, druhé ostražité a třetí škaredé. Místo uší ploutve a na nohou blány. Od pusy mu modro-fialově bublalo. Vodníci na to zjevení koukali jako sůvy. U druhé strany závěsu stál obřadník sákristý Ján, opentlený pentličkami různých barev od hlavy až k patě. Tvářil se jako ficli pucli. V ruce držel silný rákos a měl silný hlas.
5: Vítejte v sídlové vody od jihočeských, nejmokřejšího z mokrých, archaje Venculína III, zvaného Sličný.
4: Dvakrát udeřil silným rákosem o plochý kámen, po třetí se udeřil do nohy. Skákal po jedné a sakroval.
5: Sak na ryby, koš na raky, dneska jsem se praštil taky.
4: Když dosakroval, rozhrnul se řásnatý závěs, a tam, v temné tůni na trůnu, trůnil Venculín a spal. Pak připlula velká štika a dala vévodovi pusu na čelo. Venculín otevřel jedno oko a sákristý Jan začal odříkávat dlouhou litanii.
5: Vévodovod jihočeských, nejmokřejší z mokrých a tak dále a tak dále.
4: Nakonec oznámil 2 s prosíkem, prosím. Blatoušek se Stulíkem pozdravili tak, jak je to naučil Salakvarda.
5: Brekekekec Aberfaber Dominec.
4: Venculín se uculil. V puse měl 2 zuby, které si půjčoval od štiky. Na pozdrav odpověděl. Navdár. Otevřel druhé oko, chvilku se na vodníky díval a potom se podivil.
6: Hleme se, koukejme se, zachránci panen.
4: Pak zívl a dořekl.
6: Jaký pak špombrnákle, bereme vás do služby, nazdar.
4: Překulil se na ouško a usnul jako dudek.
5: Slyšení je skončeno,
4: ohlásil sákristý Jan. Mlok Salamandr odplaval s vodníky pod Bošilecký mostek k místu, které jim určil k přespávání, ale dobré místo to nebylo. Protahovalo tam a vody bylo málo, jenom na ponoření. Říkalo se, že Venculín je starý jako oblaka. Bylo mu prý 3000 let od doby vzniku. Jednou po noční práci odpočíval Blatoušek se stolíkem pod mostkem a slyší nějaké hlasy. Na tom Bošileckém mostku hrály tam dvě pany v kostku. Hráli, hráli, hráli, až se obehráli, schodili se z mostku. Hráli, hráli, hráli. Stalo se to ale trochu jinak, než se zpívá. Blatoušek se stolíkem nelenili a obě pany z vody vytáhli. Pany ani nepoděkovali a utíkali domů do Bošilce, usušit se, aby nenastydli. Blatoušek se stolíkem vylovení panen z vody nepovažovali za žádný hrdinský skutek a brzy na něj zapomněli. Jednoho dne rozpočítával Salakvarda vodnickou čeleť do práce svým neobvyklým způsobem.
7: Eniky, beniky, ententýny, kůže, líny, ty budeš dělat to a ty zas tohle, hybej!
4: K oslavě vzniku Venculína musel rybník i břeh zářit. Najatých do služby bylo plno vodníků. Čistili vodu od žabince, leštili stébla rákosu, odstraňovali z orobincových doutníků chmíří, česali trávu kolem rybníka i bahno šlapali. Salakvarda je honil, sekíroval, ponižoval, říkali mu mokrý čert. V ten den rozpočítávání připadla na stolíka s Blatouškem lehká práce, pasení kaprů. Sotva začali pást, připlul Mlok Salamandr s rozkazem k slyšení. Ve vodnících hrklo, že by něco vyvedli. V předtůni trůní tůně se opakoval stejný ceremoniál. Blatoušek se strachem potil i na jazyku. V tom připlula štika a dala vévodovi pusu na čelo. Venculín otevřel jedno oko, uculil se, otevřel druhé oko a řekl:
8: Holovskové, Bošilecký rychtář mi vzkázal poporybném, abych vám udělil pochvalu za záchranu dvou bošileckých panen.
4: Obrátil se na sákristy Jána.
8: Podej mi ten rákos.
4: Venculín povstal a oba vodníky klepl holí do hlavy.
8: Pasuji vás na pašáky.
4: Všichni v úkol provolali bez nadšení třikrát sláva. Pak Venculín usedl, zívl a zamručil.
8: Já to věděl dřív, než se to stalo. Mohl jsem si ušetřit jen do probuzení, kdybych vás za záchranu panen pasoval hned po vašem příchodu. Nazdar, pašáci.
4: Překulil se na ouško a usnul zase jako dudek. Salakvarda se zalikal závistí, protože nikdy pasován nebyl. Pasované vodníky proto hnal hned do práce.
7: Žádné pasení kaprů, ale šlapat bahno budete!
4: Křičel a dělal jim v rybníku peklo. Před spaním pod mostkem začal Blatoušek plakat,
9: že se mu ve službě nelíbí a že odtud uteče. A když není žádný rybník volný, tak si najde nějaký potok nebo řeku, kde se usadí.
4: Takový nápad může snad mít jenom Polec, řekl Stulík. Jsi přece vodník rybniční, ne říční. V řece se musí stále plavat a to dá panečku zabrat. Kde pak říční vodník musí vzniknout v řece, potoční v potoce a rybniční v rybníce? My si zkrátka najdeme rybník, ale s útěkem počkáme až po Venculínově oslavě.
9: Tak jo, ty máš vždycky pravdu, Stulíku,
4: zašeptal Blatoušek.
10: Pojď si se mnou hrát, pojď si hrát s Piggym!
11: Ryba se jí od hlavy.

Žil jednou jeden rybář, jmenoval se Ker a štěstí mu v životě přálo. Kdykoliv ponořil do moře síť, vytáhli ji naplněnou rybami, až se pod jejich vahou trhala. Ker měl pod domem velký sklep, tam ryby nasolili, naložili je do sudů a zatížili těžkými vodou ohlazenými kameny. Když byly ryby slisované, sudy zatloukli a poslali je kupci přes moře. Sudy se valily tam a naspátek se za ně kutálely penízky. Ker se držel štěstí oběma rukama, protože dobře věděl, že plachty se obracejí, kam vítr duje. Vždycky, když měl k obědu nebo k večeři rybu, jedl ji tak, jak se na rybáře patří. Od hlavy, protože hlavou se ryba otáčí ke břehu, aby se chytila do sítí. A Ker byl přesvědčený, že všechno štěstí ho doposud potkalo právě kvůli tomu, jak je zvyklý ryby jíst. Ker měl dceru Jennifer. Děvče si s otcovým zvykem hlavu nelámalo a mělo za to, že se jedná jen a jen o babské povídačky. Jednou, když se při večeři pohádce s otcem rozlobila, začala rybí maso z kostí obírat od ocasu. Otec jen vzdychl, zavrtil hlavou, ale neřekl nic. Jennifer byla tvrdohlavá a Ker neměl rád hádky. Druhý den vyjel Ker se syny na moře, spustil do vody síť jako obyčejně a když ji vytáhl, divná věc, síť byla prázdná. To se Kerovi ještě nestalo. Štěstí si mi odehnala ode dveří, dcero moje, řekl doma dceři Jennifer. Ta se mu ale jen posmívala. Uplynul týden, uplynul měsíc a z nejbohatšího rybáře se stával ten nejchudší. Sklep byl prázdný, sudy vysušené, lisovací kameny na hromadě. Přesto Ker se syny stále na moře vyjížděli pokoušet štěstí. Když zase jednou odjeli, Jennifer byla tak hladová, že to nevydržela, vzala udici s háčkem, jako návnadu na něj napíchla ústřici a vydala se chytat. Kdyby tak chytla aspoň malou rybičku a utišila kručení v břiše. Jen co poprvé do vody nahodila, pocítila na prutu tíhu a vytáhla zvláštní rybu. Malou rybku s velkou hlavou a vypoulenýma očima. Nikdy takovou neviděla, ale nedbala, šla domů a rybku upekla. Když se do ní chtěla pustit, ryba na pánvi zvedla hlavu a zahovořila hlasem tichým, jako je šum moře. Jennifer, děvče hloupé, nezapomeň mě jíst od hlavy. Jennifer byla tak překvapená, že poslechla a snědla rybu tak, jak ona nakázala, až na pánvi zůstaly jen kosti. A sotva je chtěla vyhodit, kosti na pánvi vyskočily a prohovořily hlasem tichým, jako mořský šepot. Hoď nás do moře, děvče hloupé, hlavou ke břehu a ocasem k širému moři. Jennifer zanesla kosti k moři a opatrně je položila do mělké vody tak, jak měla. Sotva byly kosti ve vodě, porostly masem a rybka vypadala stejně, jako když ji dívka viděla poprvé. Plácla ocasem o vlnu a povídá. Některé věci jsou na světě správné a některé nesprávné. Pamatuj si to, hloupá Jennifer. Sotva domluvila, plácla ocasem po druhé a zmizela v hlubině. Té noci se Kerovi zdálo, že slyší ze sklepa padat oblé kameny. Když se ráno vydali na moře, zdálo se jim, že se moře kudrnatí v milionech vlnek. Ponořili síť a loďka se málem převrhla. Od toho dne se vraceli do vesnice zase s plnými sítěmi. Sudy ve sklepě se plnily a oblé kameny se na nich usazovaly jako kvočny na vejcích. A Jennifer i svým dětem po mnoha letech opakovala to, co slyšela tolikrát od svého otce.
Ryba sejí od hlavy. Ryba sejí od hlavy. Ryba sejí od hlavy.

0: Věřte, nevěřte, jednoho letního rána sluníčko nevyšlo. Už dávno mělo být na vrcholku kopce Šišáku a hřát kočku Brundibáru do kožíšku, ťukat pejskovi Balíkovi na boudu, ale kde pak? Nikde nic, všude jen tma jako o půlnoci. V domku pod strání už dávno odřinčel budík, tatínek odešel do práce, maminka se chystala na velké gruntování, jenom Aninka si ještě hověla v posteli, protože byly prázdniny a do školy nemusela. A kolem dokola černočerná tma. Balík v boudě na dvorku se pomalu probouzel ze snu, když na střechu boudy skočila Brundibára. Honem se probuď, něco se děje, mňoukla.
1: Co by se mělo dít, je nejmíň půlnoc,
0: zabručel Jezevčík a přehodil si packy pod hlavou.
2: Právě že není, už je dlouho ráno. V kuchyni máme připravenou snídani, ale sluníčko ještě nevyšlo. Něco se mu přihodilo.
0: Jak Balík uslyšel o snídani, hned se probral. Natáhl nosem kuchyňskou vůni a na mou duši snídaně byla v miskách. Tak se honem otřepal.
1: No co, opozdilo se, však ono to dožene. Včera mělo slunce moc práce, to víš, sušit seno, ohřívat vodu v potoce, natírat na červeno jahody a maliny, to dá nějakou fušku. Se nediv, že si dneska přileželo.
2: Takhle to nemůžeme nechat, mňoukla kočka. Vždyť kohout na plotě už jenom sípe, jak je ukokrhanej, a nadává, až má z toho zobák dočista nakřivo. Já myslím, že bychom měli jít slunce probudit, než se stane neštěstí.
1: No, pro mě, za mě, nejsem proti, rozhodl se Balík. Ale až po snídani.
0: Zhltli ji téměř v poklusu. Mrkli do pokoje, jestli Aninka spí, zamotali se mamince pod nohama a už si to pelášili ven do té tmy tmoucí. Bylo jasné, že musí vylézt na kopec Šišák, protože z druhé strany na něj vylézalo každé ráno sluníčko. Jestli se na něj dneska nevydrápalo, musí tam být nějaká nekalota, havárie nebo kalamita, jak říkají v televizi. No však se uvidí. Brundibára šla o dva kroky napřed, kočky vidí i ve tmě, a tak cestičku snadno našla. Balík s čumákem u země pečlivě sledoval její stopu. Byli už hodný kus ve stráni, když Brundibára najednou vyprskla a na to šup skokem na nejbližší strom. Balík udělal ještě krok a v tom vrazil do čehosi pichlavého. Zakňučel, ale jak potáhl nosem a ucítil známý pach, hned byl doma a uklidnil se.
1: A, kmotr Ježek, dobrý den, pozdravil.
2: Nebav se s ním, zaječlo to zhora z větví. Je to zloděj, krade jabka.
0: Brundibára poznala Ježka taky.
1: Dámo, otočil se na ní Ježek, to byste neměla říkat, to vůbec není pravda.
2: A je. Sama jsem to viděla namalované v jedné knížce.
1: To ovšem malují jen hloupí malíři, vysvětlil trpělivě Ježek. Protože nemají ani zdání, že my ovoce netento nejíme. Takhle larvičky, žížaly, broučky, to je pro nás pošušňáníčko. Ale jabka, dejte pokoj. Oni si totiž někteří lidé myslí, že ty píchance do spadlých jablek děláme my, Ježkové. Ale zatím je napichují vosy. Tak je to, dámo, nenechte se mást.
0: A důstojně zadupal, zafuněl a vydal se na další pouť. Také ti dva šli dál.
1: Ty, Brundibáro, ozval se po chvíli mlčení Balík. Proč ty se jmenuješ tak divně?
2: Divně?
0: Ušklíbla se na oko nechápavě kočka, ale pak přidala.
2: Víš, já jsem se původně jmenovala jenom Bára. To je krásné jméno, ne? Jenomže Aninka si všimla, že když spím a je mi dobře, tak si pobrukuju. Ona tomu pobrukování neříká pobrukování, ale brundění. A tak mi začala říkat Brundibára. A už mi to zůstalo. Ale abys věděl, mně se to docela líbí, protože takhle se nejmenuje žádná jiná kočka.
1: A nevíš, proč mě říkají Balíku?
2: Tak to náhodou vím taky. Pamatuju, jak tě přinesli v klobouku jako štěně. A to se jmenoval Alík. Jenže jsi dovedl tak nacpat bříško, že jsi byl jako koule. Aninka nad tebou jednou spráskla ruce a povídá, tenhle Alík je tlustej jako Balík. A tak ti začala říkat Balíku, no. To Aninka nás takhle pojmenovala, víš?
1: Tak Aninka, no dobrá,
2: broukl Balík a oba zas šli dál. Jakmile vystoupali na samý vrcholek Šišáku, hned jim bylo jasné, proč se dneska slunce na kopec nevydrápalo. Celičká obloha nad druhou stranou Šišáku byla pokryta hustými mraky. Byly tam napěchované jeden vedle druhého. Mačkaly se tam oblaky husté a tmavé, těžké a nepropustné jako peřiny nacpané do bábinčiny svatební truhlice. Není divu, že si jimi sluníčko neproklestilo cestu.
1: Inu, co? Zauvažoval nahlas Balík. Zkusím to po našem.
2: A začal na ty mraky štěkat. Štěkal tak mohutně, až se to od vzdálených kopců odráželo a ozvěna to násobila. Z jednoho zvlášť černého mraku začalo pršet, ale s většinou ostatních to ani nehnulo.
3: Počkej, já ti pomůžu, přidala se Brundibára, ale kde pak?
1: Kočičí mňoukání na mraky taky neplatí.
2: Musíme přidat, usoudil Balík a začal při tom štěkání ještě vrtět ocasem. A vrtěl tak silně, že vítr, který tím způsobil, ohýbal vršky borovic i smrků na kopci, jen to hučelo. Brundibára se ladně přidala. Konečně. Konečně se jim podařilo rozhýbat vítr v údolí za Šišákem a ten pomalu, pomaloučku, začal odfukovat jeden mrak za druhým. Sluníčku přestali bránit v cestě a to se honem začalo sunout nahoru, aby dohnalo, co zameškalo. A tak se za chvíli i na té straně kopce, kde stála chalupa a dvorek a Balíkova bouda a Brundibářin pelíšek, udělalo ráno. Naši dva kamarádi si oddechli, usmáli se jeden na druhého, že se jim dílo podařilo a hajdy domů. Než došli, celý dvorek už věděl, co se přihodilo, protože povídavé straky všechno vybrebentili vrabcům a ti, co neví, nepoví. Vyštěbetali to slípkám na dvoře a ty kdákali gratulace Balíkovi a Brundibáře jedna přes druhou. Zkrátka ti dva měli na dvoře plnou náruč slávy. Jenom Aninka se na ně kabonila jako ty mraky. Už byla vzhůru a vyčetla jim, že se toulali bůh ví kde, právě když je potřebovala, když si s nimi chtěla hrát. Inu, tak to už na světě bývá. I když to myslíš sebe líp, všem se nikdy nezavděčí.
4: Tak pojď, musím ti to tady všechno ukázat.

0: už jedou! Nejedou!
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
2: Sluníčko svítilo z posledního. Bílá Amálka seděla na pařízku a hrála v dlaních poslední kvítek, co měl ještě rozkvést. V tom se přes pasek uhrnou dva dětkové v kožíškách a nesou pytel. Neudělají kloudný krok, pořád se pošťuchují a převalují pytel jeden druhému na záda. Vešlo by se do toho pytle snad půl nebe, ale zavázaný je halabala tkaničkou. Když děti došli k Amálce, ten první povídá. Můžeme si tu udělat zkoušku? Vždyť ani nevím, kdo jste, řekla Amálka. A to se dovíš, povídá druhý dědek a zamával na sluníčko. Můžeme si udělat zkoušku? Sluníčko se podívalo dolů z nebeské pavlače a zavrtělo hlavou. Tak tedy ještě ne, pokrčil rameny druhý dědek. Ale co s pytlem? Amálko, můžeme si tu někde nechat pytel? Povídá první. My si pro něj za časek přijdeme. Postavte ho třeba tamhle ke třem šípkům, ukázala Amálka. Dětci tam pytel odnesli, smekli čepici a strkali se někam dál. Amálka obešla pytel. Studilo od něho, až kolem lehala jinovatka. A jak byl nepořádně zavázaný, odletovala z něho bílá peříčka. Děti jistě vědí, proč je to právě tak, myslí si Amálka. Nechala pytel ležet u tří šípků a šla zahřívat poslední kvítek, co měl ještě rozkvést. Netrvalo to ani chvilku a k pytli se přihnal hospodský půlsklenka z dola ze vsi. Hledal na pasece pozdní listce. Vidí tu jinovatku kolem a povídá, mít ten pytel, nemusel bych kupovat led, postavil bych pytel do sklepa a bylo by tam pořád jako v lednici. Nikde nikdo, jen stehlík se dívá z bodláku. Půl sklenka si naložil pytel na záda a rovnou s ním pryč. Za chvíli se druhou stranou přihrnuli ti dva strkaví dědci. Sluníčko na ně hrozí z nebeské pavlače. Dědci fujaváci, kde jste byli? Vždyť už je nejvyšší čas. Oni to opravdu byli fujaváci a ten pytel to byl fujavácký pytel. No, vždyť není zmešká, no, brebentí fujaváci. Za chvíli všecko bude, jak má být. Jenže, když se dostrkali ke třem šípkům, pytel nikde. Na nebi šlehá sluníčko zlostí, moc špatně jste ten pytel opatrovali, dědci fujaváci. Ona totiž v něm byla celá letošní úroda sněhu. Z lesa vyšla bílá Amálka a oba dědci hned na ní. Kam se ztratil ten pytel sněhu? Amálka zbledla od starosti. Hledali pytel od mlází k mlází, až se ozval stehlík z bodláku. Odnesl ho půl sklenka z hospody. Holala, řekli děti fujaváci a vydali se s Amálkou za pytlem do vsi. Hospodu dlouho nehledali. Byla zakovaná do ledu od prahu až po komín. To ten fujavácký pytel. Půl sklenka obchází kolem zamrzlé hospody a žaluje rampouchovým hlasem. To jsem si dal. Tak už sebou hněte, děti fujaváci, řekla Amálka. Vytáhněte pytel ze sklepa a rozvažte ho. Padne sníh a bude dobře. Jenže toho se děti fujaváci pořádně vylekali. Když on je ten pytel navstekaný. Tak musím sama, řekla bílá Amálka. zabalila si ruce do závoje jako do rukávníku a poručila Pytli, aby vylezl ze sklepa. Pak zatáhla za tkaničku. Už se to hrne a sype. Sníh a sníh. Amalko, zmrzneš, křikli dětci fujaváci. Víla Amálka se jen usmála. To já dřív odejdu tam, kam Vílí chodí přespávat sníh. A tančila kroky a krůčky a tančila a už tam nebyla.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Když jednou král si vyjde bez kočáru, aby si vandrem prohlíd svoj říš, tu vidí věci, o nich neměl páru. Všechno narubituje, všechno narubituje, ať už tam či onam zamíříš. Stříkačku než dal hasič do pořádku, stodola zatím na prach schořela, kde býval rybník, dneska máme skládku. Všechno narubituje, všechno narubituje, jenže nikdo s tím nic nedělá. Všechno naruby, všechno naruby, kdo nic nedělá, tak stejně bere plat. Všechno naruby, všechno naruby, to se rychle musí do pořádku dát. Mladý rolník v hospodě si dává po ránu zahrát, ať je veselo. A stará babka řípu okopává. Všechno narubituje, všechno narubituje, přesně jak by to být nemělo. My dali příkaz zmetky nevyrábět a teď tu máme nouzi o tovar. Nehrabem trávu, nejsou teď hrábě. Všechno narubituje, všechno narubituje, správně pracuje jen pivovar. Všechno naruby, všechno naruby, kdo nic nedělá, tak stejně bere plat. Všechno naruby, všechno naruby, to se rychle musí do pořádku dát. Co když, synku, kolo se ti zláme? Kolář je klidně spravit odmítá. Ach, synku, synku, to musíš mít známé. Všechno narubituje, všechno narubituje. Šelma sedlá, co s tím počítá? Třešně se válí všude po silnici. Zas bude v zimě málo marmelád. Zruši!

0: Malá čarodějnice hlavně přemýšlela, jak si zahojit nožičky. Umíchala mast z žabích vajíček a myšího trusu, zamíchala do ní hrst netopířích zubů a nechala to povařit na otevřeném ohni. Když tou mastí potřela bolavá místa a zamumlala přitom kouzelnou průpovídku, povídá: tak, to bychom měli. Potom si obula boty a punčochy.
1: Ty někam jdeš?
0: Podivil se Havran.
1: Ano, a můžeš jít se mnou, řekla malá čarodějnice. Jdu do vsi, chci si koupit koště.
0: Do vsi se šlo lesem, přes kořeny a přes balvany, přes výmoly a přes stráně zarostlé ostružiním. Byla to mizerná cesta.
1: Dobrý den, vedete prosím košťata?
0: Zeptala se malá čarodějnice, když vstoupili do krámku hokynáře Peprníčka.
2: Ale ovšem, řekl pan Peprníček. Smetáčky, smetáky a košťata, samozřejmě taky pometla. A jestli snad potřebujete péřák na prach?
1: Ne, děkuji, já chci koště.
2: S násadou, anebo bez?
1: S násadou,
0: žádala malá čarodějnice.
1: Násada je to nejdůležitější, ale nesmí být moc krátká.
2: Jak pak by se prosím hodila tahle?
0: Úslužně nabízel pan Peprníček.
1: No, myslím, že bude stačit,
0: řekla malá čarodějnice.
2: Mohu vám koště trochu svázat? Ptal se pan Peprníček. Lépe se vám ponese.
1: Ne, jste velmi laskav, řekla malá čarodějnice. Ale není potřeba.
2: No prosím, prosím, jak si přejete?
0: Pan Peprníček přepočítal peníze a vyprovodil malou čarodějnici ke dveřím. Byl nám ctí, naschledanou, úctivý. Služebník chtěl ještě dodat, ale v tom mu došel dech. Viděl, jak jeho zákaznice vyskočila na koště, něco zamumlala a koště uletělo s ní i s Havranem.

0: Lituji, že mám několik minut zpoždění.
1: Jste to skutečně vy, profesore?
0: Ano, Challenger osobně. Když jsem vám dal tu obálku, neměl jsem naplánováno, abyste ji otevřeli. Chtěl jsem přijít před uvedenou hodinou.
1: Musím přiznat, že váš příchod nám přinesl značnou úlevu. Už jsme si mysleli, že výprava předčasně skončila.
0: Vinu za mé nemilé zdržení lze rozdělit mezi pitomého lodivoda a dotěrnou písečnou mělčinu.
2: Ale dlužíte nám vysvětlení, jak to, že jste tu?
0: Už na začátku jsem se rozhodl, že povedu váš výzkum. Jistě uznáte, že i nejpodrobnější písemný návod by byl jen ubohou náhražkou za mou inteligenci, za mé vědomosti a za mé rady.
2: Ale proč jste cestoval sám?
0: Protože jsem se chtěl ubránit vašemu protivnému naléhání, abych se plavil na vaší lodi.
3: Já bych na vás zaručeně nenaléhal. Nejel bych s vámi, pokud je na Atlantickém oceánu alespoň ještě jedna další loď.
0: Tak vidíte, udělal jsem dobře, že jsem se objevil až ve chvíli, kdy je mé přítomnosti nejvíce třeba. Od nynějška vám nehrozí nebezpečí, že byste nedosáhli svého cíle.
4: Výprava lorda Roxtona, profesora Summerlea a reportéra Meloniho, doplněná teď o svého šéfa Challengera, mohla vyrazit vstříc neznámým dobrodružstvím amazonských pralesů.
5: Lord Roxton najal velkou parní jachtu jménem Esmeralda. Jachta nás měla dopravit z Manausu dál proti proudu do nitra kontinentu.
4: Redaktor Daily Gazette využíval každou volnou chvilku během cesty k podrobným poznámkám, i když samozřejmě nevěděl, bude-li je někdo někdy vůbec číst.
5: Pokud jde o povětrnostní podmínky, bylo lhostejné, kterou roční dobu jsme si pro výpravu zvolili. Teplota se tu pohybuje mezi 25 a 35 stupni v létě, stejně jako v zimě. Jinak je tomu z hlediska hydrologického. Měsíce od prosince do května jsou údobím dešťů. A v ten čas voda pozvolna stoupá a vylévá se z břehů. Tam tvoří jezera, která pokrývají nezměrné plochy země a mění obrovská území v to, čemu zdejší lidé říkají gapo. Gapo je většinou příliš bažinaté, než aby uneslo chodce, a příliš mělké pro čluny.
4: Esmeralda plula tak rychle, jako by se výprava plavila po stojatých vodách. Po třech dnech cesty severozápadním směrem byla řeka stále tak obrovská, že se její břehy jevily jen jako matné čmouhy na dálném obzoru. Po dalších dvou dnech plavby dospěla výprava k jakési indiánské vesnici.
0: Tady se musíme vylodit.
2: A co s Esmeraldou?
0: Loď pošleme zpátky do Manausu. Nad vesnicí jsou peřeje, kterými by jachta neproplula.
5: Ale nám třem se profesor Challenger přiznal, že se blížíme k prahu neznámé země. A čím méně lidí o ní bude vědět, tím lépe. Každý z nás tří musel dát čestné slovo, že nezveřejníme ani neřekneme nic, co by mohlo prozradit přesné zeměpisné údaje o naší cestě. Ve stejném smyslu byl vzat do slavnostní přísahy i náš personál.
4: Doprovod zvláštní výpravy od této chvíle tvořilo jen několik lidí. Černoch jménem Zambo, Herkules silný jako kůň a také tak inteligentní, dva míšenci Gomez a Manuela a tři indiáni kmene Mojo.
5: 2. srpna jsme zamávali s bohem Esmeraldě a tím i poslednímu článku, jenž nás spojil s vnějším světem. Využil jsem téhle chvíle k odeslání dalšího dopisu.
1: Tak tedy zítra mizíme do neznáma.
0: Ano, lorde Roxtone, ale teď je potřeba připravit čluny.
4: Profesor Challenger pronajal od indiánů dvě veliké kanoe vyrobené z velmi lehkého materiálu, bambusové kostry potažené kůží.
5: Vážený pane šéfredaktore, Sebevědomé vystupování profesora Challengera mě přes vytrvalou nedůvěru profesora Summerlee i nadále udržuje v přesvědčení, že vůdce naší výpravy splní, co sliboval. A že jsme skutečně na prahu senzačních poznatků.

0: předčila všechno, co si obyvatel velkoměsta dokázal představit.
1: Křiklavě barevné orchideje a nádherně zabarvené lišejníky žhnuly na tmavých kmenech stromů. Všechny rostliny, i ty menší, se prodírají a soukají k zelenému povrchu tím, že se omotávají kolem silnějších a vyšších.
0: A přece i v těchto odlehlých záhadných končinách byla výprava obklopena důkazy, že tu někde žijí lidé. Bylo to třetí den plavby, kdy si lord Roxton povšiml zvláštního, hlubokého a rytmického chvění vzduchu. Indiáni přestali veslovat a strnuli, jakoby proměněni v bronzové sochy.
1: Co je to?
2: Bubny.
1: Bubny?
2: Slyšel jsem je už i při minulé cestě.
1: Válečné bubny?
2: Přesně tak.
0: Míšenec Gomez lámanou angličtinou šeptal: divocí indiáni, vrahové, hlídají nás a zabijí, jestli budou moct. Po celý den bubny hřímali a šeptali a jejich hrozba se zrcadlila ve tvářích barevných členů výpravy.
1: A tehdy jsem si uvědomil, že Summerlee a Challenger jsou obdařeni nejvyšším druhem statečnosti, totiž statečností vědce. Ani v tento den, vyplněný neustálou a záhadnou hrozbou, neunikl pozornosti našich dvou profesorů jediný pták ve vzduchu, ani jediný keř na zemi. Chvilkami se chovali tak, jako by spolu seděli v kuřáckém salonu Královské akademie věd v Londýně. Jen jedinkrát se jim uráčilo zmínit se o indiánech.
3: Kanibalové kmene Miranha nebo Amahuaka.
4: Předpokládám, že jejich řeč je polysyntetická a že také náležejí ke kmeni mongoloidnímu.
3: Není mi známo, že by v tomto světadílu existovala řeč jiná, ale vaši teorii o mongoloidnosti považuji za podezřelou.
4: Domnívám se, že i minimální znalosti srovnávací anatomie by pomohly tuto teorii uznat.
3: Minimální znalosti ano. Ovšem člověk se znalostmi opravdovými dochází k jiným závěrům.
0: Výpravu však nakonec nikdo nepřepadl a bubnování druhý den odumřelo kdesi v pralese. Toho dne byl profesor Challenger od samého rána nesvůj. Ani na okamžik nespustil oči z břehu. Pojednou div nevyskočil z kánoe.
3: Co tomu říkáte?
4: Je to zajisté palma asajská, pokud dobře vidím, co ukazujete.
3: Přesně tak. Zvolil jsem si svého času asajskou palmu jako orientační bod.
4: Znamená to, že už jsme na místě?
3: Tam, kde vidíte to světle zelené mlází, tam mezi těmi velkými bavlníky, je má soukromá brána do neznáma.
0: Po dalších několika dnech plavby boční říčkou, při jejímž ústí se nalézala asajská palma, se kánoe několikrát ocitly na mělčině. Bylo jasné, že odtud budou muset cestovatelé dál už po svých. Při vykládání zásob a materiálu udílel Challenger kdekomu instrukce.
1: A tehdy došlo k té hádce. Challenger totiž přidělil profesoru Summerleeovi k jeho osobnímu výstroji barometr. Ano, docela obyčejný a lehký barometr.
4: Smím se vás, pane, zeptat, z čeho odvozujete své právo udílet rozkazy?
3: Ze své funkce vedoucího této výpravy, profesore.
4: Jsem nucen prohlásit, pane, že tuto vaši funkci neuznávám.
3: Prosím, snad tedy, abyste, profesore, laskavě definoval mé postavení.
4: Pane, jste člověk, jehož pravdomluvnost byla vzata v pochybnost a je tudíž sporná. Tato komise má za úkol dotyčný spor rozhodnout. Kráčíte, pane, se svými soudci.
3: V tom případě jděte klidně svou cestou. A já se tu posadím, odpočinu si a pak vás budu následovat.

0: Nejsem-li vůdcem výpravy, nemůžete po mně chtít, abych vám ukazoval cestu.
1: Musím napsat, že naštěstí jsme už dříve objevili, že oba naši vědátoři mají nejhorší možné mínění o jistém doktoru Aylingworthovi z Edinburghu. Kdykoliv padlo jméno tohoto skotského zoologa, vždycky se oba profesoři ochotně spřátelili a společně hanobili svého soka. Nejinak tomu bylo i v této situaci.
2: A tak se nakonec těsně před cílem výprava nemusela otočit a vrátit s nepořízenou do Londýna. Druhý den poté, co opustili kánoe, spozorovali, že se celý ráz krajiny mění. Cesta kolem neustále stoupala, lesy řídly a ztrácely tropickou bujnost.
1: 9. dne poté, co jsme zanechali kánoe dole na břehu, jsme měli za sebou asi kolem 240 pěších kilometrů. Stromy byly menší a menší a změnily se nakonec v pouhou kleč. Za to jsme se dostali do bambusové džungle. Byla tak hustá, že nezbylo než rubat si stezku mačetami. Nic jednotvárnějšího a únavnějšího jsem si nedokázal představit. I tam, kde byl bambus nejřidší, neviděl jsem dál než na 10-15 kroků.
2: Časně z rána následujícího dne se před výpravou rozprostřela mírně stoupající rovina. Pláň byla zakončena dlouhým, nestejně vysokým hřebenem.
1: Když jsme se přiblížili k jednomu z vrcholů, událo se cosi podivného. Challenger se náhle zastavil a vzrušeně ukazoval doprava.
0: Viděli jste? Summerlee, viděl jste to?
1: Ve vzdálenosti snad 2 kilometrů jsme spatřili něco, co vypadalo jako veliký šedivý pták, jenž se na líných křídlech pomalu zvedá ze země, pozvolna letí a v nevelké výšce nakonec mizí za kapradinovými stromy.
0: No, viděl jste to?
3: Co to podle vašeho názoru bylo?
0: Podle mého nejlepšího vědomí a svědomí to byl pterodaktylus.
3: Pterodaktylus? Co pak jste ještě nikdy neviděl čápa?
2: Když se expedici podařilo překročit další hřeben terénní vlny, spatřili před sebou palmami zdobenou planinku a za ní hradbu vysokých rudých útesů.
4: Ale to jsou přece ty, které jsem viděl na obraze.
5: Na jakém obraze?
4: Na tom, co namaloval Američan White, ten, který tu v Amazonii zahynul.
5: A kdo vám, Melone, ten obraz ukázal?
4: No přece profesor Challenger. Přivezl si ho odtud z Jižní Ameriky.
5: Podivné. A k tomu ten pták? Vsadil bych se, že jsem nikdy nic podobného neviděl. Že by to byl opravdu nějaký vyhynulý druh?
2: Profesor Challenger se naparuje jako pták a Summerlee mlčí. Ničemu nevěří.
1: Třeba zítřek rozptýlí naše pochybnosti.

0: o nepravém a pravém čertu. Byl jednou jeden chudý člověk. Ženu měl a 5 dětí a jíst nebylo. Měli kmotra bohatého sedláka ve vsi, ale byl lakota učiněná, nedal ani kousek chleba. A tak ti lidé bídu dřeli, o hladu vstávali, o hladu lehali. Přihodilo se jednou, když šla ta chudá žena do cizí vsi kousek chleba dětem vyprosit, že se dala cestou podle potoka, kde byl břeh podemletý. A jak po břehu kráčí, najednou se pod ní utrhne kus země. Jen se zachytila, že nepadla do potoka. A tu vidí, jak za utrženým kusem země veliký hrnec na den se vyvalil, plný dukátů. V radosti hned žena do klína peníze hrabala a rovnou domů. Měli po nouzi. Schovali peníze na půdu do truhly, aby o nich žádný nevěděl. Žena pak jeden dukát vzala a šla ke kmotříčkovi, že by ráda pecen chleba. Sedlák se na ní utrhl, že nemá pro žebráky, ale jak uhlídal dukát, hned zpíval jinou. Přinesl chleba a ptal se, kde ten peníz sebrali. A žena dobrák všechno mu pověděla, jak tou nenadálou příhodou přišli k ujmění. Tu sedlák lakota záviděl jim bohatství a povídá selce, rád bych ty peníze dostal, ale jak na ně? A selka byla ještě lakotnější než muž, hned radu našla. Víš-li co, zabijeme v noci naši černou krávu. Stáhneš z ní kůži, oblékneš i z rohy na sebe, potom k půlnoci jdi k chalupě, zatluč na dveře, ohlas se, že jsi čert a že chceš peníze. Sedlák poslechl a udělal podle ženiny rady. Před půlnocí byl u chalupy, na dveře bouřil a řetězem řinčel. Ten chalupník vystrčil hlavu oknem a ptá se, kdo je to a co chce. Sedlák huhlal, já jsem čert a jdu si pro peníze. Chalupníkovi byla malá dušička, když viděl černou hlavu rohatou a povídá ženě, slyšíš, jde si pro peníze, dej mu je, já s tím ničeho mít nechci. Ale žena byla kurážnější a že nedá, kdo ví, co prý to za šidbu. Tak sedlák marně obcházel kolem okna, a jak bylo po půlnoci, odešel. Myslel si, bude-li chodit denně, že je přec postraší. Přišel na druhou noc zase a se hřmotem žádal o peníze. Ale nedostal ani tentokrát ničeho. Chalupník však už byl tak ulekaný, že řekl ráno ženě, slyšíš-li, přijde-li ten čert ještě jednou, sám mu poklad vydám. Však kdo ví, jaké jsou to peníze? S tím úmyslem svěřil se i kmotrovi, který jakoby nic po ránu přišel na výzvědy. Tu si kmotr myslel, už je vyhráno, v noci přijdu po třetí a peníze dostanu. Toho večera po práci stál chalupník na návsi a tu jde okolo nějaký myslivecký. Zaprášený byl po cestě, utrmácený a povídá, člověče dobrý, nech mě u sebe na noc. Chalupník mu na to, Jestli jen se ničeho nebojíte, rád vám dám nocleh. Myslivec řekl, nebojím se. A vyptával se, co a jak. Tomu chalupník celou tu příhodu o penězích vypravoval a o čertu, který si pro ně chodí. Myslivec prosil, jen aby mu dali nocleh, že s nimi pekelného hosta chce dočkati, že strachu nemá. A chalupník byl rád, že jim bude veselej, vedl myslivce domů. Táhla 11. hodina. Před chalupou zase ozvalo se řínčení a hluk. Chalupník už se chystal, že ty peníze vydá. Myslivec povídá, otevřte mu dveře. Žena nechtěla, jen ať ho nechají, že snad zas odejde. Tu myslivec sám se zvedl, šel a otevřel dveře. Tu obluda rohatá vstoupila do sednice a myslivec se zeptal, co jsi a čeho tu vyhledáváš?
1: Já jsem čert a jdu si pro peníze.
0: Ale myslivec mu na to, ty jsi čert a já taky. Půjdem, kam patříme. Chytil milého kmotra a oknem s ním do povětří uletěl. V sednici jen trochu smradu a kouře zůstalo po pekelném myslivci. Teď měl chalupník od čerta pokoj. Kmotra se přišla ráno hned do chalupy vyptávat, jestli tam kmotr nebyl. Ale chalupnice povídá, nebyl tu už dávno, ani nepamatuji. Ale kmotřičko, stala se tu divná příhoda dnes v noci u nás. A chalupnice vypravovala selce všechno. Ta hned věděla, že jejího muže čert do pekla odnesl, ale ani nemukla, neprozradila se. Chalupník pak z peněz nalezených koupil si pěkný statek a byl dobře živ se ženou i s dětmi.
2: Pojď si se mnou hrát, pojď si hrát s Piggym!
3: Uběhlo pár dní a sněhu neubylo. Venku štípal mráz, ale ve světnici bylo teplo. Makový mužíček za tu dobu nějak povyrost. Už mu nestačila kolébka, už musel dostat svou postýlku. Ale co povídám postýlku? Stařeček mu přinesl prostě z půdy odloženou ošatku, takový potrhaný okřínek, a v něm stařenka makovému mužičkovi ustlala. V tom okřínku, ve kterém ještě před lety nechávala kynout těsto na chléb, než jej vsadila do pece. Teď seděl nad okřínkem stařeček a něco se mu honilo hlavou.
4: Tak si myslím, že makového mužička vezmu do učení. Naučím ho chodit. Věčně v postýlce ležet nemůže.
5: Jen ho nech pěkně ležet v opálce. Na běhání má času dost. Děti začínají chodit, až když jim táhne na 12. měsíc.
4: Na 12. měsíc? Já běhal už v 10 měsících jako čečetka. Ještě mi snad ani 10 měsíců nebylo.
5: Když začnou děti chodit předčasně, křiví se jim nožičky. Však se na sebe podívej, běhal si už v 10. měsíci, ale nohy máš teď jako krmolec.
4: Protože mám regma v kolenou. Dokud jsem neměl regma, měl jsem nohy jako boučky. A makový mužiče, podívej se, jak se sám zkouší v opálce postavit.
6: Pojď k dědovi, makový mužičku. Děda tě bude vodit po stole. Hopila.
5: Hned ať je dole, po stole se nechodí.
4: On smí, on je malinký.
5: Nikdo nemá chodit po stole. Na stůl se dává chléb. Uč ho chodit po zemi, na podlaze je místa dost.
4: Po zemi ho učit nemohu, protože mě bolí záda a kolena, když se hýbám.
5: Tak ho uč chodit jinde, na stole ne.
4: A kde jinde? Ty prostě nechceš, abych makového mužička učil chodit. Ale abys věděla,
6: Já ho naučím chodit.
5: Ale na podlaze.
6: Třeba i na podlaze. I když se nemohu ohýbat. Naučím ho to a tobě najust. I kdybych měl lézt po čtyřech.
5: A to je pěkné. A to jsem si dobře vysloužila. Mně chceš dělat justy. Za to, že ti peru a zašívám. Za to, že ti vařím. A že se starám, abys měl doma teplo. Já jsem poslední, kdo si tvoje justy zaslouží. Hněvám se na tebe. A nemluvím s tebou. A taky, že jdu na dvorek a na bráz. A budu tam celý den. A třeba nastydnu.
3: Oj, to se stařenka rozhněvala. Měla pravdu, že jí stařeček justy dělat nemusel, ale taky mohla přece jen vědět, že on to tak nemyslel. Že to tak jenom řek. Když stařenka odešla a bouchla dveřmi, vzal stařeček makového mužíčka a postavil ho na podlahu.
6: Babička je víš? Ale dědeček ne. Děda tě naučí ťapi, ťapi. Tak pěkně si vedle tebe kleknu.
5: To mi luplo v kříži. To hluba. To píchá. Stařenko, honem, mě něco je. Mě strašně píchlo v kříži a prasklo mi v kolenou. No tak, stařenko.
6: Dej mi pokoj, makový mužíšku, teď tě nebudu učit ťapi, ťapi. Já musím pro babičku. Budu tě učit ťapi, ťapi, až mi stařenka navaže záda. Stařenko!
4: Toto píchá, toto bolí. Musíš na chvilku přestat trucovat. Musíš jít se mnou dovnitř. Mě tolik píchlo, stařenko, tolik prasklo, že to není jen tak. Přestaň se uženěvat a pojď se mnou dovnitř.
5: Ale pořád.
4: Pojď, staruško.
5: Nepůjdu.
4: Je, toto bolí. Já to s těma justama tak nemyslel. Já to jen tak řeknu, že tak. Podívej se, je tu zima, mrzne, ty nastydneš a mně se to ještě zhorší.
5: A jak to, že ti tak prasklo v kolenu a píchlo v zádech?
4: No, podívej se, to od toho kleknutí.
5: Já ti vždycky říkám, ať si klekáš opatrně. Teď ti musím záda namazat. Pojď dovnitř, pojď, chytneš na chlazení. Ježiš.
3: No konečně se stařenka hněvat přestala. Přece jen dostala starost, jestli se stařečkovi něco nestalo. Když spolu otevřeli dveře u světničky, zůstali stát jako uvidění. Proč? Protože po podlaze pochodovala kočka s lunomžourka, makový mužíček se jí držel za ocásek a dělal ťapi, ťapi, ťapi, ťapi, levá, pravá a ani se přitom nesvalil. Tak naučila makového mužíčka chodit kočka a ne stařeček. Dobře ho naučila běhat. A ani se mu neskřivily nožičky.
7: Jednou, to už je dávno, ještě jste ani nebyli na světě, šel tatínek koupit mamince dárek k narozeninám. Ještě nevěděl, co to bude, ale už byl rozhodnutý, že něco pěkného. Taky šel sobě koupit nové kalhoty, aby se mamince líbil. A šel se také podívat, jaké jsou k dostání kočárky, protože jste se měli zrovna narodit. Přišel do obchodu, prohlížel si kalhoty a přemýšlel, jestli si má koupit ty zelené nebo ty modré. Voňavku pro maminku už měl, na kočárky se také podíval, takže už jen ty kalhoty. Zalíbily se mu ještě jedny, červené. Sice si říkal, že mu třeba nebudou slušet, ale pak ho napadlo, že jednou může mít také něco veselého. Až budete na světě, že se zrovna vám budou určitě líbit. Najednou se v obchodě ozvalo hlášení. Pozor, pozor, žádáme všechny nakupující, aby se okamžitě sebrali a utíkali rychle domů. V zoologické zahradě se splašila všechna zvířata. Tygři, lvi, sloni, hadi, krokodýly a vůbec utekli a teď pobíhají všude možně. Proto běžte honem domů, ať vás nesežerou, nekousnou nebo tak něco. Konec hlášení. Nastal zmatek. Lidé pobíhali sem a tam, někteří se už chystali, že v obchodě přenocují, než někdo tu divou zvěř pochytá. Ale hned tu bylo další hlášení. Pozor, pozor, zvláštní hlášení. Kdyby tu chtěl někdo zůstat, tak nemůže, protože všichni, co tady pracují, musí jít také domů a dávat pozor, aby se jim do bytu nevplížili jedovatí hadi. Proto budeme zavírat, tak šup, šup, ať už jste všichni pryč. Nedalo se nic dělat, všichni museli jít. Tatínek ještě rychle zaplatil za ty červené kalhoty a šel taky. Lidé kolem něho utíkali, ale tatínek nespěchal. Takového levharta stejně nepředběhnu, říkal si. A tak kráčel v ruce taštičku s voňavkou pro maminku a se svými starými kalhotami, protože ty nové, červené, si hned oblékl. Venku už byl také zmatek. Lidé pobíhali sem a tam, schovávali se v autech, v domech, v průjezdech. Někteří ujížděli pryč a všichni křičeli, pištěli a kolem chodila policie a říkala: jen klid, vážení občané, máme to pod kontrolou. A ta policie měla na sobě masky zvířat, co se prodávají v obchodě. Opiček, vlků, prasátek, kočiček, aby si ji ty divoké šelmy, až se objeví, spletly se zvířaty. A policie s nimi promluví zvířecí řečí, kterou se naučila v policejní škole. Jenomže tím vznikl ještě větší zmatek. Lidé nepoznali, že je to policie v maskách a ještě víc pištěli a utíkali pryč. Netrvalo dlouho a celé náměstí bylo úplně prázdné. Ona se trošku bála i ta policie a zalezla za dveře do domu, i když to jinak nikdy nedělá. Tatínek jde přes náměstí a píská si. A jak tak píská, najednou se k němu ze všech stran začínají slézat hadi. Ti totiž na pískání vždycky přilézají a někdy i tancují. Tatínek se trochu bál, jak by ne, ale věděl, že dokud píská, je to dobré. A tak pískal a pomalu couval ke kašně, co stojí uprostřed náměstí. Pískal a pískal a přitom opatrně lezl na tu kašnu a hadi pořád za ním. Přelezli okraj kašny a spadli do ní. A když tatínek viděl, že všichni hadi už jsou v kašně, přestal pískat, rychle zaklapl mříž a všichni hadi byli polapeni a už nemohli ven. A ze dveří domů na tatínka volala ta policie v maskách zvířátek. My jsme to viděli a zavoláme do zoo a oni si zase ty hady odvezou. Děkujeme na 100 000krát. Není zač, odpověděl tatínek a chtěl jít dál. Ale najednou vidí, že za rohem ulice, kam měl zrovna nabířeno, na něho zírají dva krokodýlové a cvakají zubatýma hubama. A je, řekl si, to bude těžká věc. Ale pak ho něco napadlo. Vytáhl z tašky ty svoje staré kalhoty a na každé nohavici udělal suk. Zrovna stál vedle opuštěného stánku, kde prodávali párky v rohlíku. Tatínek ty zasukované nohavice starých kalhot naplnil párky a kalhoty omotal okolo sloupu po uliční lampy. Každému krokodýlovi nastrčil jednu nohavici a jak krokodýlové ty nohavice z párky hltali, úplně se zamotali okolo té lampy, že nemohli tam ani zpět. zůstali trčet a museli čekat, až je někdo osvobodí. A zase ze dveří domu vystrčila hlavy maskovaná policie a volala na tatínka. Děkujeme na 100 000krát. Ale tatínek neříkal nic, protože se k němu blížili tygr, lev a další dravci a chtěli ho sežrat. Už to vypadalo zle. Ale na poslední chvíli dostal tatínek zase nápad. Vytáhl z tašky tu voňavku pro maminku a celý se postříkal od hlavy k patě. Něco takového šelmy sežrat nemohou, protože to nevoní masem. A šelmám se z té voňavky udělalo tak špatně, že se okamžitě svalili, omdleli a zůstali ležet. Voňavý tatínek ještě stříkl šelmám trochu voňavky pod nos, aby se hned tak neprobudili. Ale maminka, ta by tou voňavkou voněla krásně a nikdo by neomdlel, to jistě ne. Už zbýval jenom slon a ten se právě vynořil z vedlejší ulice a hrnul se na tatínka. Ale sotva tatínka dobře uviděl, začal se strašně smát. Troubil chobotem a nakláněl hlavu. Moc se mu totiž líbily ty tatínkovi červené kalhoty a myslel si, že tatínek je ta červená čepice, co jí slon kdysi nosíval v cirkuse. Natáhl chobot, tatínka zvedl a dal si ho na hlavu. Tatínek neváhal, chytil slona za uši a už ho rovnou řídil do zoologické zahrady. Tam měli strašnou radost a poslali nákladňáky, aby dovezli i ta ostatní zvířata. Omylem sice přibrali i tu policii v maskách zvířátek, ale tu pak zase pustili. Všichni byli rádi, tatínkovi děkovali a taky mu řekli, že kdykoliv může do zoologické přijít i s vámi a s maminkou. Jenom si musíte koupit lístek, ale to se rozumí samo sebou. Tak tam někdy běžte. Ale teď už jděte spát. Ať jste zítra tak šikovní a silní, jako ten váš tatínek.
8: Co to bylo? Samantha?

frontaci s děsuplným křichtíkem. Mně všechno dojde, jen co budu starší, takže nemá cenu nervovat se hned.

0: to fajn.
1: V tom čase bydlel v Jičíně a vařil tam pivo, sládek, kule. Jméno měl divné, ale pivo vařil dobré. A proto ho ve městě rádi strpěli, i když to byl veliký řimbuch a zem se pod ním lámala jako marcipán. No v celém Jičíně byla jenom jedna židle, která ho unesla. Rumcajs neměl sládka rád. On mu často chodil po pasekách v lese Řáholci a hledal tajné kořínky do piva. Tlápy měl jako haratláp, kam šlápl, tam vždycky něco vyvedl.
2: Proč mi, kule, nechodíš v lese po lidsku? Vyčítal mu Rumcajs.
1: A kule opatrně udělal krok a zatlápnul bažantici na vejcích. Udělal druhý a zaril se patou až na dno jezevčí komory. Bokem otloukal duby i buky, až se z nich loupala kůra. No, to byl sládek kule. Tou dobou Cipísek dotrhával druhé šaty a pouštěl se pořád hlouběji do lesa Řáholce, až měla Manka strach, aby ho nepopadly divoženky nebo aby se nepopálil o ohnivého muže.
2: Ať si Cipísek užije ode všeho, říkal na to Rumcajs.
1: Jednou Cipísek zašel až nejhlouběji do lesa. Stromy tam nešuměli, ale šeptali a nikdo jim nerozuměl. A byla tam tma. Kdo tam přišel, dostal strach a vrátil se. Cipísek udělal ještě krok za tmu a stojí u studánky, o které se v Jičíně říkalo, že ji hlídají víly. A kdyby prý ji neuhlídali, museli by odejít a venku v poli by je vítr rozfoukal. Víly tam seděli. Bylo jich 7. Já jsem Cipísek. My jsme víly. Řekli víly a jemnými prstíčky odstrkovali smetí, co napadalo do studánky. Já vám pomůžu.
3: Tak dobře,
1: řekli víly a udělali mu mezi sebou místo. Je, vy jste hezké.
3: Povíme ti za to pohádku.
1: Povídali mu pořád stejnou pohádku, ale byla stále jiná. Cipísek tam chodil každý den. Měl už mezi vílami vysezený důlek. Víly se divili, jak je možné, že někdo může vysedět v zemi důlek. Když ale Cipísek přišel k studánkovým vílám po 9, vidí, že pletou kabelky ze zelené trávy a pláčou přitom. Proč pláčete?
3: Jen se podívej.
1: A ukázali na studánku a ona byla vyschlá, není v ní ani očko vody. Vy jste tu studánku vypili?
3: Ne, ona přestala.
1: No proč přestala?
3: To nikdo neví.
1: Řekli víly, dali si kabelky z trávy pod rameno a že půjdou. Nikam nechoďte, já se nejdřív podívám, proč ta studánka přestala. Hledal hluboko v lese Řáholci a pak ještě na samém krajíčku a vidí tam pod trnkou sedět člověka. Ten člověk si hověl v hlubokém dolíku a chrápal, jako když se přesýpá štěrk. Všude pod ním prýští ze země pramínky vody, ale za ním je sucho jako v hrachovině. Před ním je vody dost, ale za zády mu vadne tráva. Cipísek zavolal tomu Řimbuchovi do ucha.
4: Vstávej!
1: Řimbuch zachruněl, jako když se v lomu sype kámen.
2: A co bych stával? Já jsem kule, sládek z Jičína.
4: Vstávej! Sedíš na žilkách, co vedou vílám vodu do studánky.
1: Sládek kule sebou zavrtěl v dolíku a spal dál.
4: Jestli ta studánka neobživne, víly budou muset z lesa a rozfouká je vítr.
2: Jach,
1: udělal sládek kule a spal dál. A tak si Cipísek našel malého červeného mravence a pustil ho Sládkovi za košili. Mravenec se dal do Sládka jako kleštičkami. Sládek kule vykřikl. Vyletěl na nohy a žene se do jičína, aby mu Sládková vyhnala mravence z košile.
0: Když už kule netiskl tolik zem, voda se vrátila do žilek a studánka se probudila. Víly se k ní sesedly a odstrkovali prstíčkem smetí. Na večer se ty víly trochu lekly, to, když Runcaj z posedmé vystřelil z pistole píchou, jakého má synka.
5: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
6: Peřina. Byla jednou jedna peřina. Na první pohled byla docela normální, čtyři rohy a velké břicho. Jenom jednou věcí se od ostatních peřin lišila, jenomže to jste mohli poznat, až když jste si pod tu peřinu vlezli. Ten, kdo to udělal, tak za vteřinku vyskočil z postele a klepal se ještě pěkně dlouho potom zimou. Ta peřina oproti jiným normálním peřinám totiž vůbec nehřála. Naopak. Když jste si pod ní lehli, měli jste pocit, že místo peřiny ležíte pod kusem ledu. Co s takovou peřinou? Peřina je na světě přece proto, aby nás od chladu ochraňovala a ne, aby naopak zimu na nás přenášela. Nebylo proto divu, že v té rodině, kde tu peřinu měli, nechtěl pod ní nikdo spát. Malý Kuba, který si pod ní jednou večer omylem vlezl, se ráno probudil skoro celý zmrzlý. Hned potom ho začalo bolet v krku, dostal rýmu, zápal plic a byl dlouho, dlouho nemocný. Ta peřina musí z domu, řekla maminka. S tou peřinou už začíná jít o život, podotkl tatínek. A bylo rozhodnuto. Peřinu vzali a protože nevěděli, kam s ní, a také možná proto, že bydleli nedaleko zoologické zahrady, odnesli ji tam. Peřinu zaměstnanci zoologické zahrady umístili do prostorné voliéry a na voliéru dali informační cedulku s nápisem Peřina obecná, studený druh. Výskyt v jiné části světa nebyl zaznamenán. Pravděpodobně pochází z doby ledové. Peřině se v zoologické zahradě moc líbilo. Za prvé jí dělalo dobře, že ji návštěvníci obdivují a za druhé si mezi zvířátky našla hodně kamarádů. Nejraději měli peřinu tučňáci a lední medvědi. Za teplých letních nocí se o ní mohli poprat. Už je to tak, co jednomu vadí, tak druhému může naopak dělat dobře. Zvířatům, jako například ledním medvědům a tučňákům, je u nás v létě moc teplo, ale když si lehli pod ledovou peřinu, cítili se dobře. Skoro jako doma, kde mají studené moře a hodně ledu, na který jsou zvyklá. A tak peřina poskytovala s radostí svoji ledovou ochranu všem zvířátkům, která ji o to požádala. Nemusím vám jistě zdůrazňovat, že byla ráda, že je přece jenom někomu užitečná.

0: O Konrádovi, který psal nosem. Byl jednou jeden chlapeček, jmenoval se Konrád a ten pořád lhal. Dostal od maminky k narozeninám plnicí pero, ale sotva přišel do školy, už vykládal, že si to pero upekl sladké mouky na pánvice a děti si pero prohlíželi a říkali, to přece není možné, Konráde, ty určitě lžeš. Ale Konrád se ani trochu nezačervenal, krčil rameno, říkal, tak mi sáhněte na nos. A děti mu na nos sáhly, ale nic nepoznali, protože Konrádův nos byl dlouhý, špičatý a krásně rovný. A Konrád se v duchu smál a myslel si, s takovým nosem můžu lhát, jak chci, a nikdo nic nepozná. Ale představte si, jednou hrál Konrád na hřišti kopanou a plnicí pero ztratil. Když přišel do školy, řekla paní učitelka dětem, vyndejte si sešity a pera, budeme psát úlohu o tom, jak voní květiny. A rozdala dětem azálky, karafiáty a jeřiny. Děti dali sešity na lavici, vzali pera, vonili ke květinám a psali. Ale Konrád marně hledal své nové pero, faktovce nebylo, v kapse také ne, a tak řekl Zuzance, která seděla vedle něho, Zuzanko, půjč mi něco na psaní, mému peru narostly včera večer nohy, uteklo s kočkami na střechu a ještě se nevrátilo. Ale Zuzanka řekla, Konráde, to není možné, ty určitě lžeš, nic ti nepůjčím, pojď mi sáhni na nos, řekl Konrád, ale Zuzanka neměla čas sáhat Konrádovi na nos. Psala úlohu o tom, jak voní květiny, a tak řekla, já vím, že máš špičatý a rovný nos, ale teď mě nech, mám práci, píš si, čím chceš. Dobrá, řekl si Konrád, mám krásný, rovný, špičatý nos, budu tedy psát nosem. A namočil si nos do inkoustu a psal. Konráde, řekla paní učitelka, když to viděla, nepiš nosem, je to nezdravé. Musím tak psát, řekl Konrád. Můj nos mě o to včera celý den prosil a já jsem mu to na čestné slovo slíbil. Konráde, řekla paní učitelka, tohle ti nevěřím. Odkdy se nosy zajímají o psaní? Tak mi sáhněte na nos, řekl Konrád. Ale paní učitelka viděla, že Konrádův nos je celý od inkoustu, nechtěla si špinit ruce, tak řekla, dobrá, piš si tedy, čím chceš, já ti jen říkám, že je to nezdravé. A měla pravdu. Psát nosem je skutečně nezdravé. Nos se za chvíli celý upíše, je menší a menší, nedá se s ním vonět ani psát, a tak Konrád marně čichal ke karafiátu, necítil vůbec nic, řekl si tedy, no píšu, že květiny nevoní, ale když chtěl tohle napsat, nešlo to, protože nos byl pryč. A Konrád se hrozně polekal. Není to jen tak, být najednou bez nosu, nos mají všichni, nos má i kočka, i slon, bez nosu se nejenom nedá vonět, bez nosu se nedá ani kýchat, bez nosu vypadá člověk velice divně. A Konrád si řekl, nějaký nos musím mít, něco si tam musím dát, a šel ze školy rovnou na půdu, kde je plno starých krámů, lyže a houpací židle a starý gramofon, a Konrád přemýšlel, co si dát místo nosu. Lyže jsou trochu veliké, myslel si, houpací židle by nevypadala hezky, dám si tam kliku od gramofonu, a opravdu dal si místo nosu kliku od gramofonu a šel k obědu. Poslouchej, Konráde, ty máš nějaký divný nos, řekla mu přídle maminka, nestalo se ti něco? Ale, řekl Konrád, stalo se mi taková nepříjemná věc. Můj nos se domluvil s mým novým plnicím perem, že si půjdou do cukrány na trubičky se šlehačkou, a když přecházeli ulici, přejel je parní válec. Poslouchej, Konráde, to není možné, řekla maminka. Odkdy chodí penicí pero s nosem do cukrárny? Nemají přece zbytečné peníze na masaň. Ty určitě lžeš. No, tak mi tedy sáhni na nos, řekl Konrád. A maminka mu sáhla na nos a nos byl docela křivý, jako každá klika od gramofonu, a maminka řekla, Konráde, ty lháři, za trest budeš bez oběda. A Konrád seděl u stolu, kručelo mu v břiše a myslel si, tak, a mám polhaní, nedá se nic dělat, psát nosem se opravdu nevyplácí.
1: Pojď si se mnou hrát, pojď si hrát s Piggym!
2: Lachtani na olympiádu. Vy lachtani, vy se máte, celý den nic neděláte. Tak pokřikovali Rackové každý den na lachtany. A s lachtany to ani nehnulo, i když Rackové měli pravdu. Zatímco Rackové museli létat jako o závod od rána do večera a za každého počasí, aby si v moři ulovili pár rybiček, lachtani celou tu dobu na ně jen koukali, povalovali se na pláži se založenými ploutvemi a čekali, co jim moře přinese. Dneska totiž moře přináší všechno možné. To není jako dřív, za času, kdy ještě lachtani bývali pilní a pracovití. Kdy pořád něco lovili, dokonce i všechny láhve, které s voláním o pomoc naházeli do moře trosečnici. Teď stačí, aby moře párkrát šplouchlo a lachtanům hned dopluje až pod nos třeba několik igelitek i s nákupem. Ano, nebo prý i celý sud limonády. A tak láhve od trosečníků už lachtani neloví a jejich zprávy s voláním o pomoc nečtou. To je ale velká chyba, protože lachtani spohodlněli, stloustli a zapomněli číst. Tihle lachtani mají určitě dlouhou chvíli, volali na sebe Rackové, když tak poletovali sem a tam nad mořem a koukali, kde by co ulovili. Měli celé dny tolik práce, že si nemohli ani na chvíli sednout, na to šlehnout. Vždyť také Racky ležící na pláži ještě nikdy nikdo neviděl. A protože Rackové nedovedou šeptat, jen křičet, a to tak hlasitě, že jsou slyšet až na druhý konec oceánu, zaslechl, co si povídají, jednou jeden čiperný delfín. Cestoval tou dobou po různých blízkých i vzdálených mořích, měl rád společnost a vždycky si uměl najít nějakou dobrou zábavu. Jak může mít v tomhle moři někdo dlouhou chvíli, divil se, protože něco takového si vůbec neuměl představit. Sám zrovna dováděl s hejnem stříbrných rybiček jako s míčem. Kutálel si s nimi, vyhazoval je do výšky a zase je chytal. Nakonec hnal tu živou mičudu rychle před sebou až k té pláži, kde se nudili lachtani. Pojďte do vody, kluci, koukejte, co mám! Volal na ně už z dálky a hned vyhazoval a zase chytal ten svůj rybí míč. Lachtani zvedli nosy, byli to dva zvědaví lachtaní výrostci, Fulda a Julda, kterým teprve začínala na hlavách rašit rezavá hříva. Přihladili si ploutví každý to své nové háro a když uviděli delfínův míč, rázem sjeli z pláže do moře jako poskluzavce. No není divu, který kluk by si nechtěl zahrát s takovouhle prýmovou mičurou, zvlášť když ten kluk je lachtan. Tak si ti dva hráli s delfínem až do večera. Teď neměli dlouhou ani chviličku. Pak se ale naraz setmělo, na nebi zazářily hvězdy a v jejich světle se stříbrný rybí míč úplně rozplynul. Lachtaní kluci už stejně museli domů. Ráno připlaval zase ten veselý čiperný delfín a už z dálky volal. Pojďte do vody, kluci, koukejte, co mám. Tentokrát ale vyhodil a zase chytil opravdovský míč. Obstarat takový míč, to dokáže ve velikém oceánu jen moc šikovný zcestovalý delfín. Sehnat správný míč pro lachtany, to se prostě musí umět. Fulda s Juldou začali pod vedením delfína s míčem trénovat. Házeli si každý den už od rána, nevynechali ani neděli. Brzy se k ním přidali i ostatní lachtaní kluci a holky. Hráli si a házeli ve vodě i na suchu.
3: Rackové přestali na lachtany pokřikovat, protože na pláži už nikdo se založenými ploutvemi neležel. Teď si všichni celé dny házeli s míčem. Dokonce se mezi racky začalo potichu křičet.
4: Že prý se lachtani přihlásili na olympiádu!
3: Pravda je, že ten veselý, čiperný delfín jednoho dne řekl.
5: Už si umíte hrát s míčem stejně dobře jako já, sejdeme se na olympiádě!
3: A odplaval. To lachtany povzbudilo tak, že je docela dobře možné, že se doopravdy na olympiádu vydali. A dokonce tam třeba i vyhráli. Jisté ale je, že házet si s míčem už lachtany bavit nepřestalo a že se v téhle hře opravdu vyznají. I když někteří z nich se už zase občas a nejradši ze všeho povalují na pláži se založenými ploutvemi.
6: Jak Trautenberg kradl zvířátkům zásoby na zimu.
7: Toho dne si Krakonoš přivstal. Sfoukl mlhu do kotelních jam, aby se mu necourala po kopcích a také, aby bylo lépe vidět, sluníčko už je touhle dobou malátné, světla je od něj pomálu a vydal se do obřího dolu, kde měl zásoby i na tu nejdelší zimu.
8: To se rozumí, že ty zásoby neměl v nějaké stodole, špejcharu nebo sýpce, ale ve třech velkých jeskyních z vraty z hladké skály. A ta se otevírala na Krakonošovo slovo. Odemkl tím slovem první vrata a vyvalila se z nich vůně všech trav, kytek a kvítků, co jich na horách roste. A už se po té vůni zbíhají jeleni a laně, srnci a srnky, daňkové a danělky a Krakonoš jim nakládá voňavé seno, co každý unese.
7: Do oběda roznosili po všech krmelcích seno, do svačiny žaludy a bukvice, na samý večer žito, oves a ječmen. Jen na zasetí ode všeho nechali pohromádce.
8: A byli z toho jeleni a laně, srnci a srnky, daňkové a danělky tak utrmácení, že kam s posledním nákladem doběhli, tam taky lehli.
7: I Krakonoš, jak se celý den těšil na fajfku, ani si nezapálil. Svalil se na mechovou postel, přikryl mlhovou peřinou a spal. Za hlavou by mu střílet mohli. Druhý den ráno, ono bylo spíš k polednímu, se Trautenberg vypravoval do rokytnice vybrat si kůži na nové boty.
9: Kubo, obouvat, hajnej, vykartáčovat kožich. Anče, až se vrátím, chci mít na stole maso s houbovou omáčkou z čerstvých hub.
10: Milost, pane, vy snad máte jiný čas? Kde bych teď vzala čerstvý houby?
9: Houby rostou, dokud nenapadne sníh. A jestli dobře vidím, humna jsou ještě zelený.
10: Rostou, leda tak choroše na bříze. A taky máme houbu ve sklepě.
9: Himmlau donr vetr, osobo drzá, neodmlouvat a mazat do lesa.
10: Anče popadl takový vztek, že by s chutí nakrájela Trautenbergovi do omáčky tu plesnivou houbu, co roste ve sklepě na prohnilé podlaze.
11: A co sušený, vždyť jsme jich v létě nazbírali koše.
10: To by ale milost pán nesměl mít tak chlupatý jazyček. Vsadit krk by Anče mohla, že by to poznal. A pak toho kraválu.
7: Lidičky, já to nevím určitě, prosím pěkně, ale když jsem onen týden vyhlížel souše na topení, zahlíd jsem v Krakonošově vopěnky na pařezech celý hnízda.
10: Hajnej, vy jste ale hlavička, ještě, že jste si vzpomněl, já je znám. Hlavičky jsou jako penízky, žlutý, trochu dorezava a říká ponikelská bába, že dávají houbový omáčce říz nad všechno koření. Hajnej, jestli je přinesete, já ty omáčky udělám o velký talíř víc za tu pomoc. Snad mě milost pán nebude vizitírovat hrnce.
7: Ale to nemusí bejt, to já rád, vždyť já tě mám jako vlastní. A mete humny k lesu do Krakonošova. V Trautenberkově revíru bez tak není ani zcvrklá prašivka. Už z dálky vidí pařes jako pivovarský sud, obsypaný zlatohnědými kloboučky, srpem by je mohl žnout. natrhl plný uzel a ještě na uzlík zbylo, třeba se můžou někomu hodit. A jak se tak narovnává záda a rozhlíží se kolem, vidí krmelec. Ale jaký? V žebřinkách do půly seno trávní, do půly jetelové, na zemi hromady žaludů a bukvic, v krmítkách zrní. Pro panička! Krakonoš už má schystáno, to on určitě spustí zimu dřív a my nemáme v krmelcích ani stýblo, ani zrníčko. To se bude, milost pán, zlobit, to zas budou lítat sakramenty a všechno na mou hlavu.
10: A tu si vzpomene, že Trautenberg není doma a do odpoledne se jistě nevrátí. Kdyby Anče s Kubou pomohli, ani tu myšlenku nedosouká, už aby byl doma.
7: Tam je jak o jarní pouti. Kuba štípe dříví, špalek na jeden ráz, jako by byl z perníku. Anče rovná polínka do kulaté hraničky, ruce jí jen hrají, nohy tancují. Veselo jim je spolu bez milost pánova hulákání, volně jako ptákům pod božím nebem.
10: Kubičku, vždyť mě uhoníš. Co to do tebe vělo?
11: To, že jsi mi uvařila tak dobrý kyselo. Já ti mám takovou sílu, že bych tě vynesl na Sněžku.
10: Kubo, kubovatej, kdy ty přijdeš k rozumu?
11: Až pokvetou hrábě a ty nebudeš tak pěkná.
7: Vy tady jako o námluvách a já...
10: Hajnej!
7: Ne, že by Anče neměla Hajného ráda, však se o něj stará jako o vlastního tátu, ale jsou někdy chvíle, kdy třetí překáží, i kdyby sám anděl nebeský byl.
10: Hajnej, honí vás hejkal?
7: Ale kdyby hejkal, zima mě honí. A špatný svědomí, lidičky, jestli máte jen trochu útrpnosti se starým člověkem a s tou němou tváří, pomozte mi, prosím, jinak bude zle.
10: Nic nechápou. Jaká nemá tvář? Jak zle? Tak jim Hajný musí všechno vypovědět. O Krakonošově krmelci plném až do vrchu. A v jejich, že se prohání jen vítr.
7: Ještě, že jsi mě poslala pro ty vopěnky, jinak by mi to ani na mysl nepřišlo. Kdo pak by taky čekal zimu pár neděl po Václavu? A jestli náš krmelec nezavezeme, než se milost pán vrátí.
10: Tak na co čekáte? Hajnej, dejte sem vopěnky, já jdu vařit. A vy s Kubíčkem naložte, co je potřeba a hoďte sebou.

0: Seno ho zavalilo až po krk. Anče na to kouká z okna.
1: Mankote, to bude mela.
0: A už běží.
1: Milost pane, nestalo s vám nic?
2: Dusím se. Dusím.
1: No tak hajnej, Kubo, pomozte.
0: Nejdřív pomohli Trautenbergovi na nohy a pak jeden přes druhého vysvětluje, kam že jeli a proč. Založit krmelec a nasypat do krmítek.
2: Z mýho sena, z mýho obilí.
1: Vždyť je to pro vaši zvěř?
2: No, to zrovna. Když mohli v létě chodit do Krakonošova na lepší pasení, tak se můžou v zimě přiživit v jeho krmelci. Seno naspátek, zrní vysypat, dělat.
1: Milost pane, a co ty ubohý zvířátka? Co když napadne vysoko sněhu? Vždyť se tam nedostanou.
2: Hleď si plotně a nestarej se, já mám svůj rozum. Kubo, trakář, hajnej, pytel. Krakonoš má vrchovatě, tak mu trochu uberem.
1: Že vám není hamba, ale on to Krakonoš tak nenechá. To už by na světě nebyla žádná spravedlnost.
0: Přešli humna, les i paseku a už vidí Krakonošův krmelec. Zrovna ho obhlíží starý zajíc a spokojeně mrská vousisky. Sena na dvě zimy, máme po starostech. To se ví. Trautenberg hned dostal chuť na zaječí pečínku.
2: Hajnej, střílej!
0: Nevzal jsem si flintu, radšej odpustit, neráčil jste poručit.
2: Himmelhergo, to seš hajnej, bez flinty do lesa? Ne. A zajíc je fuč, krucej element.
3: Střílet zvěř u krmelce, to je horší, než vrazit člověku nůž do zad.
2: Nestát, nekoukat, dělat. Kubo, naložit seno, hajnej, obilí do pytle, od každého, co se vejde.
1: V tom si Kuba všimne, že na smrkové větvi zrovna nad krmelcem sedí Krakonošova sojka. Ta si to pro sebe nenechá, určitě poletí za Krakonošem. Jenže sojka nic. Krk natahuje, očima rejdí, ale k odletu se nemá, jako kdyby na té větvi chtěla hnízdit. Marně na ní Kuba ukradkem mává. Křiknout si netroufne. V tomhle punktu nejsou s Trautenbergem žerty.
0: Tak aspoň vytahuje seno co nejpomaleji. Ono je také pěkně napěchované, aby dal sojce čas. Konečně se zvedla a frrr. Kuba samou radostí brkne o trakař, vrazí do hajného a už se všechno válí na jedné hromadě. Bukvice, žaludy, oves, žito, ječmen, seno trávní i jetelové a Trautenberg se může usakrovat.
1: Sojka štěbetá Krakonošovi, co se děje u krmelce. Pírka se jí zlostí čepejří a být po jejím Trautenberg by večera nedočkal. Ale tentokrát se i Krakonoš rozpálil jako kovářská výheň.
4: Já ti ukážu, Trautenbergu, krást zvířátku v zásoby na zimu.
0: Přitáhl holý ten největší sněhový mrak, otevřel větrnou maštal a Trautenbergu těž se. Celou tu dobu je Anče jako na trní. Pobíhá od okna k oknu, vyhlíží jedním, vyhlíží druhým. Dvakrát už jí vyhasla kamna a jednou za zdiv nespálila maso. Všecko jí z ruky padá a teď ke všemu se nebe zatáhlo, zčernalo.
1: Že začne chumelit a Kubíček je jen tak, nalehko, ani čepici si nevzal. Vlasatý člověk nastydne nejdřív. Musím za ním.
0: Milost pane, koukněte na ty mraky. Bude fukejř.
2: Touhle dobou vždyť jsme sotva sklidili brambory. To by se musel ten starý prašivka Krakonoš zjančit. To by musel.
0: Co by ještě Krakonoš musel, už Trautenberg nedořekl. Vítr mu uškubl slovo od úst a točí s Trautenbergem, jako kluci skáčou na návsi.
2: Pomoc! Hajnej, Kubo!
0: Druhý vítr zvedl seno z trakaře a šup s ním zpátky do krmelce. A jak byl ti větr

0: koně po dlouhém létě odpočatí, ze samé bujnosti jeden popan Kubu, druhý Hajného a už je nesou chumelenicí Anče naproti. Ta z toho měla málem smrt, když jí ti dva spadli z nebe rovnou k nohám. Naštěstí do měkkého, protože za tu chvíli nachumelil a naválo kopec.
1: Kubičku, Hajnej, jste celý? Kubičku, hned si navlíkni čepici. Už máš odmrazu jak pivo.
2: Klobouk, vítr mi odnes klobouk. Musím ho najít, kde pak bych se zmohl na novej.
3: Máte rozum, Hajnej, v takový čině? Stejně už je zafoukanej.
1: A kde je milost pán?
3: Asi zůstal někde u krmelce. Však on domů trefí, až se to přežene.
1: A co když se to nepřežene do večera? Nebo do rána? To jsem si myslela, že máš oučinivější srdce, Kubičku. A vy taky, Hajnej. Kvůli klobouku byste se honil a člověka necháte zmrznout. Abyste věděli, půjdu sama. Takový hřích já si na svědomí nevezmu.
4: Nikam se netrmácej, Aničko. Mám s Trautenberkem nějaký oučty. Jděte domů a zítra se postarejte o krmelec. Pozítří spustím zimu doopravdy. Stejně mi pořád skučí, že je jí dlouhá chvíle. A tady máš, Hajnej, na nový klobouk. Kdo ví, kde ho ti čerchman ti honí.
0: Uctivě děkuju, jemnost, pane Krakonoš. To bude klobouk. A ještě mi zbude na tabáček. Krakonoš poručil větrům, aby jim profoukli cestu domů. Neměli do sněhu patřičné obutí. A pak krok a krok a stojí před Trautenberkem. Tomu jen hlava kouká ze sněhové závěje.
4: Tak co, Trautenberku, jak se ti hoví v mé peřině?
5: Krakonoši, sousede, pomoz mi, vždyť já už jsem napůl zmrzlý.
4: Měl bych tě nechat zmrznout docela. To se nestydíš krást zvířatům zimní zásobu?
5: Všecko vrátím do posledního stýbla, do posledního zrnička.
4: To už za tebe udělali jiní, ale ty naplníš krmelce a korítka ve svém revíru a ne, abys šidil, přijdu si to prohlídnout.
5: Naplním vrchovatě, jen už mě z toho sněhu vytáhni.
4: To bys měl náramně snadný.
0: Krakonoš mávne holí, závěj povolí, ale jen co by Trautenberg mohl vytáhnout ruce. A už mu do nich Krakonoš hází lopatu.
4: Nejdřív proházej cestičku pro sebe a pak kolem krmelce pěkně dokola, aby zvěř při jídle nemusela stát ve sněhu.
0: A tak Trautenberg házel a prohazoval, funěl a potil se a co nejhoršího, neměl komu poroučet, na koho sakrovat. A domů pěkně po svých a ve sněhu. Žádný div, že když přišel, padl do postele a houbová omáčka mu ani na mysl nepřišla. Aspoň si Hajný a Kuba pochutnali. Když pak druhý den spal až do večera, všichni si libovali. Aspoň mohli nachystat zvířátkům zásoby, aby se měla, no, jako u Krakonoše.
1: Někdy se vyplatí pořádně přiskřípnout prsty, které sahají po cizím. Ona cizí škoda sice člověka nebolí, za to se moc ráda k němu vrací.

0: tarada! Přechod přes železniční přejezd.
1: Ano, Hurvínku, a jak je znáš železniční přejezdy?
0: No tak třeba jeden v Kralupech, pak...
1: Ale ne, prosím tě, s tobou je těžké pořízení. Jaké ty znáš železniční přejezdy, Máničko?
2: Železniční přejezdy?
1: No?
2: Znám...
1: No?
2: Pro vlaky.
1: Ale pro vlaky, to se rozumí, že ne pro trakaře. Já chci slyšet, jaké druhy znáte, Žano.
0: Který druhý?
1: Žádný druhý. Vyjmenuj, jaký znáš druhy.
0: No, tak třeba pan Vopršálek.
1: Cože?
0: Pan Vopršálek je prý druh paní Mastné z třetího patra.
2: Říkala babinka.
1: Co to meleš? Ty nevíš, co je druh?
0: Vím. Druh je druh družky a druh druha je družka.
2: Říkala babinka.
1: Cože?
2: No, babinka říkala, že to znamená, že spolu Vopršálek a Mastná žijí a přitom neměli svatbu, víte?
1: Mluvíme o přechodech.
2: No, paní Mastná už je v přechodu. Říkala babinka.
1: Co to sem taháte, děcka? Mluvíme o bezpečnosti.
2: No, prý, jak to vidí, tak Mastná je bezpečně v přechodu, říkala babinka.
1: Mě nezajímá Mastná.
0: Mě taky ne.
1: Já vás potřebuji poučit kvůli vašemu bezpečí o pravidlech silničního provozu. Tak znova, ptám se, jaký druh železničního přechodu znáte? A já už to nebudu opakovat.
0: Tak proč to neřekneš rovnou, taťuldo?
2: No, známe přechod třeba ve městě, u lesa.
0: Ve vesnici.
1: Děti, prosím vás, soustřeďte se.
0: Jo.
1: Já se vám to pokusím ještě jednou vysvětlit.
0: Buď tak laskav, protože ty to pořád tak nějak pleteš.
1: Pomoc! Tak například, když se blíží vlak, mašinka, no to snad víte, co je, ne?
0: No dovol, taťuldo.
2: Kdy, pane Spejblad?
1: No já už si přestávám být jistý, co v té hlavě máte a co ne.
2: No, já tedy mozek, ale co tam má Hurvínek, to teda nevím.
0: Manička, slepička.
1: Dost, děti, dost. Vrátíme se k výuce, ano?
2: Ano.
1: Tak tedy, blíží se vlak.
0: Mašinka.
1: A teď mi pověste, co spustí na tom přejezdu?
0: Pan Vopička.
1: Jaký Vopička? Prosím tě, spustí se závory.
0: No, teď to říkám. Pan Vopička je přece závorář. Tak spustí závory, že jo?
1: Dobře. Tak to bychom měli.
0: Jo.
1: Řekli jsme si tedy o jednom druhu železničního přejezdu. O tom se závorami, kde...
2: Závory jsou.
1: Pochopitelně. Tam je o naší bezpečnost postaráno.
2: Ano.
0: Ano.
1: Ovšem existuje ještě jeden druh přejezdu a tam...
2: Závory nejsou.
1: No to dá rozum.
0: Jo.
1: A tam musíme být obzvláště opatrní.
2: Ano.
1: Zatímco na přejezdech se závorami jsou po každé výstražná světla, tak u těch bez závor být nemusí.
0: Je, taťuldo, to ví přece každý, dokonce i každý prcek, že u závor bývají světla.
1: No tak nám to prozradí, prcku, jaká světla tam jsou, no?
0: Co svítí?
1: Ale jak?
2: Červeně.
1: A když svítí červeně?
0: Když je v nich žárovka.
1: Když pojede vlak.
0: Když pojede vlak.
1: No. A teď si zkus, Hurvínku, vzpomenout, když se nesmí výjíždět ani vstupovat na železniční přejezd.
0: To se nesmí, když se spouštějí nebo jsou už spuštěné šranky.
2: Závory.
1: Chyba.
2: To není chyba. Nás ve škole učili, že se neříká šraňky, ale závory.
1: No správně, Máničko, říká se závory.
2: No.
1: Jenže chyba je, jak říkal Hurvínek, že se na koleje nesmí vstupovat jenom tehdy, když jsou závory spuštěné.
2: No, protože taky tehdy, když už se začínají sklápět, že ano, se nesmí vstoupit, že ano.
1: No, ano, ano. Ty jsi taková šikovná. A dokonce...
0: Nech toho, Mařeno.
1: Ani tehdy ne, když začnou mrkat ta červená světla.
0: A taky, když začne zvonit zvonec nebo houkat houkačka.
1: Správně, Hurvínku. No ty mě překvapuješ. A dál?
0: No,
1: jak to je, když tam nejsou ani závory, ani světla, ani zvukové signály.
0: Tak se na koleje smí.
1: Ha, ha, ha, ha. Hrubá chyba, chlapče.
0: Jo?
1: Smíš tam jenom tehdy, když není vidět nebo slyšet přijíždějící vlak.
0: Aha.
1: Takže co hlídáš, nežli přejdeš koleje?
0: Ať mě bába nepoleje.
2: Hlídám, jestli nejede vlak.
1: Ano, Máničko.
2: Ano.
1: A Hurvínek si taky zapamatuje, že se nesmí podlézat.
0: Co já? A si to pamatuje především Mánička.
2: Co já?
0: Ta podlézá pořád.
2: I ne.
0: I jo, to je samé. Sím, pančelko, můžu rozdát sešity. A sím, pančelko, smím umít tabuli.
1: Jenomže já nemluvím o podlézání, ale o podlézání. Že se nesmí podlézat šraňky.
0: Závory.
2: No, a přitom Hurvínek včera šraňky podlézal.
0: I ne.
2: I jo?
1: Hurvájs?
0: Já nepodlézal šraňky, já podlézal závory, táťuhlda.
1: Šraňky nebo závory, to je praště jako uhoď.
0: Není, teď říkala pančelka.
1: A jestli tě ještě jednou uvidím podlézat, tak... Tak ti za trest zabavím kolo, co jsi dostal k narozeninám a bude to.
0: Ne. Ne, taťulínku, moje zlaté kolečko, ne, prosím, prosím, já už budu hodnej.
1: No dobře, Hurvínku, dobře, ale než tě na to kolo pustím, tak si o něm pro jistotu popovídáme.
3: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
4: Nikdo už neví, kdo to určil, aby čáp nosil děti. Má sice pořád ještě bílý plášť, jaký obléká zdravotnický personál, ale nikdo se už nepamatuje, že by čápa viděl při přepravě kojenců. Na to jsou dnes sanitky. Čáp se ze všeho nejraději cachtá u rybníka, honí žáby a vytahuje je z vody dlouhým zobákem jako okurky ze sklenice. Jenže jednou se sanitka porouchala a z porodnice poslali pro čápa. Věděli, že se pořád cachtá ve vodě, až mu nohy i zobák zčervenají, a poslali proto zřízence rovnou k rybníku. Nazdar, kolego, oslovil čápa zřízenec. Máš se dostavit do porodnice. Porouchala se nám sanitka. Co je mi do toho? Řekl čáp. Já sanitky spravovat neumím. Máš se ale dostavit, vzkazuje to sám pan primář, trval na svém zřízenec. Když sám pan primář, tak půjdu, řekl čáp. A odešel se zřízencem a žáby začaly kvákat, protože se jim odchodem čápa ulevilo. Sláva, už je tady, zvolal primář, když čáp přišel do porodnice a dodal, to nám vytrhneš ten z paty. To bych mohl, protože mám zobák jako pinzetu, řekl čáp, zaklepal zobákem na ukázku a obhlédl patu pana primáře i patu vrchní sestry, ale žádný trn neviděl. O trn přece nejde, řekl zase primář a dodal na vysvětlenou. Porouchala se nám sanitka. Sanitku spravovat neumím, řekl Čáp. O opravu sanitky přece nejde, odpověděl zase primář a tím Čápa dočista zmátl. Pane primáři, ten pták to nesvede, řekla vrchní sestra. Co by nesvedl? Mě taky přinesl Čáp, zvolal primář. Aspoň babička mě to vždycky říkala. Čáp rázem pochopil, že se od něj čeká doprava miminka z porodnice domů místo porouchané sanitky a už se viděl s houkačkou a modrým světlem, jak mu vrabci a letadla ustupují z cesty. Ale houkačku ani modré světlo mu nedali a na krk mu zavěsili brašnu s červeným křížem, jako mají dobrovolné zdravotní sestry o Spartakiádě. Do zobáku mu vložili pevně utaženou peřinku s nemluvňátkem a pan primář zavolal šťastnou cestu. A vrchní sestra řekla, nepřej si mě, jestli se tomu Broučkovi něco stane. Nemluvně při různých příležitostech křičí a cestou začalo křičet i toto miminko. Čáp usoudil, že má hlad, protože ptáčata také křičí nebo jinak povykují, když mají hlad. Zamířil k rybníku, aby svému pasažérovi sehnal něco k snědku. Snesl se s ním na břeh do hebké trávy a hned bylo kolem plno zvědavců. Byly tam kachny a potápky, připlula i labuť a z rákosí natahoval krk roháč. Samozřejmě nechyběl ani křiklou na racek chechtavý. Má hlad, vysvětlil Čáp zvědavcům a zeptal se nemluvněte. Chceš žábu? Racek se zachechtal a to Čápa rozlobilo. Když má hlad, musí dostat něco k jídlu. Nevím, co je na tom k smíchu. Žába pro kojence. To je na tom k smíchu, chechtal se dál Racek. Aby zvěděl, moje děti jsou po žábách jako divé. Zejména skokan hnědý je pro ně pravá lahůdka, řekl Čáp. Racek má pravdu, skokan není to pravé pro miminko. Přidala se k Rackovi potápka, i kachna, i labuť. Čápa zvyklala ta jednota názorů a zeptal se, chceš radši čolka? To už se chechtala i kachna, i potápka. Náhodou by mu čolek třeba chutnal, řekl roháč, který připlul z rákosí a okukoval nemluvně. To je moje řeč. Hned nadšeně zaklapal zobákem Čáp. Když lidé chtějí někomu naznačit, že nemá všech pět pohromadě, ukáží si prstem na čelo. To ptáci nedělají. Ptáci v takovém případě řeknou čipupu a trhnou si nožičkou. Racek, kachna i potápka řekli Čápovi i roháčovi čipupu, každému zvlášť, a trhli si nožičkou. Labuť na ně čipupu neudělala, protože labuť je dáma mezi ptáky. Roháč se ale nedal a vykřikl, je to vodnické dítě, abyste věděli. O tom bych si dovolila pochybovat, řekla labuť. Vodníci mají zelené děti, ale tohle děťátko je růžové, jako červánek. Nebuď labuť, vykřikl zase roháč. Jen se podívej, dělá se pod ním loužička. Na mou duši byla to pravda. Ptáci se ulekli a skoprněli s otevřenými zobáky, protože z vodníka jde strach. Labuť ale přistoupila k miminku, rozbalila peřinku a bylo vidět pěkného, nahatého kluka. Na nožičce měl napsáno fialově Milan Čundrlík. Jméno se novorozencům v porodnici píše na nožičku, aby se předešlo záměně. Poučila labuť ostatní ptáky a podala Čápovi mokrou plenku, aby ji usušil na sluníčku. Vy jste ale strašpitlíci, chechtal se zase Racek, ačkoliv ještě chvilku předtím byl taky celý ustrašený. A je to vodnické dítě, znovu vykřikl Roháč a ukazoval přes rybník. Potom se honem schoval do rákosí. Skutečně, po břehu rybníka běžel zelený mužík a za ním ještě malá bílá postava. Byl to pan primář v zeleném hubertusu v doprovodu vrchní sestry. Když doběhli na místo, vrchní sestra odborně zabalila Milana Čundrlíka do peřinky a na Čápa udělala čipupu. Panu primáři řekla, já jsem přece hned povídala, že ten pták to nesvede. Od té doby vozí miminka z porodnice zase sanitky.
5: Slunce vyšlo nad pavoučím lesem. Strýček Sekáč všechny vzburcoval a oznámil, že se jde na výlet. Ale ty, Pájo, musíš zůstat doma. Drž se pěkně v teple. Pája ani neprotestoval. V jeskynce brouka potemníka ošklivě prochladl. Kam půjdeme? Ptali se pavoučci. Na houby. Rozběhneme se po lese a budeme hledat hadovku smrdutou, oznámil strýček. To se pavoučkům vůbec nelíbilo. Začali se přít. Polovina tvrdila, že hadovka příšerně smrdí a druhá polovina měla za to, že hadovka strašlivě páchne. Právě proto jdeme hledat, zvolal strýček vítězně. Smrad, čili pach hadovky smrduté, totiž velice láká mouchy. A mouchy zase lákají nás, pavouky. A bylo rozhodnuto. Strýček udal směr a všichni se rozběhli po lese. Pája zatím v pavučince usnul. Nevěděl, že kousek od jeho stromu se právě koná muší svatba. Nevzbudilo ho ani milostné bzučení ženicha, pobzukování nevěsty a vrčivý zvuk křídel muších svatebčanů. Ženich s nevěstou kroužili kolem sebe jako slepí a každou chvíli do sebe drcli. Moc se jim to líbilo. Jenže najednou se jim z toho kroužení nebo snad z lásky zatočila hlava. A bum. Síce rozhoupala, a Pája vyskočil. Takový úlovek. Muší ženich a muší nevěsta se zmítali v pavučině a čím víc se chtěli osvobodit, tím víc je pavučina svazovala. Pája věděl, že teď zbývá jen trpělivě čekat. Stačí klidně sedět a dívat se. Bylo to jako scéna z nějaké muší tragédie. Muška s Bohem, můj drahý, měli jsme krásnou, ale tak krátkou svatbu. Teď je konec, ale nikdy na tu naši smutnou veselku nezapomenu. Mušák, nemluv tak, má milovaná. Jsi má a já tě zachráním. Nedám tě tomu hnusnému, zbabělému pavoukovi. Tohle Pája nečekal. Toho přímo našňuplo, naštvalo a popudilo. Cože? Zařval. Já, že jsem zbabělec? To si piš, sípal mušák. Řekni to ještě jednou, nasupil se Pája. Řeknu to třeba 10krát, si zbabělec, slizoun a kolohnát, zařval mušák. A jeho nevěsta hrůzou a pýchou málem omdlela. Muž i ženich neběh zadržení, že se nestydíš, volal, že ti není hamba chytat nevinné mladé mouchy do sítě. Tohle páju zaskočilo. Toho přímo vykolejilo, popletlo a zmátlo. Tak počkej, řekl pomalu. Já jsem pavouk a vy jste moje potrava. Tak už je to v přírodě zařízeno. Já jsem zase například potrava pro nějakého hladového špačka nebo masožravého sršáně. Tak tohle odvoláš, cukal se mušák v pavučině. Moje milovaná, není pro tebe žádná potrava. Jestli se nebojíš, tak mě hned pustíš a já ti ukážu, kdo je tady potrava. Tomuhle už pája vůbec nerozuměl. To se má prát s mouchou? Dělej, srabe, sýpal mušák. Pája k němu pomalu došel a roztrhl pavučinu. Čekal, že mušák zbaběle uletí, ale kdež? Ten naopak vyrazil plnou parou, pája útok nečekal a tak se zakymácel, padl na kolena, ale hned vyskočil a popadl mušáka v pase. Začali se přetahovat, síce houpala, muší nevěsta ječela a mušák supěl. To ječení a supění přivolalo z lesa sršáně. Byl to sršáň hladový a masožravý. Rozrazil jehličí a skočil do pavučiny jako tygr. Byl i podobně pruhovaný. Oba soupeři, pája a mušák, se hned pustili. Co teď? Pája leknutím poskočil a když dopadl, síce rozhoupala. I sršáň poskočil a koukal hloupě, co se to děje. A to pájovi vnuklo nápad. Skákej, kamaráde, dupej a skákej, křičel na mušáka. Mušák bez řečí poslechl. Dupali a skákali oba a pavučina se rozhoupala a rozkomíhala jako trampolína. A ta trampolína vyhazovala sršáně nahoru a dolů a pořád dokola. Bim! Sršáň vyletěl tak vysoko, že se prašil hlavou o větev. Spadl do trávy a zůstal ležet. Byl omráčený a omráčený sršáň neublíží ani moušem. Sláva, hulákal mušák, sláva, jásal pája. Pomoc, sýpala muší nevěsta zamotaná v pavučině. Mušák hned přestal hulákat, stál a koukal na páju a odvaha ho přešla. Třel si nožku o nožku a nevěděl, co dál. Co koukáš, usmál se pája vítězně jako strýček sekáč. Nevěsta tě volá, tak jí běž osvobodit, ty hrdino. A pak sám mušákovi pomohl, rozpletl síť a pustil mušku na svobodu. Muší ženich začal hned zase milostně bzučet a jeho nevěsta sotva popadla dech, začala přibzukovat a už zase kolem sebe kroužili jako slepí a každou chvíli do sebe drcli a zapomněli na celý svět. Pája se za nimi díval a kroutil hlavou, ale bylo mu pěkně. Bylo mu veselo, i když léto končilo a do pavoučího lesa se vkrádal neznámý podzim.

0: o zvířátkách a loupežnících. Domácí zvířata se nabažila živobytí na hospodářově dvoře a tak si řekla, že půjdou do světa na zkušenou. I pustili se do světa psík s kočičkou, kozel s beránkem a husa s kohoutkem. Šli celý den. Večer se ocitli v lese a nevěděli kudy kam. Radili se, co budou dělat. Chytrý psík navrhl, aby kohoutek vyletěl na vysoký strom a podíval se, jestli někde v okolí neuvidí nějaké světýlko. Ta rada se zalíbila a tak kohoutek vyletěl na větev a pak skákal z větve na větev a poletoval výš a výš, až se dostal na vrcholek stromu. Ohlédl se na všechny strany. Napravo za lesem spatřil světlo, natáhl krk a plným hrdlem zakokrhal. Kikriký, napravo se svítí. Potom sletěl zase zpět mezi své druhy. Dali se na pravou stranu a dostali se šťastně z lesa. Tam spatřili chaloupku, ze které vycházelo to světýlko. Tiše se připlížili k chaloupce a jeden po druhém nahlédli dovnitř. Ale jak se vyděsili, když u stolu uviděli několik loupežníků, kteří měli před sebou veliké hromady peněz a právě se o ně dělili. Zvířata se zalekla loupežníků, protože se bála, aby je nechytili a nezabili. Ale najednou se kozel postavil na zadní nohy, vrazil hlavou do okna, až se rozbilo sklo a ukázal loupežníkům svou bradatou tvář a dlouhé rohy. Loupežníci se lekli a mysleli, že se na ně dobývá čert, nechali peníze na stole a byli ti tam. A tak se zvířata nastěhovala do chaloupky. Každé z nich si vybíralo místo na nocleh. Kozel pravil: já rád klásky, a usadil se do stodoly. Beránek řekl: já miluju chládek, a zůstal v síni. Kočička povídala: já ráda mlsám, a sedla si v kuchyni na ohniště. Pejsek zase řekl, že rád okusuje kosti a lehl si ve světnici pod stůl. Kohoutek, který byl zvyklý sedat vysoko, si sedl na bydlo u kamen. A husa, která se přehrabovala ve smetí, zůstala na dvoře. Zatím loupežníci, kteří utekli do lesa, se brzy vzpamatovali a moc litovali peněz, které nechali v chaloupce. Rádi by byli věděli, co se děje v chalupě, ale žádný z nich si netroufal se vrátit. Loupežníci měli u sebe pacholka a toho tedy vyslali na zvědy. Mysleli si, že ho nebude škoda, kdyby se mu něco stalo. Pacholek tedy šel. Když vyšel z lesa, obcházel z dálky chaloupku a protože neviděl žádné světlo, osmělil se a vešel dovnitř. Když vstoupil do síně, beránek ho začal hlavou tlouci do boku. Pacholek se ulekl a pospíchal do světnice. Ale v tom kohoutek zakokrhal: kikriký! A pes pod stolem zaštěkal: haf, haf, haf, haf, haf. Pacholek se rychle obrátil a běžel do kuchyně. Ale tu na něho skočila kočka a poškrábala mu ruce do krve. Když se dostal na dvůr, hnala se za ním husa a štípala ho do nohy. Pacholek, který nevěděl, kam se podít, běžel ke stodole, ale tam byl kozel, ten ho nabral na rohy a mrštil pacholkem o zem, až mu kosti zapraštěly. Když se konečně pacholek vzpamatoval, vzal nohy na ramena. Přiběhl k loupežníkům a vypravoval jim o těch ukrutnících, kteří se jim nastěhovali do chaloupky. Och, milí bratři, pravil, do nejdelší smrti mě tam nedostanete. Poslouchejte, jak se mi vedlo. Když jsem přišel do síně, byl tam bednář, který do mě nemilosrdně tloukl palicí. Vešel jsem do světnice a tam kdosi zuřivě vzkřikl: podej mi ho sem. A jiný přitakával: tak, tak, tak, tak. Ze světnice utíkám do kuchyně, ale tam byl švec a ten mi rozedřel ruce do krve. Na dvoře mě honil kovář a kleště mi mě štípal do nohy.
1: A když jsem se chtěl ukryt ve stodole, byl tam sedlák s vidlemi, popadl mě a mrštil mnou o zem, až mě omráčil. Jakmile jsem se vzpamatoval, běžel jsem k vám, abych vám tu zlou novinu oznámil. Loupežníci se lekli, nechali chalupu i peníze a začali si hledat novou skrýš. Zvířata se rozdělila o peníze a s veselou se vrátila domů.

0: má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Velký šéf a špetka historie. Ramses a Tullamore junior byli hoši z lepší rodiny. Jejich otec Tullamore senior si nadělal ohromné ponožkové jmění v časech, kdy lichožroutům hrozil hlad, žaludeční potíže a málem i vyhubení. Byla to doba, kdy maminky a babičky přestaly mít čas a náladu na štupování děravých ponožek. Musíš pořád kopat do té maruny, koukej, zase se ti vyklubal palec, zlobili se. Jenomže palečky se klubaly z ponožek i holčičkám a slečnám, které už chodily na rande, a také rozvážným tatínkům a dokonce i těm maminkám a babičkám, co s brýlemi na nose a s hříbečkem v jedné ruce a s jehlou v druhé ruce ty děravé ponožky po večerech zašívaly. A tak vědci vynalezli umělé vlákno a továrny začaly chrlit ponožky, které se jen tak nerozklubou. O ty bavlněné a vlněné najednou už nikdo nestál. Pro lidi to byla móda, ale pro lichožrouty hotová pohroma. Silon, nylon, dederon a jak se všechny ty umělotiny jmenují, se nedali rozkousat a strávit. A když je chudák lichožrout z hladu spolikal, měl z toho břicha bol a ošklivé sny. Naštěstí i lidi si začali stěžovat, že se jim v nových umělých ponožkách potí nohy a že je všechno svědí. A tak se svět pomalu začal vracet ke staré, poctivé bavlně. Otec malého Ramsese a Tullamora juniora se v časech té silonové módy stal hlavou gengu, který podnikal loupežné výpravy do bazarů a domácností, kde ještě měli ty staré nemoderní bavlněné ponožky. Brali je po celých párech a tím porušili první lichožroutí zákon, který zní: nikdy nevezmeš celý pár. Ale to jim nestačilo. Nakonec se spojili s tlupami pašeráků, loupili ve skladištích a přepadali kamiony a nákladní vlaky. Z Tullamora seniora se stal velký šéf, neboli padre. Naschromáždil takové množství ponožek, že zabrali celou půdu v jedné staré vile, která patřila panu profesorovi Kadeřábkovi. Ten obýval celou ohromnou vilu sám, jen přízemí pronajal vdově Voráčkové a jejímu Bernardínovi Hubertovi. Jinak tu žil samotářsky a všechen čas trávil v pracovně, kde bádal, spal a psal učené pojednání o lichožroutech. Teď už o nich věděl víc než kterýkoliv jiný badatel na světě. Až na jednu maličkost, že mu jistá blahobytná lichožroutí rodina bydlí už řadu let rovnou nad hlavou. Ale jak se to měl dozvědět, když na půdu nikdy nechodil? Ani padre půdu neopouštěl. Co potřeboval, to si vyřídil telefonem. Pořád měl ve městě své lidi, i když s podnikáním skončil a vedl počestný život. Byl tak tlustý, že se pohyboval jen s největším úsilím a po smrti své krásné manželky Mochity už jenom seděl na hromadě ponožek a svých synů si moc nevšímal. Ramses a Tullamore junior měli v kopcích ponožek četné chodby a rozličné skrýše. V nich se dalo číhat a pak se přepadat nebo si hrát na schovávanou. Ale když trochu dospěli, našli si zábavu ve hře na šikanu. To si vyhlídli na ulici osamělého lichožroutka a nutili ho, aby skákal po jedné noze, nebo ho v parku přivázali ke stromu a pak chtěli, aby zpíval nějakou sprostou písničku. A tak různě a podobně. A protože takový malý, zatoulaný lichožrout mýval obyčejně kromě strachu i hlad, dali mu nějakou chutnou bavlněnou ponožku. Proč? Výměnou zamlčení. Musel jim slíbit, že to šikanování doma nepráskne. Ale teď nejraději pokoušeli pana profesora Kadeřábka, což se jim jednoho osudného dne nevyplatilo.
0: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
2: No, ale já si stejně radši pískám.
3: A potom krtek s ptačím mládětem pluli pořád dál a dál a kudy pluli, všude se krtek ptáků vyptával, jestli se jim v povodni nestratilo jedno ptačí mláďátko. Ale většinou ho všichni odbili.
4: Tohle přece není kuře, zakoukali slípky pohoršeně. Podívejte se na ten zoban, naše kuřátka mají zobáčky jako máčky.
3: Ani u holoubků krtek nepochodil.
4: Čím bychom to tvoje mrně krmili? Brzy by nám snědlo celý holubník.
3: Tím krtkovi připomněli, na co až doteď vůbec nemyslel. Že ptačí děti se musí krmit. A dokud tomu svému nenajde maminku, musí je nakrmit sám. Naštěstí každá velká voda něco bere a něco dává. Když vpluli do jedné zatopené chalupy, krtek v ní objevil tolik věcí, že by stačili nakrmit celé hejno ptačích mláďat. A ptáčeti, jak se patří, chutnalo. Brzy ale krtek zjistil, že chalupa není tak docela opuštěná. Za komínem číhal kocour Macour a už se drápal oknem do kuchyně. Hele, ptáček, mňau, to si pochutná.
2: Tak to teda ne, kocoure.
3: Krtek popadl ptáče a honem nasedli na štokrlátko, které plulo nohama vzhůru zatopenou kuchyni. Ještě, že krtek ani v tom zmatku nepustil z tlapek dřevěnou vařečku. Co by si teď bez pádla počali? Voda by s nimi v povodní mávala a strkala, jak by se jí zachtělo. Jako s támhle tou psí boudou. Božinku, je to ku uvěření. Někdo zapomněl u boudy na řetěze uvázaného psa? Vždyť se může utopit.
2: Neboj se!
3: Krtek zapádloval k psí boudě, s ptáčátkem v podpaží na ní vyšplhal a pejska odvázal. Ten byl rád.
5: Děkuju, krtku, já ti to oplatím.
3: A myslel to doopravdy. Když rychlý proud na protější straně přinesl sebou stůl plný dobrot, pejsek tam v mžiku doplaval a hodil krtkovi z talíře velkou jitrnici. Možná by mu hodil ještě jednu, ale už to nestačil. Proud ho odnesl i se stolečkem bůh ví kam. Asi tam, kam odplulo taky krtkovo štokrle a dřevěná vařečka. Takže zbyl krtek na střeše psí boudy docela sám. Bez lodě, bez pádla, jenom s ptačím mláďátkem.
2: A s tou vítrnicí.
3: Naštěstí měla psí bouda dost rozumu a pomalu se klidnou vodou šinula ke břehu. Pomalu, pomaloučku, až byla tak blízko, že krtek mohl vyskočit a za řetěz si vytáhnout z vody. A na souši je psí bouda o moc lepší než nejlepší loď. Je to domek se vším všudy. Však se v ní taky krtek a ptačí mládě hned zabydleli a v minutě usnuli.
6: jak šejtroček vezl třikrát krajc na krajc spálený džbánek. Jednou přijel šejtroček domů z cesty a ani nestačil seskočit z kozlíku. Z okna chalupy na něho volá jeho žena Julča. Neodkládej bič, pojedeš do Pardubic. Nikdy se nic nehodí po pořádku, povídá šejtroček. Z té strany zrovna jedu. Co tam zas kdo chce? Z okna vyhlídl vedle Julči jičínský hrnčíř Hroudek. Kdybys mi tak do Pardubic svezl bednu nádobí. Šejtroček už se chystal odpásat valacha žemličku z kšírování. Nádobí nezmešká, stejně to bude ještě horké spece. Jenže já tam v Pardubicích vdávám dceru. Rád bych, aby si užila svatební trachtace stalířů od táty. Šejtroček přehodil valachovi přes krk pytlík s obrokem jen pro krátké stání a řekl: kde máš ten hrnčířský tovar, naložím ho. Nádobí byla plná bedna, dobře přikrytá víkem. Šejtroček ji otevřel a bylo v ní tolik hrnků, od míry kalfasu až po purcláčky, a rendlíků a pekáčů, že by s tím vyžili ještě dceřini vnuci. Ale tak to musí být, když hrnčíř vyvdává dceru. Šejtroček bral kus po kuse do rukou, aby všecko usadil líp a měkčeji dostlaní z pilin. A v tom mu uvízne v prstech zvláštní hrnčířské dílo, takový džbánek. Trochu je točený, ale ne docela. Dole je útlý, vzhůru narůstá do bříška a nahoře zas je uzoučký. Co je to? Povídá šejtroček. Je to moc vzácná věc, řekl Hroudek. Staví se to nahoru na cinkostn pro ozdobu. A když to sletí na zem, nic se nestane, protože ten žbánek je z hlíny třikrát krajc na krajc spálené. Šejtroček uložil zvláštní žbánek k ostatnímu, přivřel víko a vysadil bednu na vůz. Co mám tvé dceři vyřídit, povídá Hroudkoj. Aby si toho nádobí vážila, protože je to nejlepší, co jsem kdy kroužil a vypálil, řekl hrnčíř. Šejtroček se usmál na Julču, aby ho čekala asi na třetí den, a vydal se k Pardubicům tím směrem, odkud voní perník. Jeli přes městec Králové, protože tamtudy byla lepší silnice. Valach žemlička šel málem po paměti, šejtroček se pohodlně vezl na kozlíku a bedna v měkkém uložení vzadu na voze. Kousek za městcem šejtroček podle formanského zvyku povídá: cesta se nám zlomila v dobrém, ať tedy celá dojde k dobrotě. Jenže pak přijde ta zmola u silnice a dubový hájek. Není tam dubů mnoho na počet, ale větve nesou nízko. Kdo chce projet, ať se přikrčí. Valachu žemličkovi jakoby se do hájku nechtělo. Opírá se kopity proti cestě, až ho rozporka bije pod ocas. Vylekal se své verek, povídá mu šejtroček. Vlk by se v takovém remísku od čenichu až po oháňku neschoval. A protože pro větve nebylo s bičem dobře k rozmáchnutí, mlaskl šejtroček, jako když praskne kapsle. A už to valach žemlička všecko veze hloub do dubového lesíka. Když měli dopředu stejně jako zpátky, najednou, jako by se z dubových větví něco sesypalo na vůz. Šejtroček se ohlídne. Jaký je vůz dlouhý a široký, poskakují po něm divní mužíci. Nejsou větší než polínko, narostlí jsou ale ze štofu tak tvrdého, že jim pod patami cvaká, jako by byli podkovaní. Sypou se z dubových větví, na voze jich je pořád víc. A nejvíc okolo bedny s Hroudkovým nádobím. točí se kolem ní a oťukávají jí hlavou jako berani, jako by chtěli odrazit víko. Šejtroček se otočil na kozlíku a zavolal. Co jste zač? Nezvedejte víko, které jste nepřisadili. Mužíci zrovna naopak podstrkují pod víko prsty a páčí, až to lupá v dřevě. Tak tedy jinak, rozkřikl se po nich šejtroček a pár jich přetáhl bičem. V tu chvíli nechali mužíci bedny a schovali ruce za záda. Potom jeden z nich, věkem nejvíc otlučený, došel až ke kozlíku a řekl trochu už trouchnivým hlasem. Ten hájek, co přes něj jedeš, je dubový a my jsme duboví mužíci. Řekl to docela rozumně. Ukázal šejtročkovi prázdné ruce a ostatní taky k tomu mírně kývali.
7: Nejste asi nejhorší, jen zvědaví. A já na vás hned s bičem, povídá šejtroček. Ukážu vám, co vezu v té bedně. Ať je mezi námi pokoj.
6: Překročil kozlík, došel k bedně a zdvihl víko. V tom se mu zachumelí pod lokty a dostal pár takových ran do boku, až se v něm zarazil dech. Než si znova lokl vzduchu, nahrnuli se duboví mužíci do bedny. Hlavou tlučou po talířích, mísách a pekáčích naskákali do kalfasových hrnků a do purcláčků. A každý se tam rozepřel lokty, co mohl, a nádobí se rozkočilo na střepy. Šejtročkovi od spravedlivé zlosti div nedoutnalo pod patami. Skočil pro bič a křížem krážem s ním po těch kazisvětech. Jak byli z dubového štofu, ani je nebolelo, ani se neošili, ale vjela do nich náhlá poslušnost. Ať jste zpátky tam, odkud vás nikdo nezval, křikl šejtroček. A všichni mužíci naskákali zpátky do větví. Oni to byli takoví, co jdou jen na bič a ostré slovo. Dubovým mužíkům byl konec až někde ve vrcholcích a šejtroček

Když jede Forman na voze, neslyší jen, jak podkovy hrajou prim a kola k tomu basují. Pro Formana hraje celý vůz. Jemně to vrže v kšírování, šelestí v čepech, prkno zavrzá o prkno, skřípne povysedlý nejt. To všecko poslouchá Forman celou cestu jako dobrou písničku. Co je přidáno, na to ostří sluch. Šejtroček neujel ještě ani míli, když zaslechl, jako by mu někde na voze divně zaťukalo. A znova. A ozývá se to struhličky pod kozlíkem. Jestli se mi tam zbylý čbánek neválí od konce ke konci, pomyslel si šejtroček a ohlíží se po kusu staré houně, aby čbánek líp vypodložil. Jenže jak na čbánek sáhl, jako by mu zaťukalo rovnou v prstech. Podívá se dovnitř a on je do čbánku lapený dubový mužík. Prve vklouzl z hora ke dnu, ale zpátky se ne a ne prodrat. Sedí na samém dně, rozpíná silou lokty, ale čbánek třikrát krajc na krajc spálený nerozrazí. Tak vidíš, kmotře, a je ti tam hůř než v pasti, povídá šejtroček a strčil dovnitř prsty, jestli by mužíkovi nějak nepomohl. V tom dostane do prstů takovou ránu, až ho zabrnilo loktem k ramenu. To, že znova zapomněl a začal si s dubovým po dobrém. Div neupustil čbánek. Mírnost ho přešla a křikl. Tak si tam buď, ale pomoc ode mě už nečekej. Na ostré slovo dubový mužík skrotl, že by ho mohl vést na pentličce. Přikrčil se ke dnu a jen po šejtročkovi točil očima. Jenže co s tebou, povídá šejtroček. Zahodit čbánek s mužíkem do příkopu se mu nechtělo, čím by Hroutkovi dosvědčil, že sám nemá vliv na potlučeném nádobí. Až do Jičína byl jedna mutace, co si s tím dubovým dál počít. Sotva byl na dohled ulice, kde měl Hroudek vestat, zavolal na něho hrnčíř od rohu. To se brzy vracíš a s prázdným, kde pak jsi složil? Šejtroček si z rozpaku postrčil čepici spíš k uchu. Ale složil jsem v jednom hájku a po kouskách. Když to řekl, podal hrnčíři čbánek s lapeným mužíkem. Jen tenhle čbánek zbyl a v něm jeden z těch, co roztloukli nádobí na střepinky. Hroudek se nejdřív do šejtročka zlé opřel, že mu tak svěřit na vůz leda kydané. Volal, že kvůli šejtročkovi bude v Pardubicích jeho vlastní dcera vylizovat cizí talíř. Pak ale nakoukl do čbánku, stišil se a uplivl si. S tím já nechci nic mít. Nechal šejtročka stát s čbánkem na silnici, vběhl do verstatu a přirazil za sebou vrata. Forman chvíli postál, vrátil čbánek pod kozlík a rozjel se domů do chalupy. A doma zas tak. Sotva ukázal mužíka na dně čbánku Julče, vzala mu čbánek z rukou a řekla, buď rád, že jsi dojel s celými prsty a buď rád, že jsi vůbec dojel celý. Julča se v tom vyznala. A teď se ho šejtročku nezbavíš, řekla, dokud se nenajde někdo horší, než je on sám. Formanu šejtročkovi bylo pořád víc do ouvej. A co s ním do té doby, než se najde ten horší? I na to znala Julča radu. Když pro něho budeme mít jen ostré slovo, třeba i dobře poslouží. Jen nesmí z Bůh darma sedět na dně čbánku. To by pak nešel ani na slovo Bezalel a škodil by na všechny strany. Když Jul

a dořekla, pomázla hrdlo čbánku čerstvým máslem a dubový mužík z něho vyklouzl. Rozprostřel se v ramenech a hned se začne rozhlížet, do čeho by vrazil, co by pochroumal nebo rozsloukl. Jenže Julča ho okřikla ostrým slovem. Vjel až dozadu pod lavici a už jen nastrkoval ucho, co se mu poroučí. Od toho dne v celém hospodářství nemusel na hrubší práci nikdo ani sáhnout. Dubový mužík na ostré slovo obstaral všecko rytí i kopání, vážil vodu ze studně a dělal dřevo do kuchyně. To nejdřív zpřerážel poleno na polínka a polínka hlavou rozštípal na dračky. Hřeby šindeláky zatloukal do krovů tak lehce, jako když zobe síkorka. Když bylo třeba nadzvihnout vůz nebo těžký náklad, podložil se. Práce bylo u šejtročka v hospodářství vždycky dost a tak tam ostrá slova lítala hustě jako vosí rojení. Rozkřikl se na mužíka šejtroček, křikla Julča, jako by spolu byli ve věčné hádanici. Julča si stěžovala, pomalu nevypustím z úst mírné slovo, sama sobě jsem už proto k nevystání. Po jíčíně se začalo povídat, že šejtroček celý den kleje jako Turek a ztrácel proto u sousedů poctivost. Zkoušeli to tedy na dubového mužíka mírněji, jenže jak ho každou chvíli neotloukli ostrým zahromcováním, do mužíka vjelo, dal se na vzpurnost a něco rozběl. Šejtroček už měl ze všeho hlavu obolenou, ať seděl za stolem nebo na kozlíku, točilo se mu v ní, co s tím dubovým. Dokud nepřijde někdo horší, z chalupy se nám nehne, říkala Julča. Nakonec se jim ale znelíbilo věčně po mužíkovi házet ostrými slovy. Bralo jim to i spokojenost a tak porevili. Dubový byl rovnou v sedle. Začal hospodařit po svém. Dveře u chalupy zatloukl hřebíky, že nebyly z žádné strany k otevření. Tyčky v plotě jednu po druhé zarazil do země. Šejtročkovi roztloukl u vozu osy na nejt a kola nebyla k sundání. Valacha žemličku podkoval poklicemi, co pobral v kuchyni. Zrovna se chystal vrazit komín půdou až dolů do pece, když Julča vyběhla z chalupy a zastavila ho slovem Bezalel. No, kdo ví, jaké by toho všeho byly konce, kdyby na zítří ráno kdo si nezatloukl na vrata do Šejtročkova dvora. Zabouchal jen jako ze zvláštní milosti. Chvilku nepočkal a rovnou se hrnul na dvůr. Šosí u kabátu měl přesezené a dva prsty od ingoustu. Byl to písař z jíčínské radnice. V rukávu nese stočené lejstro. Šejtroček zrovna spravoval plot, co pokazil dubový mužík. Co mi neseš, písaři? Zavolal. Písař se rozkročil u pumpy, jako by stál na vlastním, a začne rovnou z důležitosti. Nejdřív ti to povím a pak ti to dám podepsané od starosty. Jednou by stačilo, povídá šejtroček. Já uznám za dvakrát, odsekl písař jako sekírkou a spustí jako zhora z věže. Nám na radnici se šejtročku nelíbí, že se tu s Julčou od rána až do smrákání častujete ostrými slovy. Zalíhá to až do Jičína a kazí to v městě mravy. Vyšla taky Julča a řekla, my dva s šejtročkem jsme k sobě jako holub s holubicí. Hned ti povím, jak se ty věci mají. Písař dupne kramflekem, jako by přirazil štampilku. Co řeknu, to taky platí.
Bijete se tu slovy jako dva žoldníři. Poslouchal to i dubový mužík. Taková šarvátka mu byla pro potěšení. Mluvíš jako bez rozumu, písaři, křikl už trochu Šejtroček. Všecko ti vyložím. Písař se načejířil jako krocan, vytáhl z rukávu lejstro a seká s ním proti Šejtročkovi. Co řeknu já, je rozum sám. A co mi starosta poví do péra a pak to podepíše, je rozum nad rozumy. Při té řeči rozvinul lejstro a začal z něho číst. Protože se v městě Jičíně od vašich kledbiček a sakramentování zdvíhá pohoršení a upadají tam mravy, a protože město má slovo i k tomu místu, kde stojí vaše chalupa, poberte si Šejtročku s Julčou tu chalupu a postavte ji někde dál, aby od vás do Jičína nezalíhalo. A písař si povystoupil na koryto, aby z něho šel ještě větší majestát. Kývli proto všichni radní až na Cviliše, starosta Humpal to podepsal a já vám to tu pověděl. Šejtroček se podíval na Julču o trochu mírnosti. A jak to dokážu, povídá, chalupu, stáj, stodulku, celou formanskou živnost a vzrostlou zahradu přesadit kdo ví kam jako fazoli. Písař jen cvrnkl palcem o prostředník. Není z toho odvolání nikde na amtě. Na to slovo přiběhl od kurníku dubový mužík. Přitočil se písaři k nohám a tou svou hlavou z tvrdého štofu mu začal otloukat kotníky. Písař spustil hopsárům zpátky k městu. Od kramfleků se mu práší, špičky mu drhnou. Dubový mužík ho bije po kotníkách jako hamrem. A tak celou cestu až do Jičína. Našel svého horšího, řekla Julča. Povídá se ale dál, že taky starosta Humpál a 11 radních si po 7 neděl posílali k apatikáři pro mast na oražené a pro měkké zavinutí na kotníky. Nakonec vzal Šejtroček džbánek, co zbyl po dubovém mužíkovi pod lavicí a vrátil ho hrnčíři Hroutkovi. Rozluč ho radši na střepy, i když je 3x krajc na krajc spálený, aby se nám do něho ten dubový třeba nevrátil.

Jak José získal princeznu Zahádanku. Byl jeden chlapec, jmenoval se José a měl tuze těžký život. Narodil se jako poslední ze 7 hochů a bratři si z něj náramně utahovali, protože oni uměli už dávno všecko, co se on teprve musel učit. Začali ho proto považovat za hlupáka. A to byl omyl. José měl v malíčku víc chytrosti, než oni všichni v hlavách. Jen musel ještě vyrůst. Jednoho dne, to už José dospěl, si otec zavolal všechny syny a pravil. Já i matka si už chceme odpočinout. Proto vám rozdělím půdu a budete se živit sami. K hospodaření ale potřebujete ženy. Jděte do světa a najděte si dobré manželky. Do měsíce, ať jste zase zpátky. Matka vám přichystala jídlo na cestu, tak se pěkně oblečte a můžete rovnou vyjet. Já také, otče? Zeptal se José. Nejsem na ženění ještě příliš mladý? Když jsem řekl, že si nevěstu půjdou hledat všichni, platí to i pro tebe, zamračil se otec. Jen jsem zvědav, která bude chtít hlupáka jako si ty. Tak se bratři vypravili za nevěstami. Někteří šli do sousední vsi, někteří dál. Věděli, kde pěkné dívky hledat, chodili totiž často tancovat a uměli s děvčaty vlídně rozmlouvat. José šel, co noha nohu mine, přemýšlel a tu ho na cestě předhonila četa vojáků. Stát! Vykřikl velitel. Jsi náramně podobný zloději, kterého už dávno hledáme. A než se José nadál, měl spoutané ruce a vedli jej do vězení. Tak skončil hoch v temné kopce. Pro nic a za nic tam trčel a dočista si zoufal. Až k večeru se ve dveřích otevřelo okénko a za ním se zjevila nejhezčí dívčí tvářička, jakou José do té doby viděl. Oči, řasy i vlasy měla černé jako noc, ale pleť bílou jak hedvábí. Byla to královská princezna, která měla moc dobré srdce a tajně, aby její otec nevěděl, nosila vězňům jídlo na přilepšenou. Joseho, jak se na princeznu díval, napadlo, že taková nevěsta by se mu velice líbila. Ale pak si uvědomil, kde je a smutně sklonil hlavu. Přijal košík s večeří a tiše poděkoval. V noci pak pořád musel na princeznu myslet a věřte nebo ne, jí se vedlo zrovna tak. On totiž José byl náramně pěkný hoch. A tak se stalo, že se ti dva do sebe velice zamilovali. Princezna přicházela denně do vězení a José jí vyprávěl o své rodině, jak a proč se vydal do světa a také, jak se octl ve vězení. Princezna zas povídala, že je jí v tom velkém paláci smutno, že by ze všeho nejradši hospodařila někde na vsi. Slovo dalo slovo a José dívku požádal, zda by si ho nevzala za muže. A ona přikývla. To bylo jistě velice pěkné, ale když je od sebe dělili mříže a kamenné zdi, tak si oba museli lámat hlavu, jak by se José z vězení dostal. A zrovna v té době se král rozhodl, že princeznu provdá. Chtěl jí vyhlédnout toho nejmoudřejšího ženicha na světě, protože bohatství měl sám dost. Dal vyhlásit, že princeznu dostane ten, kdo dá králi hádanku, kterou neuhodne.
Král se totiž pokládal za velkého mudrce a nic jej tak nebavilo jako hádanky. Umíte si představit, jak se José cítil, když viděl oknem z vězení ty řady uchazečů o princeznu? Nápadníci byli velcí, malí, tlustí, tencí, mladí i staří. A každý si hned myslel, že právě on je ten chytrák nad chytráky. Ale všem sklaplo. Král jejich hádanky snadno uhodl. Před bránou už není nikdo, ohlásil mu jednoho dne služebník. To snad není možné, žasl král. Bál se, že princezna zůstane na ocet. Všichni svobodní muži se už dostavili a byli tam i Joseho bratři, ale žádný s hádankou neuspěl. Ještě zbývají vězni, napadlo králova sluhu. Tak jsem s nimi, řekl král. Když hádali všichni, ať mají také možnost. První dva vězni dali králi tak lehoučké hádanky, že se jen rozesmál. Ale pak přišel José a pravil. Co je to za tvora? Ráno chodí po čtyřech, v poledne po dvou a večer po třech. Král se zamyslel, co to jen může být? Přece není na světě zvíře s třema nohama. Ať si lámal hlavu, jak chtěl, hádanku nerozluštil. Dám se podat, řekl nakonec. Ale to si přece ty, pane králi, rozesmál se José a všichni lidé. Ráno, tedy na začátku života, lezou po čtyřech. V poledne, to je v mládí, chodí vzpřímeně po dvou. A večer, tedy ve stáří, se opírají o hůl. Chodí tedy po třech. Zrovna jako ty, pane. Král musel uznat, že chytřejšího muže by pro princeznu těžko hledal a dal tedy rovnou vystrojit slavnou svatbu. Po svatbě se José se ženou vydali ve zlatém kočáře do jeho rodné vsi. Ale José dal zastavit před vesnicí a v prostých šatech šel sám domů. Uplynul právě měsíc a jeho bratři seděli s nevěstami u stolu. Když viděli, že José jde sám, dali se do smíchu. To jsme si mohli myslet, že toho hlupáka žádná chtít nebude. Co na plat, vzdychla matka. Zůstaneš tedy s námi, ale nezbylo mi už pro tebe nic k jídlu. Musíš vzít zavděk suchým chlebem. Nevadí, maminko, řekl José. Moje žena jede za mnou a veze mi oběd. A jak to dořekl, vjel na dvůr zlatý kočár. V něm seděla princezna a na klíně držela košík, právě ten, ve kterém vždy nosila jídlo Josému do vězení. Jenže teď byl plný nejlepších lahůdek. To panečku všechny bratry smích hned přešel. José si pak postavil veliký statek a s princeznou v něm šťastně žili až do smrti. Měli mnoho dětí, všechny byly pěkné po mamince a chytré po tatínkovi.

0: pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Opatrně, Hurvínku.
2: Já si nevím, jak se na taťuldu musí. Taťuldo, taťulinku, taťulínečku, prosím tě.
3: Jak začínáš takhle sladce, tak si zase něco provedl, Žáno.
2: Ale vůbec ne, já se tě chtěl jenom zeptat.
1: Ano, Hurvínek se vás chtěl jenom zeptat.
3: Tak ven s tím, na co?
2: Jestli jsem jednal správně.
1: Ano, jestli jednal správně.
2: Když jsem se řídil podle tvého poučení, taťulínoušku.
3: Taťulínoušku, to bude ještě horší, než jsem myslel. Tak jaké moudrosti ses dopustil?
2: Vždyť říkám.
3: No, leze to z tebe jako z chlupaté deky.
2: Z jaké chlupaté deky? Já žádnou nemám.
3: Dávám ti příklad. Přece když se něco chytí na chlupatou deku, jde to špatně dolů. Žáno, třeba takové smítko.
1: No, nebo peříčko.
3: Ano, a proto...
1: Nebo papírek.
3: No taky. A proto...
1: A nebo nitka.
3: No taky. A proto...
1: A nebo nitka.
3: No samozřejmě. A proto se říká...
1: Nebo meloun.
3: Meloun? Co pak meloun se, Máničko, může chytit na chlupatou deku?
1: Já jsem vás zkoušela, jestli to víte.
3: No samo s sebou, že to vím. Prostě říká se, že něco z někoho leze jako z chlupaté deky, když to z něho leze tak pomalu, jako teď z Hurvínka.
1: Aha.
3: No tak co si provedl? Přiznej se.
2: Vždyť ti říkám, tati, řídila jsem se podle tvého poučení.
3: No v tom případě si nemohl prohloupit.
1: No.
2: Že nevíš? A řekli jste učitelce?
3: Proč bych to říkal?
2: Ona s tím nebyla spokojená.
1: Prosím, nebyla.
3: No to bych se moc divil.
1: Prosím, Hurvínek se taky divil, ale nebyla.
3: No to bych se strašně moc divil.
2: Já se taky strašně moc...
3: To z toho divení. O co jde?
2: Ty jsi nás poučil, taťulínku, že přísloví je ustálený lidový výrok, který vyjadřuje zpravidla obrazně nějaký obecný poznatek.
1: No, to jste říkal, pane Spejble.
3: A tvrdím snad opak?
2: Já se podle toho řídil.
1: Ano, doslovně, pane Spejble. A soudružce učitelce se to přesto nelíbilo.
3: Ale, no? A proč?
2: No víš, tati, ona mi položila otázku...
3: Počkat, podle jakého přísloví ses to řídil?
2: Mluví ti stříbro, mlče ti zlato.
3: Aha, a ty jsi mlčel a dostal zpětku.
1: No, soudružka učitelka to přísloví nejspíš nezná.
3: Ještěže Hurvínek znal odpověď, Žáno.
2: Já se řídil podle toho přísloví.
1: Ano.
3: Tak to jsi je náramně špatně vyložil.
1: Jak to?
2: Dobře jsem si je vyložil. Mluvit je stříbro,
1: ano.
2: Mlčet je zlato, ano. Zlato je cennější než stříbro, ano. Takže z toho vyplývá, že mlčení se hodnotí víc než mluvení a já měl tedy dostat jedničku s hvězdičkou.
1: Tak.
3: A že to soudružce učitel se nevysvětlil.
2: Taky, že se mi to vysvětlil, jenže ona...
3: Aha, takže máš v žákovské knížce ještě poznámku, že odmlouvá. Váš, Žáno.
2: Ano, mám. A pak mám věřit přísloví.
3: Co bys mu nevěřil, když si je správně vyložíš?
2: To jsem právě udělal.
3: Těžko. Toto přísloví totiž znamená, že nemáš zbytečně breptat. Hovořit hlouposti, Žáno.
2: Co? Jako bych já někdy říkal hlouposti.
3: Tobě něco vykládat, to jako když člověk hrách na stěnu hází.
1: Jaminko, to pane Spejble, není to škoda házet hrách na stěnu. Kdyby se uvařil.
3: Co by se vařil?
1: Vyházíte vařený.
3: Syrový nebo vařený, to je přece jedno. Co pak na té stěně zůstane?
2: Pěkně jedno, vařený by se rozplác. To bys koukal na ty fleky,
1: no.
2: Když už musíš házet, tak ti vem syrový.
1: Jo, odrazí se, padne na podlahu. Já vám do toho nechci mluvit, pane Spejble, ale co když po něm klouznete a zlomíte si nohu?
3: Šmangote, co to povídáš, Máničko? Co pak ten hrách chci házet?
2: Tak už tě to přišlo, tati.
1: No, proč byste to taky dělal, že ano? Takovou zbytečnou práci.
3: No, konečně, házet hrách na stěnu je přece zbytečná práce, tak je to.
1: Vy jste chtěl říct, že vysvětlovat něco Hurvínkovi je taky zbytečná práce, že ano?
3: A nesnad?
2: Mně se nemusí nic vysvětlovat.
3: Jak tě tak poslouchám, Hurvínku, na tebe by se spíš hodilo jiné přísloví.
1: Jaké, pane Spejble?
3: No to o tom sudu.
1: Je? Hurvínek je sud.
2: Jako, že jsem dřevo? Nebo že jsem tak bachratý?
3: spíš prázdný. Prázdný. No a čím se vyznačuje prázdný sud?
2: Prázdný sud se vyznačuje tím, že... Že to...
1: Jej, Zananky, on neví. No přece tím, že v něm nic není. Že ano, pane Spejble?
3: Ale jdi.
1: No, tak je v něm prázdnota.
3: Ale jdi.
1: Ale to je tam hodně, to je ten sud plný.
3: Máničko, když je prázdný, tak v něm nemůže být nic.
1: No?
3: To snad dá rozum.
2: A co díra? No, no?
3: No, ta přece není uvnitř.
2: Že ne? Prostrč ruku a uvidíš.
3: A díra není obsahem toho sudu. Prázdný sud se vyznačuje hlavně něčím jiným. To přísloví to přímo říká. Prázdný sud nejvíc duní. Duní! Že ano?
2: A co to má dělat co se mnou?
3: Nevíš? Ty nevíš? Ty taky ne, Máničko.
1: Prosím, ne. Vlastně ano, že Horvínek také duní, když je prázdný.
2: Když jsem prázdný, prosím tě.
1: No, když máš hlad, tak ti kručí v žaludku, až to duní.
3: Šmanko, to takhle jsem to nemyslel, Máničko. Hmm. To přísloví mluví obrazně, obrazně. Hmm. Takže když o Hurvínkovi řeknu, že prázdný sud nejvíc duní, chci ano. Tím vyjádřit, no, neumíš si to představit, Máničko?
1: No moc ne, Hurvínek je na sud... Trošičku hubený.
3: Šmanko, na tom přeci nezáleží. Jde o to, že prázdný.
1: Hubý ne?
3: Ale ne, sud. A právě proto, no, že v něm nic není.
1: No tak je prázdný.
3: To je pořád dokola. Právě proto, že je prázdný, tak duní. Tak se hodně ozývá, tak je hodně slyšet. No. A s Hurvínkem je to právě tak.
1: Když mu kručí v žaludku.
3: Ale ne, ti... Máničko, tím ano. Prázdným sudem je míněn člověk,
1: ano.
3: Který má prázdnou, no, hlavu, ano. Žáno, ano. Který nic neví. A to přísloví říká, že právě takový člověk má nejvíc řečí.
2: Aha. To jako já?
3: To jako ty.
2: To jako myslíš mě?
3: To jako myslím tebe.
2: A jestli pak víš, taťulínku, čím by to mohlo být?
3: No nevím, čím.
2: Neříká taky jedno přísloví. Jablko nepadne daleko od stromu.
1: Jej, Zananky, po kom pak asi Hurvínek je, pane Spejble?
4: Mám jméno po našem nejsilnějším stromu, Duben, ale všichni o mě říkají, že jsem jako rozmarná slečinka. Smích a pláč v jednom batůšku. No je pravda, že někdy za jediný den vystřídám déšť, vítr i sluníčko a v noci zase postraším louky přízemními mrazíky. A právě proto, že jsem tak rozmarný, povím vám pohádku o rozmarné blešce. Tedy ona se vlastně jmenuje Proč mají veverky blechy. Ale já si ji zase jen tak z vlastního rozmaru přejmenoval. Tak poslouchejte.

0: nikdo neví, kdy to všechno začalo. Ale každý říká, že je to tuze dávno, kdy se na světě mezi všelijakou hmyzí drobotinou objevila první blecha. Muselo to být opravdu velice dávno, protože jak se ta naše blecha rozhlížela kolem dokola, první, koho uviděla, byl mamut. Příliš se nerozmýšlela a hop a skok a už mu seděla za krkem. Panečku, to bylo bydlení toho místa a ta vyhlídka a ještě se v teple a pohodlí povozí po kraji. Netrvalo dlouho a za mamutím krkem se hemžila bleší drobotina. Za ní přišla druhá, třetí, další a další. A protože jim už mamutí krk nestačil, usadili se blechy na hřbetě, na bocích a ani silnýma nohama nepohrdli. Zanedlouho se mamut podobal přeplněnému autobusu. Tehdy pramáti blecha svolala náčelnice bleších kmenů na veliký sněm. Je nás moc a máme málo místa, zahájila řeč. Už dávno říkám, že potřebujeme další mamuty, jenže věštba mi prozradila, že brzo vyhynou. Všechny blechy úžasem skoprněly. A náčelnice do toho zlověstného ticha dodala, no, musíme si najít jiné bydlení. Ta zpráva byla horší než ten nejdivočejší mamutí dupot. Kde, u koho, jak, křičeli blechy. Pramáti blecha moudře počkala, až celý ten chumel ochraptí. Na světě je tvorů, že je nespočítáte. Stačí dobře si vybrat. Najděte si tvory, kteří chodí po zemi. Mají srst a příliš se nekoupou, protože s těmi byste se akorát utopili. A nevšímejte si ani žádného stvoření s peřím, které létá. Kdybyste spadli, nezbude z vás ani prášek. A hlavně, koho si vyberete, toho se držte. Kdo vybírá, přebere. A kdo se mockrát stěhuje, celý život lituje. Ještě žádný učenec nedokázal změřit, kolik času uplynulo od toho velkého blešího stěhování do chvíle, kdy se v jednom jezevčím kožiše narodila malá rozmarná bleška. Sotva vykoukla z drsné jezevčí srsti, prohlásila, fuj, tady se mi nelíbí. Jaké pak nelíbí, zlobila se na ní maminka. Takové rozmary si vyprošuju, jsi v teple, v suchu, nikdo tě nepronásleduje, můžeš být jenom ráda. Ale bleška ráda nebyla. A když si jednou maminka odskočila k sousedům na kus řeči, hop a skok, byla pod voňavou mezí. To bylo něco jiného než jezevčí nora. Sluníčko hřálo, kolem se všechno hemžilo, lezlo, šplhalo, poletovalo, že bleška nevěděla, kam se dřív dívat, až z toho dostala hlad. Vyskočila na nejvyšší větvičku a uviděla, jak pár bleších skoků od meze stojí řada vysokých smrků a mezi nimi poletuje veverka jako nádherný zrzavý pták. Blecha si mohla oči vykoukat, jak se jí to líbilo. Hned to chtěla zkusit taky. Ale ouvej, blechy dovedou jenom skákat, kde pak nějaké vznášení a létání. Veverko, nauč mě to, prosila bleška. To bys musela mít ocas dvakrát tak dlouhý, jako si ty sama, vysvětlovala jí veverka. No, takový bych ani neunesla. Povzdechla si bleška a vůbec jí nenapadlo, že blechy ani žádný ocas nemají. Natahovala moldánky a veverce jí bylo líto. Je to smutné, když někdo nemůže létat, pomyslela si. Víš co? Chyť se mě, poletíme spolu. To je krása, radovala se blecha a nemohla se té radosti nabažit. Ale za chvíli byla veverka unavená a chtěla si odpočinout. Ne, abys mě štípala, řekla a chytrá bleška hned začala smlouvat. Dobře, když tě neštípnu, budeš se mnou létat? Budu. Zívla veverka a usnula. Bleška se jí tedy usadila mezi ušima a najednou, co nevidí, po kmeni šplhá kuna. Ještě kousek, kousíček a může být po veverce. Bleška honem štípla veverku ze všech sil a zakřičela, veverko, pryč, jde na tebe kuna. Veverka vyskočila a už plachtila na protější smrk. Kuna jen zlostně zaprskala.
1: Mockrát ti děkuju, Bleško, řekla Veverka, když se vzpamatovala z toho leknutí. Jestli chceš, můžeš u mě zůstat a každý den si spolu zalétáme.
2: Tak jo, zůstanu moc ráda, přikývla Blecha.
0: A od té doby má každá Veverka v kožíšku bleší rodinku, někdy i dvě. A že je občas štípnou, to aby Veverky nezapomněly, že kdysi dávno jedna malá rozmarná Bleška zachránila jejich praprababičce život.

Egonovy přípravy na nový život. Pana Vavřince se kupodivu tohle všeobecné vzrušení nijak moc netýkalo. Profesora Kadeřábka neznal a pokládal ho za šarlatána, který využil situace a chce se za každou cenu zviditelnit. Ha, já bych vám, milý pane, mohl o lichožroutek a o Kilimandžáru vyprávět. Ha, ale nechám si to pro sebe. Ani mě nenapadne chodit s tím do televize. Já mám teď docela jiné starosti, říkal si. To byla pravda. Egon žil jenom návratem Helenky. Už se mu podařilo zjistit, že vrchní sestra nepřiletí s ostatním letadlem, nýbrž se vrátí domů tím starým kamionem. Cesta se pochopitelně protáhne, příjezd je očekáván v sobotu v odpoledních hodinách na centrálním náměstí, kde převezme štafetu nový kamion, mířící zase do Afriky. Egon se dal do gruntování. Začal u ledničky a skončil v prádelníku. Z ledničky vyhodil do odpadků všechny nedojedené konzervy a z prádelníku všechny licháče, aby si Helenka nemyslela, že je nějaký nepořádník. Vymetl i pod postelí a pak si nad lůžko pověsil její fotografii v rámečku. Najednou se mu do hlavy zavrtala znepokojivá myšlenka. Jak to vlastně budou žít ve třech? Teď, když Hihlík zůstal sám, bude ho jistě víc potřebovat. A co na to Helenka řekne? Nebo si Hihlík už je přece velký, někoho domů přivede. To by ještě šlo, ale co když pak přijdou děti? Teď, když Hihlík už nemá dědu a jeho rodiče jsou v Africe, proč by si nemohl pořídit děti? Tohle se panu Vavřincovi honilo hlavou. Napadlo ho, že se musí podívat, jak to vlastně v tom Hihlíkově pokojíku vypadá. Sundal ze skiny diplom, ale žádná dvířka tu neviděl, jen pár pavučin. Jak je to možné? Kudy s dědou dovnitř a ven chodili? Vzít si kladívko a zeď proklepat, aby našel to duté místo, ho nenapadlo. Na to nebyl dost praktický. A tak diplom nejlepšího trubače zase pověsil na skobu a řekl si, že se na to Hihlíka zeptá. Ale kdy? Teprve teď si Egon uvědomil, že Hihlíka už několik dnů neviděl. Nevěděl, že je teď pořád s Ramíkem a že u něho na půdě i spí. Ale zarazilo ho, že si toho vůbec nevšiml. A jak by mohl, když měl plnou hlavu slečny Helenky, že?

0: pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Jedna, dva, tři, čtyři, pět, ne. Jedna, dva, tři, čtyři, pět, co sto urvej, co sto splet. Třikrát dvě je šest. Možná. No počkej, na mě si nepřijdeš, nádhero. Já tě předjedu, bídý červe. Já zatáš. Jedu.
2: Kurvínku.
1: Dostal jsem tě, bídáku.
2: Jak to se mnou mluvíš?
1: Je, co? Cože? To jsi ty, taťuldo? Ahoj.
2: Co se tady flákáš?
1: Neflákám, hraju si, závodím. Hele, hele, tati, to byla bouračka, co?
2: Zavři ten počítač.
1: Co?
2: Zavři ten počítač.
1: Tati.
2: Povídám, zavři to. Tolik hodin. Jak to, že už nejsi v posteli?
1: Co?
2: Hele, nedělej, že neslyšíš. Ptám se, jak to, že už nejsi v posteli?
1: No já.
2: Hele, já nechci slyšet žádné výmluvy, hurvínku. Šupej, už je pozdě a zítra, hola, hola, škola volá.
1: Když já bych si rád ještě trošku pohrál, a pak bych...
2: Žádné takové, já bych, a pak bych... Pak bys leda pozdě bycha honil.
1: Cože? Jakého bycha mám honit?
2: Ale žádného bycha.
1: Ty jsi říkal, že bych pozdě honil nějakého bycha.
2: Šmankote, to se tak říká. Pozdě bycha honití, že ano. Rozumíš?
1: Ne.
2: Zkrátka, dobře, musíš se jít pořádně vyspat, zítra je škola, no.
1: No to vím taky.
2: No tak šupej včas do postele, nebo zase zaspíš.
1: No dovol já.
2: No a kdo asi jiný, ty? Hurvínku, teď si prý v tomto týdnu už po čtvrté přišel pozdě do školy.
1: No.
2: Co z toho vyplývá?
1: Že dneska čtvrtek.
2: Středa.
1: Počkej. Tak jak jsem tedy mohl přijít pozdě čtyřikrát? Přece počítej se mnou. Je pondělí, pak úterý a středa. To jsou přece tři dny, ne čtyři. Ha, neví, co mluví.
2: A kdo?
1: No úča, pančelka. Kdo jiný by si asi tak mohl stěžovat?
2: Hulvinku, jak to mluvíš o své paní učitelce? Pamatuj si, že páni učitelé mají vždycky pravdu.
1: I učitelky?
2: I učitelky.
1: Tak tomu nevěřím.
2: No dovol?
1: Dovolím. Včera nám totiž paní učitelka říkala, že 3 a 3 je 6.
2: No a co, je to správně?
1: No vidíš, jenomže dnes zase tvrdila, že 6 je 3x2.
2: No to je hrůza.
1: Viď.
2: Po kom ty kluku seš?
1: Nejspíš po tobě. Tuhle jsem dostal kouli jenom proto, že si mě přesvědčil, že básník Walker není Jiří, ale Johnny.
2: To je sofraporte.
1: Viď.
2: Ne, to jsem se přeřekl. Víš? Tak už uháněj.
1: A tohle to je šikana, nic než šikana.
2: Urvajs.
1: Jo.
2: A než hupsneš do peřin, tak napíšeš stokrát, nemám být hloupý a drzý. A já se ti pak potom podepíšu.
1: Tak to jo.
0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym. Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: mám.
1: Jak šel vodník na houby. Bylo to jednou takhle v neděli ráno po dešti. Vysvitlo slunce a z kopců se začala zvedat bílá pára. Z blízkého lesa přinesl vánek k rybníku vůni hub. Vodník žblabuňka seděl zrovna na vrbě a podřimoval, když ho ta vůně hub pošimrala v nose. Začichal, zahýbal nosem, otevřel oči a rázem dostal na ty houby chuť. Vzal havraní brko a napsal na stavidlo: přijdu hned a pod to do závorky, nejsem daleko, vidím všechno. Tím myslel hlavně malé půlce, aby nedělali v rybníku zase nějaké rošťárny. Popadl prádelní koš a už pelášil do lesa. Chodí lesem, sem a tam, hlavu skloněnou a kouká po zemi. Po houbách to tam sice vonělo, ale houba ani jedna. Až nakonec přeci jenom jednu našel. Opatrně ji položil do prádelního koše, ale pak o kus dál v roští zakopl o kořen a houbu zase ztratil. Chvilku ji hledal, ale pak mávnul rukou. A stejně byla malá, řekl a šel zase dál. A jak tak šel tím lesem a pořád se jenom díval na zem, dostal se do míst, kde už dlouhou dobu nebyl. Ce, abych tak ještě zabloudil, řekl si a rozhlížel se kolem sebe. Nedaleko před ním, mezi staletými smrky, kde bylo lesní houští trochu řídčí, prosvítalo nějak víc slunečního světla. Vodník se tím směrem vydal a za chvíli vyšel na paseku. A ejhle, na pasece stojí chalupa, ale žádná obyčejná chalupa to nebyla. Stála vám na kuří noze. Žblabuňka to podivné stavení obchází a okukuje, něco takového ještě neviděl a nikde ani živáčka, ale z komína se kouří. Chvíli nesměle přešlapoval před dveřmi a nakonec přeci jenom zaklepal. Nic. Zaklepal ještě jednou, trochu hlasitěji, ale když se ani teď nikdo neozval, otevřel dveře. Dveře táhle zabrzaly a vodník nakoukl dovnitř.
2: Brekeke, přeji krásný deštivý den, řekl úctivě do pološera.
1: Ale nikdo mu neodpověděl. V ohništi plápolal oheň, nad ním visel na řetězu měděný kotel a v něm se něco vařilo. Bublalo to a syčelo a z kotle se táhla hustá pára. Na trámu u stropu seděla sova a u ohniště ležel černý kocour a spal.
2: Kdopak to tady asi bydlí, řekl si žblabuňka.
1: A jak se tak rozkoukával, najednou zaslechl, jak to v povětří zahučelo a nad chalupou něco s hvízdáním přeletělo. Vodník vykoukl z chalupy ven a vykulil oči. Na pasece právě přistávala čarodějnice na létajícím koštěti. Ale nějak si to špatně vyměřila, proběhla i s koštětem kolem chalupy a zmizela v lese. A ozval se praskot lámaných větví a hrozný krach. A do toho bylo slyšet, jak čarodějnice odněkud z lesa nadává. Žblabuňka nevěděl, jak se v takové situaci zachovat. Ještě nikdy totiž nezdařené přistání čarodějnice nezažil. Ale to už se čarodějnice hrabala z houštin. Vypadala ještě o něco hůř než před chvilkou. Její roztrhané šaty byly ještě víc roztrhanější a z rozježených havraních vlasů jí trčely zbytky větví, listí a trávy. Na zádech měla ruksak a na nohou gumáky. Žblabuňka, jak tam stál ve dveřích chalupy, si rozpačitě odkašlal a uklonil se.
2: Klaním se, milostivá, řekl. Neračte se zlobit, že jsem vám vlezl do chalupy, ale bylo otevřeno.
1: Čarodějnice nebyla z vodníkovy návštěvy, ale ani trochu překvapená.
2: I to nic, řekla.
1: Pročísla si hřebenem ze sový kosti rozcuchané vlasy a vyklepala z gumáků jehličí. Nakonec si ještě rychle přepudrovala dlouhý zahnutý nos.
2: Kdyby to byl někdo cizí, tak bych se zlobila, ale my se přece známe.
1: Vodník se předklonil, aby lépe slyšel. Pardon.
2: Vždyť jsme se viděli teď nedávno u paní hraběnky, když pořádala na sobí hůrce ples. Je to asi tak, 250 let. To ještě na sobí hůrce stával hrad. Dneska jsou z něj už jenom rozvaliny a pokud mě paměť nemýlí, bydlí tam teď lesní duch.
1: Žblabuňka se rozzářil.
2: Jistě, už si také vzpomínám, řekl
1: a byl rád, že se potkal se starou známou.
2: Vy jste měla tehdy na sobě krajkový límec z pavučin, krásné černé šaty z netopířích křídel a ve vlasech vraní péro. Moc vám to slušelo.
1: Zasnil se vodník.
2: Mohl jsem na vás oči nechat. I vy jeden lichotníku,
1: zapířila se čarodějnice.
2: To byl ještě čas, že?
1: Vzdychla a sundala si ruksak.
2: Ale co vás ke mně přivádí k motře, smím-li se zeptat? Ale šel jsem jenom tak náhodou kolem, řekl vodník. Tedy vlastně jsem na houbách.
1: A ukázal na svůj prádelní koš. A aby svou neohlášenou návštěvu nějak zamluvil, zeptal se,
2: to je prosím létající koště. Jo, poslední model,
1: řekla čarodějnice pyšně.
2: Nebylo to laciné, ale po staru se strašit nedá. Jenom to přistáváním ještě nějak moc nejde, jak jste právě teď viděl,
1: dodala s omluvou v hlase.
2: Ani jsem si nevšim, řekl galantně vodník.
1: A jen tak ze slušnosti povídá,
2: taky bych něco takového potřeboval.
1: Čarodějnice ožila.
2: A nechcete si to vyzkoušet? A vy byste mi to půjčila?
1: Řekl vodník a v duchu zakvílel.
2: Ježišmarja, do čeho jste to zase hrnu? Půjčila, co by ne,
1: řekla čarodějnice.
2: Je to pojištěné u velice solidní firmy. Vlkodlak a spol. Nemůže se nic stát. I kdybyste tomu něco udělal, dostanu to zaplacené.
1: Žblabuňka se podíval na to létající koště a mimoděk ustoupil o krok dozadu.
2: Jednou jsem už na takovém přístroji letěl, řekl, se zámeckým strašidlem. Dopadlo to neslavně. Spadli jsme do rybníka, ale já jsem neřídil,
1: dodal ještě rychle.
2: No vidíte, řekla čarodějnice, kdybyste řídil, tak by se to nestalo. No tak, kmotře, vyzkoušejte to.
1: A než se vodník nadál, seděl na koštěti. Ani nevěděl, jak se na ten létající smeták dostal. Ještě zaslechl, jak čarodějnice za ním vzadu povykuje.
2: Musím vás roztlačit, kmotře. Ono to koště špatně startuje, ale jinak je to opravdu poslední model.
1: A už to zahučelo a vodník se vznášel nad pasekou.
2: Jenom, aby mě nikdo neviděl.
1: Strachoval se a držel se pevně koštěte, aby nespadl.
2: No vidíte, jak vám to jde,
1: vykřikovala dole čarodějnice.
2: No jo, no, ono to lítání na koštěti opravdu nic není, dodával si žblabuňka kuráže. Přeletěl opatrně paseku a když letěl zase zpátky, už mu otrnulo a začal jásat. Ono to skutečně funguje. A v tom se to stalo. Zafoukal vítr, vodník se i s koštětem ve vzduchu zakymácel a začal nabírat výšku. A jak se tak lekl, asi tam na něco špatně šáhnul a koště začalo svištět a letělo čím dál rychleji. Žblabuňka zakroužil nad pasekou, pak se vznesl vysoko nad stromy a letěl rovnou k rybníku.
0: Jej, teď mě ale určitě někdo uvidí, bědoval. Kdo to jak živ viděl, aby vodník lítal na koštěti? Vždyť je to ostuda celého hastrmanského řemesla. Je já na ten smeták vůbec sedal.
1: Ale koště nedbalo vodníkova bědování a ať s ním žblabuňka kroutil jak chtěl, už se snášelo k rybníku. Žblabuňka zavřel oči, aby ho jako nikdo neviděl a pro všechny případy, že by ho přeci jenom někdo zahlédl, křičel na celé kolo.
2: To prosím nejsem já, ale to vůbec nejsem já. Já tady vůbec nelítám. Já jsem na houbách.
1: A to pometlo, jako by to slyšelo, že se za něj vodník stydí. Zakroužilo ještě jednou nad rybníkem a pak si to zamířilo přímo do vsi. Když vodník poznal, kam že to letí, zbledl a začal vřískat.
2: Tisíc!

0: mu síly stačily, aby ze vsi zase odletěl, ale ten čertovský smeták nechtěl poslechnout. A tradá rovnou ke kostelu. Pan farář právě končil kázání a zrovna, když řekl amen, lidé v kostele zahlédli, jak kolem velkého klenutého okna něco zvenku přeletělo a v zápětí se ozvala nahoře na věži hrozná rána, až zaduněl kostelní zvon. To vodník přistál na střeše. Nastal zmatek a lidé se tlačili z kostela ven. Žblabuňka stál nehybně na římce kostelní věže, v ruce držel koště a dělal, že je socha svatého Hastrmana. Lidé se shromáždili před kostelem, dívali se nahoru a potom někdo v davu vykřikl: ale vždyť je to náš vodník. A co tam děláte, kmotře? Křikl nahoru starosta. Žblabuňku nenapadla v tom okamžiku žádná lepší výmluva, než že křikl: já tady zametám, prosím, kostelní střechu. No vidíte, to by určitě nikoho z vás nenapadlo, vykřikoval starosta, aby šel zamést kostelní střechu. Tady se podívejte, náš vodník, to je panečku Kabrňák, ten se stará o všechno. Žblabuňka tou chválou pookřál a byl rád, že z toho maléru vyšel nakonec opět velice slavně. Jenom venkovský policajt se nechal slyšet, že nikdo neví, jak to vlastně bylo. A kdo ví, jaké hastrmanské kejkle tam na té střeše s tím smetákem vodník prováděl. Jestli prý na tom smetáku třeba nelítá. Ale všichni se mu vysmáli. Haha, kdo to jakživ viděl, aby vodník lítal na koštěti? Žblabuňka se rozloučil, přehodil si smeták přes rameno a šel domů. Ale nešel přímo. Napřed to vzal přes les, aby to koště zase vrátil. Přišel na paseku, kde stála ta čarodějnická chalupa na kuří noze. Ale ještě než zaklepal na dveře, opatrně se rozhlédl, jestli se nikdo nekouká, a pak s tím pometlem praštil o pařez. To máš za to, že jsi neposlouchal. Potom čarodějnici pěkně poděkoval, ale o tom, co zažil, ani nemukl. Popadl svůj prádelní koš a upaloval pryč.
1: Až se budete chtít zase proletět, tak přijďte,
0: volala za ním ještě čarodějnice. Když to žblabuňka zaslechl, utíkal ještě rychleji. A jak si to tak peláší přes les, byl už skoro u rybníka, zahlédl na zemi v jehličí houbu a vedle stojí další a tamhle zase jedna a tuhle pod smrkem hřib jako deštník. Najednou byl les plný hub. Žblabuňka se plazil v mechu, sbíral houby a přitom hudroval.
1: Kde jste byli schovaní, vy houby houbovatý? Kdybyste tu byli už ráno, nemusel jsem lítat na smetáku.
0: A za chvíli si už doma v rybníku smažil houby na plotně. Po večeři si sedl do křesla z rašeliny a zapálil si fajfku. A jak tak odpočíval, však toho měl za ten celý den tak akorát dost, povídá si sám pro sebe.
1: Jak já to jenom dělám? Šel jsem na houby a skončil jsem na kostelní věži.
0: A najednou vyskočil, popadl své staré obyčejné koště, co tam stálo za kamny, otevřel dveře a vyhodil ho z chalupy ven. A pak spokojeně zabafal z fajfky a povídá:
1: no, jistota je jistota. Jeden nikdy neví, kdy to s ním začne

0: Já jsem pes. A kdo je víc? Umím štěkat na měsíc. Hlídám dům a zahrádku. Já jsem ctitel pořádku. A teď ještě jednou. Já jsem pes. A kdo je víc? Umím štěkat na měsíc. Hlídám dům a zahrádku. Já jsem ctitel pořádku. Jestli se vám ta básnička líbila,
1: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

Jednou v září přišel tatínek domů s velkým batohem na zádech a řekl: podívejte se, co nesu. Plný ranec švestek spráskla ruce maminka. Nadělám z nich kompoty a ještě nám zbyde na švestkové knedlíky. A opravdu, celé dopoledne zavařovala švestkové kompoty. Ještě nebylo ani poledne a zaklepal na dveře dědeček. Hlejte, co jsem vám přivezl, mrkal na maminku a na Cibulka. Ale ani hádat nemuseli. Vždyť bylo vidět, jak na dvorku stojí vozík a na něm pořádná bedna veselých modrých švestek. To nadělám poviděl, sepila ruce maminka. Hned druhý den se do nich pustila. A když byla v nejlepším, objevil se na samotě strýček Rudolf. Kde jste, chaso? Volal pod okny. Přivezl jsem vám trošku švestek. Ale nebylo to trošku, byly toho dva košíky. Že si děláš takovou škodu, Rudolfe, karala ho maminka. Ale strýček namítal, jakou škodu. Letos se nám urodilo, letos je švestkový rok, přece to nesníme sami. Maminka mu poděkovala, ale už byla celá nesvá. Nevěděla, kam s tolika švestkami a hlavně se obávala, že to nejsou poslední švestky, že ještě někdo jiný nějaké přinese. A neobávala se marně. Pan Hajný přinesl kabelu a košík a z pošty jim došly zase dvě košatiny od tety Růženy. No opravdu byl švestkový rok a stromy v zahradách se úrodou jen prohýbali. Maminka tedy zavazovala, ale švestek jakoby neubývalo. Naopak, spíše jakoby přibývalo, ačkoliv jich byl za domem ještě vrchovatý sud. Švestky dlouho nevydrží a v sudu jim nikdy nesvědčí. Jenže co měla dělat dřív? Nehnula se sice od kamen, ale jak pak by se dostala i na švestky v sudu? A ty se kazily, hniličily a začaly kvasit, ale řada na ně nepřicházela. Vždycky někdo přinese další košík čerstvého ovoce. A jednoho dne se ozvalo pod okny: malá. A před chalupou zastavil pan Hamous. Mám cestu kolem, tak jsem si řekl, že vám sem hodím pár švestek, vysvětloval. A sundoval z vozu, pálbu maminku netrestej, veliký prádelní košík a plný švestek. Tolik ovoce, spráskla ruce maminka. To musíte zůstat u nás na oběd. Vypřáhněte hnědku, Cibulek jí za domem trochu na pase a pojďte dál. Uvařila jsem čerstvé švestkové knedlíky. Věděla, že je má pan Hamous rád, že jich vždycky sní nespočítaně. Ale nevěděla, že mu paní Hamousová nevaří už 14 dní nic jiného než švestkové knedlíky a že už na ně tedy nemá takovou chuť, jako když právě není švestkový rok. Naložila mu jich ne talíř, ale mísu, třeba že už volal dost. Cibulek zatím vodil hnědku za chalupou a když došli k švestkovému sudu, napadlo ho, že by třeba ani ona nepohrdla hrstičkou švestek. Nepohrdla. Ostatně jí vybral ty jakž tak zdravé vrchní plody a ještě z nich vyloupal pecky. Pak jí nabral ještě jednu hrst a zase jí slupla jako drobeček. Víc ti už ze sudu nedám, řekl jí, ty spodní jsou ošklivé. Přinesu ti pěkné zdravé švestky. Jenže hnědka nečekala na čerstvé švestky. Pustila se do těch starých.
byly už rozbředlé a plavaly v rudé šťávě plné bublin a bublin. Bublinky dělali blum, blum a šťáva vonila trošku jako švestkový kompot a trošku jako hostinec, kam vzal jednou dědeček Ctiburka na limonádu. Dost už, strkal do ní Ctibůrek. Ale hnědka nic. Mlaskala a srkala, třeba, že jí to dost, řekl Ctibůrek mnohokrát, a třeba, že jí táhla za ohlávku, co měl sil. Oči se jí začaly lesknout, ale odsudu se hnout nechtěla. Tak, a to se řekne, rozdíval se Ctibůrek, řekne se to mamince i panu Hamouzovi, a to hned, hned. Pan Hamouz měl před sebou ještě pár švestkových knedlíků, když přišel Ctibůrek žalovat, cože hnědka vyvádí. I to můra, řekl pan Hamouz a sáhl po čepici, jaj, po ženu. A šel ven k vozu, kde měl bič, a tím strašlivě zapráskal. No, aby si hnědka to měla na dobré vychování. Ale co se nestalo? Hnědka nechala sud sudem a objevila se za rohem, ale v panu Hamouzovi hrklo. To nebyla ta krásná, stepilá hnědka, se kterou přijel před obědem. Stála sotva na nohou, hlavu měla svěšenou mezi kolena, šilhala, no ano, šilhala. A jazyk měla vyplazený jako útěrku, co maminka sušila na bydle. Když pan Hamous tak zapráskal, myslela, že chce zapřahat. Chtěla jít k vozu, ale nějak jí to nešlo. Hlavou si to sice namířila správně, ale nohy nesly úplně jinam. A tak nejdřív zakopla o košík na prádlo, převrhla jej a všechny švestky od Hamouzů se rozkutálely po dvoře. Pak šlápla Alíkovi do kastrůlku s obědem a to Alíka rozlobilo. Huf, huf, huf. Vyletěl na ní a ona se lekla. Honem, honem si to namířila k vozu, ale je mináčku, co to? Nohy nijak nebrzdily a nesli jí dál, až ji odnesli do louky, kde stála stará Olše. U ní se teprve zastavila. Opřela se o strom a to bylo to, co potřebovala nejvíc. Potřebovala pátou nohu, třeba Olšovou, aby se nesvalila a mohla trošku klimbat. Pan Hamouský přišel celý vyjevený. A když jí poplácal, věděl, kolik uhodilo. Že to byly lihovaté švestky, povídal. To je vůně. Toto táhne, no a měl pravdu. Spořádat tolik nakvažených švestek, to bylo totéž, jako kdyby někdo vypil velký hrnec piva. Tomu pak taky nestačí dvůr. Co teď? Teď jí nebohu naložit vůz? Teď by ho ani neutáhla, uvažoval pan Hamous. Nejlíp bude, když ji odvedu domů. Hnědka, dom. Tomu domů... Hnědka rozuměla, i když se jí točila hlava. Věděla, že doma jsou dřevěné dveře z hrubých prken. Za nimi teplá stáj z náručí jetele. A tak se probrala z dřívější dřímoty, ospale se rozhlédla, kde jsou dřevěné dveře z hrubých prken a šla. Stoj! Stoj! Volání pan Hamous, když si uvědomil, kam si to zamířila. Prr, malá, prr, prr. Ale marně. Hnědka už byla ve dveřích z hrubých prken a byla tak ospalá, že nepoznala, že to není vchod do její stáje. Kde by se tady také vzala stáj?
Byly to dveře do přístavku, kam dával maminka brambory, zeleninu a hlavně kompoty a povidla, které navazila v posledních týdnech. Hnědka se vpotácela dovnitř, lehla si, položila hlavu do škopíku povidel a usnula jako břeně. Usnula a nikdo ji ten den z přístavku nedostal. No jak také? Když někde usne kočka, dá se vynes v náručí. No ale vyneste z přístavku hnědku. Když se ráno probudila, nechápala, co se to s její stájí stalo. Nikdy ani kousek slámy, nikdy ani hrstičky jetele, všude jen sklenice z kompoty a škopíky z povidly. No tak tedy vstala a vyšla ven. Pan Hamous právě přicházel. Hnědka k němu šla, ale káravě pokyvovala hlavou. Mám to ale, hospodáře. Strčí mě kam strčí a ani nerozezná přístavek od makta.

0: Kloboukov.
1: Kloboukov je malé městečko.
2: A v něm hospoda u Kloboučku.
0: Divadlo pod Kloboukem, biograf v Klobouku.
1: Mají tam dvě hlavní ulice.
0: Velký Klobouk
1: a
2: malý Klobouk.
1: A v nejbližším okolí tři kopce.
2: Nejvyššímu říkají Cylindr.
0: Nižšímu Bouřka.
1: A nejnižšímu Potápka.
0: Pýchou kloboukovských je rybník Klobouk.
1: V městském znaku Kloboukova je buřinka.
2: A nejoblíbenější píseň je Pod kloboukem, za kloboukem husy se pasou. To se ví, že místní uličníci zpívají Pod klobrcem, za klobrcem.
1: Byly takové časy, že kloboukovské občany nic na světě nezajímalo víc než jejich klobouky. Raději nejedli, nepili, ale klobouk na hlavě museli mít. Seděli s kloboukem na hlavě i u oběda a nesundávali ho ani na noc. Jen ti opatrnější v kloboucích nespali a zavěšovali si je nad postele jako nebesa.
0: Kloboukovský řezník Jelito Antonín nosil na hlavě klobouk vysoký jako řeznický špalek obtočený věncem buřtů a dietních párků, které v noci svítily jako neonová reklama.
1: Jeho žena, paní řezníková Amálie, si dokonce dala ochočit malé prasátko, aby vydrželo sedět bez hnutí na jejím kloboučku a nosilo jí štěstí.
2: Zámečníku Odemykáčovi se div hlava neulomila pod kloboukem ověšeným železnými zámky, paklíči a závorami. Jeho obličej se pod tíhou rozplácel od ucha k uchu a čelo spadlo až na bradu.
1: Místní hospodyně nosili na hlavách čerstvě upečené makové buchty, šňůru s vypraným prádlem, zelenou petrželku,
0: vidličky a nože,
1: vanilku a muškátový květ,
2: kartáč na boty,
1: žehličku,
0: otevírák na pivo,
1: šitíčko,
2: leštěnku na nábytek
1: a jiné potřeby.
2: Jejich klobouky byly tak vysoké, že si k ním kloboučník Vendelín musel přistavovat žebřík, aby na ně dosáhl. Být v Kloboukově kloboučníkem bylo velké utrpení.
1: Jednou přišla do Vendelínova kloboučnického krámku paní správcová a poručila si, aby jí ušil klobouk vysoký jako kostelní věž i se zvonicí ve špici, aby se při každém jejím kroku zvon rozhoupal a zvonil.
2: Tenkrát kloboučníka Vendelína přešla trpělivost. Zapíchl jehlu do malého polštářku na jehly a utekl z města.
0: Rozhněvaná paní správcová si dala ruce v bok a rozkřičela se na celý Kloboukov.
1: Raději chci být muchomůrkou v krásném klobouku, než první dámou v tomhle městě, když tu máme tak líného a nešikovného kloboučníka.
2: Jen to dořekla, změnila se doopravdy v muchomůrku. Stála na prahu Vendelínova krámu a nemohla se ani hnout.
0: I ostatní obyvatelé Kloboukova začali měnit podobu.
1: Z paní učitelové se stála bedla.
0: Řezník se změnil v křemeňáka.
2: Švec v modráka.
1: Ze slečny sekretářky byla houba Liška.
2: Z uctivého holiče Klouzek.
0: Hřib Satan v sobě skryl školního inspektora.
1: Slečna z pošty se změnila v holubinku.
2: A školní děti v kuřátka.
1: Uprostřed ulic, na chodníkách, na schodech, v obchodech a bytech stály místo lidí houby. Město stichlo na mnoho let a zdálo se, že už se k bývalému životu neprobudí.
2: Kloboučník Vendelín prochodil zatím celý svět. Vyráběl klobouky pro krále a pro královny. Všichni jeho práci obdivovali a dostal za ní mnoho peněz.
0: Ale veselo mu nebylo. Stesk po domově začal jeho cestu obracet a jednoho letního rána se objevil na prahu rodného města.
1: Sotva prošel městskou bránou, musel se zastavit, jak ho překvapení k zemi přibylo. Kam se podíval, všude samé houby. Ani v hospodě nebyla živá dušička.
0: Místo hospodského u výčepu našel jenom podborováčka.
2: Na tuhle záhadu se musím nejdřív nasnídat,
1: řekl si Vendelín, vzal z hospodské lavice proutěný koš a těšil se, jakou si udělá smaženici. Ale sotva sebral první houbě klobouček, změnila se houba v místního listonoše Šustélka. Kýchl nejprve listonoš a pak hned začal Vendelína líbat a objímat.
3: Vendelíne, Vendelínku, ty jsi nás zachránil. Člověče, vždyť každá ta houba, co tady stojí, je nějaký občan Kloboukova.
1: Sotva Vendelín uslyšel, že houby jsou vlastně lidi, sbíral jeden klobouk za druhým a házel je do proutěného koše.
0: Na prahu svého krámku našel Muchomůrku.
2: A to bude paní správcová,
1: uhodl Vendelín a sundal Muchomůrce červený klobouk. Paní správcová se vrhla Vendelínovi kolem krku a prosila ho, aby jí odpustil, že byla na něho před lety zlá.
2: Vendelín se ze samých rozpaků podíval do svého koše a jaké bylo jeho překvapení. Místo kloboučků, hříbků, lišek a křemeňáků byly v koši slamáky, širáky, barety a buřinky. Poznal v nich klobouky, které kdysi šil. Chtěl je lidem zase rozdat, ale nikdo už o takových kloboucích nechtěl ani slyšet.
1: Teď sedí Vendelín před svým krámkem. Zapálil si dýmku a spokojeně vypouští obláčky kouře ke kloboukovskému nebi.
4: Když jsem husy pásala, zimou jsem se třásala. Teď už husy nepasu a zimou se netřasu.
5: Piky vtip.
6: Muž jde v zimě na ryby. Seká díru do ledu a najednou slyší hlas.
7: Tady nic nechytíš.
6: Popojde tedy dál, začne znova sekat díru do ledu a zase slyší.
7: Tady opravdu nic nechytíš.
6: Popojde tedy ještě dál, ale jakmile začne sekat díru do ledu, ozve se hlas.
7: Tady fakt nic nechytíš.
6: Muž se zmateně ozve.
7: Kdo to pořád mluví?
6: A zhora se ozve.
7: To jsem já, správce zimního stadionu. Tak tam opravdu nic nechytí.

0: Když někdo z nás nechtěl jíst a jenom se tak rýpal v talíři, naše babička mu říkávala: ty jsi mlsný jako koza. Dlouho jsme nevěděli, co to přesně znamená, dokud nám nevyprávěla tuhle pohádku. Pohádku o mlsné koze. Žila byla v jedné chaloupce holčička Andulka a její tatínek. Kromě slepic, králíků, kočky a psa měli také kozu. Andulka dostala jednoho dne za úkol vzít kozu ven na louku, aby se tam napásla. Ale koza byla mlsná a obyčejná tráva jí nechutnala. Anička s ní musela jít tamhle k tomu keři, aby si koza uždíbla jeden lísteček. Pak jí koza táhla až na kraj lesa, kde zase ochutnala tenhle kvíteček. Pak zase museli až k rybníku. Tam si koza dvakrát kousla do měkké travičky a tak to šlo celé odpoledne. Večer se tatínek ptá kozy:
1: tak co, kozo, jak ses dneska napásla?
0: A mlsná koza začala naříkat:
2: mé, hrozné to bylo. Ta holka mě přivázala za řetěz ke stromu a utekla pryč za kamarádkou. Kolem toho stromu byly jenom samé kopřivy a plevel. A tak jsem úplně hladová.
0: Tatínek Andulce vyhuboval, že se o kozu nepostarala, a nařídil, aby ji zítra vzala znovu na louku, aby se tam koza mohla pořádně napást. Ale koza byla ještě mlsnější než včera. Andulka jí sama trhala a dávala před čumák ty nejjemnější lístečky, ale koza je nechtěla. Tahala Aničku od lesa k rybníku a zpátky a vždycky si jen uždíbla ty nejčerstvější lístečky, ale pořádně se najíst trávy, to ne. Večer se tatínek ptá kozy:
1: tak co, kozo, jak ses dneska napásla?
2: Ale hrozné to bylo, ještě horší než včera. Ta holka mě zase přivázala za řetěz ke stromu a utíkala za kamarádkou. A kolem toho stromu bylo jen samé trní a budláčí. Jsem celá popíchaná a hladová.
0: Tatínek Andulce znovu vyhuboval, že se o kozu nepostarala, a rozhodl se, že se na celou věc podívá sám. Druhý den si nasadil falešné vousy, brýle, klobouk, který nikdy nenosil, a do pusy si vzal fajfku, kterou nikdy nekouřil. Prostě se převlékl tak, aby ho koza nepoznala. A šel s ní na pastvu sám. Přivedl ji na louku, ale koze obyčejná tráva nechutnala. Táhla ho támhle k tomu keři, kde si uždíbla jeden lísteček, pak tatínka táhla až na kraj lesa, kde ochutnala jeden kvíteček, pak zase museli k rybníku, tam koza ochutnala trochu měkké travičky a takhle to šlo celé odpoledne. Večer přišel tatínek za kozou a ptá se:
1: tak co, kozo, jak pak se dneska napásla?
2: Ale dneska to bylo úplně nejhorší. Takový starý chlap mě přivázal na krátký řetěz ke stromu, posadil se vedle a smrděl mi fajfkou přímo do nosu. A kolem stromu bylo jen kamení a udusená hlína, vůbec nic k jídlu. Takhle hladová jsem ještě nikdy nebyla.
1: A tak tatínek poznal, že koza je mlsná a vymýšlí si. Vzal proutek a pořádně jí vyprášil kožich.

0: Figy cvičení
1: s Hankou.
0: Ahoj, děti. Já jsem se tu dnes sešel s Hankou Kýnichovou. Možná, že budeme trochu cvičit a možná, že si spíš budeme povídat. Co dnes budeme dělat, Hanko?
2: Správně si Piggy naznačil, že budeme možná trošku cvičit, ale mě tak napadlo, jestli bychom si dnes nemohli tak trošku povídat o jídle. Já vím, že Piggy, ty rád jíš. Mám pravdu?
0: Moc ráda.
2: A určitě nebudu daleko od pravdy, když řeknu, že i naše děti rád jí.
0: Ale víš co, někdo se hodně upejpá, někdo nemá rád tohle a tamhle to a radši by něco sladkého.
2: To máš pravdu, ale určitě, Piggy, nebudu daleko od pravdy, když řeknu, že takové kefírové mléko s cereáliem je docela dobře zvolená svačinka. Dal bys si taky?
0: Kefírové mléko, to je takové trochu kysané, víš?
2: To je takové trochu kysané, hlavně má živé dobré kultury a ty dělají strašně dobře našemu bříšku.
0: A cereálie, to jsou obilniny, víš?
2: To jsou obilniny, které v sobě mají vlákninu a ta taky dělá dobře našemu zažívání. Ale dobré jídlo se má vždycky do pupíku dát, až když si děti třeba zacvičí, zasportují, protože pak je to pro ně daleko zdraví prospěšnější.
0: Hanko, to znamená, že je lepší třeba nasvačit se až po tom, co se hýbu, než před tím, kdy mám cvičit?
2: No, spíš bych řekla, že klidně se můžeš najíst, jít si zasportovat, pak se zase najíst, jít si zasportovat, pak se zase najíst. Tím jsem ti, Piggy, chtěla říct jenom to, že by se mělo jíst minimálně 5x až 6x za den. V podstatě můžeš jíst pořád a mezi tím se můžeš hrát, povídat, kreslit, co tě napadne, a to je potom zdravý životní styl.
0: Hele, ale to já třeba nemůžu si dát třeba nějaké knedlíky a nacpat si pupík, viď, pořádně, a tohle dělat třeba 7x za den.
2: Piggy, to by naše děti vůbec nebyly zdravé, protože dát si 7x za den knedlíky, tak budou jako parní válec. Piggy, já jsem tady hlavně od toho, že by jsem měla s dětmi cvičit. No, víš, jak vypadá žába?
0: Kvak, přesně tak.
2: A je, žabák je o něco větší a my si teď na takového žabáka zahrajeme a budeme skákat žabáky. A protože jsme tady ve studiu, tak je budeme skákat na místě, ale vy, děti doma, můžete skákat po celém obývacím pokoji a po celé kuchyni. A takový žabák vypadá tak, že si dá nohy mírně od sebe, nahrbí záda, ruce si položí na stehna.
0: Takže má zadeček nad zemí hodně?
2: Takže má zadeček nad zemí hodně. Půjdeme pérovat v kolenou a vyskočíme jak žabka, která chce přeskákat celý rybník.
0: Žabka pružilka. Jako na pružině.
2: A my si teď na takovou žabku pružilku zahrajeme. Takže děti, Piggy, pojďme 10x poskočit, pérujeme v kolenou a budeme společně skákat alespoň 10x přes potok. Takže poprvé hop.
0: Hop, hop.
2: A hop.
0: Hop, kvak, kvak.
2: A hop.
0: Kvak.
2: A po čtvrté hop. A po páté kvak, kvak, kvak, kvak. A po šesté, já jsem zapomněla na pětku, Piggy, stop. My musíme nejdřív naše děti naučit počítat. Takže alespoň do 10. 1.
0: 1.
2: 2.
0: 2.
2: 3.
0: 3.
2: 4.
0: 4.
2: 5.
0: 5.
2: 6.
0: 6.
2: 7.
0: 7.
2: 8.
0: 8.
2: 9.
0: 9.
2: 10.
0: 10.
2: Děti, kdyby to náhodou nešlo s tím počítáním, tak já vám budu tleskat a vy budete poskakovat. Ještě jednou hrajeme si na žabku a chceme 10x přeskočit náš pokojíček. Jdeme na to? A jdeme. A raz, jeden poskok. A dva, druhý poskok. A třetí poskok. A čtvrtý poskok. A pátý poskok. Teď dáme dva za sebou. Pojď. 5, 6. A 7. A zase dva za sebou. 8, 9. A poslední nejvyšší. 10. Já myslím, že stačí. Děti, utíkejte do ledničky. Vyndejte si kefírové mléko. Dejte si k tomu cereálie. Dejte si k tomu třeba jenom obyčejnou vodu. Nemusí být vždycky slazená cukrem. Mějte se krásně a já se těším zase příště s Piggym a s vámi na viděnou.
0: Kvak, kvak, tedy, ahoj!
3: Pastička na ponožku. Pan Vavřinec opravdu nosil každou ponožku jinou. Na levé noze červenou, na pravé černou, jindy hnědou a šedivou, ale někdy i zelenou a modrou, přestože si pamatoval, co mu maminka v dětství říkávala. Zelená, modrá, pro blázna dobrá. Z toho lze usoudit, že to z jeho strany nebyl žádný módní výstřelek nebo roztržitost, nýbrž holá nutnost. Pan Vavřinec totiž nikdy po ránu nenašel v celém bytě ponožku do páru. Všecky byly liché. Kolikrát už obrátil zásuvky prádelníku, protřepal každý hadřík v koši na špinavé prádlo, rozebral pračku, vymetl všechny kouty, i do trumpety se podíval a nic. Nikdy tu druhou ponožku nenašel. Na večer si od sousedky smutné vypůjčil kočku, protože celkem rozumně usoudil, že ten zlodějíček ponožek musí být myš. Kočka prošmejdila každou skulinku, na žádnou myš nenarazila, ale něco přece jen našla. Spola snědenou ponožku. Byl to jen poloviční úspěch, ale i tak se pan Vavřinec zaradoval a bez meškání se vypravil na nákup. V jednom velkém železářství po dlouhém pátrání našel a zakoupil 10 pastiček. Řádí vám doma myši, co? Nejlíp je nalákáte na špek nebo na kousek tvrdého sýra. Usmála se povzbudivě paní pokladní. Vavřinec o 3 kroky ustoupil, vysoukal si nohavice a ukázal jí své ponožky, modrou a zelenou, a pravil: kde pak na špek? Na ponožku. Paní pokladní spráskla ruce. Od rána měla u pokladny nával a teď ještě tohle. Měla by zákazníkovi vysvětlit, že na ponožku se žádná normální myš nechytí. Už otvírala pusu, že mu to řekne, ale včas se zarazila. Ten člověk měl přece jednu ponožku modrou a druhou zelenou. A bláznům se nemá odporovat. Tak se jen chabě usmála a oddechla si, když podivný zákazník s úklonou odešel.
0: Tiki kalendář! Dnes je 13. září.
1: A svátek má Lubor.
0: Lubor je staré české jméno a znamená líbí. Co to je líbí?
1: To je líbezný, milý, hezký.
0: Aha. Tak všem Luborům, co zrovna poslouchají, přejeme
1: všechno nejlepší.
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
4: Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě. Nemám jasno v hlavě.

a čekám, co se ještě stane. Mám pořád v duši dítěte a říkají mi, starý pane, já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

0: Berk pořádal vepřové hody.
1: Nikdo neví, kdo a proč postavil na hranici naší země Krkonoše. Snad, aby nás chránili, snad pro ten pohled na jejich velebnost, anebo z jejich vrcholů na utěšenou krajinu pod nimi. Ale za to každý ví, že jim od nepaměti vládne Krkonoš rukou přísnou, ale spravedlivou. A pod horama se střídají páni, lepší, horší, jak už lidé bývají.
0: A zrovna my s Kubíčkem jsme museli dostat toho nejhoršího. Grobiánstvím by vydláždil silnici z Rokytnice až na Sněžku. A kdyby se Lakota dala prodávat, mohl by dukáty zhrabovat hráběma.
2: To by s tím teprve nebylo k vydržení.
0: A teď je? Tváří se, jako by mu patřilo, kam oko dohlédne, a přitom by to jeho panství oběhl chromej zajíc, než by se koza napásla. A zámek? Taková větší chalupa. Ale když je Trautenberg pán, chalupa musí být zámek. A všechno odřeme my dva a chudák Hajnej.
3: Himmel, Herrgott, Donnerwetter! Čelátka si sněmuje a já můžu zmrznout. Kubo, přiložit! Anče, horkej čaj!
0: Bylo toho čaje opravdu potřeba. V kotelních jamách se chrastivě protahovala zima a co chvíli studeně zívla. Větříky očesávaly listnáčům listí, větry umetaly zemi jako světnici před posvícením, mrazíky vyspravovaly důlky a dírky na cestách ledovými záplatami. Mrazy se posilovaly spánkem na velkou zimní robotu. V jedno takové šedivé studené odpůldne přiběhne Hajník Trautenbergovi i zaklepat zapomněl.
4: Milost, pane, to je novina.
3: Je, prosím, pěkně ráčej odpustit. Já nevěděl, že jste si ráčel zdřímnout.
2: Já ti dám zapomněl. Vždyť jsem z toho mohl mít smrt. Co je to za způsoby vrazit ke mně jako do maštale?
3: Prosím, na 100 000krát za odpuštění, milost, pane, to já skrz tu novinu. Uctivě melduju, že máme v revíru divočáka. Takovejhle pašík. A není zdejší. Já vím v revíru o každý veverce. Určitě jsem od někud zabloudil.
2: Tak na co čekáš? Boty, kožich, flintu a jde se.
3: Ale, milost, pane, vždyť by mě musela ruka upadnout. Divočák je velká vzácnost. Asi jako za mýho dětka jelen se zlatýma parohama. Taky, co by si o nás pomyslel, zabloudí a my na něj s flintou.
1: Trautenberg dobře ví, že ten citlivka Hajný by spíš toho divočáka na zádech odnesl do Krkonošova, než by po něm střelil. Divočák je, říká si Trautenberg, pravda, vzácný zvíře, ale na druhou stranu má maso. To maso musí mít a taky je mít bude. Teď jen oblafnout Hajnýho, ale ten starý třasavka skočí na všechno.
2: To já tak žertuju. Já, když se dobře vyspím, jsem sama legrace. Anče, Kubo!
0: Přiběhli, jako by čekali u dveří. Taky, že čekali. Viděli Hajného běžet přes dvůr, jako by ho hejka honil. Nezastavil se, ani neohlídl. Tak to se musí něco dít.
2: Nasypat pytel žaludů, půl pytle kaštanů, vzít náruč sena a otep slámy, naložit na trakař. Kuba s Hajným to odvezou do Krmelce.
0: To by, milost pane, nemohlo počkat do rána?
1: Hajný celý šťastný, že místo střílení bude krmení, honem vykládá, jak je to s tím zbloudilým divočákem. A taky, že dobrý skutky se nemají odkládat, když je milost pán tý lásky a ráčí dát ze svýho.
0: Za divočákem a na samou noc? To ať si jde, kdo chce, ale Kubíček zůstane doma. Ono je odtuď až potuď. Račte prominout, milost pane, ale jestli se nemejlím, tak je Kuba u vás za pacholka a ne za mysliveckýho. A taky jednou je ženatej a musí se starat. Nebo nám první fukeř odnese střechu až do vrchlábu.
1: Z jedné strany je Kuba na svou Aničku pyšný. Tohle si troufnout říct milost pánovi do očí a kvůli němu. Na druhou stranu by se nejraději neviděl. Krucajzy a donrvetry se jen posypou a stejně bude pomilost pánovu. Hajnému se strachy třese i pírko na klobouku, aby si to nedej pánbu milost pán ze vsteku nerozmyslel, ale slyšíme dobře?
2: No, když o tom tak přemýšlím, ona má Anče pravdu. Divočák už je bez tak někde zalezlej, tak to jen všechno nachystejte a ráno mu dovezeme snídaní.
0: Mně se to nechce líbit, Kubíčku. Co tu sloužíme, nepamatuju, že by náš milost pán někomu ustoupil.
5: Ale co? Hlavně, že se nemusíme trmácet potně do lesa.
0: Nasypali do pytlů kaštany a žaludy, svázali náruč sena do plachty, otep slámy do povřísla, naložili všechno na trakař, převázali křížem popruhama a šli k večeři. Jen Anče, jako by jí za krkem sedělo tušení, že za tou Trautenbergovou ústupčivostí vězí nějaká jeho špatnost.
1: Také, že vězela. Když viděl, že se pro hajného útlocitnost ke kanší pečince nedostane, začal přemýšlet, hlavu si lámat, až mu v ní drnčelo. Co nápad, to darebnost. Ale žádný k jeho úmyslu nepasoval. Konečně. Takovouhle parádní vymyšlenost, mazanost a chytristiku by mu mohli závidět všichni šejdíři a kolomajzníci, kolik jich na světě chodí. A Škůbe provazem, co mu Kuba natáhl od postele k výměnku, aby si milost pán nevykřičel plíce, když něco potřebuje.
0: Milost pane, já myslela, že už dávno spíte.
2: Měl jsem zlej sen a přetrhlo se mi spaní. Navař mi čbán makovin, ten největší, co v něm Kuba nosí ze sklepa pivo.
0: Milost pane, taková dávka by uspala koně. Aby se vám něco nestalo.
2: Nestarej se a dělej, co ti povídám. Vypiju hrnek a ostatek si nechám, co kdyby zas přišel nějaký sen. Stejně nespím ze samých starostí. Je trakař naložený?
0: Anče se nestačí divit. Odkdy pak se milost pán stará o něco jiného než o jídlo? A jestli se čelátka neulejvá? A zase jí za krkem zašimrá tušení. Jenže tušení je jedno a chytit někoho na švestkách druhý. Navařila tedy džbán makovin, popřála milost pánovi rychlý usnutí a zdravý spánek a těšila se, že po těch makovinách bude Trautenberg spát až do večera.
1: Ale Trautenberg nespal. Makovin si ani nelízl a když noc odsloužila první půlku, popadl džbán, vyplížil se na dvůr a leje na pytle z kaštany a žaludy makovinový lek tvar do poslední kapičky.
2: Tak, jestli by to uspalo koně, uspí to i divočáka. Ráno to slupne, v poledne si pro něj dojdu a večer bude kančí pečinka.
0: Neduživé podzimní slunce teprve zamžouralo z mlh, když Hajný a Kuba vyrazili s trakařem k lesu.
6: Kam s tou fůrou takhle po ránu?
7: Úctivý, dobrý trojemnost, pane Krakonoši, vezem to divočákovi, prosím pěkně, co k nám od někud zabloudil, jestli o tom ráčíte vědět. Milost pán ho chtěl nejdřív střelit, ale když se dověděl, jaký je to vzácný zvíře, poručil tomu chudákovi zablouděnýmu dovést žaludy a kaštany a taky slámu na podestýlku, kdyby se třeba chtěl usadit v našem krmelci.
6: Vrchovatý trakař útlocitu, není on Trautenberg nemocný?
5: To prosím ne, akorát, že má špatný spaní, prej ze starostí. Anče mu v noci musela vařit makoviny.
6: Špatný spaní bejvá ze špatného svědomí, ale třeba se pro tentokrát mejlím. Tak to tady složte, ať se nemeškáte. Já už se postarám, aby to přišlo na správný místo.
5: Milost pán říkal, že to máme složit v našem krmelci.
6: Žádný strach, o takovou zásluhu Trautenberga nepřipravím, ale zmiňovat se o tom nemusíte.
7: Úctivě děkujeme, jemnost pane Krakonoši, to jsme měli štěstí.
1: Ale nechval dne před večerem. Jenže Kuba a Hajný co by nechválili. O náklad se postará Krakonoš a teď se jim to jede s prázdnou a z kopečka. Dojíždějí k brance a zůstanou jako přimrazení. Jak slyší Trautenbergovo hulákání.
2: Anče, nachystej hrnce, kastroly, pekáče, sůl a koření. Až se vrátí Kuba s Hajným, ať přinesou necky. Budeme pařit prase.
0: Milost, pane, neofouklo vás zlý povětří? Vždyť pro našeho pašíka i pekáč je velikej. Masa má na dvě oblíznutí a sádla jako vylítaný komár.
2: Kdybys ho pořádně krmila, byly by i škvarky.
0: Milost, pane, kdyby to ubohý zvíře mohlo mluvit, řekl by vám, jak mu podstrojuju. Každý den kozí mlíko na přilepšenou. Víte, ono ze žádného selete za noc

0: Přece mu divočák nepřijde poděkovat za snídaní.
1: Ať to obraceli, jak chtěli, na kloub tomu nepřišli. A tak začali chystat, co Trautenberg poručil. Však ono se ukáže, co má za lubem. A že to nebude nic kalýho, na to můžou vzít jed.
2: To se rozumí. Krakonošovi je ta Trautenbergova štědrost od začátku podezřelá.
3: Že by chtěl divočáka naučit chodit do svého krmelce a tam si na něj počíhat, no podobným by mu to bylo, ale vartovat v takový zimě, na to je Trautenberg líný, no, uvidíme.
2: Krakonoš rozhodil slámu po krmelci, založil seno do žebřinek, vezme první pytel, je celý mokrý. Vezme druhý, jak by smet.
3: Kolik dní už nepršelo, že by Kuba s Hajným někde převrátili trakař do kaluže, ale to by pak muselo být mokré seno i sláma.
2: Čichne k pytli a je doma, aby nepoznal makoviny.
3: Tak ty jsi chtěl Trautenbergu uspat divočáka v krmelci, abys ho dostal pohodlně na pekáč. Proto ta outlocitnost. Budeš na ní zatraceně dlouho vzpomínat.
1: Krakonoš obrátí pytle dnem vzhůru a už se kaštany a žaludy kutálejí z vrchu rovnou do potoka, aspoň z nich voda spláchne ten makovinovej prevít. Pak přiloží hůl tenkým koncem k oku, pomalinku ji natáčí a v tlustém konci se mu ukazuje les a skály, paseky a mítiny. A tady ve vysoké trávě spí divočák. Odfukuje, až se stébla trávy kolébají, jako by si s nimi vítr hrál na houpanu. Dvěma kroky je krakonoš u divočáka, ani se chudák nestačil leknout. Pak spolu vedli dlouhou řeč.
3: Ujednáno. Teď si půjdeš lehnout do Trautenbergova krmelce a až bude po všem, může se usadit v mém revíru. Poohlídnu se ti po nevěstě.
2: Necky čerstvě vytrhnuté už leží na dvoře, koření schystané na stole, hrnce, kastroly a pekáče vyrovnané na lavici, když se Trautenberg v tlustém kožichu na hlavě beranici objeví na záhrobni.
4: Anče! Napumpuj plnej prádelňák a pořádně top. Než se vrátíme, ať se voda vaří klokotem. Kubo, vem trakař, Hajnej, flintu a provazy, jde se.
1: Kubičku, jestli jdete na toho divočáka, dej na sebe pozor. Oni jsou prý moc nebezpeční. Povídala ponikelská bába, že jednou jako mladá holka musela před ním vylézt na strom. Byla tam celý půl dne. Kdyby něco, tak vylez taky.
2: A šli. Kuba tlačí trakař, Hajný přes jedno rameno provazy, přes druhé flintu a za nimi Trautenberg hůlčičkou pošvihává a na jazyku už cítí tu divokou pečínku. Už jsou u krmelce a Kuba hrůzou pustí trakař. Na slámě spí divočák, ze spaní pochrochtává.
0: Milost, pane. To snad ani není prase, to je tele a ty tesáky. Pojďte pryč, než se probudí.
4: Ten? Po těch makovinových žaludech a kaštanech by se probudil leda na pekáč. Ale jistota je sichr. Hajnej, střílet!
5: Milost, pane, to ode mě nemůžete chtít. Střelit chudáka ve spánku, vždyť je to taky boží tvor.
4: To si, Hajnej, bačkora seš!
2: Vytrhne Hajnému flintu, namíří a v té chvíli divočák vyskočí, nabere Trautenberka hlavou jako beran a uhání s ním do lesa.
0: Pomoc! Kubo, Hajnej! Pomoc!
5: Kubo, bámu s námi, viděl jsi to? Kubo, kde jsi?
0: Tady! Na borovici, co kdyby se divočák spletl?
5: Musíme jít, milost pána, hledat. Jen jestli to přežil, to nebyl obyčejný divočák. Nemůžeš věřit, já jich už pár viděl.
0: A kdo to byl? Snad ne rohatej. Třeba už je milost pán pro to pekelný teplíčko zralej.
5: Jen se nesměj. Můj neboštík dědek vypravoval, že

0: pro brat Rouchovskýho mlináře. On byl strašný lakota a nelída, si přišel červ a taky v prasečí podobě.
1: To jsem nevěděl, Trautenbergu, že místo na koni jezdíš na praseti. A ještě k tomu na divokým. Ale zpátky půjdeš po svých. Leda, že by tě tuhle Kuba naložil na trakař, jestli to pro tebe není málo vznešený. Dobře mě poslouchej, Trautenbergu. Tenhle divočák se teď usadí v mém revíru a brzy jich pár přibude. A chraň tě, pámbu, jenom pomyslet na kančí pečinku.
2: Trautenberg se nezmůže ani na slovo. Zuby mu jektají, nohy má hrůzou slaměné, záda jako přeražená, na hlavě bouly jako pěst. Kuba s Hajným se pořádně nadřeli, než ho dostali na trakař. A Kuba naschvál vybírá cestou ty největší hrboly a výmoly, ať si milost pán užije.
3: Anče spráskla ruce nad tím průvodem. Uložili milost pána do postele, Anče mu přiložila vopichový obklad.
2: Milost pane, co kdybych vám ohřála ty makoviny z včerejška, abyste tu bolest zaspal?
4: Ven! Mlhergott odrvetr!
2: Anče nechápala, proč se milost pán tak vzteká kvůli makovinám. Ale pustila to z hlavy, protože měli vypravování na celý večer. A Hajnému nikdo nevymluvil, že to nebyl divočák, ale sám rohatej.
3: Krakonoš držel slovo. A když si divočák našel v jeho revíru pěkný přebejvání, přivedl mu z druhé strany hor nevěstu radost pohledět. Za nějaký čas mu pyšní rodiče přišli ukázat kupu selátek, strakatě pruhovaných a čiperných, inu, jako všechna mláďata.
2: A Trautenberg dlouho ještě polehával, pohekával a mohl se upřemýšlet, proč divočák po těch makovinách nespal, když by uspali koně. Zeptat se nikoho nemohl, to by musel přiznat svou daremnost. A tak mu to v hlavě vrtalo jako červotoč ve starý jarmaře. Dobře mu tak. Kdo jinému jámu chystá, sám si v ní nos natluče.

0: ušáci, nemáme nic na práci. Trénujeme běh a skoky přes pařezy,
1: přes potoky,
0: učíme se kotouly,
1: nekoukáme na bouly.
2: A teď ještě jednou.
0: My jsme malí ušáci, nemáme nic na práci. Trénujeme běh a skoky přes pařezy,
1: přes potoky.
0: Učíme se kotouly,
1: nekoukáme na bouly.
2: Jestli se vám ta básnička líbila,
3: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: Okouzelné truhličce od krále Nágů. Pohádka z Ladaku a Tibetu. Pod vysokými sněžnými horami žil jednou jeden chudý chlapec jménem Stenzin. Neměl než jednu ovci a dvě jehňata. Dlouho šel se svým stádečkem přes vyprahlé severní pláně, dokud nenašel trochu šťavnaté trávy u veliké řeky, o které se říká, že vysoko v horách tryská zelví tlamy. Jak se tak Stenzin blíží ke břehu, slyší najednou divné zvuky. To rybář ulovil do sítí velikou rybu a nemohl ji vytáhnout. Vždycky, když ji vší silou zvedl nad hladinu, ryba byla rázem dvakrát tak velká a začala sebou házet. Když už ji rybář neudržel a ponořil ji do vody, ryba se zase zmenšila. Pusti! Volá na rybáře Stenzin. To nevidíš, jak se trápí? A z čeho asi tak budu živ, ty chytráku? Když rybu pustíš, dám ti tuhle ovci a jehňata. Mají nejlepší vlnu v celém kraji. Musíš mi ale slíbit, že je neporazíš a budeš je mít jenom na vlnu. To se rybáři zamlouvalo. A tak rybu pustil a od Stenzina si vzal celé jeho stádečko. Rozloučili se a chlapec se dal podél řeky směrem do města. Cesta ale byla dlouhá a protože byl celý utrmácený, natáhl se, aby si trochu odpočinul. Probudil se až večer. Slunce už zapadlo, byla noc a na nebi nad skalami zářily tisíce hvězd. Najednou se rozestoupila voda v řece a vyšel z ní jezdec celý v bílém, usazený na krásném bělostném koni. Jasná bílá barva Stenzina dočista oslnila. Posílá mě král říše Nágů. Zachránil si mu život a on by se ti za to rád odvděčil. Nasedni si za mě a já tě k němu odvezu. To je pěkné, ale co pak mám žábry? Vždyť se utopím. Neboj se, sedni si ke mně na koně, zavři oči a já tě donesu až před královský trůn. A tak se také stalo. Za několik okamžiků už Stenzin stál v bohatě zdobené síni před samotným králem Nágů. Jeho hadí tělo spočívalo na překrásném trůnu z perleti. A na hlavě měl korunu z pravého zlata. Po jeho boku seděl malý bílý psík. Zachránil si mi život. Nebýt tebe, skončil bych v kotlíku toho rybáře. Chci se ti odvděčit a proto buď mým hostem, jak dlouho jen budeš chtít. Následovala veliká hostina. Vybraných pokrmů a vzácných lahůdek byl plný stůl. Hudebníci hráli veselé písně, zpívalo se a tančilo. Potom králův psík odvedl Stenzina do jeho komnaty. Byla vykládaná zlatem a drahými kameny. V příštích měsících si Stenzin žil jako král. Služebnictvo mu dokonce nosilo vybrané pokrmy až do jeho komnaty. Jednou večer uslyšel, jak mu někdo zaklepal na dveře. Když je otevřel, stála před ním drobná stařenka.
1: Milý chlapče, víš, že dáš staré ženě něco málo k snědku. Jsem poddaná krále Nágů, ale upadla jsem v nemilost a chodím teď o žebrotě.
0: Protože měl Stenzin srdce ze zlata, ani na chvíli nezaváhal a dal stařeně najíst. Od toho dne k němu chodila každý večer. Dny plynuly stále pomaleji, protože Stenzin na dvoře krále Nágů neměl nic na práci a tak se rozhodl, že se rozloučí a vrátí se do světa lidí. Když to pověděl stařeně, řekla mu: byl jsi ke mně hodný. Sice nic nemám, ale zasloužíš si odměnu. Ale kde pak? Dělal jsem to rád. Poslouchej, dostaneš ode mě radu. Až se tě král optá, co chceš jako dar na rozloučenou, nechtěj zlato ani jiné poklady. Řekni, že chceš toho jeho bílého psíka. Druhý den se Stenzin šel rozloučit s králem. Přesně jak předpověděla stařena, král mu nabídl dar na rozloučenou. Zachránil jsi mi život a já jsem tvým dlužníkem. Proto si řekni, co ti mám dát darem. Můžeš mít vše, oč si řekneš. Králi Nágů, jsem prostý chlapec. Nežádám proto zlato ani stříbro. Pokud ale jinak nedáš, vzal bych si na památku tvého psíka. To krále velmi zarmoutilo. Žádáš ode mne to, co je mému srdci nejdražší. Ale putiš, své slovo musím splnit. Dal Stenzinovi i bílého psíka a rozloučil se. Stenzin se i s bílým psíkem posadil k jezdci na bělostného koně a ten je vynesl nad hladinu řeky do světa lidí. Stenzin se pak vydal po břehu řeky směrem k městu. Slunce pražilo a stín skýtala jen občas nějaká ta vrbka. Když už se smrákalo, došli k velikému stavení. Jaké ale bylo Stenzinovo překvapení, když zjistil, že je dům prázdný. Nevadí, přenocovat tady může tak jako tak. Když se chlapec probudil, volá psíka, ale potom jakoby se země slehla. Asi někde skotačí po okolí, řekl si Stenzin. Když vyšel ven, zjistil, že před domem je pěkný meruňkový sad obehnaný zdí. A jak se rozhlíží, vidí, že od stromu na konci zahrady přichází ta nejspanělejší dívka, jakou kdy viděl. Její krása mu vyrazila dech. Na sobě měla šaty z modrého sametu a na hlavě čepec s dlouhým štítkem zdobeným velikými tyrkysy. Co děláš v mém domě? Diví se dívka.
1: Nezlob se, vzácná paní, neměl jsem kde přenocovat. Neviděla jsi malého bílého psíka? Neviděla. To ti ale říkám, není tady bezpečno. Běž raději o dům dál.
0: A s těmito slovy zase odešla. Jen co zmizela za posledním stromem, přiběhl k chlapci jeho bílý psík. Stenzin dívčích slov nedbal a protože ji chtěl spatřit znovu, řekl si, že v domě zůstane ještě několik nocí. Příště se s dívkou zase dal do řeči, vykládal jí o sobě a o svých dobrodružstvích a nakonec se zeptal, jestli si ho nechce vzít za muže. K jeho radosti souhlasila a tak se vzali. Druhého dne se dům proměnil v palác a v tom paláci pak manželé spokojeně žili. Jednoho dne ale Stenzinovi začalo vrtat hlavou, čím to je, že ještě nikdy neviděl ženu pohromadě s bílým psíkem. A jak to, že když odejde jeden, přijde druhý? Jednou proto psíka sledoval a uviděl, jak za posledním meruňkovým stromem ze psí kůže vychází jeho půvabná žena a potom kůži dává do skrýše ve zdi. Jen co se žena vzdálila, popadl psí kůži a hodil ji do ohně.
1: Když to večer řekl manželce, vyrazilo jí to dech. Ani nevíš, co jsi provedl. Jsem dcera krále Nágů a do té psí kůže mě zaklela zlá čarodějnice. Díky tomu jsem se mohla vracet k otci. Teď už ho nikdy neuvidím.
0: Stenzin svého skutku litoval, ale co se stalo, už nemohl změnit. Mezitím se rozkřiklo, že se u řeky usadil velký pán se svou ženou a postavil si přenádherný palác. Také se rozneslo, že paní je krasavice, které není rovno. Ani jedno, ani druhé se však nelíbilo králi toho kraje a tak se rozhodl, že přivandrovalce zničí a jeho ženu získá pro sebe. Pozval proto Stenzina do královského paláce a tam mu vystrojil hostinu a předal mu vzácné dary. Když mu chtěl Stenzin pohostinnost oplatit, žena o tom nechtěla ani slyšet.
1: Nedělej to, budeš litovat,
0: varovala ho. Stenzin ji ale neposlechl a na královu počest uspořádal hostinu.
1: Dobrá, nenabízej mu ale příliš mnoho čaje,
0: povídá na to žena. A obličej si schválně umazala od sazí. Stenzin však na manželčinu radu zapomněl. A tak musela připravovat další a další čaj. Tolik se přitom zapotila, že jí pot saze z tváře odplavil a král uviděl její tvář v plné kráse. V tu chvíli prohlásil: tato žena musí být mou královnou.
1: Ne, jen to ne. Dám ti, co budeš chtít, ale to, co je mému srdci nejmilejší, ti dát nemohu. Řekni, co chceš, a já ti to dám.
0: Král se zamyslel a za chvíli povídá.
2: Dobrá tedy, postavíš-li do 7 dnů kolem mého paláce hradbu ze železa, můžeš si ženu nechat.
0: Po těchto slovech král odešel. Těžko bylo Stenzinovi a vyčítal si, že manželku neposlechl. Ta mu ale řekla.
1: Tady je snadná pomoc. Zajdi za mým otcem. Pro něho to bude hračka.
0: Stenzin tedy šel na břeh řeky a zvolal.
2: Králi Nágů, pomoz mi! Mám do týdne postavit králi lidí hradbu ze železa.
0: V tom se rozestoupila voda a vynořil se jezdec na bílém koni.
1: Tu máš, řekl a podal Stenzinovi malou truhličku.
0: Vevnitř jsou semínka. Zasej je a vyroste z nich hradba. Truhličku pak vrať. Stenzin tedy vzal truhličku a tajně v noci nasel semínka do kruhu kolem královského paláce a prázdnou truhličku hodil do řeky, jak slíbil.
2: Do rána ze semínek vyrostla železná hradba. Stenzin tedy svůj úkol splnil.
0: To však králi nestačilo. Stenzinovu ženu chtěl stůj, co stůj. Pozval tedy Stenzina do paláce a řekl,
2: v tom byly nějaké čáry a neplatí to. Budeme proto závodit. Vidíš na dvoře toho jaka?
0: Stenzin se podíval z okna a tam stál nejmohutnější jak, kterého kdy viděl.
2: Když tvůj jak porazí tohohle mého, zvítězil si a svou ženu si můžeš nechat. Zápas se koná zítra v pravé poledne.
0: Smutně šel Stenzin domů a pověděl ženě, co na něj zase král vymyslel.
1: Tady je snadná pomoc, řekla opět žena. Zajdi za mým otcem, pro něho to bude hračka.
0: Stenzin tedy šel na břeh řeky a zvolal.
2: Králi Nágů, pomoz mi. Potřebuju jaka, který porazí jaka našeho krále.
0: Opět se rozestoupila voda a z ní se vynořil jezdec na bílém koni.
1: Tu máš,
0: řekl a podal Stenzinovi stejnou truhličku jako předtím. Dej truhličku na místo, kde se má konat zápas a otevři ji. Druhý den tedy Stenzin přinesl truhličku na nádvoří královského paláce, postavil ji před králova Jaka a otevřel ji. Z truhličky vyskočil Jak velký asi jako pěst. A i když z teras paláce skoro nebyl vidět, během několika okamžiků králova Jaka porazil. Král zbrunátněl a povídá, tak to tedy ne, budeme se bít. Zítra přiveď vojsko a uvidíme, kdo koho porazí. Stenzin šel rovnou k řece a požádal do třetice o pomoc krále Nágů. Tu se vynořil jezdec na bílém koni a dal Stenzinovi jinou truhličku, o něco větší než předtím. Dones ji na bitevní pole a otevři ji. Druhý den přišel Stenzin s truhličkou na prostranství pod královským palácem, kde se měly utkat obě armády. Když král viděl, že jde sám, posmíval se mu. Stenzin ale před královské vojsko postavil truhličku a otevřel ji. Z ní vypochodoval maličký železný vojáček a začal se zvětšovat. Rostl a rostl, až byl nakonec stejně veliký jako palác i s horou. Párkrát dupnul, párkrát máchl rukama a královo vojsko i s králem zadupal do země. A přestože se o tom Stenzinovi nikdy ani ve snu nezdálo, lidé z něj udělali krále a z jeho krásné a moudré ženy královnu. Žili pak spokojeně v královském paláci a vládli dobře celé zemi. Jen jediná věc je trápila, že královna už nikdy nespatří svého otce, krále Nágů.

0: vtipk.
1: Dva kamarádi se spolu hádají.
2: Patriku, tvoje mamka je učitelka a ty neumíš ani psát, ani číst. A ty zase máš tátu zubaře a tvůj malý bráška nemá ani jeden zub.
0: Když je malinký, tak mu zuby ještě nerostou.
2: A nebo už mu vypadly a rostou mu druhý.

0: veliká událost.
1: Dny jsou stále kratší. Svět dávno přestal být zelený, je žlutý. Listí bylo stále více na zemi než na stromech. Po zahradě chodil pták kos, co má žlutý nos. A pták kosová, co nemá žlutý nos. Dělají stále to tež. Pozorně naslouchají zemi, pozorně se do země dívají. Najednou poskočí, odhodí spadlý list, klovnou a táhnou ze země tlustou žíželu. A kdysi jsem chtěl vidět, jak se pasou žížaly, teď jsem viděl, jak se kosové pasou na žížalách. Dělají to celý den. Nebylo by těžké po některém z nich skočit. Já ale vím, že se to nesmí a tak se na ně jenom dívám. Myslel jsem, že po nich půjde Kiki, ale ona nic. V poslední době jsem jí nějak nerozuměl. Byla divně vážná. Nehrála si se mnou ani s naším člověkem. Jen seděla a velice upřeně se dívala, jenom by se pořád chovala. Taky by pořád jedla. V posledních dnech jako by něco hledala. Stále prolezla nejtemnější kouty. Chodí velice pomalu, jako by byla stará. Nedávno jsem vlezl za ní do takového temného doupátka, které si našla a pak povídám, jestli Kiki stůněš, tak tě náš člověk vezme k člověku, který je celý bílý a ten udělá, že nebudeš stonat. Kiki se na mne pomalu ohledla a řekla, nestůňu. Tak se na mne zlobíš, Kiki? Nezlobím, modroočko, jdi pryč. No, asi opravdu nestonala, protože když se stůně, není žádná chuť do jídla. A Kiki baštila. I taky začala náramně tloustnout. No, bylo to velice divné. Jednoho dne jí náš člověk přinesl nový pelíšek. Byl tak hluboký, že jsem do něho neviděl. Kiki v něm dlouho přešlapovala a potom začala příst, že je spokojená. Člověk dával pozor, abych tam nelezl za ní. Já bych stejně nešel, když Kiki nechtěla. Dnes ráno jdu ven a co vidím? Veliké ticho a všechno je bílé. Lidé chodí skoro tak tiše jako my a když mluví, je to slyšet velice daleko. Běžím k pelíšku, ve kterém je teď Kiki, aby se šla podívat na bílý svět. To ona ještě neviděla. Myslel jsem si, jaká to bude legrace, až Kiki bude otřepávat tlapky, protože ten bílý svět velice studí. U pelíšku jsem zůstal celý němý. Co si z něho kvikalo a Kiki do toho chvíle mi něco říkala, jinak než obyčejně. Kiki, ty máš myšku? Zavolal jsem. Děti máme, hlupáčku, ozvalo se z pelíšku. Mohu se na ně podívat, Kiki? Ještě ne. Mně najednou bylo velice dobře a řekl jsem, a máme jich hodně? Tolik, kolik máš tlapek. Já vím, a všechny jsou slepé, viď, Kiki, řekl jsem, protože jsem si vzpomněl na děti zelenoočky. Však oni prokouknou, broukla Kiki. Já jich chtěl trochu poškádlit. Jsou hodně ošklivé, viď, Kiki. Kiki vystrčila hlavu přes okraj pelíšku, její oči byly jasně modré, s úzkými černými čárkami. Dívala se chvíli na mne a najednou měla oči docela černé a řekla, jsou po tobě, modro očko. V tom mne popadl náš člověk za kůži na hřbetě a vystrčil mě za dveře. Já běžel do bílé zahrady, abych všem kocourům a taky zelenoočce oznámil tu novinu, že máme děti a že jsou velice krásné.

0: zahodit cvičení a jdeme na to! Ahoj děti, dnes cvičíme s Hankou Kynichovou. Ahoj Hanko,
1: ahoj, já se těším. To jsem moc ráda. Piggy, já jsem minule trošku ti naznačila, že ti narostlo bříško, ale to se může stát každému po Vánocích.
2: No, jsem si z toho nic nedělal,
1: a to je dobře.
2: Protože po Vánocích to je jasné, že nemůžeš být hubenior stolik cukrový. Že?
1: To je jasné, to je... ale víš co, u dětí je to velmi nebezpečné a u dospěláků už... O tom ani nemluvím. Prostě všem nám vadí, pokud jíme hodně sladkostí, hodně tuku.
2: To... Špeky, špičky.
1: Okay. Pojďme tomu říkat špičky, protože naše děti mají malinké špičky. Neříkám, že všechny, ale pokud jedli přes Vánoce, dá se předpokládat, že jim trošinku někdy něco narostlo.
2: Hanko, já mám špiček, že se dá vyrolovat až k bradičce.
1: No a ten se... Ten špiček na těch bocích můžeme nazvat šikmým břišním povoleným svalstvem. Aha. A víš, co jsou to metronomy?
2: Metronom. To je v metru, jak něco jezdí, jako vláček, tak ne?
1: Taky by sem, ale jako pojďme brázdit po tom slovu z jiné strany.
2: Metronomy, metro...
1: Když si sedneš za klavír, ta da ta da da da da da da da da, tak co ti tam takhle lítá, aby si hrál
2: do rytmu? Já už vím, sova má u sebe na pijáně takovou trojhranou dřevěnou krabičku.
1: Přesně.
2: A z té lítá tyčinka a dělá tuk, tuk, tuk.
1: Tuk.
2: A to je metronom.
1: A my takovýto metronom teď uděláme s vlastním tělem. Piggy. Děti, pojďte na to. Lehněte si opět na záda. Žoch. Uležíš?
2: Ležím.
1: Ruce si dej do upažení. Dlaněmi na zem.
2: Upaženo je. Jako, že rozhodím od sebe, jako ano. Kdybych chtěl letět jako andělíček.
1: Akorát ty hřbety rukou, co máš na koberci, no. Přilep tam dlaně.
2: Takže,
1: bez vaděti, takže ležíme na zádech, máme rozpaženo a ruce na zemi, dlaněmi položené. A teď zdvihneme ty nohy, abychom udělali tu tyčinku. Obě nohy dáme nahoru. 3, 2, 1. Teď špičky máme nad čelem. Piggy, pojď ještě kousek jako svíčka. A teď pomalinku ukloníme nohy k pravé ruce. Bim. A k levé ruce. Bim. A zase k pravé ruce. Bim. A k levé ruce. Tak jo, takže prosím vás, pokud jste spadli stejně jako Piggy, nevadí, ukážeme si jednodušší variantu. Pokrčte obě nohy v kolenou. Malilinka to máte je nahoře.
2: Ležíme zády, ruce jako andělíček, palec.
1: Dlaně na zemi, přesně tak. Nohy zdvižené. A teď lehce pokrčíme kolena, takže si tu páku zmenšíme. Piggy, pojď zkusíme. Doprava. A doleva. Jo, doprava a doleva. A zároveň, kromě toho, že posilujeme šikmé břišní svaly, ti to dělá kde dobře? Bederní části zad. Takže tím protahujeme bederní část zad. Takže děti, my už se s vámi rozloučíme, ale jestli by maminka chtěla vědět ode mě, kolik má udělat těchto úklonů doprava a doleva, tak řeknu 20 každý den a špičky v pase budou 1, 2, 3, pryč.
2: Mně už jde ten metronom i s těmi nožičkami natažený.
1: Výborně, já tě moc chválím. Piggy, měj se hezky, ahoj.
2: Ahoj, děti. Čuk, čuk.

0: solo pročmeláčí basy. Slunce hrozně rádo poslouchá čmeláčí kapelu. Žádná jiná muzika se mu tak nelíbí. Ani když se dají do zpěvu ptáci. Ani když uslyší větrné flétny. Ani když mu do ucha zaspívá potok v lukách. Žádná hudba nezní slunci tak krásně jako čmeláčí. A zvlášť uprostřed července. Jenom se zeptejte vášky a mravence, motýla nebo brouka. Nebo myšky, co se z díry kouká. Všichni vám potvrdí, že je to tak. Slunce hrozně rádo poslouchá čmeláčí kapelu. Hned časně ráno, když vyskočí z lesu na oblohu, posadí se pohodlně na nebeském balkóně a rozhlédne se zvědavě po louce. Kde pak jste, muzikanti? Volá nedočkavě. Vstávejte z postele, lenoši lenošní. A šimrá čmeláky zlatým prstem na zadečku. Co jim zbývá? Jeden po druhém otvírají ospalé oči a vylézají z děr a ze skrýší. Samozřejmě každý s plyšovou basou. A potom už poletují nad strání, od kytky ke kytce, malí, velcí, staří, mladí. A ladí. Z červené kytky se ozve první brum, brum. Hned na to ze žluté a z modré. I z fialové a z růžové. Brum, brum, brum, brum. Bylo slyšet ze všech stran. Muziky je plná stráň. Čmeláci vesele hrají. Desítky, stovky a tisíce plyšových bas bručí bez přestání nad voňavou strání. Sem tam se přidá i včela, rozespívají se cvrčkovy housle a pískne komáří klarinet. Ale čmeláci vedou, čmeláci mají solo. Jejich hudba je jako tichá, vzdálená bouřka. Jako šumění moře. Jako spokojené broukání spícího medvídka. A slunce sedí na nebeském balkóně, blaženě přimhuřuje zlaté oči a kýve si hlavou do taktu. Ty se máš? Volá na ně veverka z vršíčku stromu. Ty máš, panečku, časy. Ale slunce ji neslyší. Poslouchá plyšové basy.
1: Piky kalendář! Dnes je 13. září.
2: A svátek má Lubor.
1: Lubor je staré české jméno a znamená líbí, co to je líbí?
2: To je líbezný, milý, hezký.
1: Aha, tak všem Luborům, co zrovna poslouchají, přejeme
2: všechno nejlepší.
1: Pojď si se mnou hrát, pojď si hrát s Piggym.

0: načmuchanou. Nadešla nejkrásnější chvíle v roce, první den prázdnin. Všichni už měli zabalené kufry a torny a každý vyrazil na tábor nebo někam k moři, nebo aspoň k pořádnému rybníku. I sestřenice Běta z města poslala svého pejska za Káťou na venkov, aby se trochu zotavil na zdravém vzduchu. To bude báječné. Bratranec Filip si s tebou bude hrát od rána do večera, slibovala Káťa. Budete spolu chodit na průzkum okolí a závodit v přespolním běhu. Přesně v 11:30 byl Škubánek s Káťou na nádraží u vlaku. Všichni cestující už vystoupili, ale žádného psa nebylo nikde vidět. Až u posledního vagónu stálo na schůdkách úplně mrňavé hladkosrsté štěňátko s ruksáčkem na zádech a bezradně se rozhlíželo po peroně. To bude on, ten je miloučký, rozplývala se Káťa, běžela k němu a hned se s ním mazlila a drbala ho za ouškama. Ale štěňátko ji přehlídlo jako krajinu a hrnulo se za Škubánkem. Nazdar! Já jsem tvůj bratranec. Užijem si spolu prýma prázdniny. Zaštěkal Filip pískavým hláskem a nastavil Škubánkovi tlapku.
1: No nazdar, takový prcek, s tím bude pěkná otrava.
0: Bručel si Škubánek pod fousy. Sotva doma Filipek rozbalil svůj ruksáček, měl tam kartáč, psí známku, gumový míček a jednu zánovní umělou kost. Hned byl Škubánkovi v patách.
2: Na co si budem hrát? Na honěnou nebo na čmuchanou? Umím oboje.
1: Tak pojď, rozdáme si to ve sprintu, podvolil se Škubánek. Schválně, kdo dřív oběhne kolečko kolem plotu.
0: Při prvním rozběhu vyhrál Škubánek aspoň o 3 délky, ale Filipek to nemínil vzdát a tak museli běhat znova a znova. Po 6. kole si Škubánek sednul a s vyplazeným jazykem oddychoval. Filipek poskakoval kolem a vrtěl kupírovaným ocáskem.
2: Už jsem tě skoro měl, pojď, zkusíme to ještě jednou.
1: Víš co, chvíli trénuj sám, až si zlepšíš styl, tak přijď, jo?
0: Odbil ho Škubánek a natáhnul se do stínu. Filipek hned vystartoval a lítal sem tam kolem plotu, jako by ho za to platili. Škubánek byl rád, že má chvíli pokoj, když se objevila Káťa.
2: Jak to, že si nehraješ s Filipkem?
1: Jsem snad nějaká chůva, nebo co?
0: Bránil se Škubánek. Káťa to nechala bez poznámky. Popadla košík a že půjde koupit 0,5 kila mletého, aby mohli mít k večeři karbanátky.
2: Buď rozumný a dávej na Filipka pozor.
0: Sotva byla Káťa z dohledu, zalezl Škubánek do boudy. Měl tam rozečtenou knížku. Z výcvikového kurzu přinesl letos samé jedničky a Káťa mu za to koupila psa Baskervilského. Ten ho teď vzrušoval 3x víc než nějaký prťavý bratranec. Sotva ale přečetl půl stránky, strčil do boudy hlavu Filipek.
2: A mám tě, to je prýma, že si se mnou hraješ na čmuchanou. Ale příště se musíš schovat líp.
0: Nedalo se nic dělat. Škubánek vylezl s psem Baskervilským z boudy a zatímco Filipek odpočítával s čumáčkem otočeným ke zdi, koukal, kam by se schoval. Vzadu za domem měla Káťa kočárek na panenky. Škubánek skočil dovnitř a přikryl se i s hlavou.
1: To není tak nejhorší hra,
0: pomyslel si a než Filipek dopočítal do 10, začaly se Škubánkovi klížit oči. Filipek náruživě čmuchal, prošmejdil celý dům, sklep, půdu i zahradu. Najednou uslyšel lehonké chrápání a viděl, jak se kočárek pohupuje. Přikradl se po špičkách, ale do kočárku nedosáhnul. Vydrápal se na kolečko a chtěl prudce odkrýt peřinku. Jenže kolečko se otočilo, kočárek se rozjel, nabral rychlost z kopečka a dole na konci zahrady sebou praštil do plotu. Škubánek vypadl i s peřinkou do louže.
2: A mám tě!
0: Hýňal se Filipek na celé kolo.
2: Schovávat se moc neumíš, tohle nic nebylo.
1: Já ti dám, že to nic nebylo, málem jsem z toho dostal psotník,
0: vzdychal Škubánek.
1: Být bratrancem není žádná sranda.
0: Rozjařený Filipek stál už zase u zdi a odpočítával.
1: Teď toho mám dost,
0: láteřil Škubánek a vyběhl na ulici. Před sousedovic domem stál objemný kufr.
1: Jen počkej, tajtrlíku, teď se schovám tak, že mě v životě nikdo nenajde.
0: A Škubánek odklopil víko, popadl dva tlusté svetry a pár polobotek a šoupnul to do bezového keře u plotu. Sám skočil do kufru mezi narovnané košile a zaklapnul se víkem.
2: 9, 10, už jdu!
0: Volal Filipek a za chvíli s nosem u chodníku vyběhl před dům. V tom vyšel ze sousedního domku pán s dalšími zavazadly. Když uviděl cizího pejska, že mu očichává kufr, hned se po něm ohnal deštníkem. Filipek uskočil a dírou v plotě koukal, jak pán přivolal taxík, naložil zavazadla a odjel. Když Káťa přišla z nákupu, našla Filipka, jak se pohupuje v síti na zahradě.
2: Kde je Škubánek? Jak to, že si s tebou nehraje?
0: Zajímala se.
2: Škubánek odjel autem.
1: Hele, nedělej si ze mne legraci,
0: nevěřila Káťa.
2: Odjel v kufru toho pána odvedle a myslí si, že to nevím.
0: Pohyhňával se Filipek.
1: Káťu zalil studený pot. To je malér, to byl pan Novák, který dnes letí na služební cestu do Londýna.
0: Káťa hned skočila na kolo a vystartovala. Filip popadl Škubánkovu koloběžku a hurá za ní. Za minutu byli na poště, Káťa se hned vrhla k telefonu.
2: Halo, halo, je tam letiště, můžete prosím prohledat zavazadla do Londýna? V jednom kufru je můj pejsek.
0: Ze sluchátka se ozval odměřený hlas.
3: Litujeme, ale zavazadla do Londýna už jsou odbavena. Letadlo startuje za 10 minut.
0: O Káťu se pokoušeli mrákoty.
2: To je konec, Škubánka už nikdy nenajdeme.
0: Ale Filipka to rozjařilo.
2: Tomu teprv říkám napínavá hra.
0: Rozhlédnul se pátravě po poštovní hale a zastříhal ouškama.
2: Co pak to mají tamhle?
0: Ukázal na podivnou soustavu rour a trubek za přepážkou.
2: To je potrubní pošta,
0: vysvětlila Káťa.
2: A je rychlá. Vůbec nejrychlejší. To se právě hodí.
0: Rozhodnul Filipek, vyskočil na přepážku, otevřel potrubí a vyndal kulaté pouzdro. Hned se do něj začal soukat. Byl maličký, tak tam vlezl raz dva.
2: Jen aby ses nestratil ještě ty,
0: strachovala se Káťa.
2: Neboj, jsem přece stopař,
0: mrknul na ní Filipek. Tak ho Káťa zazátkovala a odeslala. Za okamžik už vyskočil z potrubí na letišti a hnal se k východu na letadlo do Londýna. Ale tam už nikdo nebyl. Letadlo se právě rozjíždělo po ranveji. Filipek se dal do běhu, jen se mu ouška kmitala. Letadlo přidalo na rychlosti a začalo se odlepovat od země. V tu chvíli je pejsek dohnal, s vypětím všech sil vyskočil a chytil se pod vozku. A už se vznášel nad krajinou a podvozek se s ním pomalu zatáhnul do trupu letadla. Filipek se octnul v naprosté tmě. Rychle oddychoval po

0: okamžitě hlásil do služebního mikrofonu. Vracíme se, žádáme o přistání. Letištní věž jim hned dala přednost. Káťa dorazila na letiště na kole současně s hasičským vozem. Letadlo už dosedalo na letištní plochu. Hasiči otevřeli zavazadlový prostor. Jak dovnitř padlo světlo, Filipek uviděl, že sedí hned vedle kufru se škubánkem. Odklopil víko a vítězně vyštěkl. A mám tě! Z kufru se vysoukal škubánek, celý zpitomělý. Už ti to schovávání jde líp, ale stejně jsem tě našel.
1: To jsem rád, oddychnul si škubánek.
0: Od té chvíle byli nejlepší kamarádi a užili si spolu prýma prázdniny.

0: Jedničku.
1: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladoví. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
2: A teď ještě jednou.
1: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladoví. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
2: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.

O pekle. Peklo. To je vlastně velké společenství čertů. A mezi nimi jsou samozřejmě čerti i čertice, a to malí a velcí, hubení a tlustí, mladí a starší, oškliví a hezcí, hodní a zlí. A nad nimi, jak jinak, má největší moc sám pekelný Lucifer. Lucifer je ten největší, nejsilnější, nejmazanější a zná také nejvíce čertovských kouzel. Samotné peklo, neboli čertovské doupě, je ukryto mnoho metrů pod zemí a je v něm pekelné vedro, ve kterém si ta čertí cháska libuje. Mastí karty, hrají v kostky, chrápou nebo z dlouhé chvíle pouštějí kouř z nosu. Vchod do pekla vypadá jako obyčejná díra do země, nejspíše v nějaké hoře, ale kde je vchod, nikdo z nás lidí už neví, protože to je mezi čerty velké tajemství a znají ho jen a jen oni. Ani ten z lidí, kdo se do pekla dostal a měl to štěstí, že se zase z pekla vrátil, to nemůže vědět. Čerti, jak každý dobře zná, dopravují své oběti do pekla tak, že je zastrčí do záplatovaného pytle, ze kterého není nic vidět, a velkou

rychlostí s nimi letí do pekla. Občas se při letu pytel rozhoupe, jak zavadí o nějaký ten kopec nebo větev, a to potom chudák v pytli je samá modřina a boule. Do pekla se většinou dostane jen člověk špatný a zlý, ale jsou také případy, kdy se tam dostane omylem i člověk nevinný. První, co v pekle člověk pocítí, je velké horko a strašný zápach síry. Všude planou ohně, které provází smrdutý kouř. Každou chvíli se udělá otvor ve stěně a z něj vyšlehne plamen. Každému lidskému červu, jak nás lidi čerti nazývají, se při příchodu do pekla dostane řádného přivítání. Vysvléknou ho ze šatů, polijí ho smolou a důkladně vyválejí v černém peří a prachu. Takto vymouděného ho předvedou před samotného vládce pekla Lucifera. Ten mu přečte všechny jeho pozemské hříchy a odsoudí ho k přiměřenému trestu. A ten je věčný. Tresty v pekle jsou různé. Od nejlehčích, jako je třeba zapalování ohňů a přikládání pod kotle, až po ten nejtěžší, a to je koupel v kotli, ve kterém je vroucí smola. To se potom ti špatní lidé vaří v kotli věčně. Peklo samotné, to je prostě mnoho pekelných komůrek s vroucími a kouřícími kotly pospojovanými pekelnými chodbami. Lucifer ze svého křesla a opřen pařáty o opěradla vidí všechno, co potřebuje. Když položí levý pařát na opěradlo, vidí před sebou ve velkém obraze život v pekle. Když položí na opěradlo pravý pařát, vidí život na zemi. A tedy i všechny lidské hříchy na světě. Jakmile nějaký ten hřích zjistí, Lucifer pokyne čertovskému písaři a ten okamžitě hřích i se jménem toho, kdo se ho dopustil, zapíše do knihy hříchů. Čerti o nás lidech vědí všechno. Luciferovi ovšem někdy připadá, že v pekle je hříšníků moc málo a to potom posílá čertovskou cházku na zem, aby nás lidi pošťuchovala a donutila nás udělat něco špatného. Čerti se dostávají na zem i z jiných důvodů. Tak třeba jsou tam posíláni z trestu. To musí potom třeba 40 let strašit na nějakém známém hradě nebo ve starém mlýně. Pro čerty je takový trest nepříjemný, protože to jsou tvorové od přírody líní a každá práce jim smrdí. I když je to třeba jen obyčejné strašení. Jak uvidíte, život v pekle bude jistě pěkně pestrý. Příhod z pekelného života je k nespočítání. A tak vám budu vyprávět jen ty, co zatím ještě nikdo nezná. Sám jsem je totiž na vlastní uši slyšel od čertí babičky. A když čertí babička té umouněné čertovské omladině začne vyprávět, všichni rohatí caparti poslouchají a ani nedutají. Tak si hezky udělejte pohodlí a pěkně poslouchejte. Jak se stavělo peklo? Za dávných časů, kdy ještě peklo neexistovalo, čerti a čertice lítali ve vzduchu jen tak. Moc jich tou dobou na světě ještě nebylo, snad nějakých pár stovek. Kotle na hříšníky měli buď volně v přírodě, to se ovšem moc špatně udržoval oheň, protože jim ho déšť neustále zhasínal, nebo ve skalách, a to už bylo lepší. Přespávali v komínech nebo v děrách, či přímo u kotlů. Několik čertů dokonce spávalo na stromech. Když potom přišla velká zima a napadlo plno sněhu, čertovská cházka brblala, že je moc zima a že by chtěli do tepla. Když si uhodili takové mrazy, že jednomu z čertů přimrzli k hlavě uši a od té doby špatně slyšel. Když ostatní hudrovali, že chtějí do tepla, tak jim špatně rozuměl a začal brblat, že chce také do toho pekla. Všichni se mu začali smát, ale ten nejmoudřejší řekl: vždyť má pravdu, postavíme si peklo, kde bude pořádné teplo. A jak si řekli, tak také udělali. Ale protože nikdo z nich nevěděl, jak se takové peklo staví, začali snášet na velkou hromadu všechno, co kde našli nebo ukradli.
Jeden čert přinesl rezavý hrnec, druhý starou bačkoru, třetí celý strom i z kořeny, další nabíral v potoce do drápů vodu, ale ta mu pořád utíkala. Jeden dokonce přinesl vystrašenou kočku. A když do večera všechno snesli, byla toho pěkná hromada. Ale k ničemu. Tehdy nejmoudřejší z čertů jménem Lucifer prohlásil. Stavět neumíme, ale každý z nás umí udělat do země díru, kde přespává. Zkusíme spojit síly. Všichni společně vyhloubíme v zemi velkou díru, z ní povedou chodby do dalších děr a to bude naše peklo. To se ostatním velice zalíbilo. A jelikož jim byla pořádná zima, na nic už nečekali a začali vrtat do země hned. Za týden už měli hlavní díru, hlubokou 50 metrů a v ní ještě vyhrabali jeskyni pro toho z nejchytřejších z čertů Lucifera. Po práci je Lucifer pozval k sobě a všichni se radili, jak a kde vrtat dál. Do roka a jednoho dne vyrostla vedle pekla z vyházené hlíny pěkná hora. Ta zarostla pichlavými keři a peklo bylo hotovo. Lucifer potom určil, kde kdo má být, jak má pracovat, kam postaví kotle pro hříšníky, kotle s vroucí smolou a kde všude se rozdělají ohně. Když to všechno postavili, uviděli, že by bez chytrého Lucifera nic nepořídili a tak si ho zvolili za pekelného vládce. Lucifer potom vládl peklu dlouhá léta k čertí spokojenosti.

0: Zlatá nit a budiš. Bylo jedno království, ale docela malé, ne větší než velká ves. Uprostřed toho království stál zámek. Pěkný a prostorný, jako velký statek. Královal tu mladý král, jenom pýcha mu trochu stoupla do hlavy a žádná nevěsta, široko daleko, mu nebyla dost vhod. A tak dal rozhlásit, že si vezme za ženu jen takové děvče, které umí z obyčejného lnu upříst zlatou nit. Kdo to jakživ slyšel? Len je len, proto roste na poli. A zlato je zlato, proto ještě nikomu na poli nevyrostlo. Tohle si říkali všichni rozumní lidé v tom malém království a svým dcerám pomyšlení na pěkného mladého krále pěkně od plic rozmluvili. Jenže Janička byla sirotek. Mladý král jí už dávno padl do oka a jak mohla, tak se mu do cesty připletla. A jen slepý by nepoznal, že i on má oči jenom pro to hezké a milé děvče. Janička byla přadlena. S kolovrátkem si dobře rozuměla, ale láska jí hlavu popletla. Jednou si řekla, budiš vůle páně. A zalhala na zámku, že umí spřádat zlatou nit. Hned se za tu lež pánu Bohu omluvila a modlila se za odpuštění všech hříchů světa. Ale slovo se už zpátky vzít nedalo. Mladý král si pro nevěstu přijel kočárem a uvedl ji do jizby, kde všude kolem byla jen hromada lněného pačesí. Dnes tě tu nechám o samotě, povídá, ale zítra, když spředeš zlatou nitku, budou ohlášky a do týdne slavná veselka. Pak král odešel a Janička se posadila k přeslici. Copak kvočná, ta kuřátko vysedí, ale zlatou nitku ještě žádná přadlena, co svět je světem, z obyčejného lnu nespředla.
1: Ach, ouvej, ho řekovala. Noc se přesype a ráno mě můj ženich s ostudou z domu vyžene. Proč si já hříšná o zlaté přízi vymýšlela?
0: A jak tak naříká, otevře se najednou na pár prstů stěna a tou škvírkou se protáhne mužíček. Vousy má dlouhé až k pasu, na hlavě červenou čepičku a kolem těla zástěru. Trochu si poskočí a škodolibě zaspívá. Byla jednou jedna panna u přeslice uplakaná, uvřete na uvrátku, poženou ji ze statku. Je to tak, je to tak, ale možná naopak.
2: Janička koukala, ani nedutala, jenom nové slzy jí vhrkly do očí.
0: A mužíček spustil. Všechno vím, ale co umím, naučím tě zlaté nitky spřádat, ale něco za to budu žádat. Až se za srok s rokem sejde, moje čapka si tě najde. Ty uhodneš, chá, moje jméno, nepopadneš na koleno. Vezmeš si mě, chá, za muže, a nic ti nepomůže.
1: Pro pána Jána, to by byla smutná veselka s tímhle vousatým trpaslíkem.
0: Ale co pak měla Janička na vybranou? a tak jen v slzách přikývla a chlapíček se posadil k přeslici. Ručičky se mu jen zakmitaly a už z nich vycházela zlatá nit. A přitom si ještě prospěvoval. Tak to na to, bude nitka samé zlato. Janička na něm mohla oči nechat. A jak se tak dívala, prsty se jí rozehrály. Posadila se k přeslici a sama začala nitky spřádat. Ani si nevšimla, že se najednou stěna rozevřela, mužíček s červenou čepičkou se škvírou protáhl a byl ten tam. Předla a předla. Nitek přibývalo, ale co to? Není to sen? Vždyť se všechno lněné pačesí ve zlato proměnilo. Když mladý král ráno přispěchal do jizby, málem že oslepl z toho jasu, jaký předeno vydávalo. Ale když si oči zvykly, popadl Janičku do náručí a začal na svatbu všechno schystávat. Svatba to byla náramná a co je ještě lepší, po hej nepřišlo žádné ouvej. Mladý pár žil ve svornosti a radosti, které ještě přibylo, když se jim narodil synáček. Ale co na plat? Tak jako každá zvonice má svůj zvonec, tak každá písnička má svůj konec. Rok se s rokem sešel a blížila se hodina, kdy si vousatý mužíček přijde buď to pro odpověď, nebo pro nevěstu. Ale jak uhodnout jedno jméno, když jsou jich tisíce? Budiž bych toho pidi mužíka nikdy nepotkala, naříkala Janička. Svého muže milovala, z děcka se těšila, ale přitom měla od samého pláče oči oslepené. Muž by ji rád utěšil a pomohl, ale nevěděl jak. A tak se marně trápil s ní. Jednou to trápení už Janička sama nevydržela a se vším se muži svěřila. Mladý král se dlouho nerozmýšlel a rozhlásil, že dá kus zlata, velký jako tykev, tomu, kdo objeví, najde a přivede pidi mužíka s červenou čepičkou a vousy až do pasu. A rázem všechno, co mělo v království nohy, rozběhlo se do polí a hájů, do lesů a strání. Kde jakou díru, kde jakou skulinu, i to nejmenší myší doupátko lidé prošmejdili, ale kde nic, tu nic. Vousatého pidi mužíka nikdo ani úkratkem nezahlédl. Přišel poslední den. Janička už všechny slzy do dna vyplakala. A král, aby nemusel na to marné trápení hledět, popadl pušku, že snad přilovu na žalost zapomene. Dlouho na srnce ani divočáka nenarazil, prodíral se houštím stále hlouběji, když tu nebe potemnělo, hrom stíhal hrom a za bleskem šel blesk. Takovou bouři, co se strhla, už dlouho nikdo nepamatoval. Pohůnci se rozutekli do jednoho a král zůstal v lese sám. Kam se v takové psotě vrtnout? Nit na jeho šatech nezůstala suchá, zuby drkotaly zimou a nikde v té studené tmě světýlko, nikde ohníček, aby se usušil a nepohodu přečkal. Jak tak smutně přemítal, udeřil ho do nosu smolný kouř a vůně uzené klobásky. Který čert to na mne strojí pokušení, řekl si nahlas, ale nedalo mu, aby tu záhadu nevyskoumal. Kouř vycházel z díry v zemi. A když král přiklekl a nakoukl dovnitř, spatřil něco, co jen tak někdo neuvidí. Malou kuchyňku, v té kuchynice stoleček, na stolečku klobásky a za klobáskami mužíčka v červené čepičce a s vousy až do pasu. Plnou pusu měl a ještě si prospěvoval.
3: Byla jednou jedna panna u přeslice uplakaná, byla panna u přeslice uplakaná převelice. Když mé jméno neuhodne, přijdu pro ní v noci ve dne.
0: Když uhodne, nechci ji, vždyť se Budiš jmenuji. Víc mladý král vědět nepotřeboval. Zapomněl na nečas, na hromy a blesky a hnal se za Janičkou houští nehouští, až si lovecký kabát potrhal. Ale i kdyby roztrhal i kalhoty, ta zpráva, s kterou domů spěchal, stála za to. Na zámek vtrhl jako velká voda a ve dveřích volal: Netrap se, ten pidi mužík se jmenuje Budiš. Janička stála u kolébky, bledá, jako by z ní všecek život vyprchal. Ale po téhle zprávě zrůžověla jako pivoňka. Už se té noční návštěvy pranic nebála. Odebrala se do jizby a schystala si přeslici, vřeteno a vrátek. Měsíc svítil a Janička zlatou nitku k nitce spřádala, když tu se najednou stěna otevřela a škvírkou se protáhl mužíček v červené čepičce a hned spustil. Tak to na to, předeš nitky samé zlato. Tak to na to, bude hořko? Nebo sladko? Buď uhodneš moje jméno, a nebo si chystej věno. Ha! Tak uhodneš, jak se jmenuji? Ha!
2: Když jinak nedáš, řekla Janička, zkusím hádat. Říkají ti, Budiš. A sotva to jméno vyřkla, mužíček vstekle nožkou přidupl, stěna se znovu otevřela a ten zlostný skřítek se škvírkou do noci protáhl a víckrát se už v kraji neobjevil. Ale od těch dob Janička zlatou nitku už nikdy nespředla. Zelnu měla lněnou, z konopí konopnou, ale naštěstí jí to neubralo. Vždyť se měli s králem rádi. Synáček jim kolébku přerůstal a v jejich malém království to kdákalo, kejhalo, mečelo a bučelo. Veselo bylo každý den. A Budiš tak i zůstane.

hlavě muzika, ale psi říká z klece. Kapsy jsou muka, cuká se ruka, do stehna ťuká lehce. Obr i vám muší, zrychlují

0: vtip.
1: Rozmlouvají spolu dvě kravičky na pastvě a jedna říká:
2: Slyšela jste už, že prý je lev králem zvířat?
0: Opravdu? Druhá udiveně na to. A kolik nadojí?
3: Cipísek pobyl doma sotva pár dní a řekl: Už se mi zase chce do světa? Manka ho dovedla k prutu divizny. Já nevím, cipísku, co tam pořídíš. Vždyť divizna má hlavu ještě pořád výš než ty. Rumcajs to poslouchal, zasmál se do vousu a povídá: Jen ho, manko, nech. Mému synkovi nesmí být svět pro strach. A tak se cipísek vypravil. Šel a šel, až přišel na udupanou louku u Jičína. Všude tam bylo plno vojáků, troubili a bubnovali, naládovali pušky a vystřelili. Uprostřed louky stál stan. Bydlel v něm generál, měl modré kalhoty a bílou kazajku a na klobouku nosil kohoutí ocas. Ten generál každou chvíli vyšel ze stanu a zavolal na vojáky.
4: Mám radost, že tolik střílíte a bubnujete.
3: Pak se vrátil do stanu a posílal na všechny strany vyzvědače, aby vyzvěděli, jestli nepřítel přijde od Kbelnice nebo od Kopídlna. Nikdo mu to nedokázal povědět. Generál si koulel zlatým knoflíkem, ale jednou mu to vyšlo tak a podruhé zas naopak.
4: A potřeboval bych šikulku, co by nakoukl do nepřátelských lejster a přišel mi to říct.
3: Vzdychal generál, až se mu čeřilo kohoutí peří na klobouku. V tom tam přijde cipísek a povídá: Ten šikulka jsem já. Generál si luskl prsty.
4: Víš co, já to s tebou zkusím.
3: Odvedl cipíska do stanu, kreslil bílou křídou na černou tabuli a k tomu vykládal.
4: Tuhle je řeka a tuhle je les. A v tomhle údolí leží nepřátelské vojsko. Uprostřed vojska je stan s praporkem a v něm stůl s lejstry. Někde v těch lejstrech je napsáno, jestli na nás maršálek přijde útokem od Belnice nebo od Kopilna. A ty tam doskočíš a vyzvíš to.
3: Generál dopověděl, česal si kartáčem peří na klobouku a cipísek šel. Kam jdeš, cipísku? Volali na něho vojáci. Kam mě poslal váš generál? Odpověděl cipísek a vojáci vzdali čest a ustoupili mu z cesty. Jak říkal generál, musel cipísek nejdřív přes řeku, protože měl bukovou kazajku a kalhoty z dubové kůry. Přenesl ho to jako loďka na druhou stranu. Prošel lesem a už tam byl. V tom údolí, kde leželo cizí vojsko. Jak byl cipísek maličký, jen se mihl nepříteli před očima a zastavil se až ve stanu s praporkem. Stojí tam u stolu s lejstry maršálek. Na čáce má krocaní ocas, pořád bere se stolu lejstro a pořád jen to jedno lejstro, čte si v něm, kroutí hlavou a vzdychá. To bude to lejstro, kde je napsáno, co chce vědět náš generál v Jičíně. Pomyslel si cipísek. A když se maršálek otočil, popadl lejstro a utíkal s ním rovnou zpátky do Jičína. Tady je ten papír, řekl generálovi. Generál nejdřív dal vystřelit z kanónu cipískovi na slávu, rozložil si lejstro před očima a povídá:
4: To jsem zvědav, jestli to bude od Kbelnice nebo od Kopidla.
3: Sotva dočetl, zaklel, jako když třískne hrom, a potom si vzdychl:
4: Všecko je prohraný.
3: A dupl si na cipíska:
4: Co si mi to přinesl?
3: Ono v tom lejstru bylo napsáno: 2 libry masa na polívku, za 3 krejcary zeleninu, 0,5 libry nudlí a 1/4 lotu soli.
4: To má být bitevní lejstro!
3: Rozkřikl se generál.
4: Ty věci měl maršálek nakoupit maršálici na polívku, ale on zapomněl a proto tolik vzdychal.
3: Když se Runcaj s Mankou v lese Řáholci od Sojek dověděli, co zas cipísek vyvedl, vypravil se Runcaj s generálovi a povídá mu:
5: Půjčte mi kanón, já tam střelím, ustřelím maršálkový krocaní ocas z klobouku a on už si rozmyslí, táhnout na Jičín.
4: Jak bys tam mohl střelit?
5: odsekl generál. Když nevíme, jestli je maršálek u kvelnice nebo u kopilna.
3: No kanon Rumsajsovi nepůjčili. A bylo nejhůř, ale nakonec to všechno napravila Manka. Navařila hrnec hovězí polívky a donesla ji maršálici. Maršálice maršálkovi poručila, veď se bude obědvat. A tak maršálkovic obědvali, pak si maršálek musel zdřímnout a už byl čas k večeři. Po večeři šli spát, ráno se nasnídali, ale už zas, aby obědvali. No a k válce se nedostali. A proto tenkrát nepřišlo na jičin vojsko ani od Kbelnice, ani od Kopidla.

0: Figy cvičení
1: s Hankou.
0: Ahoj, holky a kluci, dnes máme ve studiu Hanku Kynichovou a překvapení.
2: A já vám hned, milé děti, řeknu, co to překvapení je. Kromě Piggyho je ve studiu také Sašenka a...
3: Sofinka.
2: A Sofinka. Jsou to moje holky a ty dneska budou společně s námi i s vámi cvičit. No, my tak ze začátku budeme trošku možná zpívat. Naučíme se text lidové písničky, kterou určitě znáte, a pustíme se do toho hned teď. Piggy, začneš?
0: Já možná začnu někde úplně.
2: Tak jinou tóninu ti zvolím.
0: Víš co?
2: Ne.
0: Možná, že by bylo dobré, kdyby nám Sašenka se Sofinkou dali tu tóninu.
2: Tak holky.
0: Od které se to zpívá.
2: Takže 3, 2, 1, teď.
4: Kolo.

0: udělalo bác. Hanko, co jsou to ty rýnsky, víš? Jsou asi penízky.
1: To jsou asi penízky, ale já jsem Piggy tolik ani nepřemýšlela o textu. Já jsem spíš přemýšlela o tom, jaký typ pohybu zvolím a napadl mě pochod. Tak co kdybychom teďka děti jak vojáci šlapali pravá, levá. No holkám mým se tady moc nechce, já věřím, že vy děti doma cvičíte. A my tady za toho pochodu si dáme ještě jednou slova.
0: Takže děti uslyší i dupání,
1: a pořádně budeme holky dupat. 3, 2, vy děti doma pořádně zadupejte taky a začínáme teď.

0: udělalo bác a na bác. Všechny děti lehněte na zem, holky ve studiu už také leží.
1: Jako to rozlámané kolo.
0: Jako to rozlámané kolo. Piggy, šup na zem, kopítka nahoru, kopítka...
1: Já se klepu jak brouček, víš, jak nemůžeš stát.
0: Klepeme děti nohama, rukama, ležíme na zádech a ještě chvilinku vyskočíme nahoru, holky, kluci. Teď, Piggy, no taky se zdvihni ze země. Je, toto trvá, toto trvá. Už je nahoře, Piggy, a jdeme ještě jednou. Tři, dva...
1: Šlapeme zase.
0: Šlapeme zase, ruce do pasu. Tři, dva, jedna, teď.
2: Kolo, kolo vlínský, za čtyři vlínský, kolo se nám polámalo, mnoho škody nadělalo, udělalo bác.
0: A ležíme na zádech, kopítka. Děti, já se s vámi musím rozloučit, protože Piggy nemůže vstát a já mu musím jít pomoct. Mějte se krásně, zase příště na viděnou. Už je nahoře. Tak se rozluč s dětmi a dneska už končíme.
1: Ahoj, jdeme mami domů.
0: My už jdeme mami domů.

0: o slepičce Pepičce. Žila byla slepička Pepička. Kropenatá, černooká, hrabe zobá, krásně kvoká. Zobá zrní na dvorečku, chválí dobrou potravu. V tom jí ořech z ořešáku spadl rovnou na hlavu. To se ví, že se slepička Pepička lekla. Zatočila se jí hlava. Kouká zleva, kouká zprava. A hned zagdákala na celý dvůr. Jejda, pomoc pro Boha, padá na nás obloha, kokokokodák. Hafík Rafík se polekal a zaštěkal. Už se blíží konec světa, brzy bude po všech veta. Myška, myška se polekala a zapištěla. Nebe padá níž a níž, najděte si všichni skrýš, pišty, fišty, písk. Koza Róza se polekala a zamečela. Záchraňte se, líné kůže, už nám nikdo nepomůže, mé, mé, mé. Vepřík Petřík se polekal a zachrochtal.
1: Utíkejte do lesa, zřítila se nebesa, hro, hro, hro.
0: Jak se lekli, tak se lekli, hned se všichni rozutekli. Slepička Pepička se schovala do kurníku, Hafík Rafík do sklepa, myška, myška do myší díry, koza Róza do stodoly, vepřík Petřík do křoví. Jen kravka Slávka a volek Bolek dál klidně přežvikovali. Kravka Slávka zabučela.
2: Nešlo by to bez křiku, nemám ráda paniku.
0: Volek Bolek se přidal.
1: Ty jsi zdravá, já jsem zdravý, co se zláme, to se spraví.
0: Kravka Slávka pokývala hlavou.
2: Já ti ráda pomohu, podepřeme oblohu.
0: A jak řekli, tak udělali. Vzali nebe na rohy, každý půlku oblohy. Zvedli nebe nahoru, vidíte, jak pěkně drží od obzoru k obzoru? Slepička Pepička vylezla z kurníku, Hafík Rafík ze sklepa, myška Myška z myší díry, koza Róza ze stodoly, vepřík Petřík ze křoví. Dali se do tance a zpívali. Obloha už nepadá, sláva nazdar, tradadá. Tak Volek Bolek a Kravka Slávka zachránili celý svět. Ale kdo ví, jak by to dopadlo nebýt slepičky Pepičky? Ta si přece všimla první, že padá obloha. Sláva, sláva, sláva, ať je dlouho zdrá.

0: Dnes je 13. září.
1: A svátek má Lubor.
0: Lubor je staré české jméno a znamená líbí. Co to je líbí?
1: To je líbezný, milý, hezký.
0: Aha. Tak všem Luborům, co zrovna poslouchají, přejeme
1: všechno nejlepší.
2: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
3: Není brzo?
4: Yeah. Okay. Ta je krásná.
3: Ty máš nádherný šaty.
5: Ahoj.
3: Ahoj, ty mi přivezl rytíř Malina k 10. narozeninám z Prahy.
5: Tobě je tak 11.
3: Už 400 let.
5: To je bába boháček, co?
6: Volal jsi mě hochu?
7: Fuj, tajbl
6: ve spolek.
7: Dobrý den.
3: Dobrý den.
5: Dneska bez plechu.
6: Již nejsme nepřátelé. K čemu tedy plech a zbroj?
7: A zdraví.
6: O, to je znamenité mazadlo.
3: Tatínku, nezapomeň na to překvapení.
6: Pravda. Dle těchto břeven soudím, že to s opravou našeho společného sídla myslíte opravdu vážně.
8: To teda myslíme!
6: A dle tohoto léčivého nápoje, který mi zajisté budete donášet i nadále.
8: To teda budeme!
6: Soudím, že ke mně chováte opravdovou náklonnost.
8: To teda chováme!
6: Proto učiním kouzlo takového rozsahu, které smím učinit jen jednou za 100 let. Odstupte a opakujte po mně.
1: A bylo jaro. Všechno kvetlo. Ale pravšechno. Tráva po pás, rosa jako granáty a ty včely tolik bzučely a ti cvrčci tolik cvrčeli a tam dole u potoka slavík v křoví klokotal. Aj čas tvůj, čas milování. Kmotřička a kmotříček byli s tatínkem ve světnici a něco si povídali. Beruška pomáhala mamince v kuchyni, Brouček byl venku a čekal na Janinku. Byl zas takový silný a veliký a vznášel se vysoko v povětří. A když Janinka dlouho nešla, letěl jí až k vřesu naproti. Však už šla a měla z Broučka radost. Tak už zas, Broučku, poletíš, Ale budeš-li poslouchat... O, budu. A proč bys chtěl poslouchat? Že si to všichni přejete a pak, aby se mi zas něco nestalo. O, to ty nebudeš poslouchat a zase ti něco stane, třeba ještě horšího. Brouček chytil Janinku za ruku. Však já budu přece poslouchat. Ano, až tě pán Bůh naučí. Maminka už měla čokoládu a ty smažené věnečky na stole. Sedli, pomodlili se a nasnídali, a že tedy poletí. Brouček byl první venku. Povznesl se do výšky, letěl 3x kolem, jako by nic, a spustil se u Janinky na zem. Všichni si stoupli kolem něho a tatínek začal. Milý Broučku, vzpomeň si teď na rok, kdy jsi poprvé letěl. Všichni jsme ti domlouvali, abys pěkně poslouchal. A víš, co se stalo? Toho bychom se byli nikdo nenadáli. Brouček už měl plné oči slz a díval se k zemi. I už ho nechte a poleďme, vpadl do toho kmotříček. Však on si dá teď pozor. A letěli, ale jen pranízoučko a pomalinku, aby maminka a kmotřička a Janinka a Beruška mohli stačit. Však ještě ani nebyli u potoka a maminka už nemohla dechu popadat. Počkejte, já už nikam nemohu. A oni počkali a maminka plakala. tak jen leď, můj broučku. Však už tě snad napřes rok vyprovázet nebudu. Pán Bůh sám tě zprovázej. Rozloučili se a oni se vraceli. Pokud bylo broučky vidět, pořád se ohlíželi, až už je nebylo vidět. O, jen kdyby poslouchal, začala maminka. Já se bojím, že nebude. A byla by asi ráda slyšela, co myslí Janinka, ale Janinka přisvědčovala a neříkala nic. I on bude, myslela kmotříčka. Teď už má přece rozum a je dobrák. Ani mu to nedá. No, když mu to dalo poprvé, ozvala se Janinka, dalo by mu to také podruhé. Ale já věřím, že ho pán Bůh naučí poslouchat. Maminka vzdychla a neříkala už nic. Letěla prapomalinku a když přiletěla domů, dlouho to trvalo, než se zase vydýchala. A oni letěli okolo dubového lesa, dolů do údolí, mezi vinohrady a ze všech stran. Zdař Bůh, zdař Bůh, zdař Bůh. Brouček letěl napřed, tatínek a kmotříček za ním. Něco se domlouvali. Já se přece bojím ho tam nechat, pravil tatínek. I co, odporoval kmotříček, kde hřešil, tam ať dělá dobrotu. Pořád u něho být nemůžeme. A chce-li neposlouchat, může všude neposlouchat. Já bych ho tam nechal. A už byli v té zahradě s tím pěkným domem. Poslouchej, broučku, ty tady zůstaneš. Tady hřešil jsi, tady dělej dobrotu. My musíme letět na své místo tam za město. S pánem Bohem. A letěli. Brouček letěl rovnou cestou na tu vysokou hrušku, sedl si na samý vrcholek a díval se. Támhle je ten růžový keř, kam brouček spadl, když ho Pavlíček kloboukem udeřil. Tady pod tím jasanem večeřeli a tady dál na tom trávníku si hráli na slepou bábu. Dnes je tam ticho, jako v hrobě, nikde nikdo. Ani žádné světlo v oknech. Okenice zavřeny, jako po vymření. Ale broučků všude plno, jen se to míhalo. A zdař Bůh, zdař Bůh, zdař Bůh. A tak brouček také letěl a svítil a svítil a na nic nedbal a ničeho si nevšímal a jenom svítil a pořád svítil. Přitom myslel na maminku a na Janinku a že proč by neposlouchal. O, že bude poslouchat. A svítil a svítil a ti kohouti kokrhali a ty hvězdy začínaly blednout a bledly a bledly a tam od východu se to tolik rdělo. A tu letí tatínek a kmotříček, broučku poleť, slunce už vychází. A letěli domů. U vřesu stála Janinka a čekala. Zdař Bůh, zdař Bůh, zdař Bůh. A ona také zdař Bůh. A brouček se usmíval, protože poslouchal. A Janinka byla ráda a maminka byla teprv ráda. A tak brouček svítil a poslouchal a pořád svítil, na nic nedbal a ničeho si nevšímal a jenom svítil. Ale na tom pěkném domě už nebyly okenice zavřeny. A ta velká paní s těmi kaštanovými kadeřemi seděla v zahradě pod jasanem a pletla punčochu. Děti si hrály na trávníku, ale byly jen dva. Ta malá holčička a ten bělovrasý Pavlíček. Měli tam bělounkého beránka s červeným páskem na krku. On se pásl a skákal a oni skákali za ním a měli radost. po Broučkovi se ani neohlédli. Ale ta paní pod Jasanem se ohlédla a viděla Broučka a Brouček je také všecky viděl, ale nic nedbal a nic si jich nevšímal a svítil a svítil a svítil. A když tam zas jednou hned po západu slunce přiletěl, tu se procházel po zahradě s tou velkou paní takový krásný malý vojáček v červeném kabátku a s malým kordem po boku. Něco si povídali. Pavlíček a Elinka kolem nich poskakovali a vytahovali tomu vojáčkovi kord a on si to nechal líbit. Brouček ho nemohl hned poznat. Až pak přece poznal, že je to ten hodný kaštanový Fréda. A byl rád, ale nic nedbal a nic si jich nevšímal. Hleděl si svého a svítil a maminka měla radost a Janinka měla radost a Brouček měl, no, dobré svědomí. A když tak jednou Brouček svítil a svítil, tu už k ránu se mu jaksi znechtělo svítit. Už ho také jakoby křidelka bolela, a takže poletí pomalonku domů. Všakže ho tatínek a kmotříček dohoní. A letěl a už byl v lese, už byl za lesem a tu slyší takový usedavý pláč. Brouček poslouchá, odkud to a co to. A byl to pláč tam někde dole v trávě. A tak si letěl Brouček na to posvítit, ale opatrně zdaleka. A když si tak na to svítí, tu vidí, co on to nevidí. Takový hezonký, kulatý Brouček sedí v trávě, celinký červený, se sedmi krásnými černými puntíčky a ty oči, ty krásné černé oči a ty oči tolik plakaly a teď se na Broučka upřeně dívali. Broučkovi jich bylo líto. Kdo pak jsi a co pak se ti stalo? Já jsem Verunka.

Je pojď, já tě tam zavedu a neplač. Však Verunka už neplakala a letěli. Brouček letěl napřed, aby Verunka viděla na cestu, ale mohl na ní oči nechat. Pořád se ohlížel. Když byla taková krásná, celinká červená, se sedmi černými puntíčky, no a ty oči, ty krásné černé oči, a už neplakali. A letěli, ale neříkali nic. Brouček se díval na Verunku a Verunka letěla za Broučkem. Už byli na vrchu, už letěli z vrchu, už byli nedaleko potoka, po potoku vzhůru, už počínala mes, už bylo vidět roštíčko a u Verunku, vždyť oni celou noc nespali, pořád Verunku hledali. A teď, když viděli blížit se jakési světlo, letěli naproti. Verunku hned poznali a to bylo radosti. Brouček se však otočil a když se po něm ohlíželi, byl už ten tam. Však už na něho doma čekali. Druhý den letěl zas rovnou cestou do té zahrady u toho pěkného domu a svítil, na nic nedbal a ničeho si nevšímal. Ale za nějakou chvilečku si sedne na hrušku na samý vrcholek, na nic nedbá a ničeho si nevšímá a počne mudrovat. A proč já bych musel tady svítit? Ať svítím, kde svítím, jen když svítím. Tady je nás bez toho dost. A tak si to povídal, na nic nedbal a ničeho si nevšímal, sletěl však z hrušky a marš vzhůru mezi vinohrady k lesu, přes vrch, podle potoka, tu je ta mes, tu na ní to roští. A tu se Brouček zastavil. Ohlížel se, chodil kolem a tu k němu vyběhne z roštíčka, no ano, Verunka. Broučku, však jsem si myslela, že přiletíš. Mám ráda broučky, když pěkně svítí. A poslouchej, Verunko, ty bys také chtěla být takovým broučkem. I kdybych nebyla Verunkou, já bych... Ale tu najednou přiletí od potoka takový mladý, rozlobený Verunek. Celinký červený jako oheň a ty černé oči se mu jiskřily a už se sypal na milého Broučka. Ty kluku, ty darebo, ty tuláku, ty jsi špatný chlap, víš, ty kluku, však já jsem tě tady už viděl, ty kluku, co ty tu máš? A přitom hned na Broučka dorážel. Verunka se lekla a utekla domů. Brouček se také lekl a počal couvat, ale Verunek za ním. A tu se tam u potoka vyskytne ještě jiný Verunek. Pojď sem, tady je ten kluk. A pustili se z obou stran do nebohého Broučka. Ty kluku, proč ty si nejdeš po svých? Co ty tu máš, ty kluku? A jeden ho mlátil z pravé strany a druhý ho mlátil z levé strany. Brouček couval a couval a jakž tak se bránil, ale za jednu dostával dvě a to pořádné. A pořád, ty kluku, proč si nejdeš po svých? Co ty tu máš, ty kluku? Až byli dole u potoka, tomu ten první Verunek takovou jednu dal, že se Brouček horem pádem převalil. Tu máš, ty kluku, a ať se zde víckrát neukážeš. Pak už ho nechali. A Brouček honem vyskočil a jakoby nic, ale ono nebylo jakoby nic. Tu levou zadní nožku za sebou jenom vlekl a moc ho to bolelo, ale styděl se plakat. Zalezl do trávy a chladil si nožku v rose, pak vrávoral domů.
Ještě byl na cestě, když ho tatínek

motříčkem dohonili. Co pak ti je, broučku? Vždyť se motáš. Dačinku, já jsem upadl a udeřil jsem se. A tak s broučkem honem domů. A když nechtěl pranic večeřet, tak, aby si šel lehnout, že do rána bude dobře. A brouček si lehl, ale nespal. A ráno nebylo dobře. Levá nožka ho moc bolela a byla zapálená a oteklá. A tak musel tatínek letět sám a brouček zůstal ležet. Ale Janinka už spěchala a nesla sebou olejíček z mateří doušky. Neříkala nic a neptala se nic, ale pěkně broučkovi celou nožku namastila. Teprve když byla s broučkem sama, začala. Viď, broučku, ty jsi byl neposlušný, viď? Ale brouček ani necekl. No, když si to chceš nechat na svědomí, je mi tě líto, ale já tě nutit nemohu. Však víš, kde zůstávám. A s takovou Janinka odešla. Brouček mlčel, ale byl mrzutý. Druhý den však byl zas na nohou a třetí den, že zas s tatínkem poletí. A letěl, jako by nic. Na nic nedbal, ničeho si nevšímal a svítil a svítil a svítil tam v té zahradě u toho pěkného domu. A svítil a svítil a tak celou noc až do rána. A druhou noc zas tak a tak celý týden a tak celý měsíc. Až jednou, už zas k podzimku, drobátko z večera svítil. Pak si sedl na hrušce na samý vrcholek a začal mudrovat. Vždyť by to dlouho netrvalo. A já bych tu honem zas byl. Už bude brzy zima. A tak si povídal a na nic nedbal a ničeho si nevšímal. Sletěl však z hrušky a frrrr vzhůru okolo lesa, přes vrch, vedle potoka, tu je ta mez, tu na ní to roští. Ale brouček se už hned dole pod mezí pozastavil a poslouchal. Co pak to? Tam z roští se ozývá tolik zpěvu a hned zas tolik jásotu a lomozu. Co pak to? A když se brouček ohlížel, to viděl tam výš na mezi malinkého broučka zlatohlávka. Ležel v trávě na břiše se založenýma rukama a díval se a poslouchal. Brouček se k němu přikradl. Zlatohlávku, co pak to tu je? Ty nevíš? Verunka z Roštíčka má svatbu. I pro pána, že má svatbu? Arci, že má. Bere si mladého Verunka z Šípku, tamhle na druhé straně. To, vždyť je takový rozlobený a oči se mu jiskří. No ano, když se zlobí, ale dnes on se nezlobí. Vidíš? Však jdou z Roštíčka ven. A oni šli z Roští ven. Vpředu Verunek s Verunkou. Vedl si ji za ruku. Jakmile to brouček spatřil, v něm se všecko obracelo. A jako by mu hlava hořela a hned pryč a pryč letěl a letěl. Až se tatínek s kmotříčkem pro něho stavili a letěli a nemluvili nic, ani slovíčko. Jednou, už hezky pozdě, když všichni ulehli, myslela maminka, že brouček spí
a začala tatínkovi potichoučku vypravovat. Tak zde byla Janinka a povídala, že už bude čas, abychom Broučka oženili. Brouček však nespal a slyšel to. Ne, ne, maminko, já se nebudu ženit. I mlč, proč by ty se neženil? Ne, já se nebudu ženit. Však ty se budeš ženit. Ne, maminko, já se nebudu ženit. No tak nechť, ale teď jen spí. A Brouček spal. Ale druhý den se stavil u Janinky. Já se nebudu ženit. Ty, že se nebudeš ženit? A proč by ty ses neženil? Vždyť se každý nemusí ženit. Kdo nemůže, nemusí. Ale kdo může, musí. Poslušný Brouček se aspoň každý žení, když může. Tak to pán Bůh chce. A teď si dej pozor, chceš-li proto poslouchat, že se to tobě anebo někomu jinému líbí, anebo proto a jedině proto, že to tak pán Bůh chce. Ale vždyť byste se také nevdala. Nevdala, protože jsem nemohla. Beruška nemůže jít a nemůže si někoho namlouvat. Ona musí čekat, až si nějaký poslušný Brouček pro ní přijde. A když žádný hodný Brouček nepřijde, tak zůstane do smrti svobodná. A ví, že proto nikdo pro ní nepřišel, že to pán Bůh tak chtěl. Tak to je, Broučku, tak? Teď to ještě nespěchá, ale budeš se ženit, protože to pán Bůh tak chce. Teď už je maminka stará a začíná jaksi churavět. Co pak nechceš, aby si mohla přece trochu odpočinout? Tak už jen leď. Však už to dlouho nebude trvat. A Brouček neříkal nic a letěl a svítil a svítil. Však už to dlouho netrvalo a počínalo být zima. A tak Broučci, že už nikam nepoletí, jenže se ještě u Janinky sejdou. A sešli se kmotříček a kmotřička a Beruška a tatínek a maminka a Brouček a pak ještě ten mladý a starý Brouček z Roští a povídali si a měli se dobře. Brouček seděl vedle Janinky, byl dobré mysli, ale neříkal nic. Maminka měla ze zimy veliký strach. Dříví, že mají dost, ale že je taková daremná, že neví, jestli to přečká. Ale ten starý Brouček z Roští prorokoval, že nebude zlá zima, že to pozoroval na mravencích. A tak si povídali, až zase započalo loučení a každý si letěl po svém. Janinka stála před chaloupkou v mechu a dívala se za nimi. Však už bylo zima. Maminka si hned lehla a tatínek s Broučkem se dali do práce. Všecko snesli do kuchyňky, zavřeli zevnitř dveře na petlici, zastrčili špejlek, ucpali dveře i okna mechem a teď, ať si třeba mrzne. Ale maminka měla přece jaksi strach. Ještě se pomodlili. Pod večer tvá čelátka, co k slepici kuřátka, k ochraně tvé hledíme, laskavý Hospodine. Pac a pusu. A spali. A spali. A spali. Dobře se jim to spalo.

0: písnička.
1: Šeptá srnec, šeptá srně.
2: Nesmíš dupat jako slon, šlapej lesem opatrně. Myslivci dnes mají hon.
0: A teď ještě jednou.
1: Šeptá srnec, šeptá srně.
2: Nesmíš dupat jako slon, šlapej lesem opatrně. Myslivci dnes mají hon.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
3: jděte na www.pigy.cz
4: a tam

o kvíčale a želvičce. Jestli pak víte, jak vypadá kvíčala. Inu, to je, jako by narostla slípce místo zobáčku dlouhá pinzeta a dole místo nožiček žabí klapky, jenomže je to pták. Žere v lese tou pinzetou žížaly a jiné makarony a přitom radostně kvičí. A víte, jak vypadá želvička? To je zase takový kulatý domeček, na kterém je namalováno plno okének, ale dveře má dvoje a opravdové. Z předních dveří vykukuje rozumná hlavička a ze zadních dveří je vystrčen ocásek. Domeček má čtyři nohy, chodí pomalu a pochutnává si na salátu, protože ví, že jsou v něm schovány vitamíny. A vůbec dělá jenom samé hodné věci. Tak, a teď, když už to všechno víte, snadno si domyslíte, že se kvíčala tuze skamarádila s želvičkou a domluvili se, že by spolu chtěli bydlet na nějaké hezké malé hvězdě. Šli tedy na hvězdonautický úřad a řekli to jednomu hvězdáři v brýlích, který tam měl zrovna službu. Ten si odkašlal a řekl, no prosím, a jaká by ta hvězda podle vás měla být? Kvíčala zakvičela. Mělo by tam být plno žížal. A želvička dodala a také salátek. Pan hvězdář nad takovým přáním kroutil hlavou a listoval ve velkém seznamu hvězd, až konečně po dlouhém hledání jednu našel a řekl, měl bych tu jednu hvězdičku. Její obyvatelé jsou pouze žížaly, ale nevím, jestli vám to nebude vadit. Oni jsou totiž dlouhé s odpuštěním jako makarony. Kvíčala zakvičela. Je, to je prýma! Ale želvička řekla starostlivě. A jak pak to tam vypadá ohledně salátu? Pan hvězdář řekl. No právě, salát by tam sice byl, jenomže je trochu zanedbaný, takový vyžlavý. Oni mu totiž ty žížaly nezdárnice pořád oždibují kořínky. Jinak by to byl salátek radost pohledět. Aha, řekli kvíčala i želvička zároveň. Tak nám tedy dejte dva lístky na tu žížalí hvězdu. Pan hvězdář řekl. Prosím, dva lístky na žížalí hvězdu a zpáteční hned k tomu, že ano. Kvíčala i želvička řekli, ne. Pan hvězdář pokrčil rameny a tuze kroutil hlavou. Ale podal jim přece jen dva lístky, na každý dal bledě fialkové razítko a řekl, nastupte si do rakety číslo 964. Odlet je za malou chvíli. Přeji vám veselou a šťastnou cestu a kdyby se vám přece jen na té hvězdě nelíbilo a bylo vám tam smutno, mávejte salátovým lupenem na nejbližší kolem letící raketu naší společnosti. Víte, žížalí hvězda je zastávka pouze na znamení. Za pár hlávek salátu vás jistě rádi vezmou naspět. Kvíčala i želvička mu pěkně poděkovali, nastoupili do rakety číslo 964 a odletěli expres na žížalí hvězdu. Kví! Ale abych vám řekl pravdu, ono se to stalo už vlastně dost dávno. Ba dokonce se na celou tu příhodu zapomnělo.
Až onehdy dělali hvězdáři veliký soupis neboli inventuru hvězd za pomoci dalekohledů. A tu přišla řada také na žížalý hvězdu. I dívají se na ní všichni hvězdáři s otevřenými pusami a svým brejlím nevěří. Na žížalý hvězdě je překrásná úroda salátu. Radost pohledět. Mezi ním se prochází v modrých pracovních kalhotkách kvíčala. Spod kořínků vytahuje pinzetou žížaly dlouhé jako guma do trenýrek a než by se stačil kdo pořádně nadát, každou slupne. Přitom slyšeli hvězdáři přes dalekohledy, že si kvičí nějakou veselou písničku. Druhý hlas se ozýval z opačné strany hvězdy. Ta hvězdička je totiž veliká jen asi jako kuchyňka. To želvička pilně zalévala konvičkou z umělé hmoty salátek. Sem tam si nějaký ten lísteček utrhla a pochrumkávala si ho. To je aspoň něco, že? Takových hvězd je ale opravdu tuze málo. A dost možná, že jenom tahle jediná. Já vím, vy byste chtěli vědět, která je to hvězda na obloze a chtěli byste se tam jít podívat. Raději ne. Mohli byste kvíčale a želvičce pošlapat salátek a bodky byste si zamazali od bláta a mamince byste zamazali podlahu. To nejde. Ona je to opravdu velice maličká hvězdička. Zrovna tak pro jednu kvíčalu a jednu želvičku.

0: Pepo, máte lžíci na boty?
1: Ne, my tak velkou lžíci nemáme. My boty nejíme.
2: Kmotr všech kmotrů. Tulamur senior kopal do pohoří ponožek. Takhle rozzuřeného ho Ramses ještě neviděl. Ani takhle čilého. Ten tlouštík, který celý den trávil v posteli, najednou poskakoval jako přehuštěný balón. A rval. Rval tak, že by ho profesor Kadeřábek musel ve své pracovně slyšet, kdyby půda nebyla ponožkami tak dokonale zvukově izolovaná.
3: Můj junior, v moci toho šílence, René a prejví jedec,
2: vsteky překousl nezapálený doutník.
3: Můj jediný prvorozený syn,
2: zavil. A co já, otče? Ramses se celou dobu krčil za půdním trámem.
3: K tobě se neznám. Jste sice dvojčata, ale ty ses narodil až hodinu po něm a vzal si roha.
2: A co jinýho jsem měl vzít?
3: Kladivo. Měl si vzít kladivo a rozmlátit tu skrz naskrz zranou skleněnou klec.
2: To slovo mu udělalo dobře. Vydýchal se, uklidnil, dokonce se začal dost divně usmívat.
3: Dobrá, synku, smažeme to a začneme jednat.
2: Podej mi telefon. Teď mě poznáš, jak mě neznáš. Patr se rozmáchl proti kopsům ponožek.
3: Tohle všechno jsem nedostal od nikoho zadarmo.
2: Já se musel zatraceně ohánět. Na chvilku se zasnil. Jo, chlapče, někdy i kladivem.
4: Ramses s údivem zůstal trčet na místě.
3: Tak, kde to vázne?
4: Musel se prohrabovat hromadou rozházených ponožek, než se k telefonu dostal. Byl to černý bakliťák s vysokou vidlicí, ale sloužil. Profesor Kadeřábek ten starý krám nechal kdysi ležet na schodek s tím, že ho příležitostně odklidí na půdu, ale dřív se o to postaral Tulamur senior. Pár dovedností z těch časů, kdy se musel ohánět, mu zůstalo a tak se šikovně dvojlinkou připojil na profesorův nový telefon. Ten o tom pochopitelně nic nevěděl. Velký šéf tlustými prstíky klepal na číselník. Tak
3: koho z těch mých bývalých ostrých hochů probudíme ze zimního spánku, přemítal nahlas Vasila.
4: Vytočil číslo. Chvíli trvalo, než se ozval rozespalý hlas.
5: Co je?
2: Budíček, Vasile.
4: Nastalo ticho. Takové to ticho, které zrovna drnčí.
5: No ne, to je...
4: Zase ticho a pak...
5: Šéfe, jste to vy?
4: Tulamur senior se uchychtl a Ramses si uvědomil, že takhle svého tatíka vážně neznal. I hlas měl jiný. Teď nasadil pobaveně.
3: Pokud vím, tak v tomhle městě je pořád jen jedinej šéf. A to jsem já.
2: Nebo je teď snad něco jinak?
4: Tohle už znělo výhružně.
5: To se ví, že jste jediný šéf. Šéfe, jak já říkám hochům, když se takhle někdy sejdeme.
3: Jo, pádre, to bejval holoubci kmotr všech kmotrů.
4: Vasil by jistě pokračoval, ale zarazilo ho zavrčení.
2: Bejval.
5: No, já jen jakože se dlouho nic nedělo,
4: hájil se zkroušeně Vasil.
3: Ale bude,
4: oznámil mu šéf.
5: Vasile, teď se vyhrabeš z té svý teplý postele a obejdeš pár hochů. Doufám, že víš, kde je najdeš. Zvedneš je od karet, od ženských i od dětí, jasný? No. Hlavně Pepu Padráta a Škrtiče Čanga. V noci vás čekám.
4: Ve sluchátku to začalo divně šumět a ozvalo se udivené halo, halo.
3: Bacha, končím.
4: Zasečel Tulamur senior a praštil sluchátkem. Vasil dlouho koukal na svůj obstarožní mobil. Našel ho v kapitánské kajutě opuštěného parníku, tedy spíše v raku, kde občas přespával. Ten mobil tu ležel pěkných pár let, ale ještě nikdy nezazvonil. Není to znamení,

0: řídit cvičení a jdeme na to!
1: Tady je Piggy a Hanka Kynichová a hlavně Hanka Kynichová.
2: A hlavně Piggy a vy, děti, na které jsem se moc těšila. A ještě dneska bych se chtěla chvilinku zastavit u toho, že vánoční svátky byly dlouhé, protože trvaly dost, skoro 2 týdny. Co Piggy?
1: Vždycky ty nejdelší svátky a prázdniny připadají hodně krátké.
2: To se zdá i mým dětem a myslím, že i dětem doma. Ale víte co, my se sice naučíme teď cvik, kterým budeme formovat zadeček po Vánocích, ale vy ten cvik můžete cvičit v průběhu celého roku.
1: Zadeček?
2: Protože se hodně sedí ve škole, hodně sedíte u počítače. Maminka má třeba taky sedavý způsob zaměstnání a já bych teď chtěla prospět vašim hýžďovým svalům, respektive tvaru vašeho zadečku. Piggy, co? Otoč si ke mně prdelkou, otoč si ke mně prdelkou. No jo, to je potřeba. Takže postavíme se děti rovně. Třeba se opřete o židli. Rukama chyťte židli.
1: Takže stojím proti opěradlu židle.
2: Proti opěradlu židle. Oběma rukama. Pravou nohu dej do zádu a opří o špičku.
1: Jo, dobře. Mám.
2: Na levé noze stojíš. Máš stabilitu? Děti,
1: co
2: máte
1: to je stabilita?
2: To je jako, že nepadáš, proto se držíme té židličky.
1: A myslel, že to je jako chřipka nebo tak.
2: Ne. A teď tu nohu zanožíme nahoru.
1: Nahoru.
2: A pustíme dolů.
1: Dolů.
2: A já ti budu tempovat, protože to potřebuji dělat v rychlejším aerobním tempu. A pojď. Zdvihnu nohu, povolím nohu. Zdvihnu nohu, povolím nohu. Zdvihnu nohu, povolím nohu. Zdvihnu nohu. A až tě to bude bolet, tak mi dej nějaké znamení, jo? Tý-da-dý, ta-ta. Ta. Zdvihnu a povolím. Zdvihnu
1: Hanko,
2: a povolím.
1: Myslím,
2: zdvihnu a povolím.
1: Nemůžu.
2: Tak a v tomto okamžiku ještě chvilku vydrž, drž a malinký hmyty nahoru patou. 5, 4, 3, 2 a pustíme nožku dolů. Takže, kde tě to pálilo?
1: Na
2: zadečku.
1: Na té půlce té nožičky,
2: a
1: co
2: aby
1: cvičila.
2: Ta jedna noha té druhé nezáviděla, tak se všechno musí udělat úplně stejně na druhou stranu. Takže stojíme na druhé nožce, opačnou dám do zanožení.
1: Kopítko dozadu.
2: Děti mají patu nahoře, špičku opřenou o zem a jdeme na to. Zanožím a vrátím. Tý-da-dý-da-dá. Zastav to nahoře a malinký hmyty dozadu. 5, 4, 3, 2, 1. Uf.
1: Já bych mohl ještě.
2: No tak super, tak si dáme ještě jednu sérii. Připrav
1: druhou nožku
2: a jdeme do zanožení a vrátím špičku na zem. Do zanožení a vrátím špičku. Do zanožení a vrátím. Do zanožení.
1: A to mi opravdu s tím zadečkem pomůže?
2: Zadečkem pomůže, zpevníš ho, on se ti vytvaruje. A malinký hmyty nahoře. A teď už hmytáme nahoře. 10, 9, 8, 7, 6, 5. A hotovo. Děti.
1: A druhá nožička sám už.
2: Druhou sám a já budu počítat do 8. Zdvihneme nahoru nožku a pustím špičku na zem. Zdvihnu nahoru, pustím špičku. Zdvihnu nahoru, pustím. Zdvihnu nahoru, pustím. Zdvihnu nahoru a zastavím nahoře.
1: Vytám.
2: Super. Takže Piggy, teď musíme dětem vysvětlit, že toto byl posilovací cvik. A protože ten nám sval zpevní, tím pádem se dá říct, že se zkrátí. My opět ten sval musíme dostat do dobré kondice tím, že ho protáhneme. Takže si teď uděláme jeden stretchingový cvik. Postav se do roznožení, nožky dáme mírně od sebe a pomalu se předkloníme, až si prsty rukou chytíme špičky na nohou. A hmitám a hmitám a táhne nás to pod prdelkou.
1: Ještě, že už jsme cvičili minulé to bříško.
2: Že už se můžeš předklonit vy. Tak a teď pomalinku obratel po obratli jdeme zase nahoru. Takže děti, Piggy, tento cvik se věnoval posilování a protahování hýžďových svalů. Vždycky ho můžete použít v okamžiku, kdy budete mít pocit, že je váš zadeček uvolněný. Mějte se moc hezky a příště se budeme učit, víš co?
1: Nevím.
2: Správně sedět.
1: Hanko, víš, že to bylo moc příjemné. Děkuju.
2: Ahoj.
1: Ahoj, děti.
3: Jednou šli Křemílek s Vochomůrkou po pasece a najednou uslyšeli tenké žalování na 7 hlásků.
4: Ozývá se to z Ostružin,
3: řekl Křemílek. Rozběhli se tam a našli v Ostružiní 7 větříků zapletených do pichlavých proutků.
4: Vy jste to vyvedli, ale...
3: A křemílek s vochomůrkou začali větříky vymotávat. Když to všechno rozpletli, odfučeli větříci přes paseku. Ten sedmý se ale vrátil, ulomil z ostružiny proutek, podal ho křemílkovi a vochomůrkovi a špitl. Až vám bude do ouvej, ulomte z toho proutku sedm píchláků. Křemílek s vochomůrkou chvíli postáli a říkali si,
4: To jsou jenom takové sedmivětrné řeči, že jo?
3: Druhý den na večer šli za tou pasekou a u ostružin stojí víla. Celá je pěkná, ale vlasy má rozdrchané, jako by přespala den v roští.
1: Za chvíli vyjde měsíc a to já musím být učesaná,
3: vzdychá ta víla.
4: A proč?
3: Zeptal se křemílek.
1: Abych mohla měsíčkovi zatancovat,
3: řekla víla.
4: Tak mu zatancuj neučesaná,
3: poradil jí vochomůrka. Víla se lekla a šklopítla palečkem o závoj.
1: To já nesmím. To by z lesa vyběhla tma a já bych v ní zabloudila až do konce.
4: Tak se učeš,
3: poradil jí křemílek.
1: Když já jsem ztratila hřeben a zrcátko,
3: špitla víla. A v tom za horou zavolal stříbrný hlas.
5: Pospěš si, už držím v ruce klíč.
1: Ju, to je měsíček,
3: lekla se víla.
1: A já jsem pořád ještě neučesaná.
3: Křemílek s vochomůrkou řekli víle, aby tam na ně počkala. A vypravili se hledat ztracený hřeben a zrcátko. Hledali hřeben, ale našli jen suchou větvičku. Hledali zrcátko, ale našli jen lístek z osiky. Vrátili se na paseku k víle a ona si vílými prstíčky pomaloučku češe rozsuchané vlásky, jenže to není k ničemu.
4: A my jsme našli jen suchou větvičku a osikový list,
3: povzdychnul si křemílek. A v tom za horou zavolal opět stříbrný hlas.
5: Pospěš si, už strkám klíč do zámku.
3: A bylo slyšet, jak klíč chrastí v nebeském zámku.
1: Víla řekla, jouva, měsíček už vychází.
3: Nad horou se otevřela nebeská vrátka a vyšel z nich měsíc. Podíval se stříbrně dolů a dost smutně řekl.
5: Zas jedna neučesaná.
3: Jen měsíc dopověděl, udělal někdo sedm tichých krůčků. To tma vyběhla z lesa, běží k neučesané víle, klopítá o bílé kameny, je pořád blíž a pořád větší.
4: To je z toho, že jsme místo hřebínku a zrcátka našli jen suchou větvičku a osikový list,
3: řekl křemílek.
4: Jenže mě zrovna teďkonc něco napadlo,
3: řekl vochomůrka a olámal z ostružinového proutku sedm píchláků. V tu chvíli přiletělo sedm větříků a co prý je?
4: Tuhle učešte víu,
3: povídá vochomůrka.
4: Ale všecky vlásky pěkně do vlnek a pěkně za ouška.
3: Větříci se zachumelili, pak se do toho dali jemnými prstíčky a už to bylo. Víla tam stojí učesaná jako do měsíčního bálu. Tma si jen něco pošeptala a utekla zpátky do lesa. Větříci sáhli do sedmi kapes pro sedm píšťaliček a byla z toho jemná muzika. Víla si podkasala závoj a až do rána tancovala pro měsíček.
1: Tiki kalendář! Dnes je 13. září.
6: A svátek má Lubor.
1: Lubor je staré české jméno a znamená líbí. Co to je líbí?
6: To je líbezný, milý, hezký.
1: Aha. Tak všem Luborům, co zrovna poslouchají, přejeme
6: všechno nejlepší.
1: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.

0: Tak, co pak budeme dneska dělat?
1: Dobrý tro, Ferdo.
0: Dobrý tro, brouku, pitlíku. Tak co pak budeme dneska dělat?
1: Počkej,
0: nesměj se hnedka po ránu.
1: Ale ne, chytat koníky si říkal do lesa.
0: A ne, do lesa, do lasa.
1: A do lasa, říkal.
0: Tak šup, laso si uděláme tadyhle z té pavučiny.
1: Aha, ukaž, Ferdo, já tě to naučím. Viděl jsem to mockrát, biografu. Házeli tam s ním
0: přestaň kdákat.
1: Ale kovbojové. Hele, takhle se s tím to točí. A takhle se to hodí. Hop. Takhle ne. Pardon. Vymotej mě z toho provazu, Ferdo. Nemůžu se ani hnout.
0: Zamotal ses do toho, jak do povijánu.
1: Pardon.
0: A teď budu házet já. Chytnu si luční kobylku.
1: To je správné. Všichni
0: Nekdákej.
1: Kovbojové chytají divoké koně.
0: Luční kobylka neřechtá, ta přece cvrká.
1: Náhodou cvrká, jako když řechtá.
0: Je. Hele ho. A je můj. Ale no tak malý, počkej, nejanči. Já ti nic neudělám. Tu máš cukříček. No. A seno ti taky dám. A až budeš chtít, tak tě zase pustím. Počkej, budeš si se mnou hrát? No, malé.
1: Koněma se nehraje. Na koních se jezdí.
0: Zdá se mi, že to nemá rád. No vidíš, zapřáhnu ho do kočáru. Ze sedmi krásek udělám kola, z lískového oříšku korbu, z jehličí oje. No, líbí se ti kočárek koníčku?
2: Ano.
0: A tobě, pitlíku?
1: Moc?
0: No tak jedem. Yeah! Bílá cesta dálkou vede od Podbělu k Poměnce.
1: Po té cestě kočár jede veze Ferdum ramence.
0: Vítr hlízdá kolo skřípa, to je jízda, to je let.
1: Z louky sladce vodí lípa a my jedem na výlet.
0: La la la la la la la la la la la la la.
3: Pane, halo pane, zastavte.
1: Co brzdíš kvůli holce?
3: S vámi já se nebavím, vy.
4: Já chci mluvit tady s panem Mravencem.
0: Dobrý den, slečno. Vy jste stopařka?
4: Ne, Beruška.
0: O, s laskavým dovolením, ale moc krásná Beruška.
3: To mi říkají všichni.
0: Ale žádný tak upřímně jako já. Chcete se svést? Tak si pojďte sednout. Ne, tam ne, pojďte sem vedle mě.
1: A co já?
0: Zatím tu počkej.
1: Ale kvůli holce.
0: Vy jste určitě hodná.
4: Ovšem.
0: Vám bych ten vozejček třeba i dal, kdybyste chtěla.
4: Tak dejte.
0: Prosím, je váš.
1: Je.
0: Já si udělám jiný.
1: Ferdo. Kobylce se to taky nelíbí. Vždyť je to ta nejprolánější beruška na louce.
0: Ale pitlíku, taková krásná dáma ani lhát neumí. Ty žárlíš.
1: Já žárlím.
0: Počkej, slečno, vaši ručku prosím, zde oprať, stačí říct hie, god bije, au revoire.
4: No tak hie.
1: On nechce, heč?
4: Tak mu pomůžu. Kde je byč?
0: Ale pro pána, byč ne.
1: Byčem ne.
4: Tu máš!
1: Jo.
5: Ne!
4: Hije!
1: Já jsem vám říkal, že nechce.
5: Ne!
1: Já ho přivedu!
5: Ne!
0: Nestalo se vám nic?
3: Mám bouli a modřinu. Jak teď vypadám?
4: Ale já vám to nedaruju.
0: Beruško.
4: To byla schválnost.
0: Ne.
4: Zlomyslnost.
0: Ne.
4: Ničemnost.
0: Ne.
4: Zločin.
0: Ale to vůbec ne.
4: Mlčte, Policie! Pomoc!
0: No, pana Jana Beruško!
4: Vražda!
0: Ale to je lež jako věž!
4: Ať, ale odnesete si to.

0: Žahajuju šoudní žížení proti Žlošinovi a ničemníkovi, který si říká, jakže si říká, Joferda Mraveneč si říká, no, čím se provinil, to nám řekne, kdo nám to řekne, velevážená šlečná žalobkyně.
1: Já, slavný soude, ani nemám slov. Přepadl mne, svázal, oloupil, zbyl, chtěl mě zabít.
0: Co tomu říkáte, obžalovaný?
2: Že je to lež.
0: Chovejte se slušně, obžalovaný. Tak krásná dáma, jako je šlečna žalobkyně, žalíšte ani lhát neumí. Není-liž pravda, šlečno.
1: Šamožej mě.
0: A proto váš obžalovaný odsuzuji. K trestu 25. Ran holí na Promiňte, slečno. Na ono místo, které se nalézá pod zády. No a líčení je skončeno.
2: Ale to je nespravedlnost.
0: Odveďte ho.
3: K službám vaše ctihodnosti. Marš, lumpe.
4: Zde rozhlasový vysílač Pařes a připojené stanice. Vážení posluchači, hlásíme se vám ze svého rozhlasového stanoviště, které je umístěno přímo pod místem exekuce, u mikrofonu reportér Zlatohlávek. Nejprve, jak to tady vypadá. Louka je naplněna diváky, uprostřed stojí tribuna pro čestné hosty, na které vidíme soudní dvůr, pana inspektora Škvora a slíčnou žalobkyni slečnu Berušku, která má roztomilé nové červené šaty s černými puntíky a s chutí mlsá skornoutu cukroví. Před hlavní tribunou je lešení a na něm dubová lavice, pokrytá až na zem látkou, určená k výkonu trestu. Ano, a již vyvádějí ozbrojení Škvoři z vězení odsouzence. Za ním důstojně kráčí kat. Obrovitý a silný brouk, pan Roháč. Vaše dojmy, mistře?
5: Už se nemůžu dočkat. Herdek file kres batalion.
4: Ano, děkuji. A jako poslední dekatův pomocník, celý zakrytý v černé kápy. Vaše jméno, prosím? Prosím?
6: Bážo.
4: Ano, děkuji. A teď již, vážení posluchači, přivázali Škvoři odsouzence k lavici. Vše je připraveno. Kat Roháč nese rákosku. Připravuje se kráně. V této chvíli rozkošná slečna Beruška vstává a tleská.
7: A to je!
4: Roháč se napřahuje. Vážení a milí, promiňte, ale stalo se něco úžasného. Než mohl pan Roháč umístit první ránu, vzepěla se celá lavice i s odsouzencem a odletěla pryč. Zahlédl jsem, že pod lavicí byla ukryta velká zelená kobylka. Dole pode mnou je strašlivá panika. Katův pomocník se v tom zmatku zamotal panu Roháčovi pod nohy.

0: zvláštní reportáže. Stalo se tak z vážných au technických příčin. Au.
1: Je, kde to jsem?
2: Doba.
1: Ty jsi ten Katův pomocník?
2: Kde, Vojze, už ne. Jde to jenom, abych ti mohl pomoct. Počkej, já to sundám z hlavy. Hele.
1: Je, pytlíku.
2: No, to je dost.
1: Pytlíku.
2: Dal jsem naší kobylku tajně pod lavici a ona, jak slyšela švihnout rákosku, odletěla s tebou. A já pak utek. Dobrý, ne? A to všecko jsem vymyslel touhle vlastní hlavou.
1: Děkuju ti, kamaráde, děkuju. A kde je koníček?
2: Někde se asi pase, vyhládlo.
1: Tak poděkuj mu taky za mě, že mu moc a moc a moc krát...
2: Nemluv a utíkej, musíš pryč, nebo tě chytěj.
1: Do světa?
2: Do světa.
1: No tak, když do světa, tak tedy do světa.
2: Naschledanou, Ferdo!
1: Naschledanou, pytlíku! Šlapu, šlapu, levá, pravá, kámen tlačí, hladí tráva tam a potom naspátky a to je konec pohádky.

0: básničku.
1: Táta včera na venku našel první sněženku. Vedle Petr Klíč, zima už je pryč.
0: A teď ještě jednou.
1: Táta včera na venku našel první sněženku. Vedle Petr Klíč, zima už je pryč.
0: Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

to jednou byla na lesním paloučku mlha, zasvítlo do ní slunce a maličko zafoukal vítr. V mlze se hnulo a vzdychlo a stojí tu jemná panenka. Stojí na paloučku v šatech lehkých jako pára a diví se, kde se tu vlastně vzala. A zamýšlená je. Vždyť ani nevím, jak se jmenuju, špitá si. A co, povídá nakonec, budu si říkat Víla Amálka. Bylo odtamtud jen 12 kroků ke studánce. Amálka k ní dotančila po špičičkách trávy a sklonila se nad vodou.

Pravda je věrné zrcátko. A Málka se rozhlídla, jestli ji někdo neuslyší, a tiše vykřikla. Je, to jsem hezká. V tom padla rána. Bylo to někde hloub v lese. A za chvilku běží kolem srnka, kopítka má mokrá od slzíček, které jí padají z očí. Co to děláš? Povídá Amálka srnce. Pláču, řekla srnka. A proč pláčeš? Ptá se Amálka. Protože myslivec Muška mi postřelil srnečka a teď se za ním honí někde po lese, řekla srnka. Víc se Amálka neptala. Rozběhla se hloub do lesa cestičkou, kudy by nikdo neprošel. A už je vidí ty dva. Vpředu kulhá srneček a za ním se žene myslivec Muška. Na hlavě má klobouk s kančím zubem, zelená kamizola, kalhoty s lampáskem, červené botičky. Je to sama myslivecká pícha. Puškou odhazuje větve, co překážejí. A já tě dostanu, směje se Muška sám sobě do kroku a běží za srnečkem. Amálka zkusila prstem, kam vane vítr, a předběhla myslivce Mušku. Postavila se mu do cesty a řekla, z té pušky už nesmíš vystřelit a najdi hojíčkový list a polož ho srnečkovi na ránu, aby zas mohl běhat po všech čtyřech. Myslivec Muška se před pěknou panenkou nejdřív zarazil, ale pak se opřel o svou píchu a povídá. To by tak hrálo, abych místo střílení dělal srncům doktora. A už je zas na skoku za srnečkem. Jenže, když běžel kolem Amálky, ona se bystře rozhlídla, utrhla list trávy z jívalky a šlehla s ním Mušku přes čelo. Muška ani nedokročil krok. Zívl si, ospalost ho povalila do mechu a usnul tak hluboce, že les nemůže být hlubší. Amálka se k Muškovi schýbla a otevřela mu torbu. Byly v ní už jen tři patrony. Amálka nad každou udělala vílí znamení. Potom řekla srnečkovi, co stál opodál na třech kopítkách. Už se nic neboj. I kdyby na tebe Muška namířil a vystřelil, ničeho se neboj. Když dořekla, schovala se víla Amálka do stínu pod jedlem. A myslivci Muškovi už se kazí sen. Vzdychl, posadil se, rozpomněl se a sáhl po pušce. Nabil první patronu, namířil na srnečka a povídá, teď se dočkáš. A stiskl. Jenže z pušky vyšel jen bílý kouř a zahrálo to jako flétna. Srneček pokojně stojí. Myslivec Muška profoukl pušku a láduje druhou patronu. A míří a střelí. Z pušky vyletěl roj motýlů a roztočil se Muškovi kolem očí. Srneček dál pokojně stojí. To jako by mi někdo začaroval patrony, křikl Muška a nabil do třetice. Stiskl tak jemně, jak ještě nikdy nestiskl. Z pušky se vyhrnulo sedm sršáňů. Sedmý, ten hlavní, se usadil ve vzduchu na nitku od Muškova nosu a bzučí. Jestli se v tu chvíli nerozběhneš pro hojíčkový list, pustíme do tebe sedm žihadel. Tohle vyhnalo z myslivce Mušky píchu. Pušku pověsil na rosochu a rozběhl se pro hojíček. Ulomil z něho list a přiložil ho srnečkovi na ránu.
Rána jako by tam nikdy nebyla. Srneček se zas postavil na všechna čtyři kopítka a odběhl k srnce. Myslivec Muška se na to chvíli díval a potom ze zbytku své pýchy spustil na Amálku. Srnečka jsem ztratil, ale za to mám tebe, pěkná panenko. Jenže to už víla Amálka odcházela po špičičkách trávy do hlubokého lesa. Kde pak, Muško? Srneček odešel k srnce, já jdu do hlubokého lesa, ty tu zůstaneš sám s vystřílenou puškou. A myslivec Muška tam zůstal sám s vystřílenou puškou.

0: račte si šáhnout. Kdyby mi sova Andula řekla jdi do světa a dělej legraci, nestratilo bych ani vteřinu. Ale že mi řekla jdi do světa a straš, ztratilo jsem celou noc. Sedělo jsem totiž v roští a marně jsem čekalo na nějakého kolemjdoucího. Teprve za svítání jsem od kraje lesa zaslechlo jakési lidské mumlání. Hned jsem zajásalo, že hned napoprvé vystraším několik lidí najednou a stanu se tak rázem proslulé. Ale pak jsem vidělo, že je to jenom jedna babka. Šla po ránu na houby a mluvila si pro sebe.
1: Seš ty, klouzek trnitý?
0: Zeptala se hromádky mechu a dloubla do ní koncem hole.
1: Nejsem.
0: Odpověděla si po chvilce.
1: Seš hlíva červenožlutá, která je našemu lidu dobře známá pro tvou podivnou pachuť a těžkou stravitelnost. Neberu tě.
0: A šla dál. Teď na ní vybafnu, povídám si, a hned jsem za ní vyrazilo, jenomže v tom jsem si vzpomnělo, že jsem nepovedené. Ale při živé vzpomínce na Andulu jsem zase sebralo odvahu a stanulo jsem té babce za zády. Bu-bu, povídám čistě pro pořádek. Ale babka nic. Místo, aby se lekla, klidně se zadívala k další hromádce mechu.
1: Seš ty plžatka zemní?
0: Zeptala se té hromádky mechu a dloubla do ní koncem hole.
1: Nejseš,
0: odpověděla si po chvilce.
1: Seš křemenáč stepilý, který náš lid s oblibou sbírá pro tvou vydatnost a jemné aroma, i když při kuchyňské úpravě zčernáš. Beru tě.
0: A sebrala houbu a pokračovala v cestě. Bu, bu, opakovalo se jí dozad o něco hlasitěji, ale babka se ani neohlédla. Bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, zahulákalo se jí přímo nad hlavou. Ale babka si jenom narovnala šátek a šla dál. To jsem blázen, vydechlo jsem zaraženě a samým úžasem jsem se svěsilo do borůvčí. A v ten moment jsem dostalo žďabilní nápad. Nejdřív jsem neviditelným vzducholetem babku dohonilo a pak jsem se kousek před ní tiše vnořilo do hromádky mechu za pařezem a nechalo jsem ze sebe koukat jenom vršíček hlavy. A pak jsem bez pohnutí čekalo.
1: Seš ty pejchavka obrovská?
0: Zeptala se babka té hromádky mechu a dloubla do mě koncem hole. Vyjeklo jsem smíchy, protože mě to hrozně zalechtalo a vyletělo jsem ze země. Nejsem pejchavka obrovská, jsem strašlivé Pepi Bubu, z kterého vašemu lidu naskakuje husí kůže. Ale babka se na mě jenom pobaveně zadívala.
1: Říkáš něco?
0: Jsem Pepi Bubu a straším vás, osobo, prohlásilo jsem v hrdém pozoru se vzorně napnutým ocáskem.
1: Musíš víc nahlas,
0: povídala babka a natočila se ke mně uchem.
1: Já krapátko nedoslýchám.
0: Povídám, že jsem strašidlo, zařvalo jsem nezlomně. Zakvílela babka do lesního ticha.
1: Prej strašidlo, lidičky, držte mě.
0: A v záchvatu smíchu si musela sednout na pařez.
1: To mě hnedka po ránu někdo rozveselil.
0: Rozveselilo, pravil jsem jí.
1: Cože?
0: Zeptala se babka s vytočenou hlavou. Rozveselilo, křiklo se jí do ucha. Protože co by strašidlo, jsem středního rodu. A jmenuji se Pepi Bubu a jsem nesklonné. A vy? Já jsem provdaná Hustilová, Růžena, odpověděla babka. Takže se mi říká Hustilka. Bydlím v krajním stavení tady ve vsi Palčáky. Jsem vdova a mám kozu. To řekla, vstala z pařezu a ukázala holí ke kopci Šlubka.
1: Koukej, vyšlo sluníčko, nevycucne tě?
0: Nevycucne, odpovědělo jsem co nejhlasitěji. Já jsem nezničitelné. Sice mě sova Andula vykejchla nakřivo, ale přesto jsem dobrý materiál. Račte si šáhnout. A trochu jsem se jí vypouklo vstříc. Ani jsem to nedokřičelo a už mi Hustilka zvědavě natáhla ruku do místa, kde má normální strašidlo hrudník. Zakvičelo jsem na celý les. Dost, já jsem příšerně lechtivé. Jenže Hustilka se nesmála. Místo toho s pootevřenou pusou koukala na svou vlastní ruku.
1: Člověče,
0: vypustila ze sebe ohromeně.
1: Vždyť já ti dala ruku skrz, úplně skrz tebe. Vidíš to?
0: Pakže nejsem strašidlo, povídám s převahou a s živou vzpomínkou na Andulu jsem se hrozivě nadmulo. A pak jsem se protáhlo do hadí pentle a roztočilo jsem se kolem Hustilky, jen to svištělo. A na závěr jsem dopadlo k zemi jako dunivá placka.
1: To je nádhera,
0: rozzářila se Hustilka nad mou tvárností.
1: Když se umíš takhle proměňovat, tak to já mám nápad. Ty mě totiž protáhneš komín, Pepi Bubu. Jestli chceš něco vědět.
0: Jsem pro, přikývlo jsem.
1: Cože?
0: Zeptala se Hustilka. Říkám, že bych vám mělo ze všeho nejdřív protáhnout ty vaše uši, zahulákalo jsem, protože s vámi by jeden přišel o hlasivky. A v tu ránu se jí proletělo jedním uchem tam a druhým ven.
1: Šmankote!
0: Vyjekla Hustilka a honem se opřela o hůl, protože s ní ten nenápadný průvan pěkně zalomcoval.
1: Kde jsi, Pepi Bubu?
0: Zde, zašeptalo jsem ze vzdáleného mlází. Slyšíte mě?
1: Aj, jak ty, můj rošťáku zlatej!
0: Spráskla Hustilka radostí ruce.
1: Já teďka slyším houby růst.
0: Tak to je žďabilní, zajásalo jsem.
1: Cože to je?
0: Zavrtěla Hustilka hlavou.
1: Nevím, co to meleš za podivný slova, ale teď se jde na ten komín. Vlez si do košíku, beru tě.
0: Načež jsem se zcvrklo na velikost švestky a spokojeně jsem si lehlo vedle křemenáče stepilého. A jak jsem s blednoucí vzpomínkou na Andulu začalo v tom košíku klimbat, ještě jsem zaslechlo, jak si Hustilka sama pro sebe povídá.
1: To by mě ve snu nenapadlo, že na starý kolena budu chodit se strašidlem.

0: Piggy vtip.
1: Neoblíbený učitel se ptá Jiřinky. Kdybys měla 7 jablíček a já tě o 2 poprosil, kolik by ti jich zůstalo?
0: 7, odpoví Jiřinka.
2: Kdyby ty jsi byl můj pan učitel, já bych ti dal, Hugo, kolik bys jablíček chtěl, tolik bys dostal.
3: No, to si hodný, Piggy.
4: Tak hned vzali 2 včely pytlíka pod ramena, sypali ho ven z úlu a frrr do vzduchu s ním a k řece namočit ho do vody. Jak tak letěli, ani si zvlášť nevšimli, zahledli pod sebou jakýsi deštník. Červený, puntičkovaný. Právě jich kdo si zavíral. A kdo byste řekli, že tam byl? No ovšem, černý potemník se svými kamarády. Ale to už pytlík nepoznal, protože ho včely ponořili do vody až po vršičky tykadel. Teprve, když se vraceli zase do úlu, mokrý pytlík s překvapením poznal, nad kým letí. Zatřásl se strachem a jak se zatřásl, pokropil všechny dole. Docela řádně, jako nějaký déšť. První kapka padla náhodou na krtonožku. Prší, začala hned zděšeně volat. Ale než to dořekla, potemník už otevřel deštník a také taková bláznivá chvíle to byla, než to dořekla, několik kobylek se zastavilo ve skákání, protože mysleli, že na ně někdo volá prr. Včely však jakoby nic zanesli pytlíka do úlu, on jim tam pěkně pokropil, jak se zimou třásl cestičky, a pak s ním zase letěli k vodě, aby ho znovu namočili. Ale zatím splešťule blátivá pod deštníkem přišla na to, že už neprší. A tak potemník zavřel deštník. A v té chvíli spatřila krtonožka, jak nad nimi letí včely s pytlíkem k vodě. Pi, začala volat, až se všichni broučci široko daleko rozběhli schovat, protože mysleli, že někdo volá kuřata. Pytlík. Vykoktala konečně krtonožka s prstem zdviženým k nebi. Za ním zavelel potemník a všichni se hnali k řece. Ovšem pěšky. Ale než doběhli k řece, včely už dávno pytlíka namočili a vraceli se zase do úlu. Co však čert nechtěl. Historie se opakovala. Jak přiletěli nad potemníka, pytlík se nezdržel, zase se zatřásl a krtonožka jako prvé zase zavolala prší. Potemník zase otevřel deštník a bác ho. Jak měli deštník nad sebou, ztratili rozhled a už zase neviděli, kam pytlík uletěl. Jen utíkali za ním horem pádem k úlu. No, nechci vám to vykládat dlouho. Možná, že někdo z vás už musí jít spát, ale s pytlíkem tak letěli včely nad potemníkem a jeho kamarády k vodě a zase k úlu alespoň, no, 50krát. 50krát!

rád volala krtonožka pi, pi, pi, pi, pi, pi. A běželi k řece, 50krát volala pr, pr, pr, pr, pr, pr. A běželi k úlu, 50krát potemník deštník otevřel a zavřel, 50krát je pytlík pokropil. Nakonec leželi všichni čtyři na zádech a sténali únavou a kolem nich leželi všichni ostatní broučci, kteří při každém pi-pi-pi-pi-pi se utíkali schovat a zmožené kobylky, které při každém pr-pr-pr-pr-pr se zastavili i v nejprudších skocích.

0: Figy cvičení
1: s Hankou.
2: Ahoj děti, jak se máte?
0: Ahoj děti, je tady s námi Hanka Kirichová.
2: A jak Hance, se má?
0: Ahoj, zdar. Aha,
2: a jak se má můj pigoušek?
0: Pigoušek se má dobře, protože pigoušek trénoval.
2: A to já pigouška moc chválím. A já jsem totiž minule vysvětlovala, proč je důležité pro naše tělo pigy. Co? Posilování. A to hlavně břišních svalů.
0: No a to je právě to, co pigoušek trénoval.
2: A my také víme už, kde naše břišní svaly leží. Jsou uprostřed na zlomovém místě.
0: Kolem
2: pupíku, nad pupíkem a pod pupíkem. Naučila jsem vás také jeden cvik a dnes přidám pigy další.
0: Je, Hanko, a ten cvik, co jsme minule dělali, já jsem na to přišel. Ten cvik vypadá, jako když leží v nějakém hororu upír a pomalu vstává z rakve a jako první do hlava a upír dělá.
2: Teda, Piggy, ty máš fantazii. Já bych se radši od upíru vrátila k našemu posilování břišních svalů, protože chci přidat další cvik a to proto, aby když budete cvičit jenom ten předchozí cvik, tak by se vám to všechno okoukalo. Tak mě napadlo, že dnes si dáme ještě cvik další.
0: A to já jsem rád.
2: Takže my předchozí cvik nazveme upíří cvik.
0: Oh.
2: A teď se budeme věnovat dalšímu, takže Piggy, nejdřív potřebuju, aby jsi si lehl na záda.
0: Já, to mi jde, to mi jde.
2: Pokrčil jsi smírně nohy, děti, to, co říkám Piggymu, samozřejmě i vy doma dělá. Takže ležíte na podložce na zádech, máte lehce pokrčené nohy.
0: Hanko, víš, co je prýma, když já si představím, že se mnou všechny děti doma cvičí, tak je mi parádně.
2: Tak to já jsem samozřejmě taky ráda a těší mě, že máš stejnou radost ze cvičení jako já, protože cvičení je pro mě ta největší láska na světě. A teď už teda pojďme zapojit tu horní část těla. Ještě jednou zopakuju povely. Piggy, prosím tě, lehni se rovně na tu podložku. Pokrč si ty nohy, přilep si záda do podložky a kopítka si dej v týl.
0: Honko, jo, to mám od zase.
2: Je, to mě nenapadlo.
0: Počkej, já si ho tam
2: ty jsi ho rozmotal. Výborně, takže Piggy si urovnal podpásek, teď už si dá ruce v týl.
0: Ruce v týl znamená, že si dám ručičky pod lavičku, jako když třeba ležím na louce a koukám na mráčky.
2: Děkuju ti za pomůcku, teď se zhluboka nadechni. Děti, prosím vás, nosem, ještě jednou nádech. A s výdechem zdvihněte trup nahoru, to znamená rukama si zatlačte do hlavy a pomalinku přes tu hlavu zdviháte i lopatky, tam chvilinku podržíme a zase se natáhneme na louku. Nadechni se, Piggy, a s výdechem znova balíme hrudník nahoru, bradu si přitahujeme na hrudník a vrátíme zpět.
0: Hanko, když jdu dopředu, tak vydechuju.
2: Tak, přesně tak, takže když jdeme směrem ke kolenům, tam je výdech. Teď ležíme na zemi, koukáme na sluníčko, na louce, nádech a s výdechem se zdviháme nahoru směrem ke kolenům. Takže, milé děti, jdeme si dát upíří cvik, lehneme si na podložku, flexujeme chodidla, to znamená, že s nich uděláme fajfky.
0: Je, flexum, flexum!
2: Ruce si složíme na prsa. Hlavu zdvihneme, pomalu zdvihneme i krční páteř.
0: Můžete
2: a bradu přitáhneme na hrudník a počítám 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Opouštíme upíří cvik, krčíme nožky, ruce si tentokrát dáváme do týla, nadechneme se a s výdechem přitáhneme hrudník nahoru, až se nám zdvihnou lopatky a položíme dolů. Dnešnímu posilování Piggy třikrát nazdar, vy děti doma taky.
0: Nazdar!
2: Ale lepší by bylo zdar. Mějte se krásně a zase příště na viděnou.
0: Tak, zdar, na viděnou.

0: Tak a teď máme z oráno i zase to. A co přijde nyní?
1: No přece sklizeň.
0: A kdy?
1: V létě.
2: A kdy začíná léto?
1: Říká se, že na svatého Jána otvírá se k létu brána.
2: Léto, to je vlastně na zeleno natřená zima.
3: Léto, milé léto, co s nám přineslo? Mnoho dobrého, kvítí pěkného, modrého, bílého i červeného.
1: Je léto, je krásně, šup z postýlek a do práce.
2: Co je to za nápad? Máme přece prázdniny.
1: Vy? Ano. Ale na lidi z vesnice čekala spousta práce.

0: fajn ráno, peč v dolky pro holky a koláče pro sekáče.
1: To se vám řekne, ale když začne skřivánek povrzávat, nechce se z postele ráno vstávat. Zavrzá po nejprv, probudím se. Zavrzá po druhý, obrátím se. Zavrzá po třetí, den bílý. Tentokrát musím vstát, lidi milí.

0: Oni skáčou ho obsa, já mám koně, braný koně, to jsou koně mý. Já mám koně, braný koně, to jsou koně mý. Když já jim dám obrotku, oni běží do skoku. Já mám koně, braný koně, to jsou koně mý.
1: A co teprv ty moje?

0: Dnes je 13. září.
1: A svátek má Lubor.
0: Lubor je staré české jméno a znamená líbí. Co to je líbí?
1: To je líbezný, milý, hezký.
0: Aha. Tak všem Luborům, co zrovna poslouchají, přejeme
1: všechno nejlepší.
2: Jak vyléčit pučmelouda? Pučmelout měl doma svoji pučmeloutku, kamna, židli, postel a jednu knihu, na které rád sedával. Z té knihy mu pučmeloutka předčítala pokaždé, když měla chvilku čas, anebo před usnutím. Kniha byla veliká, silná a těžká. Byla to encyklopedie. Paní Pučmeloudová se z ní dozvídala spoustu chytrých a užitečných věcí. Pučmelout jich většinu zapomněl, ale některým se nepřestával divit. A když uslyšel, kolik je na světě motýlů, stonožek a brouků, nechtěl tomu ani věřit.
3: Já znám stonožku jen jednu a úplně mi to stačí,
2: povídal.
3: Ještě se koukni, mámo, kolik je čmeláků.
2: No, čmeláků bylo taky hodně a pučmelout zesmutněl.
3: Až se tohle doslechnou Čmelda a Brumda, přestanou s námi mluvit.
2: Proč by s námi nemluvili? Divila se Pučmeloutka. Kvůli tomu, že je čmeláku víc než nás? Vždycky je přece někoho víc a někoho míň. Tady třeba čtu, že na světě je čmeláku o mnoho míň než komáru.
3: A co tam píšou o pučmeloudech?
2: Chtěl ještě vědět pučmeloud. Ale o pučmeloudech nebyla v encyklopedii ani řádka. Ani slovo. Ani písmeno. Zkrátka vůbec nic.
3: To není možné,
2: polekal se Pučmelout.
3: To je, jako bych nikdy nebyl, jako bych neexistoval.
2: Jenže ať hledali, jak chtěli, o Pučmeloudech se v knize nepsalo. Pučmelouda z toho přepadl takový smutek, že si lehl do postele a nechtěl z ní vstát.
3: Stůňu,
2: vysvětloval každému, kdo ho přišel navštívit.
3: Dostal jsem stesk.
2: Já jsem jednou dostala rýmu a taky jsem stonala, vzpomněla si stonožka. Umím si představit, jak ti je špatně. Nechceš trochu bylinkového čaje? Ale Pučmelout nechtěl nic. Pak přišli Čmelda a Brumda s jinou dobrou radou. Smutek je nejlepší vyběhat a vyskákat. Pojď si s námi hrát a budeš mít po nemoci. Ale Pučmelout stonat chtěl. A tak jen vzdychal.
3: Vám se to čmeláci běhá. Vám se to skáče, když je vás na světě tolik. Ale co já? Smutek jen tak nerozchodím. A na nemoci pučmeloudů lék není, protože podle encyklopedie nejsou ani pučmeloudi.
2: Je to s ním vážné, pomysleli si čmeláci. Přeskočil mu nebo co? Ale třeba by ho zase postavila na nohy správná písnička. Tak si aspoň pučmeloutku s námi zaspívej. Jenže ani veselá písnička nevyhnala Pučmelouda z postele.
3: Jsem veliký pučmelout a proto mám veliký smutek,
2: fňukal.
3: Tak velikánský, že bych mohl z něho rozdávat. Nechcete někdo aspoň kousek,
2: fňukal. Ale nikdo jeho smutek nechtěl. Na Maroda se přiběhl podívat i kvapník a hned věděl, co a jak. Na pučmeloutí smutek nejlepší lék je přece odjakživa pučmeloutka. To řekl a hned zase běžel. Čmeláci se divili, že je tohle už dávno nenapadlo, a Stonožka zavolala paní Pučmeloudovou. Přišla hned a na všechny se usmívala. A nejvíc na Pučmelouda.
4: Podívej, Pučmeloude, koho ti vedu? To je Šupitka, naše nová Pučmeloudí holčička.
2: Divili se všichni.
4: Ta je ale roztomilá, ta je hezká, celá maminka, celý tatínek.
2: Jen to Pučmelout slyšel a jen Šupitku viděl, vyskočil z postele. Smutek ho rázem přešel.
3: Ahoj, Šupitko,
2: volal a skákal radostí.
3: Teď si budeme teprve, jak se patří, hrát. Teď nás bude u Pučmeloudu dost. A kdyby nebylo, přibereme čmeláky i se Stonožkou.
2: A třeba i se mnou, řekl kvapník, který už zase přiběhl naspátek. Vítám tě u nás, Šupitko, a tobě, Pučmeloude, něco nesu.
3: Dopis pro mě. Neumím moc číst,
2: divil se Pučmeloud. Ale on to nebyl dopis, byla to celá jedna stránka z encyklopedie, kterou Pučmeloud někde ztratil a kvapník našel. A ta stránka byla celá od zhora až dolů jen a jenom o Pučmeloudech.

0: Václav Cibula.
1: Španělské pohádky.
0: Dvakrát jed a princezna. Ve španělské zemi žil kdysi dávno jeden voják. Jmenoval se Juan, ale nikdo mu neřekl jinak než dvakrát jed. Ať dělal, co dělal, všechno dělal dvakrát víc než ostatní. Práce udělal za dva, sílu měl za dva, odvahy za dva. Když se smál, smál se vždycky za dva a hlavně za dva jedl. A někdy jedl i za tři nebo za čtyři a ještě měl hlad a rozhlížel se, kde by co snědl. Juan se nebál nikoho na světě a s každým se uměl vypořádat raz dva. A jestliže popletl hlavu všem děvčatům z celého Španělska, není divu, že se do něj zamilovala samotná princezna, králova dcera. Ucházeli se oni urozenci z celé země, synkové z hraběcích i knížecích rodin, ale princezna myslela jen na Juana a umínila si, že se za jiného nevdá, i kdyby se měl zbořit celý svět.
1: Král už si s ní nevěděl rady. Zavolal Juana a řekl mu přísně. Ty jsi, Juan, řečený dvakrát jed? Juan se postavil do pozoru a mlčel, protože si myslel, že je to zbytečná otázka. Král se obrátil na princeznu a zeptal se. Pověz mi, to je ten voják, co se ti tak líbí? To je on, řekla princezna. A líbí se mi, protože je odvážný, hodný a statečný. Král si chvíli Juana prohlížel a potom řekl. Kdo se chce oženit s princeznou, musí si ji zasloužit. Když splníš, co ti uložím, smíš si princeznu vzít. A teď dobře poslouchej. Slyšel jsem, že daleko v arménské zemi je na vysoké hoře zámek a v tom zámku sídlí duch, nejhorší ze všech duchů. Vydej se do Arménie a přines mi z toho zámku něco, co mi dokáže, že jsi tam doopravdy byl. Juan neřekl tak ani tak, obrátil se a rázně vypochodoval z paláce. Na zítří ráno se vydal na cestu. Kráčel pořád rovně za nosem, hvízdal si a těšil se, až zase uvidí princeznu. Na zádech nesl pytel plný chleba, aby neměl po cestě hlad. Když se přiblížilo poledne, vytáhl z pytle velký pecen.
0: Sotva si dvakrát ukousl, objevila se na cestě sehnutá babka. Pohlédla na Juana a řekla, dobrou chuť, vojáčku. Děkuju ti, babičko, řekl Juan a hned dodal, nechceš si vzít se mnou? Abych pravdu řekla, odpověděla babka, zrovna jsem dostala hlad. Posadila se do trávy a Juan jí dal polovinu chleba. Chvíli tak seděli a jedli, až se babička zeptala, kam pak máš vlastně namířeno, vojáčku? A cože tak sám? Juan mávl rukou a řekl, to ti nemůžu povědět, ale je to daleko, moc daleko, až v zemi arménské. V zemi arménské, podivila se babička, to je dál, než si myslíš. To bys mohl jít celý rok ve dne v noci a ještě bys tam nedošel. Ale byl jsi ke mně hodný a já se ti odměním. Ukaž ruku. Juan natáhl ruku, babka mu navlékla na malíček blýskavý prsten a řekla, ten prsten má velikou moc. Když si budeš něco přát, jenom s ním zatoč a hned se ti splní všechno, co chceš. Juan se zasmál. Děkuju ti, babičko. Něco takového jsem zrovna potřeboval. Rozloučil se s babkou a kráčel dál.
1: Brzy došel do malé vsi. Zeptal se lidí, kde je kovárna a za chvíli stál před kovářem. Zahlaholil na pozdrav a řekl. Kováři, ukovej mi kleště, ale pamatuj si, že musí vážit 2 centy. 2 centy, podíval se kovář, přiznám se ti, že něco takového nedokážu. A kdybych to dokázal, k čemu ti budou takové kleště, stejně bys je ani nezvedl. Zvedl, nezvedl, odpověděl Juan. Já už si s nimi poradím. Když tedy dovolíš, udělám si je sám. Popadl v koutě dva veliké kusy železa, přidržel je v ohni a otáčel jimi tak zručně, že se kovář ani nestačil dívat. Za čtvrt hodiny byly kliště hotové. Poslouchej, řekl kovář, když se vzpamatoval, nechceš zůstat se mnou takového pomocníka, abych pohledal? To nejde, odpověděl rázně Juan. Mám před sebou moc dalekou cestu. Žij si tady dobře.
0: Hodil si kleště přes rameno a vyšel z kovárny. Na návsi se zastavil, otočil prstenem na malíčku a řekl pěkně nahlas. Ať jsem v zemi arménské, na zámku nejhoršího ze všech zlých duchů. Sotva to dořekl, vznesl se do vzduchu jako pták. Letěl přes hory a údolí, přes moře i lesy, přes města i osamělé dvorce. Než se nadál, uviděl pod sebou na vysoké skále zlatý zámek a už stál na nádvoří. Přehodil si kleště na druhé rameno a vešel do paláce.
1: V tu chvíli se před ním objevil zlý duch, nejhorší ze všech duchů. Netvářil se nijak přívětivě, ale Juan se nelekl. Ty jsi pán zlatého zámku? Zeptal se zpříma. To jsem, zaskřehotal zlý duch. Co tu pohledáváš, bídný červe? Juan ho místo odpovědi popadl do kleští a pevně sevřel, aby mu zlý duch neutekl. Potom otočil rychle prstenem a řekl, ať jsem zase zpátky na zámku našeho pana krále. A už letěl přes hory a doly, přes moře i lesy, až spatřil v hlubině pod sebou španělskou zemi a v ní královský palác. V mžiku stál před králem. Pane králi, řekl rázně, tady máš nejlepší důkaz, že jsem byl na zámku zlého ducha v zemi arménské. Pro jistotu ti přináším samotného pána zámku, abys mi věřil. Zlý duch se svíjel v kleštích, prskal oheň a tolik páchl sírou, že se král popadl za nos a málem se zalkl. Hned ho pusť, vykřikl na Juana, nebo se udusím. Juan otevřel kleště a zlý duch vyrazil oknem k obloze. Zůstali po něm jen saze na stropě i na stěnách a ostrý pach síry.
0: Juan stál rozkročen před králem a čekal beze slova, až mu král přivede princeznu. Král se však k tomu pořád neměl. Ukázal na obrovité kleště v Juanových rukou a zeptal se, kde jsi vzal ty veliké kleště? Nikde jsem je nevzal. Udělal jsem si je za čtvrt hodiny v jedné vesnické kovárně. Chceš je? Ne, odpověděl rychle král. Jenom si je nech, jsou tvoje. A běž se umýt do kádě s vodou. Páchne z tebe síra a saze máš od hlavy až k patě. Potom si promluvíme, co dál. Juan se šel umýt do kádě s vodou a král zatím honem přemýšlel, co má dělat.
1: Za chvíli stál Juan před ním znovu čistonký a veselý, ze široka se usmál na krále a čekal na princeznu. Ale král řekl, odvážný jsi, to uznávám. Rád bych však věděl, jestli jsi také šikovný. Poslouchej dobře, co ti povím. Mám za městem veliký dvorec a v něm je 1000 holubů. Možná jich je o trochu víc, ale 1000 jich je určitě. Jdi tam a přines mi je. Juan se obrátil a rázně vypochodoval z paláce. Šel přes celé město a hvízdal si na cestu. Když došel do královského dvorce, postavil se mezi vrata, otočil prstenem na malíčku a řekl hodně nahlas. Všichni holubi okamžitě ke mně. V tu chvíli se ozval ze všech stran pleskot holubích křídel a Juan zmizel v obrovském hejnu holubů. Usedli mu na ramena, na hlavu a ti, co se už nikam nevešli, kroužili kolem něho.
0: Král právě seděl na trůně a měl radost.

0: tiše. Holoubci, vraťte se domů. V tu chvíli byly holuby pryč. Uprostřed síně stál Juan, rovný jako svíčka, a usmíval se od ucha k uchu.
1: Vidím, řekl král, že jsi nejenom statečný, ale i šikovný. Jenom bych ještě rád věděl, jestli jsi také tak silný. Teď ti uložím zkoušku síly. Zítra ráno přijdeš k řece a tam mi to v poctivém zápase dokážeš. Juan se zasmál a zvolal vesele. To ti mohu dokázat hned. Přikročil blíž ke králi a rozpřáhl obě ruce. Avšak král zvolal rychle. Zítra je času dost, teď můžeš jít. Juan se obrátil a vyšel rázně z královského paláce.
0: Prošel bránou a zastavil se. Stál mlčky a přemýšlel. Pak zdvihl hlavu a řekl si nahlas. Už to tak vypadá, že mi král bude ukládat jednu zkoušku za druhou, jen aby mi nemusel dát princeznu. Může mě takhle zkoušet měsíc, rok, třeba 10 roků. Tak to tedy ne. Blázna mu dělat nebudu. Otočil prstenem na malíčku a zvolal. Princezno, okamžitě ke mně. V tu chvíli stála před ním princezna. Usmála se na něj šťastně a objala ho. Potom se obrátili k bráně královského paláce zády a odešli spolu do města.

0: Sluníčku.
1: Andulky se rády baví.
2: Jsou to ptáčci povídaví.
1: Jsou to ptáčci zpěvaví.
2: Zpěv je dobrý pro zdraví.
0: No a teď ještě jedno.
1: Andulky se rády baví.
2: Jsou to ptáčci povídaví.
1: Jsou to ptáčci zpěvaví.
2: Zpěv je dobrý pro zdraví.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
3: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

Myslím, že narozeniny a Štědrý večer jsou nejkrásnější dny z celého roku. A svoje nejkrásnější narozeniny jsem měla, když mi bylo 7 let. To bylo takhle. Probudila jsem se brzo. To jsem ještě bydlela s Lasem a Bosem v jednom pokoji. Lase a Bose ještě spali. Spím v posteli, která vrže. A tak jsem se schválně hrozně převracela, aby se Lase a Bose probudili. Zavolat jsem na ně nemohla, protože když člověk má narozeniny, musí ležet a dělat, že spí, dokud mu nepřijdou gratulovat. Ale ti dva si klidně spali, místo aby mě obskakovali. Já jsem ale tak hrozně vrzala postelí, až se nakonec Bose posadil a podrbal se ve vlasech. A potom probudil Lase a oba se vytratili na půdu a po schodech dolů. Slyšela jsem, jak v kuchyni zacinkali hrníčky na kávu a byla jsem tak zvědavá, že jsem ani nemohla klidně ležet. Konečně jsem uslyšela na schodech dupot a zavřela jsem oči tak pevně, jak jsem nejvíc mohla. A pak bum, dveře se otevřely. A stál tam tatínek s maminkou, Lase a Bose a Agda, naše děvečka. Maminka nesla podnos. Na podnose stál hrneček s horkou čokoládou a vázička s kytičkami a velký koláč s cukrem a rozinkami. A na něm byl z cukrové polevy nápis Lisa 7 let. Ten koláč upekla Agda. Ale dárky tam nebyly. A já jsem si už začala myslet, že jsou to nějaké divné narozeniny. Ale tatínek najednou povídá, vypij si tu čokoládu a pak se podíváme, jestli by se pro tebe nenašel také nějaký dárek. Hned jsem pochopila, že se asi chystá nějaké překvapení a vyzumkla jsem tu čokoládu 1-2. Potom mi maminka zavázala oči ručníkem, a tatínek mě několikrát otočil kolem dokola a pak mě vedl někam, ale kam, to jsem neviděla. Slyšela jsem, že Lase a Bose běží vedle mě a taky jsem to cítila, protože mě každou chvilku štípli a řekli, hádej, kde jsi, hádej, kde jsi. Tatínek šel se mnou po schodech dolů a potom pořád dokola a jednu chvíli jsem cítila, že jsme venku, ale pak jsme zase šli nahoru po schodech. Nakonec mi maminka sundala ručník. A byli jsme v pokoji, který jsem ještě nikdy předtím neviděla. Alespoň jsem se nepamatovala, že bych ho byla předtím viděla. Ale pak jsem se náhodou podívala z okna a uviděla jsem naproti štít norgordenského statku. A tam stáli v okně Brita a Anna a mávali na mě. A tak jsem poznala, že jsem v babičině starém pokoji a že mě tatínek tak dlouho vodil sem a tam, jenom aby mě spletl. Babička u nás bydlela, když jsem byla ještě malá, ale před několika lety se odstěhovala k tetě Frídě. Od té doby měla maminka v tom pokoji tkalcovský stav a velké hromady hadříků, co se z nich tkají koberečky. Ale teď tady nebyl žádný tkalcovský stav a žádné hadříky. Teď to byl tak krásný pokoj, že jsem myslela, že tam byl kouzelník. Maminka řekla, že tam opravdu kouzelník byl. Ale že to byl tatínek a vyčaroval pro mě pokojíček. A dočista jen pro mne samotnou. A to byl ten dárek. Byla jsem tak šťastná, že jsem radostí křičela. Protože to byl ten nejlepší dárek k narozeninám, jaký jsem kdy dostala. Tatínek říkal, že maminka taky pomáhala čarovat. Tatínek vyčaroval tapety. Moc rozkošné tapety se spoustou malinkých kytiček a maminka vyčarovala záclony do oken. Tatínek byl celé večery ve své truhlářské dílně a tam čaroval kulatý stůl a poličku a 3 židle. A všechno to omaloval bílou barvou. Maminka zase vyčarovala koberečky z barevných hadříků, které měly červené a žluté a zelené a černé proužky. Sama jsem je viděla, jak je minulou zimu tkala, ale nemohla jsem přece vědět, že je dostanu. Taky jsem viděla, jak tatínek dělá nábytek, ale tatínek vždycky v zimě dělá nábytek lidem, kteří to sami nedovedou, takže mě vůbec nenapadlo, že to je pro mě. Lase a Bose hned táhli moji postel přes celou půdu do mého nového pokoje a Lase řekl, a stejně budem k tobě vždycky večer chodit a vyprávět ti o strašidlech.
ze všeho nejdřív jsem běžela do pokoje kluků a přinesla si svoje panenky. Mám 4 malé panenky a 3 velké, protože jsem si od malička schovávala všechny panenky, co jsem dostala. Malým panenkám jsem udělala hezký pokojíček v poličce. Nejdřív jsem tam položila kousek červené látky jako kobereček a potom jsem tam dala svůj malý nábyteček pro panenky, který jsem dostala k Vánocům od babičky, a pak postýlky a panenky. A měli teď taky svůj vlastní pokoj jako já, přestože neměli narozeniny. Velkou postýlku, ve které ležela Bela, jsem postavila do kouta těsně vedle své postele. A kočárek, ve kterém leželi Jeníček a Mařenka, jsem postavila do druhého kouta. Ach, ten byl tak krásný, ten můj pokoj. Potom jsem ještě běžela ke klukům do pokoje a přinesla jsem si svoje krabice a věci, které jsem měla v jejich skříni. A Bose řekl, no prima, konečně bude mít člověk víc místa na ptačí vejce. Mám 13 knížek, které jsou jen moje. Ty jsem si taky dala do poličky a všechna svoje švédská jara. A krabice s obrázky. Ve škole si obrázky vyměňujeme. Ale já mám 20 obrázků, které bych nevyměnila za nic na světě. Nejhezčí je velký anděl v růžových šatech a s křídly. To všechno jsem si dala do poličky. Byl to opravdu moc krásný den, kdy jsem dostala svůj vlastní pokoj.

0: Zlatovousé slunce. Řecká pohádka. Jen pojď, pojď dál, pohádko. Jedna hodná babka měla slepici. Slípka žila už pěkných pár roků a pracovitá byla jako ta stařenka. Každý den snesla vajíčko. Jenomže hned vedle bydlel soused, ničemník a nenechavec. Ten, sotva co babka vytáhla paty z domu, hned se přikradl a vajíčko jí vzal. Stařena ho chtěla nachytat. Ale když zloděje nechytí za rukáv, nemůže ho ani obvinit. A tak se pro radu vypravila k zlatovousému slunci, které nikdy nezapadá. Cestou potkala tři sestry. Tři smutné staré pany. Jak ji uviděli, hned se rozběhli, aby se přeptali, kam a za kým jde. Babka jim pověděla o svém trápení.
1: A tak se chci zeptat zlatovousého slunce,
0: řekla,
1: který mizera a ničemník mi chodí na vejce a nedá si pokoj, dokud mě neutrápí.
0: Tři sestry, tři staré pany se jí hned pověsily na krk.
2: Tetičko, zlatíčko,
0: prosili.
3: Přeptej se, proč nemůžeme najít ženicha?
2: Tolik se chceme vdávat.
1: Dobrá, zeptám se,
0: slíbila babka.
1: Snad mě zlatovousé slunce v dobré vůli vyslechne.
0: Šla a šla a potkala ženu, která se třásla zimou. A přitom byla navlečená do několika kožichů. Když se dozvěděla, za kým babka jde, začala jí prosit a umlouvat.
4: Tetičko, zlatíčko, zeptej se taky na mne. Proč je mi pořád zima? Proč se nezahřeju, i když mám na sobě tři kožichy?
1: Dobrá, zeptám se,
0: řekla babka.
1: Snad ti zlatovousé slunce poradí.
0: A šla, až došla k řece. Voda byla samý vír a kalná a temná jako krev. Vřela a hučela tak, že se babka strachy rozklepala. Když to řeka spatřila, zahučela ještě víc a chtěla vědět, kam má babka namířeno. A když se to dozvěděla, hned spustila nářek.
5: Tetičko, zlatíčko, zeptej se zlatovousého slunce, proč na mě padlo takové neštěstí? Proč nesmím plynout a vesele šplouchat jako ostatní řeky?
1: Dobrá, řeko, zeptám se,
0: řekla babka, ale strach ji neopustil. Rozběhla se a běžela až k veliké skále. Ta skála se skláněla a padala, ale spadnout nemohla a strmět do výšky nedokázala. Když jí babka řekla, kam jde, prosila skála o radu.
6: Jsem už tak slabá. Co mám udělat, abych konečně spadla? Měla bych klid, já i pocestní, kteří se bojí kolem mě projít.
1: Dobrá,
0: řekla babka.
1: Zeptání mě nic nestojí a ráda ti to pak povím.
0: Stařenka se moc zapovídala a teď musela natáhnout nohy. Už bylo pozdě a přitom ji čekala ještě pěšina vzhůru na vysokou horu. Tam na hřebeni spatřila slunce, jak si pročesává zlaté vousy zlatým hřebenem. Slunce vlídně pokynulo a pozvalo návštěvu dál. A pak se zeptalo, co má na srdci. Babka mu pověděla o své slepici a o zloději, který jí bere vajíčka.
1: Padám k tvým nohám, moudré slunce,
0: řekla.
1: A prosím tě, pověz, kdo je ten ničemník? podívej, tady jsem ti přinesla plný šátek hrušek z mé zahrádky a košíček koláčů, které jsem upekla zvlášť pro tebe.
0: Zlatovou se slunce přikývlo a řeklo.
7: Ten, kdo ti krade vejce, bydlí hned za plotem. Je to tvůj soused. Vrať se a nic mu neříkej. Bůh se už postará, aby dostal, co si zaslouží.
1: Cestou jsem potkala tři sestry, tři staré pany.
0: Vzpomněla si babka.
1: Tolik mě prosili. Zeptej se zlatovou svého slunce, proč nemůžeme najít ženichy?
7: Znám je.
0: Odpovědělo zlatovou se slunce.
7: A vůbec se nedivím, že si je nikdo nechce vzít. Matku nepoznali a nikdo je nenaučil, jak udržovat dům v čistotě. Představ si, že zametají zaprášenou podlahu a nepokropí ji předtím vodou. Všechen prach a smetí mi koštětem vmetou vždycky do očí, nepořádnice. Nemůžu je vystát, ale radu ti dám. Řekni jim, že musí vstávat, než se rozední. Pak pokropit podlahu a teprve potom zametat. Nebude dlouho trvat a ženiši u nich zaklepají na vrátka.
1: A pak jsem potkala ženu,
0: řekla babka.
1: Zeptej se zlatovou svého slunce, prosila, proč se nemůžu zahřát, i když mám na sobě tři kožichy.
7: Vím, o koho jde,
0: řeklo slunce.
7: Pověs jí, ať dva kožichy daruje chudým a potřebným. To jí zahřeje srdce a zima přestane.
1: Také jsem došla k řece,
0: řekla babka.
1: Ta řeka hlučela a vřela jako krev. Co má udělat, aby byla jako jiné řeky? Pokojná a klidná.
7: Ta řeka musí utopit člověka, teprve potom bude mít klid. Ale pověs jí to, až budeš na druhém břehu, jinak by vyskočila a stáhla by tě do vody jako svou kořist.
0: Babka poděkovala za radu a řekla.
1: Nakonec jsem došla ke skále, která padá a padá, ale spadnout nemůže.
7: Znám tu skálu,
0: řeklo zlatovou se slunce.
7: Ta také nebude mít pokoj, dokud nezabije člověka, který kolem ní prochází. Proto jí dej mou radu, až budeš od ní daleko.
0: Babka vstala, políbila zlatovou sému slunci ruku a vydala se dolů z hřebenu hory. Když došla ke skále, která padala, ale spadnout nemohla, přidala do kroku, třeba že na ní skála netrpělivě volala. Až když byla dost daleko, zakřičela, co zlatovou se slunce skále vzkazuje.
6: Kdybys mi to řekla dřív, spadla bych na tebe.
0: Zlobila se skála, ale stařenka se jen zasmála.
1: To je mi pěkná vděčnost,
0: řekla a šla dál. Došla k řece, která hučela a skučela a hned chtěla vědět, co jí zlatovou se slunce poradilo. Ale babka nepromluvila, dokud nebyla na druhém břehu. Když ji řeka vyslechla, rozzuřila se a rozběsnila ještě víc.
5: Proč jsem to nevěděla dřív? Hned bych tě stáhla do vody a měla bych klid. Takovou starou bábu by nikdo nepostrádal.
0: Stařenka se ani neotočila. Pomyslela si něco o zlobě a o nevděku a pospíchala domů. Ve vesnici uviděla kouř nad střechami a ucítila vůni jídla, které se vařilo v sednicích. Před jedním domkem stála žena a klepala se zimou, i když měla na sobě 3 kožichy. Babka jí řekla, co se dozvěděla, a žena jí s radostí pohostila postní rybou a dobrou kaší. A pak babka navštívila 3 sestry, 3 staré pany. Čekali na ní u silnice, zrovínka tam, kde je opustila. Doma jim ani plamínek v kamenech neposkočil a podlaha byla plná prachu. 3 sestry nedělali nic, jen čekali, s jakou radou k ním stařenka přijde. A tak jim všechno pověděla, jak se na ně zlatovou se slunce zlobí a co mají dělat, aby si neodrazovali ženichy. 3 sestry, 3 staré pany si to vzali k srdci. Vstávali ještě za tmy, podlahu kropili a v kamnech topili a brzy se přihlásil první ženich, pak druhý i třetí, jeden z blízka a 2 z daleka. 3 staré pany se šťastně vdali. Také žena, co se nikdy nemohla zahřát, darovala své 2 kožichy a najednou jí bylo teplo u srdce i po těle. Řeka i skála našli svou oběť a měli klid. Všechno, co zlatovou se slunce řeklo, se do písmene vyplnilo. Když babka přišla domů, dozvěděla se, že její soused umírá, že smrt mu už stojí před vrátky. Sotva prý stařenka odešla za zlatovou svým sluncem, stala se hrozná věc. Celá tvář mu obrostla slepičím peřím. A to je všechno. Vajíčka se už z kurníku nestrácela. A hodná babka a její hodná slepice žili svorně a spokojeně až do smrti. A když stařenka umřela, odebrala se i její pipka do slepičího nebe.

0: Víš, proč má datel zobák?
1: Aby datloval.
0: Aby netloukl hlavou do stromu.
2: Život na ruby. Z pana Vavřince táhlo pivo.
3: Ty jsi byl v hospodě,
2: obvinil ho Hihlík. Byl. Dal jsem si mexický guláš a pivčo, nebo dvě. Ale co se staráš, kamaráde? Ty už mě přece nepotřebuješ, odpověděl pan Vavřinec vyčítavě.
3: Jako ne, já tě potřebuju, ani nevíš, jak moc. A právě teď,
2: volal Hihlík. Tak to vyklop.
3: Já už jsem vypátral toho vandala. Je to Kugla Dederon.
2: Žádný člověk se takhle nemůže jmenovat, ušklíbl se pan Vavřinec.
3: Taky to žádný člověk není, je to lichožrout.
2: Hihlíku, zahořekoval pan Vavřinec. Ty jsi mi obrátil život na ruby jako...
3: Jako ponožku, navrhl Hihlík.
2: Dost, já už nechci až do smrti o ponožkách nic slyšet.
3: Tak se nezlob, řekl Hihlík smutně. Jenom si pamatuj, že jestli mi teď nepomůžeš, stane se ze mě lupič a vyvrhel.
2: Cože?
4: Pan Vavřinec dopadl na židli.
2: Pane vrchní, ještě jednu plzeň,
4: zvolal, ale Hihlík se nezasmál. Naopak ho pomalu a opatrně zasvětil do svého plánu. Řekl mu jen část pravdy. Řekl, že v baru Kilimandžáro objevil lichožroucký brloch a v něm přesně ty licháče, které se ztratili z krámku pana Liku. Ví to jistě, měl přece sebou pár vzorků. Už taky ví, jak by je mohl pan Liku dostat zpátky, ale má to háček.
2: Jaký háček?
4: Zeptal se Egon s neblahou předtuchou.
3: Nejdřív, teď musím pár licháčů ukrást. Nemoc, jenom co unesu. Myslím, že jedna igelitka by stačila.
4: Pan Vavřinec vyskočil od stolu a držel se za hlavu. Hihlík počkal, až se trochu uklidní a řekl, že je tu ještě jedna možnost. Kdyby pan Liku panu Egonovi tu tašku licháčů půjčil nebo daroval, on, Hihlík, by nemusel krást. Ba naopak, všechny ty ponožky tentokrát už do páru by zítra nebo pozítří to podle situace zcela určitě a k Číňanově radosti, co? No, vrátil. A Egon, aby se ubránil dalšímu gejzíru Hihlíkovi výmluvnosti, práskl dveřmi a odešel. Za pár minut byl zase zpátky s taškou plnou licháčů. O tom, co říkal on a co říkal pan Liku, se nechtěl šířit. Ostatně nebyl na to čas. Pan Vavřinec spěchal do školy. Dnes se tu při podvečerní besídce představí školní orchestr, v němž poprvé hrají i jeho žáci Luboš, Michal a Prokop. Už teď měl místo nich trému, ale byl rád, že ji má. Když má člověk trému, myslí na úplně jiné věci, než když ji nemá.

0: Energy cvičení a jdeme na to!
1: Ahoj kluci a holky, tak mě napadá, jestli vy vlastně víte, jak vypadá takové upažení. Že nevíte, nevadí. Za prvé, já vás to dnes naučím a za druhé, když se zeptáte svých rodičů, tak jsem přesvědčená, že si ještě tento povel budou z dob školní docházky pamatovat. A abyste je mohli zkontrolovat, jestli tento úkol provedli správně, tak musíte vědět hlavně vy, co znamená úkol upažit. A právě to si teď vysvětlíme. Obě ruce zvedneme do výše ramen. Já cvičím společně s vámi. Teď jsem si uvědomila, že nesmí být ruce ani výš, než jsou ramena, a ani níž, než jsou ramena. Napněte obě ruce v loktech a uvědomte si, kde je hřbet ruky a dlaň ruky. Dlaň je tam, kde můžeme zatleskat, a hřbet je na opačné straně. Pamatujte si, že hřbety paží musí zůstat nahoře a dlaně směřují dolů. A když k tomu zatáhnete bříško, zpevníte celé tělo, tak budete vypadat jako písmenko T. A to si můžete najít třeba s rodiči, až si budete číst někde v knížce. Milé děti, mějte se moc hezky. A já se na vás budu těšit zase příště u cvičení.

0: Proč havran skáče? Když Bůh stvořil havrana, obdařil ho nejen silnými křídly, ale i pevnýma nohama, aby se mu po zemi dobře chodilo. Havran byl se svým tělem spokojen. Jednoho dne však spatřil kráčet holubici a jeho štěstí bylo pryč. Jaká krásná, ladná chůze, rozplýval se. Tak chodí vznešený pták, ne stěžka, jako já. Havran holubici bedlivě pozoroval a potají se snažil napodobit její kroky. Nadnášel se, natřásal se, připadal si krásný a důstojný, ale najednou nezvyklý takové chůzi špatně došlápl a zlomil si nohu. Jak se jen havran styděl. Všichni ptáci se mu smáli a havran ve svém ponížení netoužil po ničem jiném, než aby zase chodil jako dřív. Konečně se uzdravil. Postavil se, chtěl udělat první krok, jenže ouha, svou starou chůzi zapomněl a jako holubice chodit neuměl. Začal tedy po zemi skákat a skáče dodnes. Ne nadarmo se říká, kdo usiluje o příliš mnoho, ztratí i to málo, co má.
1: Tiki kalendář. Dnes je 13. září.
2: A svátek má Lubor.
1: Lubor je staré české jméno a znamená líbí. Co to je líbí?
2: To je líbezný, milý, hezký.
1: Aha. Tak všem Luborům, co zrovna poslouchají, přejeme
2: všechno.

jak šli na kočičí koření. Byl den jak čerstvý tvarohový koláč. Horký, vonavý, od sluníčka do zlatova vypečený. Všichni měli plné ruce práce. Pinkalinky, zlatohlávci, paví očka, otakárci. A hlavně včely, protože pyl sypal a nektar byl zvlášť vydatný. Taky teta Micka prala prádlo, aby uschlo, dokud přeje počasí. A pacička obírala rybíz, který už v tom horku přezrával. Jen Macourek a Camfourek měli dlouhou chvíli. Dokonce čím dál delší, protože nic nedělali a jen se povalovali. Byli tak líní, že už se ani neohnali, když přiletěla moucha a začala dotírat. Mělo by se jí plácnout. Navrhnul sice Macourek, ale jinak nic. Jen jinak, však odletí sama, mínil Camfourek. Ale to se spletl. Neodletěla. Když mouchu nikdo neodhání, myslí si, že může všecko a je čím dál drzejší. Nejdřív bzučí jen tak kolem hlavy, potom sedne na čumáček, kde to lechtá, pak dotěrně přímo do ucha, no a to už se jí musí zarazit. Zakvílel Camfourek. Praštil se chudák, až mu zajiskřilo, ale moucha byla rychlejší. Neboj, hned tě pomstím, kasal se Macourek, kterému teď sedla na fousky. A jouvajs, praštil se snad ještě víc. Aby byl té smůly větší kopec, na střeše se zrovna povaloval kočičák. Taky mu tam byla dlouhá chvíle, taky se mu natahovala, jenže ten už věděl, jak ji ukrátit. Koukám, že jste jeden hloupější než druhý. Hned se pozná, že vám nedávali kočičí koření. Kočičí koření? Co to je? Nachytali se kocourci. I když kočičáka znali a měli s ním špatné zkušenosti, tohle je tak zajímalo, že přestali být ve střehu. No, snad bych vám to ani neměl říkat. Na tajemství jste dost mrňavý, váhal kočičák. No ale, abyste věděli, že jsem kamarád, tak vám to prozradím. Kočičí koření je kytka, po které jsou hloupé kočky chytřejší. Napovídaj. A kde ta kytka roste? Na louce. Teda spíš za potokem. Tam je obzvlášť kvalitní, prášil pohotově kočičák. Ještě chtěl tu vymyšlenou kytku popsat, ale nebylo potřeba. Kocourci už pro ni pelášili na louku. Teprve až tam jim došlo, že nevidí, jak ta kytka vypadá. Jak ji teď najdem? Staral se Camfourek. Jednoduše, rostou tady samé naše staré známé kytky. Když některou nepoznáme, bude to kočičí koření, prohlásil Macourek. A opravdu docela to klapalo. Kopretinu poznali hned, a taky čekanku a vlčí mák, i svízel, co se chytá na tlapky, ale pozor, co je tohle? Mami, koukej, jak je krásně chlupatá, zajásal Camfourek. Jenže než to dopověděl, kytka už chlupatá nebyla. Když se z ní vyhrabal nablučený čmelák, zbyl jen obyčejný zvonek, jakých rostou všude tucty. Na louce to moc nepopadnem, rozhodl Macourek. Musíme za potok, jak říkal kočičák. A to ne, vzpáčil se Camfourek. Za potok nesmím, jelikož jsem neplavec. A ty taky, takže tam nesmíme oba dva. Ale Macourkovi se za potok moc chtělo.
Ještě nikdy tam nebyl a zajímalo ho, jak to tam vypadá. Však nemusíme plavat, můžeme přeskákat, ukázal na placáky v potoce. No, tak dobrá, ale budeš skákat první, abys zahnal žáby, jo? Vymínil si Camfourek. Jenže to se právě Macourkovi nehodilo. Bál se těch žab zrovna jako Camfourek. Naštěstí uviděl starý pekáč v křoví. Ani ho moc neprohlížel a hned věděl, co dál. Nebudem plavat, ani skákat, budeme se plavit jako piráti a bukaníři, dodal chytře, protože věděl, co na Camfourka platí. A vyšlo mu to. Piráty a bukaníry měl Camfourek odjakživa rád. A tak nastoupili do pekáče a zamířili na protější břeh. Pro pána, oni mi fakt věřili, vyděsil se na střeše kočičák, protože to, co viděl, už nebyla legrace. Nechte to, vraťte se, vždyť se utopíte, křičel, mával, poskakoval, až se mu v tom rozčilení smekly tlapky, sjel po střeše a šplách, už se topil sám. Ten velký sud pod okapem ho spolknul jako pralinku. Vytáhla ho teta Micka, vytřásla z něj dešťovku, opláchla ho v čisté vodě a že jí na šňůře zbylo trochu místa, dala ho zrovna usušit. A kocourci samozřejmě nikam nedopluli. Stroskotali hned, jak popojeli na hloubku. Udělali chybu, že si svou loď předem neprohlédli. Ten pekáč byl totiž děravý. Nabíral vodu, až se naplnil a klesl jim pod nohama ke dnu. Ještě, že ty žabky, kterých se tak hloupě báli, byly na blízku. Nejdřív zachránili Camfourka, který už se skoro utopil, pak Macourka, který se ještě trošku držel nad vodou. No a pak odskákali po svých, dřív než Macourek a Camfourek vykuckali vodu a stačili jim říct, že jim děkují a už se jich vůbec nebojí. Ale tak dočista špatně to zas nedopadlo. Macourek a Camfourek se totiž poučili. I bez kočičího koření jim bylo jasné, že kdo neumí plavat, ten za potok nemůže. A kočičák, ten už taky věděl, že je tam nemá posílat. Pamatujte si to taky. Neplavečci a brouzdálci na Mělčině v každé řece nejsou žabky, aby vás včas vytáhli.

0: Figi má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Já jsem kluk, co má silné svaly, tvrdou hlavu z kokosu. Děti velké se z nás staly, svět nám leží u nosu.

plno jídla výtečného, oba rádi mlsáme. Máme spoustu společného, ať se zatím neznáme.

0: jak skřítek Racochejl přišel na svět. V černém lese, napůl zapadlé do vlhkého mechu, leželo malé, strakaté vajíčko. Přes den na něj ze zhora skrz koruny borovic pražilo slunce a v noci mu po skořápce skotačily měsíční paprsky. Ale vajíčko nic. Spokojeně leželo v hebkém mechu, ani se nehnulo. Až jednou strhla se v noci ukrutná bouřka. Pršelo a vítr ohýbal stromy až k zemi. Hrom duněl a rachotil a z mraku lítaly ohnivé blesky, že bylo chvilkama vidět jako v poledne. A v takové bouřkové metelici je to ten nejlepší čas na líhnutí všelijakých rarachů, skřítků a strašidel. A najednou uhodil blesk do borovice. Ohnivá čára sjela po kmenu, projela mechem a rozprskla se na tisíc světel. Z mechu se zakouřilo, vyvalila se horká nazelenavá pára, ve vajíčku to zapraskalo, překulilo se a dole z něj vykoukly dvě nožičky. Pak to zapraskalo po druhé a po stranách se vysunuly dvě ručičky a vajíčko se postavilo. Chvilku se tak nějak pomotávalo, točilo se dokola a potom zase upadlo. V tom samém okamžiku pukla skořápka docela a rozpadla se na dva kusy a vyskočil skřítek Racochejl. Bylo to takové tenké holátko s velikýma ušima, třemi vlásky na hlavě, ale už uměl pěkně zlobit.
1: Co je to tu za randál?
0: Zavřískal nespokojeně.
1: A zima je tady, ve vajíčku mi bylo líp.
0: A v tu chvíli mu spadla rovnou na hlavu tlustá dešťová kapka, až se mu nohy podlomily.
1: A prší na mě,
0: rozkuckal se skřítek, honem na sebe překlopil půlku z kořápky a schoval se. Ráno nebylo po bouřce ani stopy. Racochejl seděl schoulený na mechovém kamenu a veliké uši se mu klepaly zimou. Šel kolem hraboš. Když uviděl skřítka, povídá.
2: Dám ti kožich, nebo tady ještě zmrzneš.
1: A co budeš mít ty?
0: Zeptal se Racochejl a popotáhl.
2: Ale mám doma ještě jeden.
0: Mávl tlapkou hraboš.
2: Ber, dokud dávám, je pravý, hraboší.
0: A tak dostal skřítek Racochejl kabát. Pravda, byl mu kapánek větší, trošku ho tahal za sebou po zemi, ale bylo v něm teplo. Za chvíli šla kolem stonožka. Dělalo to pěkný rámus, když pochodovala, bodeť by taky ne, když měla na každé botě podkůvku. Otočila hlavu dozadu a křikla.
1: Zastavit, stát, raz, dva.
0: A všech těch 100 nohou se rázem zastavilo.
1: Jak to, že nemáš boty?
0: Zeptala se zvědavě.
1: Jo, já jsem se teprve dneska v noci vyklubal z vajíčka,
0: vysvětloval Racochejl.
1: Ten kožich jsem taky dostal. Tak já ti nějaké dám,
0: rozhodla se stonožka.
1: Mám jich stejně nějak moc. Když mi budou dvě chybět, tak se to ani nepozná. A nebudu jich muset aspoň tolik pucovat.
0: Zachechtala se. A tak přišel Racochejl ještě taky k botám. Když stonožka oddusala, seskočil z mechového kamenu a šel se podívat do lesní kalužinky, jak mu to sluší.
1: No, žádná sláva to není,
2: povídá, když se na sebe dost vynadíval.
1: Už mám jak žebravý placky, na hlavě dva, ne, tady je ještě jeden, tři vlasy a v tom kožichu vypadám jako strašidlo.
2: Ale potom mávl rukou.
1: No a co? Na začátek to stačí, vždyť jsem se teprve teď vyklubal.
0: A rozběhl se do lesa, aby si ještě taky našel nějaké bydlení. Proběhl kapradím, přeskočil konvalinkové listy, běžel dál kolem strouchnivělých pařezů a najednou Racochejl si musel protřít oči, jestli dobře vidí. V křoví leží klobouk.
1: Je, kdo pak ho asi ztratil?
0: Šeptá si a rozhlíží se.
1: To by bylo něco pro mě. Takový klobouk, to je vlastně hotová chalupa. Jenom se musí správně postavit.
0: Převrátil klobouk střechou nahoru a obhlížel ho ze všech stran.
1: Chalupka by to byla pěkná. No jo, ale jak se dostanu dovnitř? Těžko.
0: Zašišlalo mu to najednou za zády. Postával tam myšák Rejsek a přátelsky cenil dva přední zuby. A hned skočil a vykousal v kloboukové chaloupce dvířka.
1: Ještě okýnko,
0: vzpomněl si Racochejl.
1: Aha, a jaké by to prosím mělo být?
0: Zašišlal Rejsek.
1: Takové to mrňavoulinké skřítčí? A nebo to od zhora dolů francouzské, jako na zámku? To já nevím,
0: řekl rozpačitě Racochejl.
1: Takové, abych mohl vykukovat. Vykukovat se přece dá z každého,
0: povídá Rejsek a vyhryzl po straně klobouku okénko. Rázem měl skřítek Racochejl i svou chaloupku. Ale ještě se ani pořádně nezařídil, už se hrne do dveří první návštěva, skřítek Polníček. Rozhlédl se po chalupě a diví se.
1: A kde máš postel? Ještě žádnou nemám,
0: pokrčil Racochejl ramínky.
1: Teprve jsem se nastěhoval. Taková měkká postel je přece velice důležitá,
0: poučoval skřítek Polníček.
1: Nadarmo se neříká postel, přítel člověka. Od toho jsme to my skříci odkoukali. No jo, vzdychl Racochejl, byla by dobrá. Kožich a boty jsem dostal, ale kdo mi dá svou postel?
2: Nikdo,
0: řekl Polníček.
1: Musíš si ji udělat a já ti pomůžu. A aby byla obzvlášť měkoulinka, vezmem na to měkké dřevo, jo?
0: Navrhl Racochejl.
1: Správně,
0: přisvědčil Polníček.
1: Je vidět, že se rychle učíš.
0: Stloukli postel z vonavých lesních prkýnek a vystlali jí mechem. A kousek mlhy ustřihli na peřinu.
1: Tak, teď ještě musíme vyzkoušet, víš?
0: Řekl Polníček.
1: Jestli někde netlačí. A já se hlásím dobrovolně jako první.
0: Rychle vlezl do postele, přikryl se mlhovou peřinou a než by řekl švec, usnul.

0: Netlačí, zafuněl Polníček a vmuchlal se pod peřinu. Vzbuď mě, až dvakrát zakuká. Kuku, kuku, udělal racochejl. Tak honem vstávej, už dvakrát zakukalo. Polníček vylezl z postele a smál se.
1: Vždyť jsem ti říkal, že se rychle učíš.
0: Racochejl vlezl pod peřinu a blaženě zavřel oči. A skřítek Polníček šel domů, aby vyzkoušel zase svoji postel.

0: Ahoj, Piggy. Co je s tebou? Čekali jsme na tebe se sovou a ty nikde. Sova už neměla čas, tak zase letěla. Kde jsi byl?
1: Ahoj, Méďo. Jsem asi nějaký nemocný, víš? Necítím se úplně dobře.
0: Co pak je ti, Piggy? Bolí tě něco?
1: Včera mě bolelo bříško a dnes mě bolí hlavička. A chce se mi pořád spát a tak i tak pomalu chodím, vlastně spíš se ploužím.
0: A byl jsi u pana doktora?
1: Byl, Maďo. Pan doktor říkal, že to není nic vážného, že mám ležet v posteli a odpočívat. Ale já si připadám čím dál tím nemocnější. A v posteli mě ležet nebaví. Nic mě nebaví. Jsem smutný a taky bych měl chuť být i trochu protivný.
0: Je, Piggy, to nebuď. Hlavně, že to není nic vážného. Jen by ses měl snažit být trochu veselější. Víš přece, že se říká veselá mysl, půl zdraví.

0: veselá mysl, půl zdraví. To už jsem někde slyšel. A myslíš, Méďo, že to funguje?
1: Určitě. Když jsi veselý a nic tě netrápí, hned se cítíš líp?
0: No jo, Méďo. Ale jak to mám udělat? Mně to dnes vůbec nejde.
1: Já mám nápad. Řeknu kamarádům a přijdeme k tobě domů na návštěvu. Tak budeš moct ležet v posteli a odpočívat a nebudeš se cítit osamělé.
0: A myslíš, že by mi Veverka přinesla něco na zub?
1: No určitě. A Sova ti bude vyprávět.
0: Můžeme všichni hrát třeba Člověče, nezlob se.
1: A uděláme si hezké odpoledne. Co ty na to?
0: No, tak to by bylo prýma. Už se trošilininko těším. A víš co, Méďo? Hned je mi o trošičku líp.
1: To jsem rád.
0: To jsem se z toho pomyšlení na návštěvu rozveselil. No tak to jsem hned o polovinu zdravější, když je veselá mysl, půl zdraví, co? Tak přijďte, to bude prýma.
2: Co se stalo? Něco mi snědlo nohy. Ukažte, podívám se. Počkejte, ale vždyť je máte.
3: No jistě, našel jsem je pod gaučem. A vy jste kdo?
2: Pes Egon.
3: Prosím.
2: Reportér.
3: A co tady děláte?
2: Já se svým čenichem pro

holky i kluky, prověřím je zleva zprava a natočím zvuky, když se v zoo klubu ptáci hrabaví a zpěvní. Hned to zmíním při relaci s pestrým zprávy všední. Kde je soutěž, kde je akce, tam se musím šustnout. Nejde to žít bez legrace, na ní si chci zgustnout. Pes je zprávař dokonalý, vždy ochotný k akci, ve dne v noci připravený na každou atrakci. Já se svým čenichem pro

jedou státky klauni s cvičenými lvouny. Zpráva letí do vesmíru až mezi ufouny, když se někde koná velký závod vzducholodí.

Vodník od Karlova mostu. Karlův most se od malé strany zvedá zprvu jen nad břehem, ale už jeho třetí oblouk se klene přes rameno čertovky. Mezi ní a samým proudem Vltavy leží ostrov Kampa. Na něm stojí celé městečko, které se udělalo pro sebe uprostřed Prahy a je spojeno s ní jen mostem a lávkami. Má své domky, své trávníky, stromy a zahrady, své vlastní náměstíčko a na něm slavné hrnčířské trhy, svůj kus mostu, zbudovaného otcem Vlasti, a hodný kus vltavské hladiny, zapovodní až nepříjemně veliký, a pod hladinou svého zdomácnělého vodníka, pana Josefa. Pan Josef bydlil pod čtvrtým obloukem Karlova mostu a toto vznešené sídlo mu dodávalo takové vážnosti, že býval uznanou hlavou veškerého vodnictva Království Českého. Asi také v dřívějších dobách se tady někde vodníci ze všech vod českých scházívali, sněmovali, rokovali, jak tomu bývalo zvykem, a Josef řídil jejich zasedání a rovnal jejich rozepře, jako to činil místodržící, nedaleko odtud, ve sněmovně Království Českého. Jenže pan Josef byl starší než všechna česká zemská zřízení. Seděl v těchto místech už dávno před mostem, kdy Vltavou vedl jen pouhý brod od Mostecké ulice k bažinám na Starém městě, kde hned za bažinami se začínal prales a zvedal se k vinohradům. Tudy přecházeli řeku houfy všelijakého divokého lidu v kožišinách s pazourkovými zbraněmi, později už jen polodivokého se zbraněmi bronzovými a nakonec nedivokého, mírného lidu českého, který při březích vypražil a vymítil kusy pralesa a založil pražskou vesnici. Tak pan Josef pod brodem mohl pohodlně sbírat dušičky těch, koho proud strhl do prohlubní. Ale ani když mu Karel IV. Postavil kamenný a pevný most nad hlavou, neměl žádnou příčinu k stížnostem. Už při stavbě mostu mu mnoho lidí nechalo své dušičky, které tehdy měly pramalou cenu. A když most už stál, čas od času se po něm přehnala nějaká válka, takže most, místo aby mu užitku ubíral, přinášel stále nový a nový. Dokonce o nic nepřišel, když kromě kamenného byly přes Vltavu postaveny i jiné. Na všech pražských mostech se totiž muselo platit za přechod, jeden krejcar. Jenom po Karlově mostě se mohlo přecházet zdarma. Proto chudáci, kteří neměli ani ten krejcar, a právě proto chtěli ukončit své pozemské trápení a svěřit svou zoufalou dušičku věčnému klidu, volili Karlův most, aby jí zajistili pokoj ode všech útrap a bolů v některém hrnečku pana Josefa. Tak po tolika letech jeho sídlo pod čtvrtým obloukem obsahovalo nejen velké duševní poklady, ale vyprávělo v utopených dušičkách celou pražskou historii. Chcete pravěk země české? Prosím, zde je chlupatá, drsná a pořád rozsupěná dušička Boje, který přecházel Vltavu, když česká země byla ještě nesličná a lidu prázdná. Zde je, prosím, první česká dušička, ještě z průvodu samotného praotce Čecha, ale už se znaky pravé české dušičky, protože se dovede, i když trochu brumlá, připasovat k hrnečku, v kterém je uzavřena. Tu jsou rozzlobené a nelítostné dušičky z obou válčících stran z husitských válek. A zde jsou zase dušičky z obou stran Švédů i pražských studentů bojujících o Karlův most.
Tady je několik zvědavých a poddanských dušiček, které spadly do vody při korunovaci krále Leopolda, když se tlačili na mostě, aby viděli nádherný průvod cizáckého krále. A tady je několik krásných duší z roku 1848, které chránili staroměstskou barikádu a položili se za rodnou zem a její svobodu. Zde vidíte vychrtlé a hladové dušičky z posledních dob. Vidíte, že jich dost přibylo, protože zakoušeli zlé časy, kdy nevěděli, kam se vrtnout, ne-li do Vltavy. Hrníčky, kterých pan Josef upotřeboval, byly zcela jiného druhu než nádobí jeho vyšehradského kolegy. Nebyly pozoruhodné svými starými tvary, ačkoliv se mohli svým stářím směle s nimi měřit. Bylo to totiž obyčejné hliněné zboží, které přiváželi na kampský trh hrnčíři ze Štěchovic na pramicích. Zboží po staletí stejné, pálené z hnědé hlíny a pokrývané ještě hnědší polevou, jaké kupují a chválí si hospodyňky dnes, stejně jako před staletími. Že byl jeden hrneček jako druhý, dodávalo Josefově tunce pěkně spořádaný charakter. A štěchovičtí hrnčíři jich vždy pár hodili panu Josefovi do vody zcela zdarma. Věděli, že za to nechá na pokoji jejich pramici. Podobnou tichou úmluvu měl i svoraři. Ti mu zas házeli do vody po paklíčku tabáku. Také opravdu se vorařům nikdy nic zlého nepřihodilo. Třebas žádný z nich neumí plavat. Ovšem pan Josef musil dostat svůj tabák. Byl totiž jediným známým kuřákem mezi vodníky. A to proto, že měl závidění hodnou dýmku neznámého původu, která, když byla jednou nacpána a zapálena, dokud nevyhořela, nezhasla. Ani ve vodě, natož na suchu. Dýmka byla také příležitostí, která ho seznámila s obyvateli kampy. Kouříval si z ní na pilotech, které za odchodu ledů chrání pilíře před nárazy ker. Ale na těch se mu sedělo nedobře. A tak se nastěhoval vždy k večeru na klády na břehu, kde měl větší pohodlí. Tam leckdy k němu přisedl některý z kampských sousedů se svou porculánkou nebo dřevěnkou, když mu žena nedovolila, aby jí čadil v bytě, a šel si ji tedy vykouřit na čerstvý večerní vzduch. Protože kuřáci dýmek jsou bratrstvem, vypomáhajícím si tabákem, ohněm a společností, prohodili spolu vždy aspoň několik slov o počasí, o stavu vody, o bývalých dobrých časech, o drahotě. Vždy jen několik slov, pravda. Ale to postačilo, aby se vodník seznámil s jedním, s druhým a aby za 100 let znal všecky rodiny na kampě. Ale dále to nepokračovalo. Nikdy nedošel k takové družbě, v jaké žil s lidmi vodník Pivoda pod Vyšehradem. Třebas byl vodníkem naprosto nevýznačným. A pan Josef by také rád měl s lidmi něco takového. Shledal po 2000 letech, jak je příjemná vzájemná blízkost, pěkné pohovoření, stisknutí ruky, společné posezení i postání a že vlastně žije smutným životem. Takhle osaměle ve vltavských hlubinách. S muži, jak vidno, se už přece jakž takž zblížil, ale s kým se pořád spřátelit nemohl, byly ženy. Pořád jim strašili děti a byl jimi vždycky podezříván, když se jim kluk nevracel včas k večeři domů. Třeba se toulal někde pod Petřínem. Když dost dlouho pozoroval kampské a poznával je, porozuměl, proč se nemůže s nimi tak snadno zžít, jako pan Pivoda s podolskými a podskalskými. Tamto byli lidé od vody a měli vodní morálku. Věděli, že voda dává, ale také, že voda bere. Že ve vodě je místo pro mřínky i pro štiky. Tedy musí být i pro vodníka.
kdežto kampští byli docela jiní. To byli řemeslníčci, živnostníčci a úředníčci, kteří žijí v uzavřených a zatuchlých kampských domcích, kteří se nerozhlížejí široce po řece, ale koukají úzkými uličkami, soused sousedu do oken i do žaludků, neznají dobrodružství, která poskytuje volný proud vody i života, ale krčí se a přidržují jen suchých živobytíček. Mají tedy jen pozemní morálku a ta o dávání neví nic. Hlídá jen, aby jim nikdo nic neubral a podezřívá z toho každého, tedy i jeho vodníka, i když zcela neprávem. Ať byli jací byli, pana Josefa jeho samota tížila pořád hůř. Stárneš, Josefe, nic jiného to není. Ale co naplat? Tedy nakonec rozhodl, že vodnictví nechá, aby si ke kampským lidem otevřel úplný přístup. Ovšem něčím se bude muset živit. Tolik už věděl o běhu života na souši a tu a tam při večerních pohovorech se snažil opatřit si nějakou radu, jak na to. A podle rad znalých občanů se především vypravil na radnici a prosil o nějaké místo u obce, které si přece zaslouží jako nejstarší obyvatel měst pražských. Nu, na magistrátě se poptali městského archiváře i památkového úřadu. Uznali jeho zasloužilost a pak mu nabídli místo sluhy v ústavě pro zkoumání vody na Karlově nebo vrátného na Letenské vodárně. Samá pěkná místa, tak říkajíc na suchu a pod penzí. Ale pan Josef zavzdychal. Páni, to nemůžu. Při nejlepší vůli nemůžu. Páni se skoro urazili, ale pan Josef ze sebe nemohl vypravit, že se sice může zřeknout své 2000leté živnosti, ale nikoli kampy, koutku u vody, který miloval také už po 2000 let. Tož co naplat, nepořídil. Vysedával potom celé dny na pilotech před mostním pilířem a už se ani nešel podívat dolů na své hrnečky s dušičkami. Vždycky je zachovával v dokonalém pořádku. V lékárně nemohly být čistší a srovnanější. Teď nedbal, jestli je zanáší písek a bahno. Pořád jen seděl bez hnutí na jednom místě, s koleny přitaženými k bradě. Takže i Rackové si klidňounce sedali vedle něho na pilot. A někdy i jemu na hlavu, jako si sedali na hlavu nějaké sochy, třeba z Brunsvíkovi o pár kroků dál. Díval se před sebe na kus svého vodního království, na kterém se zrcadlili vlevo staroměstské mlýny, vpravo kampské olše a domky a vzadu za jezem zelená záclona ostrovů. Srdce by mu utrhlo, kdyby tohle musel opustit. Tak seděl, díval se, dumal. Tože ne. Tedy co a jak? Ale buď na něčí návod, nebo jeho samého to napadlo. Otevřel si na kampě a zrovna u mostu půjčovnu loděk. Ohradil si kousek břehu naplaveným dřívím, nějak si sehnal do začátku několik šináglů a namaloval si tabuli půjčovna lodí. Tak kdo se chtěl projet po Vltavě, mohl si u něho za korunu za dvě vypůjčit loďku. Pan Josef je udržoval pěkně v čistotě, takže si mohli do nich klidně sednout i dámy v bílých sukínkách, proto vždy jejich průvodci dávali přednost člunkům páně Josefovým. Nejen to,
Pan Josef, jakmile se provázející pán chopil vesel, i hned ocenil jeho veslařské umění a poradil mu podle toho lehčí nebo těžší vodu, po které by se měl pustit. Proto také jeho nová živnost vzkvétala. Zaplatil za šinágly, byl-li za ně dlužen, přikoupil ještě jiné a vesele je nabarvil. A dokonce si opatřil několik elegantních ševčíků pro veslaře zkušenější a odvážnější. Sedí nyní na lavičce půjčovny, kouří si dýmku a dívá se na Vltavu, po které pluje jeho loďstvo. Zajděte k němu jednou. Snadno jeho půjčovnu na kampě najdete. A projížďka po řece stojí za to. Můžete si od kampy zaveslovat pod jez, pak vesla skřížit do loďky a třeba jste byli uprostřed Prahy, neslyšíte než měkký hukot vod, které se po splavu valí. Tenhle jez má nejkrásnější tón ze všech pražských jezů, pravé varhany mezi jezy. Zní všemi vodami od Šumavy až po Vyšehrad. Mnohokrát o něm psali básníci a jeho zpěv si odnášíte v uších, ať jste kdekoliv na světě, jako hymnu samotné Prahy. Jen hlahol pražských zvonů se jeho písni může vyrovnat. Pěkně se také pluje pod Odkolkovou zahradou, kde nad hlavou vám visí koruny stromů, nebo na druhé straně řeky, kde při malé vodě vystupuje nový ostrůvek a kde jsou vzácné zbytky Juditi na mostu. Veslař, který má býčí sílu, může se pustit do čertovsky silného proudu čertovky a koukat se lidem z loďky do oken, jako by jel loďkou po Malostranské uličce. Avšak největší věc, kterou můžete tady zažít, je projíždět se cikcakem pod oblouky Karlova mostu. Plujete, sluneční teplo střídá kamenný chlad a denní světlo přítmí kleneb. Z oblouku na vás dýchne vychladlý klid věkovité, moudré stálosti a začernělé kvádry v klenbách zhlédnou zhora na vaši lidskou nepatrnost jako studené pohledy věčnosti. A kdykoliv se několika rázy vesel vrátíte zas do denního jasu, jako byste se vrátili z pouti posvátným nekonečnem do lahody pomíjivého okamžiku. Sice o něco poučenější o vratkosti, nepatrnosti a krátkodechosti člověka a života, ale snad právě tím dychtivější po všem jasném, co vám poskytne. Jistě hezky jsem vám vylíčil možnosti, které vám pan Josef nabízí. Má-li však všecky loďky rozpůjčené, počkáte s ním na lavičce. Při pohledu na řeku chvíle nikdy není dlouhá. Uvidíte, že pan Josef má řídkou bradku, malý řetkvičkovitý nos a prošedivělé vlasy začesané vlnou za uši. Šístky se tomu účesu říkávalo. V dobách, kdy malíři malovali podle skutečnosti, často si ho kreslili a kdo ví, na kolika obrázcích vodník figuruje. Ovšem dýmku z úst nevyndá, ani když mluví. Jednou také tak seděl, pokuřoval si a díval se, kterak se jeho šinágly rozptýlily po vodním prostranství. A jak se tak dívá, zahlédne, že u čtvrtého mostního oblouku něco těžce žbluňklo do Vltavy. Na hladině se rozvířila širá kola a voda se pak honem zavřela jako veliká tlama. Nepotřeboval být vodníkem, aby věděl, co se stalo. Někdo se vrhl z mostu do Vltavy, ale utopit se teď, když on, vodník, přestal schánět a ukládat dušičky utonulých? Proč se má teď kdo topit a pro koho? Jak je to nesmysl od člověka topit se nyní, když on nechal svého řemesla a když tedy žádná lidská dušička nemůže najít prázdný hrneček a dobrý, tichý koutek pro věčnost? Odložil dýmku, opřel ji o nohu lavičky
Skočil do jedné své loďky, raz, dva a už byl u místa, které se ještě téměř neznatelně chvělo. Pak do vody jen hrábl a vytáhl z ní za sukně děvče, které se před několika okamžiky rozhodlo skončit svou asi velmi vyprahlou pozemskou pouť. Vytřepal z něho vodu a za chvíli už je sušil na lavičce na odpoledním slunci. A když otevřela své šedé oči, třeba se zdály smutné, přece v nich pan Josef zahlédl úsměv, kterým se podívala na něj, na svět, a že je přece jen zas ráda naživu, místo na věčnosti. Jakoby zakusila tisíckrát mocnější pocit, který jste měli, když jste z podšeramostních kleneb zase vyveslovali na světlo sluneční. Vidíš, ty hloupá, řekl jí pan Josef, poplácal ji po tváři a potom zavedl ke kampské sousedce, která jí dala talíř horké polévky a pomohla vyžehlit šaty. Pak se pan Josef opět vrátil k své lavičce a dal si dýmku do úst. Nezhasla. Od té doby hlídá nejen loďky, ale i řeku, aby se na ní nestalo nic, co se bez účasti vodníka nemá stát. V zimě některý bruslař zabrousí na slabší led. V době tání, když kluci skáčí ze kry na kru, nějaký nedoskočí. V létě veslař zvrátí loďku, protože se příliš díval do očí slečně, kterou vyváděl. Překotil se maňásek sportovkyni, která z vojenské plovárny chtěla doplout k jezu. Došly síly? Nebo zas nějaký chudák hledá ve Vltavě poslední útěchu? Ve všech takových případech se děje toto. Pan Josef vždy vyndá fajfku z úst, opře ji o lavičku, raz dva je na místě, hrávne do vody a za chvíli se vrátí na břeh se zachráněným lidským tvorem. Pak opět se bafá z dýmky, která, jak víme, nikdy nevyhasne, když ji jednou zapálí. Takhle zachránil z vody mnoho a mnoho lidí a když už vylovil z tého člověka, udělali mu velkou slávu. Na kampu přišel sám primátor se zlatým řetězem na krku. Přišli malostranští hasiči a granátníci, přišli i plavci spod skalí v lesklých černých kloboučcích a s šátky kolem krku. Vždyť přece byl jejich člověk, hráli hudby, sokolská a pošťácká. Zkrátka byla to sláva, jakou kampa ještě neviděla. Byly deputace. Bylo mnoho řečí, nejkrásnější měl však pan primátor, který po ní připijal panu Josefovi zlatou medaili za zásluhy. Zlatá jako řetěz pana primátora sice nebyla, jen pozlacená, ale pan Josef si ji zavěsí, vždy v neděli a o svátcích. Po odchodu pánů byla ještě domácí, kampská slavnost s tancem v hostinci u měšťánků. Trvala až do rána. A pan Josef přinášel z jedné sousedské náruče do druhé. Tak konečně měl, po čem toužil, a v míře, o jaké se mu jistě ani nesnilo, opravdovou lidskou družbu. Pozorujte, že vždy říkám o panu Josefovi, když zachraňuje lidi, že hrábl do vody, vylovil, vytáhl. Víc opravdu jako bývalý vodník nepotřebuje udělat. Vždyť zná tolik každé sebemenší zaproudění vody, že přesně ví, kam kterého nešťastníka v té vteřině proud zanesl. A nebo sama voda zná, co se patří a co patří v ní vodníkovi a podá mu to. Nikdy pan Josef nemusí a také neučiní, ač by to potom bylo ozdobou novinových zpráv, že by skočil do vody za tonoucím. Ne, to by neudělal, protože o něm vím jednu věc. Nevstoupil by za nic do vltavské vody. Nechce se mu do ní, aby mu nepřipomněla staré časy, kdy z ní nevycházel. Dost na tom, že na okamžik vstrčí do vody záchranou ruku. Však se také ve Vltavě nekoupe. Prý jen s nechutí si vodou ráno ošplíchne obličej. Vůbec, na rozdíl od všech jiných vodníků, nemá rád vodu a dobře ji nesnáší.
jak často vykládá v hostinci u Měšťánků. Cítím vodu na dálku. Každou kapku a brr, říkává. Může to tam směle říkat, protože u Měšťánků čepují jen poctivé a vodou nekřtěné pivo.

0: Paní učitelka se ptá v hodině biologie. Děti, který pták si nestaví hnízdo?
1: Přihlásí se Pepíček a říká: kukačka, paní učitelko.
0: Ano, správně. A proč tomu tak je? Ptá se učitelka dál.
1: Protože bydlí v hodinách.

0: Franca.
1: Barva dobrá.
2: Spodek!
0: Filek! Jeden bere, druhý platí a hraje se dál.
1: Tak se smaž. Už se Maria.

0: Dobrý den, Vespoli.
1: Vítám vás. Tak pojďte dál, pane Spejble. A ty se chovej jako doma, hurvínku.
0: Šmanko, ty jenom to nehurvajs. Splakala byste nad výdělkem, paní Kateřino.
1: Ano.
2: Kdybych se choval jako doma?
0: A nesnad? Co se přehlídne doma, to si nemůžeš dovolit mezi lidmi, že ano?
2: Jej, Danánky, vy nejste člověk, pane Spejble.
0: A co bych asi byl? Žirafa?
2: A já žirafátko, ne? Oba jsme přece člověkové neboli lidi, dívtko.
3: Víš to jistě, hurvínku.
2: No, že váháš.
3: No, takže u vás doma jsou taky lidi, že ano?
0: No jo, vidíš. No. Slyšíš, hurvajs? Z toho vyplývá, že i doma se má člověk chovat slušně.
2: Slušně, slušně. Co to znamená slušně?
3: No přece, že nemáš vyplazovat jazyk a plivat na zem a dávat nohy na stůl.
2: No, no, já přijdu domů, plivnu na koberec, dám nohy na stůl a vyplaznu jazyk. Ty máš nápady, Máni.
1: No, takhle to Mánička nemyslela, hurvinku.
2: A stejně, proč Jirik může vyplazovat jazyk a já ne?
3: Yeah.
0: Ty jsi přece oslík. Jestli jsi nevšiml, tak mezi tebou a Žerikem je určitý rozdíl, že ano?
3: Jasně, pane Spejble. Hurvínek nejí kosti.
0: Ale ne.
3: Ne? Ty jíš kosti, hurvínku.
2: Já kosti fakt nebaštím, taťuldo.
3: Nebaštím.
0: Manko, te, Žerik je přece zvíře, když to hurvínek...
3: Taky.
1: Mánička.
3: Oslík není zvíře, bábinko. A pan Spejble říkal, že hurvínek je oslík.
1: No ale těm myslel, že má hloupé otázky.
2: A oslík má hloupé otázky.
1: Ale
0: vy jste popletové. Rozdíl je v tom, že Žerik je zvíře, kdežto hurvínek je člověk.
1: Ano, a že člověk se má podle toho chovat.
3: Aha, nejíst kosti.
0: Ale ne, chovat si podle pravidel slušného chování.
1: Tak,
2: jasně, jíst kosti může, ale vidličkou a nožem, že tatí.
0: Šmanko ty.
1: No, asi bychom měli ta pravidla dětem objasnit, pane Spejble.
0: Ano, ano, aby poznali abecedu slušného chování. A hned s tím začneme.
4: Digi básnička. Josefčíci, ti jsi hoví, vždyť to jsou psi salámoví.
5: Podívej se, mámo, sama, je to salám s nožičkama.
6: A teď ještě jednou a pomalu.
4: Josefčíci, ti jsi hoví, vždyť to jsou psi salámoví.
5: Podívej se, mámo, sama, je to salám s nožičkama.
4: Jestli se vám ta básnička líbila,
5: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym!
1: Když byl malý princ na zemi, byl velice překvapen, že nikoho nevidí. Už měl strach, že si popletl planetu, když tu nějaký kroužek barvy měsíce se pohnul v písku.
2: Ty jsi podivné zvíře, tenké jako prst.
3: Ale mocnější než prst krále.
2: No, příliš mocný nejsi. Nemáš ani nožky, ani cestovat nemůžeš.
3: Mohu tě odvést dál než loď. Koho se dotknu, vrátím ho zemi, ze které vyšel. Ale ty jsi čistý a přicházíš z hvězdy.
2: Na kterou planetu jsem to spadl?
3: Na zemi do Afriky.
2: A na zemi nikdo není?
3: Tady je poušť a na pouštích nikdo není. Země je veliká.
2: Tak si říkám, jestli hvězdy září proto, aby každý mohl jednoho dne najít tu svou. Podívej na mou planetu. Je právě nad námi, ale je daleko.
3: Je moc krásná.
2: Kde jsou lidé? V poušti je asi každý trochu osamělý.
3: Osamělí jsme i mezi lidmi. Je mi tě líto. Je mi tě líto, když tě vidím tak slabého na této zemi ze žuly. Ale mohu ti kdykoliv pomoci, bude-li se ti příliš stýskat po tvé planetě.
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
4: Byl jeden král a ten měl dceru se zlatou hvězdou na čele. Nechtěl si přiznat v žádném směru, že je

mnozí tátové. Když byl pak na svou dceru krátký, pozdě se kál ten dětina. To však už patří do pohádky, té, co teď právě

Chodská pohádka a ještě o jiném chytrém Jirkovi. Byl jednou jeden král a ten král měl dceru, kterou kdosi očaroval tak, že byla od té doby velice smutná a nikdy se ani neusmála. Když nedovedli pomoci ani nejvyhlášenější lékaři, dal vyhlásiti král, že kdo jeho dceru vyléčí, že mu ji dá za ženu a s ní celé své království. Tenkrát nedaleko toho města byl jeden pastucha a ten měl syna Jirku. Jak Jirka se to dověděl, povídá otci: tatínku, já půjdu a tu královskou dceru ještě uzdravím, že jistě bude se smát, uvidíte. Ale otci se to nezdálo a proto řekl: co tě to jen mohlo napadnout, hochu, zůstaň doma. Ještě bys mohl přijít i o hlavu. Ale syn nepřestal otce prosit, až povolil, a to proto, že Jirka nechtěl od něho na cestu nic, než jednu kozu. Ale za to ta koza měla tu vlastnost, že kdo se jí dotknul, musel při ní zůstat. Když Jirka jde s tou kozou do světa, potká jednoho tovaryše a ten měl nohu na rameně. Jirkovi to bylo divné a proto mu řekl: proč máš nohu na rameně? Vždyť něco podobného jsem ještě neviděl. To máš tak, povídá tovaryš. Jak ji sundám, tak doskočím 100 mil. A kam jdeš? Jdu do světa hledat službu. Tak pojď se mnou, domlouval mu Jirka a tovaryš poslechl. Když tak šli, potkali zas jiného pocestného a ten měl prkénko na očích. I ptali se ho: proč máš to prkénko na očích? A on na to: když to prkénko sejmu z očí, tak vidím 100 mil daleko. A kam jdeš? Jdu do světa hledat službu. Tak pojď s námi, povídali mu. A on šel. Ušli zase kus cesty a potkali třetího kamaráda. A ten měl lahev pod ramenem a místo zátky měl v ní zastrčený svůj palec. Proč tu lahev palcem zacpáváš? Vyzvídali na něm. Protože jakmile palec z lahve vytáhnu, hned dostříknu 100 mil daleko a postříkám, koho chci. Chcete-li, vezměte mě, mládenci, sebou, neboť mohu vám být užitečný. Odpověděl jim nový druh. Jirka, jak to slyšel, řekl: nuž dobře, pojď s námi. Konečně přišli do města, kde byl ten král, a koupili na kozu krásné pentle. Na to vešli do hospody, aby se tam najedli, napili a také noc přespali. Hostinský měl 3 dcery a ty, jakmile oni pentla na koze viděli, už se jim jich zachtělo. A povídá Manka: z těch krásných pentlí bych chtěla aspoň jednu mít. Až ti to pocestní usnou, půjdu a tu nejpěknější si odváži. Ale Dorka ji zrazovala: neber ji, oni by to ráno poznali. Ale Manka přece šla a v noci jednu pentli zase chtěla vzít. Ale jak se kozy dotkla, nemohla se od ní odtrhnout. Když se dlouho nevracela, řekla ta třetí, které říkali Kačka: Dorko, dojdi pro ní, nějak dlouho se nevrací. Dorka tedy šla a plácla Manku do zad řkouc: pojď a nech toho. A už se také nemohla od ní odtrhnout. Proto Káče, když ani druhá sestra se nevracela, pospíšila ven
pospíšila ven a tam zatáhla Dorku za sukni a povídá. Neodvazujte je všechny. Ale už se musela při koze také zůstat. Ráno Jirka si záhy přivstal a vzal kozu se vším, jak bylo. Odešel pryč i s Káčí, Dorkou a Mankou, které s kozou klusali jen tak ve spodničce. Hospodský ještě spal a když šli po návsi, rychtář právě koukal z okna. I co pak to? Co to? Povídá Jařku, Kačko, Dorko, Máničko, kam takhle jdete? A už vyběhl ven, chytne Káču za ruku a tu máš. Už také nemohl se odtrhnout. Jdouc uličkou, kterou právě pastýř hnal stádo na pastvu, a tu vůl, jak šel okolo, uvázl a Jirka ho vezl také cestou dále. Tak přišli konečně před ten královský zámek, z něhož hned vyběhli sloužící. A tu jeden rychle pospíšil k samému králi a povídá mu. Pane králi, to je podívaná. Už tu u nás byly všelijaké maškary, ale tohle tu ještě nebylo. Jak to slyšela královská dcera, honem také vystrčila hlavu z okna a dala se do takového smíchu. Div, že se na zem nesvalila. Tu hned sebrali Jirku a vedli ho ke králi, který se ho ptal, co a kdo je, a on na to, že je pastýřův syn a že mu říkají Jirka. A tu hned král mu povídá, že to jako nemůže být, aby mu svou dceru dal za ženu, když je jenom tak z prostého rodu, ale chceli přece jen dostat princeznu, aby mu přinesl koflík vody ze studánky, která je vzdálená celých 100 mil. Tu řekl Jirka tomu, co měl nohu na rameně. Ty jsi řekl, že když nohu sundáš, že skočíš 100 mil. A on na to, ach, to snadno dokáži. A už vzal koflík a udělal skok, že ho už neviděl. Ale ač to trvalo jen chvilenku, Jirkovi se přece zdálo, že rychlonohý dlouho se nevrací a proto povídá bystrozrakému. Ty jsi se chlubil, že když sejmeš prkénko z očí, že hned vidíš na 100 mil daleko. A on odpověděl, tak je to. A proto chceš-li, podívám se, co tam rychlonohý dělá. Dívá se, dívá. A najednou povídá, ach uvej, on tam u studánky leží a spí. Tu Jirka obrátil se k tomu, co měl palec v láhvi a řekl mu, ty jsi se chlubil, že jak ten palec z hrdla lahve vyndáš, že to stříkneš na 100 mil, rychle tedy tam stříkni a ty bystrozraký podívej se, zdali rychlonohý už se probudil. O, ano, už stává, utírá si oči a nabírá vodu. Povídá bystrozraký a než dořekl, rychlonohý opravdu už byl na místě a stál zrovna vedle Jirky i s koflíkem vody. Král nemálo se podivil, když se přesvědčil, co Jirka všechno dovede, ale hned mu uložil, aby provedl ještě jeden kousek. Prý tam a tam v lese jest podivné zvíře, jež vypadá jako nosorožec. A to, že moc lidí do roka podáví, pakliže ho Jirka zabije, takže mu hned potom král dá princeznu za ženu. Jirka sebral kamarády a šel k tomu lesu, kde uviděli veliký pelech v jámě. V té ležela 3 veliká zvířata, 2 nedělala nic, ale to 3., nosorožec, to přepadávalo a žeralo lidi. Jirka se svými kamarády nabrali si tedy do kapes i do pytlíku kamení a také šišky.
Potom vylezli na jedli, která stála na kraji té jámy, a Jirka dolů hodil kamenem a uhodil toho nosorožce. To zvíře hned řeklo druhému: nešťouchej do mě! A to povídá: já ti nedělám nic. A zase Jirka hodil kamenem po nosorožci. A ten zabručel a znovu se hněvá: už jsem ti jednou řekla, abys dal pokoj, ale ty jsi zase do mě šťouchnul. Jak to uděláš ještě jednou, uvidíš, co se stane. Tu kamarádi Jirkovi popadli ještě větší kámen a hodili ho dolů nosorožci na hřbet, který zlostí zařval a popadl se s těmi dvěma zvířaty. Ale jak se po nich rozehnal, zabodl se tím rohem do jedle, na které seděl Jirka se svými přáteli, a ne, nemohlo to zvíře ten roh ze stromu vytáhnouti. Tu oni skočili dolů z té jedle a ta dvě zvířata hned utekla. Nosorožci však utěli hlavu a nesli ke králi do zámku. Král díval se na Jirku pln udivení, že i toto dokázal.

cukrem a s kořicí. Já sám jsem jich už tenkrát zabil 12 najednou. Že to byly jenom mouchy, to si nechal pro sebe a to nedopověděl. Druhého dne přinesli Jirkovi krásné šaty a řekli mu, aby šel na to prostranství, kde bude slavná svatba. Tamže už muzika i vojsko čeká. Jirka tedy s kamarády tam jde a když vidí, že vojsko nabíjí ručnice, povídá tomu, co měl prst v lahvi. Zastříkni jim všem oči. A ten hned na to, proč bych to neudělal? Však je to snadná věc. A už stříkne a bác. Oslepení vojáci vystřelili do vzduchu. Jirka se jim vysmál, že jsou nešikové a oni neříkali nic, jen si utírali oči a kabáty. To, když viděl král, podával hned Jirkovi ruku, neboť viděl, že s ním nic nesvede. A proto také chtěl mu dát svou dceru za ženu. Ale Jirka povídá, když je to tak, že jste mě chtěl dát zastřelit a tak špatně se mi odplatil za to, co jsem vám dobrého udělal, jen si svou princeznu nechte, neboť se nerad vtírám tam, kde mě rádi nemají. Král sice byl rád, že nemusí princeznu provdat za syna pastuchova, ale přece se zastyděl a proto řekl, Jirko, dělej, jak chceš. Ale abys viděl, že nejsem nevděčným člověkem, tu máš aspoň pytel zlata. Ten Jirka vzal a chtěl se rozdělit se svými kamarády. Ti však mu pravili, jen si zlato nech, však je tvoje, my ho nepotřebujeme, neboť se vždycky uživíme ve světě. Jirka je tedy prosil, aby šli s ním domů a tam zůstali, že on koupí statek a u něho, že budou mít se dobře. Oni však nechtěli. Nejsou prý zvyklí za hálce a když už jim pán Bůh dal takovou moc, že musí i jiným lidem ještě pomáhat. Tak šel Jirka domů sám. A když jeho otec viděl všecko to zlato, nesmírně se tomu podivil a radoval se tím více, když slyšel, že Jirka poctivě si toho zlata zasloužil. Nakoupeném po tom statku oba měli se velice dobře a snad se jim vede tak dosud. Chcete-li, můžete je navštívit. Až potkáte bystrozrakého, ten vám jistě poví, v které tu žijí vesnici a rychlonohý vás tam snadno donese.

0: pojď se posadit a poslouchej.
1: Už sedím, Hugo. Sedím na krouceném ocásku jako sluně na žížale. Povídej.
0: Tak co by si Spiggy myslel, kdyby ti řekl, že je někde Kocourkov?
1: Co?
0: Kocourkov.
1: No, já bych myslel, že tam budou mít asi moc kocourků, že tam budou bydlet samý kocourkové, viď? To bychom se měli zeptat spíš kocourka Vojty, jestli mu o tom městě někdo už něco namňoukal.
0: Kdepak, kdepak, vyhrál jsem

0: Od...
1: Kdo?
0: Poslouchej, co to byl Kocourkov. To bylo jedno malé městečko a v tom městečku měli velké trápení. Přemnožili se jim tam myši a kousali, div, že nesnědli i všechny obyvatele.
1: No to se jim tam asi nežilo dobře.
0: No to opravdu ne. Naštěstí šel jednou kolem nějaký Němec a protože měl kocoura, obyvatelům městečka ho půjčil. No a milý kocour za pár dní všechny myši vychytal. Obyvatelé kocoura koupili a Němec šel dál svojí cestou. Sotva vytáhl paty, páni radní si vzpomněli, že vlastně neví, co takový kocour žere, když už nemá myši. Tak za pocestním vypravili posla. Posel běžel a jak byl udýchaný, Němec mu vůbec nerozuměl, na co se ho ptá. A zeptal se ho, co? A to se německy řekne was.
1: Was?
0: Was. No a posel se vyděsil, protože si myslel, že odpověď je vás.
1: Vás!
0: Jakože ten kocour pak bude lovit a žrát vás. Ve městečku vypukla panika, začalo hořet a celé městečko lehlo popelem.
1: Jada!
0: No, a když si pak občané vystavěli městečko nové, pojmenovali ho podle toho památného kocoura Kocourkov.
1: Ti byli ale hloupí.
0: No to jo.
1: Jo, aha. Takže když řekneš, že je někde Kocourkov, znamená to nejspíš, že se tam dělají úplně hloupé a nesmyslné věci. Že jo?
0: Přesně tak, Piggy. A o tom bájném původním Kocourkovu se toho povídá mnohem víc.
1: To budou nějaké švandy, viď? Říkaj, co se povídá, říkaj.
0: Představ si, že jednou si postavili novou radnici a zapomněli do ní udělat okna.
1: Jo.
0: Takže uvnitř byla úplná tma. Tak si řekli, že budou dovnitř nosit světlo ve všelijakých nádobách a pytlích.
1: Nosili ho dovnitř.
0: Jo. V pytlích.
1: Beďo, to jsi teď vymyslel.
0: Nevymyslel.
1: To přece nemůže být pravda. Kocourkov!
2: Dobrý večer, děti. Tak si představte, co se zase jednou přihodilo. Vy jste byli úplně malé. V postýlce jste leželi a maminka s vámi byla pořád doma. A jednou povídá tatínkovi. Už jsem z toho celá tumpachová, musím taky jednou ven mezi lidi. On ani tatínek v tu dobu moc nikam nechodil, na nejvíc do práce a pak zase domů. Tak už se mu taky trochu chtělo do světa. Ale byli jste tu vy. Kdo nám pohlídá děti? Jsou ještě tak malé, sami je přece nechat nemůžeme. Někoho najdeme, s jistotou pravila maminka. A taky jo. Já už dneska nevím, koho našli. Jestli vás hlídala babička nebo nějaká teta, kamarádka nebo kamarád, který by to s dětmi uměl. Prostě někdo se opravdu našel. A tak domluveno, projednáno, zařízeno, oba se pěkně oblékli a vyrazili. Venku se maminka zarazila. Já, hloupinka... Vždyť už jsem z těch dětí tak popletená, že vyjdu z domu, jdu a ani nevím kam. Tatínek hrdě kráčel vedle ní, nastavil loket, maminka se ho chytla pod paží a tatínek pronesl. Jdeme do divadla. Tak ne teda tančit, užít života? Tichým hlasem řekla maminka. Ne, do divadla. Nastavit životu zrcadlo. Uvidíš, bude se ti to líbit. Je to o tom, jak se měli dva rádi a jak... Nebo nebyli dva? Ale myslím, že ano, prostě měli se rádi a nějak se to zapletlo. Však uvidíme, oni nám to předvedou. Už jsem pořídil lístky. Tak to jsem teda zvědavá, co jsi to vymyslel. Poznamenala maminka a šli. V divadle se usadili do řady a za chvilku už to začalo. A skutečně to bylo tak, jak říkal tatínek. Dva se do sebe zamilovali, byli sice ještě